0: Dává, zabručel kluk a zvedl oči v sloup. A teď něco těžšího. Ukážeš nám, kde Vltava pramení? Kývl hlavou pan učitel a všichni se nahrnuli k oknu. Byli už v pěkné výšce a celé Čechy měli pod sebou jako na dlani. Vypadali úplně jako mapa, kterou pan učitel pověsil před hodinou na tabuli. Vltava pramení tamhle, na Šumavě, odpověděl střapáč a usmál se. Takový zkoušení si dám líbit, pomyslel si. A pan učitel pokračoval. A do které řeky se Vltava vlévá? Vltava se vlévá do Labe. Výborně, pochvaloval si odpověď pan učitel. A pak se otočil na celou třídu. A kde pramení Labe? V Krkonoších, odpovídali děti, jeden přes druhého. A jaká pak je největší hora Krkonoš? Ukázal pan učitel znovu na holuba. Sněžka, kývl kluk hlavou směrem k hoře, která z rakety vypadala jako kopeček zmrzliny. Věděl bys taky, jak je vysoká? 1602 metrů, odpověděl bez váhání. Pan učitel se usmál a otevřel známkovací notes. A u kterého města se Vltava vlévá do Labe? U Mělníka holub vítězoslavně namířil prst na soutok. Jednička s hvězdičkou, usmíval se pan učitel a otočil se na ostatní žáky. Chtěl by se dát ještě někdo vyzkoušet? Ruku zvedly všechny děti v raketě, tedy kromě Šárky, která řídila. Panu učiteli to udělalo radost a zkoušel celou třídu najednou. Ptal se, kde leží Českomoravská vrchovina, Středočeská pahorkatina, kudy protéká řeka Morava a jaké jsou její přítoky, kde leží Orlické hory a kde Beskydy, kde se nachází propast Macocha a jak je hluboká. Notýsek se plnil jedničkami a z hvězdiček by se dala poskládat všechna souhvězdí, co jich je na nebi. Děti prostě věděli úplně všechno. A pan učitel se rozhodl, že se dnes za odměnu podívají s raketou až do vesmíru. Poprosil Šárku, aby zahrála o oktávu výš. V tom okamžiku všechno zalila jasná záře a raketa opustila atmosféru. Na chvíli zavřel oči. No ne, to snad není možný. Ozval se z dálky povědomý hlas. Pan učitel otevřel oči. Pane učiteli, pojďte se podívat, volali děti a tlačili se u oken rakety. Co pak není možné, holubé? Zeptal se zvědavě pan učitel. Zeměkoule vypadá úplně jako globus, vyhrkl někdo z hloučku. No pochopitelně jsme přece ve vesmíru, přikývl pan učitel. Odepnul si pás a udělal ve stavu bez tíže několik kotrmelců. Ale ne, pane učiteli, je to opravdu jako globus, co máte ve škole na stole, otočila se na pana učitele blondětá holčička s pomněnkovýma očima. Ale to se ti jen zdá, Katko, uklidňoval ji pan učitel a zkusil tentokrát kotrmelec pospátku. A kde jsou hvězdy? Protestoval jeden zrzavý kluk. Podívejte, to je ale obrovská mrkev, otevřela jedna malá holčička pusu do kořán. Ale kde pak mrkev? To bude jen další raketa, chlácholil žáky pan učitel. Holčička se smutně otočila od okna. Já nevím, vypadá to tu jako u vás v kabinetu. Vy si ze mě děláte legraci, usmál se pan učitel a doplaval raketou k volnému okénku. Ježišmarja, vykřikl a rychle odvrátil hlavu. No vážně, oranžová raketa byla na oběžné dráze obrovského globusu. Pan učitel znovu vykoukl z okénka. Je to pravda? Jak je to možné? A co je to tamhle létající talíř? Pan učitel si nasadil brýle. Vedle obrovského globusu ležel ohromný bílý talíř s několika mrkvemi, velkými jako raketa. Znejistil. že by vesmír vypadal jako můj kabinet, uvažoval. Musíme tomu přijít na kloub. Směrem talíř s mrkvemi, zavel po chvíli a Čárka zahnula k talíři. To vypadá jako moje pero a zmizík. A tamhle leží pouzdro na brýle a kapesníky. Vytahoval pan učitel bezradně z kapsy důvěrně známé věci a porovnával je s těmi za oknem. A neopravené písemky, jejda, jejda, jak je to jenom možný? Pan učitel se vyděsil. Jestli je tady všechno tak obrovské, co když jsem tu nakonec i já? Napadlo ho ve chvíli, když přistáli na talíři vedle obrovské mrkve. Hned se ukázalo, že to nebyl nejšťastnější nápad. Ohromná ruka s hodinkami, které měly sklíčko odřené úplně stejně jako hodinky pana učitele, popadla oranžovou raketu za trysky. Co se to děje? Volali vystrašené děti. Asi nás vtahuje černá díra, mudroval holub u okénka. Houby, černá díra, všichni do lavic a připoutat, volal zmateně pan učitel. Tušil, že je zle. Hraj, Šárko, honem, hraj, křičel pan učitel a pokoušel se zapnout pás. Šárka znovu spustila. To je málo, musíš něco rychlého, nebo nás slupne jako malinu, pobízel pan učitel Šárku. Kdo nás slupne, kdo? Volali ustrašené děti. Já jako malinu, odpověděl nervózně pan učitel, nebo spíš jako mrkev, pomyslel si pro sebe. Šárka se opřela do kláves vší silou, z motoru vyšlehly veliké plameny a polechtali ohromného vesmírného pana učitele na patře. Ší! Kýchl z ničeho nic tak silně, až se obrovský globus na stole roztočil. Panu učiteli v raketě začalo zvonit v uších. Bál se o děti a trochu ho mrzelo, že se už asi nikdy neuvidí s tou krásnou slečnou v modré kombinéze s bílým krafiátem ve vlasech. Chytl se křečovitě sedadla a zavřel oči. Zdálo se mu, že slyší z reproduktoru hlas pana ředitele.
1: Prosím, všechny členy učitelského sboru, ať se po hodině dostaví do zborovny.
0: Někdo vzal rázně za kliku, dveře se prudce otevřely a do třídy se vřítilo 25 dětí jako roj divokých včel. Dobré ráno, volali z vesela na třídního, který leknutím vyskočil a celý rozespalý si zmateně mnul oči. No tak jenom klid už, nejste na hřišti, připomínal rozpačitě. Co vás tak zdrželo, fotbal nebo volejbal? Zeptal se dětí, když se trochu utišili. Pan ředitel, vyhrkl jeden kluk ve třetí lavici u okna. Nech si ty legrácky, holubé. Jaká pak raketa? Tedy ředitel, jestli máš roupy, můžeme si tě hned vyzkoušet. Ostatní do lavic. Představoval nám totiž novou tělocvikářku, bránil se střepatý kluk a podával panu učiteli žákovskou. Po hodině představil pan ředitel ve zborovně celému učitelskému sboru novou paní učitelku. Měla na sobě modré šaty a bílý karafiát ve vlasech. Když podávala ruku panu učiteli, hezky se usmála. Zdálo se, že se pan učitel trochu červenal.

jak to všechno začalo. Byl jednou jeden kouzelník a ten měl podivné jméno. Jmenoval se Pokustón. A zrovna tak podivně vypadal. Zmačkané kalhoty a na košili samý červený flíček, to proto, že stále jedl špagety s kečupem. Počkejte, ale tohle už asi znáte. I když je to dost dávno, co kouzelník Pokustón tahal z klobouku dva králíky a byla z toho sláva na návsi v Kalhotovicích nebo na náměstí v Třeboni. No ale pak místo Boba a Bobka našel zalíbení v nějaké paní. A té paní se zase zalíbilo, že jí kouzelník každý večer rozseká šavlí na kousky a ona pak vyskočí a je docela živá. Dokonce živější a pěknější než dřív. No, kdo by se jí divil? A kdo by jemu zazlíval, že zapomněl dva bílé králíky někde na mezi? Zamilovaný kouzelník Pokustón prostě odhodil svůj černý širák vdál a oddrkotal ve své maringotce ještě dál. No a když se příští den naši dva králíci v klobouku probudili a zjistili, že jsou sami, do zpěvu jim nebylo, ale do pláče také ne. Každý z nich měl přece kamaráda. Bob měl Bobka a Bobek Boba. A chtěli něco zažít, protože mezi námi nechat se každý večer před publikem táhat za uši, to žádná velká zábava není. A tak začali každé ráno chodit za prací jako každý jiný člověk a naučili se spoustu věcí a vůbec si nedělali hlavu z toho, že jsou králíci a že každý jiný králík umí tak nanejvýš panáčkovat nebo sedět v jamce sám. Ráno si zacvičili a pak vyrazili za prací nebo za dobrodružstvím, večer se vrátili na kutě do klobouku a tak pořád dokola den za dnem. Až jednou...

Přijíždí maminka. Děti se rozběhly už před vsí. Každé spěchalo domů, aby bylo včas u oběda. Žádná maminka není ráda, když se dítě k jídlu opozdí. Nelíbilo se to ani Honzíkově babičce, to Honzík dobře věděl. Mimo to se necítil se svými škrábanci a roztrhanými kalhotami právě nejlíp. Čím víc se blížil k dědečkovu domku, tím se mu zdála díra v kalhotách větší. Honzík hodně zpomaloval krok. Do vrátek vklouzl jako myš. A ulevilo se mu, když na dvorku nikoho neviděl. Tiše se protáhl po zápraží, pod oknem se sehnul a hrozně se lekl, když v sínce něco bouchlo. Snad nejde dědeček. Honzík se myhl kolem dveří a rychle hledal očima, kde by se zachránil. Nic tu nebylo po ruce, jen žebříček přistavený ke kurníku. Honzík se nerozmýšlel ani vteřinu. Vyběhl po něm nahoru a schoval se v slepičím chlívku. Usadil se tam a dírkou v prknech pozoroval, co se děje na dvoře. Chvíli se nedělo nic. Přivřenými dveřmi stavení se protáhl černý kocour a dlouhými kroky přešel po zápraží. Pak něco zachrastilo a kocour zmizel na půdě. Vida, pomyslel si Honzík, já jsem ho hledal v lese a on si tu chodí po zápraží. Za chvilku vyšla ze síňky babička. Rozhlížela se po dvoře, nahlédla do zahrádky, podívala se i před vrátka a zase se vrátila domů. Honzík na ní viděl, že má starost. Jistě ho hledala. Honzík už chtěl vykřiknout, babičko, já jsem tady, ale babička zašla do síňky a na dvorku bylo zase prázdno. Jen slepice chodili sem a tam, ale ty si ničeho nevšímali. Najednou si jedna z nich něco zamanula a začala hopkat po slepičím žebříku nahoru. Možná, že chtěla snést vejce. Když vylétla až ke dvířkům, hrozně se lekla. Co to? Vždyť pod bydýlkem sedí kluk. Slepice slétla s křikem dolů a ostatní čtyři se rychle zběhli kolem ní. Začali udiveně krákorat, vytahovali hlavy nahoru a ťapali rozčíleně do kroužku. Honzík se rozlobil, vystrčil hlavu z dvířek a volal na ně kš, kš, kš. Slepice poodlétly, ale krákorali dál. Otevřela se vrátka u dvora a vešel dědeček. Honzík viděl, že nese v tašce oběd z kuchyně. Honzík hned pocítil hrozný hlad, vždyť nejedl celé půl dne. Byl by hladem kousal i do bydýlka, které měl nad hlavou. Za dědečkem se hrnul do vrátek Punťa. Na zápraží předběhl dědečka, vrazil hlavou do dveří a zmizel v sínce. Za ním se ztratil i dědeček. Také na něm pozoroval Honzík starost. Ani se neusmál, oči měl do země a hlučně dupal. Na zápraží se znovu objevil Punťa. Posadil se, natáhl čumák a čichal ve vzduchu kolem dokola. Tohle už Honzík nevydržel. Vysunul hlavu ze dvířek a slabě zavolal Punťo! Pes napřímil uši, postavil se na všechny čtyři a vyrazil k slepičímu chlívku. Honzík znovu vystrčil hlavu a na psa se zasmál. Punťa se zaradoval, poskakoval sem a tam a tiše poblafával. Snažil se dokonce vylézt po žebříku nahoru. Šlo mu to špatně, protože měl nohy příliš dlouhé a příčky u žebříku byly blízko u sebe. Když nemohl Punťa nahoru, slezl Honzík dolů. Pochopil, že by v kurníku dlouho nemohl zůstat. Punťa by se od chlívku nehnul a Honzíka by prozradil. Honzík se dokonce odhodlal, že půjde dovnitř dědečkovi a k babičce a všechno jim řekne. Už se pomalu šoural ke dveřím do síňky. Najednou se otevřela vrátka a na dvorek vešla maminka. Honzík na malou chvilku skoprněl údivem, ale pak se dal do křiku a běžel do maminčina náručí. Jak mu v něm bylo sladko, maminka byla tu.
utiskl ji okolo krku, div ji neumačkal. Jeho zlatá maminka přijela. Honzík zapomněl na všechno, co se dopoledne stalo, vyvinul se z maminčiny náruče a utíkal povědět do kuchyně, kdo přijel. Dědeček s babičkou vstali od stolu a pospíchali na zápraží obejmout svou dceru. Aničko, říkala babička a hlas se jí chvěl, to jsi hodná, že jsi přijela. Pojď dál, děvče, pojď dál, zval jí dědeček a bral jí z ruky velkou tašku. A co Honzík, nezlobil vás tady? Ptala se maminka a nespouštěla ruku z Honzíkovy ježaté hlavy. Honzík s napětím čekal, co babička s dědečkem řeknou. Vždyť dnes to nebylo jen tak. A to si ještě nikdo nevšiml jeho díry v kalhotách. Ale kde pak? Vůbec nezlobí, odpovídala vlídně babička. Honzík je chlapík, přisvědčoval dědeček. Jen ze školy nesmí chodit pozdě. Honzík chodí do školy? Divila se maminka. Dnes jsem tam byl, vysvětloval Honzík. V první lavici bylo prázdno, tak jsem se tam posadil. Zítra si tě odvezu. Tátovi se taky stýská, říkala maminka a vcházela do síňky za babičkou. Nechtěla Honzíka od sebe pustit. Tak už zase pojedeš, podotkl dědeček. Ale dědečku, obrátil se k němu Honzík, vždyť tu ještě budeme přes celou noc. No, no, kýval bílou hlavou děda a vešel za ostatními do světnice. Babička už zatím prostřela čistý ubrus a přemýšlela, co má dát těm dvěma nejmilejším jíst. Vyprávění 13. O Vojtově letu se psem Konciánkem a o tom, jak se pes dostane domů. Děti chodili na letiště s obědem každý den. Babičku Kozelkovou píchat v nohou nepřestávalo. Byla ráda, že může dědečkovi aspoň vařit. Jednou poslala rajskou omáčku, po druhé placky z povidly a po třetí nákyp. Mezitím bývaly často škubánky, protože ty jedl dědeček nejraději. Na děti byl dědeček stále velmi přísný. Nepouštěl je ani k hangáru, ani na letiště. Nevěřil jim. Byl nejraději, když se vraceli s černým kastrůlkem zpátky na pekla. Tohle všechno Vojtu mrzelo. Pořád šilhal po letadelku káněti. Byl by se k němu rád přiblížil, ale pokaždé se mu něco postavilo do cesty. Nejčastěji děda Kozelka nebo pilot Hejduk, který teď létal s kánětem každý den, nebo vrata hangáru, kde se letadelko občas skrývalo. Jednoho dne dědeček hned po obědě usnul. Nákyp ho tak zmohl, že ještě ani pořádně nedojedl, hlava mu už klesla na prsa, lžíce vyklouzla z ruky a dědeček spal jako o půlnoci. Anežka na něho mluvila, ale děda neslyšel. To bylo něco pro Vojtu. Vyskočil, jako když do něho střelí a hnal se ke káněti. Letadélko stálo uprostřed letiště docela opuštěné. Pilot Hejduk odešel a dědeček spal. Za Vojtou běžela Anežka a v patách jí byl Pepíček Slámů. Jen Kociánek se trochu opozdil, musel sežrat zbytek nákypu z dědečkova kastrůlku, když už v hrnečku nic nebylo a také lžíce byla dočista olízaná, upaloval Kociánek za dětmi k letadelku káněti. Doběhl tam ještě včas. Vojta už seděl uvnitř a rukama zkoušel páčky. Anežko, křičel, já tě svezu. Tváře už mu hořely rozrušením a ruce a nohy mu jen hrály. Už chtěl s letadelkem vzlétnout. Ať jde nejdřív Pepíček, volala Anežka, já půjdu až po něm. Ale Pepíčkovi se do letadelka nechtělo. Bál se i pouhého pomyšlení, že by se měl vznést do takové výše. Co kdyby se něco stalo a letadelko spadlo? Pak by se třeba odřel ještě víc, než kdyby spadl z kola. A to by zase bylo doma křiku. Pepíček si vzdychl a řekl nahlas, ať jde první Kociánek, já půjdu až po něm.
Tak se stalo, že do kabiny za Vojtova záda vskočil Kociánek. Nejdřív všechno očichal a pak si sedl. Byl docela spokojený. Seděl přece za Vojtou, jen ho mrzelo, že má pokroucený ocas. Když se rozvrčel motor, začal vrčet i Kociánek. Rychle se rozhlížel, kde je ten nepřátelský pes, který na něj takhle vsekle vrčí. To se rozumí, že žádného nenašel. Letadélko Káně se začalo mírně otřásat, pak už se měkce pohupovalo a nakonec je neviditelná síla vytáhla do výše. Vojta napětím sotva dýchal a Kociánek štěkal. Nevěděl, co se s ním děje, jeho psí bouda s ním nikdy nelétala. Potom se uklidnil, vždyť před ním seděl Vojta. A s Vojtou se nemohlo Kociánkovi nic stát. Jednoduchým pohybem ruky sklonil Vojta hlavice vrtulí a Káně se rychle hnalo kupředu. Vojta to stočil směrem k domovu. Chtěl se podívat, jak vypadají pekla zhora. Uviděl je za malou chvíli. Letadélko se řítilo vzduchem jako opravdové Káně. Vojta opět napřímil hlavice vrtulí a letadélko se s tichým broukáním snášelo k Tomešovic chalupě. Nevysoko nad ní se téměř zastavilo. Vojta se podíval dolů. Uviděl dvorek za hranicí dříví a vozík přichystaný k odjezdu. Maminka pojede na trávu, pomyslel si. Na střeše si hověl kocour rozum a blízkavé oči otáčel po letadélku Káněti. Chvilku nevěděl, co má dělat. Číhal právě na nějakého ptáčka, ale ten, který se zrovna snášel dolů, se zdal kocourovi rozumovi přece jen trochu velký. Kocour si nebyl zcela jistý, jestli by ho dokázal zakousnout. Kromě toho tenhle velký pták protivně vrčel. Kocour rozum se tedy raději zdvihl, přeběhl střechu a zmizel v půdním vikýři. Hůňatý ocas za sebou táhl jako královskou vlečku. Při tomhle útěku přes střechu ho zahlédl Kociánek. Rozštěkal se, protože se s kocourem rozumem neměli rádi. Kociánkovi připadal moc černý. Kociánek chtěl dokonce vyskočit z letadla na střechu a kousnout rozuma do nohy. Ale to dost dobře nešlo. Stěna kabiny byla sice průhledná, ale ven nechtěla Kociánka pustit. Na dvůr vyšla Vojtova maminka. Zastínila si oči a dívala se na letadélko, které viselo ve vzduchu jako ozdoba na vánočním stromku. Vojta dostal strach, aby ho snad nepoznala, a proto se raději vznesl o něco výš. Ale maminku Tomešovou ani ve snu nenapadlo, že by mohl být uvnitř letadélka Vojta a dokonce se psem Kociánkem. Jen se podívala, pak popadla vozík a jela pro trávu. Vojta byl šťastný, jak krásně létá a jak všechno dobře vidí, ale Kociánek spokojený nebyl. Štěkal a chvílemi vil, uviděl Tomešovic chalupu a chtěl domů. Už se mu v letadélku nelíbilo. Chtěl mít pod nohama obyčejnou pevnou zem. Kociánku, okřikoval ho Vojta. Nebylo to nic platné. Kociánek si stále mlel svou. Mermo mocí chtěl dolů a domů. Vojta tedy poodlétl zastavení a přistál s Kánětem na louce. Pootevřel kabinu a Kociánek z ní vyrazil, jako by mu za ocasem hořelo. Upaloval k domovu a ani jednou se neohlédl. O létání už asi nestál.

0: Uprostřed hvozdu a uprostřed noci, za větrem, v roklince, doutnalo hníček. Kousek dál na pařezu seděl do pláště zachumlaný voják. Veterán. Držel stráž, nebylo koho se bát. Daleko široko nebylo člověka ani jiné šelmy. Je však ve vojácké krvi držet vartu. Díval se do ohně. V ohništi zapraskalo, vyprskla hrst jisker a z popela vyskočil čilý plamínek. Vyšvihl se na hrazdu suché větévky a cvičil a protahoval se na ní, dokud ji neproměnil v popel. Než se skočil dolů mezi žhavé uhlíky, ještě naposledy zablikal a posvítil na čtyři prošlapané podrážky na dvou párech sešlých holínek, do kterých byli obuti ještě dva další veteráni. Leželi s nohama u tepla a spali. Voják na stráži byl také ospalý. Za hodinku mě vystřídá servác, kránu to vezme bimbác, počítal v duchu. No a pak půjdeme dál. Dál. Ale kam dál? Dokud jemu a tady kamarádům plíce dobře dýchali, dokud nohy uměli celý den běhat z kopce do kopce a k tomu celou noc protancovat, ha, to byly časy. Déle než hodinu dokázali palašem kolem sebe rubat a v rameni ani nelouplo. Kolikrát bez jídla jenom okořalce šli ze šarvátky do šarvátky a žold byl a kořist. Dokonce někdy jim šarže poklepala na rameno a pronesla bravo, anebo well done, podle toho, pro koho zrovna bojovali. Tenkrát flašinetáři na rozcestích jim tu slávu zlomyslně kazili. Ukazovali jim svoje metály a vyprávěli, že se taky probíjeli celou Evropu. Až jednou se jí prej zavolali, postavili do řady a řekli jim, že už je jako nepotřebujou. Pušku, aby vrátili, ale metál, že si můžou připnout i na civil pro větší lesk křtin anebo funusů a tak podobně. Pokud jizev, katarů, záduch a jiných neduhů a pahýlu se týče, ty prej, že získali na poli cti a slávy, ty jsou jednou provždy jejich a nikdo jim je nesmí upřít. Jeden flašinetář je tak dopálil, že mu vzali kliku od flašinetu a zahodili do kanálu. Já si koupím jenom kliku, volal za nimi, ale vy si šetřte na celý flašinet. Děda asi nelhal. Vlastní slova probudila veterána z polodřímoty. Šáhla na něj smrť. Přemýšlel, jestli má přihodit do ohně, nebo si sednout blíž. Jenže než se rozhodnul, tak usnul. Ano, buď. Nemáte oheň? Veterán otevřel oči. Před ním stojí mužík, téměř trpaslík. Černý kabát po kolena, bílou náprsenku a nad ní tvrdý límec s červenou kravatou. Smekl tyrolácký klobouček, oranžový jako pomeranč. Uklonil se a pravil aniž vyňal cigáro z úst. Hej, buď, nemáte oheň? Nemenuju se buď, povídá voják. Já vím, že se jmenujete Pangrác, ale buď je kratší, pravil mužík a usmál se. Pangrác ukázal na skomírající ohniště. Mužík obratně uhlíkem připálil cigáro a rozdmíchal je do obláčku vonavého dýmu. Pod nosem měl černý knír. Nebyli tu mý dva bratřičkové? Ptal se. Ne, však oni dojdou. Nechcete cigáro? Kafe by bodlo, usmál se Pangrác. S rumem anebo bez? To je vtip? A ne špatný. Přitom vzal palcem a ukazováčkem klobouček a opatrně smekl. Na hlavě mu balancuje hrnek kávy. Rum zavonil až k Pangrácovi. Cukr je v tom, podává Pangrácovi a pokračuje. Vánočku nebo dort? Dort. Mužík smekl podruhé a na temeni dort. Pangrácovi to najednou všechno přišlo k smíchu. Nejdřív se usmíval, pak smál a teďka už se tiše řechtal. Mužík ožil. Běhal sem a tam dlouhými kroky s pažemi za zády a hovořil, mám radost, když vidím radost. Nejkrásnější hudba je lidský smích. Zasmějte se tak, abyste se za břicho popadal. A Pangrát se popadal za břicho. Musel, protože mužík začal z kloboučku tahat všechno možné a hlavně to, co Pangrát spotřeboval. Mejdlo, tabák, křesadlo, nový boty, džbán piva. Pak si mužík posadil klobouk na hlavu a pravil. A další výhoda. Pomyslíte si, aby vás klobouček vynesl na větev a hup, a jste na větvi. A byl na větvi nad Pangrácem. A pokračoval z větve. Chcete dolů? Haha, jste dole. A stále vedle Pangráce. Přenese vás na kraj světa. A posadil jej Pangrácovi na hlavu. Je vám dobře? Akorát. Je váš. A kdyby přišli bratříčkové, takže na ně čekám pod frňákovníkem.
1: Kdeže?
0: No, jako datlovník. Nebo fíkovník. Tak frňákovník. A oni vědí kde.
1: A zmizel v lese.
0: Pangrác chtěl jít za ním. Rum mu však zamotal hlavu a byl rád, že neusnul dřív, než se zachumlal těsněji do pláště. Když servác se probudil zimou, tak ho našel spícího v sedě na pařezu. Rozhrábl oheň a ohlížel se, kde by tak našel suchou větvičku, když se mu zazdálo, že z dálky slyší zpěv. Skutečně, někdo hrál na harmoniku a zpíval si k tomu. Písničce bylo zprvu těžko rozumět, ale jak se zpěvák blížil, zpěv dostával smysl.
2: Proč, že si zpívám i třeba v dešti? Proč, že mi ze zpěvu hlava třeští? Dám vám odpověď jen v jedné větě. Proč?
0: A z lesa se vynořil človíček. Spatřil serváce a zmlkl, jako když utne. Servác se mu asi líbil, protože vycenil dvě řady bělostných perliček a dospíval
2: v jedné větě, protože já jsem tak rád na světě.
0: Přistoupil blíž k servácovi.
2: A ty ne, serváci?
0: Serváci ho prohlížel. Vypadá ten mužik jako sedláci kolem Neapole, pomyslel si. Taky byl tak oblečený. Košili s volnými rukávy a kolem krku šátek. Krátké kalhoty, punčochy a střevíce zmokřené noční rosou. Mladou tvář. Tu měl plnou vrásek. Od smíchu, ale ne od starostí. Hrál na italskou harmoničku koncertínu. Nepřestal jí šimrat hebitými prsty, takže jeho řeč byla vlastně veselý melodrámek říznutý písničkou.
2: Kdyby se tu po mně ptal, a můj starší bratříček, a nebo, kdyby mě to snad hledal můj mladší bratříček, a nebo, kdyby tu byli oba, vyřídíš jim doslova, ať přijdou tam, kde budu já.
0: Servác, který do té chvíle mlčel, se usmál a pravil, pěkně zpíváte, panáčku. Mužík se na něho podíval a po chvíli pravil, taková chvála stojí za odměnu. Nastav dlaň. Servác nastavil dlaň. Mužík vyňal z kapci krásně vyšívaný váček, zatřepal jim nad servácovou dlaní a každým třepnutím vypadl zlaťák, až měl servác plnou hrst.
2: Kolik se tam vejde?
0: Divil se servác.
2: Nekonečně. Líbí se ti?
0: No komu by se to nelíbilo?
2: Mně ne, nech si to.
0: A dal váček servácovi do kapsy. Co ale budete dělat bez peněz? Ptal se dobrák servác.
2: Já? Já nic. Já nic nedělám. Já pro zpívání čas, já na prachy nemám. Jen sám se dívám, jak sám si zpívám. Jak sám na sebe se rád usmívám. A mám-li práci, mám z ní legraci, já dám se do zpěvu a mám po práci si sám, pak rád zajásám, v neděli nedělám.
1: proč, že se směju a proč, že zpívám, proč, že se nikdy smutně nedívám, proč, že si zpívám i třeba dešti, proč, že...
0: Jak se mužík vzdaloval, i písnička zmizela v dáli. Les ji zabalil do tichého šumu. Servác usnul zrovna ve chvíli, kdy třetí veterán, Bimbác, se posadil. Mžoural nejistě kolem sebe, než si vymanul, že je v lese a že je na něm řada. Rozkoukal se a šel hledat dříví. V mokřině našel dva suché klacíky. Nese je k ohni a zarazí se. U ohniště stojí podivná postavička. Vypadala jako cirkusový klaun. V plandavých kalhotách na jedné šli, v tričku s potrhaným tílkem. Pod kudrnatými vlasy, plavými jako loňská sláma, tvář se nehlasně smála od ucha k uchu. Oči měl ten panáček živé, veselé a černé jako trnky. Bimbác přiložil klacíky do ohně a pokoušel si rozhoukat do plamene. Klaun mu naznačoval posuníky, že to asi nepůjde. Jak pak se tady odsnul hluchoněmej paňáca, zabručel Bimbác. Klaun si ukazuje na uši a kýve souhlasně hlavou. Aha, aha, že slyšíš, ale nemluvíš, doplnil Bimbác. Klaun se šťastně rozhýhňal. Pak čukl Bimbácovi do ramene a posunkoval, že je málo dříví. No, v lese je mokro, vysvětluje Bimbác. Mužík zdvihl ukazováček. Dávej pozor, říkal ten posuněk. Pak sáhl za tričko a vyňal malou harfu. Harfínku. Štěňátko od harfy, dalo by se říct. Brnkl na jednu strunu. Ozval se tón. Zprvu slabý, v zápětí narůstala síl, stoupal a pronikal hvozdem, až začal Bimbácovi v hlavě lomcovat. Kol dokola to zašumělo. To tím, jak suché a křehké větvičky se počaly sypat z korun stromů. To není všechno, pravilo nové klaunovo gesto. Přejel palcem od dlouhých strun harfičky ke kratším strunám. Glissando ještě nedoznělo a z lesa jalo se vycházet množství siláků. Každý nesl soušku a skládal je dokupy. No to by mohlo stačit, pravil Bimbác. Mužík přejel palcem harfičku opačným směrem do sila sol fa mi re do, po silácích ani stopy. Podal harfičku Bimbácovi. Pěkná věc. S takovou tajnou zbraní bych si troufal vyhrát všechny bitvy. A Bimbác podává harfičku zpátky. Klaun se smál a vrtěl hlavou. Udělal salta jako v cirkuse a nepřestal metat salta i kozelce, dokud nezmizel v porostu. Bimbác chtěl přiložit z čerstvé zásoby, ale nepřiložil. Chtěl brnknout na harfičku, ale nebrnkl. Náhlá mátoha mu zavřela oči. A přece ještě před chvilkou by byl přísahal, že se báječně vyspal. Někde v koruně stromu se vzbudil ptáček. Pípl. Hlásek jako vlásek. A přece probudil nekonečný hvost. Za chvilku, kdo měl hlas a sluch, vpadl do ranního sboru. Obrysy vzdálených hor začal někdo obtahovat stříbrnou tuškou, vršky nejvyšších borovic zrůžověly, stébla trávy, opocená nočním dusném bahnisek, vydávala se vánku, který vyháněl studenou mlhu z lesa do světla a tepla palouků, a pavoukům osýchají sítě. Znamení, že den je tu a zůstane až do večera. Pankrát se probudil na pařezu. Kluci, kluci, vstávejte honem! Hone, musím vám něco vyprávět. Až po mně, vpadl servác čerstva. Já, panečku, něco zažil. To nic není proti mně, křičel Bimbác. Překřikovali se, skákali si do řeči, strkali do sebe a smáli se jako kluci. Než se umyli v tůňce plné žíhaných čolků, pověděli si na přeskáčku o svých nočních setkáních s mužíky. Potom začali zkoušet kouzelnou moc dárků. vytřepali ze servácovy tobolky každému po 10 dukátech. Pak jim Klobouček obstaral snídani, nové šaty a nakonec kočár s párem grošáků. Přece nebudeme kučírovat sami, holedbal se Bimbác. Brnk, brnk. A před ním stojí dva muži. Ten starší prosí o rozkaz. Na kozlík, příteli, na kozlík. A práskni do koní. Od této chvíle si žili. Když se jim někde líbilo, Pankrác s Kloboučkem vykouzlil zámeček. Servác natřepal na výdaje a Bimbác přibrnkal mrak služebnictva. Nebo si Pankrác posadil Klobouček na hlavu, vzal je pod paždí, zavřel oči, pomyslel si, ať jsme v Madridu, a když oči otevřel, byli v Madridu. Byli známi v nejlepších podnicích Evropy. Pili vína z nejslavnějších sklepů. Nejradši ze všeho však jezdili po bitevních polích, na kterých kdysi společně bojovali. To je podivná mužská vlastnost, jít se znovu podívat, kde se tenkrát tábořilo v blátě a ohladu, kudy se šturmovalo, kde který kamarád ji dostal do stehna a kde a kdo ji dostal jednou provždy. Nejvíc to pěstoval Bimbác. Pomocí harfičky si dovedl přikouzlit celý útvar. Rozestavil jej přesně jako kdysi, nabrnkal si nepřítele a opakoval akci se vším, co k ní patřilo. Dokud se držel zpátky a znovu prožíval jenom malé šarvátky, kamarádi mu to trpěli. Kdy to byli veteráni. Ale jedno mohli přijít do maléru. To si Bimbác usmyslel, že bude rekapitulovat celou bitvu u Slavkova a že on bude velet armádám svaté aliance a že Napoleona porazí. Nedal si to rozmluvit. Postavil si hlavu a skutečně nabrnkal obrovskou armádu i se zálohami. Rozestavil si všecko podle vojenských knih a když to bylo hotovo, začal velet po svém. Chtěje oklamat Napoleona, pustil jízdu směrem na Bučovice s rozkazem vrátit se přes Ždanický les. Jenže přišla průtrž mračen z Vichřicí a musel všeho nechat. Odbrnkal armády i se zálohami a měli co dělat, aby rychle zmizeli pomocí Kloboučku, protože obyvatelstvo bylo zmateno i pobouřeno a okresní hejtman nařídil vyšetřování. Pankrác a Servác byli přesvědčeni, že to Bimbán se vyléčilo. Omyl. Bimbás brzo přišel s návrhem, aby se usadili na Sahaře. Že by si tam v klidu zopakovali několik historicky důležitých bitev a on, že by potom nabrnkal obrovskou armádu s námořnictvem a mohli by to spustit. Spustit co? Ptali se ho. No, někdo jednou musí udělat na světě pořádek. Utrh se na ně. Nalili mu vína, které pil nejraději, a snažili se mu co nejlaskavěji nápad rozmluvit. Leč mluvili do jalové krávy. Konečně se Pankrác dopálil. Bimbáci, kamaráde, nebuď hlava skopová. Nehraj si člověče na mesiáše. Nejhorší, co může mužskýho potkat, je chtít spasit svět z pozice síly. Servác se přidal. Popadla tě pejcha, zpamatuj se, jste blbci, štěkl Bimbác. A boukl za sebou dveřmi. A máme to, zdychl Pankrác. To má z dobrýho jídla. Potřeboval by prohnat. Já by ho oženil, navrhoval Servác. Mě znáš. Já jsem proti ženským jako trvalým břemenům, ale v tomhle případě konečně no. Zlo zlem vyháněti. No tak se dohodli, že by mu měli opatřit ženu, samozřejmě mladou a pohlednou, ale jinak, aby to byl metr. Něco mezi andělem a mrchou, uzavřel Servác. Pankrác si vzpomněl, že o jedné takové, jakoby pro ten účel stvořené, slyšel vyprávět. Jmenuje se Bosana a je to dcera vladaře malého království zvaného Monte Albo. Vladař se jmenoval Piccola. Měl původně 4 dcery. 3 výborně provdal, nejstarší za krále Netálie, mladší za krále Pikardie a 3. za vídeňského bankéře. Tato chytla nejlíp. Nejmladší, 4., se jmenovala Bosana a byla nejhezčí. A také nejvíc po tatínkovi, což znamená, že byla těžko k uhlídání. Pletla hlavy mladým rybářům a když jednomu hlavu popletla, začala jí plést druhému a pak hned 3. Vznikaly rvačky, nepříjemnosti a ostudy. Král Piccola by byl Bosanu rád provdal, jen mít za koho. S velikým zájmem vyslechl zprávu, že hned vedle královského zámku na hlavním a jediném náměstí, v hlavním a jediném hotelu, se ubytovali 3 bohatí cizinci. Přijeli prý v nádherném kočáře, taženém 2 páry ještě nádhernějších rošáků. Byli vyšňořeni podle poslední módy. Ještě téhož večera král Piccola pozval 3 cizince na večeři. Naši 3 veteráni přišli v oblecích, které jen kouzelný klobouk může pořídit. Než přišla Bosana, hovořilo se, aby se hovořilo. Chvíli se holedbal Piccola, chvilku se holedbali veteráni. Konečně se dveře otevřely a vešla Bosana. Stanula na prahu a dívala se z jednoho na druhého. Ústa o trošičku širší, než by se malíř odvážil vymalovat. Oči o milimetřík šířejí posazené, než by si sochař troufl umístit. Se přivřeli a tím vyšlo najevo, že jsou neznatelně došikma. A i nosík byl kratší, než by vysoké čelo chtělo. A nad čelem temně rudý plamen vlasů. Bosaniny vlasy. Bimbácovi se zdálo, že nikdy nespatřil tak kouzelnou tvář. Trochu tatarskou, trochu andělskou. Bimbácovi zahořely ušní boltce. Zazáblo ho v chodidlech, jako by stál na ledu. Na ledu, kterého ve výhni rudých vlasů ubývá, který je tenčí a tenčí, až se pod ním probořil a Bimbác se pohroužil po uši do teplé lázně, která mu zrychlila tep. To se děje do písmena vždycky stejně, když se starej sekáč, která mu zrychlila tep. To se děje do písmena vždycky stejně, když se starej sekáč zamiluje jako kluk.

Když se po večeři odebrali na terasu, posadila se tak, aby sebemenší schýlení pro šálek kávy, nepatrné nahnutí trupu při podávání cukru dávalo servácovi možnost zahlédnout a ocenit krajku nebo dokonce materiál, jejich zjevnost a cenění se nepředpokládá ve společnosti početnější než dva. Večeře se protáhla až do úsvitu. Tři veteráni se vraceli přes náměstí do hotelu. Mlčeli. Pangrán se vypovíně zdřevěněli tváře a jen se hloupě usmíval. Servác a bimbác pili daleko méně, ale dívali se stejně hloupě. Král Pikola si mnul ruce. Jeden nebo druhý. Jen když vyvdá dceru. Jenže Bosana si to představovala jinak. Bavilo jí bimbáce dráždit servácem a naopak. Neuplynul ani týden a oba veteráni začali o Bosanu usilovat jeden přes druhého. Až zapomněli na kamarádství. Když Bosana škádila bimbáce, že by ho asi servác přepral, bimbác se pochlubil, že by si přibrnkal posilu. A hned Bosaně kouzelnou harfičku předvedl. Když to pak Bosana řekla servácovi, ten se dopálil a ukázal jí, jak by si natřepal zlaťáky, za které by si celou tu bimbácovu posilu mohl koupit i s bimbácem. Bosana s tím hned běžela k tatínkovi Pikolovi. Chvíli se radili a výsledek porady byl, že pozvali veterány na oběd. Není jisto, co jim nasypali do polévky. Je však zjištěno, že po polévce chlapi usnuli jako tři dudkové. Pikola s Bosanou jim ukradli tobolku i harfičku. Dali rychle zhotovit přesné kopie a těmi nahradili původní harfičku a tobolku. Potom poručil Pikola spící vojáky dopravit do hotelu, vystavit jim účet a vyzvat je, aby ihned opustili Monte Albo. Veteráni se probudili až druhý den ráno. Hlavy jim třeštili a když jim vyřizovali, že se musí okamžitě vystěhovat, tak nic nechápali. Až teprve, když jim předložili účet, náležitě přemrštěný, začalo jim svítat a popadl je stek. Zaplatíme a pak si to vyřídíme s Pikolou, povídá servác a třepe to bolkou. Sakra, co se to děje? Třepe marně. To má být přece bezedný, nebo ne? Bere mu ji z ruky Pangrác. Třepe taky marně. Ředitel hotelu sledoval jejich počínání klíčovou dírkou. Vzkázal Pikolovi, že hosti nemají čím zaplatit, co prej má dělat. Vypráska z hotelu i z města, vzkázal Pikola. Ředitel sehnal kuchaře a kuchtíka, ficky a služky, podomky a portýry a táhli na veterány s úmyslem je vynést na ulici. No, veteráni se ovšem smáli. Chtějí mít melu, mají mít melu, povídá bimbác. Sáhne po harfičce, brnk, brnk, přejde palcem struny, pokojem se nese zborcené harfitón. Až to trhá uši. Víc však nic. Opět si brali harfičku jeden druhému z ruky a opět pro nic za nic. Zatím před pokojem na chodbě a už i před hotelem dav lidí. Mají hole, mávají jimi a povykují. Začíná pronikat hlas, že by ty špiony měli pověsit na lucernu. Návrh získává přívržence, začíná jít do tuhého. Veteráni se zabarikádovali nábytkem. Servác si prohlíží neustále tobolku. Podvod! Podvod! To není ta moje! Zařve najednou. A harfička je taky padělek, přidal se bimbác. Jako vždycky hloupost vyšla najevo a také licoměrnost královská, jakož i chlubivost zamilovaných veteránů. Štěstí, že nejsem takovej trouba jako vy dva, povídá Pangrác. Posadil si na hlavu oranžový klobouček. Držte pozice, kluci, já ze zámku všechno přinesu. Pomyslil si, ať jsem na zámku a byl na zámku.

0: rovnou v komnatě, kde Bosana s králem třepali tobolkou. Jeden pro dcerušku, jeden pro tatínka, říkali po kolena ve zlaťácích. Harfička opřená o zeď pod oknem. Jen se Pangrác objevil, chňapl po tobolce. Bosana ale ucukla. Pangrác skočil po harfičce, noha se mu však smykla po vrstvě zlaťáku, upad a klobouček se mu smeknul z hlavy. Král popadl harfičku a brnkal jak blázen. V pokoji přibývají chlapi a ptali si jeden přes druhého, co mají dělat. Pangrác sice křičel, řešte krále, co to však bylo platné, když chlapi řezali jeho. Vyrazil dveře a ven. Kam se podíval ze všech dveří, po schodech z hora, po schodech z dola, proti němu za ním chlapi a na něj. Myslí si Pangrác, ať jsem honem hned pryč, ať tu nejsem. A kdo ví, co si ještě myslí, ale klobouček mu na hlavě nesedí a nic se mu neplní. Vyběh na terasu, už ho málem držej. Hupl přes závradlí a po hlavě do kompostu. Páchne sice, ale nic si nepolámal, sláva. Utíká parkem, nadbíhají mu, vrací se, kličkuje, pak se přehoup přes plot a po náměstí do hotelu. Od hotelu se vine zástup jako housenka, chlupatý s dviženými holemi a žene dva Pangrácovi druhy. Pangrác se k ním připojí, zahnou za roh a skočí do drožky. Koši ho srazili a práskli do koníčka. Koník dělá, co může. Náměstí je za nimi, křik davu slábne a už je tu serpentina dolů k moři. Po dvou kolech doleva, zase po dvou kolech doprava. Brzdi, brzdi, volá Bimbác. Ale co brzdit, když kolo ulítlo a předjelo je. Koníček upad a veterán jako z katapultu obloukem na strmou stráň. Suť a balvany jenom si hlavy chrání a kutálejíce se sčítají modřiny. Pak letí chvilku vzduchem, až bluňk, moře jim rány chladí. Sotva se vynořili, dopadají kolem nich kameny. Vysoko nad nimi řval hlouček kluků. Měli praky. Dlouho plavali, než se odvážili na břeh. Chtěli jít dál, ale nohy je neunesly. Zůstali ležet na oblázcích tak, jak padli. Tři pytle neštěstí. Když se probrali z potupy a únavy, vydali se do nejbližšího ze svých mnohých zámků, ke kterým jim klobouček štědře pomohl. Tam se dají do pořádku. Což pak tam nemají zlaťáky, předvídavě do zásoby natřepané a sluhů nabrnkaných také dost. Za několik dní dorazili k nejbližšímu ze svých letohrádků a bušili na bránu. Přišel sluha, co prý si přejí? No zkrátka a dobře, najednou je nikdo neznal. Nikdo je nikdy neviděl. Panstvo prý je na cestách a příkazy nejsou, ať koukají zmizet. Chtěli se hádat, poštvali na ně psi. S malými obměnami to dopadlo stejně na druhém zámečku. Bylo zle. Napadlo je, že snad tři mužíci by jim mohli poradit, jak dostat dary opět do svých rukou. Vydali se teda za ním. Dotrmáceli se do známých vozdů. Ani dobře nevěděli, kolik ušli. Bimbác nepřestal tvrdit, že pozná místo, kde tenkrát rozdělali ohníček. Voněl tam tavolník. Poznám to místo podle čuchu. Tavolník tam sice nevoněl, ale místo podle čuchu našli. Staré uniformy, které tam tenkrát slíkly, ještě tu byly. Ležely na hromadě a stuchly. Ohniště bylo už zarostlé trávou. Co dál? Vzdychl Bimbác a dřepl si. Mě bolej nohy, že bych brečel, dřepl si vedle servác. Musíme vydržet. Mužíky najdeme nejspíš tam, kde se scházej. Ten můj říkal, že pod Frňákovníkem. Tenkrát šel tudy, tady, kolem toho buku. Kudy šel ten tvůj, serváci? Taky tak nějak. Ten němej dělal kotrmelce, kudy a kam? To se ptáš moc, zívl Bimbác. Zmožte se, cápkové, rozlobil se Pangrác. Když je najdeme, jistě nám pomůžou dostat dárky zpátky. Jdem všichni tímhle směrem, hejbejte se. Jak mizeli v hustém porostu, bylo slyšet Pankráce dávat poslední pokyny. Kdybyste viděli nějaký divný strom, volejte. A nespěchá ta hlavy z hůru. Chvíli na to bimbác se zamotal do trní. Než se vymotal, pangrác a servác byli daleko. Stejně nic nenajdeme, pomyslel si bimbác. Chtěl se vrátit, ale ztratil směr a chodil v kruhu. Až najednou les zřídl a bimbác stanul na takovém malém paloučku. Kousek před ním na kopečku starý štěp. Že by frňákovník? Jde blíž? Jde pak. To je jenom jabloň. Sedne si pod ní a přemýšlí, jak najít cestu k ohništi. Do hlavy ho čuklo jablíčko a skulilo se do trávy. Bimbás je zvedl a ukousl si. Mordě, co je tohle za druh? Napadlo ho. Takový pláně a je lepší, než kdo ví, jaký Jonatán. Chce vstát a utrhnout ještě jedno, když Bim a Bác další dvě mu padla rovnou do klína. To druhé snědl i s ohryskem a rychle poliká, aby už kousl do třetího. Nese je k ústům, chce si kousnout a divná věc se děje. Něco mu brání. Pokouší se znovu, něco se jablíčku staví do cesty. No, je to jeho vlastní nos. Bimbác si uvědomuje, že jeho až dosud docela obyčejný nos mu teď visí z tváře pod bradu. A teď už ho má u pasu a teď na klíně. Sedí v ruce ještě jablíčko a ústa pootevřená, ani nedutá a kouká, co nos vyvádí. Z klína se svezl do trávy a šine se dál jako slepejš. Teď zmizel v trávě a za momentíček je zase vidět, jak přelezá krtinu, pak mizí tam v podbělu, tam směrem do trnitého podrostu. Až do této chvíle bimbác seděl, zíral a mlčel. Teď však pustil jablíčko a začal křičet. A zaslouží si pochvalu, neboť nevolal o pomoc, nenaříkal nad neštěstím, které ho potkalo, a není-li nos, který se plazí jako slepíš neštěstí, tak nevím, co neštěstí je. Nýbrž volal, lépe řečeno, hlasitě huňal: kluci, tebe, našel jsem frňákovník. Servác s pangrácem ho slyšeli. Přiběhli u dýchání a teď seděli na bobku vedle bimbáce. Dívali se na tu pohromu s oprávněným údivem. Jak jsi to uhnal? Zeptali se unizóno. Nad nimi ve větvích jabloně se ozval smích, přesněji řečeno dvojhlasný chechtot. Podívali se nad sebe. Na větvi seděli v řadě tři havrani. Dva se chechtali otevřenými zobáky, třetí měl zobák také do kořán, ale nic se z něho neozývalo. Zatímco veteráni zírali do větví jabloně, němý havran se spustil jako kluzák, oblétl vyjevené veterány a usedl bimbácovi na hlavu. Nadzvedl levé křídlo, zobákem vyňal hruštičku a strčil ji bimbácovi rovnou do úst. Bimbác se leknutím do ní zakous a spolkl jí. Byla hořká jak peliněk. V lese slabě zasvištělo, potom blíž v trávě, náhle to cvaklo bimbácovi mezi očima a bimbác měl nos jako dřív. Sáhl si na nos. A ještě jednou pro jistotu. Ano, je to fakt. Je to jeho původní nos. Havraní smích umlkl. Za to vypukl jásot veteránů. Objímali bimbáce a hulákali nadšením. Ne však dlouho. Dva havrani začali vztekle krákat. Poskakovali na větvi, až ji roztřásli. Tři jablíčka se utrhla a jedno po druhém dopadlo na hlavy vojáků. A už tu byl ten němý havran a hodil po nich tři hruštičky. Veteráni sebrali ovoce. Každý měl v jedné ruce jablíčko a v druhé hruštičku. Stáli, mlčeli a přemýšleli, co to všecko vlastně má znamenat. Ani si nevšimli, že se najednou zatmělo, a že se zvedl vítr. V lese zaburácelo, spustil se liák a zahlaholil hrom. Veteráni se popadli za ruce, aby je vichřice neporazila, když tu je náhle oslnilo strašlivě žluté světlo, jak blesk sjel do jabloně. Ránu, která hned na to ohlušila havost až za obzor, tu už neslyšeli. Leželi vedle sebe v trávě, jak trojčata, a spali. První se probudil Bimbác. Posadil se. Před ním kolem skalnatých břehů se zelenalo moře a šumělo rytmickým přehazováním bílých čepiček z vlny na vlnu. Sluníčko hřálo. Teď se posadil také Servác s Pangrácem. Dívali se jeden na druhého a trvalo hezkou chvilku, než se poznali. Tváře měli zarostlé mohutnými plnovousy a oblečeni byli jako nějací mudrci z východu. Vysoko nad nimi kroužili tři rackové a vesele křičeli. Veteráni si všimli, že odlétají směrem nad skály, na jejichž vrcholcích se vyhřívalo hlavní město Monte Albi. Pangrác sáhl rychle do kapsy. Když nahmatal jablko a hrušku, plácl se do čela a vyskočil. Mám to! To nám naši skřítkové zařídili. To je mi jasný, hej hulo. Ale co zařídili? Ptal se Bimbác. Servác ho usadil. Jabko, chobot, hruška, zase nos. Chápeš? No to jo, to jsem zažil. Ale proč jsme tu, fousatý mudrci, nebo co? Vypadáš jako mudrc, ale hloupej seš jako dřív. Bosaně naroste chobot, no. Dokud nevrátí dary, chobot nesplaskne. Jasný? I posadili se všichni tři do chládku a s rozvahou, hodnou státníku, začali se radit o své pomstě. Výsledek porady byl tento. Bimbác si načerní tvář, aby byl k nepoznání, a půjde do města. Bude nabízet jablka, avšak bude od kupujícího žádat, aby prokázal, že je z krve královské. Jinak neprodá. Král se o tom dozví a určitě jablka koupí. Dopadlo to téměř tak, jak předpokládali. Za necelou hodinu potom, co Bimbác začal prodávat, přišli ze zámku pro něho. Král si prý přeje ho vidět. Co je to za plody, že je může mít jen, kdo je z krve královské? Ptal se Pikola král. Kdo není královského původu, zemře po nich. Kdo je však z krve královské, zkrásný a zdráv bude. Koupím je pro Bosanu. Kolik stojí? Vyvážíme je váhou démantu a hrome. Pikola chvíli přemýšlel. Pak sladce dodal. A povolení k prodeji zajisté máš, mouřenine. Bimbác zajisté neměl. Jablka se tímto zabavují, prohlásil Pikola král a vzal Bimbácovi jablka i s košíčkem. Zbytek pokuty se ti promí a pal z města, jak nejrychleji umíš, pošetilý mouřenine. Zatímco Bimbác spálil dolů serpentinou, aby svým kumpánům oznámil, že plán se vyvedl, Pikola dal jablíčka na podnos a osobně je donesl Bosaně. Pikola nebyl dobrý král, ale táta to byl za všecky drobný. Zářil štěstím, když Bosana si jedno vybrala, ani neřekla děkuju, a když se do něho zakousla. Spapeje, je to zdravý a vzácný ovoce. A zavři si v okno, máš tu průvan. Jo, a kdyby něco, tak se sprchuju. A šel do koupelny, neboť bylo parno. Bosana pochopitelně okno nejen nezavřela, ale ona se z okna vyložila. Jablíčka si dala na dosah ruky a civíc z okna na náměstí pustila se do nich. Snědla jedno, snědla druhé. Začíná třetí a nejde to. Koukne, co jí to překáží, a vidí, že něco visí z okna ven. Byl to její urozený nos. Visí ven a jeho špička stále postupuje dolů k zemi. Než se Bosana vzpamatovala, než se rozhodla máli či nemáli vřískat a křičet o pomoc, nos už se plazil po zahradě směrem ke zdi. Bosana popadla nos a začala ho tahat oknem zpátky do komnaty. Soukala rychle, pravda, ale nos se prodlužoval taky rychle, rychlejc, než Bosana stačila soukat. Bosana sice už měla nosu plný pokoj a přece jeho špička právě přelezala zeď a hurá na náměstí. Bosana omdlela. Král Pikola byl zrovna ve vaně, když mu skrze dveře oznamoval rozčilený kastelán, že se něco děje na náměstí. Když se Pikola ptal, cože se děje, bylo mu řečeno, že se neví, co se děje, že se jen ví, že něco leze oknem buď do komnaty, nebo z komnaty princezny Bosany. A to by tak hrálo, vykřikl Pikola ve vaně. Zatkněte ho, pacholka! To nevypadá na milence, veličenstvo. To vypadá jako had. Dveře se otevřely a vylít Pikola, celý mokrý, kolem břicha si přidržoval ručník. Jako co? Zařval. A nečekaj na odpověď, letěl k Bosaně. Na první pohled to vypadalo, jako by k Bosaně oknem vlezl tenký had a zardousil ji. Pikola, nikoli král, ale Pikola táta zalkal, dělej to něco, já si musím držet ručník. Chtěli zbavit hadího obětí, ale strnuli. To není had, to je nos, zaštkal kastelán. To není had, to je nos, opakoval po něm Pikola. Běžel k oknu. Na náměstí hlava na hlavě uprostřed zástupu klikatá ulička. Tak klikatá, jak klikatě lezl Bosanin nos. Jeho špička nebyla už v dohledu. Ubírala se údolími, roklemi, šplhala po skalách, oblézala jezera a podlézala ploty. A ještě rychleji než špička nosu postupovala zpráva o její cestě. Obyvatelé Monte Alba se zbíhali ze všech stran a krajů. Kde byl schůdný terén, nos lezl špalírem ze vlounů. Někteří lamentovali lomíc rukama, jiní klekali a prosili špičku nosu, aby se vrátila a připomínali jí slavné tradice rodné země. Byli i tací, ano, i tací byli, kteří se modlili. Jakýsi chlapeček chtěl nos zašlápnout, avšak progresivní matka mu v tom zabránila. Král Pikola mezi tím oblékl kalhoty. Ztratil hlavu a chtěl Bosaně namluvit, že špička nosu je ledva za náměstím. Bosana se nedala ošidit. Jde furt dál, uhněla. Jde furt dál, vždyť mě to šimrá, jak leze. K večeru nos přešel hranice Monte Alba. Pikola se ihned telefonicky spojil se sousední vládou. Než sehnal kompetentní místa, nos to vzal zkratkou železničním tunelem do Rakousko-Uherska a kránu ho jeden mlékař spatřil na předměstí v Bádenu. Pikola žádal o spojení s Vídní. K polednímu se ozvala. Telefonoval mluvčí ministerstva války, že zeměbrana obsadila všechny silnice, kterými se nos ubírá. Rakouský generální štáb má v úmyslu zlákat nos na Moravskou pláň a tam jej vodit do spirály, dokud neumdlí. Pikola se rozplakal. To už po Evropě vycházela zvláštní vydání noviny se zprávou o nosu, který se nedá zastavit. Rakouský tisk se choval celkem zdvořile. Vídeňský Abendblatt si sice neodpustil jízlivou poznámku o malé zemi, kde jediná velká věc je princeznin nos, avšak většinou psali noviny se soucitem. Pražská Bohemie dala zprávu až na třetí stránku, protože šlo o slovanskou dynastii. Za to Říšské noviny běsnily. Berliner Anzeiger nadepsal úvodník, balkánský rypák nám nikdo do Říše strkat nebude. Ve Francii jeden redaktor z Paris Midi považoval zmiji, kterou potkal nedaleko Vichy, za nos. Když chtěl tento nos zadržet, byl uštknut. Měl slavný pohřeb. royalistický týdeník Le Prince, otiskl jeho podobenku na titulní stránce a pod ní první oběť slovanské rozpínavosti. L'intransigeant z obavy před demonstracemi royalistů vyšel s úvodníkem nadepsaným Francouzové, zůstaňmež galantní, vždyť jde o dámský nos. Cherchez la femme, odpověděli royalisté letákem a vytáhli do ulic. Britové zachovali chladnou hlavu. The London Times zaznamenal na 32. stránce petitem od svého kontinentálního dopisovatele její lehké onemocnění nosohltanu spojené s nepatrnou, leč viditelnou hypertrofií nosu, vyvolalo v řadách obyvatelstva projevy svědčící o velké lásce k panovnickému rodu. Mezitím Bosanin nos se proplazil Pyrenejemi. V Barceloně přerušil býčí zápasy. Pak náhle uhnul k Atlantiku a přes Biarritz a Bordeaux dorazil k Ostende. Prolezl kasínem a pokračoval směrem na Petrohrad. V Monte Albo vypukl zmatek. Piccola selhal, co král a co otec se zhroutil. Nakonec Bosana musela konejšit Piccolu, držet ho za ruku a huhňat, aby nestrácel hlavu. Když nastal stav celostátní paniky, Pankrác, Servác a Bimbác se rozhodli k činu. Kde se vzali, tu se vzali, v královském zámku najednou. Že prý jsou lékaři, tedy lékaři na cestě na pařížskou Sorbonu, a že jako slyšeli prý o Bosanině nemoci a nezávazně, že by se pokusili. Piccolo jim nedal ani domluvit a hnal se s nimi k Bosaně. Veteráni nos prohlíželi, počeškávali, poplácávali a přitom se pod Prnovousem chechtali. Pak šli vedle, že se prý poradí. Nakrouhali kousíček léčivé hruštičky a přidali židibec křenu čistě pro vlastní potěchu. Za napjatého ticha Bosana spolkla lžíci směsi. Křen jí vyhnal slzy do očí, ušklíbla se a jenom prostě kejchla. Kýchnutí mělo za následek, že světový tisk mohl přinést zprávu o tom, jak špička nosu nedaleko Petrohradu náhle sebou škubla. Hruška způsobila, že začala ustupovat směrem, odkud přišla. Do večera procouvala ulicemi Ostende. Berlínské večerníky jásaly. Slovanská infiltrace nosem ztroskotala. Piccola vyplatil mudrcům pěknou sumu, kterou Šizuňk natřepal ze Servácovy tobolky. Obyvatelstvo jásalo. Jásot netrval dlouho. Kumpáni dali Bosaně dávku hrušky, která stačila, aby se nos cvrk, ale jen částečně. Před Bordeaux se nos zastavil. Nejenže se zastavil, ale jakmile hruška přestala působit, dal se znovu o něco pomaleji na pochod. Piccola okamžitě poslal pro mudrce. Tvářili se učeně a dali Bosaně novou, opět malou dávku hrušky. Nos se zastavil a počal couvat až do tunelu, kudy si nadešel do Rakouska, a tam v tunelu se zastavil. Další panika ve světovém tisku. Tuhle pomstu si na Piccolu a na Bosanu vymyslil hlavně Bimbác. Ačkoliv ani jeho kumpáni nejsou bez viny. Všichni chtěli Bosanu potrápit. Konečně Pankrác navrhl, aby jí dali dávku, která by stačila na zcvrknutí nosu téměř docela, ale přece ne úplně. Aby zůstal asi tak o 2 až 3 centimetry delší, než byl původně. Nastrouhali skoro celou hrušku, opepřili tedy notně a podali Bosaně. Zavřela oči a polikala statečně. A hle, se zasvištělo to krajinou, tak to v pokoji cvaklo a Bosana měla nos téměř normální. Byl jen o 3 centimetry delší než dřív. Bosana letí k zrcadlu. Zaúpěla. To je strašlivý. a dala se do pláč. Skutečně, nikdo by nevěřil, jak snadno můžou pouhý 3 centimetry nosu navíc z krasavice udělat potvoru ohyznou. Pikola se zhrozil, naléhal na mudrce, aby nos uvedli do pořádku. Prosil, nabízel vysoké řády, až konečně vyhrožoval. Pangrác si vzal slovo.
1: A vědecky vzato. Nedá se víc dělat. Lék tedy, totiž ano, lék zabral, to je teda konečně prokazatelné.
0: Zabral, křičela Bosana. Ale koukněte se na můj nos. Nezabral, jak měl zabrat.
1: Pravda, souhlasil Pangrác, to se stává. Ovšem teda výjimečně, že ano. A jenom tehdy, když pacient buď něco teda jako ukradl, anebo přechovává něco teda kradeného v budově, kde stůně. A máte tu něco kradeného?
0: Co si to dovolujete?
1: Horil Pikola.
0: Okamžitě to odvoláte, nebo... Co by odvolával?
1: To říká Bosana.
0: Máme tu kradený. Sami jsme to ukradli. Tati, vrať to hned. Já s chobotem žít nebudu.
1: Vrať to, to se ti řekne. Komu? My to majitelům odevzdáme, úlisně vpadl Bimbác. Dokud neměli v ruce klobouček, tobolku a harfičku, dokud si všechno bedlivě neprohlédli, mudrci léku nepodali. Až když si byli jisti. Dali Bosaně zbytek hrušky. Ruku jim mohla utrhnout. Divže hrušku s vlastním prstem nespolkla. Cink! Mezi našich milýma očima, nad rty půvabně krouženými, seděl nos opět rozmilý. Pangrác si uvědomil, jakéže nos umí dělat ve tváři zázraky. Po něm teprve na to přišli i plastičtí chirurgové. Posadil si frajerský klobouček na hlavu, vzal kamarády pod paží a zahlaholil:
0: kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe. Kluci, zavřít oči a ať jsme zase na svých štacích.
1: Zavřeli oči a když je opět otevřeli, chviličku myslili, že jsou na svých štacích. Ale nebyli. Zavírali oči, otvírali oči. Přáli si úsilovně, ještě úsilovněji. Ale nebyli a nebyli. Byli totiž v roklince u svého starého ohníčku. Ve svých prvotních podobách i šatech a byla chladná noc. Mužíci seděli kolem ohně. Němý pletl věneček z pampelišek, harmoníček tiše hrál na koncertínu, bratříček cigáro promluvil.
0: Dary!
1: Zavedl úsečně a natáhl ruku. Podali mu je. Cigáro předal harfičku němému, tobolku podal harmoníčkovi a sám si posadil na hlavu klobouček. Vstal, založil ruce za záda a chodě od jednoho veterána ke druhému mluvil.
0: Dali jsme vám, kamarádičkové, já a mý bratříčkové, dary jsme vám dali. Proč pak jsme vám dali dary?
1: Ptal se po způsobu slavných řečníků. A hned po způsobu slavných řečníků si odpovídal.
0: Abychom vám udělali radost. A proč jsme vám chtěli udělat radost? No, proč? Jenu proto, abychom my měli radost, že vy máte radost. A měli jsme z vás radost? Ne, neměli. Ani tu nejmenší radost. Zámky jste si stavěli, jedli a pili a pili a jedli. Načo jste chtěli svět násilím spasit, manévry pořádali a lidi strašili a otravovali. A my se ptáme, kamarádičkové, kolik lidí jste rozesmáli? He? No? Kolik? A kolik dětí? No?
1: Odkašlal a pokračoval.
0: No my, skřítkové, jsme naštěstí trpěliví.
1: začneme s vámi znovu. Budeme s vámi smrtelnými začínat znovu a znovu, dokud se nenaučíte zacházet s kouzelnými dary, které jsme vám svěřili. Tak tedy po 1 500 000, znovu a od začátku. Když jsem vás tu poprvé potkal, seděli jste, Pankráci, na pařezu. Ukázal na pařez. Pankrác se posadil. Vy dva, kývl na serváce a bimbáce, vy dva jste tamhle leželi. Ulehli oba nohama k ohníčku. A všichni jste spali.
0: Někde v koruně stromu se probudil ptáček a pípl. Hlásek jako vlásek a přece dokázal probudit rozlehlý hvost. Za malou chvíli zpívalo všechno, co mělo hlas a sluch. Stříbrná tuška oddělila obrysy hor od včerejší tmy, nejvyšší borovice stály na špičkách, aby první převzali růměnec od sluníčka, až vykoukne za hřebeny hor.
1: Safra, psilož, zebe, zachraptil bimbác a posadil se. Pankrác se probudil na pařezu celý polámaný. Mrzelo ho, že zaspal na varetě. Není čím přiložit. Staňte, lenoši, staňte, už jeden. Vstávali mlčky. Když se rozkoukali, šli se umýt do tůniky plné žíhaných čolků. Naplnili si čutory z pramenku, zašlapali žhavé uhlíky a vykročili. Šli rychle, aby se zahřáli.
2: Jednou vyprávěla soudružka učitelka dětem, že kdysi dávno byla doba ledová, kdy na zemi žili ohromní mamuti a taky člověk neandrtářský, který ty ohromné mamuty chytal jako králíky. Že prostě udělal díru do země, přikryl jí větvičkami a že ten mamut šel, šlápl na to a už byl v pasti. Že si potom ten člověk neandrtálský kus toho mamuta ukrojil vždycky k obědu a k večeři a tak dále a Šebestovou to neobyčejně zajímalo. A tak zvedla ruku a řekla, prosím, a jak ten člověk neandrtálský toho mamuta vlastně jedl? S brusinkami jako zajíce nebo s bramborovým salátem jako smažený řízek? A soudružka učitelka byla z té otázky trochu vedle. Co pak někdo ví, jestli se mamuti vařili nebo smažili? A tak řekla, poslouchej, Šebestová, co to máš za hloupé otázky? Člověka neandrtálského přece nikdo neviděl, takže se ho nikdo nemohl na takovou věc ani zeptat. Tohle neví ani soudruh ředitel, tak jak to mám vědět já? Sedni si a dej pokoj. A Šebestová si sedla a byla sticha. Ale když šli s Machem ze školy domů, řekla, heleď se, Machu, na co vlastně máme to senzační sluchátko? My se přece můžeme do té doby ledový klidně podívat a zjistit, jak tam toho mamuta vlastně jedli, no ne? A Mach se zastavil a řekl, no jo, to je fakt, ale Jonatána vezmeme sebou. A tak Šebestová vytáhla sluchátko a řekla, prosím, my bychom se strašně rádi podívali do doby ledové, ale s Jonatánem. A ze sluchátka se ozvalo, beze všeho, jak si račte přát, ale měli jste se líp oblíknout, bude vám tam trochu zima. A v tu ránu byli v době ledové i s Jonatánem. Místo stromů tam rostl velikánský kopr. Ale řeknu vám, žádná legrace to nebyla. Zima tam byla vážně jako v Psinci, to víte, doba ledová je doba ledová. Všude samý prales a Mach s Šebestovou a Jonatánem šli tím pralesem a najednou se strašlivě lekli. Před nimi stál mamut jako třípatrový dům, zvedal chobot a troubil jako autobus a Mach, Šebestová a Jonatán vzali nohy na ramena a upalovali, ale jak tak upalovali, Mach najednou vidí, že Šebestová schází. Pak se zastaví a křičí: Šebestová, kde seš? A z jakési díry se ozvalo: Tady! No zkrátka, Šebestová měla smůlu. Spadla do mamutí pasti, což byla tedy pěkná věc. A Mach volal: Šebestová, vylez! A Šebestová křičela: A jak, nevíš, ty chytrej? Ale představte si, měli štěstí. Najednou se rozhrnulo listí a objevil se člověk neandrtálský. Byl celý chlupatý, hlavu měl jak vrabčí hnízdo, držel v ruce kyj, jeden konec podal Šebestové, ta se toho chytla a našup byla venku. Načež řekla: Děkuji, bylo to od vás moc milé, jmenuji se Šebestová, tohle je Mach z naší třídy a tohle je pes Jonatán, náš kamarád. A neandrtálský člověk řekl:
3: Těší mě, já jsem nějaký huml, František, lepší. Promiňte, mám rýmu jako trám, to víte, doba ledová je doba ledová. Aspoň kdybych mohl sedět doma v jeskyni, ale to, aby člověk běhal porád po pralese a lovil mamuty.
2: A Šebestová měla zlaté srdce, bylo jí toho člověka neandrtálského líto, řekla tedy: Víte co, pane Huml, že jste byl tak hodný a vytáhně z toho maléru, tak my vám nějakého toho mamuta ulovíme, že jo, Machu, třeba tamhle toho. A Šebestová ukázala do výšky, kde nad stromy bylo vidět obrovitánského mamuta a řekla Jonatánovi: Jonatáne, hezky ho zakousni a přines, jen se neboj, na co máme sluchátko? A řekla něco do sluchátka a mamut byl najednou menší než králík a Jonatán ho přinesl až k jeskyni, kde byl ten mamut pomocí sluchátka zvětšen do své původní velikosti a z jeskyně najednou lezli neandrtálci a pan Huml jim řekl:
3: Pánové, toho mimořádně urostlého mamuta zakousl zde tento nenápadný pes.
2: A neandrtálce popadla hrůza, zděšeně volali: Rychle pryč, je tady příšerné zvíře, které zakouslo 100metrákového mamuta. Ale to už jedna mamutí kýta se vařila v hrnci i s tím velikánským koprem, kterého bylo všude plno, a Šebestová si ten recept samozřejmě napsala. Mamut s koprovou omáčkou. To bude soudružka učitelka koukat. Ale v tom dostal Mach nápad a řekl: Poslyšte, pane Huml, co kdybyste se podíval k nám do školy, třeba jenom na pár dní? A pan Huml se zamyslel, podrbal se na hlavě a potom řekl:
3: No, proč ne? Zařídit by se to dalo. Stejně nemám ještě vybranou dovolenou. Počasí bylo letos příšerné, to víte. Doba ledová je doba ledová. Aspoň bych se u vás, kapánek, zahřál. Kdy pak by se jelo?
2: A Šebestová řekla: Hned. A tak se najednou všichni octli u Šebestu, chudáci, zrovna večeřeli. A Šebestová řekla: To koukáte, koho jsme vám přivedli. To je pravěký člověk, pan Huml. Bude u nás přes noc a ráno ho povedeme do školy. A paní Šebestová přestala jíst a dokonce i dýchat, ale pan Šebesta řekl: No tak, Boženko, no tak. A tak se paní Šebestová uklidnila a nabídla panu Humlovi, aby si vzal s nimi. Měli zrovna rýžový nákyp. Pan Huml se nedal pobízet a vzal si plný talíř. Bylo to neobyčejně zajímavé, protože jedl rýži rukama. O paní Šebestovou se pokoušeli mrákoty, ale pan Šebesta řekl: Nesmíme se ničemu divit. Doba ledová ještě neznala nože ani vidličky a hned panu Humlovi vysvětlil, že rukama ani nohama se už dávno nejí a taky mu půjčil příbor, s kterým si pan Huml málem vypíchl oko. Naštěstí toho musel na chvíli nechat, protože udělal hepčí a hned všechno kolem lítalo, rýže, ubrousky, noviny a pan Huml se omlouval.
3: To víte, doba ledová je doba ledová.
2: A pan Šebesta řekl: To nic, maminko, půjč panu Humlovi kapesník. A pak mu ukázal, jak se s takovým kapesníkem zachází, což pana Humla uvedlo v ohromné nadšení. takže pořád smrkal a utíral si nos, ale když to zkoušel po 18., řekla paní Šebestová z ničeho nic: tak dobrou noc, a šla spát k babičce. Takže se pan Šebesta musel o pana Humla starat sám. Napustil mu do vany horkou vodu, vysvětlil mu, k čemu je mýdlo, kartáček na zuby a pasta s fluorem, oholil ho, aby nevypadal jako šimpanz, a nakonec ho uložil do postele vedle sebe, a panu Humlovi se to všecko ohromně líbilo, a než usnul, řekl:
3: teda řeknu vám, pane Šebesta, tohle se nedá s dobou ledovou vůbec srovnat. Až se vrátím do pravěku, vymyslím aspoň ten kapesník, ať se ten vývoj pohne kapánek kupředu.
2: Jenomže všecko to dopadlo úplně jinak. Ráno zavedli Mach s Šebestovou pana Humla do školy, kde bylo hotové pozdvižení. Soudružka učitelka běžela pro soudruha ředitele a ten představil člověka neandrtálského všem žákům a učitelům a řekl: uvědomte si, že jsme jediná škola na světě, která má tak vzácnou názornou pomůcku. Teď známe pravěk naprosto dokonale. Teď víme dokonce i to, že se tam mamutí jedli s koprovou omáčkou, ale to není, prosím, všechno. Pan Huml vyhověl naší žádosti a od prvního bude u nás zastávat místo školníka. A všichni byli velice nadšeni a soudruh ředitel vyslovil Machovi a Šebestové zvláštní poděkování, a to jménem školy i jménem pana Humla, kterému se ve škole moc líbilo, hlavně proto, že za nějaký týden měl po Římě a nepotřeboval už ani kapesník.

V malé chaloupce na konci dědiny žili dědeček s babičkou. Neměli děti. A to je velice trápilo. Jednou v zimě napadlo mnoho čerstvého sněhu, z kterého si děti dělali sněhuláky. Dědeček zavolal babičku k oknu a povídá: pojď, babičko, my si uděláme také pěkného sněhuláčka. Babička se zamyslela a povídá: víš co, dědečku, slepíme si ze sněhu děťátko, když sami žádné děti nemáme. Babičko, máš dobrý nápad, povídá dědeček. Vzal si beranici, kožíšek a šel s babičkou před chaloupku uplácat si ze sněhu děťátko. Ukouleli tělíčko, přilepili ručičky, nožičky a na tělíčko nasadili kouly jako hlavičku. Šel okolo soused a ptá se: co pak to děláte? No přeci sněhuláčka, děťátko, řekl dědeček. Potom přidělali ouška, nosíček a dva důlky pro oči a sotva udělal dědeček na obličeji pusinku. Sloupl se ze sněhuláčka sníh a už tu bylo živé děťátko. Začalo dýchat, otevřelo modrá očička, kroutilo hlavičkou, třepalo ručičkama a kopalo nožičkama, no jako miminko v plenkách. Podívej se, dědečku, povídá babička, stal se zázrak, přání se nám splnilo. Máme živé děťátko a protože je ze sněhu, budeme mu říkat Sněhurka. Sněhurko, Sněhurko, volala radostně babička, začala děťátko objímat a běžela s ním do světnice.

chaloupce bylo od této chvíle veselo. Sněhurka rostla jako z vody a každým dnem byla větší a větší. Dědeček s babičkou měli ze Sněhurky převelikou radost, protože byla milá a poslušná. Za Sněhurkou přicházeli ze vsi dívky. Strojili ji do šatiček, učili ji básničky, písničky a vůbec všechno to, co uměli sami. Sněhurka za tu zimu velmi vyrostla. Byla čiperná a všemu rozuměla. Měla pěkná očka, dlouhé vlásky až po pás. Jen tvářičku měla stále bledou, jako by v ní ani krve nebylo. Byla krásná, dobrá a ke každému přívětivá. Všichni ji měli rádi. Babička i dědeček byli spokojeni, že se na stáří dočkali takové radosti.

Přešla zima, sluníčko začalo hřát, zazelenala se tráva, vykvetly jarní květinky a ve větvích švitořili ptáčci. Děvčata ve vsi se radovala a zpívala, jen Sněhurka byla nějak smutná. Co se ti stalo, Sněhurko? Ptala se jí babička. Nejsi nemocná? Ale nic mi není, maminko. Jsem zdravá, řekla Sněhurka a na babičku se usmála. A pak roztál poslední sníh, na lukách rozkvetlo plno květů a ptáčci se naplno rozespívali. Děvčata začala zpívat veselé písničky, vše se veselilo. Jen Sněhurka byla stále smutnější. Vyhýbala se družkám a pořád se ukrývala před sluncem do stínu. Jen za soumraku, nebo když pršelo, bývala veselejší. Jednou, když přišla bouřka a napadly kroupy, měla z toho takovou radost, jako by to byly perly. Ale když opět vysvítlo slunko a kroupy roztály, usedavě se rozplakala. Jednoho dne se dívky ze vsi vypravily veselit se do háje a stavili se také pro Sněhurku. Babička se bála Sněhurku s děvčaty pustit, také Sněhurce se jít nechtělo. Ale nakonec děvčata babičku přemluvila. Jen mi na Sněhurku dávejte pozor, ať se jí nic nestane, domlouvala babička. Však víte, jak ji mám ráda. Dáme, dáme, slibovali dívky. Vzali Sněhurku mezi sebe a utíkali veselit se do háje. Tam splétali skvítí věnečky, zpívali veselé písničky a také si udělali ohníček. Dívej se, Sněhurko, jak poběžíme, řekli. Utíkej také za námi a nezůstávej pozadu. Poté začali utíkat a jedna po druhé přeskakovali oheň. Sněhurka byla poslední. Rozběhla se, skočila a v tom něco zasyčelo. Dívky se rychle obrátily a s hrůzou zpozorovali, že Sněhurka mezi nimi není. Snad se nám schovala, řekli si a rozběhli se jí hledat. Hledali, volali a i když prohledali celý háj, nikde ji nenašli. Snad utekla domů, řekli si. Běželi do vsi, ale ani tam Sněhurka nebyla. Kam se jen poděla? Nikdo nevěděl. Ano, Sněhurka běžela za nimi poslední. A když skákala přes oheň, proměnila se v páru a jako malý obláček stoupala k oblaku. Dědeček s babičkou

0: Paddington se zhluboka nadechl a hlasitě zaklepal. Nikdo se neozval. Tak zaťukal znovu. Když se stále nikdo neozýval, opatrně packou otevřel dveře.
1: Jděte pryč, ozval se hluboký hlas. Nechci nikoho vidět.
0: Paddington nakoukl za dveře. Sir Chestmere ležel natažený na gauči. Vypadal unaveně a naštvaně. Otevřel jedno oko a podíval se na Paddingtona.
1: Žádný autogram vám nedám, zavrčel.
2: Já váš autogram nechci.
0: Paddington se na něj přísně zadíval.
2: Nechtěl bych váš autogram, ani kdybych tu měl sešit na autogramy. A já navíc žádný sešit na autogramy nemám. A máte to.
1: Vy nechcete můj autogram?
0: Sir Chestmere se překvapeně posadil.
1: Ten přece chtějí všichni.
2: Já ne, prohlásil Paddington. Přišel jsem vám říct, ať vezmete svou dceru zpátky.
0: Posledních pár slov trochu spolkl. Připadalo mu, že od chvíle, kdy slezl z pódia, se herec nafoukl do dvojnásobné velikosti a že každou vteřinou vybouchne. Sir Chestmere se chytil za hlavu.
1: Vy chcete, abych vzal dceru zpět? Zeptal se nakonec.
2: Přesně tak, ujistil ho Paddington. A jestli to neuděláte, myslím, že by mohla klidně jít bydlet k Fouskovým.
0: Sir Chestmere Košata si nepřítomně prohrábl vlasy a pak se štípl.
1: K Fouskovým,
0: opakoval jako ve snu. Zuřivě se rozhlédl po pokoji a pak se vrhl ke dveřím.
1: Sáro, zavolal hlasitě. Sáro, okamžitě sem přijď.
0: Couval po pokoji, až ho od Paddingtona bezpečně dělila pohovka.
1: Drž se ode mne, medvěde,
0: řekl dramaticky a pak na Paddingtona zamžoural, protože byl trochu krátkozraký.
1: Jsi medvěd, nebo ne? Dodal.
2: Přesně tak, potvrdil Paddington. Z nejtemnějšího peru.
0: Sir Chestmere se zadíval na jeho baret.
1: V tom případě, řekl, aby získal čas, bys měl vědět, že u mě v šatně je zakázáno nosit zelenou. Což pak nevíš, že zelená v divadle přináší smůlu? Okamžitě si tu čepici sundej.
2: To není moje chyba. Chtěl jsem si vzít svůj normální klobouk, začal vysvětlovat, když v tom se rozletěly dveře a vešla dáma jménem Sára.
0: Paddington okamžitě poznal, že je to dcera Sira Chestmere ze hry.
2: Nemáte se čeho bát, řekl jí. Přišel jsem vás zachránit. Cože jste přišel?
0: Dáma se zatvářila překvapeně.
1: Sáro!
0: Sir Chestmere Košata vylezl zpoza pohovky.
1: Sáro, zachraň mě před tímhle šíleným medvědem.
2: Nejsem šílený, rozhořčil se Paddington.
1: V tom případě mi laskavě vysvětli, co děláš v mé šatně, zaburácel slavný herec.
0: Paddington si povzdychl. Někteří lidé jsou příšerně nechápaví. Trpělivě jim všechno znovu vysvětlil a když skončil, zaklonila Sára hlavu a rozesmála se na celé kolo.
1: Jsem rád, že ti to připadá vtipné, řekl Sir Chestmere.
2: Ale miláčku, což pak to nechápeš, zeptala se ho. To je ohromná podsta. Tady Paddington doopravdy uvěřil, že jsi mě vyhodil z domu bez jediné pence. To jen dokazuje, jaký jsi skvělý herec.
0: Sir Chestmere se nad tím zamyslel.
1: Zavrčel. Poměrně pochopitelný omyl předpokládám. Vypadá jako nesmírně inteligentní medvěd, když se na něj tak dívám.
0: Paddington zmateně pohlížel z jednoho na druhého.
2: Takže vy jste to celou dobu jen hráli?
0: Zaváhal. Dáma se sklonila a vzala ho za packu.
2: Samozřejmě, zlatíčko, ale bylo od tebe moc milé, že jsi mě přišel zachránit. Nikdy na to nezapomenu. Já bych vás doopravdy zachránil, kdybyste chtěla,
0: ujistil Paddington. Sir Chestmere si odkašlal.
1: Zajímá tě divadlo, medvěde? Zeptal se.
2: Ano,
0: odpověděl Paddington.
2: Moc, jen mi vadí, že se musí za všechno tolik platit. Až vyrostu, chci být herec. Sára vyskočila. Čest míre, drahoušku, řekla a podívala se na Paddingtona. Mám skvělý nápad.
3: Sára vyskočila. Čest míre, drahoušku, řekla a podívala se na Paddingtona. Mám skvělý nápad.
2: Pošeptala něco Siru čest

0: Byla. Prý je to velmi naléhavé. Děkuji, řekl pan Fousek a dopis otevřel. Co se tam píše? Zeptala se paní Fousková úzkostlivě. Je v pořádku? Podal jí ho. Já z toho tedy nejsem dvakrát moudrý. Paní Fousková se na vzkaz podívala. Byl napsán tuškou a ve spěchu stálo tam. Dostal jsem velmi důležitý úkol. Paddington. P.S. Povím vám o tom později. Co to má pro všechno na světě znamenat? Zeptala se. To by nebyl Paddington, aby se mu nepřihodilo něco zvláštního. Já nevím. Pan Fousek se uvelebil na sedadle a světla zhasla, ale nenechám si tím kazit hru. Doufám, že druhá půlka bude lepší než ta první, prohlásil Jonatán. Ta první byla hrozná, vždyť ten chlap pořád zapomínal repliky. Druhá půlka opravdu byla mnohem lepší než ta první. Od chvíle, kdy Sir Chestmír vkročil na pódium, bylo publikum jako v tranzu. Odehrála se s ním obrovská změna. Už se mu nepletly repliky. A lidé, kteří první polovinu pohoršeně pokašlávali, teď seděli zpříma a viseli na každé v jeho slově. Když na konci druhé poloviny dcera padla Sir Chestmírovi do náručí a spustila se opona, obecenstvo vybuchlo nadšením. Opona se zase zvedla a celý soubor se šel uklonit. Pak se znovu zvedla, ukláněl se jen Sir Chestmír se Sárou a potlesk neustával. Nakonec vyšel Sir Chestmír dopředu a zvedl ruku, aby zjednal ticho.
1: Dámy a pánové, prohlásil, mnohokrát vám děkuji za tak bouřlivý potlesk. Opravdu jsme vám velmi vděční. Ale ještě než odejdete, rád bych vám představil nejmladšího a nejdůležitějšího člena našeho souboru. Je to mladý medvěd, který nás přišel zachránit.
0: Postoupil ještě blíže k okraji jeviště, kde byla budka pro nápovědu a zbytek jeho proslovu zanikl v napjatém šumu. Sklonil se k budce, chytil Paddingtona za packu a zatáhl. Z díry se vynořila medvídková hlava. V druhé packe svíral scénář hry.
1: Pojď se mnou, Paddingtone, vyzval ho Sir Chestmír. Pojď se uklonit.
2: Já nemohu, vydechl Paddington. Myslím, že jsem tu uvízl.
0: Bylo to tak. Uvízl v budce. A bylo potřeba mnoho kulisáků, hasičů a másla, aby ho dostali ven, dlouho poté, co obecenstvo odešlo. Ale i tak ho bylo vidět dost na to, aby se mohl otočit a zamávat nadšenému davu baretem, než opona spadla naposledy. Kdyby o několik večerů později někdo vešel k Paddingtonovi do pokoje, našel by ho, jak sedí v posteli se sešitkem, nůžkami a lepidlem. Lepil si fotku Sir Chestmíra košaty, kterou mu mistr podepsal Paddingtonovi s vřelým díkem. Měl tam také fotku herečky Sáry a svůj nejcennější majetek, ústřižek z novin, kde v titulku článku o nové hře stálo Paddington zachránil večer. Pan Pelich mu řekl, že ty fotografie jsou pravděpodobně poměrně cenné, ale medvídek se je poté, co to důkladně promyslel, rozhodl neprodávat. Konec konců mu Sir Chestmír Košata vrátil těch 20 pencí a k tomu přidal i jedno divadelní kukátko.
3: Slepička a kohoutek vyšli si do lesa na oříšky. Hned tam za zahrádkou stál ořech a mnoho skořepinek pod ním leželo. Slepička a kohoutek hrabali se dlouho v nich, až se přece jadýrka dohrabali. Slepička je nejdříve viděla a do zobáčku vzala. Ale kohoutek jí začal klovat a chtěl jí je vzít. Tahali se o jadýrko, až slepičce ze zobáčku vypadlo. Tu kohoutek z čerstva je chtěl popadnout, ale místo jadýrka popadl kus skořepinky. Ta mu uvázla v krku a zůstal bez dechu ležet. Jak slepička viděla, že je kohoutkovi zle, běžela, co nožky stačily k studánce pro vodu, by kohoutka milého vzkřísila. Prosila studánku, studánko, dej vody mému kohoutku.

Jirkovi. Leží za zahrádkou, tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepínka v břiše. Studánka jí odpověděla, já ti nedám dříve vody, dokud mi nepřineseš odšvadlený bílý šátek. Slepička běží ke švadleně. Ach, švadleno, dej šátek studánce. Studánka dá vody kohoutkovi. Leží za zahrádkou, tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švadlena praví, já ti nedám dříve šátek, dokud mi nepřineseš od ševce střevíce. Slepička běží k ševci. Ach, mistře, dej střevíce švadleně. Švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švec praví, já ti nedám dříve střevíce, dokud mi nepřineseš od prasete štětiny. Slepička běží k praseti. Ach, prasátko, dej štětiny ševci mistru. Švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Prasátko praví, nedám ti dříve štětiny, dokud mi nepřineseš zemlejna věrtel hrachu. Slepička pospíchá, již celá zemdlená do mlejna. Ach, mlináři, dej hrachu prasátkovi. Ono dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Nedám ti dříve hrách, praví mlinářka, dokud mi nepřineseš džbán smetany. Slepička běží ke kravičce. Kravičko, dej smetany mlinářce. Mlinářka dá hrachu prasátkovi. Prasátko dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi. Leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Kravička praví, nedám ti dříve smetany, dokud mi nepřineseš čerstvé trávy. Slepička běží na louku. Ach, louko, dej trávy kravičce. Ona dá mléka mlinářce. Mlinářka dá hrách prasátkovi. Ono dá štětiny ševci. Švec dá střevíce švadleně. Švadlena dá šátek studánce. Studánka dá vody kohoutkovi. Leží za zahrádkou. Tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Louka praví, nedám ti dříve travičky, dokud mi nevyprosíš z nebe rosičky. Slepička prosí nebe o rosičku a nebe se ustrne a sešle louce rosičku, ta dá trávu kravičce, kráva dá mléka mlinářce, mlinářka hrachu dala prasátkovi, prasátko štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena bílý šátek studánce, studánka vody dala slepičce. Slepička běží ouprkem k milému kohoutkovi, pustí mu do krku vody, kohoutek zatřepotá křídloma, skořepinka mu vyskočí z krku a on vesele zakokrhá kikiriki.

0: Pohádka pošťácká. To bych rád věděl, když mohou být pohádky o všelijakých jiných lidských řemeslech a povoláních, jako o králích a princích a loupežnících, pastýřích a rytířích a černokněžnících a obrech a drvoštěpech a vodnících, proč by nemohla být také jednou pohádka o pošťákovi? Vždyť takový poštovní úřad, to je skoro jako zakleté místo. Máte tam samé nápisy, že kouřit je zakázáno a psi s sebou brát je zakázáno a mnoho jiných varovných tabulek. Říkám vám, tolik vyhlášek a zápovědí nemají ve svých úřadovnách ani čarodějníci, ani draci. Už z toho je vidět, že pošta je místo tajemné a mocné. A pak, děti, kdo pak kdy viděl, co se děje na poště v noci, když je zavřená? Jářku, na to bychom se chtěli podívat. Však jeden pán, abyste věděli, byl to pan Kolbaba, povoláním pošťák a listonoš, se na to doopravdy podíval a řekl o tom ostatním listonošům a pošťákům a ti to zase řekli dál, až se to doneslo ke mně. A já nejsem tak nepřející, abych to nechal sám pro sebe. Tak jen s tím ven a už se začíná. Tedy toho pana Kolbabu, povoláním listonoše a pošťáka, nějak omrzelo jeho pošťácké řemeslo, co prý se takový listonoš nachodí, naběhá, nadrandí, nalítá, nahoní a našlape, že prý den co den musí ujít 29 735 kroků, v čemž je zahrnuto 8 249 schodů nahoru a dolů. A že ty dopisy, co roznáší, jsou bez toho samé tiskopisy a účty a jiné zbytečnosti, které nikomu neudělají ani trochu radosti, a že i ten poštovský úřad je takové neveselé a nijaké místo, kde se ani žádné pohádky nedějí. Tak a všelijak jinak si naříkal pan Kolbaba na své pošťácké povolání. A jednou vám si ze samého smutku sedl na poště u kamen a usnul a ani si nevšiml, že už je 6 hodin. A když odbyla hodina 6, odešli ostatní pošťáci a listonoši a zavřeli poštu a pan Kolbaba tam zůstal zamčený a spal. Mohlo být k půlnoci, když ho probudil takový šramot, jako když myši ťapou po podlaze. Hleme, řekl si pan Kolbaba, máme tu myši, měla by se na ně políčit past. A když se tak kouká po těch myších, vidí, že to nejsou žádné myši, ale poštovští skřítkové. To vám jsou takový malí a fousatí pumprlíci, asi tak velicí jako menší slepice viandotka, nebo jako veverka, nebo jako lesní králík, tak asi. A na hlavách mají poštovské čepice jako praví pošťáci a nosí pelerinky jako praví listonošové. Zatrachtile, řekl si pan Kolbaba, ale jinak ani nemukl, ani necekl, ba ani nešpitl, aby je nezaplašil. A vida, jeden ten poštovní skřítek přerovnával dopisy, které měl ráno pan Kolbaba roznést. Druhý třídil poštu, třetí vážil balíčky a lípal na ně cedulky. Čtvrtý hupoval, že tady ta škatule není ovázána podle předpisu. Pátý seděl u okénka a přepočítával peníze, jako dělají poštovní úředníci. Vždyť jsem si to myslel, broukal ten skřítek. Tady se ten poštovský člověk zase přepočítal o jeden halíř. Musím mu to opravit. Šestý rarášek seděl u telegrafního aparátu a vyklepával na něm depeši, asi takhle. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Ale pan Kolbaba rozuměl, co telegrafuje. V obyčejné řeči to bylo. Haló,
1: Ministerstvo pošt? Tady poštovní šotek číslo 131. Hlásím všechno v pořádku, stop. Kolega Elf Matlafousek má kašel, hlásí se Marot, nenastoupil službu, stop. Těpéro, stop.
0: Tady je dopis do města Bamboli Bonandy v království kanibálském, ozval se sedmý trpaslík. Kde to je?
1: To je Via Benešov, řekl osmý pidimužík. Připiš tam, kolego, království kanibálské, stanice dráhy Dolní Trebizon, poslední pošta Kočičí hrádek, leteckou poštou. Tak a jsme hotovi. Co pak, páni, abychom si teď trochu zahráli karty?
0: Proč pak ne? Řekl první skřítek a odpočítal 32 dopisů. Tak tady jsou kartičky a můžeme začít.
1: Druhý skřet vzal ty dopisy a zamíchal je. Snímám, řekl první rarach.
2: Tak rozdávej, pravil druhý. Ale, bručel třetí, to jsem dostal špatný list.
1: Nesu, řekl čtvrtý a pleskl dopisem na stůl.
2: To ti přebiju,
1: děl pátý a položil svůj list na tamten.
3: Holenku, to je na mne slabé,
1: pravil šestý a přihodil svůj list.
4: Oho, řekl sedmý, to já mám ještě vyšší kartu.
5: A já mám trumfové eso,
1: zvolal osmý a hodil svůj list na ty ostatní. Tohle děti už pan Kolbaba nemohl vydržet a vyhrkl.
6: Neračte se, páni Vyžlata, vyrušovat, ale jaké pak to máte karty?
1: A pan Kolbaba, řekl první skřítek. My jsme vás, pane Kolbaba, nechtěli budit, ale když už jste se probudil, pojďte si zahrát s námi.
6: My totiž hrajeme jenom obyčejný mariáž.
1: Pan Kolbaba si to nenechal dvakrát říkat a sedl si mezi skřítky.
7: Tak tady máte karty, pravil druhý skřet a podal mu několik dopisů. A můžete začít.
1: Pan Kolbaba se podíval na ty dopisy, co mu dali do ruky a řekl.
6: Neračte mě to mít za zlé, páni pumprdlíci, ale já nemám v ruce žádné karty. Já mám jenom nedoručené dopisy.
1: No právě, odpověděl třetí pidimužík. To jsou naše hrací karty.
6: Pravil pan Kolbaba. Neračte se hněvat, páni, ale karty na hraní mají mít nejnižší sedmičku, pak osmičku, potom devítku a desítku, spodka a svrška, krále a nejvyšší eso. Ale tady v těch dopisech nic takového není.
1: A to si moc pletete, pane Kolbaba, řekl čtvrtý mužíček. Abyste věděl, každý ten dopis platí víc nebo míň podle toho, co je v něm uvnitř napsáno. Nejnižší karta, vykládal první rarášek. Takzvaná sedmička neboli minelka, to jsou takové ty dopisy, ve kterých si lidi něco nalhávají a předstírají.
6: Druhá nejnižší karta je osmička, pokračoval druhý tajtrlík. A to jsou takové dopisy, co lidi píší jenom z musu a povinnosti.
7: Třetí nízká karta je devítka, děl na to třetí mrňavec. A to jsou dopisy, co si lidé píší jenom ze zdvořilosti.
6: První vysoká karta je desítka, řekl čtvrtý. To jsou takové dopisy, ve kterých si lidé píší něco zajímavého a nového.
8: Druhá vysoká karta je spodek, pravil pátý. To jsou psaníčka, co si lidé posílají, když chtějí tomu druhému udělat potěšení.
9: Třetí vysoká karta je svršek neboli kluk, povídal šestý. A to jsou dopisy mezi dobrými přáteli.
10: Čtvrtá vysoká karta se jmenuje král, nebo též dáma, dodával sedmý. A to je takový dopis, který je napsán z lásky.
11: A ta nejvyšší karta, neboli eso, doložil osmý stařík. To je takové psaníčko, kterým dává člověk tomu druhému své celé srdce. To je karta, která přebije, čili přetrumfne všechny ostatní. Abyste věděl, pane Kolbaba, takové psaní se najde, když píše maminka svému dítěti, nebo člověk člověku, kterého má raději než sebe sama.
12: Aha, řekl pan Kolbaba. Ale teď bych rád věděl, jak medle poznáte, co stojí uvnitř v těch dopisech napsáno.
13: To bych, páni, moc nerad slyšel, že je snad otvíráte a čtete. To se nesmí, lidičky, to byste porušili listovní tajemství a já bych vás holoto musel udat na policii.
12: Pro pána krále, to by byl velikánský hřích, kdyby někdo otevřel dopis, který mu nepatří.
11: To my, pane Kolbaba, taky víme, řekl první Rarášek. Ale my, Holenku, my cítíme hmatem skrze zavřenou obálku, co v tom dopise je.
12: Ta lhostejná psaní jsou naomak studená, ale čím víc lásky je v dopise, tím je to psaníčko teplejší.
13: A když my, skřítkové, si zavřený dopis položíme na čelo, dodal druhý, můžeme vám říci slovo za slovem, co tam stojí psáno.
14: To teda je jiná, pravil pan Kolbaba. Ale když už jsme tady tak pohromadě, tak bych se vás rád na něco zeptal. Snad vás to, páni, neurazí.
11: Že jste to vy, pane Kolbaba, odpověděl třetí skřet.
12: Tak se můžete zeptat, nač chcete.
11: Já bych rád věděl, řekl pan Kolbaba, co vlastně skřítkové jedí.
12: To je všelijaké, děl čtvrtý pumprlík.
11: My, skřítkové, co žijeme v různých úřadech, se živíme jako šváby tím, co vy, lidé, utrousíte. Takhle drobeček chleba nebo ždibec houstičky.
12: To víte, pane Kolbaba, moc toho není, co vám lidem od huby upadne.
11: Ale my, skřítkové, od pošty, řekl pátý trpaslík,
12: to nemáme tak zlé. My si někdy vaříme ty telegrafní pásky jako nudle a mastíme si je poštovním lepidlem, ale to musí být lepidlo z dextrinu.
11: Nebo můžeme olizovat známky, podotkl šestý. To je dobré, ale moc se nám tím zalepí fousy.
12: Ale nejvíc papáme drobečky, vykládal sedmý maňásek.
11: Víte, pane Kolbaba, proto se v úředních místnostech tak málo kdy zametá, aby na nás zbyly nějaké ty drobty.
14: A že jsem tak smělý, ptal se dále pan Kolbaba, kde pak vy tu vlastně přespáváte?
11: To vám, pane Kolbaba, neřekneme, pravil osmý dědeček. Kdyby lidé věděli, kde my, skřítkové, bydlíme, tak by nás odtamtud vymetli, kde pak, to nesmíte vědět.
14: Jinu, když mě to neřeknete, tak si to nechte,
11: myslel si pan Kolbaba. Však já dám pozor, kam půjdete spat. A sedl si zase u kamen, aby dával pozor. Ale jen se tam ulebedil, už se mu začala tak nějak klížit na očičkách víčka a než by se řeklo pět, pan Kolbaba usnul a spal jako dudek až do božího rána.
15: Tedy tohle, co viděl pan pošťák Kolbaba, nikomu neřekl, protože to víte, na poště se vlastně nesmí přespávat. Jenom od té doby ho už nemrzelo roznášet dopisy lidem. Tenhle dopis, říkal si, je takový vlažňoučký, ale tady ten zrovna hřeje, jak je teplý. To asi je psaní od nějaké maminky. A jednou na poště třídil dopisy, co vybral z poštovní schránky, aby je roznesl lidem.
14: Hlem, řekl najednou,
15: Tady je dopis v zalepené obálce, ale na té obálce není ani adresa, ani známka.
16: Aha, pravil pan poštmistr. To zas někdo vhodil do schránky dopis bez adresy.
15: Byl tam zrovna na poště jeden pán, aby poslal své mamince doporučené psaní. Ten pán to slyšel a povídá.
17: No to musí být čulpas, potrhlo cápek, pytlík, dromedár, budiš k ničemu a boží dřevo, kdo posílá dopis a nenapíše na něj ani adresu.
16: Ba ne, řekl pan poštmistr.
17: Takových dopisů, pane, se za rok najde celá hromada. To byste nevěřil, pane, jak jsou lidé roztržití. Napíší dopis, pane, a pak s ním horem pádem běží na poštu a zapomenou se, pane, podívat, že ještě nenapsali adresu.
16: Jej, pane, to se stává častěji, než si myslíte.
18: Ale, divil se ten pán.
16: A co vy s takovými dopisy bez adresy děláte?
17: Necháme je ležet na poště, pane,
16: řekl poštmistr.
18: Protože je nemůžeme, pane, doručit.
15: Pan Kolbaba zatím obracel v ruce ten dopis bez adresy a bručel.
18: Pane poštmistr, tohle psaní je takové teplé. V tom je jistě psáno něco upřímného. Já myslím, že by se ten dopis měl přece jen doručit tomu, komu patří.
17: Když tam není napsaná adresa, tak to nejde a basta,
15: namítal pan poštmistr.
18: Tak snad byste mohli ten dopis otevřít, radil ten cizí pán, a podívat se, kdo jej posílá.
17: To nejde, pane,
16: řekl pan poštmistr přísně.
18: Protože to by, pane, bylo porušení listovního tajemství a to se nesmí.
15: A tím byla ta věc pro něj vyřízena. Ale když ten cizí pán odešel, obrátil se pan Kolbaba k panu poštmistrovi.
18: Že jsem tak smělý, pane poštmistr, ale stran toho dopisu by nám snad mohl poradit některý pan poštovský skřítek.
15: A pak vypravoval, jak jednou v noci viděl úřadovat poštovské rarášky a kterak ti skřítkové dovedou číst dopisy, aniž by je otevřeli. Pan poštmistr se zamyslil a pak řekl.
17: Safra, to by šlo. Tak to zkuste, pane Kolbaba, když nám ten pan skřítek řekne, co v tom zavřeném dopise stojí psáno, poznáme třeba, komu to psaníčko patří.
15: Tak té noci se dal pan Kolbaba zavřít na poště a čekal. Mohla být půlnoc, když slyšel takové ťapity ťap po podlaze, jako když myši běhají. A pak zase viděl skřítky, jak třídí dopisy a váží zásilky a počítají peníze a odklepávají depeše. A když byli se vším hotovi, sesedli se na zemi a hráli z dopisy mariáš. V tu chvíli se pan Kolbaba ozval.
18: Brej večír, páni pumprdlíci.
19: A to je pan Kolbaba,
18: řekl ten nejstarší pumprlík. Tak pojďte si s námi zahrát v karty.
15: Pan Kolbaba si to nenechal dvakrát říci a sedl si s nimi na podlahu.
18: Nesu,
15: řekl první skřítek a položil svou kartu na zem.
18: Přebíjím,
15: děl druhý.
18: Dávám fleka,
15: povídá třetí. Teď přišla řada na pana Kolbabu a on položil ten zavřený dopis bez adresy na ty tři ostatní.
17: Tak jste vyhrál, pane Kolbaba,
18: řekl první diblík, protože jste nesl tu nejvyšší kartu, neboli srdcové eso.
19: Že jsem tak smělý, odpověděl pan Kolbaba, ale víte to jistě, že to je tak vysoká karta?
18: Abych to nepoznal,
19: pravil rarášek. To přece je psaníčko, co píše mládenec dívce, kterou má víc rád než sebe sama. To se mně nezdá, řekl naschvál pan Kolbaba.
20: A just je to tak, odpověděl trpaslík. Když tomu nechcete věřit, já vám to psaníčko přečtu.
19: A vzal ten dopis, položil si jej na čelo, zavřel oči a tak to četl.
20: Má z nejmilejší Mařenko, tak ti píšu, tady je pravopisná chyba, řekl ten skřítek, správně má být měkké i. Že jsem dostal místo za šoféra, tak jestli bys chtěla, mohli bychom mít veselku. Napiš mě, jestli mě máš ještě ráda. Piš mě brzo, tvůj věrný Frantík.
19: Tak vám děkuju, pane skřítek, řekl pan Kolbaba. To jsem potřeboval vědět. Mockrát vám děkuju.
20: Není zač, pravil mužíček. Ale abyste věděl, je tam 8 pravopisných chyb. Moc se toho ten Frantík ve škole nenaučil.
17: Jen bych se rád dověděl, která je to Mařenka, nebo který Frantík, bručel pan Kolbaba.
20: Nemůžu sloužit, pane Kolbaba, řekl ten mrňavý panáček. To tam už není psáno.
19: Ráno na to hlásil pan Kolbaba panu poštmistrovi, že ten dopis bez adresy psal nějaký šofér Frantík nějaké slečně Mařence a že si ten pan Frantík chce tu slečnu vzít za ženu.
21: I pro krinda pána, zvolal pan poštmistr. To je náramně důležité psaní, to by ta slečna měla dostat.
20: Já bych jí to psaníčko na šup donesl, řekl pan Kolbaba. Kdybych jenom znal, jak se ta slečna Mařenka jmenuje vlastním jménem a ve kterém městě, které ulici a kterém popisném čísle bydlí.
17: To by, pane Kolbaba, dovedl každý, povídal pan poštmistr. Na to by ani nemusel být pošťák. Ale já bych moc rád viděl, aby ta slečna to psaní dostala.
20: Dobrá, pane poštmistr, zvolal pan Kolbaba. Tak já tu slečnu adresátku budu hledat, i kdybych měl rok běhat a prochodit celý svět.
19: To řekl, přehodil si přes rameno pošťáckou tašku s tím dopisem a s krajícem chleba a vydal se do světa.
15: Tak pan Kolbaba chodil a chodil a všude se ptal, nežije-li v tom kraji nějaká slečna Mařenka, co čeká psaníčko od nějakého pana šoféra Frantíka. A tak prochodil celé Litoměřicko a Lounsko a Rakovnický okres a Plzeňsko a Domažlicko a Písek a Budějicko a Přeloučsko a Táborsko a Čáslavsko a hejtmanství Hradecké a okres Jičínský a Boleslavsko. Byl v Kutné Hoře, Litomyšli, Třeboni, Vodňanech, Sušici, Příbrami, Kladně a Mladé Boleslavi a ve Voticích a v Trutnově a v Sobotce a Turnově a ve Slaném a v Pelhřimově, ba i v Dobrušce a v Úpici a v Hronově a u Sedmi Chalup. I na Krákorce byl i v Zálesí, no zkrátka všude a všude se přeptával po té slečně Mařence.
19: Ono těch slečen Mařenek, co v Čechách našel, bylo moc. Dohromady 49 980, ale žádná z nich nečekala psaníčko od pana šoféra Frantíka. Některé z nich sice čekali na psaníčko od nějakého pana šoféra, ale ten se nejmenoval Frantík, nýbrž Toník, nebo Ladislav, nebo Václav, Josef, nebo Jarolím, či Lojzík, a nebo Florián, též Jirka, nebo Johan, nebo Vavřinec, ba i Dominik, a Vendelín, a Erazim, jenom Frantík ne. A jiné ty slečny Mařenky zase čekali na psaníčko od nějakého pana Frantíka,
18: Ale ten zase nebyl šoférem, nýbrž zámečníkem nebo šikovatelem, truhlářem nebo konduktérem, případně též drogistou, čalouníkem, holičem nebo krejčím, ale just ne šoférem. A tak ten pan Kolbaba už prochodil rok a den, ale nemohl to psaní doručit té pravé slečně Mařence. Poznal moc věcí, viděl vesnice i města, pole i lesy, východ i západ slunka, návrat skřivánků a příchod jara, sedbu i žně, hříbky v lese a zrající švestky. Viděl v Žatci chmel a na Mělníce vinice a v Třeboni kapry a v Pardubicích perník. Ale když už mu to marné hledání trvalo rok a den, sedl si sklíčen u cesty a řekl si: tak to už je marné. To už snad tu slečnu Mařenku ani nenajdu. Bylo mu skoro dobreče lítostí. Litoval slečnu Mařenku, že nedostala psaní od mládence, který ji měla raději než sebe sama. Litoval šoféra Frantíka, že to jeho psaní nemůže doručit, a litoval i sebe sama, že si s tím dal takovou práci a tolik se nachodil v dešti a horku a psotě a nepohodě, a že to bylo nadarmo. A jak tak seděl u cesty a litoval, viděl, že po cestě jede nějaké auto. Jelo pomaličku, tak asi 6 kilometrů za hodinu. A pan Kolbaba si řekl:
21: no, to musí být nějaká starožitná kára, že si to šine tak pomalu.
18: Ale když to auto přijelo blíž, viděl, že je to
21: Kristovanoho
18: krásná osmiválcová bugatka a že za volánem sedí smutný, černě oděný šofér a ve voze smutný, černě oděný pán. A když ten smutný pán uviděl u cesty zarmouceného pana Kolbabu, kázal zastavit a řekl: poté, pošťáku, já vás kousek cesty svezu. Pan Kolbaba byl rád, protože ho po tak dlouhém putování už bolely nohy. Sedl si u toho smutného černého pána a vůz se dal pomalu a smutně v pohyb. Když tak ujeli asi 3 kilometry, ozval se pan Kolbaba: že jsem tak smělý, pane, vy asi jedete na pohřeb, že?
21: Nejedeme, řekl dutým hlasem smutný pán.
0: Proč myslíte, že jedeme na pohřeb?
18: No, řekl pan Kolbaba, protože vy, pane, ráčíte být tak smutný.
21: Já jsem tak smutný,
18: povídal hrobovým hlasem ten pán,
21: protože mé auto tak pomalu a smutně jede.
18: No jo, řekl pan Kolbaba, však proč pak vám taková krásná bugatka tak pomalu a smutně jede?
21: Protože ji řídí smutný šofér, pravil truchlivě černý pán.
18: Aha, děl pan Kolbaba, račte dovolit vašnosti, proč vlastně je ten pan šofér tak smutný?
21: Protože nedostal odpověď na psaníčko, které dal na poštu před rokem a dnem, odpověděl černý pán. Víte, on psal své znejmilejší, ale ona mu neodepsala. Tak on si myslí, že už ho nemá ráda.
18: Když to pan Kolbaba uslyšel, vyhrkl: že jsem tak smělý, nejmenuje se váš pan šofér František?
21: Jmenuje se pan František Svoboda, odpověděl smutný pán.
18: A ta slečna se jmenuje Mařenka, že? Ptal se dále pan Kolbaba.
2: Tu se ozval smutný šofér a řekl s žalostným vzdechem. Slečna Marie Nováková se jmenuje ta nevěrnice, co zapomněla na mou lásku.
20: Aha, vykřikl pan Kolbaba radostně. Člověče drahá, tak to jste vy, ten trumbera, ten blout, to tululum, ten pleticha, ten trumpeta, ten vrták, ten truhlík, ten makovec, to nemehlo, to trdlo, to pometlo, ten tulipán, ten jelimánek, ten salát a ten přetrhdílo, ten splašený, ten střelený, ten trhlý, ten seknutý a ten pytlem praštěný, ten nádiva, ten nekola, ten nekňuba, ten mrťafa, ten ňuma, ten slíva a ten bambula, ten kašpár, ten Janek, ten Matěj, ten Vaněk, ten Kuba a ten popleta, co nám hodil do poštovní schránky to psaníčko bez známky a bez adresy. Jemine, to jsem rád, že mám tu čest vás poznat.
2: Jak pak vám slečna Mařenka mohla odepsat, když dosud to vaše psaní ani nedostala?
20: Kde? Kde je to mé psaní?
2: Zvolal pan šofér František.
21: No, řekl pan Kolbaba, až mě povíte, kde slečna Mařenka bydlí, tak to psaní bude, abyste věděl, rovnou na cestě k ní.
2: Můj ty, Tondo, už rok a den nosím ten dopis v tašce a hledám po celém světě tu pravou slečnu Mařenku. Mládenče zlatá, nynčko honem a šupito bez odkladu a kalupem mě dejte adresu té slečny Mařenky a já půjdu a doručím jí to psaníčko.
20: Nikam, pane pošťáku, nepůjdete, řekl pán, ale brž já vás tam dovezu.
21: Tak, Frantíku, teď přidat plynu a jede se k slečně Mařence.
2: Jen to dořekl, přidal pan šofér František plynu, vůz sebou trhl a teď vám to lidičky mazal 60, 70, 80 kilometry, 100, 110, 120, 150, pořád rychleji, až motor zpíval, vyl, jásal a burácel samou radostí. A černý pán si musel oběma rukama držet klobouk, aby mu neulítl. A pan Kolbaba se oběma rukama držel sedadla a pan František křičel: pane šéf, to nám to jede, co? 180 kilometrů? Jejda, ne, vždyť my už ani nejedeme, my letíme na přímý záběr ve vzduchu. Helejte se, pane šéf, kde jsme nechali silnici? Pane šéf, vždyť my jsme dostali křídla. A když tak nějakou chvíli letěli rychlostí 187 kilometrů, ukázala se taková pěkná bílá vesnice. Na moutě vždyť to byl Libňatov a pan šofér František povídá: pane šéf, tak by jsme byli na místě.
21: Tak zastavte,
2: řekl černý pán a auto se sneslo na zem na kraji té vesnice.
21: Ale že ta Bugatka dobře jede, co?
2: Liboval si pán.
21: A teď byste, pane Kolbaba, mohl té slečně Mařence doručit to psaníčko.
2: Snad, mínil pan Kolbaba, by jí pan František řekl raději ústně, co v tom psaníčku je psáno. Ono tam je totiž 8 pravopisných chyb.
21: Co vás nemá, bránil se pan František. Já se jí stydím přijít na oči, protože takovou dobu ode mne nedostala žádné psaníčko.
2: A pak, dodával zarmouceně, třeba už na mne zapomněla a nemá mne už ani trochu ráda. Helejte, pane Kolbaba, ona bydlí tam v tom domečku, co má okýnka tak čistá jako studánka.
21: Tak já jdu, řekl pan Kolbaba, zatroubil pěkně na hubu,
3: Jede, jede poštovský panáček, jede, jede poštovský pán. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
20: A vykročil pravou nohou k tomu domečku. A tam, za tím čistým okénkem, seděla bledá dívka a šila si šatičky.
4: Pozdrav Bůh, slečno Mařenko, zavolal pan Kolbaba. To si šijete svatební šatičky?
20: Ba ne, pravila smutně slečna Mařenka. To já si šiju rubáš do rakvičky.
4: Ale, řekl soucitně pan Kolbaba. Jej, danečky, jeminkote, jemináčku, jezuskote, snad to nebude tak zlé, co pak vy, slečno, marodíte?
20: Nemarodím, zavzdychla slečna Mařenka, ale srdíčko mě puká žalem. A přitom si položila ruku na srdce.
4: Pro pána krále, zvolal pan Kolbaba, slečno Mařenko, počkejte ještě s tím puknutím, že jsem tak smělý, proč vlastně vás srdce bolí?
20: Protože už rok a den, řekla tiše slečna Marie, už den a rok čekám na jedno psaníčko, které nepřichází.
4: Nic si z toho nedělejte, těšil ji pan Kolbaba. To já zase rok a den nosím tadyhle v tašce jedno psaníčko a nemám, komu bych je odevzdal.
20: Víte co, slečno Mařenko? Já to psaníčko dám vám. A přitom jí podával ten dopis. Slečna Marie zbledla ještě víc.
22: Pane listonoši, pravila tichým hlasem, to psaní snad není pro mne. Vždyť na něm není adresa.
20: Jen se podívejte dovnitř, kázal pan Kolbaba. A když to nebude pro vás, tak mě to vraťte. A je to. Slečna Marie otevřela třesoucími se prsty ten dopis a jak jej začala číst, zrůžověly jí tváře.
4: Tak co? Ptal se pan Kolbaba. Vrátíte mě ten dopis nebo ne?
20: Nevrátím, vydechla slečna Marie a oči se jí zalily slzami radosti. Pane pošťáku, vždyť to je to psaníčko, na které jsem čekala rok a den. Pane listonoši, já ani nevím, co bych vám za to dala.
4: Tak já vám to řeknu, pravil pan Kolbaba. Dáte mně 2 koruny pokuty za to, že to psaní nebylo náležitě frankováno, rozumíte? Pro pána Jana, vždyť jen proto s tím psaníčkem běhám rok a den, aby pošta dostala ty 2 korunky porta. Tak děkuju pěkně, řekl, když dostal ty 2 koruny. A na vaši odpověď, slečno, tadyhle někdo čeká.
20: A přitom zakýval na pana šoféra Frantíka, který už stál za rohem.
4: A zatímco pan Frantík dostával tu odpověď, sedl si pan Kolbaba s tím černým pánem a povídal mu. Rok a den vašnosti jsem s tím psaníčkem běhal, ale stálo to za to. Už proto, co všechno jsem viděl. To vám je taková pěkná a krásná země. Ať je to u Plzně, nebo u Hořic, nebo u Tábora.
20: A hele, pan Frantík se už vrací. Ona se halt ústně taková záležitost dá vyřídit rychleji, nežli dopisem bez adresy.
4: Pan Frantík neříkal nic, jenom mu svítily oči.
23: Tak jede se, pane šef? Ptal se. Jede se, řekl ten pán. Nejdřív dovezeme pana Kolbabu na poštu.
4: Pan šofér skočil do vozu, zmáčkl startér a přišlápl spojku a plyn a vůz se rozjel
22: tak hladce a lehce jako ve snu. Hned vám ručička na tachymetru ukazovala 120 kilometrů. Ale že ten vůz krásně jede, liboval si černý pán. To si to tak hasí proto, že jej řídí šťastný šofér. A všichni šťastně dojeli a my také.

0: jak loupežník Hudryhák hrál karty s čertem. Loupežník Hudryhák se vracel jednou v noci z lupu domů, když ho v lese zčista jasna překvapila bouřka. Schodil ranec do trávy a zalezl pod strom. Ale když mu začalo kapat na hlavu a dokonce i za límec, přeběhl do nedalekého opuštěného mlýna. Vrazil do mlýnice jako velká voda, ale sotva se za ním zapráskly dveře, zůstal stát, jako když ho opaří. On už tam totiž někdo seděl. V krbu praskal oheň a u něj se sušil čert.
1: Tisíc marinovaných strašidel, zaklel Hudryhák po loupežnícku. Chmátl po pistolích, chtěl vystřelit do stropu, aby čerta zaplašil, ale z mokrých pistolí se jenom slabě začmoudilo.
0: Čert se tou nečekanou návštěvou taky vylekal. Je, zakňučel a vyskočil, švihnul ocasem do podlahy, aby loupežníkovi nahnal strach, ale místo pekelného rachotu a oblaku sirného dýmu to jen tak malonko prsklo. Chvilku tam stáli a koukali a potom Hudryhák smířlivě povídá, sotva trochu zaprší, nic nefunguje. A přisedl si k ohni. Čertovi jezdili oči, ale pak se taky uklidnil a přitakal, tak, je to k vsteku. Mně navlhnul ocas a ať s ním mlátím, jak chci, ani to neškrtne. A tak tam vedle sebe seděli a poslouchali, jak venku řádí bouřka a dešťové kapky plácají do střechy. Po chvíli, když už dlouho nikdo nic neřekl, prohodil Hudryhák, jen tak, aby řeč nestála. To je ale nečas. Jakoby se tam dneska venku všichni čerti ženili. Ale hned se zarazil, loupnul očima po čertovi a dodal, tedy s vaším dovolením. Ale čert nic. Jenom pomrskával ocasem, snad aby si ho rychleji usušil a nakonec, jakoby se nechumelilo, utrousil. A co kdybychom si něco zahráli, aby nám čas lépe uběhl? A co by ne, Hudryhák na to. A jakouže to hru má pan čert na mysli? Čert se ošil a začal rozvláčně, že jsou různé hry a přijde na to a kdesi cosi. A jak se mu vypařovala dešťová voda z kožichu a schnul, tak byl taky čím dál smělejší a najednou povídá, zahrajeme si karty. Jistě se ani ptát nemusím, o co, že to budeme hrát, poznamenal zkušený loupežník Hudryhák. A hned si přitom nenápadně strčil do rukávu 4 náhradní esa. To tedy nemusíte, pane kolego, uchechtl se čert a poklepal zhůvěřile loupežníkovi na rameno. Jak jinak, než že si tady šmrncneme jednu partičku o vaši duši?
1: Moment, brzdil čertovo nadšení Hudryhák. A co když vyhraju já? Ale to je vyloučeno.
0: To se nemůže stát, řekl čert. Musím vás, pane kolego, uklidnit. S tím si nedělejte žádné starosti. S pekelnými mocnostmi ještě nikdy nikdo nevyhrál. A pokud to někdo tvrdí, jsou to jenom pomluvy. Tak to vlastně nemusím ani hrát, řekl na oko zkroušeně Hudryhák, když už jsem to předem projel.
1: Ale to zas ne, obracel to rychle čert. Stát se může ledacos. A na druhou stranu, dejme tomu nakonec, kdyby někdo skutečně nad peklem vyhrál, to bohatství potom, to stojí přeci za uvážení. A no takže dobře, zkusit by se to mohlo, povídá loupežník. Čert hrábl do kabátu, vytáhl karty, zamíchal, Hudryhák to sejmul, čert rozdal. A už to jelo. Karty pleskají o stůl a venku prší a pije rom. Čert vyrukoval se srdcovým králem, pochechtává se a v tom bác. Hudryhák to přebil červeným esem z rukávu. Tak, a je to. Čert zvadnul jako lilium. Vyhrál jsem, povídá Hudryhák. A že by ještě jednou, smlouval pekelník. Tak jo, přikývl Hudryhák, ale napřed mi dáte kabát. Čert svlíknul kabát ani nemrk. A už jede druhé kolo. Karty šustí a čert se uculuje. Piková dáma, máte víc? Hudryhák vylovil z rukávu pikové eso a bacil s ním o stůl. A je to doma, je to v suchu. Čert se oklepal a odplivl si přes rameno. A už byl bez gatí. Po třetí prohrál boty. To už tam seděl celý zkroušenej, holej byl, jak vrba v zimě. Dejme si ještě jednu, čtvrtou, poslední, žadonil a levou prackou si pro štěstí sáhnul na pravý roh. Tajně doufal, že tentokrát vyhraje. Sázím pod kovu. Loupežník si čerta změřil pohledem a povídá, no tak dobře, stejně už nic nemáte, ale naposled. Když čert prohrál i podkovu a už neměl, co by vsadil, práskl ocasem oprkenou podlahu, teď už to fungovalo, protože uschnul a vypařil se jako pára nad močálem. Loupežník Hudryhák vyšel z mlýna a zamířil si to domů. Bydlel kousek odtud ve starém vykotlaném dubu a sotva dorazil ke svému příbytku, přitloukl čertí podkovu dvěma stříbrnými hřebíky do kůry, aby mu to přineslo štěstí v jeho loupežníčině. A od té doby měl skutečně štěstí z pekla. Na co sáhl, to se mu dařilo. Ale jednou, když se tak brouzdal večerní rosou po lese a přemýšlel, co by zase vyvedl, nachytal čerta u dubu. Ten se tvářil, jakože sbírá maliny, ale Hudryhákovi neušlo, že se tam ochomejtá jenom proto, aby vyloupl z kůry přibitou podkovu. A cože vy tady strašíte, pekelné mocnosti, zeptal se. Čert se kroutil a vymlouval, ale když už nebylo vyhnutí, tak se přiznal. Já se bez té podkovy nemůžu v pekle ukázat, dejte mi ji zpátky. A to zase ne, zašprajcoval se Hudryhák. Co se jednou dá, to se už nevydá. Moc dobře vím, že co je přitlučeno dvěma stříbrnými hřebíky, na to žádné čáry pekelné nestačí. Čert jenom něco zabrblal, ale nic moc dělat nemohl, však věděl, že má loupežník pravdu. A tak zase zmizel. Ale zanedlouho se Hudryhák zamotal. Ale zanedlouho se hudryhák zamotal do nějaké pranice

přepiloval mříže, naložil si loupežníka na záda a letěli do lesa. Přistáli u dubu. Hudryhák vydloubil podkovu z kůry a podal jí čertovi. Tady máte. Ona je mi ta svoboda, přeci jenom milejší. A jak to bylo dál? Čert podkovu chňapl, samou radostí zapráskal ocasem o zem a vypařil se. A loupežník Hudryhák, ten měl nahospodařeno a usadil se docela počestně nedaleko ve městě. Prý ho tam udělali dokonce starostou. Inu, když někomu šustí peníze v kapse, tak se ho nikdo neptá, čím byl dříve.

Sedmi krása. V srdci jedné překrásné země se rozprostíral voňavý borový les, plný jahod, ticha, slunných pasek a lesních údolí. V jednom takovém údolíčku se usmívala nepatrná vesnička. Měla jen pár domků, byl ale jeden lepší než druhý. Vedle každé chaloupky, pěkně omalované nebo čistě obílené, byla malá zahrádka a v ní pestrobarevné květiny vonící pod košatými ovocnými stromy. Jak byl milý pohled na vesničku, tak v ní bylo milé přebývání. Lidé se na sebe usmívali, ve všem si pomáhali, svorně obdělávali svá políčka, sbírali lesní plody a rubali v lesích dřevo. V jedné z nejhezčích chaloupek zůstávala dívka jménem Sedmikrása. Ve vesnici bylo 7 krásných dívek, z nichž každou zdobil nějaký půvab a dobré vlastnosti. 8. Sedmikrása měla však při sobě všechny půvaby svých 7 družek a všechny jejich dobré vlastnosti. Práce jí šla hravě od ruky, na všechno měla fortel a písničku na rtech. Její rodiče o ní říkali, že zastane práce za 7 jiných. Sedmikrása byla přitom skromná a stydlivá, dokonce neměla vůbec ráda, když jí někdo její krásu připomínal, když ji obdivoval. Šla-li v neděli do malého vesnického kostelíčka, raději si zahalila tvář závojem. Jednou zabloudil do vesnice princ, syn krále té země. Lovil v okolních lesích a v honbě za jelenem se své družině ztratil. Bloudil lesy, až narazil na údolíčko s vesničkou. Požádal o nocleh pro sebe a svého sloužícího a také o trochu jídla. Obojího se mu dostalo, navíc hezkého vyprávění o vesničce. Princ byl nadšen, že v jeho zemi jsou tak milí lidé. Po chvíli se tázal, zda jsou tady také hezké dívky, a která pak z nich je nejhezčí. Máme zde 8 velmi krásných dívek. 7 se dostalo po jedné dobré vlastnosti, 8. je má všechny, navíc nebývalou krásu a skromnost, odpověděl Drvoštěp, u kterého princ přebýval. A která pak je ta krasavice? Vyzvídal princ a díval se oknem na náves, kde šly dívky z kostela. Ta se zahalenou tváří. Je tak skromná, že si tvář zahaluje, aby nikdo její krásu stále nechválil, pověděl Drvoštěp. Velmi mě zajímá ta dívka. Rád bych se s ní seznámil, řekl princ a uložil sloužícímu, aby dívce předal jeho prsten a ve vší počestnosti ji požádal, ať na prince počká večer u dubu za vsí.

0: Sloužící předal princův vzkaz, když je zastihl Sedmikrásu při předení. Ta myslela, že jí princ potřebuje na nějakou práci. Prsten odmítla, že mzdu si dojedná sama. Večer k dubu však přišla. Princ ji již netrpělivě očekával. Chvilku si povídali. Princ o královském zámku a dalekých zemích, Sedmikrása o lese, květinách, o práci i o veselých zimních večerech, plných zpěvu při přástvě. Když již hodnou chvíli povídali, zeptala se Sedmikrása, jakouže práci princ pro ní má. Ten se jen usmál. Nevím, zda těžkou či lehkou, nevím dokonce ani, zda to práce vůbec je. Vidím, že si velmi rozumíme a jsme si blízcí. Vidím, že jsi krásná a máš tolik dobrých vlastností, jako několik jiných dívek dohromady. Prosím tě proto, aby jsi mě vzala za muže. Sedmikrása se ulekla. Toť nemožné, milý princi. Jsi mi velmi příjemný, již nyní tě mám ráda. Jsem však chudé děvče a ty jsi z rodu královského. Tvoji rodiče nedovolí, aby jsi mě vzal. A tvůj dvůr mě nikdy nepřijme. Až tě poznají, až uvidí, že jsi nejnádhernější a nejlepší dívka, jakou jsem mohl dostat, jistě svolí. Bránit mi nebudou, odpověděl princ. Díval se jí přitom tak vroucně do očí, že i ona mu stejným pohledem odpověděla. A oba poznali, že bez sebe nemohou žít. V dalších dnech ji princ mnohokrát v skrytu pozoroval, při sečení trávy, bělení prádla či trhání ovoce v sadu. Viděl, jak pečlivě se stará o svoje rodiče, jak je celý domek její zásluhou jako z cukru. Představoval si, že takto mile bude i na zámku, až tam Sedmikrása jako jeho paní bude přebývat. Toho přiměl, aby ji ještě několikrát potkal a nabízel manželství. Ať ji přemlouval, jak chtěl, ona stála na svém. Že ho má ráda, dokonce den ode dne více. Spolu však žít nemohou, jsou nerovného rodu a princ by tím proti sobě své rodiče popudil. Mezitím královnina komorná, nemajíce nic jiného na práci, než všude slídit, donesla královně, že královský princ se tajně schází v jakési zapadlé vesničce s dívkou sice krásnou, ale tak chudou, až stydno povídat. Královna se na syna moc rozzlobila a přemýšlela, jak tomu zabránit. Náhoda chtěla, že v té chvíli započala stavba královského zámečku na druhém konci říše. Hned uložila, že nejlepší řemeslníci se musí stavby zúčastnit a zvláště pak otec Sedmikrásy jako zručný tesař. Musí se ihned s celou rodinou na stavbu odstěhovat a tam pracovat několik let až do jejího dokončení. Po té zprávě se Sedmikrása hořce rozplakala. Prince sice odmítla, vědoma si nerovnosti stavu, přece ho však nade všem milovala. Neuměla si představit, že ho dlouhá léta neuvidí. Neplakala však dlouho, raději se hotovila k činu. Rodičům řekla, že jim nějak v novém místě nemůže pomoci, že se raději vydá sama do světa, přijmout někde dobrou službu a tak i pro ně pár penízků vydělat navíc. Rodiče znali její rozhodnost a nijak jí v jejich plánech nebránili. Ona však měla plány trochu jiné. Oblékla se na cestu, vzala něco jídla, jehlu s nití a zamířila ke královskému zámku, požádat zde o službu. Chtěla aspoň takto být princi na blízku, občas ho zahlédnout, možná s ním i slovo ztratit, a tak slyšet jeho hlas. Cesta na zámek byla dlouhá, padla noc a Sedmikrása hledala, kde by mohla přespat. V dáli zahlédla malé světýlko. Když přišla blíže, poznala, že je to chaloupka jako dlaň, Vkročila dovnitř. Chaloupka byla prázdná. Jen louče osvětlovala malou místnostku. Ale jaký to byl nepořádek v kuchyňce i ve vedlejším pokojíčku. Tolik haraburdí by se snad ani do všech hradních komnat nevešlo. Sedmikrása se zasmála a povídá si nahlas. Chaloupko, hezky si mě přijala, avšak v takovém nepořádku spát zvyklá nejsem. Musím tě nejdřív pořádně uklidit. Jak řekla, tak vykonala. Jala se smíčit ve všech koutech, nádobí umývat, podlahu drhnout a kamna čistit. Pak ještě natřepala postýlku a ustlala ji. Jak víme, byla to dívka čiperná. Práce jí šla od ruky, za chvilku byla chaloupka jako z alabastru. Ve spíži našla sedmikrása trochu zásob. Uvařila tedy ještě vonavou polévku. V chaloupce rázem vše svítilo, vonělo, lesklo se a třpitilo. Sedmikrása právě usedala za stůl, když se za dveřmi ozvalo šoupání a do místnosti vešel mužíček. Byl malý na píť, vousy měl po pás a divně se šklebil. Dívka vyskočila od stolu a začala se omlouvat. Odpusť, že jsem do tvého domu vnikla. Neměla jsem kde přespat a mám za sebou dlouhou cestu. Neomlouvej se, sedmikráso. Nemohu svůj domek poznat. Tak čistý nebyl ani jako nový. Já se ti omlouvám za ten nepořádek, ale celý den jsem venku a uklízet čas nemám. Děkuji ti, že jsi to udělala za mne. Usedli svorně ke stolu. Mužíček pochvaloval polívčičku. Sedmikrása cítila, že je to hodný člověk. Takový se jí zdál blízký. Asi se stydíš zeptat, kdo jsem, ozval se po večeři mužíček. Věz tedy, že jsem lesní skřítek a mým úkolem je chránit lidi z naší vesnice i z jiných vesnic v lese. Znám váš život, znám tebe, znám tvou lásku k princi. Hezky jsi mi uklidila, dobře jsem se najedl, odměním se ti tedy. Nedělala jsem to pro odměnu, ničeho nežádám. Vím, že ne pro odměnu. Chci tě odměnit za to, jaká jsi. Dobrá a spravedlivá. A chci ti pomoci ke štěstí, které si zasloužíš. Správně jsi se rozhodla jít na zámek. Musíš tam však jít v přestrojení, aby tě hned ze zámku nevykázali. Královna si myslí, že jsi s rodiči, nebude tedy již dál po tobě pátrat. Nechme ji tedy přitom. Ty se přestroj za chlapce a hlas se do služby jako páže. Princ tě miluje, počas se však vlivem své matky začne zapomínat. Dám ti 3 dubové větvičky, vždyť u dubu jste se scházeli. A vždy po nějakém čase mu dej 1 do kapsy. To je vše. Nyní jdu spát. Zakončil mužíček svou řeč, natáhl se na lavici a ve chvilce chrupal, jako když řeže pilou. Sedmikrása se uložila v pokojíčku. Ráno vstala s úsvitem, mužíček však byl již pryč. Pamětliva jeho slov schovala dubové větvičky a vydala se ke královskému zámku. Předtím se ustrojila do chlapeckých šatů, které jí zde mužíček zanechal. I vlasy si pod čepec přičísla a byl z ní opravdu švarný jinoch. Na zámku požádala komořího, zda by pro ní nebyla nějaká práce. Tomu se hezký a slušný jinoch líbil i ptal se ho, zda by jako páže mohl obsluhovat krále při jídle, nalévat víno, přinášet k loži kapky na bolení břicha. A to samé pak dělat i pro prince. Sedmi krása nic neřekla, jen se usmála a předvedla komořímu, jak rychle umí sklenice umýt, do sucha otřít a nalít víno. Komoří jen oči vyvaloval nad tou zručností a hned jí vedl přímo ke královské tabuli. Byla představena jako nové páže královo i princovo.
1: Jak se jmenuješ, hochu?
0: Tázal se král. Jmenuji se Smutek, odpověděla skoro popravdě, neboť jí smutek po princi velmi trápil. Za chvilku ho uviděla mezi ostatním panstvem a oči se jí rozzářily. Od té chvíle bylo díky novému pážeti každé jídlo hotovou radostí.
1: Jinoch se otáčel jak čamrda, vše bylo včas připraveno, sklo se jen svítilo a sklenice byly stále dolity. Královi se chlapec líbil.
0: Princ si také všiml obratnosti Jinochovi. Stále si ho prohlížel, něco mu na něm bylo povědomé. Jednou se dokonce Jinocha otázal, z jakého kraje pochází, a nemá-li sestru či nějakou jinou příbuznou nevídané krásy. Při těch slovech se musela sedmikrása odvrátit, aby princ nepoznal její rozpaky. Dolévala sklenici a odpovídala, že žádné příbuzné nemá. A proč se princ ptá?
2: Miloval jsem jednu dívku, milý chlapče. Krásnější a milejší stvoření jsem nepoznal a již neuvidím. Zmizela mi. Ze své vesnice se vytratila. Vím, že mý rodiče té lásce nepřáli. Matka to nějak zařídila, že otec oné dívky musí teď pracovat kdesi na druhém konci království. Dívka však zmizela a nikde se mi ji nepodařilo najít.
0: Sedmikrásu při těch slovech až horko polilo. Nesměla se však prozradit. Pozorovala tedy prince potajmu. Vzorně se o něho starala a ráda poslouchala jeho vyprávění o sobě samé. Tak šel den za dnem, uběhl nějaký měsíc. Princ musel na dlouhé cesty. Po návratu vyprávěl jen o dalekých krajích. A na sedmikrásu jakoby zapomněl. Tu si dívka vzpomněla na mužičkovu radu a tajně vsunula princi do kapsy dubovou větvičku. Princ na ní přišel při svlékání večer, zarazil se a potom si ji položil pod polštář. Ráno byl celý rozářený, samý smích a hovor. Po snídani začal svému pážeti vyprávět, jaký měl krásný sen. Zdálo se mu celou noc o sedmikráse. Jak si povídají pod dobem, jak chodí na dlouhé procházky a jak si tisknou ruce. Tak takové to je, řekla si sedmikrása a jen litovala, že těch větviček má tak málo. Po druhé i po třetí dala princi dubovou větvičku a vždy potom měl princ krásné sny a po probuzení nové síly sedmikrásu hledat. Nedařilo se mu ji ovšem najít. Vždyť byla tak blízko a přitom na míle vzdálená. Princ však zároveň lnul stále víc k svému pážeti.
1: Sám král se smál, že jsou jako bratři, stále spolu, stále si mají o čem povídat. Pravda, princi trochu vadilo, že jeho páže nejeví zájem o lov, šerm a jiné rytířské zábavy.
0: Divil se, jak je jinoch zručný v úklidu stolu, při šití knoflíku či v přípravě něčeho chutného.
1: Ty jsi měl být dívkou, říkával.
0: Možná měl. Můj princi, nevím však, jak by se potom naše přátelství vyvíjelo, odpovídala smutně sedmikrása.
1: To máš pravdu. Možná bych se do tebe zamiloval, protože však nejsme stejného rodu, moji rodiče by k sňatku nesvolili. Tebe bych si ale nedal vzít, jako mi vzali moji sedmikrásu.
0: Jen kdybych ji ještě někdy potkal.
2: Tak ubíhaly dny, měsíce, rok či dva uběhly od doby, co Sedmikrása přišla na královský zámek. Jednoho dne se zámkem rozšířila veliká novina. Král se dohodl se sousedním knížetem, že princ si vezme jeho dceru za ženu. Princ se až ulekl. Do svatby s cizí kněžnou se mu pranic nechtělo. Mnoho dní odolával přemlouvání otcovu i prosbám matčiným. Se svým pážetem o těch věcech nehovořil, ani nevěděl, proč se právě před milým jinochem o svatbě stydí mluvit. Přece však to jednou nevydržel a svěřil se mu. Nemáš-li, princi, v srdci svém jinou, vezmi si kněžnu, odpovědělo páže. Právě že mám. Ona však zmizela. Najít ji nemohu. Musím ji tedy ze svého srdce vymazat. Ještě pár týdnů uplynulo. Potom princ přece jen se svatbou souhlasil. Vše se tedy nachystalo k odjezdu na knížecí dvůr. I služebnictvo mělo jet a být přitom. Sedmikrása málem umírala žalem. Ten tam byl smích. Jas oka zmizel. Král se dokonce domníval, že oblíbený panoš je vážně nemocen. Dívka cestou přemohla svůj žal. Jak se však blížili ke knížecímu paláci, opět se jí ozvala stará bolest v srdci. V paláci bylo vše připraveno ke svatebnímu reji. Sjelo se rytířů z celého okolí tolik, že kuchaři nestačili vařit a sluhové dolévat poháry. Také Sedmikrása měla plno práce s králem i princem. Jeden rozjařený rytíř v dobré víře stále vtipkoval a syna i knížecí dceru si dobíral. Zdála se mu ta knížecí dcerka trochu jako ryba na suchu. Žádný život v ní nebyl. Pravda, hezká byla. K čemu je však krása bez života? Králi se zdálo, že i jeho syn na ní hledí zkoumavě, jako by ji pořád s někým srovnával. A byla to pravda. Princovi se vedle knížecí dcery vybavovali jeho sny o Sedmikráse a zážitky s ní. Po dlouhé době již ani nevěděl, co je pravda a co sen. Obojí však bylo na výsost krásné. Věděl již, že se žení jen po vůli rodičů, že však on sám nepřivykne nikdy. Nebyla by to pořádná svatba, kdyby se nekonal rytířský turnaj. Princ se ho také zúčastnil. Aspoň to si na svých rodičích vynutil. Byl zdatným bojovníkem, všechny své soupeře ze sedla dřevcem vyhodil a schylovalo se k poslednímu zápasu se samotným knížetem. Podle práva vítěz tohoto souboje může mít jakékoliv přání a musí mu být splněno. Princ se na zápas právě připravoval, když zjistil, že stuhy zdobící jeho rukavici jsou odpárány. Smutku, můj panoši, ke mně, povolal své páže. Sedmikrása přispěchala v okamžení, sledovala každý princův pohyb, jako by ho viděla naposledy. V brnění a na koni se jí navíc obzvlášť líbil. Můj milý panoši, vím, že souboje a rytířská klání nemáš v oblibě, nyní mi však můžeš být užitečný. Přišij mi ty stuhy. Sedmikrása se na prince usmála, vytáhla svou jehlu, kterou stále sebou nosila, a stuhy přišila. Když došívala, přepadl jí takový stesk, že tiše tichounce plakala. Princ si všiml, že jeho panoš pláče a něco si tiše brouká. Co si broukáš, milý příteli? Co se ti stalo? Proč pláčeš? Zeptal se. Sedmikrása už nevydržela žít stále na zapřenou. Pohlédla na prince svým nejkrásnějším pohledem a s očima plnýma slzí zaspívala.

0: Na ten zpěv se otočil i král a v údivu spráskl ruce. To jsem nevěděl, že náš sluha Smutek má tak něžný hlas, že umí tak zpívat. Princ však už věděl vše. Nedal na sobě nic znát, jen pohladil Sedmikráse ruku. Nasadil si přilbici a vsedl na koně. Jeho soupeř kníže byl již připraven. Souboj začal. Do prince nyní vstoupila nová síla. Knížete třikrát ze sedla vyhodil, jen to zadunilo. Když kníže po třetí na zem spadl, sundal přilbici, vzal svůj meč za čepel a podával ho princi na znamení, že se vzdává. Všichni propukli v převeliký jásot. V té chvíli princ seskočil z koně, vzal Sedmikrásu za ruku, přistoupil ke knížeti a pravil. Jsem vítězem turnaje. Bude mi tedy splněno každé mé přání?
1: Samozřejmě, takový je prastarý zvyk.
0: Potom si přeji, abys mě uvolnil ze slibu, který jsem ti dal, když jsem svolil vzít si tvou dceru. Zde je má pravá nevěsta, řekl princ a pohlédl s úsměvem na Sedmikrásu.
1: Co to můj syn říká za nesmysly?
0: Vzpamatuj se, chlapče, vždyť nevěsta, kterou si chceš vzít, je muž. Vždyť je to náš sluha Smutek, rozčileně volal král. Ostatní sborem opakovali.
1: Opravdu, prince asi po souboji pominul. Vždyť všichni toho panoše známe. Je to Smutek.
0: Sedmikrása pomalu sněla čapku a dlouhé vlasy jí splynuly přes ramena. Usmála se na prince a ten v té chvíli zvolal.
1: Vidíte sami, kdo to stojí vedle mne. Byl jsem bláhový, že jsem dříve vám, otče a matko, ustoupil.
0: Ano, je to má milá. Je to Sedmikrása z malé vesničky v lesích. Rodem vám není rovná. Převyšuje však všechny duchem, pracovitostí a láskou. Žádná moc na světě mě nepřinutí, abych se jí vzdal. Kníže, když viděl, jak se věci mají, první propustil prince ze slibu. Po krátkém čase se i král přesvědčil, že by bylo marné syna přemlouvat, a svolil k sňatku. V budoucnu toho nikdy nelitoval. Sličná královna se stala miláčkem všech a pracovala se svým mužem pro blaho národa a pro štěstí pilných a poctivých lidí. Jak se starala o svého muže, starala se ještě lépe o starého krále a královnu. Po mnoha letech král spokojeně říkal královně: chybu jsme udělali. Ona se nám v dobrém vrátila. Jsme šťastní lidé, že nás Sedmikrás obklopuje.

0: Tedy ono to tak bylo, to je fakt. Aspoň nějaký čas. Jenže v teplých krajích byla opravdu vysoká teplota a na fíka už to bylo jaksi moc.
1: S tímhle kožichem, říkali mu tam cestovatelé, byste se hodil spíš kamsi na sever.
0: A tak se jednoho příliš teplého dne vydal fík na sever do Alp.
2: Kudy se dostanu do hor?
0: Zeptal se tam ve městě.
3: Jodledy, pořád támhle nahoru,
0: dobře mu poradili. A jak tak stoupal do hor, byl mráz pořád větší a větší a potom už mrzlo až praštělo. Občas se kolem fíka přehnal lyžař a rozvířil sníh, za ním potom zůstala lyžařská stopa a takových stop tam bylo všude plno. Takhle skoro úplně nahoře, ale spatřil fík ve sněhu i jiné stopy. Podíval se na ně zblízka a opravdu, byly to pravé psí stopy a vypadaly na dost velké psy. Celý šťastný, že se setká s kolegy, rozběhl se fík po stopě. Netrvalo dlouho a už je viděl kousek před sebou. Byly to dva dost velcí bernardíni, i když ovšem Maxi psovi se rovnat nemohli. Na zádech měli dečky s červeným křížem a pod krkem zavěšené soudečky. Dřív než je dostihl, vešli do jakési budovy, na které byl taky namalovaný červený kříž. Fík tam vběhl hned za nimi, ale u vchodu ho přísně zarazil úředník.
3: No tak kampak, tady nejsme žádný holubník, tady je záchranná stanice, člověče.
2: No právě, řekl fík, chtěl bych taky někoho zachraňovat. Podívejte, jakou mám sílu,
0: dodal a zvedl pultíky s úředníkem.
1: Na,
0: zamručil chlapík, když ho fík zase postavil na místo.
1: No, sílu to byste teda měl, no. Jaké je vaše jméno, no?
2: Maxi Pes Fík,
1: prosím.
3: No, a národnost?
2: Česká.
3: No, a původní povolání?
0: Vyptával se úředník dále a Maxi Pes popravdě odpověděl.
2: Mistr světa ve skoku pro něco? Dělejte si poznámky, nebudete si to pamatovat. Hlídací lev, náčelník vesnice a tak všelijak podobně. Už tady navíc, jak koukám, stejně nemáte místo.
0: Úředník to všechno zapsal a řekl.
3: No, dobrá, běž si vyfasovat výstroj.
0: Chtěli dát fíkovi tentýž soudek, co nosili bernardíni, jenže na Maxi psovi vypadal směšně malý, spíš jako zvoneček.
1: Vyvalili mu tedy ze sklepa pořádný soudek a místo dečky mu dali na záda rovnou prápor s červeným křížem.
0: No a do toho soudečku samo sebou mu načepovali záchranný nápoj. Fík bloumal se soudkem svědomitě po horách sem a tam a hlasitě vyvolával.
2: Teplé mléko,
0: tu a tam spadla někde lavina a fík hned spěchal na místo a pátral po zasypaných. Jak zahlédl trčet ze sněhu lyži nebo ruku, hned nasadil mocný psí dech a sotva párkrát pořádně dýchl, sníh kolem človíčka roztál. Fík vytáhl nešťastníka ze zbytku laviny, dal mu napít teplého mléka, hodil si ho na plece a upaloval k hospicu, tedy na základnu. No, ale přišlo jaro. I v Alpách sníh pomalu roztál a všechny laviny už spadly, no a na spadnutí žádná nezbyla.
1: Tyroláci vesele jodlovali na zelených loukách. Jo, ledy, jo, ledy, jo, ledy, didy, he,
3: no tak nějak podobně, že?
2: Co teď tady?
0: Řekl si fík a vydal se ještě dál na sever, tam, co je sníh a led celý rok. To byla zima, panečku. Sotva fík chvíli postál, aby si prohlédl krajinu, už byl celý zasněžený a vypadal jako psí sněhulák.
1: Jen co trošku zafuněl, udělal se mu u nosu ozdobný rampouch a fík vyhlížel skoro jako mamut. Dostal z toho nepříjemné šimrání v nose a pořádně kýchl.
2: Čas!
1: Udělalo to menší sněhovou vánici, ale rampouch odletěl. Když se vánička utišila, jeli zrovna kolem saně s lovcem. Psí smečka přijízdě ale všelijak kňučela a štěkala, psi se motali jeden druhému, tak zmateně a nepořádně pod nohama, že nad tím fík jen vrtěl hlavou.
2: No, teda, tady mají pořádek.
1: A hned se vydal za lovcem do osady.
2: Já bych vám tady zavedl trošku pořádek, jo?
1: Nabízel se. Ošíval se chlápek v kožešině. A co pak seš zač?
2: Mistr světa ve skoku pro něco, hlídací lev, náčelník a záchranář, řekl fík.
3: Vida, náčelník, povídá chlapík. A to by se nám hodilo. Já potřebuju, jestli to dokážeš, vůdce psí smečky.
1: Sotva fík na tu smečku pořádně štěkl, všichni příci hned usrašeně zmlkli a stahli ocasy. Tak.
2: A od teďka tu bude pořádek, zahřměl fík.
1: A byl. Stačil den výcviku a psi se naučili mašírovat pěkně spořádaně v trojstupech. Levá, pravá, levá, pravá. Ha, ha, panečku, hezky stejnoměrně zvedali packy a když jim k tomu spustili marš, dokázali pejsci pochodovat pěkně do taktu. A byla radost se na ně dívat. A samozřejmě žádné kňučení a štěkání se netrpělo. Štěkat ovšem mohli, ale jen po zaměstnání ve volném čase a pěkně harmonicky a podle not. Brzy dokázali zborově zaštěkat tak pěknou písničku, že eskimáci dojetím zrovna slzeli.
3: Teda, takový pořádek jsme tu jak tě živy neměli.
1: Pokyvovali uznale hlavami a velebili náčelníka fíka.
3: Nikdy, to ti slibujeme, na tebe nezapomeneme. Fíku,
1: slibovali mu a nebyl to planý slib. Ještě než se s nimi jednoho dne fík rozloučil, postavili mu, a teď dávejte pozor, postavili mu ze sněhu překrásný pomník v nadživotní velikosti. Jestli neroztál, stojí tam dodnes.

0: O nepravém a pravém čertu. Byl jednou jeden chudý člověk. Ženu měl a 5 dětí a jíst nebylo. Měli kmotra bohatého, sedláka ve vsi, ale byl lakota učiněná, nedal ani kousek chleba. A tak ti lidé bídu dřeli, ohladu vstávali, ohladu lehali. Přihodilo se jednou, když šla ta chudá žena do cizí vsi kousek chleba dětem vyprosit, že se dala cestou podle potoka, kde byl břeh podemletý. A jak po břehu kráčí, najednou se pod ní utrhne kus země. Jen se zachytila, že nepadla do potoka. A tu vidí, jak za utrženým kusem země veliký hrnec na den se vyvalil, plný dukátů. V radosti hned žena do klína peníze hrabala a rovnou domů. Měli po nouzi. Schovali peníze na půdu do truhly, aby o nich žádný nevěděl. Žena pak jeden dukát vzala a šla ke kmotříčkovi, že by ráda pecen chleba. Sedlák se na ní utrhl, že nemá pro žebráky, ale jak uhlídal dukát, hned zpíval jinou. Přinesl chleba a ptal se, kde ten peníz sebrali. A žena dobrák všechno mu pověděla, jak tou nenadálou příhodou přišli k ujmění. Tu sedlák lakota záviděl jim bohatství a povídá selce, rád bych ty peníze dostal, ale jak na ně? A selka byla ještě lakotnější než muž, hned radu našla. Víš-li co? Zabijeme v noci naši černou krávu. Stáhneš z ní kůži, oblékneš i z rohy na sebe, potom k půlnoci jdi k chalupě, zatluč na dveře, ohlas se, že jsi čert a že chceš peníze. Sedlák poslechl a udělal podle ženiny rady. Před půlnocí byl u chalupy, na dveře bouřil a řetězem řinčel. Ten chalupník vystrčil hlavu oknem a ptá se, kdo je to a co chce. Sedlák huhlal, já jsem čert a jdu si pro peníze. Chalupníkovi byla malá dušička, když viděl černou hlavu rohatou a povídá ženě, slyšíš, jde si pro peníze, dej mu je, já s tím ničeho mít nechci. Ale žena byla kurážnější a že nedá, kdo ví, co prý to za šidbu. Tak sedlák marně obcházel kolem okna a jak bylo po půlnoci, odešel. Myslel si, bude-li chodit denně, že je přec postraší. Přišel na druhou noc zase a se hřmotem žádal o peníze. Ale nedostal ani tentokrát ničeho. Chalupník však už byl tak ulekaný, že řekl ráno ženě, slyšíš-li, přijde-li ten čert ještě jednou, sám mu poklad vydám. Však kdo ví, jaké jsou to peníze? S tím úmyslem svěřil se i kmotrovi, který, jakoby nic, po ránu přišel na výzvědy. Tu si kmotr myslel, už je vyhráno, v noci přijdu po třetí a peníze dostanu. Toho večera po práci stál chalupník na návsi a tu jde okolo nějaký myslivecký. Zaprášený byl po cestě, utrmácený a povídá, člověče dobrý, nech mě u sebe na noc. Chalupník mu na to, Jestli jen se ničeho nebojíte, rád vám dám nocleh. Myslivec řekl, nebojím se. A vyptával se, co a jak. Tomu chalupník celou tu příhodu o penězích vypravoval a o čertu, který si pro ně chodí. Myslivec prosil, jen aby mu dali nocleh, že s nimi pekelného hosta chce dočkati, že strachu nemá. A chalupník byl rád, že jim bude veselej, vedl myslivce domů. Táhla 11. hodina. Před chalupou zase ozvalo se řínčení a hluk. Chalupník už se chystal, že ty peníze vydá. Myslivec povídá, otevřte mu dveře. Žena nechtěla, jen ať ho nechají, že snad zas odejde. Tu myslivec sám se zvedl, šel a otevřel dveře. Tu obluda rohatá vstoupila do sednice a myslivec se zeptal, co jsi a čeho tu vyhledáváš? Já jsem čert a jdu si pro peníze. Ale myslivec mu na to, ty jsi čert a já taky. Půjdem, kam patříme. Chytil milého kmotra a oknem s ním do povětří uletěl. V sednici jen trochu smradu a kouře zůstalo po pekelném myslivci. Teď měl chalupník od čerta pokoj. Kmotra se přišla ráno hned do chalupy vyptávat, jestli tam kmotr nebyl. Ale chalupnice povídá, nebyl tu už dávno, ani nepamatuji. Ale kmotřičko, stala se to divná příhoda dnes v noci u nás. A chalupnice vypravovala selce všechno. Ta hned věděla, že jejího muže čert do pekla odnesl, ale ani nemukla, neprozradila se. Chalupník pak z peněz nalezených koupil si pěkný statek a byl dobře živ se ženou.
1: Čarovná zahrádka. Když se pučmelout oženil, daroval své nejmilejší pučmeloutce kamna. Na kamna postavil hrnec, do hrnce strčil vařečku. A paní pučmeloudové šlo vaření opravdu krásně od rukou. Měla jich tolik, že sama nevěděla kolik a pučmelout na nich mohl oči nechat. Ale kromě koukání neměl teď pučmelout nic na práci, protože se slavně zařekl, že už nikomu nic nevezme a že bude dělat dobrotu.
2: Tak alespoň jdi a někoho postraž, řekla pučmeloutka, když se jí pořád při práci pletl.
3: Ale co pak se mě někdo bojí, stěžoval si pučmelout.
2: No když vybavneš z nenadání, lekne se každý a ty se alespoň před obědem trochu povyrazíš. Tak běž už běž, budu ti držet všechny palce.
3: Pane jo, tolik palců najednou mě ještě nikdy nikdo nedržel.
1: Pomyslel si pučmelout.
3: To bych mohl zase jednou zkusit postrašit čmeláky.
1: A šel a fouknul Čmeldovi a Brumdovi do komína.

0: a Pučmeloudovo fouknutí protáhlo komín líp než kominická štětka. Sazí bylo tolik, že nastala tma jako o půlnoci a v té tmě ten mocný fukéř vyfouknul čmeláky z jejich domečku a odnesl je do čarovné zahrady. Takovým fofrem jsem v životě neletěl, povídal Brumda a udiveně se rozhlížel kolem sebe. Kde myslíš, Čmeldo, že jsme? No, nejspíš u protinožců. Hele, ty kytky, neznám ani jednu. A ty stromy, takové jsem ještě neviděl. Hele, had. No je to jasné, jsme v džungli. No, ten had na nás syčí, mračil se Brumda. Já nejsem had. Já jsem želva a nesyčím, ale říkám pst a pst říkám, aby vás neslyšel kolibřík, řekla želva a vystrkovala přitom hlavu z malinkého jezírka. A proč nás nesmí kolibřík slyšet? Zajímal se Čmelda. Nemá rád cizí kolibříky. Hrozí vám nebezpečí. Pst. Ale my nejsme kolibříci. No slyšíš, želvo? Pst. Řekla želva a potopila se. No jo, ona neslyší. Má v uších vodu, usoudili čmeláci. Jak vypadá kolibřík, nevěděli, no a tak, že se alespoň porozhlídnou po té zvláštní zahradě. Těch barev, těch vůní a těch velikánských květů všude kolem, že by v každém z nich mohl čmelák bydlet jako ve vlastním pokojíčku. Hele, a tamhle, to je nějaký vyparáděný čmelák. Ahoj, bráško, jak ti říkají?
1: Co tu chcete? Koukejte zmizet!
0: Obořil se na ně ten cizokrajný tvor. Pst, nekřič tolik, uslyší tě kolibřík, varoval ho Čmelda.
1: Já jsem kolibřík,
0: naparoval se ten cizokrajný čmelák.
1: Do botanické zahrady je cizím vstup přísně zakázán.
0: My sem nevstoupili, nás to sem přifouklo, hájili se čmeláci. Ale kolibřík jim nevěřil.
1: Každý by tu chtěl zůstat a to já nedovolím.
0: Zlobil se a zlostně do nich strkal.
1: V téhle zahradě není místo pro víc kolibříků.
0: Ale copak my jsme nějací kolibříci, my jsme čmeláci, kolikrát to máme ještě opakovat? Rozlobil se Brumda doopravdy. A nestrkej pořád do mě. Pozor, bráško, vykřikl Čmelda. Brumda uskočil a těsně vedle něho s hrozivým cvaknutím zaklapl svůj kalich masožravý květ. Ty jeden ničemo, vrhnul se Čmelda na kolibříka. Tvou vinou mohlo být po Brumdovi. Kolibřík před rozhněvaným Čmeldou couval a tak si vůbec nevšiml jiného květu, který se právě za ním hladově rozevřel. Pak stačil poslední krůček, ozvalo se opět známé cvaknutí a masožravý květ držel pevně kolibříka za ocásek.
1: Pomoc, pomoc,
0: naříkal kolibřík. Z jezírka vystrčila hlavu želva a zlomyslně se ušklíbla.
2: Kdo jinému jámu kopá, že jo?
0: A opět zmizela pod vodou.
2: A, želva tě moc ráda nemá, viď kolibříku. Ale my ti pomůžeme, řekl Brumda. Aspoň poznáš, že čmeláci nejsou jako kolibříci.
0: A Čmelda s Brumdou popadli kolibříka každý za jedno křídlo a hej, rup! No a pak už jenom rup. A kolibřík byl zachráněný. Ale masožravce zůstal kolibříkův ocásek.
2: Teď vypadáš skoro jako čmelák, zasmál se Čmelda. Ale neboj se, však ona ti ta paráda zase naroste.
1: Zachránili jste mě a za to zde můžete zůstat, jak dlouho budete chtít. V mé zahradě je léto po celý rok,
0: řekl kolibřík.
2: To byste prve koukal, jak pěkně je u nás na louce, usmál se Brunda. Ale my už musíme letět, víš, máme to daleko.
0: Inu, každý je doma někde jinde. Kolibřík popřál čmelákům šťastnou cestu a jako dárek jim dal semínka nejhezčích květů z té jeho čarovné zahrádky. Prý, aby si na něho vždycky vzpomněli jenom jako na kamaráda.
3: Vážení, vážení, máme rádi sázení,

sázíme, sázíme, co vyroste, nevíme. Podle prášky jsou to hrášky, bez tebe.

0: Ty nevídané velikánské květiny, které Čmeldovi a Brundovi vyrostly ze semínek od kolibříka, nejvíc obdivoval Pučmelout.
1: Nojo, konečně kytka, jak má být, aby se hodila k mé postavě i do mé domácnosti. A ona musí zrovna vyrůst u Brundibáru.
0: Pak ale uviděl něco malinkého na zemi.
1: Hele, to budou asi semínka. Když si je vezmu, co na tom? Hlavně, aby mě přitom nikdo nechytil. Překvapím svou Pučmeloutku. Ta bude koukat na ten zázrak v květináči.
0: No, jak ten Popleta zasel, tak také sklidil. Z motýlých vajíček totiž ještě nikdy nikomu kytky nevyrostly. Leda tak housenky. A tyhle Pučmeloudovi byly náramně hladové. Snědli všechno, co paní Pučmeloudová uvařila, a nakonec okousali i ten prázdný hrnec. Za to Čmelda s Brundou se ze vzácných květů plných vůně a medu ještě dlouho těšili. Jejich spokojenou čmeláčí písničku bylo slyšet po celé louce od časného rána až do úplného setmění.

Za panování vznešeného a moudrého kalifa Vatika Bilaha, vnuka to kalifa z nejslavnějších a z nejmoudřejších, Haruna al-Rašida, zalíbilo se Allahovi seslat na Damašek černou zhoubu. Začínala nevinně. Postižení si stýskali, že se jim točí hlava a že mají nejistý krok. Druhý den už jimi lomcovala zimnice, nohy už je neunesly a pak to šlo rychle. Do rána zčernali a byl s nimi konec. V Damašku nebyl rodiny, kde by pro někoho nenaříkali. A nejvíce byl zasažen mečíř Behemrila. Ze 13 synů 10 mu zemřelo během jediného měsíce. Kde donedávna hlaholil smích a mladé hlasy, zavládlo mrtvé ticho. A jen z dílny doléhaly rány kladiv do ocelových čepilí, jak je tam mlčky vykovávali zbylí tři bratři. A byli to podivní bratři. Hrbáči to byli. Všichni tři. Hrbáči. Na levé oko slepí a kulhali na pravou nohu. K tomu ke všemu byli k nerozeznání jeden od druhého jako cechín od cechínu. Nejstarší z nich byl Inat, nejmladší Babekan. Prostřední se jmenoval Siahuk. A zruční mečíři to byli. Kovali dýky a meče, uměli kalit ocel po damašském způsobu a pracovali od rána do večera, aby nebyl čas myslet na neštěstí, které je potkalo. Děti se jim posmívali. Vymýšleli na ně potupné přezdívky, plivali po nich, posuňkovali a pokřikovali, protože děti bývají někdy velmi kruté. Neboť z čeho by rostli zlí lidé, ne-li ze zlých dětí. Hrbáči si toho nevšímali, zdálo se, že to ani nevnímají. A přece, kluk Murat, jedináček bohatého kupce, zlobou duše a sprostáctvím jazyka, vynikal nad všechnu chátru Damašku. Dosud mu prošla každá lumpárna a neřest. Táta měl dlouhé prsty a vždycky všecko ututlal, po dobrém nebo po zlém. Dnes Murat zlobou zrovna soptil, stál v otevřených dveřích dusné dílny a vykřikoval neslýchané urážky, až, jak básníci rádi říkají, číše hněvu Babekanova se naplnila. Koval zrovna krásnou damascenskou čepel. Náhle se prudce obrátil a vrazili spratkovi Muradovi do břicha. Přiboukl dveře a s bratry se v tmavé a parné dílně zabarikádovali. Bylo to celkem zbyt. Přiboukl dveře a s bratry se v tmavé a parné dílně zabarikádovali. Bylo to celkem zbytečné, protože Kádí přišel s 8

0: Kašky. Jo, propích to, jo, teda propích, ale jako kerej, no to je, no, jeden z nich to musel být, ale Holenku, jestli tenhle ten nebo tamhle ten. Kádí ze svědků víc nevysoukal. Kádí ho zavolal kalif. Co to mám za sudího, když je neví rady? Každému z nich po storanách na bosách chodidla, však oni se rozespívají. Dali jim pro jistotu po 120 ranách baštonády, ale bratři se nerozespívali. Tak kalif rozkázal, aby je vyhnali z Damašku na věky věků. Dokymácili se až k malinké studánce, napili se a usedli kolem. Chladili si rozbité nohy. Babekan se dívá do hladiny studánky jako do zrcadla a povídá:
1: Vidíte, co vidím já?
0: No a co vidíš?
1: Vidím jednoho kulhavýho, ošklivého hrbáče s jedním okem. Pohled, který budí soucit. A teď se nahněte nad hladinu i vy dva, no. A teď vy vidíte toho ubožáka třikrát. Třikrát. To už není takový pohled pro soucit třikrát. To už je prosmích. Musíme se rozejít.
0: Vydali se tedy každý po svém. Babekan se toulal po Sýrii, nikde mu však štěstí nepřálo, až přišel do Bagdadu. Tam žil jistý nahout, nožíř. Člověk strašně žárlivý na svou ženu. Žádný pomocník u něj nevydržel, každého nakonec stloukl a vyhnal. Kromě toho to byl pijan. Když se nepral, tak pil. Obchod upadal a žena byla nešťastná. Babekan se u něj scháněl po práci a nahout ho přijal. Na šeridu hrbáče nebude muset žárlit, řekl si. A když pak viděl, co všecko Babekan umí, dal si i poradit. Z nožíře se stal mečířem, prodával kalené dýky i meče do tenka vykované a obchod šel, jako když praští. A nahout pil, jak nezavřený. Pil, až byl tak prosáklý kořálkou, že jednou, když se pokoušel rozfoukat oheň, jeho dech se vzňal a nahout schořel celé dílně před očima. 2 dny se mu ještě koužilo z uší, takže musel jí odložit pohřeb. A potom Babekan se oženil s nahoudovou vdovou. A vdova mu svěřila, co před neboštíkem pijanem tajila, že totiž ví, jak se z kvašených datlí destiluje kořalka. No, zbraně a kořalka, to víme všichni, jsou nejvýnosnější obchod na světě. Není tedy divu, že Babekan se brzo stal jedním z nejbohatších Bagdaďanů. Jelikož chudí příbuzní mají odjakživa na bohaté příbuzné, tedy, jak se řekne, nos, teď říkáme radar, bratr Siahuk a bratr Inat se to dozvěděli a div do sebe nevrazili v Bagdadu zrovna před Babekanovou kovárnou a kořalnou. No, měli dost rozumu, aby přišli nenápadně až zašera. Babekana to netěšilo, naopak. Velice se rozčílil. Co pak jsme si neřekli, že se už nikdy nesejdeme? Co pak nám nestačí, co nás postihlo v Damašku? On vyplatil každému z nich 50 zlatých cechínů a ještě toho večera je vyvedl nejkratší cestou z Bagdadu. Siahuk a Inat došli kousek za Bagdad. No a než se uložili ke spánku, měli zajímavý rozhovor. 50 zlaťáků je hodně peněz, uvažovali. Ale na to bohatství, kterým Allah Babekana zahrnul, to ani tak moc peněz není.
2: Není moc, říkáš, já říkám, že to je málo.
0: No, já říkám, že skoro nic,
2: ale možná je to urážka.
0: Víte, pocit vděčnosti člověka většinou ponižuje. No tak ti, kteří nechtějí být ponížení, se stávají nevděčníky. A tím se jim velice pak uleví.
2: Nejradši bych mu hodil pod nohy to všechno, pravil Inat.
0: Siahuk dobře.

0: Věděl, že by to Inad za nic neudělal a přece se přidal. Já taky, pacholech jedna lakomá.
1: Vrátíme se a neodejdeme, dokud nepřidá. Však on rád přidá.
0: A pěkně se jim usínalo. Druhého dne popolední stali před Babekanovým obchodem, špacírovali sem a tam a těšili se, až Babekan vylítne jako cvrček z pelíšku, vtáhne je do domu a rád zvýší výpalné. Jenže Babekan nevylítl, protože odcestoval. Měl se vrátit až za 12 dní. To jim sdělila jeho žena, když je byla v Lídně pozvala do domu. Pohostila je, zrovna dojedli bohatou večeři a chystali se zapálit nargile, když někdo začal bušit na dveře jako blázen a křičet jako dva blázni: otevřete, otevřete, otevřete! Babekan se vrátil. Zabije nás všechny, když nás tu najde. Do sklepa, rychle, rychle do sklepa. Zahnala bratry do sklepa a tam je ukryla za sudy datlové kořalky. Honem zahladila stopy po pohoštění a otevřela dveře zuřivému Babekanovi. Prohledal celý dům i do sklepa nakoukl, ale za sudy nebylo vidět a bratři ani nepípali. Pak si kecl na nejlepší polštář a zachroptil. Máš štěstí, že jsi tu neměla chlapa. Zmeškal jsem karavanu. S tím si nepočítala. Co? Jeho žena znala ta jeho zmeškání. S oblibou se náhle vracel. Ze žárlivosti. Neboštík nahout také žárlil, ale nelíčil na ní pasti. Žárlil z lásky, srdcem. Babekan žárlil z rozumu. V hloubi duše si říkal, že ženská s tak ošklivým, kulhavým, jednookým hrbáčem za muže, že by nebyla opravdická ženská, kdyby nezatoužila po pěkném chlapíkovi. Ale jeho žena snad nebyla opravdická ženská, nebo byla opravdická až moc, protože ho celou noc prakticky přesvědčovala, jak netouží po nikom jiném než po něm. No a tím se stalo, že Babekan skoro celý příští den spal a povaloval se a teprve k večeru se oblékl a odešel ke svému příteli na večeři, klidný a celkem dobré náladě. Sotva vytáhl paty, žena letěla do sklepa pro bratry. Leželi na zemi vedle sebe jako dvě poražená dobytčata. Studení a bez dechu. Lomcovala jedním a pak druhým. Pokoušela se chudák i o umělé dýchání a přitom zoufale přemýšlela, co bude dál, co bude dál. Vzpomněla si na Halefa Hasana, nejsilnějšího a také nejhloupějšího nosiče v Bagdadu. Vyvlekla ze sklepa jednoho z bratrů do chodby a pak běžela pro Hasana. Namluvila mu, že jakýsi hrbáček přišel žebrat a trefil ho šlak. Dej ho do pytle a hoď ho do Tigridu.
1: Dáš 4 zlatý setiny?
0: Dám ti 2. Až to provedeš, dostaneš druhý 2. Silák strčil hrbáče do pytla a šel k řece. Zatím žena přinesla ze sklepa druhého a když se Silák vrátil pro doplatek, spustila na něj:
1: jakej ty seš nešika, koukni, teď on se vrátil, byl tu dřív než ty, špatně jsi to vykonal.
2: A to udělal, dobře paní, ale a je to nějaký syčák mazaná a ho mrsknu daleko, daleko od břehu.
0: Tentokrát to žbluňklo dál od břehu a Hasan se dobře koukal, jak se pytel potápí. Až teprve, když už nic neviděl, vracel se pro 2 cechíny. Ujde pár kroků po nábřeží a vidí, jak hrbáč, kterého zrovna hodil do vody, si vykračuje a ještě si tiše prospěvuje, pacholek. Trošku se motá, to je pravda. Ale kdo by se nemotal po 2 studených lázních v Tigridu?
1: Jeden uličníku, neutopitelná, zařval Hasan a popad vyjeveného Babekana, který se podroušil na večeři u svého přítele a teď se potácel domů.
0: Popad ho, nadhodil, chytil za nohy, nad hlavou roztočil a vší silou jí mrštil do řeky.
1: Ten už se k vám nevrátí,
0: smál se Hasan, když to vyprávěl Babekanově ženě. Vrahu, vrahu, pištěla Babekanová, to byl můj muž.
2: Co si to všecko nemyslíš, bábo? Abys mě nemusela zaplatit dlužny dva cechiny, zlobil se Hasan. Kádí ho zavolám, roztvrtit tě dám, vrahu mýho muže, neplatil ještě, ke všemu vyhrožovat to mám rád, tak pojď, zápraveš si taky, ropucho.
1: Popatý za vlasy a vláčeli k řece. Lamentovala, křičela, svolávala lidi na pomoc, ale marně. Lidi spali. No a kdo nespal a slyšel volání, tak dělal jako, že spí a že neslyší. Ještě by mohl mít oplétání s úřadem, kdo si co uvaří, ať si to sní. Tehdejší malý člověk a dnešní malý člověk jsou na fous stejně malí človíčkové, víte, a opatrní. Když už byli kousek od nábřeží, ze tmy se ozval hlas, který pravil: pust tu ženu! Řekl to vysoký snědý muž s tak konečnou platností, že Hasan povolil pěst, ruka se otevřela a Babekanová se mu vytrhla. Utíkala oněmělá hrůzou domů, zamkla na 11 západů a omdlela. Vysoký muž poručil Hasanovi, aby šel za ním. Zavedl ho k rybářům, od kterých koupil, co chytnou prvním raním zátahem sítí. Muž poručil Hasanovi, aby si na každé rameno dal po jednom pytli úlovku. A ten třetí už jste připravili? Ptal se rybářů. Zde v pytli. A pomohli mu s ním na rameno. Muž s Hasanem prošli Bagdadem, až došli do krásné zahrady, kde dlouhá alej cipřišů je zavedla do malého letohrádku. Složili pytle na koberec. Vysoký snědý muž tasil dýku a ráz na ráz pytle rozpáral. Vykutalili se tři hrbáči z Damašku. Hasan vykulil oči a pak zařval: pusťte mě šavli, efendi! Já jim useknu hlavy, jinak se budou množit do nekonečna. Velice se rozčílil silák a hlupák Hasan. Byl neodbitný, takže vysoký snědý muž uznal za vhodné zatleskat. Jen tak učinil a rozhrnula se opona a vešel nubiec, otrok, ne tak mohutný jako Hasan. Za to facka, kterou Hasanovi přilepil, ta byla mohutná. Hasan po ní na chvilku usnul. Když přišel k sobě, vyprávěl o tom, co ho potkalo, a snědý pán se pěkně bavil. Tak zavolali lékaře. Ti dva jsou úplně na mol. Tenhle ten ne tak docela. Dýchají, sice slabě, ale přežijí to. Dostanu 50 zlatých cechínů. Snědý pán se usmál, nubiec pokročil k lékaři. Lékař uznal, že se přeřekl a vzal 5 cechínů. Vysoký snědý muž byl vznešený a moudrý kalif Vatik Bilach, vnuk Haruna al-Rašida. Chodil mezi lidi, aby zažil život tak, jak jej lidé žijí. Tentokrát se zajel až do Bagdadu. Chtěl se přesvědčit, jaké mají úlovky rybáři a zdali cena ryb odpovídá námaze spojené s jejich lovením. Co rybáři chytili, už víme. Zatímco hrbáči vyspávali, kalif jim dal ušít krásné obleky do detailu přesně stejné. Když se probudili, kázal je vykoupat, bradýřem stejně přistřihnout, obléknout a předvést. Stáli proti němu v řadě. Kalif si pomyslel, že kdo vidí jen jednoho, už vlastně nemusí vidět druhé dva. Kdo vidí druhé dva, nemusí už vidět třetího, nebo také kdo jednoho potkal třikrát, může si myslet, že potkal všechny tři po sobě, nebo prvního dvakrát a třetího jednou, nebo třetího dvakrát, a honem vstal a odešel vedle, aby se jim nemusel chechtat do očí. Kázal přivést Babekanovu ženu. Ukázali vyšňořené bratry a pravil: vyber z nich svého muže. Koukala z jednoho na druhého. Brada se jí roztřásla. A kalif zase musel vedle a tam se chechtal, až se válel po koberci. Když se vrátil, stáli ti čtyři lidé proti sobě a mlčeli. Tak to zkusíme jinak, povídá kalif. Babekane, obejmi svou ženu. Babekan chce poslechnout, ale jeho bratři ze zlosti a z pomsty činí to, co činí on. Všichni tři objímají Bobekanovou, ta skučí studem i zlostí, hrbáči můžou umačkat, Kalif zapomíná na dobré vychování a chektá se, řve smíchy, pláče smíchem, bránice se svírá v křeši smíchu, podechu lapa a zase se chechtá, padá na záda, nohy kreby a řve, chraptí, škytá, tak dost, dost, povídám, už dost.
0: A musel zatleskat. Přišel Nubiec, bábu vytrh z klubka a postavil za Kalifa. Ticho a klid. Kalif si utírá uslzené oči, trochu heká, trochu se stydí, že podlehl směšnosti tak, jak se na Kalifa nepatří. Tak. Tak. Odechl si. A obrátil se k Nubici. Vezmi z nich toho, který je Babekan, a vysázíš mu 1000 ran baštonády. Siahuk a Inat odskočili každý do jiného kouta. Babekan sám jako kůl v plotě stojí a pomaloučku se sveze na kolena a spíná ruce. Proč? Co jsem učinil?
1: Své bratry si z města vypudil. Zapřel společnou krev.
0: Ne společnou krev, pane. Společnou šrednost. Společné neštěstí.
1: Vše, co jest, jest z vůle Allaha. Má vás tak, jak vás chtěl mít.
0: Nechtěl, pane. Nechtěl. Allah jen žertoval. Napadlo ho jednou stvořit něco, co by mu na tváři vyloudilo smích, co by mu zahnalo starosti. Allahovi je všecko známo, i to, že smích lidem prospívá. Ale když nás postavil vedle sebe, tak poznal, že smích, který budíme svou šrednou ubohostí, že ten smích lidem neprospívá, neboť hloupí a zlí se nasmějí nejvíc. Hodní a slušní si však někdy neumí pomoct a smějí se také, ale pak se v hloubi duše stydí a jsou smutní. Vězte, pane, byl to boží žert, který Allah trochu přehnal a zapomněl napravit. A nebo snad nechtěl, neboť, pane, čím větší moc, tím menší povinnost nápravy. Allah mě netrestej.
1: Mluvíš směle, mečíři, ale nemluvíš hloupě, pravil Kalif. Pokusíme se to rozřešit sami. Pod vedením Allaha samozřejmě. Ožením tvé bratry dobře a bohatě, ty je vezmeš za své společníky. Až budete nejbohatší a nejlepší zbrojíři mé říše, lidi zapomenou, že jste bývali nejšerednější ze všech chudáků. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Patrně jiný žert Allahův. Kalif dal rozhlásit, že dívky, které si vezmou bratry za muže, dostanou po 20 000 zlatých cechínů věna. Doufal, že se nějaká zvadlá chudinka přihlásí. Přihlásilo se jich 11 111 a pak ještě jedna. A nebyly zvadlé. Byly mladé a krásné. A byly přístupné každému možnému, ba i nemožnému vyzkoušení, s radostí ochotné. Bratři zkoušeli, vybírali, zvyšovali požadavky. Kalif se dlouho bavil a smál. A pak už jen vrtěl hlavou v údivu. Až konečně nařídil svatby do 2 dnů a bylo to. 3 bratři se stali společníky, dali hlavy dohromady, postavili fabriky, dodávali zbraně armádě a lidu kořálku a byli vážení a ctění. Lidi se jim neposmívali, netupili je, neponižovali. Naopak, záviděli jim.
3: Cipísek pobyl doma sotva pár dní a řekl, už se mi zase chce do světa. Manka ho dovedla k prutu divizny. Já nevím, Cipísku, co tam pořídíš. Vždyť divizna má hlavu ještě pořád výš než ty. Rumcajs to poslouchal, zasmál se do vousu a povídá, jen ho manko nech. Mému synkovi nesmí být svět pro strach. A tak se Cipísek vypravil. Šel a šel, až přišel na udupanou louku u Jičína. Všude tam bylo plno vojáků, troubili a bubnovali, naládovali pušky a vystřelili. Uprostřed louky stál stan. Bydlel v něm generál, měl modré kalhoty a bílou kazajku a na klobouku nosil kohoutí ocas. Ten generál každou chvíli vyšel ze stanu a zavolal na vojáky.
4: Mám radost, že tolik střílíte a bubnujete!
3: Pak se vrátil do stanu a posílal na všechny strany vyzvědače, aby vyzvěděli, jestli nepřítel přijde od Kbelnice nebo od Kopidlna. Nikdo mu to nedokázal povědět. Generál si koulel zlatým knoflíkem, ale jednou mu to vyšlo tak a podruhé zas naopak.
4: A potřeboval bych šikulku, co by nakoukl do nepřátelských lejster a přišel mi to říct.
3: Vzdychal generál, až se mu čeřilo kohoutí peří na klobouku. V tom tam přijde Cipísek a povídá, ten šikulka jsem já. Generál si luskl prsty.
4: Víš co, já to s tebou zkusím.
3: Odvedl Cipíska do stanu, kreslil bílou křídou na černou tabuli a k tomu vykládal.
4: Tuhle je řeka a tuhle je les. A v tomhle údolí leží nepřátelské vojsko. Uprostřed vojska je stan s praporkem a v něm stůl s lejstry. Někde v těch lejstrch je napsáno, jestli na nás maršálek přijde útokem od Kbelnice nebo od Kopidlna. A ty tam doskočíš a vyzvíš to.
3: Generál dopověděl, česal si kartáčem peří na klobouku a Cipísek šel. Kam jdeš, Cipísku? Volali na něho vojáci. Kam mě poslal váš generál? Odpověděl Cipísek a vojáci vzdali čest a ustoupili mu z cesty. Jak říkal generál, musel Cipísek nejdřív přes řeku, protože měl bukovou kazajku a kalhoty z dubové kůry. Přenesl ho to jako loďka na druhou stranu. Prošel lesem a už tam byl. V tom údolí, kde leželo cizí vojsko. Jak byl Cipísek maličký, jen se mihl nepříteli před očima a zastavil se až ve stanu s praporkem. Stojí tam u stolu s lejstry maršálek. Na čáce má krocaný ocas, pořád bere se stolu lejstro a pořád jen to jedno lejstro, čte si v něm, kroutí hlavou a vzdychá. To bude to lejstro, kde je napsáno, co chce vědět náš generál v Jičíně. Pomyslel si Cipísek. A když se maršálek otočil, popadl lejstro a utíkal s ním rovnou zpátky do Jičína. Tady je ten papír, řekl generálovi. Generál nejdřív dal vystřelit z kanónu Cipískovi na slávu, rozložil si lejstro před očima a povídá.
4: To jsem zvědav, jestli to bude od Kbelnice nebo od Kopidlna.
3: Sotva dočetl, zaklel, jako když třískne hrom a potom si vzdychl.
4: Všecko je prohraný.
3: A dupl si na Cipíska.
4: Co si mi to přinesl?
3: Ono v tom lejstru bylo napsáno. 2 libry masa na polívku, 3 krejcary zeleninu, 0,5 libry nudlí a 1/4 lotu soli.
4: To má být bitevní lejstro!
3: Rozkřikl se generál.
4: Ty věci měl maršálek nakoupit maršálici na polívku. Ale on zapomněl a proto tolik vzdychal.
3: Když se Runcaj s Mankou v lese Řáholci odsojek dověděli, co za Cipísek vyvedl, vypravil se Runcaj s generálovi a povídá mu,
2: půjčte mi kanón, já tam střelím, ustřelím maršálkový krocaní ocas z klobouku a on už si rozmyslí, táhnout na Jičín.
4: Jak bys tam mohl střelit?
2: Odsekl generál.
4: Když nevíme, jestli je maršálek u Kbelnice nebo u Kopidlna.
3: No kanón Rumcajsovi nepůjčili. A bylo nejhůř, ale nakonec to všechno napravila Manka. Navařila hrnec hovězí polívky a donesla ji maršálici. Maršálice maršálkovi poručila, veď se bude obědvat. A tak maršálkovic obědvali, pak si maršálek musel zdřímnout a už byl čas k večeři. Po večeři šli spát, ráno se nasnídali, ale už zas, aby obědvali. No a k válce se nedostali. A proto tenkrát nepřišlo na Jičín vojsko ani

sen. V době roboty bývalo sedlákům tak zle, že utíkali ze svých statků s holýma rukama, protože pro samou práci na panském neuhájili na svém ani živobytí. Ti, co zůstali, dřeli se do úpadu a neměli nikde zastání. Těšili se alespoň nadějí, že pán Bůh přece jenom potrestá pány, a vyprávěli si podvečer, když sedali v zimě doma po tmě, aby šetřili světlem, jak zlý vrchní po smrti musí strašit, jak mrtvý písař přenáší v noci mezníky za to, že zaživa je sedlákům nesprávně přesazoval, jak starým hrabětem oře čert led na panském rybníku zabouřlivých nocí a víc takových strašidelných příběhů pro svou útěchu. Někdy se také těšili povídkami, jak silák Čeledín, když měl donést smrk z lesa, rozbořil jím zámeckou bránu. Jak selský synek utekl před vojnou a vrátil se po letech jako bohatý pán, a konečně nejraději se těšili povídkami o pokladech. Kdo si prý citoval ducha a duch mu přinesl pytel dukátů. Jindy napálil sedlák čerta o pytel peněz, zbojník, když ho věšeli, oznámil lidem svého kraje, aby kopali tam a tam, až ta křivá jedle na skalce bude ve 4 hodiny odpoledne vrhat do rokle stín a člověk z toho kraje opravdu s tím pokladem pomohl. Jak bylo těm chudákům dobře, když si povídali takové povídky a těšili se, že snad i jim bude přát jednou štěstí, aby se najednou zbavili své strašné bídy. Jedna z takových pokladových povídek je povídána snad tolikrát jako pohádka o pašijových pokladech otevřených na Velký pátek. Je to povídka prastará, zanesená k nám Bůh ví odkud a Bůh ví jak dávno z Ázie, ale čeští sedláci si ji povídali, jako by se byla opravdu zběhla u nás. Povídá se takhle. Byl jeden sedlák chuťas, řekněme, že na Rožnovském panství. Nevěděl už, co si počít s bídou. Jednou v noci se mu zdá, že se otevírají dveře, do dveří vejde starý žebrák a praví. Martine, na Karlově mostě čeká na tebe poklad. Potom se zablesklo, žebrák zmizel. Ráno povídá sedlák ženě, co se mu zdálo, ale žena se mu vysmála. Kdo věří ve sny, lapá vítr, kdo ví, co ti to vlezlo do hlavy, jdi raději orat, budeš muset dnes na robotu. Martin uznal, že má žena pravdu, nechal sen snem a jel na pole. Druhou noc mu to nedalo. Chtěl zůstat vzhůru, ale usnul hned, jak si lehl, a zas ten sen ještě naléhavější. Žebrák zas přišel a vykládal o pokladu na Karlově mostě. Martin se vytrhl ze sna všecek vyděšený. Vzbudil ženu a povídal jí, co se mu zdálo. Žena se na něho osopila, proč jí nedá spát. Aby se toho žebráka zeptal, až zas přijde, proč si ten poklad nevezme sám, místo aby chodil po ptaní. Martin se divil, že mu to samému nenapadlo. Třetí noc spatřil žebráka, ale žebrák už nic nemluvil. Jen mu pohrozil a zmizel. Martin o tom neřekl ženě nic, ale usmyslil si. Tu nás bez toho čeká jen smrt hlady. Uteču z gruntu a půjdu to vyzkoumat. Najdu-li ten poklad, bude nám oběma dobře. Nenajdu-li, dobří lidé ženu neopustí. Tiše vstal, svázal si do uzlíka boty, košili a bochník chleba, vyšel ze stavení, pohladil psa a než vyšlo slunce, už byl za Hážovicemi. Tehdy byla cesta do Prahy dlouhá. Martin na poštu neměl,
Bochník strávil brzy, nezbylo mu než prosit dobré lidi, aby mu dali najíst a nechali ho přespat. Tak se konečně dostal až na Poříčí do Prahy a uprosil jednoho formana, že ho provezl branou, když mu vyložil, proč do Prahy přišel. Forman se mu vysmál jako jeho žena, že věří snům, ale smiloval se nad ním, dal mu kus uzeného a chleba, aby prý neumřel hlady, než ten poklad najde. Zavezl ho až k Zlaté Huse na koňském trhu a slíbil mu, vrátili se do večera k Huse, že ho vezme sebou do Třebové zpět. Martin mu upřímně poděkoval a šel přímo k mostu. Karlův most měl tehdy tržní právo, však tam pod ním stojí dosud na znamení trhu Roland s mečem. Hemžilo se tam lidí jako čmelíků a na tom místě, kde je kříž, stála budka, v budce voják na stráži. Sotva přišel Martin na most, jako by mu spadlo z očí bělmo. Jak by mohl v tomhle lidském mraveništi najít poklad? Tolik těch lidí by jej už dávno odneslo. Přešel jednou od věže k věži, tam i zpět, ale všude jen lidé, krámky jako na trhu, o nějakém pokladu ani zdání. Martinovi se z toho šumu točila hlava. Sedl si na stupeň strážní budky mezi žebráky a čekal. Pomyslel si, když jsem jednou tady, počkám až do západu slunce. Vím, že je to marné, ale jsem už bez toho jako moucha. Tak tam seděl, díval se po lidech, nikdo si ho nevšímal. Žebráci kolem něho prosili o almužnu, v poledne, když hlavní nával minul, jedli, co měli. Martin se také pustil do jídla. Žebrák vedle něho, když viděl, že má maso, prosil ho, aby mu dal kousek, že je starý a masa už neviděl ani nepamatuje. Martin se s ním rozdělil. Žebrák si naříkal na zlé časy, na smutné stáří. Martinovi se stařeček zalíbil. Pořád se mu zdálo, že toho člověka kdesi viděl, ale nevěděl kde. Postěžoval si mu také na svou bídu a přiznal se, proč vlastně přišel do Prahy na Karlův most. Žebrák ho poslouchal, kýval hlavou, povídal. Tak, tak, dobře má tvoje žena, že kdo snům věří, lapá jen vítr. Já měl tuhle také takový sen. Zdálo se mi, že jdu daleko cestou do hor, až přijdu do vsi. Přes ves na stráň, tam stojí chalupa, jako bych ji ještě viděl před sebou. Má v lomenici vyřezaný kalich, pod ním letopočet 1698. U chalupy je dvorek, na dvoře roste hruška a já vím, určitě vím, že pod tou hruškou je hliněný hrnec vrchovatě plný dukátů. Jenže, jak to bývá ve snu, ne a ne se hnout z místa, abych ten poklad vykopal. Pamatuji dokonce, že jsem šel po silnici kolem sloupu na rozcestí a když jsem zahnul do úvozu, četl jsem na dřevěné ruce napsáno Hutisko. A to se mi zdálo 3 noci za sebou, noc jako noc stejně. Tak vidíš, také vím o pokladu, jen po něm hmátnout. Ale hledej, kde jsou ty hory, kde je Hutisko. Martin poslouchal starého žebráka. Ani nedýchal. Vždyť Hutisko, to byla jeho ves. A chalupa s kalichem, to byla jeho chalupa i s tím letopočtem a s tou hruškou. A ten žebrák, pro boha, vždyť to je ten žebrák, kterého viděl 3x ve snu. Stál, řekl žebrákovi, že už musí domů a běžel rovnou k Huse. Voska ho přivítal, smál se, jestli nese poklad.
Martin jen prosil, aby ho v noci vzal sebou. Když vyjeli, třásl se nedočkavostí, jako by měl zimnici. V Třebové Voska mu dal pár krejcarů na cestu a Martin šel, ani necítil hladu, jen už aby byl doma. Konečně, tu je Rožnov, tu jsou Tylovice, Hážovice, Vigantice. Dál se neodvážil, aby ho nechytil dráb. Sečkal v stráni, až se setmělo, potom se šel domů, uchlácholil psa, aby neštěkal, vzal z kůlny motyku a lopatu a šel k hrušce kopat. Duše v něm byla malá. Zdálo se mu, jako by čaroval. Sotva několikrát zakopl, přišel na dubová dvířka. Za nimi byl zděný sklípek a v něm srdce mu tlouklo kladivem. Hliněný hrnec, v hrnci dukáty. Když si tuhle povídku povídali v zimě na vsi, považte, jakou mívali radost z Martinova štěstí. Ten, kdo to povídal, vykládal potom doširoka, jak Martin probudil ženu, jak schovali spolu dukáty za kachel do pece, jak šel druhý den sám na zámek prosit, aby mu neubližovali, že si šel do Prahy pro dědictví. Jak vykoupil sebe, celou ves z roboty, odměnil žebráka a Bůh ví, kolik lidí ještě učinil šťastnými. Chuďas se vždy rád dělí o své štěstí. Třeba jen ve

0: ať každý slyší, že lišák s myší v lese se honí mezi stromy. Zakousnout jich chce, moc se ho bojí. Kéž ztratit se v díře, myš lišákovi může.
1: No já nevím, jestli si dovedete představit, jaký to je být myš. Něco vám řeknu, je to těžký. Jste malý a šedivý a každý vás chce sežrat. Tak je to. Nejhorší ze všech je ovšem lišák bělobřich. To mi můžete věřit. Tady seš, šupito, ty myš jedna. Já tě zakousnu. Já tě dám.
0: No prosím, jako bych to neříkala. Necháš mě, ty potvoro, ty jeden bělopupkáči?
1: Co si myslíš? Já ti prostě uteču. Jen počkej, šupito, já ti ten kožíšek roztrhám.
0: Je ne, ten je rychlej. Já mu snad dneska neuteču. Že by tudy, nebo radši tudy.
1: Už tě mám.
0: Kam to zas běžím? Je!
1: Šupito.
0: Tak takhle to všechno začalo. Zase mě honil lišák bělobřich a já při tom spěchu nedávala pořádně pozor, kam se ženu. No a zřítila jsem se dolů se skály, praštila jsem se hlavou o kameny a rozplácla jsem se, jak široká, tak dlouhá. Bylo po mně. Co bylo divný, bylo to, že když jsem otevřela oči, spatřila jsem svůj vlastní myší kožíšek, jak tam leží a ani se nehne. A nahoře jsem viděla lišáka bělobřicha, jak stáhl ocas a utíkal pryč. Zajímavé, co?
1: A kdyby jenom to? Najednou vám vidím ségru a strejdu, jak se ke mně ženou. Šupito, hoho, ahoj,
0: pištěla ségra jako šílená.
1: O, tak tady jsi,
0: jásal strejda. Ahoj, strejdo,
1: tebe nepřejelo auto? Divila jsem se. No, jasně, že přejelo.
0: Aha. A ségra? Já jsem si myslela, že se schytla do pasti.
1: No, chytila, ale už dávno.
0: A strejda pokračoval.
1: Čekáme tu na tebe, víš, abys věděla, kudy.
0: Chcete říct, že jsem to nepřežila? Zeptala jsem se vážně.
1: Neznám nikoho, kdo by přežil skok z takové výšky.
0: Zachechtal se strejda a pak zavelel.
1: O, letíme!
0: A tak jsme letěli. Tedy já to zpočátku moc neuměla, ale ségra a strejda mě to naučili. To prostě jenom zamáváte packama, zvednete trochu ocásek a je to. Já letím. Já si letím. Já. Ježiš, to není možný, to se mi zdá. To je krása. Jak to, že jsem to dřív neuměla? Žasla jsem.
1: Byla jsi moc těžká, teď si nechala všechnu zátěž na zemi,
0: poučoval mě strejda.
1: Lítáš pěkně, ale teď musíš zamířit ke kozí bráně,
0: dodal. A to už jsem přímo před sebou spatřila takovou dost legrační kozu s velkou bradou, která listovala v hlávce zelí a přitom si prospěvovala. Zlatá brána odemčena mě zlatým klíčem podepřena mě. Kdo do ní vejde, tomu hlava sejde, ať je to ten nebo ten, prští mého koštětem. Další jméno zamečila.
1: Šupito, špitla jsem.
0: Příjmení
1: nemám, asi myš.
0: Jsi tady poprvé?
1: Já myslím.
0: Ty koktáš od narození?
1: Vyzvídala. Ne. Bránila jsem se.
0: Nejsi jediná, kdo má před touhle bránou děravou paměť.
1: Utěšovala mě koza.
0: Nejsem packu.
1: Podala jsem koze packu a ona se na mě usmála.
0: Vítám tě, šupito.
1: Ty mě znáš? Vykulila jsem oči.
0: Všechno mám zapsaný tady v tom zelí, mňam. U tvého jména je několik bobků, ale žádný velký, ne. To znamená, že jsi nikomu nic opravdu zlého neprovedla. Jenom obvyklé malé myšárničky. Pustím tě.
1: Ale musíš se okamžitě vydrhnout, řekla vlídně. Zajásala jsem. Vy mě pustíte, juchu.
0: Povídám, že se musíš nejprve pořádně umýt. Sedíš si na uších.
1: Kroutila koza hlavou ze strany na stranu a nespokojeně mečela. Já byla šťastná jako blecha, i když toho mytí jsem se trochu bála. Víte, myš a voda, to nejde dohromady.

0: opic. Krokodýl. Má. Ocas uši sem. Všechny blechy ven. Poručil přísně a podával mi mýdlo a ručník. Já nesnáším vodu, já neumím plavat, já. Bránila jsem se, co jsem mohla, ale bylo mi to málo platné. Popadl mě do zubů a pěkně mě vydrhnul. No, musím říct, že jsem vypadala moc krásně. Dokonce jsem i vonila. A v tom už ke mně přispěchali strejda se ségrou a obdivovali mě.
1: Panečku, pěkný, pěkný.
2: A ten ocásek, viď?
1: A ten ocásek.
2: A ta ušiska.
1: A ta ušiska.
2: A ten čumáček.
1: A ten čumáček.
2: Tak poleď, teď si spolu konečně užijem.
0: A vzali mě někam na pouť. Pánečku, to bylo.
3: Je tu jedna nádhera. Takový kolotoč, co ještě nikdy neviděla.
4: To je rychlost, panečku.
3: Pojďme na houpačku, nebo na horskou dráhu, nebo do strašidelného hradu, nebo na autíčka, nechcete?
4: Určitě.

0: Byla jsem tak šťastná a nadšená, chechtala jsem se a uprostřed toho chechtání jsem vzdychla. Tady je Bájo. Bájo. Ozvalo se hned vedle mě. Hádáte správně. Byl to Bělobřich. Pomoc! Zachraň se, kdo můžeš, Bělobřich! Ječela jsem a utíkala, co mi síly stačily. Běžel za mnou a přitom mumlal něco jako:
1: nic ti neudělám, nebuď blázen. Co pak sis nevšimla, že tu nikdo nikoho nehoní a nikdo na nikoho nečíhá?
0: To víš, že jo, tobě tak budu věřit. A proč mě tedy honíš?
1: Jen tak ze zvyku přece,
0: řekl a zastavil se.
1: Poslyš, šupito, chci se tě na něco zeptat. Chtěl jsem se zeptat, tedy... Chci se tě zeptat, jestli by se se mnou nechtěla kamarádit.
0: Kamarádit? S tebou? Ha, to snad nemyslíš vážně, to přece nejde. Zděsila jsem se.
1: A proč ne?
0: Zeptal se nevinně. Nebylo by to normální, vysvětlovala jsem.
1: A proč ne?
0: Proč ne, proč ne? Neznám jedinou myš, která by se kamarádila s lišákem. Prostě se to nedělá, řekla jsem důrazně a mrskla jsem ocáskem.
1: Aha, chápu. Já jen, že tady žádný kamarády nemám, ale asi to byl hloupý nápad. Tak já teda půjdu, tak ahoj.
0: A odcházel. Najednou mi ho bylo líto, jak tak šel, ocas na zemi a uši svěšený. A tak jsem vykřikla: počkej! Hned se otočil a čekal. A tak jsem musela pokračovat. No, jde o to, jestli bychom se nehádali.
1: Já se nikdy nehádám, dušoval se.
0: Já se hádám, jenom když se hádá ten druhý, řekla jsem popravdě. A co urážení? Urážíš se často?
1: Ani ne, ale když už, tak pořádně. Nesnáším třeba, když mi někdo říká jinak, než se jmenuju.
0: To mě zajímalo. A jak jinak? Vyzvídala jsem.
1: No, třeba Bělopupkáč.
0: No, to je ohavný, Bělobřichu. Tak bych ti nikdy neřekla. Řekla jsem, i když mi to připadalo trochu legrační.
1: Vážně, ty jsi milá. Je něco, co nesnášíš ty?
0: Nesnáším, když mi někdo říká, že jsem milá, zamračila jsem se.
1: Tak to promiň, tak já už ti to nikdy neřeknu.
0: To mi nestačilo. Slibuješ? Chtěla jsem vědět. A Bělobřich řekl:
1: slibuju. A co máš ráda? Zeptal se pak.
0: Co? Houpání. A ty?
1: Já tak.

0: A tak jsme spolu řádili jako diví. Na houpačkách a na kolotoči a na tobogánu. A když už jsme byli unavení, tak jsme si sedli do chládku a povídali jsme si. A báječně jsme si rozuměli. Taky jsme se spolu moc nechechtali. Bělobřich totiž uměl napodobovat všechna zvířata od nás z lesa. Kukačky a sovy a zajíce a taky ryby z rybníka. A vypadal přitom dost legračně. Když tu odkud si přiletěla vrána a krákala a krákala.
1: Konec hadovánek, dnes se do biografu, totiž do kina. Dneska je promítání.
0: Koukali jsme dost překvapeně. Do kina? Do biografu? Tam jsme ještě nikdy nebyli. A tak jsme tam hned utíkali. Ach, to vám byla krása, tomu nebudete věřit. Promítali totiž zrovna film o tom, jak jsem byla malá a jak jsme leželi se ségrama u mámy v pelíšku. A Bělobřichovi zas promítali, jak utíkal před orlem a jak ho jeho táta zachránil a taky, jak ho maminka očichávala. No zkrátka, když to promítání skončilo, strašně se nám chtělo domů, zpátky na zem. Zastesklo se nám po lese a po trávě a po potoku. No a vrána, jako by nám četla myšlenky, povídá.
1: Tak, panstvo, kdo chce zpátky na zem, tak nastupovat, nastupovat. Za chvíli odjíždíme.
0: Koukali jsme jak vrány. Zvlášť, když nám vrána prozradila, že každé naše přání je předem splněno. Každé? Kroutili jsme hlavami. Vážně každé?
1: Každé, každé,
0: zakrákala vrána a to už jsem viděla, že Bělobřich vráně něco šeptá a že se chechtají, až se za břicho popadají. V tu chvíli mě taky napadlo moje přání. A tak jsem honem běžela za vránou, abych jí to přání pošeptala. Jenže ona se vůbec nesmála. Popravdě řečeno, trochu zvážněla a pak řekla.
1: Všechna velká přání se splní, tedy jak říkám, všechna. Tak jenom doufám, že nebudeš svého přání později litovat. No, tak už běž, šupito.
0: A tak jsem běžela, protože to vypadalo, že parník každou chvíli odrazí od břehu, tak aby ho nezmeškala. Bělobřichu? No čepic, není tu. Prosím vás, neviděli jste někdo Bělobřicha? Nemohla jsem ho za nic na světě najít. Už jsem si skoro myslela, že na parníku není. Neviděli jste někdo takového Bělopupkáče? Brečela jsem nešťastně. A v tom jsem ho uviděla.
1: Tady! Šupito, jsem tady!
0: Of, to jsem se tedy vylekala. Vůbec nevím, co bych dělala, kdyby ses mi ztratil.
1: Spíš, co bych dělal já bez tebe, usmíval se. No, a řekla jsi mi Bělopupkáči, já to slyšel.
0: Já nechtěla, to mi jen tak vylítlo z pusy, jak jsem se o tebe bála. Omlouvala jsem se. Ty, Bělobřichu, já se tak těším, až tam budem.
1: Mám pro tebe totiž takovou novinku. A je to dobrá nebo špatná novinka? Já totiž mám pro tebe taky takový překvapení.
0: Ty taky?
1: Já taky. A ty taky?
0: No tak já taky. Tak já ti to teda pošeptám. Já jsem si přála, abych až dorazíme na zem, abych byla liškou.
1: Ne!
0: Zaječel zoufale Bělobřich. A
1: Proč ne?
0: Nechápala jsem.
2: Já jsem si totiž přál, abych, víš, až dorazíme na zem, abych byl myšák.
1: Ne!
0: Zaúpila jsem zoufale já a pak jsme ze sebe oba vyrazili.
2: No tě, pes!
1: A bylo to.
0: V tu chvíli se ozvalo troubení a loď přirazila ke břehu.
2: Konečná! Vystupovat!
0: Zakrákala vrána a bělobřich vyrazil z parníku jako blázen.
2: Pomoc!
0: Ječel přitom. Mně zajiskřilo v očích a rozběhla jsem se za ním.
2: Tady seš, bělobřichu, ty myšáku jeden. Já tě zakousnu, já ti dám.
0: A bělobřich zadýchaně odpovídal.
2: Necháš mě, ty potva, ty liško jedna, ty šupito, co si myslíš? Já ti prostě uteču. Jen počkej, bělobřichu, já ti ten kožíšek roztrhám. Je, ne, ta je rychlá, já ji snad dneska neuteču, že by tudy nebo radši tudy.
0: No, a tak se honíme dodnes. To víte, liška si nemůže pomoct.
1: Ať každý slyší,
2: že lišák s myší
1: v lese se honí
2: mezi stromy.
1: Zakousnout jí chce.
2: Moc se ho bojí.
1: Též ztratit se v díře myš lišákovi může.
2: Yeah!

jak se jim Šulístek okoukal. Dešťové mraky se toulaly bůh ví kde a ten mrňavý mráček ani nestál za ždímání. Ale sluníčko to muselo zkusit, protože vodu moc potřebovalo. Myšáček Šulístek totiž zůstal zase na suchu. To bylo škemrání a slibování, než si ho kocourci vyprosili. A najednou, jako by ho neměli. Dokonce je ani nenapadlo, že se taky potřebuje napít, když je horký den. No a tak Šulístkovi nezbylo, než nastavit mističku a čekat, když je horký den. No a tak Šulístkovi nezbylo, než nastavit mističku a čekat, jestli něco ukápne.

Stačilo trochu zapumpovat a vytryskla voda chladná, pitná, a když se tlapkou přiucpala trubka, tak i krásně stříkavá. Tak si u té pumpy lebedili a Šulístek jim vůbec nescházel. Jen Camfourek si jednou přece jen vzpomněl. Ty, Macourko, myslíš, má Šulístek vodu? Asi ne, ale nestarej se, třeba mu někdo dá. Stejně už mě nebaví chovat myš, jako kdekdo, ohrnul nos Macourek. Taky by jsem radši choval něco vzácnějšího, souhlasil Camfourek. Třeba křečka, ale kdo ho vzít? Já jednoho potkal, předevčírem. Fakt, a čí byl? Ničí. Bude náš, když si ho vyplavíme, jelikož vím, kde má noru, pochlubil se Macourek. A nelhal. Předevčírem to opravdu věděl, jenomže netušil, že dneska už to neplatí. Křečkovi totiž byla ta stará nora těsná. A tak si vyhrabal novou, krásnou, čtyřpokojovou. Zrovna před ní odpočíval po včerejším stěhování, když se objevili ti dva legrační kocouři. Vlekli spolu konev plnou vody, dotáhli ji k jeho staré noře, vylili tu vodu dovnitř a číhali, co bude. Když nebylo nic, tak přestali číhat, usoudili, že jedna konev nestačí, a šli pro druhou. Potom pro třetí a pro čtvrtou. No a když se připachtili s pátou, křeček se už neudržel. Vyprsknul smíchy a tím se prozradil. Mám ho! Skočil po něm Macourek a připlácnul ho slamákem. Ale neměl. Chrup, chrup, chroust! V slamáku se prokousala díra, vyrazil z ní křeček a zaprskal tak hrozně, že Macourek sedl leknutím. Ale sotva dosedl, už byl zase na nohou. Upaloval k rybníku a kvílel. Jau, jau, jau, jau! Co se stalo? Co je ti? Běžel za ním Camfourek. Zakousl se do mě křeček a už se pustil, když jsem ho namočil. To nebyl křeček, ale brabenec. Tamhle se hrabe z vody, podívej, ukazoval Camfourek. Jenže Macourek už neměl o mravence zájem. Teď ho zajímal strýc Mour. Schrupnul si opodál na břehu v tom horku a měl moc krásný prut. A dokonce zbytečně, protože když spal, tak ho nepotřeboval. Přesně takový se nám hodí. Liboval si Macourek, když si ten prut potichoučku vypůjčil. Než se strejda vzbudí, stihnem nachytat spoustu ryb a pořídíme si akvárium. Jestli ovšem dneska berou, staral se Camfourek, ale zbytečně. Než to dořekl, už jedna zabrala. A byla kus. Nehnuli s ní, i když oba táhli, co to dalo. Až najednou, z ničeho nic, když to vůbec nečekali, vystřelila z vody daleko na břeh a plác. Co je? Co se děje? Zděsil se strýc Mour, kterému právě přistála na hlavě. Ale než se rozkoukal, potom spaní už neviděl nic. Kocouři už dávno pelášili od potoka kolem křeččí nory po louce až dolů na zahradu. A tam si teprve troufli vydechnout. Mám prostě dneska smůlu, no, žehral zamračeně Macourek. Nic si z toho nedělej. Akvárium v bytě stejně darmo překáží. Křeček bude lepší, těšil ho Camfourek. To teda nebude. Žádného křečka nechci, i kdyby sám přilezl a škemral. Takhle poletí. Popadl Macourek padavče a mrskl s ním někam do koruny stromu, aby ukázal jak. No, a že měl dneska doopravdy smůlu, strefil se. Jedno vosí žihadlo nestojí za řeč. Dostal ho už skoro každý. Macourek taky. A Camfourek dokonce dvě. Jenže
to, co na ně vyrazilo ze hnízda, mělo dohromady 1000.

0: víc žihadel. Jestli od rybníka jen tak pelášili, teď prchali o život. Za nimi to bzučelo a hučelo a vířilo až hrůza, čím dál blíž, jak je vosy doháněli. Vosí hnízdo sice vydrželo, ale stejně bylo zle, dokonce ještě hůř, protože tenhle roj byl nejsilnější v okolí. Kocouři ztráceli dech, opravdu už mleli z posledního, když zaslechli myší pískání. Ten šulístek, co na něj zapomněli, rozčileně poskakoval u boudičky a mával na ně. Rychle, rychle, sem! Byl to vážně ten nejlepší nápad. Když za sebou zabouchly dvířka, vosy na ně nemohly. Chvilku ještě trvalo, než jim to došlo, ale nakonec to vzdali. Když šulístek pootevřel dvířka, ani jedna vosa už nebyla v dohledu.
1: Hodný myšáček, hodný, hodný,
0: hladil ho Camfourek.
1: Však my ti to platíme, ale,
0: zapolikal na sucho Macourek,
1: napřed bych se napil, kde máš vodu?
0: Ale jen se zeptal, už se zastyděl. A bylo proč. Šulístek totiž, jak už byl zvyklý, nastavil prázdnou mističku a čekal, jestli zhora něco ukrápne. Jenže na obloze nebyl žádný mráček, sluníčko už nemělo co ždímat a tak neukráplo nic.
1: Vidíš, přece neměl vodu,
0: vyčítal Camfourek.
1: No jo, neměl,
0: přiznal zahambeně Macourek.
1: Ale bude mít, ode dneška pořád,
0: prohlásil, popadnul šulíska do náruče a zamířil rovnou na zahradu. Strýc Mour zaléval až po západu slunce, takže byla pumpa ještě pořád volná. Dost dlouho na to, aby se všichni mohli dosyta napít a vyšpláchat. A co vy? Jestli máte doma pejska, kočku, křečka, morče nebo co já vím, taky spoléháte, že mu třeba někdo dá? A nebo má vody dost? Běžte se radši přesvědčit.

0: Včera jsme se seznámili se slečnou Mrazilkou. Tahle podivná ledová panenka se z nenadání objevila mezi mrazíky, kteří se s podzimem hlásí k zimě do služby. I Mrazilka se přihlásila, nenabídla však jen tak ledacos. Slíbila, že pomůže zimě ke kráse. Mrazíkům sice byla ledová slečinka i se svými nápady k smíchu, ale zima se přece jen chytila na vějičku. Proč ne, řekla si. Proč by mohlo být krásné jen jaro a léto? Dokonce i podzim, který umí čarovat s barvami, má právo na krásu. Tak proč by ne zima, ústa hromů? Jak si zima usmyslela, tak také udělala. Přijala Mrazilku na zkoušku a aby ji, jak se patří, vyzkoušela, dala jí za úkol zmrazit klouzačky. Důrazně však poručila, aby každá klouzačka byla jako pravítko. A jak to dopadlo? O tom si dnes budeme vyprávět. Po celý den Mrazilka pilně pracovala. Sotva dokončila poslední klouzačku, jako vítr vlétla do kanceláře paní Zimy. Protože zapomněla zaklepat, udělal se zase průvan a ten zpřeházel znovu důležité listiny. Zima se snažila oběma rukama pochytat, co se dalo, a už otvírala ústa, aby Mrazilce za její divokost řádně vyčinila. Mrazilka byla ale rychlejší. Hotovo! Ohlásila jedním dechem. Je to hotové a všechny klouzačky jsou jako pravítko. Zima nechala chytání účtů za dodávky sněhu a honem se zadívala na zem. Co se to děje? Vyjekla po chvíli a honem si přeleštila brýle. To, co uviděla, bylo však tak hrozné, že se jí ledové brýle úlekem znovu zamlžily. Kam až oko dohlédlo, byly samé klouzačky. A na těch klouzačkách děti. Ale neklouzali se. Ani nejezdili jako blesk, kdepak. Všechny ty děti jedno po druhém padaly na nos, na bříško i na zadeček. Támhle si jeden capart, tře bolestivě naražené kolínko, a ten mrňous hned vedle drží v dlani natlučený nos a poliká slzičky. Co jsi to provedla, uličnice? Zalkala Zima nešťastně. Nic, prosím, odvětila Mrazilka nevinně. Splnila jsem pouze tvé přání. Každá klouzačka je jako pravítko. Mrazilko, jí mám nepodezření, že si ze mne děláš legraci. Začala se Zima dostávat do varu. Proč potom ty děti padají? Proč se ani jeden kluk nedokáže pořádně sklouznout? No jen se podívej, jejda, bum. A už leží další na nose. Zdá se, jako by o něco škobrtnul. Tak vysvětlíš mi to konečně. Změřila si Zima přísně Mrazilku.
1: Jestli ono to třeba nebude těmi čárkami, špitla Mrazilka jako nevinátko.
2: Jaké čárky? O jakých čárkách to mluvíš, nezbednice? Vykulila Zima oči údivem.
1: Mluvím o čárkách na pravítku. Ty mrňavoučké značí milimetry, další označují centimetry, no a ty nejdelší decimetry, copak ty to, Zimo, nevíš? Podivila se Mrazilka.
2: Vím, co bych nevěděla, jenže to je pravítko. Teď mluvíme o klouzačkách.
1: Ano, prosím. Chtěla jsi klouzačky jako pravítko?
0: Chtěla. Tak je tedy máš.
1: Vyrýt přes klouzačky spoustu čárek do ledu mi dalo fůru práce, to mi věř. Ale jak tak koukám, klouzat se po těch pravítkových klouzačkách doopravdy nedá. Nejdál dojel tamhle Fanda jedlíčku, praštil se mu až na druhém decimetru.
0: Zima se dívala dolů na zem a nemohla uvěřit svým očím.
2: Mrazilko, Mrazilko, jak tě to jen mohlo napadnout? To je mi nadělení. A to jsi mi slibovala krásu, že prý o mě budou lidé skládat básně. No to určitě, víš, co řeknou, že nejsem normální. Proč já si jen s tebou začínala?
0: bědovala zima. To se ví, že tohle Mrazilka nechtěla. Bylo jí zimě líto a hned ji také začala utěšovat.
1: Tak už si z toho nic nedělej. To se přece může stát každému, že něco poplete. Bylo to vlastně jen nedorozumění, tak co?
0: Nejspíš máš pravdu, uznala nakonec zima. Ale u každé práce by se mělo také přemýšlet. Co pak nemáš vlastní rozum? Udělat klouzačky jako pravítko, kdo to jakživ slyšel?
1: Prosím, vlastní rozum to mám, ale hlavně mám nápady. Zrovna teď mě napadlo...
0: Zima Mrazilku rychle zarazila. Milá zlatá, jeden tvůj nápad za den mi úplně stačí. Ještě teď z něho mám pořádně pocuchané nervy. A už taky nejsem nejmladší. Jestli to mám s tebou zítra znovu zkusit, musím se na to pořádně vyspat. Jak si zima neodpočine, je celá nanicovatá, to bys měla vědět.
1: Po těch slovech
0: zamkla zima kancelář na veliký klíč a zamířila ke své ložnici. Mrazilka v patách za ní. Zima si ji ale už nevšímala. Nejdřív si uložila do pouzdra své ledové brýle. Potom natáhla budíka, naklepala sněhovou peřinu a vklouzla do postele.
1: A co já? Myslela jsem, že ti povím o tom svém nápadu, pípla Mrazilka nesměle.
0: Však je zítra. Taký den, řekla zima a přitáhla si sněhovou peřinu až k bradě. Než se Mrazilka nadála, ozývalo se z postele hluboké, mrazivé pochrupování.
1: Ono je to totiž tak, když zima spí, všechny teploměry dole na zemi klesnou pod nulu, mrzne až praští a ledové oddychování paní zimy napravuje všechny škody na zimní přírodě. Tak se stalo, že i klouzačky byly do rána znovu hladounké, jako dětská tvářička. To zima je svým dechem uhladila, aby se děti zase mohly klouzat podle chuti a nikdo z nich nespadl na nos ani na zadeček.
0: Cože?
1: Že na klouzačce přece jen někdo upadl?
0: Ale co vás nemá, holenkové? Za to už paní zima nemůže. Ono se totiž i to pořádné sklouznutí musí umět. A kdo to neumí, ten se to zkrátka musí naučit. Dobrou noc.
3: Pohádka o Dušanovi, který stále brblal a odvlouval. Dušan byl celkem milý a slušný chlapeček, jen měl špatnou vlastnost. Všechno, co se dalo, obrblal a všem odmlouval. Nebylo to nic divného, kdyby se to dělo jednou za týden. Ale on brblal a odmlouval každý den od rána do večera, až to nakonec nikdo nevydržel a všichni se z něho zbláznili. První se zbláznila teta Marta, sestřenice maminčiny babičky. Rozhodla se, že půjde pro Dušana do školky a potom spolu půjdou na zmrzlinu. Někde v parku si sednou na lavičku, budou lízat zmrzlinu a ona mu bude vypravovat o ptáčcích, květinách a veselých zvířátkách. Všichni tetu Martu od tohoto nápadu odrazovali, klečeli před ní na kolenou a prosili jí, aby to nedělala, ale nepomohlo to. Teta Marta si nasadila pěkný letní klobouk, vzala si nový deštník a netrpělivě se rozběhla do školky pro milého a slušného chlapečka Dušana. Dušan se nejprve tvářil vesele a spokojeně. Rovnou ze školky se nechal odvést k prvnímu zmrzlináři, dal si naložit obrovskou zmrzlinu a teprve, když se s tetou Martou posadil na lavičku v parku, pustil se do brblání. Nejprve obrblal zmrzlinu, protože jí nestačil lízat a tekla mu po prstech. Potom velmi rázně obrblal všechny ptáčky, květiny i veselá zvířátka. Teta Marta překvapením otevřela ústa, ale nestačila nic říct, protože Dušan už stihl obrblat její letní klobouk a nový deštník. Potom ještě něco ošklivě odbrbl staré babce, která šla okolo, a zeptala se ho, jak se jmenuje a jestli mu chutná zmrzlina. Teta Marta překvapeně a s hrůzou vyskočila z lavičky a chtěla Dušana napomenout, ale už bylo pozdě. Z Dušanova brblání a odmlouvání se zbláznila, utekla a už ji nikdo nikdy neviděl, jen někde našli její pěkný letní klobouk. Druhá se zbláznila teta Duchna, nejmladší sestra otcovy kmotry. Ta se rozhodla, že vezme Dušana do zoologické zahrady. Ukáže mu tam tygry, lvy a medvědy a přitom ho nějakým šikovným trikem odnaučí brblat a odmlouvat. Všichni tetu Duchnu od tohoto nápadu odrazovali, klečeli před ní na kolenou a prosili, aby to nedělala, ale nepomohlo to. Teta Duchna si oblékla veselou barevnou sukni, vzala obrovskou kabelku, nacpala jí čokoládou a bombóny, chytla Dušana za ruku a už s ním utíkala do zoologické zahrady. Dušan se nejprve tvářil mile a slušně. Cpal se bombóny a pozorně poslouchal tetu Duchnu, která u každé klece se zvířaty nahlas mluvila a vesele se oháněla kabelkou. Potom však přišli ke kleci selvy a Dušan začal brblat. Povídal, že lvi smrdí a on není na smradlavý lvi vůbec zvědavý. A stejně není zvědavý ani na medvědy, protože určitě smrdí víc než lvi. Teta Duchna překvapením vyvalila oči a říkala, že medvědi určitě nesmrdí, protože se často koupou a krom toho jezdí na kole a hrají fotbal. Stačí, když zajdou ke kleci s medvědy a přesvědčí se na vlastní oči. Dušan říkal, že nikam nejde a krom toho smrdí i opice, koně, hadi, papoušci, žirafy i želvy. Celá zoologická zahrada smrdí a nejvíc smrdí teta Duchna a on chce jít domů a hotovo. Teta Duchna překvapeně vyjekla. Upustila kabelku a chytila se za srdce. Chtěla ještě něco říct nebo zakřičet, ale už bylo pozdě. Z Dušanova brblání a odmlouvání se zbláznila a tak, jak byla celá zblázněná a bez kabelky, se rozběhla, utekla ze zoologické zahrady a víc jí nikdo neviděl, jen někde našli její veselou barevnou sukni. Po této události bylo jasné, že dřív nebo později se zblázní každý, kdo bude poslouchat Dušanovo brblání a odmlouvání. Někteří se polekali a odstěhovali se pryč. Jiní navrhovali, aby Dušana svěřili do rukou odborníka proti odmlouvání. Další chtěli Dušana okamžitě odvést do ústavu pro neposlušné děti, kde si s ním profesor Samojed už nějak poradí a vyléčí ho z brblání a odmlouvání. Proti tomu se však postavili maminka a tatínek. Říkali, že v neděli bude tetě Huntě 80 let a všichni jsou k ní pozváni na oslavu. Jak to bude vypadat, když tam půjdou bez Dušana a řeknou, že ho dali do nějakého ústavu pro neposlušné děti k strašnému profesoru Samojedovi? Po těchto slovech všichni zesmutněli a potom se dohodli, že Dušana odvezou do ústavu až po oslavě narozenin tety Hunty. V neděli si tedy všichni oblékli sváteční šaty, vzali množství dárků a květin a společně se vydali k tetě Huntě. Už cestou se zbláznila teta Aneška, švagrová otcova bratra. V autobuse si sedla vedle Dušana a snažila se ho zabavit tím, že ho krmila bonbóny a z okna mu ukazovala různé zajímavé věci. Domy, stromy, auta, mraky, lidi a trávu. Dušanovi se to nejdříve líbilo, ale potom začal brblat a říkal, že autobus jede příliš pomalu a všem se nějak divně natřásají hlavy a teď je Anešce se z toho natřásání už určitě v hlavě všecko pomotalo. Teta Aneška se z těchto slov hned zbláznila. Musel jí z autobusu vyložit a nechat sedět v příkopě u cesty. Autobus nakonec zůstal na okraji města před starodávným zděným domem. Všichni se vyřítili ven a s velkým dupáním, funěním a křikem vyběhli po schodech nahoru do 8. poschodí, kde bydlela teta Hunta. Dušan samozřejmě začal odmlouvat. Říkal, že nezvládne jít nahoru po schodech a nejraději by jel výtahem. Strýc Pavel, který byl nejmladším bratrem maminčiny sestřenice, se nabídl, že odnese Dušana na zádech. Všichni ho od tohoto nápadu odrazovali. Klečili před ním na kolenou a prosili ho, aby to nedělal. Ale nepomohlo to. Strýc Pavel si naložil Dušana na záda a velmi odvážně začal šlapat po schodech nahoru. Ale už ve třetím patře se z Dušanova brblání zbláznil, složil ho na zem a s divnými výkřiky se někam rozběhl a nikdo ho už více neviděl, neslyšel a ani nepotkal. Dušan musel do 8. poschodí vyjít sám, protože všichni se před jeho odblouváním schovali u tety Hunty. Teta Hunta je očekávala s otevřenou náručí. Staroba způsobila, že byla úplně hluchá, ale to jí nevadilo a z příchodu gratulantů se velmi radovala. Všichni ji objímali, líbali a přáli k narozeninám. Potom si sedli za slavnostně prostřený stůl a začali jíst polévku, hřízky a brambory. Na Dušana zapomněli a doufali, že někde zabloudil nebo ho sežrala nějaká masožravá šelma. Doufali však marně. Ještě ani pořádně nedojedli polévku, když z chodby zaslechli velký křik. Největší odvahu projevil strýc Felix, nejmladší syn tety Hunty. Opatrně pootevřel dveře a zjistil, že na chodbě stojí zástup sousedů z vedlejších bytů. Všichni rozčleně křičeli a mávali rukama. Před nimi stál Dušan a brblal a odmlouval tak, až to sousedi nevydrželi. Všichni najednou se zbláznili a se zježenými vlasy se rozutekli na všechny strany. Zbláznil se i strýc Felix a hned po něm i teta Marie, která ze zvědavosti vyšla na chodbu, aby se podívala, co se děje. Teta Hunta se Dušanovi zalíbila. Nechala si od něho popřát k narozeninám a posadila ho k slavnostně prostřenému stolu hned vedle sebe, aby ho mohla krmit všemi dobrotami, které navařila a napekla. Všichni zaraženě mlčeli a čekali, co se stane. Nestalo se však nic. Dušanovi cestu vyhládlo a proto se s radostí spal a nikoho si nevšímal. Všichni si ulehčeně oddechli. Rychle dojedli řízky a brambory, nalili si víno a pustili se do debaty o Dušanově brblání a odmlouvání. Všichni se dívali na Dušana, jak se spokojeně krmí jablečným koláčem a čekali, co bude dál. Nakonec se strýc Tonda, muž maminčiny starší sestry, rozhodl, že pro obveselení všech zahraje na tahací harmoniku. Všichni ho od toho nápadu odrazovali. Klečeli před ním na kolenou a prosili ho, aby to nedělal, že teta Hunta je i tak hluchá a úplně bude stačit, když budou svorně potichu otvírat ústa. Ale nepomohlo to. Strýc Tonda vybalil z pouzdra tahací harmoniku a začal na ní hrát. Dušan se tvářil mile a slušně. Zdálo se, že proti hudbě a zpěvu nic nemá a proto se i ostatní příbuzní odvážili přidat ke strýci Tondovi a za chvilku už všichni společně zpívali veselé písničky. Celou zkázu začala teta Emma, sestřenice maminčina kmotra. Teta Emma se nenápadně posadila vedle Dušana a zeptala se ho, jestli se mu líbí písničky. Dušan řekl, že ano. Potom se ho zeptala, jestli by si nechtěl nějakou písničku zaspívat. Dušan zakroutil hlavou. Teta Emma řekla, že zpívání je lehké a že zpívat dokáže každý. Ona začne zpívat a Dušan se k ní přidá a uvidí, jak je to snadné. Hned se pustila do zpěvu a s veselým úsměvem zpívala píseň, kterou hrál strýc Tonda. Dušanovi se to nelíbilo. Hned se pustil do brblání a říkal, že teta Emma nespívá, ale skřehotá a její hlas mu připomíná tlustou žábu. Krom toho jsou jí vidět všechny plomby a v nose všechny chlupy. Teta Emma s překvapením jen vyboulila oči. Z úst jí už nevycházela píseň, ale zvláštní bublání a možná chtěla něco i říct, ale nestihla to. Zbláznila se, spadla pod stůl, odkud po čtyřech vyběhla na chodbu, z chodby na schodiště a odtud někam pryč do neznáma. Okamžitě se strhla panika. Všichni vyskočili a snažili se zachránit před zblázněním. Některým se to nepodařilo a zbláznili se hned za stolem. Jiní se zbláznili, když vstávali, další na chodbě. Strýc Tonda se zbláznil při zpěvu a i s harmonikou vyběhl na ulici, naskočil do tramvaje a od té doby se s ní vozí, hraje veselé písničky a odmítá vystoupit. Někteří příbuzní utíkali až za město a skryli se v lese. Další, celý zbláznění, utíkali bez kabátů a čepic s vlajícími košilemi, kravatami a sukněmi až do sousedního města a odtud ještě dále do jiných států, světadílů a kontinentů a už je nikdo nikdy neviděl ani o nich neslyšel. V bytě zůstali jen teta Hunta a Dušan. Teta Hunta ještě stále kývala rukou do taktu a otvírala ústa, jako by zpívala písničku strýce Tondy. Ona jediná se nezbláznila, protože byla hluchá a Dušanovo brblání a odmlouvání neslyšela. A tak se stalo, že Dušan zůstal u tety Hunty. Teta Hunta si myslela, že příbuzní ho tam nechali jako pomocníka v domácnosti a od té doby musel stále uklízet, mít nádobí, zametat a chodit do obchodu na nákupy. Mohl brblat a odmlouvat, jak chtěl, teta Hunta ho neslyšela a dokonce, když chtěl dostat najíst, musel jí zaspívat pěknou, veselou písničku. Teta Hunta se od té doby spokojeně usmívala, rukou mu mávala do taktu a určitě byla šťastná.

Vyprávění první. O zvědavé Anešce a o chlapci Vojtovi, který jezdil na stoličce a na psovi Kuciánkovi. Když se v chalupě na Peklech narodilo děvčátko, všichni Tomešovi byli rádi. Tatínek chodil pracovat do cihelny, ale toho dne zůstal doma. Dlouho stál nad miminkem a smál se. Čekal jsem všelijakou holčičku, ale takovouhle ne. Bručel je černá jako cikán. Není černá, odvětila maminka a tiše se usmívala. Je jenom hnědá a nosík má nahoru. Opravdu, má nos nahoru, řekla babička, která v tu dobu byla u Tomešových na návštěvě. Bude zvědavá jako 7 čertů. Téhle holčičce začali říkat Aneška. Nezůstala malá, rostla jako ostatní děti každý rok o kousek. Nohama už nekopala do peřinek, ale běhala doma po podlaze a venku po trávě. Nosík jí zůstal nahoru a zvědavější byla čím dál víc. Ptala se tatínka i maminky, psa Kociánka, stoličky v kuchyni i lopaty na dvoře. Proč je ve dne světlo a v noci tma? Co dělá vítr, když nefouká? Proč je kocour rozum celý černý? A proč Anešce při chůzi zůstává jedna nožička vzadu? Tobě zůstává jedna vzadu, smál se tatínek. Já mám zase jednu nohu pořád vpředu. Když byly Anešce 3 roky, přijela babička z vesničky Koniklec a znovu u Tomešových pomáhala. Maminka ležela v posteli a nechtěla vstávat. V síni stál nový kočárek. Aneška se do něho podívala, nadzdvihla barevnou peřinku, ale kočárek byl prázdný. Příštího rána se malá Aneška lekla. Někdo ve světnici plakal a Aneška hned poznala, že je to děťátko. Zprvu si nebyla jistá, jestli to nekřičí ona sama, a proto se raději podívala do zrcátka. A tam se jí ukázala zavřená ústa. Aneška to být nemohla. Aneško, pojď sem, volala babička a ukázala na bílou peřinku v kočárku. Narodil se ti bratříček. Kde je? Vyhrkla Aneška a běžela ke kočárku. Opravdu. Leželo tam černé miminko, které právě hrozně řvalo. Proč křičí? Divila se Aneška. Nelíbí se mu v peřince, chce ven. Tak ho, babičko, pusť, budeme si spolu hrát. Děvenko malá, odpověděla babička, na hraní má tenhle křikloun dost času. Ale Vojtíšek v peřince dlouho nezůstal. Byl to kluk jako šídlo a ruce i nohy mu jen hrály. Rejdil jima od rána do večera. Nejraději ze všeho jezdil. Nejprve na stoličce a potom na psovi Kociánkovi. Ten se ovšem zlobil, že zároveň s Vojtou nemůže nosit krásně nakroucený ocas. Vojtíšek chtěl také létat, jako čmelák nebo jako vrabec. Vylezl na plot a skočil dolů. Nic mu nepomohlo, že přitom mával rukama, jako by to byla křídla. Spadl do kopřiv a popálil se na nose. Lítáš jako naše stará husa, smála se Aneška. Jo, husa, bránil se Vojtíšek. Já už lítám skoro jako pták.

0: Byla holčička Verunka a měla medvídka, Míšu. Když Verunka snídala, snídal s ní u stolu i Míša. Když maminka uvázala Verunce do vlasů růžovou pentli, uvázala Verunka Míšovi růžovou pentli okolo krku jako kravatu. Když začal foukat vítr se strnišť a hlásila se zima, oblékli šálu a čepici Verunka i Míša. Když se Verunka chystala večer do postýlky, býval i Míša celý ospalý. Míšo, nespí ještě. Ještě si musíme vyčistit zuby na dobrou noc. Nebuď líný.
1: Jsem líný, protože jsem ospalý, mručel Míša.
0: A proč jsi tak moc ospalý?
1: Jsem pořád nedospaný, protože my medvědi máme delší noc, než mají děti. Děti spějí malou noc a my medvědi spíme velkou noc. A ta je dlouhá po celou zimu.
0: A proč spíte vy medvědi po celou zimu?
1: Protože my medvědi jsme zimní spáči.
0: A proč jste zimní spáči?
1: Protože šlo spát naše jídlo. Všechno, co je pro nás zvířat, tak jídlu v lese i na louce, šlo spát pod velikou sněhovou peřinu. Peřina pro děti je teplá, sněhová peřina zvířata studí. Kdybychom my medvědi nešli spát, trápili by nás zima a hlad. Proto zalezeme do pelechů a jsou z nás zimní spáči.
0: Když musíte vy medvědi celou zimu spát, to si se mnou nebudeš celou zimu hrát, Míšo?
1: Ty budeš, Verunko, v zimě sáňkovat, protože jsi holčička. A já budu v zimě spát, protože jsem medvěd.
0: Ale seš plišovej a vycpanej.
1: No, ale přesto jsem medvěd.
0: Verunka se bála, že jí Míša odejde spát s ostatními medvědy do zimního pelechu v lese. Míšo, nechoď spát do lesa, udělám ti doma spací krabici. Uchystala mu do veliké spací krabice všechno, aby mu nebyla zima, čepici, šálu, punčochy na všechny čtyři tlapky, kabát po panence a nastlala mu mnoho hadříků, aby měl pěkný zimní pelech. Míšo, co všechno mají mít ještě zimní spáči?
1: Mají kožíšek a pod kožíškem sádlo, protože se v létě vykrmili do zásoby na celý rok.
0: Verunka přidala do spací krabice pro jistotu krajíc chleba se sádlem. Míšo, co mají ještě zimní spáči? Mají taky sny? To by musel být dlouhatánský sen, aby jim stačil na spaní po celou zimu až do jara. O snech Míša nic nevěděl. Byl ještě maličký medvídek, mladý od Verunčiných narozenin a na zimní spánek se chystal poprvé. Verunka přemýšlela. Když si Verunka s maminkou dávají dobrou noc, přejí jedna druhé, aby se jim něco pěkného zdálo. Verunce se jednou zdálo, že je paní cukrářkou a patřili jí všechny dorty v celém cukrářství. Když se člověku něco zdá, je to, jako by měl ještě jeden den navíc. Skáče si, chodí si, mlsá a může se mu leccos stát a může uvidět přemnoho nevídaných divů. Kdyby jenom spal a nic se mu nezdálo, to by bylo, jako by ani nebyl. Verunka se začala strachovat, mají-li tam, odkud posílají sny lidem, sen tak dlouhý, aby stačil na celou zimu. Jestli nemají, mělo by se to obstarat, aby medvídek Míša nebyl ošizený. Míšo, nelez ještě do spací krabice spát. Musíme se nejdřív zeptat na sny.
1: A koho se zeptáme?
0: No přece tam, kde sny dělají. Verunka věděla, jak to je. Písničky jsou natočeny na magnetofonovém pásku nebo na gramofonové desce. Filmy jsou na filmovém pásku. Pásek se dá do promítačky a obrázky běhají po plátně jako živé. Když se promítačka zastaví, vlezou si obrázky na pásek zpátky.
1: Když se probudíš, vleze sen taky naspátek tam, odkud vylezl.
0: Až se mi začne nějaký sen zdát, já se hned zeptám, kde mají ty pásky a jestli tam mají taky sen pro medvědy.
1: Míša si dal říct.
0: Nešel ještě do spací krabice, vlezl si k Verunce do postýlky a čekali, až přijde sen. A už tady sen byl.
1: Verunka s Míšou se octly jakoby v takové veliké síni. Podobala se ta síň knihovně, kam si chodí Verunka s maminkou vypůjčovat knížky. Jenže tady neměli v policích knihy. Měli tam kotouče a pásky snů. U pultu nestála paní knihovnice, ale neznámý pán. Pán však Verunku znal a hned ji vítal i hleďme, tohle je Verunka z první třídy od paní učitelky Konopíkové. Za jedničku s hvězdou v písemce jsme ti poslali vybraný sen o dortech. Přišla jsi zase pro dortový sen, Verunko? Máš druhou jedničku s hvězdou?
2: Já jsem nepřišla pro sen sobě, ale Míšovi, řekla Verunka. Máte prosím, pane, taky sny pro zimní spáče?
1: Ovšem, máme sny pro zimní spáče, milá Verunko, řekl pán a ukázal na polici, kde byly největší kotouče. Byly veliké jako kola od autobusu. Ale ty přece nejsi zimní spáč, ty jsi holčička.
2: Ale Míša je, protože on je medvěd.
1: Podívám se do seznamu snů pod písmeno M, medvědí sny.
0: Pán, který byl správcem toho skladiště snů, přistoupil ke kotoučům velikým jako autobusové pneumatiky.
2: Prosím, pane, vyberte pěkný sen, prosila Verunka. On je Míša moc hodný medvěd.
1: Ale je plyšový a je vycpaný, řekl správce snů. Zatím tu máme sny jen pro opravdové medvědy.
2: Ale on je skoro opravdový, přimlouvala se Verunka.
0: Tak víš co, Verunko, rozhodl správce snů. Vraťte se oba do postýlky. My natočíme zítra sen pro takové medvědy, jako je tvůj Míša. Zatím ti přeju dobrou noc. Ve skladišti snů měli schůzi. Čas pokročil, řečnil správce skladiště, který tu schůzi řídil. Kytičky i trávy šly už spát, stromy je přikryly dekou spadaného listí. Sněhové výličky háčkují už z mrazového vlákna dečky sněhové vločky a brzy jimi posypou zahradu, louku i les. Zmizí všechno, co je k jídlu pro zvířátka v lese i na louce. Kdo nechce mít hlad, zalezl už do zimního pelíšku. Kdyby však zimní spáči jen a jen spali od podzimku až do jara, byli by ošizeni o půl života a proto máme pro ně připraveny sny. Pak se řečník obrátil ke svým pomocníkům. Milá úřadující hajadla, tak oslovil skřítky, kteří chodí spáčům promítat sny. Zdali pak jste prohlédla, jsou-li na kotoučích řádně natočeny sny pro všechny zimní spáče. Nevynechali jsme žádné spící zvířátko v polním či lesním pelíšku? Nasadil brýle a zalistoval v seznamu snů. Probereme si to podle abecedy. A vyvolával podle abecedy písmena. Tak hajadlo s písmenem J na pláštíku i na promítačce potvrdilo, že jsou v pořádku sny pro jezevce i ježka. Hajadlo s písmenem N mělo i sen pro netopíra.
1: Počkat! Zarazil správce skladiště snů tu inventuru. Vraťme se k písmenu M. Sny pro medvědy. Máme tady žádost o sen pro medvídka Míšu.
3: Míša? Míša není spáč z polního ani lesního pelíšku, řeklo hajadlo úřadující pro medvědí sny. Holčička Verunka mu ustlala v krabici od bot a je plyšovej a je vycpanej.
1: Ale přesto je to medvěd,
0: A když mu Verunka ustlala k zimnímu spánku, nesmíme ho ošidit o sen pro zimní spáče, rozhodl správce a pán skladiště snů. Doplníme pod písmeno M k medvědím snům sen pro medvídka Míšu. Vážené hajadlo od medvědích snů, dejme se rychle do výroby. A opravdu jim to šlo velice rychle. Vždyť měli na výrobu snů chytrý stroj. Ten stroj vypadal jako poštovní schránka. Po stranách, kde mají poštovní schránky otvor pro dopisy, měl stroj také otvor, takovou škvíru díru. Jenže měl otvory dva, jeden z pravé a druhý z levé strany, tak jako mají lidé uši. Do těch otvorů se nic neházelo, ale šeptalo se tam, jako do uší. Do pravého otvoru pošeptalo úřadující hajadlo všechno, co vědělo o spáči, a do levého otvoru pošeptalo, co zvědělo, že by si spáč přál ve snu vidět. Někdy taky, čeho se spáč bojí a co nechce uvidět ani ve snu. Pak se zmáčkl vepředu knoflík asi uprostřed, jako mají lidé nos, a ve stroji zavrčela uvnitř kolečka, jak se to tam rychle zapsalo a spočítalo, a už se ze třetího otvoru, asi takového, jako mají lidé ústa, sunul pás s natočeným snem. Hajadlo ten pás navíjelo na kotouč, ten kotouč vsunulo do promítačky, promítačku do kabely, kabelu pod pláštík a šupajdy za spáčem, který si přál sen. Tak co, pošeptáme do pravého ucha, ptal se správce snů. Hajadlo úřadující pro medvědí sny tam zašpitalo, co přečetlo z notýsku o medvědech. Medvědi jsou chlupatí a huňatí, šeptalo a špitalo hajadlo. Doplň tam, že mohou mít i kožíšek plyšový nebo sametový, aby to platilo i pro Míšu, řekl správce snů. Medvědi bydlí v lese a jsou tam největší ze všech zvířat, špitalo hajadlo dál. Zimu přespávají v jeskyni v pelechu. Ti menší mohou přespat zimu i ve spací krabici, doplnil správce. A jmenujou se proto medvědi, že vědí o medu. Vědí, v kterém stromě mají v lese divoké včely medovou zásobárnu. Medvědi jsou mlsní.
1: No, tohle už nemusíme doplňovat, protože Verunčin Míša je mlsný jako ostatní medvědi i jako Verunka, řekl správce a rozhodl, že tohle, co už našpitali, pro pravé ucho stroje stačí. A teď do levého, co by Míša rád?
4: Míša by chtěl být veliký jako ostatní medvědi,
0: špitalo hajadlo spáčovo přání.
1: Jenže to by si potom nemohl s Verunkou hrát. Musel by do lesa nebo do zoologické zahrady, protože by se nevešel do pokoje.
4: Ale ve snu by si třeba mohl hrát s Verunkou, i kdyby byl veliký, mínilo hajadlo, protože ve snu je všechno možné.
0: A špitalo dál.
4: A Míša by si chtěl hrát s Verunkou.
0: To bylo jistě pravda, protože hajadlo na cestách s těmi sny mnohokrát vidělo, jak si holčička s medvídkem hrají, až spolu usínají. Pak zmáčkli knoflík vepředu, tam, co mají lidé nos, a už se ze škvíry díry, z té, co se podobá puse, sunul takovýto sen pro medvídka Míšu.
5: Ukázal se krásný les, hluboký a tichý, v jakém jsou medvědi nejšťastnější. Sluníčko hřálo a stromy voněly, protože bylo léto. Medvídek Míša šel tím lesem po světlé cestičce, jak mu ukazoval sluneční paprsek, a slunce a světla přibývalo, až se Míša octl na velice vonavé louce. Tam rostla kytička meduňka. Moc meduňky tam bylo. Úplný meduňkový prales. A v každém kvítku meduňky byl pohárek s medovou šťávou.
0: Z každého pohárku pila včela a celá louka byla veliká včelí hostina. Napapané včely se slétaly k dutému stromu. Míša běžel, kudy ty včely letěly, a vida, oni v tom dutém stromě měli soudek medu. Celý sud. Protože ve snu uměl Míša lézt na stromy jako opravdický medvěd, vylezl k dutině a vstrčil do medu pracku. Lízl si. Ta dobrota. Lízl si ještě jednou a potom do třetice. Běžela tudy liška a popřála Míšovi dobré chutnání.
1: Míša se divil, že je k němu paní liška tak zdvořilá.
6: Jste větší než já, pane medvěde, řekla liška.
1: Není možné, vrtěl hlavou Míša.
0: Býval přece malinký, vešel se do kočárku pro panenky a po panence malence zdědil dokonce zimní kabát. Zimní pelíšek má v krabici od bod.
1: To jsem asi vyrostl po medu, řekl si.
0: A znovu ponořil pracku do včelí zásobárny. Lízl si jednou, po druhé i po třetí. Pod stromem uviděl vlka. Lekl se, ale zbytečně.
1: Vlk se mu uklonil a zaštěkal zdvořile.
6: Uctivé dobré chutnání přeju, vážený pane medvěde.
1: Panečku, já jsem zase vyrostl, už jsem větší než vlk,
0: radoval se Míša a honem si lízel medu do třetice. Pod stromem stál jelen a sklonil na pozdrav Míšovi parohatou hlavu. Skláním svou parohovou korunu až na zem do trávy. Dosud jsem královal v lese já. Vy jste větší než jelen a proto jste králem nás všech lesních obyvatel. Dobrou chuť, pane králi. Všechen med lesních včel je odteďka váš. To už se zbíhala pod strom všechna lesní zvířata, jelen, srnka, vlk, liška, ba i zajíci panáčkovali v trávě, aby lépe viděli na svého krále.
1: Míša jim kynul prackou se stromu, tak jak to dělají králové ze zámeckého balkónu, a rozhlížel se kolem.
0: Celý les byl ze samých dutých stromů a v každé dutině stromu byla studna medu.
1: Je mi nánku tolik medu, co já si s tím medem počnu?
0: Míša by se rád rozdělil se všemi zvířaty, ale věděl, že zajíci se pasou radši na jeteli a vlk a liška, že raději maso než med. To už jsem klusala pěšinou Ježibaba. Má svou perníkovou chaloupku v lese a tak je medvěd Míša i jejím králem.
6: Pospíchám panu králi dát úctivé pozdravení, repetila perníková bába a už lomila rukama. Je mi nánku, takový veliký král, a sedí na holém stromě, jako sojka. Kdyby se líbilo, upekla bych z toho medu panu králi perníkový hrad.
0: A hned chválila, jaký by to byl přeznamenitý hrad.
6: Udělala bych ho celý z medových koláčků, v každém uprostřed mandle. Na oknech perníková srdíčka pro parádu a střechu s čokoládovou polevou. Jemine, za takovým perníkovým hradem sem potáhne dětí stokrát víc než k mé perníkové chaloupce. Jeníček, Mařenka, Pepíček, Kačenka, Tomášek, Markétka, Verunka.
0: To se král medvěd Míša první zradoval. Přijdou děti a on má přece děti rád. Však pořád čuchal dokola, co mu k tomu králování scházelo, aby byl blažený. Verunka mu scházela a ostatní děti taky. A hned vydal svůj první královský zákon.
1: Až přijdou děti na perníkovém hradě loupat perníček, vůbec je nezavřeme za trest do chlívka. Ale dáme každému medový koláč a budeme si s nimi hrát.
0: Hurá! Zavolalo celé zvířecí shromáždění. Bylo to tak mocné hurá, až se tím Míša ze sna probudil. A než úřadující hajadlo stáhlo medvědí sen zpátky a navinulo jej na kotouček, stačil Míša zachytit ten sen aspoň za ocásek a pošeptal Verunce:
1: tenkrát, když jsem byl veliký medvěd, našel jsem moc medu a dal jsem ti taky.
0: No a pak jsme si spolu hráli, řekla Verunka, protože i v holčičích snech bylo kousíček té pohádky o medvídkovi.
7: To byla veselá pohádka, řekl Martínek, když dědeček pohádku dopověděl. Frantík zapomněl počítat sám sebe, vy dědečku. Aby ukázal, že umí počítat, začal Martínek počítat lidi na nástupišti. Ale nenapočítal jich ani pět a už mu dědeček ukazoval pána v modrém stejnokroji. Pán měl v ruce takovou lopatku, no jako plácačka vypadala. A na ní byl v zelené barvě namalován bílý kříž. Sotva pán plácačku zvedl, někde pod podlahou zasyčelo, zarachotilo a zavrzalo, lokomotiva vpředu si odfoukla a vlak se rozjel. To je dobře, pochvaloval si Martínek, že sedíme u okýnka, všechno uvidíme. Nejdříve viděli jen domy. Martínek je počítal. Když jich napočítal 10, začal znovu od jedničky. Ale domů bylo stále méně a méně a počítání ho omrzelo. Pak už domy nebyly a pak zas jeden dům nebo dva a zase žádné. Jeli kolem ohrady s dřívím, kolem zahrady s houpačkou, to by se to houpalo. Kolem továrny s vysokánským komínem a kolem pole, na kterém jel traktor a táhl za sebou pluh. Martínek poslouchal, zdali uslyší, jak traktor vrčí, ale okno bylo zavřené a tak slyšel jenom, co si povídala kola vagonu, v kterém jeli. Chvíle mi to vypadalo, jako by kola bubnovala, chvíle mi, jako by říkala tramtarata, tramtarata. Co pak si vláček povídá? Zeptal se Martínek dědečka.
1: Co si povídám? Každý vlak si říká něco jiného. Poslouchej dobře. Náš si říká do Turnova, do Turnova, do Turnova. Když jsem jel do Pardubic, povídal si vlak Pardubice, Pardubice, Pardubice. A když jsem jel pro tebe do Prahy, povídala si kola vlaku až do Prahy, až do Prahy.
7: A teď vláčku rozumím, usmíval se Martínek a poslouchal, jak si kola brumlají do Turnova, do Turnova. A tak jeli a dívali se ven, až přijeli na nějaké nádraží, kde bylo vedle sebe hodně kolejí a mezi nimi stály sloupy. Sloupy měly nahoře ručičky a některé ručičky byly zvednuté do výšky a jiné ručičky se jen tak napřahovaly.
1: Podívej, Martinku, to jsou semafory.
7: Semafory, opakoval si Martínek. A proč pak těmi ručičkami cvičí?
1: Když je na semaforu ručička napřáhnutá, nesmí vlak jet dál. Vlak se musí před takovým znamením zastavit. Když se ručička zvedne, jsou koleje volné a vlak může jet.
7: A Martínek si prohlížel semafory a říkal si, po téhle koleji nesmí vlak dál jet, semafor napřahuje ruku a rozkazuje stát. Po tamté koleji smí vlak jezdit. Dědečku, semafory cvičí, jako cvičíme my ve školce. Raz, dva. Vlak se rozjel. Semafory cvičí, jako cvičíme my ve školce. Raz, dva. Vlak se rozjel a semafory se jen myhly.

0: Včely si bzučí ve větvích lípy, někde ani človíčka. Inu, zapálím si porculánku s vonavým tabáčkem a těm ještě líp. A otevřu si tady tu pohádkovou knížku od pana Hlady.
1: Dobrý večer, dědečku.
0: Fuj, kruč kozo jednou nohou. Vždyť tu přece není nikdo jiný než ten černý kocour, co na mě tak upřeně kouká.
1: Dobrý tabáček. Dobrý večer, dědečku.
0: Pravdu, Dino, to se podívejme. Takovej kocour a pozdraví spíš než ten nezvedenec Franta Kuldanu.
2: Mikeši, říkal jsem ti přece nejmín stokrát, že nesmíš před nikým, ale vůbec před nikým.
0: Počkej, Pepiku, ne tak rychle. Tak ty už dávno víš, že tadyhle tenhle...
3: Mňau.
2: No, ano, jak spávám na peci, tak se ke mně vždycky náš kocour přižene, hop, a už je pod peřinou a vrčí mi do ucha jako kolovrat. A než usnem, tak mu vždycky povídám pohádky. A když jsem tuhle začal jednu o strašidlech, tak najednou slyším, takové mi, Pepíku, nepovídej, já bych se potom bál jít v noci do stodoly na myši.
3: Mňau, no ano, ještě teď se mi z té pohádky ježí chlupy na zádech. Sáhněte si, dědečku, jen si sáhněte.
0: On doopravdy mluví? Až mi z toho leknutí vyhasla fajfka, řekni ještě něco.
3: Vy jste švec, že ano, dědečku?
4: Ušijte mi boty, prosím.
0: Mám šít boty pro kočku?
3: No, Pepík mi tuhle vyprávěl pohádku o kocouru v botách. A já bych chtěl být taky takový kocour v botách, prosím.
0: Mluvící kocour? A vlastně... Co je na tom tak divného? Špačka i papouška už jsem přece mluvit slyšel, tak proč by nemohl mluvit kocourek? Tak pojď, chlupáči, vyskoč mi tady na klín. Boty pro kocoura. A co? Tak teda platí.
5: Platí!
0: A říkáš, Pepíku, že se jmenuje Mikeš? Podej mi na to tu, no, pacičku, Mikeši, ale zatáhnout drápky.

0: Tyhle boty mi musí dělat čest, babičko. Pořádní floky. Každý švec se nemůže pyšnit tím, že si v jeho holinkách vykračuje kocour.
1: To si musíš dát opravdu záležet.
0: Tak, pojď, vyleškit. Tak, a hotovo.
2: Jú, to je ale krása.
3: A teď ukáž, jestli v nich umíš chodit.
1: To musíš mít přední pacičky pěkně zvednuté. Já ti to sama předvedu. Tak.
0: A těma spodníma vždycky jednu dopředu a druhou nechat chvíli vzadu. A
3: dopředu.
2: Druhou nechat vzadu. První zase dopředu.
1: Ha? Vždyť ty chodíš, Mikeši. Tak to ti ušiju za odměnu k těm botám ještě kacabajku, když jsi tak šikovný.

0: Dopředu, dozadu, dopředu, dozadu, pacičky pěkně zvednuté. Já opravdu chodím.
1: Ano.
0: A v botách.
2: No, pánečku, jú, to se bojí.
3: Safra porte, jako by se za tím oknem s muškáty myhla nějaká rozježná hlava. Asi se mi jenom něco zdálo.

0: budou čuprnět. A všichni budou čuprnět.
1: Dětku, pan tato, to mě podrž. Představ si, co se teď stalo.
2: Uklidni se, uklidni, babičko, a posaď se, vždy se celá třeseš. No tak, co pak se ti u všech všudy přihodilo?
1: Tak si to představ. Nesu našemu Čuníkovi Pašíkovi k obědu rozmačkané brambory. Odstrčím závoru, otevřu dvířka a povídám: Pašíku, Pašíku, ty se mi nelíbíš, nic netloustneš a v poslední době si pořád hubený jak lund. Čím to je? A teď poslouchej. Čuník si utřel přední nožkou čumáček, podíval se na mě těma svýma malýma očkama a povídá: No jo, babičko, když on Mikeš povídal, že hubenost je teď v módě.
2: U všech rohatech to máš teda pravdu. Není dost na tom, že kocour mluví jako komediant, ještě to ten náš kluk naučí Čuníka. Ale já se hned teď seberu a půjdu si postěžovat ponocnímu.
1: Tak počkat, to teda ne. Vy tak spolu něco vyřešíte. Doma budeš. Stůj, kam běžíš, dětku?
2: Kde pak, mluvící Čuník. To se musí pořádně prodiskutírovat.
3: Tak ty říkáš, že kocour mluví? A prase taky?
2: To ti vé na písk, stará vojno.
3: To mě teda podeš. Ale vlastně, co by ne? Třeba můj kozel Bobeš kouká tak chytře, že by mohl rozumy rozdávat.
2: Pravda pravdoucí. A očima umí ten strakatý umouněnec blízkat jako čert.
3: No, jenomže po návsi prohání kluky a těmi svými ostrými rohy jim trhá kaťata. A mně si pak chodí rodiče stěžovat. Ale já toho mám tak akorát. Já ho hned zítra prodám na trhu. Dále.
2: Pro chrinda pána. Vždyť ten kozel kráčí po zadních.
4: Přeji vám, hospodáři, šťastný a veselý svátek. A tady máte kytici méčíku. A na mou duši slibuju, že už budu sekat dobrotu.
3: Prach dury. Ty rohatej tajtrlíku. To jsi mě teda překvapil. Jseš jedinej, kdo si vzpomněl, že mám dneska svátek. A to já zas dokážu ocenit. Já si tě nechám. A dej sem tu kytku, ať mi ještě neschroustáš, ty.
2: Tak počkat. Tady mi něco nehraje. Že tě taky naučil mluvit ten náš Pepík?
4: Pepík? Taky Mikeš.
2: A k tomu náš Pašík a ty Bobeši. No vy ale budete dohromady povedená parta.
5: Makové buchty. Mňam. Mňau.
1: Jedeš, Mikeši? Nestrkej mi do té trouby čumák, ještě si připálíš fousy. A vůbec ty mlsoto, obuj si boty, když už je jednou máš, a mazej mi ze sedice. Vždyť je dneska venku den jako obrázek.
5: Dobrá, babičko, vždyť se toho zase tolik nestalo. Půjdu se podívat, jestli se už Pašík po obědě prospal. Mňau. Spíš, Pašíku?
6: Nespím, chrochro. Asi jsem se trošku předspal pomyjí a nějak nemůžu zabrat.
5: No jo. Chtělo by to vyrazit někam na odpolední špacír.
7: Podívej, Mikeši, kam asi všichni ti lidi jdou? A že jsou tak svátečně vystrojení.
5: Ježkovi v oči, vždyť je dnes v Mnichovicích pouť. To by byl Pašíku výlet.
6: Ale Mnichovice jsou daleko. Ještě by mě cestou rozbolela kopítka.
5: Tak já tě tam dovezu, na dědečkově trakaři. Ale až na zpátek. Tam mě povezeš ty, aspoň ti po obědě slehne.
7: Já? Že bych tě vez tam? A ty mě zpět?
5: To je slovo do pranice. Tak já letím pro trakař. A povezu se a budu volat tramtaratá, abychom někoho nepřejeli. Hurá na pouť!
8: Nazdor!
6: Bubeši! Bubeši, kamaráde! Pojeď s námi na pouť! Můžeš pilášit před trakazem a když tě Mikeš zatáhne za ocas, tak uděláš klakson.
8: Ne, tak to nepůjde. Já teď musím sekat dobrotu. Slíbil jsem to svýmu pantátovi ponocnému. On se tam totiž taky chystá. Ten, kdyby mě potkal na pouti, to by byl mazec.
5: Tak, měli jsme kliku, Čuníku. Hospodář mě nenachytal.
8: Vidíte? Vidíte náš pantáta ponocný? Už startuje motorku. Aby mě to tak viděl.
7: Tak se zatím schovej, Bobeši, chro-chro, ke mně. Do chlívku.
9: Nic si z toho nedělej, Bobeši. My ti z pouti něco hezkého, mňau, přivezem.
5: A teď? Ela, hop! Jovajs. A Čuníku, jedem! Ram, tadadá!
10: No páni, pojďte se podívat, teta, strejdo, to je švanda. Prase veze na trh kocoura, koukejte.
8: Budeš mlčet, že ty kluku jeden nezvedenej naberu na rohy.
10: Fuj to sem, Selek, kozle jeden.
8: Já ti dám působit na návsi veřejné pohoršení, ať už tě tu nevidím, nebo tě naberu na rohy za čandy.
10: Pomoc!

0: hadištíři jedem. Na pouti jsou jen gumoví. Jedeš jako závodník, jak okresní přeborník, zatáčky řežeš s bravůrou.
1: Za zády jsme nechali všechny, co tak spěchali, na tu pouť Mnichovickou.
0: Jedem,
1: má to krády.
0: Jedem, už jsme tady.
1: Jedem,
0: Čuníku brzdi, už jsme na návsi v Mnichovicích.

0: zaparkujeme prakář tam, u hospody u strakatého pejska. Mezi ostatní kočáry, povozy, auta a motocykly.
1: To mi ale cestou vypralo. Těch barevných stán.
2: Mňam. A dobrot. Cucací špalky.
1: A sladké kaštany.
2: A gumový hadi.
1: Turecký med.
2: Makové koláčky.
1: Koupíme si máčinu okulku.
2: A párek s křenem a s krémskou hořčicí.
1: To je pěna. Jako smetana.
2: A musíme taky něco koupit Bobešovi, když jsme mu to slíbili.
1: Třeba tam na tu perníkovou mrkev, jak na ní stojí kozel za hledníkem.
2: Ten bude mít radost.
1: Pivíčko jako křen. A půjdeme se zhoupnout na houpačku a točit na kolotočí.
0: A dáme si k tomu cukrovou vatu.
1: Ale já už teda opravdu jedu.
3: Ještě jedno a jedu.
0: Tak, čuníku. A domů.
4: Ale proč domů? Vždyť je to tak veselo.
0: Ne, babička nás už bude určitě hledat po celé vsi. Ale kde je náš trakář?
1: Tady měl být a je pryč. Ukradli ho. Ale ten zloděj nám tu za něj nechal.
2: Motocykl. Pro pána Jána.
1: Takový pěkný trakař nám někdo odvez a nechal nám tu za něj nějaký hloupý motocykl. Mikeši, co teď budeme dělat?
0: Inu, co budeme dělat? Však jsme z Rusic. Nasedej, čuníku.
1: A umíš takový motocykl vůbec řídit, Mikeši?
0: Umím, neumím. Naskoč si.
1: Dobrá.
0: Na motocyklu jsem ještě nikdy nejel. Tak si dej raději na hlavu přilbu. Já si na čumák pěkně nasadím motocyklistické brejle.
1: Uj, ty Tondo, kolena, ty Mikeši. Jenom abychom to ve zdraví přežili.
0: A pozor!
1: A.
0: Start!
1: Zpomal, Mikeši!
0: To je jízda, co? Drž se pevně, pašíku! Pozor, zatáčka!
1: Proklíle pána! Teďka mamáčková skočila ze strachu do škarpy! Ty

0: Něco nám, dětku, narazilo do plotu.
1: U všech rohatých, který zatrachtilej Tatrman. Vždyť je to Mikeš a náš pašík.
2: Jejda, jejda, to byla ale jízda.
3: Jou, vajs. Nestalo se ti nic, pašíku?
2: Nic, jenom se mi ještě strachy motají kopítka.
0: I to se podívejme. Kde jste u všech všudy lajdali? Já nesu tady Čuníkovi večeři a on Bůh ví kde. A co je to vůbec za velucipér?
3: Jú, Mikeši, ty jsi přijel na motorce?
0: Kuš Pepiku, ty už máš dávno spát. Snad jste to pro pána někde neukradli. Podívejte se na tu spoušť, vždyť to byl docela pěkný plaňkový plot.
4: Je, na moutě, tak tady je můj Harley. Pojed jsem na pouti tureckého medu a tak se mi z toho nějak hlava zamotala. A když jsem se vracel domů, tak jsem si všiml, že nejedu na motocyklu, ale že tlačím po silnici trakas. Lidi zlatý, tak jsem si to sypal zpátky do Mnichovic k hospodě u strakatýho pejska, ale tam mi paní hostinská řekla, že s mým motocyklem odjel nějaký černý kocourek směrem k Hrusicům.
5: Mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
4: Ale hlavně, že to všechno dobře dopadlo. Vraťte mi, mládenci, mýho Harleje. Tak, tady máte trakař a hotovo.
6: Pane Ponocný, tady jsme něco koupili taky Bobešovi.
4: Je, perníková mrkev. Je, to bude mít ten můj rohatý dar radost.

0: Pepíku, Pepíku, kde jen ten kluk zase běhá? Mám hotové těsto na livance a zrovna, když potřebuju, aby mi skočil pro smetanu.
1: A co kdyby pro ní zaběhl tadyhle náš Mikeš?
2: Mňau.
1: Ha?
3: To víte, že zaběhnu. Však já cestu dobře znám. Přes dvůr, přes náves, přes lávku a do stráně tam, co je náš sklípek. Boty mám obuté, kabátek mám na sobě. Ale babičko...
0: Co pak, Mikeši?
3: Můžu si vzít na nos tyhle brýle?
1: Kde si je, Mikeši, u všech všudy vzal?
3: Ty jsem si sám vyrobil z kusu drátu, co jsem našel támhle za humny.
0: Když ti to udělá radost. Ale ne, abys cestou z krajáče ulizoval, ty Tatrmane.
2: Mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, sleďoučka smetana a já neulíznu.
4: No to se podívejme. Kocour a přímo uprostřed úzké lávky přes potok. A má na nose brýle.
3: Nech mě, Franto, vidíš, že nesu krajáč smetany.
4: Hlavně vidím, že máš plné packy. Co kdybych ti, Mikeši, když se nemůžeš bránit, schodil ty brýle z nosu rovnou do smetany?
1: To bych ti musel, ty kluku, jednu...
4: A máš, co jsi chtěl. Kocoure, kocoure, vypráší ti koži.
3: Tak a smetana je v potoce.
4: Mikeš, Mikeš, rozbil krajáč.
1: Ty darebáku, jeden s tebou si tu ještě vyřídím.
4: Kocoure, kocoure, vypráší ti koži, koži.
1: Ty jeden, já tě...
3: Vypráší mi kožich. Tak v tom má asi ten uličník Kuldanů pravdu. Na moutě nejspíš budu být koštětem. Ach, božínku, všichni jsou na mě v chalupě tak hodní a já jim dělám jenom samé starosti. Odvedl jsem pašíka na pouť. Nezeptal jsem se, jestli si můžu půjčit trakař. Ajajaj. Sebral jsem panu ponocnýmu motorku. Jajajajaj. A zničil jsem plot. Jojojoj. A teď ta rozlitá smetana. No... Nedá se nic dělat.
5: Když jsem to vymňouknul, spravit to musím. Babičce na oči nemůžu jít. Vydám se do světa, štěstí tam zkusím. Snad se v něm nestratím,

0: Co pak to děláš, babičko?
1: Spravuju Pepíkovi roztržené kaloty. Ale už na to nějak nevidím a nemůžu najít brýle.
0: Jo, to já pamatuju jednoho, ten by ti je v cukuletu načel. Jak je to dlouho, co se nám ztratil? No,
1: nejméně rok.
2: Dědečku, babičko, já mám pro vás překvapení. Tak pojď, neboj se.
1: Ale to je mi roztomilý bílý kocourek. A jak je maličký.
0: Marná sláva, ale mluvící kocouři se tak často nerodí.
3: Dobrý den, já se jmenuju Nácíček.
0: Kakrholte, Pepíku.
2: My jsme ho našli s Pašíkem a Bobešem za humny. A tak jsme si říkali, že když ho naučíme mluvit, tak se bude babičce stýskat po Mikešovi míň.
1: No, já nevím. Mikeš je jenom jeden.
2: No, Nácíčku, jak jsem tě to učil?
0: Ale podívejte se na toho mrňouse. Mrcasí si to po zadních posednici, až se mu hlavička třepotá.
3: Babičko, tady máte ty brejle.
1: Děkuji ti, Nácíčku.
3: Brejle.
1: Krinda pána, ten je ale roztomilý.
0: No, takový chlapík, jako byl Mikeš, asi nebude, ale hodný a poslušný je taky. Tak u nás teda může zůstat.
2: A že mu dědečku ušijete taky malé bílé botičky a vy, babičko, kabátek, jako Mikešovi.
3: Já.

Safra, safra, to je kujon, babičko, udělej bujon, aby hodně zesílil. A jako náš Mikeš byl, kde pak asi přebývá, Mikeš, hlava bláznivá, snad se v světě nestratí a zpět se nám navrátí.

0: své boty ztratí.
1: Vždyť pro jeden hloupý krajáč svět se neobrátí.
2: Koho to k nám čerti nesou?
3: Já budu otevřít, já.
1: Takhle na večer.
3: Jú, jsou tu pan Kozel Bobeš a pan Čuník a nějaký pan Kocoul, co má boty s ostluhami, krásně červené kaloty s babulkama a červenou čepičku zlatem vyšívanou.
4: Podívejte, koho vám vedem.
0: Mikeši,
1: ty náš šantalo. No,
2: však už byl nejvyšší čas, dej mi packu, ty umouněnče.
0: Kamaráde milej.
5: Počkejte. Děkuji vám za srdečné přivítání, ale napřed musím něco důležitého vyřídit. Tak, tady jsem vám, babičko. Něco přivezl.
1: Pro pána Jana, to je nový krajáč. A jaký krásný, cizokrajně vyzdobený. Tak proto si šel do světa, abys mi mohl koupit nový krajáč.
5: Jen proto ne, babičko. Kdo se pořád válí za pecí, ten to nikam nepřivede.
3: Svatá pravda, slíšku byteši.
5: A kdo ty seš, mrňousku?
3: Nácíček, sklíč tu myteši.
5: Také pro tebe tu mám nácíčku. Drezerský bičík, kterým se krotí opravdový lvi a tygři. Hua.
1: No ne.
2: Opravdový?
4: A kde jsi k němu přišel, Mikeši?
5: Kde jsem k němu přišel?

0: Mikeš vypravoval.
1: To
2: je ale škoda, že to taky nemůžou slyšet všichni sousedé od nás z vesnice.
3: Já mám nápad. Postavíme přímo na návsi u nás v Hrusicích veliký cirkusový stan a v něm zahrajeme o Mikešových dobrodružstvích divadlo.

0: Račte vstoupit do mé boudy, podívat se na velbloudy. Tu je starý, tu je mladý, tu jsou oba dohromady.
1: Pan Lada, přijměte místo hned v první řadě, mistře.
2: Neslíš tu, Miteši, my přece žádné velbloudy nemáme.
1: To se jen tak říká, nácíčku, víš? Ve světě a vůbec u cirkusu.
0: Máme taky žirafáky, zvykli jsme jen na buráky.
2: Už je slístu, Miteši, úplně plný stan.
1: Tak tedy začneme. Mňau. Fanfára.
3: Velevážené publikum, divadlo začíná. Ten chlupatý hrdina, který tu před vámi rázuje na forbíně tam a zase zpět,
4: je kocour zvaný Mikeš, vám všem dobře známý. Nešťastný, že babičce rozbil krajáč, putuje po nekonečné silnici.
3: Jde svižným krokem, protože na západě začínají vystupovat černé mraky. Bouřka se rychle blíží.
5: Bacíčku, házej brambory.
2: Ano, hážu, teď.
5: Au, prokrýle pána. Takové veliké kroupy by mě jistě utloukly.
1: Schovám se tady pod můstkem přes potok.
3: A najednou začalo z nebe lít. Přihná se divoký vítr. Úplně se setmělo a hřemělo strašlivě. Jako v pekle.
5: Nácičku, dělej hromy.
2: Ano, hromy.
4: A v tom se od někud z kopců přihnala napršená voda s takovou silou, že sebrala našeho cestovatele a nesla ho přes Mníchovice, Turkovice, Přembláty a Pozojedy až Bůh ví kam.
6: Mikeš se z posledních sil drží polínka, které plave vedle něj. Kalná divoká voda se mu přelévá přes hlavičku.
7: Kroupy tlučou o hladinu.
6: Až náš hrdina ztratil vědomí. A co se dělo dál? Nevěděl.
7: Kůž nácičku.
1: A tu se na zablácené silnici objevilo asi 10 cirkusových vozů a na každém byl nápis Cirkus Humbertini. V některých jeli zřízenci, v jiných exotická zvěř a v posledním, nejkrásnějším, bydlel sám majitel cirkusu, signore Humbertini, se svou dceruškou Oluškou. Velevážené publikum, nyní bych vám chtěl představit i aktéry, neboli herce následující scény.
2: Já chci hrát Olušku. Dík, já už skoro nešišlám. Celou noc jsem cvičil jazykolami. 333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 333 stříbrných řek. No, a vzal jsem si na to blondětou paručku, vyrobenou z koňských žíní. Podívejte, jak mi to sluší.
1: Tak dobrá, dobrá. Principála signora Humbertini bude hrát tady náš pan Ponocný.
8: Proč ne?
1: A Olušku...
2: Děkuji, děkuji. Takže, tatínku, podívej se, co to tamhle leží černého u těch vrbiček?
8: Kočka je to, Oluško. Utopená kočka. Možná, že se utopila právě při téhle bouři.
2: Chudáček. Škoda takové hezké černé kočičky. Tati, prosím tě, zastav. Možná ještě není tak docela utopená. Třeba by šla vzkřísit.
4: Průvod zastavil a Oluška kocourka odnesla do vozu, očistila a zabalila do teplé přikrývky.
3: Položili raneček do kouta a pustili se do večeře. Ale v tom se vám najednou pokrývka v koutě začala pohybovat, rozhrnula se a zevnitř vykoukl...
0: Dobrý večer, Vespolek, a dobrou chuť.
8: No ne, to se mi snad zdá.
2: Tátínku, vždyť ten kocourek...
0: Lidičky, nelekejte se, já opravdu mluvím. Já jsem Mikeš Ševců z Hrusic. U nás mluví hnedle každá koza. A mluvit mě naučil náš Pepík. Ten by naučil mluvit i trakař, kdyby se nebál, že za to dostane od babičky koštěte.
8: No, dobrá, ale poslouchej, Mikeši, nechtěl bys jít k nám do cirkusu? U nás by si vydělal tolik peněz, že bys za ně mohl babičce koupit krajáčů celou fůru. Protože takového kocourka, který umí mluvit, nemá žádný cirkus na světě.
0: I s radostí. Už mám toho potloukání po světě dost. Vždyť já lidičky zkusil jako pes. Fuj, co to povídám, pes? Jako kocour.
8: Takže?
0: Ujednáno.

0: až dvířka otvírá a tlama se rozvírá, velké zuby trčí zuby.
1: A lva? Lva budu hrát já. Uj, uj. A proč zrovna ty, čuníku? My kozlí máme přece rohy. Co pak lev má rohy?
2: Ty hloupí.
1: Já ti ukážu, pašíku, jeden prostorek. Začne toho loket brát mi roli, já tě naberu a vymáchám.
3: Tak dost, velevážené publikum. Lva budou hrát společně slavní herci Bobeš a Čuník, protože lev je velký a musí ho hrát nejméně dva herci. Tak.
1: No jo,
2: tak tedy dobrá.
3: Takže pozor, veliký lev. Raz, dva, tři.
4: Nejhlubší má úcta, pan táto lve. Otevřete na mě laskavě tlamu.
5: A nebojíš se ke mně do klece?
4: Nebojím. Vždyť jsme přece oba šelmy kočkovité. I když jsem, pravda, o malinko menší. Ještě kousíček otevřít. Tak. A držet pěkně tlamu otevřenou. Držet, já se teď nakloním dovnitř. No jo, no jo. To je jasné. Zanícená čtyřka nahoře. Já vám teda povím, jak to léčila naše zlatá babička. Teplé obklady z hřebíčkového vývaru. To je zaručený recept. Celé hrusice si k ní chodili léčit bolavé zuby, tak proč by to nemělo zabrat na krále pouště?
5: Pravda.
4: No, chviličku strpení. Strpení, pan táto lve. Tak. A přiložíme obkládek.
1: Co to? Ta bolest mizí.
5: To je mi ale kouzelný lék. A co by si přál za odměnu, milý Mikeši?
4: Já bych si přál, pan táto lve, až zase budete v manéži skákat skrze hořící obruče, že bych dělal krotitele.
5: Ale to víš, že jo, vždyť je to jedno. Kdo tam s tím bičíkem po manéži semo tamo chodí? My máme uznání a já jsem tvým dlužníkem.
4: Tak domluveno, pracku na to. Au. A teď zkousnout a vypláchnout. A týden jíst jen piškoty, polévky a kaši z ovesných vloček.

0: a publikum jezdí až z daleké Afriky a ze Senohrab a z Aljašky a z Krhanic, aby vidělo slavného kocoura Mikeše, krotitele lvů.
1: Mikeši, jako ředitel cirkusu ti musím říct, že to byl velkolepý úspěch. 1000 brundiváru. Ode dneška tě jmenuji vrchním krotitelem veškeré dravé zvěře.
2: Děkuji, pane principále.
1: Ale počkej, Mikeši. Jako Mikeš ševců z Hrusic vystupovat nemůžeš. To by moc netáhlo. Ode dneška se budeš jmenovat Don Macek de la Mňoukanda.
3: Sláva a dí je Mikeš krotitel.
4: A ještě slavnější je cirkusu voditel.
0: Ale blíží se pomalu podzim. Kluci v Hrusicích pasou krávy a rozdělávají na strništi ohníčky. Jsou celý načichlí kouřem a umouněni jako komeníci. A co mi rozmilí kamarádi, tak vzpomíná smutně Mikeš.
5: Čuník a Bobeš a Pepík, mňau a babička.

0: vlečou. Zas mě to táhne do Hrusic, chci jenom tam nic, jinak se mnou není. Jen za dědečkem s babičkou hned odejdu k čertu, je plané smění.
1: A Mikeš se rozhodl cirkus opustit. Stojí s Ranečkem na cestě a všichni mu mávají.
2: S Bohem, Mikeši!
3: S Bohem, s Bohem!
4: Nikdy na tebe nezapomeneme!
2: Ať žije Don Macek de la Mňoukanda!
5: A přijeďte mě někdy do Hrušic navštívit! I s celým cirkusem!
6: Si to Mikeš všechno jenom vymyslel. Co když v žádném cirkuse nebyl? Co když celou tu dobu spal doma na půdě a v noci lovil myši?
7: Nevymyslel. Podívejte!
4: Otevřete zadní stěnu stanu, ať můžou všichni dovnitř.
8: No, pánička, vidíš to, dědečku? Živý lev.
9: Pardy je ruchadlo. Vidím, babičko, vidím. A očím nevěřím.
10: To je přece
11: opravdický cirkus. To jsem z toho jelen.
12: Krasojezdci a klauni.
7: A opice a medvěd na jedno kolce.
13: Podívejku, podívejte.
14: Vždyť to zvíře je velké.
15: Ale slon je, pašíku, tvůj vzdálený příbuzný. Taky patří mezi mnoho kopytníky.

0: Miško, úctivost, Pantáto, Herodesi, co zuby nebolí, nebolí, Oluško. A pane principále!
1: Pozor, pozor! Na vědomí náš cirkus velectěnému obecenstvu dává, že dnešní představení odehrajeme v Hrusicích docela zadarmo, když je tu náš kolega Mikeš doma.

0: už jsou ubytovaní. Naši stodolu byste ani nepoznali. Já mám ale hlad.
1: Ale to víš, i pro krindáčka. Vždyť já dočista zapomněla na pohoštění pro všechny ty naše hosty. A mám tu jenom kousek bábovky a hrnek culifindy. Tak teď mi teda, Mikeši, poraď, co jim mám dát.
2: Jen se, babičko naše zlatá, nebojte, všechno už je zařízeno. Opici kačabě, můžete dát hrnek toho kafete a od včerejška buchtu. A slonovi bude stačit nějakých 50 kilo rýže.
3: Ale hadry, cucky, Mikeši, vždyť tolika rýže by se vařilo nejmíň na 10 plotnách.
2: Jak říkám, žádný strach. O všechno se už postaral Franta Kuldan.
1: Franta? Ten dareba?
2: Bejvá, valo, toho byste teď ani nepoznali.
4: Tak jsem tady s tím trakařem plným vařený rýže, Mikeši. V každé chalupě uvařili dva hrnce, jak to vážený Done Macku de la Mňoukanda vymyslel. A můžu nakrmit taky pantátu lva? Já se vážně polepším, jen když mi dovolíš starat se o všechna ta zvířata.
1: To je vidět, že jsi byl ve světě tím kroutitelem, Mikeši. Ty si víš hned se vším rady.

0: To je nečastoječí, na to je pověcí. To je slivák, to je slota, to je činěnice. To je mi příča z hrom do toho. Hrom. No proto.
1: Ty tam, slyšíš? Pojď sebou nahoru na jedlí. Nevidíš na cestě formanské světlo? Cože? Nic? Na mou pravdu špičku nosu člověk nevidí. Že se vím, se ještě nevrátil z Číhané. A kde jsou chlapi? Co?
2: Schovali se před prískanicí pod skálou.
1: Zalezli pacholci. Poručil jsem jim, aby zalehli podle cesty.
0: No já vám to, kluci loupežnický!

0: Le- re- ha- ha.
1: Jo, jo, jo,
0: zrovna. A trupíček, a spodeček, a pileček, a esíčko. A jsme v troubičce, že ano.
1: Tak co? Ještě jednou dokola?
2: Sakra, menské duše, ale menské místo číhání masit mariáš. A pěkně u ohníčku, aby vás bylo zdaleka vidět. Marš, pojď, zarupat, rozházet.
3: Šéfe.
2: Ani slovo. Jste karvaníci nebo loupežníci. No co, barabo, nějak ti najednou vyskla míza.
4: Já jenom pro zařátinu, doď jsme na kost.
2: Ty tvý kostičky, tak stojí za řeč. Alou nebo...
0: Hele.
2: Co?
0: Vincek.
2: Co?
0: Se vrátil.
2: Tak co, Vincku, jak jsi pořídil?
5: Jo, jen co po...
2: Padnu dech, si chtěl říct.
5: Jo, jo, číhal jsem, pan táto, u hospody, pod šibeňákem, jak jste nakázal. Fej, mokrý jsem jak myš.
2: To ti doženění oskne. A co, formaní, jedou?
5: No, stály tam tři vozy. Dva jen tak, sedláci vezou trochu ovsa. Za to ten třetí. Ten má, panečku, nafasováno. Jede se zbožím do Trutnova. Samá kvalita. Brokát, samet, hedvábíčko, nějaký kožešiny, cukr, sůl, šafrán a všelijaké jinačí vzácné koření a bůhví, co? Nejmíň za tisícovku. Nebo taky za pět. A sám si kočíruje, lakomec, aby nemusel platit formanovi. Vidíte, pan táto? To světílko tamhle v zátočině. Čtyři koně za přách, dva by s tou fůrou nehnuli.
2: Však my mu ulehčíme, aby do kopce nestrhal kobily. Za mnou, kaso! Arnoštek, barba, píš vejc!
3: Ano.
2: Vy se mu postavíte přes cestu. A ke koním, aby se nesplašili. Ostatní se schovají do příkopu, dokud nezavolám. Vincek, jde se mnou.
6: Hije, mrchy. Hije, lenoši. No tak hije. Bojíte se světýlek nebo kýho víra? No, neplač se. Hije. Je to tam.
2: Stůj!
6: Panenko skákavá.
2: Peníze nebo život!
6: Jezusku, Lotrando.
2: Ty mě znáš?
6: Ano, to totiž ne, jenom z doslechu.
2: A co pak jsi slyšel?
6: Jen to nejlepší, pane Lotrando, jen to nejlepší.
2: Tak co se třeseš? Jak pak se jmenuje?
6: Zelinka s prominutím. Zelinka, pláteníček, obchodníček, totiž ani ne, takový hotový žebráček. Co říkám, žebra?
2: Nelži, Zelinko, kdo lže, ten krade. Vy přáhněte, chlapci, koně, s tímhle suknem opatrně, ať to nevyválíte v blátě.
5: Kam to dát, pan táto, to ani neunesem.
2: No tak to budeme mi s fůrou, vy přáhněte Zelinkovi toho Šimla, pojede si domů na křepečkovi a koryti.
6: I ty mizero, ty ničema, ty lumpe.
2: Pane Zelinko, nač ty křiky. Vy jste jedinej a nás je 21, když nepočítám sebe, tak bych moc nenadal.
6: Ty lupiči, ty zloději, ty loupežníku!
2: Pane Zelinko, já jsem taky jenom člověk, abych vám nedal stáhnout boty z kalhotama.
6: Ty mordíři, ty...
2: Pane Zelinko, vy se mně se zdá, chcete vrátit pěšou.
6: Ty...
7: Tatínko...
2: Pro pána, Lojzík, kde se tu vzal?
6: Ty!
2: Vincku, zakryj panu Zelinkovi drobátko hubu.
6: Ty! Jste
7: tady!
2: No jo, Lojzíku, kde bychom taky byli, že ano? Co tě to napadlo? Říkal jsem ti, aby ses nehnul z domu. Co je to za pořádek tohle neposlouchat tátu? Místo, abys nám navařil kotel guláše?
7: Táto, guláš se nevaří, guláš se dusí. Už je stejně hotový, jenomže mě došla sůl a pepř mám taky jenom špetku, tak jsem si myslel, kdybyste náhodou potkali nějakýho kupce, abyste mi koupil pytlík soli a trochu koření a bobkový list a... Kdo je to? ten pán?
2: Ale jeden s námi, pan Zelínka. Trochu jsme se zapovídali. A tu sůl jsem zrovna před chvíli koupil, taky šafí. Pan Zelínka. Trochu jsme se zapovídali. A tu sůl jsem zrovna před chvíli koupil, taky šafrán a majoránku.

0: Uši zuňk jeden, vždyť jsem na tom škodný. Koupil jsem tu fůru hlavně kvůli tobě, aby ti v kuchyni nic nechybělo. Ale abys viděl, že máš tátu kavalíra, já mu přidám. Lojzíku, ať prodělám. V Minsku tady je 20, zanesu panu Zelínkovi. A ten bič mu vem taky, to, že mu posílám nádavkem. A tuhle ztratil čepici, doskoč tím za ním.
1: Ten bude rád.
0: No to víš, Lojzíku, on bude rád, já jsem taky rád. A ty si vem tuhle sůl a ty šafránovi a popkovi cerepetičky a seš taky rád, že jo? A máš dodělat guláš.
1: Ale přijďte brzy, ať to nevystydne.
0: Budem tam co by dup.
1: Tak
0: pa. Pápa, ten mi dal Vinsku, ten mi nahnal, ten můj kluk. Víc se to všechno málem před ním propíchlo, celá moje živnost.
2: No, to víte, pan táto, to je hold ta poberta.
0: Co?
2: No, poberta, klukově je 13, toho nepřivážete. Dokud byl batole, to byla jiná.
0: A co mám dělat?
2: No, to je těžká věc, pan táto. A co kdybyste mu všecko řekl? A vyučil ho loupežníkem.
0: Ne, to ne, Vinsku, to ne. Lojzík na to nemá povahu. Točit se s měchačkou kolem plotny, to jo, zbírat bylinky, ale loupit a mordovat, kde pak? Na to on není dost mužský. Vždyť on se, Vinsku, představ si to, sám od sebe naučil číst. No víš, jak jsme loni přepadli toho zrzavého vévodu, nebo co to bylo? Měl všelijaké obrázkové kalendáře. No a já jsem to dal Lojzíkovi na zatápění. A co myslíš? Ležel v těch knížkách od rána do večera, až se naučil slabikovat. Dopak, z toho nebude solidní hrdlořec jako já.
2: A co kdybyste ho teda poslal do škol?
0: Do škol?
2: Když se nehodí do živnosti, tak ho dejte študovat.
0: Na mou pravdu, Vinsku, ty jsi hlava. Študovat, to je ono. A kdyby se jednou chtěl dát na raubírnu, tak jim budou školy dobré. Já myslím, že takový loupežník s doktorátem, pánečku, to není jako my, krást pořád po staru, jako za mýho pradětka. Děkuju ti, Vinsku, za radu. Hned zítra Lojzíka seberu a hajdy do Broumova do kláštera k páterům benediktínům.

0: A jsme tady, Lojzíku.
1: Ano.
0: Roztřás lidi do kosti.
1: Ano.
0: Pěkné stavení, koukení. A ty vrata, no na takový bych si netrouf, jakože jsem lou... Tento myslím, jakože je tu nějak moc ticho. Páni páteři šli nejspíš obědvat.
2: Hele, tati, zvonek, na vrátka.
0: No tak s ním, drubátko, zacloumej. Hej, páni páteři.
3: Laudetur.
0: Cože?
3: Až na věky. Co si račte tento?
0: Kdo je tady nejvyšší?
3: Bůh otec, Bůh syn.
0: A já myslím, kdo je tu vůdce kápu neboli pohlavár.
3: Tak to je veledůstojný páter Převor.
0: Mohl bych s ním promluvit?
3: No nejde. Je v kapli na modlení.
0: No, že bych to vyřídil s váma. Vedu vám Lojzíka do školy.
3: To já nemůžu. Jsem obyčejný mnich. Otec Spiridion.
0: Těší mě, já jsem Lotrando.
3: Cože? Lotrando? Pán Bůh s námi a zlý pryč.
1: Čeho se polekal, táto?
0: Co já vím? Nějaká lekavá nátura. Takový se lekne třeba obyčejnýho motýlka. Důstojný otče. Já stejně vím, že tisknete ucho tuhle ke skulině. Koukněte. Já vám pod brankou šoupnu dukát. A vy mě za to přivedete pana

0: Sebora.
1: Nebojte se, jsem tu ročista sám, jenom služíkem. Čestné loup... Teda, čestné slovo.
2: Ale ten dukátek, to je jen mezi náma.
0: No jak by ne?
2: A já vám hned přivedu starýho.
1: A je to, Lojzíku. Tady vidíš, jak ti poctivě nabitý peníze otevřou každou branku.

0: Tedyže ano, ta věc, pane Lotrando, má jeden háček. V našem klášteře jsou na vychování synové z nejpřednějších šlechtických rodin. Já sám nejsem, prosím, nějak zaujat proti nižším stavům, ale přece jenom se mně zdá, že váš stav, vaše, tedy zaměstnání...
1: Moment! Veledůstojný pane Převor... Elojzíku, běž se mrknout tamhle na ty hezký svatý obrázky. Šupito, šupito.
0: Jdi, milý hochu, buď poslušen otce.
1: On totiž, Lojzík, pane Převore, nemá o mém zaměstnání ani páru. Držel jsem ho stranou.
0: To vám chválím, pane Lotrando, neboť je psáno. Nepohoršíte těchto mých maličkých.
1: No tak maličký zas Lojzík není, je docela slušný ouřezek. A jestli vám, pane Převore, vadí, že je to syn od táty loupežníka, tak já vám to zas na druhé straně můžu stonásobně vynahradit.
0: Ale co o něm povím ostatním?
1: No můžete říct, že je to nějaký chudobný urozený siroteček.
0: A jak jste to myslel s tím stonásobně?
1: Aha, já si na řeči nepotrpím. Koukněte, pane Pampáter, tady je pytlík, pravá jelenice, račte potěžkat. Máte tam 150 dukátů, pár luizů, florinu, 12 piastrů, 27 rupí, nějaký dublony, rubly, 60 dolarů, hrz guineji, taky nějakou holandskou zlatku a 33¼ hřibny stříbra.
0: Pámbu požehne, já zaplať vám to tisíckrát.
1: No já se přičiním a pámbu požehná. A vás bych v důstojnosti prosil, abyste za ten pytel peněz naučil mýho Lojzíka jíst vidličkou a nožem, smrka do kapesníku a taky ho naučte tancovat, čili jako tu modernu, jako šoty, škvadrilu a třasák a hrát karty a na piano, namlouvací holky a...
0: Totiž na to posledním, jak si nejsme zavedeni.
1: Nevadí, to kluk dohoní po škole. A taky jak se naučí drobet německy, nějaké to pičen, agor, samadínr a trochu francouzsky, všelijaký ty pitominky, jako troje šarmy a živuzim a tak, no, ať je zkrátka pořádně připravený pro život.
0: Tak, pane Lotrando, tak, dílem pro život časný, dílem pro věčný, to vám chválím, to vás šlechtí.
1: A jsme domluveni, že jo? Lojzíku, pojď sem.
0: My mu ovšem budeme říkat trochu jinak, uznáte sám, že Lojzík, že ano. Co byste říkal jménu Luis?
1: No s pánem Bohem třeba Luis. Lojzíku, ať na tebe neslyším stížnosti. Poslouchej tady Pampátera. Převorá vůbec. Ty kluku.
2: Naschledanou. Tatínku.
1: No jo, Lojzíku. Tak se měj.
0: Buď smutný, Luizi, máme tu moc takových hezkých hochů, smutno ti nebude. Jen buď vždycky skromný, pilný a pracovitý. Otče Spiridione, to je váš nový žák Luis. Naučíte ho německy, francouzsky, paduánsky a burgundsky. Potom jej zasvětíte do věd matematických, tematických a biblických. Po vás se ho ujme páter Amadeus, který jej vyškolí v muzicírování a v tarokách, v tanci a zpěvu sólovém i masovém, v chování za stolem i pod stolem, ve společnosti pánské, dámské i obojetné a dodám společenského lesku. Je vám to jasné?
3: Jo. Nemám vám veledůstojný otče pomoct s tím vakem?
0: Ne, ne, není třeba, nerozptilujte se. Těžké břemeno mi naložil ten starý partika.
3: Tak pojď, Lojzíku, dáme se do toho. Šňupeček, nechceš?
4: Co je to?
3: Tabáček, šňupavý. Pamatuj si, že vzdělaný člověk ani nekouří, ani tabák nežvíká, nýbrž šňupá. Ale aby to neviděl otec Převor, mají líbr.
4: Co je to? Mají líbr.
3: To je po německy. Něco jako milý pane nebo tak, frštén?
4: Co je to frštén?
3: Ty jsi mi, kloučku, náramně zvědavý. To bys byl brzy vyštudovaný. Musíš si vědu šetřit, jo?
4: Jo, jo. A co je to, to frštén, otče Spiridione?
3: No, to je jako když se řekne basta anebo amen.
4: Aha.
5: Tento hudební nástroj nazýváme my, vzdělanci, fortepiano. Sleduješ mne?
4: Sleduji, otče Amadeusi.
5: Mezi námi děvčaty nechtěl bych otce Spiridiona pomlouvat, ale jeho znalosti matematiky a gramatiky jsou chatrné, až velmi chatrné. Prosím vás, můj milý, vždy to byl docela obyčejný žebravý mnich. Prostáček, žebráček, že ano, to přece víte, ne? Ostatně, můj milý hošíčku, nači vám flámština, burgunština, na co máme esperanto? Jsem v hloubi svého srdce přesvědčen, že Jinochovi s vaším šarmem je potřebnější zběhlost ve vědách společenských, jako je hudba, veršování a konverzace, že ano, můj milý.
4: Ano.
5: Procvičíme si několik speciálních figur mazurky. Prosím, hraj.
4: Tři.
5: Výborně.
4: Dva. Tři.
5: Tak.
4: Dva. Tři.
5: A.
4: Dva. Tři.
5: Raz. Ano, dva.
4: Tři.
5: Bravo.
4: Dva.
5: Tři. Ještě jeden krok. A teď si procvičíme zdvořilý úsměv a několik elegantních poklon.
4: Ano,
5: prosím,
4: ano.
5: Úsměv. Můj milý Luizi, koutky úst výš. Ještě o chloupek výš. Ne, to je příliš kyselé. A šáteček? Šáteček, můj drahý.
4: Ano, šáteček.
5: Podržte zlehka ukazováčkem a prostředníčkem.
4: Prostředníčkem.
5: Malíček pak prosím lehce ohnout. Ohno. Ještě víc. Ještě drobátko, víc. Mé milé poupátko. Jako to činí dámy z lepších rodin.
4: Ano.
5: Ano. A teď prosím, smrkání.
4: Ano, ano.
5: Ten šáteček prosím.
4: Ano.
5: Ano, takhle chce posmrknout. Aby to znělo jako šalmaj, jako nejdelikátnější flétna. Och ne, můj drahý, to není šalmaj, to je pozoun, to je heligoun, to je fuga, to je prosím furioso, to je presto, rubato, a nikoliv subtilní andante cantabile, můj milý.
4: Ano, ano.
5: Tak prosím znovu, pro začátek jenom jednou dírkou.
4: Ano, oče Amadeusi, už bude přestávka.
5: On je unavený, on je vysílený, můj malý studiozus. Dobrá, dáme si pohov, ať si hlavinka odpočine a já mu zahraji k odechu po práci.

0: Veledůstojní otcové, milí žáci, je psáno, hoden je dělník mzdy své. Je také psáno, že konec korunuje dílo. A vy, naši milí svěřenci, žáci naší slavné klášterní školy, stojíte přede mnou, abyste vydali počet ze své píle, abyste podstoupili zkoušku a tak osvědčili, že jsme vás dobře připravili pro život v tomto slzavém údolí. Amen, amen, pravím vám. No tak, uličníci, kdo se to tam strká? Postavte se do řady a jeden po druhém budete odpovídat na mé otázky. Luisi, pověz mi, kolik andělů se vejde na špičku jehly.
1: Přijde na to, veledůstojnosti. Podle toho, jestli je to jehla hedvábnická, nebo ševcovská, či dokonce košíkářská. Dále přijde na to, jestli jmenovaní andělé na té špičce stojí, nebo tancují, či zda se jí toliko dotýkají andělskou perlu.
0: Bravo, Luisi, bravissimo. Co to má znamenat? Který pacholek nevycválaný cvála na toto posvěcené místo a notabene s čepicí na palici. Proč jste ho vpouštěl, oče Spiridione?
2: Velebnosti, dím, že mě ten chlap neporazil.
3: Páni pampáteři, kde pak je náš Luisi?
0: Ven! Ven! Tady není žádný Luisík! Tady je klášter svatého Benedikta!
4: Vícku, kde se tu bereš?
3: A že prý tu není! Luisíku, posílá mě tvůj táta, chudák stará, spadl z koně a je na umření. Abys prý se hned sebral a jel se mnou domů, chce ti předat živnost.
0: Nic, nikam nepojede. Tady jsou závěrečné zkoušky. Tady nikdo nebude vyrušovat a narušovat.
3: Pane milované, říká se cti otce svýho i matku svou, jestli to náhodou nevíte. A jestli Luisíka nepustíte, tak ho rafnu takhle za límec a posadím před sebe.
0: Protestuji.
3: Prysej čepici, Luisíku, jedem.
0: Já, Himlaudon, abys věděl, pacholku zatracený, a věřit to Lotrandovi, že Luis nesložil závěrečné zkoušky a tudíž nedostane vysvědčení a bez certifikátu nedostane ani penzi, ani místo ve státní službě a dobře mu tak. Ani loupežníkem nemůže být bez vysvědčení, heč.
5: Duše sakramenské, elementské, nedělejte mi tu rámus. Běžte si někam ven do lesa, v tom vašem tartasu člověk ani duši vypustit nemůže. Kde je ten Vince Klouda Loudava?
6: Už je tu?
5: Seberte se. Kasma Maršmen. Ach, tamhle si vyvalte soudek s kořalkou, aby vám nebyla dlouhá chvíle. Ech. A nedělejte kravál, já tady musím v klidu se svým synkem udělat poslední uch pořízení.

0: To je dost, Lojzíku. Už jsem se bál, že se tě nedočkám.
1: Drahý otče, kéž vás Bůh dlouhá léta zachovat ráčí k radosti blížních a nevýslovné píše potomstva.
0: Pomalu, pomalu, pomalu. Spat jsem z Valacha a mám na mále. Chystám se do pekla a nemám moc času na tvé cukrování. Myslel jsem, že ti nechám pořádné mění, abys byl živ bez starosti. Ale byly teď pro naše řemeslo mizerný léta.
1: Ach, otče, neměl jsem tušení, že strádáte.
0: No, strádání to zrovna nebylo, ale marná sláva. Teď ke všemu sedla na mě pakosnice. Tak jsem nestál za nic. Daleko do kraje jsem si netroufal. A téhle silnici se v poslední době kupci nějak vyhýbají. Nejvyšší čas, aby se toho po mně ujal někdo mladší.
1: Drahý otče, přísahám, že převezmu vaši práci a budu ji vykonávat i pilně, počestně a se vší vlídností.
0: Milý Lojzíku, nechci ti nic rozvolovat, ale nevím, jak to půjde s tou vlídností. No, jsi študovaný, vyznáš se v tom snad líp než já. Připravil ses na školách. Teďkon to budeš mít, jako bys to našel. Všecko jde kupředu. Dneska už se nedá pořád ani krást, když jeden není vyštudovaný. Jestli to chceš zprubnout z vlídnosti, tak z vlídnosti s pánem Bohem. Já to dělal tak, že jsem nejdřív zařval. Peníze nebo život. Kdo dal, toho jsem nechal běžet. Kdo nedal, toho jsem pích. Ale poklony jsem, Lojzíku, nedělal nikomu. Já bych řekl, že se to při mé živnosti nějak nehodí.
1: Drahý otče, já vám asi špatně rozumím. Pro všechno na světě povězte mi, jaká je vaše živnost.
0: Loupežnická, Lojzíku.
1: Ach.
0: Loupežnická.
1: Ach.
0: Já ti tu živnost teďkon odkazuju.
1: Otče milovaný, ne, to nejde, to není možné, já to nedokážu. Tatínku.
2: No jo, Lojzíku, toho nevzbudíš. Už je napravdě boží. Pochováme ho tamhle pod tu jedli. No a zítra bychom měli vyrazit za prací. V Trutnově je jarmark, cesta bude plná vozů.
1: Když já to Vinsku nedovedu.
2: Přiučíš se. No jo, už ti vlastně musím říkat vy, jako pan tátovi. Já vám pro první čas poradím, ale pracovat se musí. Tady nám žádnej páter nepřinese nadívaný holoubě. A co byste se bál, chasa je sehraná. No, on váš tatík byl dobrý pan táta. Měli jsme ho jako oko v hlavě. A vás budeme mít taky tak.
3: Probířská pejnka, ta se nebo stejnka,

0: Pánové, prosím pěkně, kdybyste se laskavě poněkud utěšili.
1: Jak vidíte, tady pan kolega Vincek právě přibyl z výzkumné jízdy a jak slyšíte, není tady slyšet jedinkého slova.
0: Prosím pěkně.
2: Holo to hromská ticho!
0: Děkuji vám, příteli.
2: No, vypadá to tak, že tamhle od kostelce jede nějaký kupčík. Nejspíš pláteník. Fůru má plnou zboží. To by se nám náramně hodilo. Počíháme si na něj na kraji lesa. Arnoštek a Baraba půjdou napřed, aby se mu dostali dozad. A my ostatní vyrazíme...
1: Pardon... Odpusťte, že vás přerušuji, ale měl bych skromný protinávrh. Jak vidíte, je mlhavo, deštivo až sichravo s občasnými přeháňkami a já bych nerad vystavoval vaše zdraví této nepohodě. Račte tu prosím maličko posečkat pod střechou a já celou akci provedu sám.
2: Netroufáte si nějak moc, mladý pane?
1: Mám jistý plán. Důmyslný. Velmi. Zaskočím onoho plátínkáře s překvapující lstivostí. Vás pak zavolám až k rozdílení mnou vyzískané kořisti. Prosím, nepřemlouvejte mne. Jsem pevně rozhodnut. Fršten, jen se za mne pomodlete, otčenášek.
2: Nevím, nevím, ale když jinak nedáte...
1: Díky, vážení pánové, za důvěru jakost. Budete překvapeni. Má víc než to. Auf Wiedersehen, au revoir, naschledanou, arrivederci.

0: Hyé! No přidejte do kroku, Vranky, ať jsme do tmy pod střechou.
1: Pochválen pán Ježíš!
2: Až na věky, mladý pane!
1: No máme ošklivé počasíčko, že ano? Zastavil byste laskavě na okamžíček.
0: Brrr! Tak co pak, mladej? Chcete se svést?
1: Doufám, že vás příliš nezdržuji.
0: Ale času dost, jen si vylezte nahoru. Ve dvou nám bude veselejc.
1: Totiž patrně sotva, prosím pěkně, nelekejte se.
0: Čeho?
1: Já jsem totiž loupežník. Lotrando mladší, pardon, ruce vzhůru.
0: A hele.
1: Oh, nepolekal jsem vás příliš?
0: Ale vůbec ne, naopak. Já jsem totiž taky loupežník. Nějaký krvavý čepelka z Kostelce. Jistě znáte, ne?
1: Promiňte, neměl jsem dosud tu čest. Jsem tu vlastně dnes poprvé. Převzal jsem totiž závod svého pana otce.
0: Aha, starého Lotranda, že jo? No to je stará, renomovaná loupežnická firma. Moc solidní závod, pane Lotrando. To vám gratuluju.
1: Děkuji.
0: Já jsem byl tůze veliký kamarád vašeho nebožtíka Pantáty. Ještě než umřel, jsme se potkali a víte, co mě řek? Povídá, víš co, krvavý čepelko? Jsme sousedi a kolegové. No, rozdělíme si to po dobrým. Tahle silnice od Kostelce až do Trutnova bude tvá a na ní budeš loupit jenom ty. No jo, tak to řek. A na to jsme si plácli, víme?
1: Ach, to je mi líto. Prosím, tisíckrát za odpuštění. Opravdu jsem netušil, že tady je váš revír. Mé mužstvo nebylo správně informováno. Je mi neobyčejně líto, že jsem na toto místo položil nohu.
0: Ale váš pantáta ještě řekl. A víš, krvavý čepelko, jestli jsem já nebo někdo z mých lidí páchne nohou, můžeš mu vzít pistoli a čepici a kavát, aby si pamatoval, že tohle je tvá silnice. Jo. Tak to řekl váš ctihodný pan otec a dal mi na to ruku, víme?
1: Je-li tomu tak, pane kolego, pak vás musím co nejúctivěji poprositi, abyste přijal tuto perletí vykládanou pistoli, můj baret s pravým pštrosím perem a tenhle kabátec anglického sametu na důkaz mé nejhlubší úcty a lítosti, že jsem vám způsobil takovou nepříjemnost.
0: Ale no tak, dejte to sem, mládenče, a já vám odpustím. Ale víckrát, panáčku, ať vás tu nevidím, tak je koničky. Bambičkem, pane Lotrando.
1: Bůh vás provázej, šlechetný a otcovský příteli.
3: Rautýřská pejka, ta se nepostejka, ta se ani ordu dvakrát neštítí. Padnout na Lotranda není žádná, to je paní o život.
4: Správně, správně, tady jde o holej život.
5: A já se na to?
4: Jo.
5: Já do toho?
4: Jo.
5: Já nemám rád?
4: Jo.
5: Šaškárny.
4: A já toho mám taky dost.
5: Vy jsme světu prosmí.
6: Tady to slyšíte, mladý pane Chasama vztek.
1: Ale proč? Prosím pěkně, já nechápu, proč?
4: Proč?
1: Prosím pěkně, klid.
6: Chlapi, ticho.
1: Račte mne vyslechnout.
7: No to jsem žádostivej.
1: Drazí bratři, pardon, chápu tedy, dámy a pánové, já zcela nechápu důvody vašeho hněvu. Proč se hněváte? Proč? Co jsem vám učinil?
5: Proč? Co jsem vám učinil? Tak já vám to, šéfe, vytmavím za všechny. Jsme namíchnutý. Páč to takhle dál nepůjde, jasný?
1: Prosím, spisovně. Přitom snad není třeba komolit mateřský jazyk, že ano?
5: Fix raudon.
1: Prosím, bez klení a prosím, bez rozčilování.
5: No, páni, jak nemáme být rozčilení, když jste celou živnost přivedl co grunt? Když nemáme co jíst? A vy místo, abyste přines, ještě rozdáváte. Pláteník Čepelka si z vás dělá legraci po celém okolí.
4: Jo, tam ten forman z police. Co jste mu ještě půjčil svýho koně na nás přived sedláky s vidlema? Div nás nepomordovali.
6: A tomu řezníkovi, co vet na jatky krávu, jste vůbec tu krávu neukradl.
7: A ještě jste mu dal 12 dukátů, protože vám nalhal, že má 12 hladových dětí a zatím je to starý mládenec.
5: A tak to nepořád do kolečka. S váma bychom buď umřeli hlady, nebo bychom se šli sami dát zavřít do kriminálu. Není to tak, kamarádi?
4: Je, s tím Čepelkou, s tím Formanem, i s tím Březníkem, i s tou krávou.
1: A co tedy chcete dělat?
5: Ať řekne Vincek.
1: Mám dojem, že jsem si počínal docela solidně.
6: Nic ve zlém, mladý pane, ale vy se na loupežnictví nehodíte. Živnost jde od 10 k 5. Radši si v dobrém dejme s Bohem. Tady Arnuštek s Barabou by mohli na službu do pivovaru?
5: Jo.
6: Já se dám nejspíš za mládka do Hronovského mlejna?
5: Jo.
6: Každý si najde něco podle svých chuti.
1: Prosím, prosím. Já vám, přátelé, pochopitelně nemohu bránit v uskutečnění vašich životních snů. O, nikoli věk. Každý je sám svého štěstí strujcem. Rozloučíme se. Ale já při své práci zůstanu. Splním přísahu danou mému zvěčnělému otci. Jděte si s pánem Bohem, druhové moji milí. Já jdu loupit. Jdu krást, jak mi velí přísaha a čest mého rodu. Amen.

0: Stůj, člověče, stůj!
1: Slyšíš?
2: Co to?
1: Abys zastavil!
2: Co křičíš? Nejsem hluchý.
1: Co to vezeš?
2: Cože?
1: Ptám se, co vezeš?
2: Co bych vezl? Srdcata, perníkový srdcata. Do náchoda na pouť. Chceš si koupit?
1: Já nejsem kupec. Jo, jsem loupežník.
2: Cože?
1: Že jsem loupežník. Vzej se.
2: Aha, loupežník. To musím říct svý paní mámě, aby se podívala. Stará, zvedni plachtu a polez ven. Je tu nějaký pan loupežník.
3: A co to plácáš, dětku, co mě budíš? A podívejme, doopravdy.
0: Ruce z hůru.
3: I s pistolkou. I ty jeden. Antikriste, ty arcilotře, ty babinský, ty bandito, ty čerchmante, ty dareboty, hrdlořeze.
4: Ach, pardon, madame.
3: Já u tebe nejsem žádná madame, ty zprostáku. Já jsem paní Havlíková, perníkářka z Lhotky, ty jidáši, ty kajné, ty kriminálníku.
4: Neměl jsem tušení, že ve voze je dáma.
3: To se ví, že dáma. A jaká dáma, ty jeden háca čerte, ty lucipere, ty mezuláne, ty mordíži.
4: Prosím tisíckrát za odpuštění, že jsem vás tak vyděsil, milostivá paní Trecharmé, s'il vous plaît, je vous aime, frštén.
3: Pakuj se, nebo ti povím, že jsi netvor a nezdoba. Partikář, pirát, pobudá, rabiát a raubíš.
4: Ujiští vás svou nejpokornější lítost.
3: Slota a prostopášník šelma.
4: Smilování, šibení, smilování.
3: Taška, zločinec.
2: Co jsi mu to povídala?
3: Jeď dál.
2: No jo. Já, že z toho byl hnedle červený a hned zase jako křída. Tak hej!

0: Uklidni se, Luizi. Upokoj se.
1: Já se na to veledůstojnosti nehodím. Vychovali jste mě nikoli věk pro loupežnictví. Já nemůžu nikoho obrat, ani zapíchnout, když mě o to sám nepožádá. Už jsem z toho spitomělý. O, promiňte v lednosti, jsem z toho vedle, jak ta jedle. O, pardon, jsem z toho pav. Pro pána, já už to ani nedovedu spisovně formulírovat. Co si mám počít?
0: Milý hochu, je to těžké, já to chápu. Chválím tě, že jsi zdvořilý a vlídný k lidem, ale loupežníkem zůstat nemůžeš. Jednak proto, že to je hřích, ale hlavně proto, že to neumíš. To je jasné, jak ta boží facka.
1: Jenomže já jsem neboštíkovi tátovi přísahal.
0: Já vím, já vím. Podívej, Luizi. Ono je možno okrádat lidi všelijak a ne zrovna s bambitkou v ruce. Tvůj tatík to dělal postarodávnu. Ty svou přísahu splnit musíš, ale bude třeba najít proto nějakou modernější formu, víš? Musíš přepadat a obírat lidi v úplné počestnosti. Ty si najdeš mýto.
1: Mýto?
0: No, budeš číhat u silnice a když tam tudy někdo pojede, zastavíš ho a nepustíš dál, dokud ti nedá dva krejcary mýta.
1: A to se může?
0: Samozřejmě, dokonce musí, když na to máš povolení. A to povolení i s razítkem ti dá pan okresní hejtman v Trutnově. Tady mu to píšu, aby se tě ujal a pronajal ti nějaké pěkné mýto. No, tak vidíš, můžeš lidi obírat a být přitom zdvořilý a vlídný, co hrdlo ráčí.
1: To vám veledůstojný otče do smrti nezapomenu.
0: Rádo se stalo, milý synu. A až někdy pojedu kolem, doufám, že mi zvedneš závoru za darmíčko. Gratis!
2: Matko boží, to je vedro.
0: Trpělivost, oče Spiridione.
2: To je vedro.
0: Za hodinku jsme doma.
2: To je vedro.
0: Pobídněte hnědku.
2: Jo, kdepak, sotva plete nohama. Nemohli bychom odbočit cestou k nějaké faře, na hlt vína. Vždyť tom pán Bůh mě netrestej, pekelném žáru leknem jako mřenky.
0: Pravda. Mám tu kdesi známého faráře, tady nedaleko Úpice. To musíme zahnout doprava, oče Spiridione, k zálesí. Podívejte, tam ta závora. Tam prý vybírá mýto náš někdejší žák. To už je roku, Luis. Jestli pak mě pozná. Je to on. Dal si narůst fousy, ale jinak se ani moc nezměnil. Pozdrav, pámbu.
3: Zastavte, landáci. Mejto, dva krejcary.
0: Jen co najdu, kde pak mám drobné?
3: Čerstvějc, čerstvějc, bude to. Jak pak dlouho má jeden čekat?
0: Nemám drobné. Prosím vás, človíčku, proměňte mi za 600.
3: Rom do vás, když nemáte krejcary, co vás sem čerti nosej. Vyklopte dva krejcary nebo táhněte naspátek.
0: Luizi, Luizíku Lotrando, nepoznáváš mě?
3: Dejte pokoj, co je mi do vás?
0: Ale já jsem...
3: Aha, otec Převor. Tady přejede lidi, kdybych si měl kdekoho pamatovat.
0: Kde pak je tvá vlídnost a zdvořilost?
3: To šlo, když jsem byl loupežník. Jenomže teď jsem úředník. A už jste někdy viděl mejtného, mostného nebo exekutora a tak dále, aby byl ochotnej a zdvořilej a vlídnej? Zaplaťte nebo...
0: Peníze nebo život. Přece ses to naučil. Tady máš dva krejcary.

0: jak Rákosníček zařídil, aby nepřišla doba ledová.
1: Už je léto, horké léto, léto, tak jak má být.
0: Notoval si jednou ráno Rákosníček a bylo mu dobře jako málo kdy. Jenomže nadarmo se neříká, nechval dne před večerem. Najednou to od severní hráze dýchlo takovou zimou, že se skřítek celý rozklepal.
1: Co se to děje?
0: Drkotal zuby.
1: Že by snad ledový muži Pankrác, Servác a Bonifác si spletli datum.
0: Pak se ale ukázalo, že ti tři zmrzlíci v tom byli nevinně, ale mohl za to někdo úplně jiný. Mrazivého povětří nad Brčálníkem stále přibývalo a v rybníku se začaly dít věci. Sumci obrostly vousky jinovatkou, žabám naskočila husí kůže a kaprovi visely ze šupin rampouchy.
1: Mně snad někdo předělal rybníček na ledničku,
0: zlobil se Rákosníček.
1: Tak to tedy ne, ne, ne, ne. Uprostřed léta mě tady nikdo mrazit nebude. Na tohle se tam dole tedy osobně podívám.
0: Jen co se pod vodou rozkoukal, hned se staral, co se to vlastně děje. Pojednou ho ale přepadla taková zima, že se skoro nemohl ani hnout.
1: Je zle,
0: bědoval skřítek.
1: Tuhnu a úplně ztrácím svou příslovečnou rychlost. Ovšem jenom chvilku strpení, i hned to všechno budu řešit.
2: Já tě velice lituji,
0: povídá kapr Matěj a setřásl ze sebe pár rampouchů.
2: Za to všechno může ta protivná zima, co sem leze tamhletou puklou hrází.
0: Z temné rozsedliny opravdu vytékala tak ledová voda, až kolem všechno namrzlo.
1: No jo, vidím,
0: mávl rukou Rákosníček.
1: Na severu mají zkrátka v těch mrazivých bludných proudech zase zmatek a já, abych to za ně dával do pořádku.
0: Pak se podrbal za uchem a pokračoval.
1: Je to ale trochu z ruky a cesta nebude snadná.
2: Tak já tě tam dovezl,
0: nabízel se kapr.
1: No, děkuji za ochotu, Matěj,
0: obrátil se k němu skřítek.
1: Já vím, že jsi dobrák, ale tohle by chtělo spíše něco jako ledoborec, zkrátka někoho s pořádným krunýřem.
0: Potom se zhluboka nadýchl a začal volat do všech stran.
1: Vavřinče, Raku, Vavřinče, slyšíš? Vylez ven, pojedeme spolu na severní pol.
3: Na pol, říkáš, a na severní,
0: divil se Vavřinec, jen co se vyškrábal spod kamene.
3: No, když na pol, tak na pol. Ale co tam vlastně budeme dělat?
1: Dáme jim trochu do pořádku ten jejich nepořádek,
0: prohlásil furiansky Rákosníček a vylezl Rakovi na záda.
1: Nuže, neváhej, dej tam rychlost a vpřed.
3: No jo, přikývl Vavřinec, když vpřed, tak tedy vpřed.
0: A než jim kapr Matěj stačil mávnout ploutví, zmizeli v tmavé rozsedlině. Jeli chvíli sem, chvíli tam, ale čím dál byli od Brčálníka, tím studenější byla voda. Začala dokonce houstnout na sněhovou kaši ale najednou se před nimi bíle rozsvítilo a všude kolem byly ledové vlny a před nimi seděl vousatý mrož a nevrle se na ně díval.
1: Jo, už je to tak,
0: povzdechl si Rákosníček. Jsme v polárních krajích
1: a jestli se nepletu, tak tenhle ploutvonožec může za to, že máme uprostřed léta z rybníku málem kluziště.
0: A byla to pravda, protože mrož měl tady u severního pólu na starosti polární hospodářství. Jenom na něm záleželo, kam pustí arktickou zimu, kam pošle mrazivé větry a kudy potečou ledové proudy. Byl už ale hodně starý a tak není divu, že každou chvíli něco popletl. Teď se však zle mračil.
3: Co tady chceš ty, trpajzlíku?
0: Povídal a zapráskal vousy tak silně, že praskly hned 4 rampouchy najednou.
1: Já tady prosím chci,
0: odpověděl úctivě Rákosníček,
1: aby u nás na Třeboňsku bylo v létě léto a ne zima.
3: Co to pleteš ty, pidižvíku? Obořil se na něj mrož.
1: Já prostě nepletu nic, to pletete spíš vy. Asi jste nám omylem pustil do rybníka polární ledovou vodu a nám by z toho v jižních Čechách by pomrzly okurky.
3: To je mi fuk, mrzoutil se mrož. Já se zeleninou neživím.
1: No jo, jenomže takhle bych měl v rybníčku z kapra mražené filé.
0: Nedal se odbít Rákosníček.
3: Rybí kuchyni mám náhodou rád, prohlásil mrož. A proto rozšířím své panství až k vám. Takže teď udělám dobu ledovou a všechno nechám zmrznout.
0: Máchl ploutví a hned to dýchlo silným mrazem, zvedly se sněhové závěje a všechno kolem začalo obrůstat ledem. Rak Vavřinec se začal klepat možná víc strachem než zimou, ale Rákosníček se zčista jasna rozesmál.
3: Co se směješ? Nezbláznil ses náhodou?
0: Tetelil se Vavřinec, ale Rákosníček se smál dál, neboť už věděl, že zase slavně zvítězí. Začal mrože popichovat, že dobu ledovou si prý představoval úplně jinak, že takovou zimu, jako je okolo, mívá někdy o Vánocích i v Brčálníku a že kdyby ovšem mrzlo tak hodně, aby led vyplnil tady každou skulinu a přikryl každou puklinu, to by pak ovšem byla jiná.
3: Cože? Tohle je ti málo? Dopálil se mrož. Tak to já můžu přidat.
0: Máchl ploutví podruhé a hned bylo všude ledu dvakrát tolik. Jenomže právě tohle si Rákosníček přál. Ledový krunýř totiž začal uzavírat i bránu podzemní chodby, která vedla k jeho rybníku a rak se skřítkem do ní na poslední chvíli pěkně rychle vklouzli. A za nimi se už neprotáhl žádný pramínek studené vody, natož mrazivé fouknutí polární zimy. Když se vrátili do Brčálníka, kde bylo zase všechno, jak má v jihočeském rybníku být, povídal Rákosníček rakovi.
1: A je podobě ledové, co? No a kdo to zařídil? No, jen to řekni, kdo?
3: No jo, souhlasil Vavřinec. Kdo pak jiný? Přece Rákosníček.

Jednou ráno chodila maková panenka po makovém poli a sbírala do kapsy u sukně kapky rosy. Motýl Emanuel zatím lítal od květu ke květu a všude smekl cylindr a řekl: přeju rozkvetlé, dobré jitro. Když maková panenka nazbírala plnou kapsu rosy, trochu se nad tím zamyslila a řekla: tak opravdu nevím, proč vlastně jsem tu rosu sbírala. Jen dopověděla, přiběhl od lesa žalud. Neměl čepičku, byl poděšený a celý zelený strachem. Pro pětran, Emanueli, honem mi půjč cylindr. Ten já nikomu nikdy nepůjčím, povídá motýl Emanuel. Hned mu dej ten cylindr, řekla maková panenka. Co pak nevidíš, že někde ztratil čepičku? Emanuel smekl cylindr a žalud šup s cylindrem na hlavu. Vypadal teď jako souce a stalo se to právě včas. V lese zapraskaly větvičky, ozvalo se klení a hromování a z houšti vyběhl loupežníček Burásek. Hromcí baba prsk, z lesa mi utekl žalud a někde tady je. Burásek nebyl větší než větívka mechu, ale rozlížel se tak ostře, až to přesekávalo stébla trávy. Žalud opatrně ustoupil do stínu a postrčil si cylindr do očí. Hromcí baba prsk, povídá Burásek makové panence, a já si ten žalud najdu. A co kdybych ti zatancovala, řekla panenka, aby Buráskovi odvedla myšlenky od žaludu. Pcha, neřekl tak ani tak Burásek. Panenka se dala do tance, až bylo z červené sukničky kolo. Vznesl se taky motýl Emanuel a vyváděl ve vzduchu vybrlata, aby loupežník zapomněl na žalud. Jenže loupežníček Burásek se na to všechno díval a nedíval a občas mávnul rukou. Hromcí baba prsk! Očima prohledával trávu a v tom uviděl smrtelně bledý žalud, jak se opírá o stéblo třeslice. Jenže ten žalud měl na hlavě cylindr jako souce. Burásek se úctivě uklonil. Klaním se, pane souce. Neviděl jste tu někde žalud? Utekl mi z lesa a já ho musím chytit. Žalud by byl nejraději zmizel celý v cylindru. Burásek se na něj dívá pořád ostřeji. Hromcí baba prsk, něco se mi na vás nezdá, pane souce. A Burásek sahá souci po cylindru. V tom ale motýl Emanuel vrazil do kytky, co tam kvetla tak prudce, až se zaprášilo zlatým práškem a všecko to vletělo Buráskovi do očí. Hromcí baba prsk, co jsi mi to Emanueli hodil do očí, křikl Burásek a zlostně dupl. A jak dupl, udělalo to v zemi jamku, žalud do ní skočil, panenka na něj přihrábla hlínu a zalila ji rosou z kapsy u sukně. Na tom místě pak vyrostl vysoký dub. A ať pod něj loupežníček Burásek přišel za větru, nebo v čas, kdy se nehnulo ani holubí pírko, hodil po něm ten dub tvrdým žaludem.

Poslouchejte pohádku o tom, co se stalo v zemi tak malé, že by jí za noci přichytě pohádku o tom, co se stalo v zemi tak malé, že by jí za noci přiletěl hlas pasáčkovi flétny.

0: zamyslo a popravdě nevěděla, co si s ním počít. Byla outlá, trůn široký, ať se vrtěla, jak vrtěla, rozhazovala sukně vpravo, vlevo, pořád na něm bylo místa dost. Snad kdyby na trůně neseděla sama, vládlo by se líp?
1: Ano, židle je to veliká, vejdou se i dva.
0: Teď to začne.
1: Chci ženicha! Šašku! První dvořané, chci ženicha! Fůru ženichů! Vyberu si!
2: A jaký ženich by to měl být, princezno Radko?
1: Jako kytka. Jako... Šašku, tak jaký by měl být?
0: Musí být jako kytka, jako džbánek malovaný. Určitě ne třasořitka, chlapík bez bázně a hany.
1: Oči jako chrpy modré, vysoký a ramenatý. V pase nitka, srdce dobré, rozum nesmí mít zvaty.
3: Mocný a bohatý, v zlatě chodí po paty. Každý v zemi třese se, princ když kolem nese se.
1: A najde se takovýhle ženi?
0: Jak by ne, sama jste jako kvítek, princezničko.
2: A čím my si budeme lépe stát, princezno, tím vzácnějšího ptáčka polapíme.
1: Ano.
2: Ovšem, není zač bychom pozlatili kopule.
1: Ne.
0: Zlatí je slunko, ale leští déšť.
2: Nakoupili šperky.
1: Nové nemám, ani nepamatuju.
2: Jedině kdybychom zvýšili daně.
1: To se ví. A podaní aspoň budou rádi, že mají princeznu k světu.
2: Pokud jde o vojsko, váš pan tatínek si na gardu moc nepotrpěl. Vojáku, kolik máme mužstva, vojáku?
4: Tak to je já, Venca, já, Francek, 5, 7, 8, vejdeme se na žebřiňák jasnosti.
2: A mušket?
4: Co jich složíme na kozlík?
2: A uniformy?
4: Ale jasnosti, jako byste nevěděl, co komu ušila žena, mě upletla šňůry na čepici.
2: S takovou sem ovšem prince jako malovaný džbánek nedostaneme.
1: Tak s tím něco udělej, první dvořané.
2: Koně.
4: Koně.
2: Muže.
4: Muže.
2: Obrok v letu.
4: Obrok v letu.
2: Ať je naše garda k světu.
4: Ať je naše garda k světu.
2: A ještě krejčího vojáku.
0: Což o to jeden šikovný krejčí, Ondra se jmenoval, v tom čase vážil cestu domů. Co jen v dalekém městě navlékl jehel, zašmodrchal nití a nakolíbal dětiček pana mistra, než se naučil řemeslu. Teď už uměl stáčet zlaté porty, střihnout na knížecí šaty, spíchnout gatě, kacabajky a záplaty našíval takové, jako by se šaty s nimi rovnou narodili. Po tovarišské zkoušce dal městu vale a zamířil do rodných hor.
5: Za krejcárek, za kus síra s

0: doma. Vždyť já už jsem doma. Za cestou se vyhoupla naše stráň a chalupa. Moje chalupa. Ale ze všeho nejdřív poseču pěšinu, ať ke mně dobří lidé najdou cestu.
1: Už jsem schodil skoro všecky cesty království. Kamením dlážděné, pískem sypané i sečené. Boty jsem prošoupal, ale krejčího ne a ne natrefit. A hele, hele, kdo pak to tu na zápraží vyspává? Na vojáka je starý, jehly nitky nikde nevidím a neverbujem. No, ale zeptat se můžem.

0: Hej. Hej, dětku, vstávej, povídám.
1: Co do mě šťoucháš? Postavo nádherná.
0: Krejčího potřebuju. Nevíš o nějakém? Prvního, kterého uvidím, zverbuju. Parno je. A já bych se kvůli němu dloukl po kraji, aspoň voda kdyby byla.
1: Jen si načepuj u studny.
0: Ale to jo, to já si načepuju.
1: A já zatím vnučku Aničku Ptáčka Bystrého pošlu k Ondrovi, že tu pro něho není zdrávo. Ať zmizí v lese, než bude lepší povětří.
0: Vodu tady máte jako víno. Musím si to pamatovat. Jak se jmenuješ?
1: Hamerník, Jakub Hamerník.
0: A co ten Krejčí, ha?
1: Že my tu v okolí máme nějakého, ani nevím.
0: Nevíš? A co to krejčovské zpívání z domku na stráni, ha?
2: Ale no, pěkná kvítka, vyšije má režná nitka.
0: A tvoje čerstvé záplaty na gatích, pěknější než gatě sami, ha?
2: Až najdu ženičku veselou pěnku.
1: Málem bych zapomněl, on je tu teprve nedávno nastěhovaný. A tak mě napadlo, vodu piješ jako kůň, co pak se to sluší? Zajdi do světnice, jestli ti voda chutnala, což teprve naše vínko.
0: Však on mi, Krejči, neuteče.
3: A tak bylo staříkovo vzkázání u Ondry dřív, než náš verbíř dopil džbán. A že to víno nebylo jak voda, rozpálilo verbíře tolik, že se začal naparovat vojenskou slávou a zpívat rozpustilé písničky. Dost času, aby Krejčí Ondra čerstvým krokem zmizel v lese.
4: Táta mi vždycky říkal, Ondro, drž se jehly a nitky. O vojně nepovídal nic. Toho čoudu za kanóny, běhat se musí dopředu i zpátky. Je. Co to tu tančí? Bludička? Nebo rusalka? Jaký má lehký krok? A šaty jako mlhu ráno nad lučinou? Počkej.
5: Baži nějakou strašidla, já se bojím.
4: Neutíkej.
6: No co? Kej ho zahoru a tanči.
5: Ale on mě nepustí.
6: Ty ho nepustíš, ani nespíš. Skoku pár a úsměv v tanci. V bažině je tvaja grance.
7: A jaký bude mládenec?
5: Ani za nic.
8: Říkal jsem, že ji na tu práci nemáme brát.
7: Je to luční víla.
9: Ty si vždycky myslíš, že se tancuje jen, aby kytky kvetly.
4: Tak neutíkej, křoví tě chytá. Vidíš, utíkáš přede mnou jako před strašidlem, až tě lapila větev. Šaty máš celé potrhané.
5: Před strašidlem bych neutíkala.
4: Ne, že ty sama si...
5: Co pak, vypadám jako strašidlo?
4: Ne, to ne. Poslouchej, a co pak tu vlastně na bažinách děláš?
5: Já jsem tu jen na záskok. Bludička Sasanka se minulý týden zamilovala do chasníka, co ho měla utopit.
4: A je.
5: A odešla s ním do vsi. Byl jako malovaný. A tebe znám, si Krejčí Ondra. Nedávno si síkl cestičku k chalupě. Každé ráno tančím kousek od tvých okýnek na stráni.
4: Ty jsi ten bílý hedvábný vánek, co se na úsvitě točí u lesa? Jak pak ti říkají?

0: lučině volám, jitro přijdi k nám. Než se slunce rosou spije, kytkám oči otvírám.
1: Rosičko, tak já jsem tě vylekal, šaty jsi kvůli mě potrhala. Ale podívej, mám sebou špulku nití i jehlu, ještě že se moje řemeslo vejde do kapsy. Ukaž, sukničku ti zašiju, ani nebudeš vědět, že byla někdy roztržená.
2: Vidíte to? Víla sedí a ten, kdo ví, odkud jí cípy se šívá, a ona po něm jen modrým okem kouká.
3: Jestli to tak půjde dál, nezbude nám v lese jediná rusalka.
1: Tak a hotovo.
0: Je, na sukni ani škrábínek, pěkná jako dřív.
1: No vidíš. Ale co se to tu kolem nás stavuje za postavy?
0: Nic se neboj, to jsou strašidla.
1: Ale fuj.
2: Andro, spíchni mi taky oblečení. Podívej, tuhle ten ryc mám přes měsíc. A pravý rukáv mi visí na nitce už 10 let.
1: Jedeš ode mne? Smrdíš bažinou a puškvorcem.
2: Přece nemůžu vonět kytkama, když jsem bažina.
1: Dej ze mě tu hnátu dolů. Lidi to do černoty tahá.
2: To se tedy mýlíš. Na to jsou blodičky. Já bažiny jedině opatruju. Zapalil močálový světýlka, koukám, aby se v bažině dostatečně bublalo.
1: A co ještě? No?
2: Přece si, Ondro, nemyslíš, že bych se svou figurou někoho svedl do bazin?
1: No to asi těžko.
0: Ondro, vylátej ho. On už je 5 let nastydlý, jak mu fouká do šatu.
1: A tak dobře.
2: Ale žádný střech, jako když vyšívá, to nemusí být. Mně stačí cikcak, jen když to drží pohromadě.
1: Já ti dám cikcak, jsem krejčí, ne dráteník.

0: Tak, ještě zapošít a hotovo.
1: Je, já jsem fešák.
2: A co my?
0: No tak pojďte.

0: A zatímco Ondra šije, verbíř pořád vínko pije. Nakonec ho zmohlo, že drahnou dobu neuměl ani pravá, levá. Ale jen se postavil na nohy, hned věděl, proč ho sem přinesli. A že měl kuráže zrovna na rozdávání, když nenašel Ondru doma. Pustil se za ním rovnou do strašidlového lesa.
1: Tady je. Všelijakým ulejvákům, co létají po lese v prostěradle vojenské službě, se vyhýbají sloužit, to jo. Ale své princezně ne. A mám tě.
2: Co? Pust mě.
1: To víš, od teďka jsi zverbovaný a začený pro dezerci, abys věděl.
3: Co si to dovoluješ na našeho kamaráda?
1: Co ty si zač? Na robotě nejsi, na vojně taky ne.
3: Jsem bažiňák, všech močálů pán.
1: Oškliváči jeden, sahej na mě, a vy taky ne.
4: A to my zase.
1: Já jsem verbíř, víte-li to?
5: On je verbíř, víte-li to?
1: Jestli se nevrátím, přijde vojsko a rozseká to tu na cimprcampr. Bu. A pryč. A to tedy radši pryč.
3: Poslouchej dobře. Jestli tě víte, ještě někdy zavane k Ondrově chalupě, potkáš se mnou a budu zlý.

0: Děkuju vám. Nikdy jsem nevěřil nahodná strašidla. Já vám za to spíchnu docela něco nového. No, ale z čeho?
1: A hele, tuhle na větvi se chytil kousíček plátínka z mého roucha. Tu máš, našiješ z něho oblečení, habaděj.
0: No, tak pěkně děkuju.
1: Přijdeme si ode dneška za 7 dní.
0: A ty, Rosičko, přijdeš? Přijdeš? Jsem v chaloupce pořád sám, jak ta jehla bez nitky.

Zatímco Ondra pilně šije, strašidelná roucha, na zámku se dějí věci. Garda rázuje po nádvoří. Selští koníci zvyklí rozvážnému kroku v brázdě se učí cval a klus. Všude jde jedna řeč, že ženiši jsou na cestě. Naše princezna Radka se točí před křišťálovými zrcadly a žádné šaty nejsou dost dobré, žádný diamant dost třpitivý. Ale co je krejčímu Ondrovi do starostí královského dvora, když jenom rosička mu tančí v srdci? Ledva zapošil poslední steh, 7 dní je pryč.

0: Nikde nikdo, jen černé šlápoty kolem chalupy.
1: Hej, bažiňáku, kdo si myslí, že po tobě umije zápraží, co?
0: No proto, ještě že umíš špínu odčarovat. Rosičko.
2: Ondro.
3: A co já? No, abys mě nepřehlíd. Tihle mládenci jen vidí výlí sukničku, hned zapomenou na kamaráda.
0: Jak bych mohl, bažiňáku. Nebýt tebe jim dneska vojenský chlebíček. Taková služba se nezapomíná.
3: A nové oblečení si nám ušil?
0: Ušil. Měl jsi pravdu, z toho klucku jako kapesníček jsem vám našil roucha, že je neroztrháte 100 let?
3: Je, to je krása. A to s vyšívaným lemováním, ta je moje.
0: Tvoje.
3: To ovšem, Honzíčku, nemůžu nechat jenom tak. Rosičko, jak je to kouzlo, no, víš, tedy myslím.
2: Vzdálená anebo blízká bílá nitko mě se stýská, jako z jara listí stromu, režná nitko vrať se domů?
3: Tohle jsem myslel, přesně tohle. Poslouchal jsi dobře, Ondro?
0: Ano.
3: Až budeš potřebovat, vezmi svou špůlku režné nitě, pěkně ji válej po dlani a jestli v tu chvíli pomyslíš na někoho, komu od teďka jediný z těch nešatek vyšiješ, nitka se vrátí ke své špůlce. Toho, kdo jí má na sobě, ať chce nebo nechce, ti přinese.
0: Vzdálená anebo blízká, bílá nitko mě se stýská, jako z jara listí stromu, režná nitko vrať se domů. Děkuju, jestli je to tak, jak povídáš, bažiňáku.
2: Ale Ondro.
0: A na to, co jsem do téhle chvíle ušil, kouzlo neplatí?
3: To víš, abychom ti rejdovali kolem chalupy, kdy se ti zamane. Pojď, Rosičko, pojď.

Rosičko, počkej! Bažiňáku! A jsou pryč. On mi jistě nepřeje, abych na Rosičku pěkně promluvil. A co, radši se dám do práce. Nastříhnu plátínko, navléknu nitku, košilku ušiju, kvítkem ji vyšiju. Snad se některé panence zalíbí, snad se v ní Rosička zahlídne.

0: Ach, Ondrovi starosti na mou hlavu. Copak jeho svatba je daleko, ale Radčina? No, jak je daleko, svatba se ještě neví, ale ženiši už jsou tu.
1: Ženiši jsou tady, princezno Radko.
2: Ženiši? Šašku, co si počnu?
1: Rozhodnete se, kterého z nich si vezmete za muže, který usedne na váš trůn.
2: Ano, myslíš, že to nepopletu?
1: Snad, abyste se nejdřív vyptala, co jsou zač, princezno.
3: Nejjasnější, princezno, uchazeči o vaši ruku čekají, aby vám směli odevzdat své dary.
2: A kolik jich je?
3: 3. Princ Evelín, princ Huhla a princ Marian.
2: Víc ne? Ale vlastně 3 je víc než 2 a o tolik víc než 1, že? A co jsou zač?
3: Princ Huhla. Království Huhlinské, podnebí severské, úroda prostřední, je spíše bambulatý. Jeho vznešenost se s prominutím ládu je jako podomek. Oni tam všichni huhlají jasnosti.
2: Ten ať jde domů.
1: Žádná škoda.
3: Jistě žádná škoda. Za to princ Evelín. Tedy šarm prince Evelína je vyhlášený. Zlato u nich nabírají lopatou a ten dar, který přinesl, šperkovnice, safíry vykládaná.
2: Neměl princ Evelín pletky s princeznou Dagmar Dvořanou?
3: Ach, tomu přece.
2: A s komornou Miluší?
3: Ale takové maličkosti.
2: Princ Evelín, ať jde taky domů.
1: Žádná škoda.
3: Jaká škoda, princezno, jaká škoda? No což?
2: A ten poslední?
3: Princ Marian je z království malého, v celku utěšeného, z části to mají v kopcích, něco v rovině, nemají málo ani moc.
2: A jak vypadá princ Marian?
3: No,
4: jako kytka, jako džbánek, malovaný, není žádná třasořitka, chlapík bez bázně a hany.
2: Dvořane, zavolej ho.
3: Totiž jasnosti mají spíš málo než moc.
2: Ale to je jedno, co jsme zvedli daně, máme dost.
3: Nechť vstoupí princ Marian.
5: Buď zdrava, princezno Radko.
2: Podívej, jaký je to fešák, toho chci, řekni mu to.
3: Máte štěstí, princi Mariane. Princezna ve vás nalezla zalíbení a dovoluje vám, abyste požádal o její ruku.
5: Jste krásná, princezno Radko. Vaše krása by málem oči zaslepila.
2: Taky se mu líbím, vidíš?
5: Ale cesta k vám vede královstvím, kde obilí se sype nepožnuto, protože ženci odešli do královské gardy.
3: A kosy jsme překovali na šavle?
5: Děti mě prosili o almužnu. Dárek pro vás jsem dal ženě, která neměla, zač by koupila chléb.
2: Co jsi jí dal?
5: Můj kůň zůstal ve dvoře, odkud všechny koně odvedli. Nemoudře vládnete, krásná princezno. Nebyla byste dobrou královnou mé zemi. Klaním se.
2: Odešel ten drzoun a nezdvořák. To nic nemá nic.
3: Neuvěřitelné. Říkal jsem, že princ Evelín...
2: Prince Evelína si strč za klobouk. To všechno si dvořane zavinil ty. Potřebovala jsem nové diamanty.
3: Moc vám sluší jasnosti.
2: Však on se vrátí a bude prosit. Chci, aby se vrátil. Líbí se mi.
1: Nemůžete mít všecko, co si vám líbí, princezno Radko.
2: Já ano, šašku. Jsem princezna. A krásná.
1: Krásná?
2: Jsem mocnější a bohatější než Marian.
1: I to je pravda.
2: Musí mě mít rád.
1: To nemusí.
2: Pobav mě a hned.
4: Musí být jako kytka, jako čbánek malovaný, určitě ne třasořitka, chlapík bez bázně a hany.
2: Tu ne jinou.

0: Ať pradlenka, anebo hraběnka, Marion, či jenom Madlenka, každá se chce vdát. Aspoň jednou vdát. Netrvalo dlouze ani krátce. Princ Marián došel na pomezí Radčina a svého království. Nechtěl se domů vrátit do čista jako vandrovní, a tak zaklepal na dveře stavení staříka hamerníka, zda by mu dali kousek jídla, trochu pití, džbánek vody na umytí. Dostal všechno, co se sluší podat pocestnému, aby mohl jít dál svou cestou. Zaplatil dobrou zvonivou mincí, kterou tu ještě nikdy na vlastní oči neviděli.
1: Ale to nemuselo být, mládenče. I za dobré slovo bychom ti dali chleba. Ale když jinak nedáš, schovám tvůj peníz naší Aničce. Až vyroste, bude mít věno. A poseď ještě, patří se to před dlouhou cestou.
2: Děkuju, dědečku, rád.
1: A cože ty, takový fešák, nejsi v princeznině vojsku?
2: Já nejsem zdejší.
1: Na naší princeznu přišlo vdávadlo. A od té doby, co jí to chytlo, jsme neměli ani jednu veselku. Všichni mládenci odešli do gardy, děvčata nám doma pláčou. No řekni, je v tom spravedlnost, že jedna se chce vdávat, ostatní sedí?
2: To tedy není.
1: Prý už na zámku nějací ženiši byli. Všechny poslala domů a ten poslední poslal k voději. Je to tak?
2: Na každém šprochu pravdy.
1: Pravdy to... trochu. Napij se ještě, mládenče.
2: Tak děkuju.
1: Dobře udělal ten princ, že si princeznu Radku neodvedl. Ale tak moc dobře zase neudělal.
2: A proč pak ne?
1: Kdyby si jí ten princ vzal a přivedl k rozumu, bylo by dobře všude. U nich i u nás.
2: A kdyby si jí ten princ vzal a nepřivedl k rozumu, co potom?
1: Jo, to je svízel. Ona princezna nebývala zlá, ale co podědila trůn, spišněla. Snad kdyby dostala zamiučenou.
2: Před veselkou.
1: Co pak si to broukáš?
2: To mi jen v žaludku krouklo.
1: V troubě zbyly ještě placky, přinesu ti.
2: Ne, dědo, už mám dost. Spíš je lusniti, kdybyste mi půjčil. Trochu si potřebuju vyspravit kacabajku, kde si jsem zavadil o trn.
1: Ne, že bych nevěřil tvé dovednosti, ale kousek nad námi v chaloupce ve stráni bydlí krejčí Ondra. Ten ti kacabajku vyspraví a ještě ti na to místo vyšije růžičku.
2: Tak se tu mějte hezky, dědečku, a děkuju za pohoštění i za moudré slovo a radu.
0: Princ Marián zašel pod Ondrovu střechu a než se nadál, jeho kacabajka byla zašitá. A opravdu, tam, co bývalo trhnutí, vykvetl teď kvítek jako živý.
2: No, Ondro, tobě ta nitka v ruce hraje jako očarovaná. A co když je?
3: Víš co, vyzkoušíme ji. Vidí tahle na louku?
2: A proč?
3: Snad uvidíme, snad ne. A ani za sebou nezavírej, ať naspátek neprojdeš zavřenými dveřmi.
2: Kudyže neprojdu?
3: Jen běž, běž. A kdyby mi to kouzlo náhodou nevyšlo, tak se nezlob.
2: Já s ním ještě nezacházel.
3: Tak a teď bažiňáku uvidíme, zač stojí strašidlácké slovo. Koulej se, špuličko, stačí jen maličko. Vzdálená anebo blízká, bílá nitko mě se stýská, jako z jara listí stromu, režná nitko, vrať se domů.
4: Jejda! Tedy, Ondro, ta kacabajka mě zvedla jako ptačí křídla. Ondro, víš co? Uší mi jednu takovou divotvornou věcičku pro mou nevěstu, princeznu Radku.
2: Ale snad nejsi nakonec princ Marián, co se jeho země tady v horách naší dotýká.
4: No, uhodl si, jsem Marián. A Radku bych měl za ženu moc rád.
2: A tak si myslím, snad ta její pícha praskne jako skořápka, jen co se oříšek daleko od zámku zakutálí.
5: Princezno Radko, jakýsi stařík přinesl od prince Mariana dar.
6: Dar? Dar? Princ Marian mě má rád? Přece přišel. Kde je ten stařík?
5: Zmizel. Ztratil se.
6: Vrtáku, tak aspoň ten dárek ukaž. Košilka. Bílými kvítky vyšívaná košilka a sukně k tomu a zástěra. Šatu mám a krásnější.
5: Princ Evelín by jako dárek jistě vybral nějakou drahocenost z nepřeberných pokladů svého otce. Tohle vypadá jako kroj selského děvčete.
6: Ale takovéhle šaty ještě nemám. Běž pryč, vyzkouším si je.
0: Sotva Radka navlékla košilku, přehodila sukni a zavázala zástěrku. Ondra v daleké chaloupce postavil špulku na dlaň, malunko jí zakutálil sem a tam, pomyslel na princeznu a pověděl čarovné zaříkání. Princeznu Radku jakoby vzal vítr. Než se kdo nadál, byla ze zámku pryč.
3: Schovej se, princi, už to nese.
6: Pomoc!
3: Dobré odpoledne, panenko. Máš nějaké přání?
6: Já u tebe nejsem žádná panenka. Jsem tvá princezna Radka. Na kolena ty.
3: Ale. Od kdy pak chodí princezna Radka mezi lidi? Co já vím, sedí doma na trůně a nechá si nosit dary. Perly hází oknem napravo, diamanty nalevo.
6: Ty.
3: Pod oknem stojí lokajové, sbírají a ukládají ty poklady do truhly.
6: Ty lháři.
3: A nápadníky vyhazuje dveřmi.
6: Nebudu tady ani chvilinku. Ne, omalenče.
4: Utekla.
3: Neutekla.
4: Myslíš, že jsme udělali dobře? Podívej, jak řádí.
3: Jestli je v princezně zrníčko dobré, u nás najde dobrou půdu. A nebuď netrpělivý, ani klas nevzejde ze dne na den.
4: Tobě se to řekne. Ale já nemyslím než na ní.
3: Teď už běž. A až se ti bude moc stýskat, vrať se. Ale ne, aby to bylo pozítří.

0: Co je to? Divný les. Bažiny. Větve po mně sahají jako živé. Pomoc, strašidla, puste mě.
1: Ale, princezničko, verbíře nám sem posílat, to jo. Na kus řeči se zastavit, to ne.
0: Puste mě, strašáci, nebo se leknu.
1: To šel jednou tudy jeden a taky verboval. A pak se válčilo 30 let.
0: Je, kam zase letím?
1: Kam bys letěla? Do krejčovské chalupy.
2: Nitka za nitkou.
0: Ju, a zase tady.
3: Jen se posaď, panenko, jako doma.
0: Neříkej mi pořád panenko. Povídám, že jsem princezna.
3: Kdybys, panenko, byla princezna, zeptal bych se tě, proč jsi pro mě posílala.
0: Já pro tebe.
3: Verbíř se tu stavoval. Do vojska mě chtěl.
0: Ale jen, abys šil vojenské šaty.
3: Jo. Ušiju venskou košili, přiletí kulička, celou ji potrhá. Taková práce není k potřebě ani k radosti.
0: Ale...
3: Než zoráš pole, zasiješ len, než vypleješ a potom ho natrháš, než len vydrhneš a vymáčíš, prostřeš a usušíš, než ho vyvalchuješ a než spředeš.
0: Já?
3: Než vysoukáš niť a utkáš plátno, vybílíš je a na košile nastříháš.
0: To dá tolik starání, než je košile.
3: A co pak jsi smyslela? Že rostou hotové na poli?
0: Ne, jenže gardu si měl obléct do parády, aby každý koukal. V královském městě jí je... 7 řadami kolem zámku stojí a na nádvoří jablko nepropadne.
3: A nevyvdaná děvčata pláčou. Obilí se sype do sýpek nepožnuto, protože ženci stojí pod zámeckými okny.
0: Mluví jako princ Marian.
3: To ta královská holka neví, že víc než naleštěné kopule a garda samé zlaté šňůry jí ke cti slouží chleba a spokojenost v každé vesnici?
0: To říkáš mně? Kdo si, že si dovoluješ posuzovat vladaření své princezny?
3: Krejčí Ondra. Vzácná paní.
0: Radši mi řekni, jak se odtud dostanu.
3: Snad jak jsi přišla. Pěšky.
0: Ani za nic. Cesta vede přes strašidlový les a druhá do království prince Mariana. O tam já takhle nemůžu.
3: Já tě od nás nevyháním. I na chleba si tady můžeš vydělat. Tam dole ve stavení žije stařík. Vnučku má ještě malou, sami na všechnu práci nestačí. Tě by, pane, uvítali, hospodyňku. Umíš šít? Tak někdy zaběhni, naučím tě. Na košile stříhat, záplaty přišívat.
0: Záplaty? Co je to?
3: Ty vážně mluvíš jako princezna. Tak pojď, děda s Aničkou budou rádi.
4: To je, pane, pozdvižení. V hlavním městě se o jiném nemluví, než vrátí se princezna Radka, či ne? Vojáci už nepřešlapují pod zámeckými okny? Rozjeli se hledat ztracenou princeznu. A náš dvořan? Jen samé vzdechy, samé och a chm a hm.
5: Vládne to pár týdnů, ale ty rozmary jsou na mou duši k nevydržení. S nejlepším ženichem zamete a od Nicky vezme obyčejnou sukni.
4: Jaká pak Nicka, dvořané? Princ Marián ji poslal dár.
5: A teď uteče a ani nenechá rozkazy, co dál. Žádné zprávy, vojáku.
6: Ještě žádné, jasnosti.
5: No pátrejte ještě.
6: Rozkaz, jasnosti.
5: Ne, že bychom neměli vlastní hlavu. Ne, že bychom neuměli sedět na brokátové židli. Kdo princeznu přivede, dostane, něco mu dáme. Podle vzdálenosti od zámku, výdajů a tak dále.
6: Rozkaz jasnosti.
4: Ať v tom byl strašidlový les, který stál vojákům v cestě, či jiné čertovo kopítko, princeznu nikdo nenašel. Jakmile se v gardě rozkřiklo, že je dočista ztracená, každého z vojáků, co jí hledali, donesli nohy tam, kam doopravdy patřil. Domů. A tak se přece jen stalo, že úrodu nesklidil vítr, zrno se nastěhovalo do sýpek a v chalupách se zabydlelo štěstí. A princezna? Ta zůstala u dědy Hamerníka. Aničce zaplétala copy, naučila se zpívat její písničky. Poznala, jak voní chlebíček vytažený z pece a těší první ušitá košile.
0: Poslední kvítek na košili vyšívám. Komu pak ji asi dám? Děvčata ve vsi šijí košile pro milého. A ten, na koho si myslím já, ani neví, kde mě hledat.
7: Buďte tu zdraví, Vespolek.
0: Princ Maria.
7: Vítej, příteli.
3: A co ty, panenko, že ukrýváš tvář? Hosta nevítáš?
0: Já už musím jít.
7: Kdo pak jsi? No, ukaž se mi, neklop hlavu. Co pak šiješ pěkného?
0: Košily.
7: Aha, takové nevěsty u nás dávají svým ženichům. Komu pak ji dáš? Nepovíš?
3: Radši povídej, kde jsi byl celý ten čas.
7: Po zámcích a hradech chodím, po dívkách se dívám. Ale ani jednu, aby byla krásná, moudrá a dobrá, jsem nenašel.
3: V pyšných zámcích pyšná krása.
7: Tak, tak.
3: Po špatných cestičkách chodíš.
7: Máš pravdu. Dočista jsem na nich košily potrhal a k ničemu to nebylo. Neušiješ mi novou?
0: Kdyby se vám ta moje zdála dost dobrá. Pravda je obyčejná, vržnou nitkou vyšívaná.
7: Krásnější košily jsem ještě neviděl.
3: A lepší nevěstu bys kraj světa nenašel, Marianne.
7: Radko.
0: Princi. Marianne.

teprve teď se princezna Radka dozvěděla, jaké kouzlo jí sem doneslo a kdo je na ní nastrojil. A věřte nebo ne, ani zamák se na prince a Ondru nehněvala. Její hloupost odnesla voda a Marian si z chalupy v horách vedl nevěstu moudrou a laskavou. Byli by rádi, aby s nimi do královského města odešli i děda Hamerník s Aničkou, ale tiže prý ani za nic. A Ondra? Ten by se teprve nehnul. Kdo pak by kosil cestu k chaloupce? Lidem ze vsi šil kacabajky. A hlavně těšil se na letošní první výlí písničku.

0: svinu.
1: Rosička, Rosička přišla a u potoka rozkvetly první blatouchy.
0: Ráno skáču po lučině, volám, jitro přijdi k nám. Než se slunce rosou spije, kytkám oči otvírám.
1: Rosičko, vánku bílý, a teď už tě nepustím, už tady nechci být sám.
0: Ondříčku.
1: Přivolal bych si tě dávno, kdybys na sobě měla jedinou nitku z mé čarovné špulky. Kde pak jsi byla přes podzim a zimu?
0: S posledním kvítkem usínám. Nohy mi tuhnou a oči se mi klíží. Spím jako břízky a vřes.
1: I ty, moje chudinko. Ještě teď máš po zimě dlaně celé chladné. Pojď ke mně do chaloupky. Teplem je zadýchaná a věř mi, Rosičko, celou zimu se těšila na tvůj lehký krok.
2: Já to věděl. Za chvilku nám v lese nezbude ani jedna víla.

0: A že se ti dva v chaloupce ke stráni přitulené měli moc rádi, na příští zimu kolíbali. A to ani víla nemůže od podzimku spát. To uplakánek žádné mamince nedá. A čarovná ryžná nitka?
1: Kde pak té je konec?
0: Kdo ví, v které košilce či šátku je její poslední kousínek zašitý?
1: A vždyť taky. Nač by teď komu bylo čarování?
0: Jen Ondrův synek, když si koulí prázdnou špulkou, loudívá v podvečer pohádku, ale to bychom vyprávěli zase od začátku.

0: To všecko se stalo před jarem. Když už jaro odkvítalo, vzpomněl si starosta Humpál, že se vypraví do lesa spočítat nové letošní zajíce. Vzal notes a tušku, na nohy si dal natáhnout zvlášť pevné lovecké boty a jde. Všude má úctu pro svoje starostenské nohy. Ve městě se mu klaní měšťani, venku v poli se mu kameny sami odvalují z cesty, ze křů vykukují mladí zajíci a poslušně hlásí svá matriková čísla. Prvňák, druhák, třeťák. Starosta si to zapisuje do notesu. Došel tak až k lesu Řáholci a vstoupil do něho. Stromy se před ním uklánějí a hříbky smekají kloboučky. Když se starosta Humpál unavil pochůzkou po lese, sečetl zajíce v notesu a složil zmožené údy pod smrček. Začal klímat a blaze se přitom usmíval na špičky svých věhlasných nohou. Libě odcházel do sna, když v tom mu do levého ucha zarumplovalo. A teď se uvidí. Humpál se vylomil ze spání, dívá se, co by to mohlo být. Nikde nic. Ani travička se nepohne. A v tom zas do pravého ucha. Teď se uvidí, Humpále. Ve chvílce to volalo zpředu i ze zadu. Ze smrčí. I z paseky. Teď se spolu srovnáme, starosto. Humpál točí hlavou, jako by jí měl na obrtlíku a nikde nikdo. No, tak ho dřímota nakonec přece jen přemohla. V mlází se rozhrnuly větvičky a vedle Humpála stojí Švec Rumcajs. Kde pak Švec? Bradu má obrostlou hustými vousy. Ve vousech mu hnízdí roj lesních včel, na hlavě klobouk z bukové kůry, kazajku má Rumcajs splátovanou z kousíčků červené kordofánské kůže, kalhoty jsou z habrového líka a za opaskem pistol jako kornout, ale botičky má pěkné, vyblízkané jedna radost. Rumcajs udělal krok a zastavil se u věhlasných nohou spícího starosty Humpála. Tiše si je prohlídl a jemňoučkým ševcovským a rychlým loupežnickým chmatem stáhl Humpálovi boty. A zase se tiše zadíval na Humpálovi velebné nohy, obuté už jen do štrávkových fuseklí. Pak štípl Humpála do palce. Starosta se protrhl ze sna rovnou do leknutí. Šmariánko, loupežník! Z vašeho dopuštění, pane starosto, povídá Rumcajs a mírně ukázal z lesa ven. Tudyhle se chodí do Jičína, pane starosto. Pak se hnula větvička a Rumcajs jako by tam nikdy nestál.
1: Ha, to byl ale divnej sen, bručí starosta Humpál. Zvedl se z trávy a chce si omést kolena.
2: Nevěří svým očím. Z dola na něho koukají dvě hromanánské nohy jen ve štrávkových fuseklích.
1: O, taky dobře, broukl vztekle Humpál do křoví. Já dojdu i tak, ale ty si to, Rumcajs, si odneseš.
0: Paprlapá, ušklíbl se v křoví loupežník Rumcajs. Humpál udělal krok k Jičínu a sykl. Udělal druhý a zaklel.
2: Protože velebné starostenské nohy nebyly zvyklé chodit jen ve fuseklích. Starosta klopítá okořený a kameny jakoby se mu sami hrnuli do cesty. Zkrátka, starostenské nohy, obuté jen do fuseklí, už neměly tu vážnost, ani ten kámen k ním neměl octu. Starosta pajdá a pajdá, teď už jičínskými ulicemi, lidi jsou z toho jako vyjevení. Starosta si to nese jen ve fuseklích.
3: Starosta si to nese jenom ve fuseklích. Jenže mělo být ještě hůř. Jak si Humpál zhmoždil neobuté nohy tou cestou necestou, vykvetl mu na pálcí ukrutné kuří oko. Čím byl starosta smutnější, tím veselejí mrkalo kuří oko navdané paní, co se vykláněli z oken. A to už byl úplný koneček starostova konce. Když procházel věžovou branou na náměstí, už ho tam čekali konšelé a nejstarší z nich povídá: Humpále, následkem ztráty velebnosti nohou už nejsi v Jičíně starostou. A když se to doneslo Rumcajsovi do lesa, řekl: Vydá. Ono se nakonec ukázalo.

Za lesy hlubokými a kopci oblými rozkládá se Česká kotlina. Je to země pěkná. Rolníci tu v potu tváře orají, řemeslníci jsou proslulí svou fortelností, ale jsou tu také loupežníci. A nejukrutnější z nich je arciloupežník Lotrando.

0: tě poškubem. Jdou bežníci s povolání to, schopáni to jsou páni lou. Bežníci z profese, nejlepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Žádné jiné řemeslo, nikdy to jim neneslo. Pod dubem, za dubem, tam si na tě počíháme. Pod dubem, za dubem, tam tě voškubem. Hloupý kloupý chytrá kloupý, dej sem cukr, dej sem kroupy, seď formáku na houni, přepadli tě vráhouni. Hloup, bežník je nesmlouvavý, hloup, ten ho strašně baví, co šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Za dubem, tam si na tě počíháme. Pod dubem, za dubem, tam tě voškubem.
1: Že vám není hamba, cházko nenechavá. Kloudná práce vám nevoní, jen ta zlodějna. Puj.
2: Starej se o sebe, drvoštěpe!
0: Na věc se podařila hru, bazila zvítězila, tak to chodí na světě, na vzdoričí o světě. Lou, bežníci z povolání, to jsou páni, to jsou páni. Lou, bežníci z profese, nejlepší jsou v okrese.
3: Dobře jsme si zaloupili.
4: Dobře.
3: Žádná krev netekla.
4: Je. Ani kapka dneska.
2: Když to nemusí být, tak se nemá ani střílet, ani zapichovat. Když to ale musí být, tak se hol střílet a zapichovat musí. To si pamatujte, tyhle ty zásady.
3: Co to je?
5: To je váš kluk, pane Lotrato.
3: Morce z Hadry, to jsou události.
4: Člověk se plahočí, tu obživu zhání, na dítě nemá čas a najednou mu to takhle vyroste.
3: A mně bylo divný, že tady nevisejí pleny.
6: Takhle přerostlý dítě vám do žádné školy nevemou.
2: A to bychom se na to podívali, jestli vemou nebo ne. Chceš do školy?
6: Teď ani neví, co to je. Celý dny kouká do nebe a pase kozy. Akorát v zimě si prohlíží ty obrázkový knížky. No co jste ukradl tomu kupci z Vimperka?
2: Vykoupat, odvšivit, učesat, oblíct. Ráno půjde do školy. Tu nejlepší školu mu dám.
7: Správně.
2: Protože na to má.
7: Správně.
8: Dáme klukovi školy, ať co stojí cokoliv.
0: Nešetříme na chlapci,

0: naučí se francouzsky, bude nosit licousky, naučí se mluvnici,
1: všechny všečky pravíči.
0: Naučí se německy, řekne troky nénecky,
1: když bude mluvit plynně, může

0: Daleko, předaleko, v zemi horké jako plotna, za pouští písečnou, u moře Sargasového, je sultánství Solimánské. Tam vládne sultán Solimán. Má velké břicho a velké starosti se svou jedinou dcerou, krásnou, ale nemocnou princeznou Zubejdou.
1: Kulaté melony, zahnuté banany.
2: Nem jeste mu já jet, ještě teď jsem zelený. Žádé melony, kupte ryby.
3: Jestli bych mohla něco říct, sultáne Solimáne.
4: Pláce náš, slunce naši jasné.
3: Ona je utrápená.
5: To víme. Mlč, chůvo. Koukej radši, aby jedla.
6: K tomu by se měl přivolat pravý, nefalšovaný a študovaný doktor od nás. Kde pak mastičkáři a šarlatáni?
7: A podle čeho se pozná pravý, nefalšovaný a študovaný doktor?
6: Pozná se podle toho, že začíná dr. Tak například dr. Neumann nebo dr. Pelnář. A když nemá dr, tak to znamená, že není doktor.
7: Nemá dr, není doktor. Má dr, je doktor.

0: A nebýval jsem. Ale teď konc, zvlášť po ránu, jsem úplně negramotný. Hřbet nemůžu narovnat. Jsou tu holt léta, pane starosto.
1: Říkejte mi, otče Převore, pane Lotrando.
0: Jo, jo, aby bylo mezi námi jasno, pan táto Převore. Já bych nechtěl mít z kluka flanďáka. Tedy jako faráře, jestli mi rozumíte.
1: Rozumím. Chcete chlapci poskytnout vzdělání světské. To je možné, ale poněkud drahé. Mohu si to dovolit jen dobře situovaní. Luidory. To bychom ho mohli naučit francouzsky. Merci. I německy. Dankeschön.
0: A tady je taková směska.
1: Takových peněz. Kde jste to jen sebral, dobrý muži?
0: Kde se dalo, pan táto Převore? Kde se dalo?
2: O chlapce nemějte obavy, až opustí náš konvikt, nepoznáte ho.
1: Tak pojď, musím ti to tady všechno ukázat.

0: všichni do cel.
1: Dosti se postí a jen když přijdou hosti,
2: tak ve vší počestnosti si přihnou ze sklínky.
3: Však s takhle malinký.
2: Však s takhle malinký.

0: Už jedou!
1: Nejedou!
0: A díváš se?
1: Dívám. Vidíš, že se dívám.
0: Tak se dívej pořádně!
1: No jo, pořádně.

0: A v České kotlině se zatím z loupežnického synka pomalu stával vzdělaný mládenec. Ale pozor, svět je malý a o náhody tu není nouze.
1: A tak kdykoliv uvidíte, bratři, někoho na větvi, zachovejte se jako náš ducha přítomný Lotranto. Bez prodlení odříznout. A nyní prosím pana Lustiga, aby nám řekl něco o bižutérii.
2: Jistě. Jablonecká bižutérie. Čili jak my od fochu zkráceně říkáme bižu, má ve světě skvělý zvuk. My prosím nezastíráme, že se jedná o imitaci. My to přiznáváme již její přístupnou cenou. Krásná práce, že? Například tady. Jenže to ti lupiči nebyli štont pochopit. Prej je to padělek a chtěl z nás napálit, budeš vyset. Já povídám, Hergot sakra chlapi. Já povídám, krucifix chlapi. Krucipísek?
1: Jenom písek, pane Lustigu. Jenom písek.
2: Já povídám, písek! Chlapi, co pak jste nikdy neslyšeli o naší slavné české bižutérii? A jejich kápo, ten vyvrhel, nějakej Lotrando. To je náhodička, co? Můj mladý zachránce se jmenuje úplně stejně jako ten starý raubíř.
1: Schoda jmén, pane Lustigu. Pouhá schoda jmén. Chlapcův otec je majitel Zlatého dolu.
2: Inu, svět je malý. A o náhody tu není nouze. Tak ten mizera...
1: Můžu?
2: Ten mizera povídá. Himmel, Hergot, povězte ho za nohy. Himmel, Laudon. A povídá. Laudon, povězte ho za nohy na strom.
1: Hergot, tady se ale blbě přednáší.
3: Lotrando odjíždí.
4: Kde je?
3: Tamhle.
5: Tam se

0: No to je dost. Aby jsme to stihli.
1: S Bohem, synu.
0: On tatík má už na kánku.
2: Vícku! Ty loudale, lína! Vedeš už k sakru mýho kluka?
0: To se ví, že vedu, ale nevím, jestli z něj budete moudrej. Mluví, jako když skřížíte flanďáka s papouškem.
3: Drahý otče, kéž vás všemohoucí Bůh dlouhá léta zachovatí ráčí k radosti bližních i nevýslovné píše potomstva vašeho.
2: Pomalu, hochu, pomalu. Jedu do pekla a nemám čas na tvoje cukrování. Poslouchej mě dobře. Chtěl jsem ti nechat pytle zlaťáků, abys z toho mohl být živ bez lopotění. Ale hrom, aby do toho hochu, jaká byla teď pro naše řemeslo bída.
3: Drahý otče, neměl jsem tušení, že tou měrou strádáte.
2: No jo, všichni mě opustili. Jako kryši. Nejvyšší čas, abys to po mně převzal, chlapče.
3: Drahý otče, když si to přejete, převezmu vaše řemeslo a budu jej vykonávat i čestně, ochotně a ke všem, co nejvlídněji.
2: Vím, jak pochodíš v našem řemesle s vlídností.
3: A smím-li se ptát, drahý otče, jaká je vaše ctěná živnost?
2: Loupežnictví přece. Toho se drž.
3: Loupežnictví?
2: No jo. Hlavně chlapče, nepracuj.
3: Ano, ano, tatínku. Drahý.
4: V té chvíli loupežníkova hříšná duše zamířila k nebi. Ale že byla obtěžkána tolika hroznými skutky, musela jinam. A my víme, kam.

Tak zůstal mladý Lotrando na světě sám, zdrcen jednak smrtí Pantátovou a jednak svým neuváženým slibem, že převezme jeho řemeslo a stane se loupežníkem.

0: peníze nebo život.
1: Co to?
0: No, peníze nebo život. Jsem strašlivý loupežník, Lotrando.
2: Aha. No, Jařku, peníze nemám. Tak ti můžu dát jenom ten holej život.
0: Holý život, říkáte?
2: No. A nebo chleba s tvarohem.
0: Chleba s tvarohem nebo život?
2: Hm?
0: Děkuji.
2: Ono, kdyby se to vzalo za správný konec, možná, že by byly i ty peníze.
0: Promiňte, že hovořím s plnými ústy, ale který konec máte na mysli?
2: Tenhle. Na? No.
3: Lepší než almužna, lepší než lup, je pila dvojmužná, ostrý má zub.

0: co mi to vyrazilo na čele?
1: To bude asi pot.
0: Není to příznak choroby?
1: Ale kdeby. Pot je zdravá věc.
2: Řízni, řízni, řízni, ať to krásně vyzní.

ten švůň. Žízni, žízni, žízni, klidně si nás trýzni.

0: nám trůník.
1: Co se mi to děje na ruce?
0: No, jestli oni to nebudou mozoule.
1: A není to příznak choroby?
0: Ale kde pak? Mozoule jsou zdravá věc. Uhni.

0: moc, ať se s tím poperem, než bude noc, ať se s tím poperem, než bude noc.
1: Není to náhodou práce?
2: A co jiného by to bylo?
1: Tak to já bohužel nesmím.
2: Co to povídáš za nesmysle?
1: Nemějte mi to za zlé, lesní muži, ale slíbil jsem svému otci, že se budu živit pouze loupežnictvím.
2: No, potěš pánbu.
1: Abych vám řekl pravdu, tak mě loupežnictví vůbec netěší. Dokonce si myslím, že k němu ani nemám vlohy.
2: No, mně to taky tak připadá. No,
1: jenže tatínkova poslední slova byla nepracuj.
2: Tak to se nemusíš bát, protože tohle žádná práce nebyla. To bylo takový šulichání.
1: Opravdu?

0: Já, velký Harry. Kdo?
1: Ty.
0: Já,
1: Drvoštěp. A jmenuju se Drnec.
0: Napsat to.
2: Napsat?
3: Já to napíši za něj. Nec jste říkal.
2: Nec?
0: To! On! Pane, ty teď uděláš, že půjdeš s námi.
2: No a Japato?
0: Japato, protože náš sultán Solimán...
4: Vládce náš, slunce naše jasné.
0: Tě potřebuje jako sůl. A ty budeš bohatý, jako se ti nezdálo v posteli o tom. Tady ty foršus.
2: Já jsem z toho Tumpachovej. Co tomu říkáš?
3: Práce v zahraničí bývá mnohem lépe placena. Měna je to tvrdá.
2: Jašku, páni velvyslanci, musel bych se zeptat ženy. Moji.
5: Máni.
0: Když vy u vás musíte ptát ženy, zeptáme ženy.

0: Kdo bude mít málo, může dostat nášup. Je to jen jahelná kaše. Takový chudý jídlo.
1: Drnecová, když ty pustit drnec s náma, konec chudoba. Náš sultán Solimán.
2: Vládce náš, slunce naše jasné.
1: No, je bohatý. Toto dárek pro tebe.
0: Božínku, to je krása, že si děláte škodu.
1: My děláme škodu, že my potřebujeme tvůj drnec s náma. Kaše dobrá, chci nášup.
0: A to myslíte, že by si u vás táta vydělal i na novou střechu?
1: On bude zbohatlík. Tři střecha budeš mít nad sebou.
0: Tři střecha?
3: Velbloud dvouhrbý. Latinsky camelus, ferus, bactrianus. Slovensky ťava. Pojme až 50 litrů vody, aby mohl překonat poušť.
4: A na co má ty hrby?
3: V nich má zásoby tuku.
5: Hrove, chlapče, ty se nezdáš, ale vědomostí máš jak učitelský.
3: A sušený velbloudí trus se používá jako palivo.
4: Jak se jmenuješ?
1: Hálí.
4: A jak ty?
1: Bélí.
4: A ty?
6: Zélí. Já doma taky mít takové dítě jako ty.
4: A jak se jmenuje?
6: Malý zelí.
7: Na tomto místě se ve scénáři paní Drncová zeptá: a jak se vám u nás líbí, páni vyslanci? A vyslanci odpovědí písničkou Čechy krásné, Čechy vaše. Je složená, ale do filmu se nevešla. A tak vám ji skladatel Uhlíř a já, scenárista Svěrák, zaspíváme.

0: Pane Hálí, jestli byste chtěl vědět, kdo by mohl být moje pravá ruka, tak je to tady učenej Lotrando.
1: Já?
2: My dáme hlavy dohromady. Drnec, ty zlobíš, ale ať je po tvojemu.
1: Děkuju, pane Drnec. Poznám cizí kraje a porovnám vše s vědomostmi získanými četbou knih.
0: No, hlavně musíme mít nabroušený sekery.
1: Jo, to jo.

0: Máte to daleko.
1: Máme to daleko.
2: Máme to daleko ještě.
0: Jak asi daleko?
1: Nesmírně daleko. Tam, kde

0: už jedou.
1: Nejedou.
2: Nelží.
0: Už jedou. Na mou duši jedou. Jedou.
2: Jedou.
0: Tak vidíš, když se díváš pořádně, tak jedou.
3: Tak se na ní podívejte, pane doktor.
4: Máš i prohlídnout.

0: Jařku, ta holka jak zelinka. Nějako se mi nelíbí.
1: Mně jo, pane Drnec.
0: A což o to mě taky. Ale je taková... Drobátko tento... Nedomrla.
2: Co říkají? Odborní lékařský pindy.
0: Hubená jak šindel, žádnou barvu to nemá, nic do ní není.
1: Ale ne, že by nebyla hezká.
0: No, hezká ona je. Přijde mi, že to děvče marodí.
2: Pořád pindy?
3: Doktor si myslí, že je nemocná.
2: Tak to víme taky. Řekni mu, kdo předtím neuzdravil, dostal rákoskou. Od teďka, kdo neuzdraví, šmik, hlavičky dolů. A tím ušetříme náklady na zpáteční cestu.
0: Říkal něco zajímavého?
3: Moc ne. Venku já všechno přeložím.
4: Odkud pak jste, mládenče?
1: Zadní Lhota. Severně od Makotřas. Vy mluvíte po našemu, paní?
4: Přeju vám štěstí. Víte, já jsem jenom prostá chůva. A sultán na mě moc nedá. Ale podle mě chybějí princezně tři obyčejné věci.
3: Pojďte. Pojďte. Není čas na výbavu.
4: Hlavně, abyste se ve zdraví vrátili domů.

0: A kdyby vám léčení náhodou nepovedlo se, vy kračí o hlavu. To děláme tady na tom špalku.
1: A kdo je ten pán?
0: To je náš kat. Ahoj, Hasane.
2: Nazdar.
3: Nazdar. Halí, halí. Pro pána krále, my dva ji máme uzdravit.
0: No, proto vy tady.
1: Halí, kamaráde, co to povídáš? Na léčení jsou přece doktoři. Doktoři.
0: No.
1: No.
0: On, doktor. On má před jeho jménem dr.
3: Panenko Skákavá, jaký pak já jsem doktor? Halí, teď já jsem obyčejnej drvoštěp.
0: Drvoštěp nebo drnec, to nám fuk.
1: Ale ne doktor voštěp, ale drvoštěp.
3: Jo.
1: On dřevorubec.
0: Co to?
3: No, čemu myslíš, že máme s sebou tyhle fidlátka?
0: Ty nedoktor?
3: No, nedoktor.
0: Japato. V tom případě vy pojďte se mnou.
1: Kam?
0: Tam.
4: Kudy? Tam. Tohle bude vaše bydlisko. Tady vy budete radši.
3: Japato.
4: Japato, protože kdyby vy někomu vytroubili, že vy nedoktoři, na špalek nejprve hlava hálí a potom bélí i zélí. Všecky naše hlavičky by padaly.
3: No, tak v takové šlamastice jsem ještě nebyl.
1: Pane drnec.
4: O?
1: Není to náhodou vězení tohleto?
3: Jo, to bude šatlava.
5: Lamat? Co pak, děvenko? A tatínek to myslel vážně, že ti dva přijdou o život, když mě neuzdraví?
6: Nejspíš myslel, princezno.
5: Je mi jich líto.
6: No to mě taky, děvče. Ale pochybuju, že tě vyléčí. Ti nevypadají ani jako doktoři.
5: Ale ten mladej vypadá jako princ.
6: Jo. Ale jako nějaký hodně chudej princ.
5: Říkala jsi, že tam u vás má každý muž rád jenom jednu ženu.
6: Jenom jednu?
5: A oni jsou z tvé země?
6: Ano, oni jsou od nás. Od Makotřas.
5: A nemohli bychom jim nějak zachránit život?
6: Když tě neuzdraví, tak jim není pomoci.
1: A kdyže má být poprava?
7: Už je zítra.
1: Už? Toto uteklo. Princezně, chybí tři obyčejné věci, říkala ta chůva. Tři věci.
3: Myslel jsem, že jim ukážeme, jak za to umíme vzít. Mají to tady zarostlý. Hamba povídat. V takovém baráku se drží vlhkota. Houba, plíseň a škvoři.
1: A kam nechodí slunce, tam chodí lékař. Počkat. Teď mě něco napadlo. Co kdyby se... Myslíte celkově?
3: Co říkal?
1: Co kdyby se...
3: Ale Vzal bych to pořádně. Žádný pížlování.
1: Hálí je doutníkový.
0: My teď vykonáme vaše poslední přání. Krátká vycházka a pak hajdy ke špalku. A Drnec, proč vytaháte sebou ty vaše fidlátka?
2: No proč? Aby nám je někdo neukrad.
0: Drnec, já nespal celou noc.
2: No jo, no.
0: Vy přijít o hlavy. Ale když ne vy, tak my. Já radši nechat všecky hlavičky na krka.
2: No to já taky.
1: Hej, pane Hálí. Velký pane Hálí. Na slovíčko. Něco bych pro vás měl z Kutné hory. Klasa.
0: Mohu přičuchnout?
7: Lepší než almužna, lepší než lup, je pila dvojmužná, ostrý má zub.

0: Co oni to tam dělají?
1: Zpívají národní písně. To u nás někdy vězňové na procházkách před popravou dělají.
2: Řízni, řízni, řízni, až to vdrá

0: ten slonik.
1: A cože přitom dělají takový rámus?
2: Asi tancujou dupáka.
1: Aha. A dupáka je válečný tanec?
2: Něco na ten způsob.

0: teď si možná říkáte, to už není žádné šolíchání. Teď už Lotrando seca kramensky pracuje. Inu, asi pochopil, že jsou v životě chvíle, kdy to bez práce opravdu nejde. A že, to je tak mezi námi, ne všechny rady rodičů bývají vždy moudré.
1: Huvo, Lamát, pojď se podívat. Tak pojď.
2: Udělali nám tady pěknou paseku.
1: Co to tu voní?
2: Co by? Dřevo a smůla.
1: Ne, ne, ještě něco.
3: Jestli to nebude ten můj chleba s tvarohem. Ten tvaroh totiž, čím je starší, tím víc voní.
1: Dej mi kousnout.
2: Princezna loudí o jídlo. Tak to tady ještě nebylo.
4: Tak si pojď pro něj. Kousneš si a stejně to vyplivneš.
1: I ne.

0: Teda drneš, tohle ti vypiješ. Co jste to tady tancovali za dupáka? Všechny stromy na Maďaru? Co až to uvidí náš sultán Sulejmán?
1: Pláče náš, sluce naše jasné.
2: Doktoři, zlačička moje, ona papá, ona nepapá.
3: Já pato.
2: Ona se nadspává. Co vy to chlapi našli za recepis?
4: Jednoduchá věc. Kam nemůže slunce, musí doktor. Já to věděl, ale tady mladýho to trklo dřív.
5: Tři jednoduché věci to děvče potřebuje. Světlo, vzduch a ještě...
2: Volejte sláva! A tři dny se radujte! Volejte sláva a tři dny se radujte!
6: Volejte sláva a pět dní se radujte!
2: Tři dny se radujte!
6: A tři dny se radujte!
7: Ti? Ona je taková... Jak bych to řekl? Taková... Apetitlich?

0: Zatancuj si s ní.
1: Myslíte, že bych směl?
0: Co by ne?
2: Páni muzikanti, polku.

0: Já jsem spíš na břišní.
1: Na břišní? Polka, ta není vůbec těžká. Podívej. To bych tě naučil v několika lekcích.
0: To je hezký zvyk, co tam u vás máte.
1: Jaký zvyk?
0: No myslím, jeden muž a jedna žena. No, žena.
1: Jo. To je u nás normální. Tak, například pan Drnec má paní Drncovou. A dost. A pan Lustyk, než ovdověl, měl paní Lustykovou. A dost.
0: A ty?
1: Já? Já nemám nikoho.
0: A dost?
1: A dost.
0: Víš, co je zvláštní? Ty neznáš naši řeč, já neznám vaši a přece si rozumíme. Čím to je?
1: Nevím. Podívej. Tam to je souhvězdí Orion. Tamhle Kasiopea.
0: Hvězdy umíš jmenovat. Sekerou se ohánět.
1: Prý se budeš vdávat.
0: Budu sedmá žena.
1: Sedmá žena? A koho?
0: Nějakýho sultána.
2: Převezete doktory přes poušť, vsadíte na loď a hajdy zpátky.
3: Jo, ale kde vězí ten kluk?
4: Pane Drnec! Pane Drnec! Vězle Lotran do stůně.
5: Co pak ti bolí? Začíná to tady. A končí to tady?
3: Tady taky.
5: Jestli pak jsem si to nemyslela. Je zamilovaný až po uši.
3: Pro boha svatýho, do koho by se tady mohl zamilovat?
5: No do koho? Do koho asi? Nic si z toho chlapče nedělej. Zubejda to taky chytla. Celou noc blouznila a doteďka jsem jí musela učit polku. Tři obyčejné věci potřebovala k uzdravení. Světlo, vzduch a lásku. A teď je má všechny.

Vy byste asi nakonec rádi věděli, jestli spolu měli taky děti. Měli. A představte si, ani jedno z nich se nestalo lůžem.

Král, kejklíř a hvězdář. Kdo nebojíš se nečasů a plískanic a slot, pojď za mnou. Čeká nás čtvero lijavců a čtvero sněžení a čtvero bytí krup, v kterých se nad zemí pekelní čerti s babicemi žení. Kdo nemáš dobré nohy, zůstaň. Cesta je to zlá a končí až kde zdaleko, snad na prostředku světa. Dříme tam království, malé jak ptačí klec, mírné jak ovečka. Laskavá oblaka v něm bloudí mezi vrchy. Zastání? Nemá. Jenom jistotu, že bdí tu po nocích muži tak stateční, jak nikde v širém světě. Král, o němž si tu dodnes vyprávějí, jmenoval se Jan. Byl šlechetný a chrabrý, však dávná zkušenost s velkými sousedy léta ho učila nikomu nevěřit a věčně počítat i s úskokem a zradou. A tak žil potichu, bez ryčných sláv a poct, jichž panovníci v jeho okolí si s chutí dopřávali. Hrad, kde byl pánem, jak by věčně spal. Nějaká paráda, nějaký hodokvas. Sem tam jen tichá, vlídná řeč libětu zněla od věží až po sklep. Služky a lokaji tu rádi sloužili, neb král i královna neznali krutost ani zášť. A jejich nejdražší, princezna korunka, jak by si svítila po chodbách na cestu, kde kdo si přál ji potkat. Byla jak zjevení. Bůh ví, kdo by vzpomněl to jméno potkat. Byla jak zjevení. Bůh ví, kdo by vzpomněl to jméno korunka.

Jen ať to můj ty pane neuvidí tatínek. Má tolik nepřátel. Ještě se trápit s ní. A tak si potajmu utřela tesknou tvář a zas už běžela hradními chodbami, jako by tančila, jako by se vznášela uprostřed paroží a zrcadel a štítů. Šly týdny. Hrad byl bez mráčku, jak dřív. Leč marná přetvářka. Král, který dceru nade všecko miloval, si brzy povšiml, že za vším jejím smíchem krčí se i stesk a plachá dívčí touha. A proto rozhodl se rozveselit hrad. Najal si hudce, rozžal fontány a čím dál častěji otvíral návštěvám, co denně hlásili se z okolí i z dály. Méně už úzkostliv, méně už pamětliv, že zrady neubývá. Chodili kupcové, chodili zlatníci, chodili žebračky, krejčí a mníškové a král byl celý pryč, když viděl korunku, jak prohlíží si křišťál, hedvábí a kment a lačně naslouchá zkazkám a příběhům, jichž měli příchozí na skladě víc než zboží. Hrad kvapem obživl. A jednou dokonce přišli dva cizinci a v bráně žádali na panu komořím, aby jeho milost král je přijal do svých služeb. Král nejdřív odmítal, co s nimi vyhodí, ale pak začal váhat, co pak umějí. A to už korunka běžela z besídky a první z cizinců stál v otevřených dveřích. Byl směšně oblečen, jak herci bývají. A černou bratku měl a točil hůlčičkou. Královi padl do oka, sotva ho prvně spatřil. Nechceš králi šaška, co je samý šprým? Život je s ním fraška. Já o jednom vím. Cizinec se uklonil. Má pravdu, tatrman. Bylo by po smutku, říkal si vladař Jan. Každý už šaška má. Co bych ho neměl taky, bručel si pod vousy. A s tichou radostí vyhlížel korunku, která už kývala. Která už ani nedýchala napětím, když král se zeptal. A co vlastně umíš? Panáček poklekl. Řekni si, králi, kejklíř umí všecko. Rybičku, ptáka, opici. A už se rozběhl a skákal v povětří. A už se kutálel a plul jak ve vodě. A už stál na rukou. A už stál na hlavě. A už se překotil. A na břiše se točil jako čampulída. Dost, volal panovník. Dost, já už nemůžu. A tlouk se do kolen, až plakal od smíchu. A stejně královna. A stejně princezna. Nemluvě o chase, co postávala kolem. Si přijat, kývl král. A hned zval druhého. Ty se s tím šaškem znáš, vítal ho rozjařen. A snad i žádosti v další hokejklování. Ne, neznám výsosti. Potkali jsme se před branami hradu. Tenhle byl vážnější. A štíhlý. Urostlý. Kdo jsi? Jsem hvězdář výsosti, poklekl mládenec. Hvězdář? Král nechápal. Podivné řemeslo. K čemu ho potřebí? A mládenci se rozjasnili oči. Čtu hvězdy, pane. Čtu z dobrých hvězd a ze znamení na nebi, komu je jaký osud předem schystán. Král začínal se mračit. Osud? Co s osudem? Každý má takový, jaký mu právem patří. Ne, pane králi, hvězdy jsou moudré. Vědí všecko dřív, hájil se mladý muž. A bylo po smíchu. Ba všem spíš připadlo, že valí se zlý mrak, když dcera královská najednou povstala a tiše řekla. Každý prý má svou. Ta moje hvězda, cizinče, je blízko?

0: A onen neznámý jí hleděl do tváře a plavě oslepen přimhouřil oči, jako by ho boleli. A zmateně si vzdychl. Blizoučko, princezno, je nejjasnější ze všech tady kolem. Zlatá. A třaslavá, jak pírko v lijáku. Děkuji, hvězdáři. Večer mi ji ukážeš, sedla si korunka. A sama rozhodla, co bylo na vladaři. Král sotva přikývl. A už odcházel, když tu se udála ta hrůzostrašná věc. Jak průvod královský se pohnul ke dveřím a jak se lokaji až po zem klaněli, kdo snáhle vykřikl. A zazněl temný pád a jemu v patách výstřel jako hrom. Plameny ve svícnech se zmítaly jak v bouři. Pro boha, tatínku, vykřikla korunka. Bělostný porculán nad jeho korunou tříštil se na kousky a padal s třeskem k zemi. Panovník skameněl a civěl ke schodům, kde hvězdář přitiskal kejklíře k podlaze a rval mu z ruky zbraň, z níž stoupal mráček dýmu. Stráž! Sykl bledý král. A pak už konejšil ženu a korunku, které ho v hrůze plačky objímali. Děkuji, hvězdáři, promluvil po chvíli, když stráž už strkala kejklíře ze dveří. Zachrání-li kdo krále, jak dnes ty? Má právo být mu blízko. Jsi přijat do mých služeb. A vlídně objal ho. A kázal odvést zlosyna do sklepů a přikovat ho za ruce a nohy. Den dva hrad oněměl, úzkostí, zděšením. Co by si bez Jana království počalo? Vydáno na milost, nemilost nepřátelům. Princezna korunka se skoro nesmála. Jen hvězdář, zabydlený kdesi převysoko ve věži, odkud se rozhlížel po nočních nebesích, uměl ji potěšit za dlouhých večerů, kdy bledá souhvězdí vstávala na nebi a zlatě mežikal, jak by se potně bála oběh světa. Podívej, princezno, tam napravo je hvězda, co ti patří. Ta modrá? Ano, ta. Ach, jak je bledá. Chvěje se jak pták, šeptala princezna. A kde máš hvězdu ty? Tam. Vidíš? Je tvé nablízku, zčervenal mládenec. A pana korunka klopila oči k zemi. A otec? Vyhrkla, jen aby zamluvila sladké zmatení. Králova hvězda je ta bílá na jihu. Tam dole vidíš? Bral mladík něžně princezničku za ruku a pozvedal ji vzhůru. A dlouho bloudil s ní temnými nebesy. A dlouho vodil jí mléčnými drahami a světelnými kraji. Bylo jim dobře. A stačilo pár dní, aby si potajmu i lásku vyznali a slíbili si věrnost na život a na smrt. Takže se od té chvíle po všem hradě věčně hledali. Jak hledá trávu déšť. Jak hledá ryba řeku. A hrad se s nimi brzo zase smál. A zhášel v paměti, co hrozného se stalo. Jenomže král měl oči. A rázem zakázal návštěvy ve věži. A rázem oznámil milému hvězdáři, jaká je jeho mínka. Vděčím ti za mnoho. Však, dceři, vyhni se. Je královského rodu. Hvězdář chtěl přísahat. Mé hvězdy říkají, že ve mně je čert. Až mě kdy přesvědčíš, že mají jakou moc, korunku rád ti dám a třeba celou zemi. Vladař se zlostně smál. Jenomže to bude na svatého nikdy. A šel. A jak byl v kuráži? Rozkázal vyvést kejklíře za město a svrhnout ho ze skal do hlubiny. Ač to všem výstrahou klnul a štrnul hrad. A hleděl z balkónu na tři své zbrojnoše, jak vedou z nádvoří kletého zlosina k nejvyšším skalám v kraji. Mizeli v zátočině u lesa. Vedl je Hřímota. Mohutný, hrubý chlap. Věhlasný násilím a chtivostí a zlobou. Hrozil a sakroval za zády kejklíře. A vstekle dloubal ho oštěpem do boku, takže ten sotva šel. A ten se sténal v kameničku cesty. Svítilo sluníčko. A skály za městem strměly do nebes. A svými hřebeny tříštily na kousky průvody prchajících mraků. Zbrojnoši zastavili pod nimi. A sotva vydechli, už se drali houštinami k vrcholům, když vězeň náhle začal prosit je a zaklínat. A zlato sliboval a velké peníze každému hromadu a ještě koně dva a ještě dvůr a stáj, jen když ho nezabijou. Nikdo se nedoví, že jsem dál naživu. Vrátím se naspátek do svého království a tady nikomu nepřijde na rozum, že bych byl Ortel přežil. Vždyť mě tu pravým jménem nikdo nezná. Žebronil, bědoval, až Hřímota ho musel, jak se patří, umlčet, neb už je bolela z té litanie hlava. Stoupali k hřebenům. A sotva dosáhli nejvyšší ze všech skal. Začal je zajatec přemlouvat na novo. Pošlu vás za otcem. Je pětkrát bohatší než ten váš moci pánek. Snese vám modré z nebe. Žadonil. Lísal se. Až zbrojnož Hřímota, snadže chtěl učinit přítrž té trapnosti, vybíl zbrojnoše, aby to skoncovali. Najdem ti místečko. Bude jak stvořený, šklebil se do vousů a už poháněl přátele ke spěchu. Ty půjdeš, Ondřeji, napravo k útesům. A ty k té soutězce. Pospěš si, Šimone. A já mu zatím najdu pod bradičku balvánek, který mu bude slušet. Smál se, až hřímalo to po skalách. A Ondřej s Šimonem se chechtali, jak diví. Ty holci, Hřímota. Však na to tata tratili se nalevo a napravo, neb ve službě s ním nebývali žerty. Tu začal zajatec s prosíkem po třetí. Měj rozum, člověče. Vezmu tě ke dvoru a budeš velitelem veškerých mých vojsk, peněz a vína, co tvé hrdlo ráčí. Hřímota zcepeněl. Velet všem vojákům? Panečku, to by šlo. Však jak tě tam v té dálce, princi, najdu? Půjdeš tím průsmykem, kde ještě drží sníh, drmolil zajatec. A dostaneš se ke strážím, co zavedou tě přímo k mému otci. A spínal k němu převázané ruce. Hřímota rozevřel rezivá železa. Jdi. Však tě najdu. A postrčil ho do nejhustší křoviny a klekl na čtyři a hledal velký kámen. Sotva ho našel, zalehl si do trávy a němně naslouchal, zda braši vracejí se. Pak zlehka postrčil ten balvan ze skály. Už jsem to fňukání nemohl poslouchat. A tady se ti bude padat dobře, rozkřik se do hlubin, když kdesi za sebou zaslechl dvojí krok. Buď s Bohem, princátko! A mával rukama na prahu propasti, odkud se ozýval čím dál tím křehčí rachot. Že ani nekřičí, napadlo Ondřeje. Byl strachy bez sebe. Snad zaslech andělíčky. A táhli nazpátek. A králi hlásili, že kejklíř srazil hlavu. Král hleděl z balkónu a kýval na souhlas. A jak tak obzíral prostřenou krajinu, vydechl únavou. Neboť měl na srdci jen její blaženost a štěstí. Ach, kéž by dohlédl daleko kupředu. kéž bys měl uhlídat, co dobrého, co trudného ji čeká. Zda žal, či veselý. Zda neštěstí, či svátek. Je někdo, kdo to ví? Má tu kdo na zemi tak převelikou moc povědět dopředu, co přijde pozítří? Co po týdnu? Co za rok? Tu vzpomněl hvězdáře. Hvězdy jsou moudré, vědí všecko dřív. A už pospíchal zaklepat ve věži. Však v půli cesty obrátil se zpátky. Co je mi po hvězdách? Ty ať si rozkazují v nebi. A šel zas za ženou a za svou korunkou. S nimiž mu bylo v celém světě nejlíp. Královna krmila v zahradě labutě. A pana korunka? Ta jako bez duše bloudila po schodím hradu. S bláhovou nadějí, že někde čeká ten, kdo jí tak učaroval. Bloudila, tesknila, neboť už po dva dny zůstával hvězdář uzavřený ve věži, zahleděn do dálek, kde bledá souhvězdí tonula v matném šeru. Snad v nich co se zahlédl? Snad na co si se ptal? Jisto, že korunku sám vůbec nehledal. Snad se bál krále. A snad se zalekl, že padne v nemilost. A bude muset vandrem po zlém světě. Nešťastná princezna. Kde zůstal její smích? Jenž chodby rozsvěcel tisíci paškálky. Kde zůstal klid a mír, který s ní chodil jako věrný stín poledním podhradím i podvečerním sadem? Nadcházel třetí den té teskné samoty. A zas byl ze smutku. A z tichých moldánků. A z tmy. A z bloudění. Korunka prošla kdeco od sklepů až po věži. A nikde naděje. Jen sem tam sloužící, uleklí, zmatení z dívčího mlčení, které jim bylo cizí. Až k polednímu náhle, už zoufalá, zaslechla v dvoraně naproti schodišti jakýsi tichý šramot. A tak se po špičkách přikradla ke dveřím. A vzala za kliku a přešťastlivě vzdychla. Hvězdář stál u okna zabraný do práce. Polední slunce zlatilo mu hlavu. Hvězdáři, po šeptmu ozvala se korunka. A mladík běžel k ní a něžně zlíbal ji a něžně zobýmal, až celá zatrnula. Ty jsi na mě zapomněl. A plachá výčitka plula jí po tváři jak sametový oblak. Ne, to bych ani nedokázal, přísahal mládenec. A znovu hladil jí a líbal na oči. A skoro tančil s ní tichounkým zlatým sálem. Však z nenadání dívka vyděšeně vykřikla. Pro boha, kdo to je? A ruce na prsou hleděla vytřeštěně k oknu. Počkej. No neboj se, tisklý hvězdář usměvavě pod paží a vetý k výklenku, kde stála u stěny veliká, jako živá loutka. Ach, ta je líbezná, tu si mi udělal, poklekla korunka na obě kolena a vzala loutku za bělostné ruce. Ne, vlastně ano. Ano, ta je tvá, vyhrkl hvězdář a zdvihal princeznu z hebkého koberečku. Pak se k ní naklonil. Prohlídni si ji. Možná ti její tvář někoho připomíná. A pana pohlédla figuře do očí. A ruku u srdce vykřikla podruhé. Bože můj, tatínek, na mou duši jak živý. A strachy bez sebe přimkla se k hvězdáři a polikala slzy. Proč si to udělal? Až to král uvidí, navždy se rozejdeme. Hvězdář ji konejšil, aby se nebála. A pak ji poprosil, aby se usmála. a slzy čistotné se už uštratily a oči nádherné už byly bez mráčku, když tu jim za zády zaduněl těžký krok a klika doticha skřípavě zacvakala. Zlacené dveře rozlítly se do kořán a ve dveřích stál rozlobený vladař. Páničku v nebíčku špitla si korunka. A hvězdář od ní odskočil jak od ohně. A co si opřekot omluvně spěšně mluvil. Mlč, štěkl bledý král. Vidím, že po dobrém nezmůžu s vámi nic. A chodil dvoranou divoce sem a tam. A ruce zaťaté pozvedal ke stropu, až svíčky ve svícnech se pomateně třásly. Zabal si fidlátka, maestro hvězdáři. A jdi si s pánem Bohem tam, odkud si na hrad přišel. Ne, otče, zaplakala princezna. A honem běžela od okna ke dveřím, kde otec rozkročen a bílý od zlosti na malou chvíli stanul. Což dělat neměla. Neboť v té vteřině král spatřil figuru, kterou mu dosud clonila svým tělem. Počkej, sykl jen přísně král. A v syré dvoraně byl by snad slyšet vlas, kdyby byl z hůry z boží hlavy padal. Co je to, vyhrkl. A jak by nevěřil, obcházel loutku ze všech stran a rozhořčený hlas mu přeskakoval v hrdle. Tak tohle mám být já? Za všecku útrpnost? Za všecku dobrotu? A v lítém hněvu otevíral do dvora a strkal loutku k podezdívce okna. Pohleďte! Toť váš král, směšný a bachratý. Sám hvězdář si z něj umí tropit žerty. A pádil rozlícen dvoranou ke dveřím. Darmo se mladý muž hájil a zaříkal. Darmo mu korunka klekala v ústrety. Vztekle je odstrčil a teprv na prahu potichu dořekl, co na srdci mu leželo jak kámen. Teď už ti rozumím. Už vím, proč přišli jste s kejklířem v jeden den. Jsi stejný jako on, jen trochu chytřejší. Nejdřív mě zesměšnit u všech mých poddaných a pak se zmocnit trůnu. To není pravda, volal polekaný mládenec. Však vladař Jan mu nedovolil ani promluvit. Stihne tě stejný trest, jak toho tajtrlíka. A už se obracel do chodby za sebou a už chtěl povolat stráže a komoří, když v tom se dvoranou rozlehl temný hrom a loutka skácela se k zemi. Co se to děje, hlesl král. A skloněn nad maškarou, hleděl s úzkostí na ránu v její hrudi. To už však hvězdář nakláněl se do okna a volal hradní stráže. Teprve po chvíli, teprv když stichl dvůr a kejklíř podruhé stál mezi zbrojnoši. Ohlídce po králi jenž nebyl mocen slova. Hvězdy mi nelhaly. Ač hlásili ti kejklířovu smrt, já viděl na nebi, že jeho hvězda ještě svítí. Proto jsem čekal, kdy se přijde mstít a loutku se mu nabít místo tebe. Usmál se omluvně a zlehka pohladil korunku po ruce, jak by z ní snímal úzkost. Chtěla se vysmeknout, co když to spatří král. Však hvězdář nedbal. A král jen přikývl. Jsi moudrý, synu. Zachránil jsi mi život podruhé. A já teď splním, co jsem ti kdy slíbil. Vezmi si korunku i celou moji milovanou zem. Hvězdář se rozesmál. Ani jsem nevěděl, že má dnes svátek svatý nikdy. A král ho přátelsky potřepal po zádech a postrčil ho k přešťastlivé dceři. Něžně se objali. A hvězdář zapomněl na strasti ve zdejší i na hvězdy, co právě vycházely v nebi. Dvě z nich tam při sobě laskavě zářily jako dvě lidské oči.
1: Byl jednou jeden dědeček a babička a ti měli malého chlapečka, který se jmenoval, no, jak pak se jmenoval? No ano, Budulínek. Jednou se dědeček s babičkou vypravili do města na nákup a než odešli, povídala babička.
2: Budulínku, v troubě máš hrášek a až budeš mít hlad, tak se najes.
1: A dědeček řekl, pěkně si tady hrej a nikomu neotvírej.
2: Budulínek slíbil, že bude hodný a pěkně si hrál.
1: V poledne, když dostal hlad, vzal si z trouby hrnec s hráškem a s chutí se pustil do jídla. V tom slyší, jak někdo volá za dveřmi.
2: Budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku.
1: Byla to liška.
2: Budulínek si vzpomněl, že mu babička nakazovala, aby nikomu neotvíral, a proto nechtěl otevřít.
1: Liška však moc za dveřmi prosila.
2: Budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku. Pojedeme po lavici, pojedeme po světnici.
1: Budulínek snědl hodně hrášku a ještě v hrnci dost zbylo. A protože liška stále prosila, nakonec se dal přece přemluvit a otevřel dveře.
2: Liška přiběhla do světničky, dojedla hrášek a Budulínek se posadil na ocásek. Liška ho vozila, jak slíbila, po lavici, po světnici, ale pak s ním vyběhla na silnici, ze silnice do pole, z pole do lesa a tam šup do liščí díry.
1: Když se dědeček s babičkou vrátili domů, hledali Budulínka. Ale ten nikde, dědeček povídá. To jistě Budulínka odnesla chytrá liška. Vzal housličky, babičce dal bubínek a šli do lesa hledat Budulínka. Šli a šli, až přišli k liščí díře a slyšeli, jak uvnitř Budulínek pláče a naříká. Dědeček naladil housličky, babička vzala bubínek a začali hrát a zpívat písničku.
3: Máme doma housličky a pěkný bubínek. Jsou tam čtyři lištičky, pátý Budulínek.
2: Liška to uslyšela a povídá malé lištičce. Vylez ven a řekni jim nahoře, ať nehrají, že mě bolí hlava.
1: Lištička povylezla z díry, ale než mohla vyřídit, co stará liška vzkazuje, dědeček ji chytil a šup s ní do pytle. A zase začali hrát.
3: Máme doma housličky a pěkný bubínek. Jsou tam teď tři lištičky, čtvrtý Budulínek.
2: Stará liška povídá té druhé malé. Jdi a vyřiď jim, ať nehrají, že mě bolí hlava.
1: Druhá lištička vystrčila hlavu. Dědeček jí chňapl a šup s ní do pytle. Zase začali hrát a zpívat.
3: Máme doma housličky a pěkný bubínek. Jsou tam teď dvě lištičky, třetí Budulínek.
2: Liška poslala třetí lištičku nahoru se vzkazem. Jdi, ať nehrají, že mě bolí hlava.
1: Lištička vylezla z díry, dědeček ji chytil a šup, už byla v pytli mezi ostatními. A zase začali hrát.
3: Máme doma housličky a pěkný bubínek. Je tam jedna lištička a náš Budulínek.
2: Liška se divila. Kde pak to zůstaly moje nezbedné lištičky? Půjdu za nimi a dostanou na pamětnou.
1: Dědeček čekal s pytlem u díry a jakmile liška vystrčila hlavu, chňapl jí, strčil do pytle a pytel pevně zavázal. Potom vytáhl Budulínka z díry ven.
2: Ten plakal a sliboval, že už bude dědečka a babičku vždycky poslouchat. A také poslouchal.
1: Dědeček ještě holý vyprášil lištičkám kožichy a vypustil je z pytle do lesa. Ty, pane Peláši.
2: A stará liška? Ta se již nikdy u chaloupky neukázala.

0: jak ve mlýně strašilo a jak šel Mulisák na návštěvu k paní hraběnce. Mlynářovi děti Vašíka Marjánka často úžasem kulili oči, když se ve mlýnské kuchyni vypravovali všelijaké ty podivné příhody a pohádky. Sedávali přitom za kamny na teplé peci a vypravování pocestných a krajánků, mlečů i sousedů sislovských jen hltali. A nejraději poslouchali povídání kmotrů Brčála a Mulisáka, kteří oba už mnoho a mnoho let byli na světě a pamatovali věci, o kterých už není řeči ani v prastarých kronikách. Tak také jednou za zimního večera uvelebil se Hastrman za velkou štoudví s vodou, zapálil si dýmčičku a počal vypravovat. To, co vám budu sousedé nyní vyprávět, stalo se v tomto mlejně před mnoha a mnoha lety. To byl tady hospodářem pradědeček tuhle pana otce a byl to taky moc hodný člověk. Já jsem si už tehdy sem do mlejna rád často zaběhl a rád jsem tu sedával tak jako dnes. A proto mě moc mrzelo, že tu jeden čas z ničeho nic začalo strašit. A pořádně strašit. Každý večer, jakmile se setmělo, začalo to na půdě dupat a dupalo to až do rána, dokud kohout nekokrhal. Přesvědčili se, že žádný kouzla ani zaříkávání proti tomu strašidlu nic nesvedou. Mlejn přestal klapat a chasa se rozutekla do jiných mlejnů. Už se taky pan otec ohlížel po nějakým jiným mlejně, když tu pojednou do mlejna přišel pocestný krajánek a nic se nebál, že tu straší. Neodešel, když mu pan otec o strašidle vypravoval, a jen se tomu usmíval. Jmenoval se Nebojsa a věru, že se taky nebál. Ale pane otče, povídá krajánek, radil bych vám, abyste to strašidlo tam nenechával dupat jen tak zbytečně. Dobře jsem si vaší půdu prohlédl a tu jsem si všiml, že tam máte všude hlínu na stropech už hodně vydrolenou. A že by věru bylo třeba dát na stropy hlínu novou. Vy jste dobrý, Nebojso. Vždyť mi nikdo na tu půdu ani nepoleze, aby tam hlínu udupával, když se lidi neodváží přijít ani ke mlejnu. Či byste ji tam chtěl snad udupávat sám? To mě, pane otče, ani v duchu nenapadne, smál se krajánek. Proč bych já ji udupával, když to může udělat to zpropadené strašidlo? Má tam celý noci dupat jen tak zbytečně, tak ať udupává novou hlínu. A uvidíte, pane otče, že nejdýl za tři noci toho bude mít dost a vícekrát se tady neukáže. Pan otec o té krajánkově radě chvilku uvažoval a potom sedal po dlouhé době zase jednou do veselého smíchu. Hned pochopil, že krajánek chce strašidlo pořádně dopálit, aby samo ze mlejna uteklo. A hned se dal s Nebojsou s chutí do práce. Navozili na dvůr hromadu mazné hlíny a vodou ji pořádně rozdělali. A tak do večera na půdu nanosili tolik hlíny, že jí celý strop vysoko pokryli. A když se počalo stmívat, poslal pan otec Nebojsu pro pivo. Potom si ulehli semhle do kuchyně a čekali, co se bude dít. Jakmile se setmělo, začalo strašidlo řádit. Dupalo, co síly mělo. Ale místo dunivých a hromových ran bylo slyšet jenom čvachtání a pleskot. Mlynář s nebojsou se usmívali, když potom brzy slyšeli i zlostné brumlání a mrzuté huhání dopáleného strašidla. Ale pak se oba až ohýbali smíchy, když strašidlo začalo nahlas zlostně nadávat. Ale přitom přece dupat nepřestalo a dupalo v té mazné hlíně až do raního kuropění. A když se ráno šel pan otec podívat, jak to na půdě vypadá, tu byl Věru radostně překvapen, když uviděl, že je velký kus půdy hladce udupanej jako mlad. Ale strašidlo bylo tvrdohlavý a vydrželo i celou druhou, i třetí noc na půdě dupat. Třeba přitom stekle nadávalo, až se třásly všecky šindele. O půlnoci náhle stichlo a do rána se už více neozvalo. A to je škoda, že to ten bublas ještě chvilku nevydržel. Smál se ráno krajánek, když se s panem otcem šli na půdu podívat. Vždyť skoro celá půda byla pěkně hladce udupána a ušlapána a jen malé kousky v rozích měly ještě měkej a hrbolatej povrch. I to my si už rádi doděláme, milej nebojso. Víc mám radost z toho, že strašidlo se tu už více asi neukáže a myslím, že se mu dupání na dlouhou dobu kakra holcky znechutilo. A to víte, že pan otec za tu pomoc nebojsu řádně odměnil. Přemlouval ho, aby u něho zůstal stále. Ale nebojsa mu řekl, že ho možná budou zase jinde potřebovat. A jenom slíbil, že se zase brzy přijde podívat, jak se po té bídě bude panu otci dařit. Jakmile se rozkřiklo, že strašidlo odtud uteklo, hned se chasa navrátila zpátky a brzy byl mlejn plnej mlečů a klapal od rána do večera. Pak se už pořád tady mlelo bez přestávky. A když se nemlelo mlýnským kolem, tak se aspoň mlelo hubou o strašidle, které odtud vystrnadil chytrý krajánek. Když Hastrman domluvil, dali se všichni posluchači do srdečného smíchu a mlynářovi děti Vašík i Mariánka na peci tleskali. Ej, pro krýle pána, toto uteklo už je 10 hodin. Alo, děti, spát, ať ráno nezaspíte do školy, volala paní máma. Tak se všichni spokojeně rozcházeli do svých domovů a těšili se na ty pěkné zimní večery ve starém mlýně. Jednou večer přilétl mulísák na šmejkalku do práce, ale nestrašil tam té noci ani 5 minut. Hned na okraji údolí zůstal stát u první borovice, jako když do něho udeří. A překvapeně poulil oči na tabulku přibitou na silném kmeni stromu. Když namáhavě přeslabikoval nápis Zakázaná cesta, strašně se dopálil. A tohle mi tu ke všem čertům scházelo, to se podívejme. Zakázaná cesta. A co tady budu nenčkon dělat já, když se tudy nebude smět chodit? Koho budu tady strašit? Snad myší, žáby, noční můry a netopíry, ne? A tohle jen tak nenechám a budu se bránit zuby nechty. Rozlobený mulisák usedl zas na své vzdušné sáně a plnou parou letěl k Brčálovi. Když pak rozlobené strašidlo vysypalo Brčálovi všechno, co je tížilo, dal se tomu Hastrman do smíchu. A tohle tě roučíli, Kašparko se, jen se brachu neboj, že tam tudy už nikdo nebude chodit. Právě teď tam lidi zrovna polezou, co pak ještě nevíš, starý pahýle, že lidi zrovna nejraději dělají to, co je zakázané. Věř mi, že je možné, že zatímco ty tu čučíš, chodí lidu po šmejkalce jako v Bačkorově o jarmarce. Tak se zase pěkně seber, třeba s tě rád vidím, kamaráde, a leď si zase zpátky na svou šmejkalku. Ne, brachu, nepojdu tam nejčkon strašit, i kdyby tam tudy táhlo třeba celé procesí. Já jsem poctivé strašidlo a na zakázané cestě strašit nebudu. Právě proto bys tam měl strašit. No, ale jestli opravdu nechceš, tak se musíš postarat, aby se ten zákaz zrušil. Nechteli zbytečného hudrování a ještě teď si zaleď na zámek v Lelkách Kozodojích k paní hraběnce Trudzhanzlové, které všecky tyhle ty lesy patří. A nic se jí neboj, vždyť jsi byl nedávno u bílé paní, tak víš, jak se máš u hráběnky chovat, ne? Uvidíš, že moc dobře u ní pochodíš, protože paní hráběnka ráda podporuje všecko zastaralé. No, tak dobrá, poslechnu tě, kamaráde. Ale zalétnu si ještě domů, abych se dal do parády a shledal nějaký dar pro paní hraběnku. No, měj se teda zatím dobře. A netrvalo to dlouho a Mulisák už letěl na zámek v Lelkách Kozodojích k milostivé paní hraběnce. Oblékl si na tu cestu dlouhý kabát z březové kůry a do rance vzal dary pro paní hraběnku. Balík silné lesní vůně a krabici raního ptačího cvadlíkání. Vrata zámku však už byla zavřená a Mulisák si musel zazvonit. Vy už jistě víte, milé děti, že se mohl snadno dostat rovnou do komnaty paní hraběnky, ale jako všechna strašidla, taky on měl velkou úctu ke všem ceremoniím a chtěl se k zámecké paní dostat obvyklou cestou. Když se však přikolébal tlustý vrátny a spatřil před vraty podivně vystrojené zjevení, velmi se dopálil, že byl kvůli nějakému pomatenci vyvolán z teplé vrátnice. Koukej zmizet, astroši, než tě něčím přetáhnu, houkl na strašidlo z hurta. Ale starý Mulisák se místo dalšího zbytečného mluvení protáhl úzkými mřížemi tak jako mlha a pojednou stál před úžaslým vrátným. Tak co, pane Tentonanc, ohlásíte mě nebo ne?
1: Ale prokryle pána, pane strašidlo, já bych vás tento nonc velmi rád k milostivé paní hraběnce uvedl, ale hlavní schodiště je už zavřeno, breptal vrátný ustrašeně.
0: Tak jděte balkonem, ještě se tam svítí, broukl Mulisák a spustil náhle ze svého šosu na vrátného tak prudkou vichřici, že se tlustý vrátný pojednou vznesl ze země a vylétl lehce jako pírko až na balkón.
1: Ej, kakra, holky, s tím hastrošem nejsou žádné špásy, hekal vrátný, když se spoleknutí trochu vzpamatoval. Toho raději hned půjdu k milostivé paní hraběnce ohlásit, ať mi třeba ucho utrhne.
0: Zaklepal na osvětlené dveře balkónu a za okamžik už stál před úžaslou paní hraběnkou. Ale ještě dříve, nežli se ho paní hraběnka mohla zeptat, zdali neví, kudy se k ní správně chodí, vybreptal jí vrátný třesoucím se hlasem, co se mu přihodilo a kdo si přeje s ním mluvit. Ale to je opravdu zajímavé, zvolala hraběnka překvapeně. Pane vrátný, i hned ke mně to strašidlo uveďte. A za malou chvilku se jí představoval vyparáděný Mulisák, odevzdal jí dary a hned jí také přednesl svou stížnost. Ale to jsou maličkosti, pane Mulisáku. Hned zítra ráno dám nařízení, aby se vám nedělali při strašení žádné překážky. Já jsem skutku ráda, že jsem se s vámi seznámila a velmi mě těší, že strašíte
1: na mém panství.

Mně je tady smutno a o slušnou zábavu mám tady v skutku velkou nouzi. Rádio, biograf a všecky tyhle moderní hlouposti mě nebaví. A ještě, že si tu a tam mohu něco přečíst o strašidlech. A to je jediné, co mě ještě zajímá. Však jsme tu ještě před 20 lety měli Nobel strašidlo. Ale byl tu správce tak lakomý, že ani lidu nepřál vidělku. Ten strašidlo vypudil a strašil sám. Je pravda, že se snažil dobře strašit, ale přece jen to, pane Molisáku, není to, jako když straší skutečné strašidlo odborně vzdělané. To dovede jinak vystupovat než takový samouk. A tu paní hraběnku napadlo, aby také Molisáka něčím uctila. Ptala se ho, co je jeho oblíbené jídlo. Ale hned přišla do velkých rozpaků, když jí řekl, že jí nejraději polévku ze špačků. Už se chtěla omlouvat, že nebude moci jeho chuti vyhovět, ale Molisák s úsměvem řekl, že myslí polévku ze špačků dřevěných, jaké děti napalují palestrou. Paní hraběnka si spokojeně oddechla, hned zazvonila na komornou a nakázala jí, aby všechno rychle obstarala. Komorná rychle vzbudila kuchařku a vrátný musel honem nařezat špačků celou hromadu, aby polévka byla hodně silná. Však také Molisákovi velmi chutnala.

0: Paní hraběnka se vyptávala Mulisáka na rodinné záležitosti a velmi se podivila, když slyšela, že Mulisákův bubáček byl na vychování u bílé paní na hradě v Plákoštajně. S velkým zájmem vyslechla Mulisákovo povídání, jak byl u bílé paní na úplňkovém bále a jak tancoval s bílou paní strašidlácký tanec Makovici, který se musí tančit po hlavě. Byla velmi zvědavá, zdali je bílá paní stále tak veselá, jako bývala před 300 lety. Také chtěla vidět, jak se Makovice tančí. A Mulisák jí ten starodávný strašidlácký tanec hned ochotně předvedl. Musel mu však k tomu starý komorník vrzat dveřmi, protože jsou to zvuky k tomu tanci předepsané. Když Mulisák přetančil po hlavě asi 3x dokola, byla paní hraběnka tím zajímavým tancem tak nadšená, že se pojednou sama také dala do tance a tančila s Mulisákem besedu. Pěkně se jim spolu tančilo a Mulisák se musel hodně činit, aby staré hraběnce stačil. Ale komorník, vyděšený tím strašidláckým tancem, nevydržel dlouho tu příšernou podívanou, nechal vrzání a utekl. V tom odbíjela na zámecké věži 12. a svědomitému Mulisákovi napadlo, že už dosti času prozahálel a že je nejvyšší čas, aby se vrátil na šmejkalku. Poděkoval tedy srdečně paní hraběnce za prokázané dobrodiní a za slib, že tabulka se zákazem bude i hned odstraněna. A celý blažený se vrátil zase spokojeně na šmejkalku do práce.
1: Proč golfík uměl a už neumí zpívat? Zrovna byl takový mlhavý a upršený den, když děti přišli k panu Honzovi s nápadem, jestli bys měli zkusit golfíka naučit zpívat. Poslyš, golfíku, chceš to zkusit? Juj, velice rád, vyhrkl nadšeně golfík, ale nevím, jestli to budu umět. A tak mu děti zaspívali několik oblíbených písniček a on to pak zkoušel zpívat s nimi. Na začátku to znělo trochu falešně, až to tahalo za uši. Ale najednou se rozespíval, že by ho skoro nikdo nerozeznal od talentovaného kluka. Pan Honza se smál a vzal děti na projížďku. Všichni lidé na ulicích, co se mračili v tom deštivém počasí, se najednou začali usmívat. Když viděli auto, jak rozstřikuje kaluže a spod kapoty se, přeci jen trochu kovovým hlasem, ozývá hezká písnička. Děti v autě samozřejmě zpívali také spolu. A tak to deštivé odpoledne uběhlo jedna radost. A všichni se shodli, že naučí golfíka ještě víc písniček. Jirka měl hned nápad, že by ho přihlásil do soutěže nových pěveckých talentů. V kategorii zpívajících aut bych jistě nebyl poslední, smál se golfík. A od toho deštivého dne si často sám v garáži prospěvoval. Čas ubíhal, děti v ulici už byly všechny ve vyšší třídě a všichni si na toho výjimečného golfíka tak zvykli, že jim některé jeho výjimečnosti a legrácky už ani nepřišly jako něco neobvyklého. Jenom když jeli někam s tatínkem nebo s maminkou svými auty, viděli najednou ten velký rozdíl mezi normálním autem a autem pana Honzy. Ale jednou, když přijel pan Honza z dlouhé cesty domů, povídá mu golfík. Honzo, mě ti nějak bolí v motoru a ani zpívat nemůžu, jako bych tam měl něco prasklého. Pan Honza se podíval na tachometr a najednou si uvědomil, že už s tím golfem najel skoro 400 000 kilometrů a že by asi potřeboval pořádnou velkou kontrolu. Páni opraváři už pana Honzu znali a slíbili mu, že věnují golfu zvláštní péči. A protože chtěli udělat panu Honzovi radost, vyměnili mu celý motor za nový. Když si pak Honza pro golfa přišel, v první chvíli se zaradoval, že má úplně nový motor, ale pak se zarazil. Budete jistě spokojený, pane Honzo, říkal mu vedoucí opravny. Auto jede jako nové, musíte jen ze začátku ten motor trochu šetřit. Když vyjel pan Honza z opravny, opravdu cítil, že auto jede jako po másle. Tak co, jak se ti jede s novým motorem? Zeptal se golfíka. Ale tentokrát nedostal žádnou odpověď. V té chvíli Honza trochu zbledl a uvědomil si, že má sice nový motor, ale už ne auto, které mluví a umí různé věci. A opravdu, ať se pan Honza snažil jakkoliv, nic. Děti z ulice golfíka moc prosili, aby něco řekl, nebo si s nimi zaspíval. Bylo ticho. S novým motorem ztratil golf řeč. A protože ten starý motor rozebrali v opravně na součástky, nedověděl se už nikdo tajemství, proč tenhle golf vlastně mluvil a uměl některé skoro lidské věci. Nejsmutnější byly děti z ulice, ale i panu Honzovi občas chyběl ten kovově znějící hlas a jeho někdy trochu drzé poznámky. A tak ani já vám, děti, nemůžu říct, proč ten Honzův golf mluvil, měl rád dorty a uměl se sám řídit po ulicích. Ale kdybyste někdy potkali golf, co mluví, nesmíte se divit. Vy i já víme, že alespoň jeden existoval. A kdo ví, je možné, že někde po světě jezdí ještě nějaký takový. Ale jeho hlas a trochu lidské vlastnosti zatím nikdo neobjevil.

0: Na jedné pasece stála pařezová chaloupka, v ní byla světnice a v té světnici spali na posteli dva mužíčkové. Ten, co byl přikrytý červeno-bíle pruhovanou peřinou, se jmenoval Křemílek. A tomu pod modro-bíle pruhovanou peřinou říkali Vochomůrka. A nebo se to dá povědět i jinak. Křemílek byl spíš hubený, ale Vochomůrka spíš tlustý. A nebo se to dá říct ještě jinak. Zkrátka, jak kdo chce, ale nikdy stejně. Ve světnici tikaly hodiny, měli jen jednu ručičku a na číselníku bylo kolem dokola napsáno jaro, léto, podzim, zima. Když ručička došla k jaru, posadil se Křemílek na posteli a povídá.
1: Vochomůrko, vstávej! O, ještě je tma.
0: Křemílek vyskočil z postele a zotvíral okénice.
1: Podívej, už není tma.
0: A za okny bylo jaro a tisklo ke sklu svůj růžový nosík.
1: Už je tam jaro,
0: řekl Křemílek.
1: A kdo za to může? Tak už vstávej. To počkej, až se protáhnu.
0: Zívl Vochomůrka a začal se protahovat a protahoval se, až vrazil loktem do hodin s jednou ručičkou. Ručička se zakymácela a ve světnici se rychle za sebou udělalo jaro, léto, podzim, zima. V chaloupce se střídala počasí, sluníčko, deště, bouřky, vítr a sníh.
1: Ty, nešiko,
0: povídá Křemílek. A v tom se udělal sníh a mráz a pak se ručička na hodinách zastavila. Křemílek včas skočil do postele pod peřinu, ale Vochomůrka to nestačil a dostal třeskutou rýmu. Kýchl jako z brokovnice a povídá.
1: Za to můžou hodiny s jednou.
0: A povídá.
1: Za to můžou hodiny s jednou ručičkou.

0: ve sněhu stezička, jak se ze zlosti odkutáleli do lesa.
1: Ty zůstaň doma a já musím za nimi.
0: Křikl Křemílek do dveří a rozeběhl se k lesu. Křemílek šel za sněženým lesem a tiše volal na hodiny a jemně je vábil.
2: Tik-tak, tik-tik-tik-tik-tak, tik-tak, tik-tik-tik.
0: A v tom se mu hodiny s jednou ručičkou tiše ozvaly.
2: Tik-tak, tik-tak.
0: On tam vysoko na smrku seděl vír, držel hodiny za ouško a díval se na ně jako na svou znejmilejší sovu.
1: Hned mi je přines dolů,
0: křikl Křemílek.
1: Ty jsi dole, já jsem výš,
0: zahuhlal vír.
1: To jsou naše hodiny, naše.
3: Ale kdo je drží, toho jsou.
1: Ale neumíš s tím zacházet. Slyšíš? Neumíš s nima zacházet.
3: A kdo to umí?
1: Co když to potom na světě půjde všechno pospátku?
0: Ale vír zatočil ručičkou u hodin a zahuhlal.
3: No, tak to nepůjde dopředu, no.
0: A udělal rychle za sebou zimu, podzim, léto a jaro. A znova zimu, podzim, léto a jaro. Sníh vylétl zpátky do oblak, loňské listí se vzneslo se země na stromy, zezelenalo a vrátilo se do poupat. Pták letěl ocáskem dopředu a bylo z něho holátko a zavřelo se za ním vajíčko. A slunce běželo pospátku po nebi.
1: Nedáš si říct,
0: povídá vírovi mužíček Křemílek a byl pořád menší a menší.
3: Nedám,
0: zahuhlal vír. A tak si Křemílek došel domů do chaloupky, přivedl vochomůrku a namířil ho tím nastydlým nosem rovnou na víra. Pak ho polechtal peříčkem a vochomůrka kýchl třikrát jako z brokovnice. Vír se musel přidržet větve a pustil hodiny s jednou ručičkou. Křemílek s vochomůrkou je odnesli domů do světnice a pověsili na zeď. Hodiny tikaly a ti dva dospávali do jara. Křemílek pod bílou peřinou s červenými proužky a vochomůrka pod bílou peřinou s modrými proužky.

jedna mašinka, kterou také vyrobili z dlouhé černokněžnické lokomotivy, byla tuze nespokojená. Nechtěla totiž jezdit po kolejích. Pořád vymýšlela, jak to udělat. Až jí konečně jedna velice stará lokomotiva dala dobrou radu. Milá mašinko, jediný, kdo ti může pomoci, je velký a mocný černokněžník Zababa. Od toho dne mašinka všude hledala černokněžníka Zababu, ale marně. Až jednou, bylo to v zadní třebání, řekli mašince, že musí počkat, až přijede rychlík z Písku. Jak tak mašinka stojí v noci na černém a tichém nádraží, ozvaly se kroky. A najednou stála před mašinkou divná postava, zabalená do dlouhého černého pláště, a řekla: milá mašinko, vím, koho hledáš, a tak jsem přišel. Jsem mocný a silný černokněžník Zababa. Splním všechno, oč mne požádáš.

Lenka se rychle vzpamatovala a vyhrkla: chci, abych mohla jezdit bez kolejí. Černokněžník mávl hůlkou a zabrumlal zaklínadla. A to už Mašinka cítila, jak se její kolečka rozšiřují, a tak rychle sklouzla z kolejí a vyrazila ven.

Jela a jela, až dojela na kraj vesnice. Protože byla tma, řekla si, že někde přenocuje a teprve ráno se vydá na další cestu. A tak se rozjela do prvních otevřených vrat.

ale jaké bylo její překvapení, když se ráno probudila a viděla, že je přivázána silným řetězem ke staré hrušce. A to už přišel sedlák Vávra a řekl: teď mi budeš, milá Mašinko, sloužit. Vyjel s Mašinkou na pole, zapřáhl ji do pluhu a Mašinka musela jezdit nahoru a dolů rozbláceným polem a orat až do tmy. Tak to bylo potom den za dnem. Nový pán pronajímal Mašinku všem sedlákům na každou polní práci. Mašinka zesmutněla hanbou a ponížením. Vždyť ani nejubožejší posunovací lokomotiva nemusela dělat to, co teď ona. Jen někdy v neděli měla Mašinka trochu radosti. Její pán ji vzal na náves, kam se zběhly děti z celé vesnice, a ona je vozila okolo návsi pěkně pomalu a opatrně, aby žádnému neublížila. Ale ani tahle radost nebyla úplná, protože její zlý pán vybíral od dětí za svezení peníze a když přišlo nějaké chudé dítě, sedlák je odehnal, i když by ho Mašinka tak ráda byla vzala do své boudičky a povozila.

Pak přišla zima a Mašinka se těšila, že si trochu odpočine. Ale mýlila se. Ach, já ubohá, nerozumná, už mi nic nepomůže, bědovala Mašinka. Dobře se mi žilo na kolejích, všichni mě měli rádi a pečovali o mne. A přece jsem byla nespokojená. Mašinka nevěděla, že ten, kdo opravdu lituje svých chyb, může být vysvobozen. Bylo to jedné temné a bouřlivé noci, kdy vítr fičel a hnal oblaka sněhu a Mašinka se krčila zimou a tiše naříkala. Náhle klapla zábora na vrátkách a bylo slyšet kroky. A pak se vynořila temná postava, přiblížila se k Mašince a mávla. Řetěz, který poutal její zadní kola, se slabým zařinčením spadl. Postava se vyhoupla do boudičky a z ničeho nic přihodila uhlí pod vyhasínající kotel. Mašinka nevydala ani hlásku, tak byla vystrašená. Ale po malé chvíli se odvážila a pomalu se dala do pohybu. Otáčela koli jen váhavě, ale po chvilce se rozjela ze vrat a na silnici a silnicí až ke kolejím. Její kolečka se zase zúžila a Mašinka ucítila pod koli opět koleje, až se zajíkala štěstím a radostí. Chtěla poděkovat neznámému, ale její boudička byla prázdná. Mašinka nepoznala kouzelníka za babu a nevěděla, že to byl první dobrý skutek zlého a mocného černokněžníka.

a to už dojela na Smíchovské nádraží k výtopně, kde ji pak nalezl pan Blahoš. Znavenou a zašpiněnou, ale šťastnou.

0: jak chtěl Trautenberg, sojčí peříčko. To jednou pozval štěpanický baron Trautenberga na hon. A bylo u Trautenberga boží dopuštění. Anče lítala jako hadr na holi. Kuba leštil holínky, aby se blízkaly jako tůňky při úplňku. Hajný promazával flinty a Trautenberg komandoval jako při manévrech.
1: Anče, kabát, Kubo, obouvat, Hajnej, klobouk.
0: Hajný skočil k věšáku pro parádní klobouk s jezevčí štětkou, ještě ho ofoukl, aby na něm nebylo ani prášku a... Poníženě, prosím, milost pane.
1: Kde je sojčí peříčko?
2: Jak to máme, milost pane, vědět? My váš klobouk nenosíme. Od rána mě práce stojí kvůli milost pánovu fintění. Ještě se budu starat o nějaký peříčko.
1: Jaký pak nějaký, ženská hloupá, sojčí, mlčet a hledat.
0: Ale to ono se někde najde.
3: Jaký pak se? My ho musíme najít, on by milost pán bez sojčího peříčka mohl mít špatnou mušku.
2: Hledali pod věšákem, na skříni i za skříní. Hajný sundal i obraz milost pánova milost dědečka, co kdyby peříčko zalítlo tam. Ale nikde nic.
3: Jestli ho neodfouk ten velký vítr, jak tenkrát Krakonoš poslal psí počasí.
0: Milost pane, tak to bude. Radšej pamatovat to boží dopuštění. A co takový pírko potřebuje?
2: Aby se Trautenberg nepamatoval, jak všichni honili klobouk po dvoře a jak on se z toho psího počasí div neukejchal k smrti. A ještě mu ten prašivka Krakonoš zbořil kamna. Jen na to pomyslí, popadne ho vztek a v hlavě mu vyskočí neřádstvo. Proto on nikdy nemá daleko.
1: Himmel, hergo, donner, wetter, krucajs element, abych já, pán Strautenberga, jel na ten slavnej hon bez sojčího peříčka? Kubo, Hajnej, mašte do Krakonošova a střelte jeho sojku. Ta má peří, že mi je bude závidět sám štěpanický baron.
2: Milost pane, máte rozum? Střelit Krakonošovu strážnou sojku?
3: Třeba by stačilo péro z našeho kohouta, milost pane.
1: Já si budu škubat vlastního kohouta? A vůbec, kohouti péro není nic panského.
2: A takhle páva by milost pane neráčil?
1: Ty si hleď plotny a vy koukejte, ať už jste zpátky.
2: Kubo, Kubíčku, že já jim neřekla, ať tu sojku vyplaší, aby ji tak doopravdy zastřelili. Krakonoš je takovej hodnej, udělající a sojku potřebuje nahlídání. Tohle já tak nemůžu nechat.
0: Popadla vňák a rovnou do Krakonošova. Běhá od paseky k pasece, od břízky ke smrku. Oči si může vykoukat, krk vykroutit, ale sojka nikde.
2: Sojko, sojčičko, to jsem já, Anče. Musíš pryč, mají tě zastřelit. Sojko! Marná sláva, musím za Krakonoše.
0: Běžela lesem, drápala se do kopce, až konečně stála u Krakonošovy zahrádky. Krása krásoucí. Kvetlo tam a vonilo nejméně 9×9 kvítí a měsíčních jahod, jako by záhon poházel tisíci granátů. Krakonoš je právě sbírá do džbánu.
4: Cupák, Anče, snad mi nehoníš vítr po horách.
2: Jemnost, pane Krakonoši, ráčej odpustit tu dovolenost, že vás meškám. Ale náš milost pán, že mu není hanba, poslal Hajnýho a mýho Kubíčka, aby střelil vaši sojku. Prej nemá peříčko na klobouk. Mně je tý sojky líto, kvůli panský parádě připravit o život takovýho ptáčka pěknýho, potřebnýho. Tak kdybyste ji ráčil někam schovat. On by se Hajnej mohl třeba i trefit.
4: Tak Trautenberg má žálusk na sojčí peříčko. Děkuji pěkně za vyřízení, Anče. O sojku se nebo já si ji ohlídám. A tady máš od cesty.
0: A podal Anče kytičku měsíčních jahod. Zapířila se jako májový červánek z radosti, že je sojka v bezpečí, ale nejvíc za tu kytičku. Kdo pak jí kdy něco takového dal? Jednou Kuba, ale to měla svátek. A teď sám Krakonoš, jen tak, z dobroty srdce.
2: Uctivě děkuju, jemnost pane Krakonoši. To nemusel být. To já ráda. On je k nám, jemnost pán, taky moc hodný.

0: Hajný s Kubou, utrmácení, uhromovaní, oči vykoukané, krky vykroucené, ploužili se cestami, necestami, ale po sojce, jako by se háj slehl, hora zavřela.
1: Hajnej, tamhle na bukový větvi spí. Co kdybychom ji chytili? Byl spánci vyškubne peříčko a s pánem Bohem. Kubo, ty jsi hlava. Vždyť já bych si to chudátko musel do smrti vyčítat.
0: A plíží se k buku. Zlehínka našlapují, aby ani lísteček nezašustil, kamínek nezaskřípěl.
1: Má ta sojka, Kubo, ale spaní. Vždyť by jí mohl ukrást i s bukem. Ještě ji nemáme. Třeba to jen tak dělá. A v poslední chvíli frr.
0: Ale ne. Už ji Kuba drží v dlani, už Hajný prostírá šátek, už ho zavazují na dva uzly a upalují, jako kdyby jim les za patama hořel. Co kdyby začala křičet?

0: Anče přiběhla domů, div si nespívala. Když člověk ze sebe setřese starost a vyžene úzkost, hned se v něm udělá místo pro písničku. A už jí v rukou hrají hrnce a rendlíky, vařečky, kvedlíky. Kubíček přijde hladový. Musí se pořádně najíst, aby vydržel, až bude milost pán kraválovat kvůli peříčku.
1: A jak si tak vzpomněla na Sojku, přijde jí kouknout z okna, až se jí před očima zatmělo. Hajný s Kubou metou přes dvůr a nesou něco v šátku.
0: Mankote, že já doběhla ke Krkonošovi pozdě? Oni tu chudinku Sojku přece jen zastřelili. Ale Krkonoš řekl, že ji ohlídá. Mají v tom šátku asi houby Václavky.
2: Himmlau don donnerwetter, kde se couráte? Ještě kvůli vám zmečkám hon.
3: Račte odpustit, milost pane, ale ona Krkonošova Sojka nesedá na vaší hrušce.
1: Museli jsme přes půl Krkonošova poníženě, prosím, abychom ji chytili živou.
2: Krucajc element, na co živou?
3: Vyškubnete si peříčko a pustíte Sojku zpátky.
1: On je to moc pěkný ptáček, škubnutí ani neucítí a peříčko za chvílinku doroste.
2: To zrovna, aby žalovala Krkonošovi. Když jste ji nestřelili, tak ji zaříznete.
4: Radši odpustit, to já nemůžu. Ještě tak střelit čistou ránu, kdyby snad Kuba...
3: Kde pak? Já mám slabou povahu, já nemůžu vidět krev.
2: Himmlau don donnerwetter, Krucajc element, zač vás platím, čelátko lína. Zaříznout, nebo vás vyženu.
1: Co měli dělat? Kuba vytáhl ze šátku Sojku. Hajný z kapsy křivák, ruka se mu třásla jako osikový list. Odpust mi to. Stvořeníčko moje ubohý.
3: Jsme ji nevyplašili. Proč jsem o ní hajnému říkal?
4: Tak ji drž, Kubo.
3: Zatracený život.
0: Co se tu děje?
3: Museli jsme ji zaříznout, když jsme ji nestřelili. Chudák Sojka.
0: Jaká Sojka? Vždyť je to náš kohout.
4: Co?
2: Kohout? Náš kohout? Že vy jste tu Sojku na schvál vyměnili?
1: Milost pane, to bychom si nedovolili.
3: Sám jste ji viděl, když jsme ji přinesli.
2: Tak tohle spískal ten Krucajc element Krkonoš. Ale já...
5: Buď rád, Trautenbergu, že jsi přišel jen o kohouta. Po druhé to bude dražší.
0: Hajný si ze samé radosti dává klůt bylinkové kápky. A Kuba, ten se uculuje.
3: Nechtěl by si, milost pán, vybrat nějaké parádní péro? On je ten kohout zrovna výstavní.
0: Ty seš teda, Kubíčku, ale pěkná komédie. Ráčí si, milost pán, přát kohouta na smetaně?
2: Kruci himl, ještě mě budete ožírat? Škodnej jsem, pohoně mám. A ten prašivka Krkonoš se mě někde za bukem vyšklebuje.
0: Hlavně, že si Sojku ohlídal.
3: Jak to víš? Ty jsi s ním mluvila.
0: A tak musela Anče všechno po pořádku vypravovat. Jak se nemohla Sojky dovolat. Jak běžela za Krkonošem až do jeho zahrádky. Jak mu všechno vyložila. Taky, že Kuba s Hajným za nic nemůže. Že on jí, jenom pán Krkonoš, slíbil, že Sojku ohlídá. Jak říká ponikelská bába Kořenářka, na Krkonošově slovu stojí celý Krkonoše. A dal mi kytičku měsíčních jahod. Za tu starost a štrapáci.
1: Podívali se na kytičku, podívali se, dívají...
3: Anče, to nejsou jahody, to jsou granáty.
0: Mankote, opravdický granáty? Kubíčku. Navlíkla je na přeznou nit a schovala do truhly k výbavě. Však si je vezme o posvícení k muzice, nebo až ji Kubíček povede k oltáři. a že Trautenberg pukne závistí, to už nechme na Krakonošovi. Ten nejlíp ví, koho podarovat.

0: Fantastický objev. Žáci Kopyto a Mňouk se sešli už brzy odpoledne u Sázavy.
1: Kastelán Štětka je marot, Mňouku. Říkala Štětková, že má takového housera, při kterém se nemůže ani pohnout.
2: Toho strašně lituju.
1: Neříkám to, abys ho litoval, ale aby sis uvědomil, že tím pádem nikdo nehlídá vstup do podzemí. Štětka leží a Štětková se kolem něho točí, takže by se dalo něco pořádného podniknout.
2: No, to je pravda. Probádáme všechny chodby pod hradem a zjistíme, kam vedou.
1: No, všechny je asi neprobádáme, protože podle místní kroniky měří dohromady 60 až 80 kilometrů.
2: To je dost. A co, když tam zabloudíme a umřeme hlady?
1: Vezmeme si sebou křídu a budeme na stěnách chodeb dělat značky, podle níž se zase bezpečně vrátíme. Kromě toho mám dlouhosvítící baterku a pro případ potřeby i píšťalku.
2: V podzemí se nikoho nedopískáš, i kdyby ses tam třeba upískal.
1: Hele, tak jdeš nebo nejdeš?
2: Samozřejmě, že jdu. Buď to společně zahyneme, nebo objevíme veliké věci.
1: Pak se vydali k místnímu hradu, založenému koncem 14. století,
0: vypálenému husity v 15.
1: avšak znovu obnovenému na sklonku století 16.
0: Tato fakta věděli oba z místní kroniky,
1: ale především od kastelána Štětky, který v sezóně dělal hradního průvodce. Na konci svého proslovu říkával:
3: No, hrad a jeho okolí je bohatě podsklepeno, tajné chodby se táhnou všemi směry. Ty nejsou dosud zmapovány, a tak ani odborníci neznají jejich pravou délku. Já bych tam nevkročil za nic, protože není o co stát. Život má každý jen jeden.
1: Nyní ovšem Štětka průvodce nedělal.
0: Jednak ještě nebyla sezóna.
1: A za druhé, i kdyby sezóna byla, nemohl by ho dělat stejně.
0: Každý v okolí věděl, že má-li kastelán housera, může pouze koulet očima a i tomu působí značné obtíže.
1: Tím pádem se ovšem žáci Kopyto a Mňouk nemuseli obávat jeho ostražitosti.
0: Přesto dbali, aby je nikdo nezahlédl.
1: A rychle se proplížili pod oknem domku, v němž úpěl chorý kastelán, a pronikli na nádvoří.
0: Podél zdí zamířili ke vchodu do sklepa. Bylo zamčeno.
1: Musíme se tam dostat oknem. Okno bylo sice otevřeno, ale pod ním se černala tajemná nevraživá hlubina.
2: To chci skočit dolů? To už si můžeme rovnou nechat natisknout parté.
1: Kopyto neodpověděl. Neohroženě vsunul horní část těla do sklepení a svítil na všechny strany baterkou. Nevypadalo to dobře. Pod oknem vzala propast a ani na stranách nebylo čeho se zachytit. Posunul se o kousek dál a v okamžiku si pomyslel, že je s ním konec. Pod rukou mu povolila cihla a on se po hlavě řítil do hlubiny, která se zdála bezedná.
0: Mňouk zezelenal hrůzou. Pokusil se sice chytit kamaráda za nohy, ale jeho snaha vyšla na prázdno. Slyšel příšerný rachot a praskání, takže o vážnosti situace nemohlo být pochyb. Nezabil se, Kopyto, otázal se vyděšeně, vsunul hlavu do otvoru, v němž Kopyto před chvíli zmizel.
1: Nezabil, ale ztratil jsem baterku a taky na mě leží nejmín 2 metráky brambor. Skoč dolů, ale dávej pozor, ať mi neurazíš hlavu.
0: To bych nechtěl, řekl Mňouk a odvážně se vrhl do propasti. Také on dopadl na hromadu brambor a téměř v ní zmizel.
1: Chvíli trvalo, než se vyhrabali, a několik dalších minut hledali ztracenou baterku.
0: Naštěstí nepřestala svítit a tak, když odhrnuli několik kilogramů brambor, sama na sebe upozornila.
1: Teď se kolem sebe mohli pořádně rozhlédnout.
0: Byli v prostorném sklepě, používaném kastelánovou rodinou.
1: V jednom koutě byla obrovská hromada uhlí, přímo pod oknem brambory, a nechyběla tu ani spousta starého harampádí.
2: Podívej! Tady je petrolová lampa. Když ji zapálíme, budeme mít mnohem víc světla než od tvé baterky.
1: Zkusili to a ukázalo se, že Mňouk měl naprostou pravdu.
0: Sklep byl teď pěkně osvětlen, ale zároveň bylo zřejmé, že tady vchod do tajných chodeb nenajdou.
1: Musíme jinam, Mňouku. Otevři dveře.
2: Jsou zamčené. Myslím, že je budeme muset vyrazit.
1: Pokusili se o to a pokus dopadl úspěšně. Dveře povolili a chlapci se ocitli pod schodištěm hradu před dalšími dveřmi.
2: Co teď?
1: No, vyrazili jsme jedny, vyrazíme i druhé.
2: Jestli nás dopadnou, tak to s námi bude vypadat moc špatně. Nedovolené vniknutí do hradního objektu, vyrážení dveří...
1: Nemluv a dělej, řekl Kopito a sám se pustil do likvidace další překážky.
2: Mňouk mu nepříliš ochotně pomohl a za chvíli před jejich úsilím kapitulovali i druhé dveře.
1: Chlapcům se otevřela cesta do skutečného hradního podzemí.
2: Sešli ještě po několika schodech dolů a vstoupili do veliké místnosti s klenutým stropem.
1: Místnost byla bez oken, ale za to četné kouty a tajemné výklenky dávaly tušit, že cesta, kterou se sem chlapci dostali, není jediná.
2: Mňouk zvedl nad hlavu lampu, aby se mohl lépe rozhlédnout, ale náhle sebou škubl tak, že ji málem upustil na zem. Několik metrů před ním se ozvalo pronikavé zakvičení a dvě zvířátka se dala na útěk k druhému konci sklepa.
1: Krysy, nevím, proč koukáš tak vyděšeně. Divil bych se, kdyby tady nebyli.
2: Ale nemuseli by mi kvičet přímo pod nohama.
1: Postupovali podél sklepních stěn a pátrali po tajných chodbách. A hele, jestli tohle není vchod do tajné chodby, tak se nejmenuji Kopito, ale...
2: Nemohl na nic případného přijít a tak raději zmakl.
1: O své jméno se však nemusel strachovat, poněvadž temný otvor ve sklepní stěně nemohl být ničím jiným, než vchodem do míst možná nebezpečných, ale za to tajemných a vábivých.
2: Tak co? Jdeme?
1: Jdeme. Snad to je chodba, která nás dovede k velikým pokladům, nebo nám odhalí nějaké středověké zločiny, které by jinak zůstaly utajeny.
2: Musíme především dávat pozor na zazděné jeptišky. Já jsem v jedné historické knížce četl, že občas takovou neposlušnou jeptišku zazděli.
1: No my už jí nepomůžeme.
2: Ale konec konců třeba tu žádná zazděná jeptiška není.
1: Uvidíme. Jdeme na to. Ty s tou petrolejkou jdi první a já za tebou budu dělat značky na stěnách.
2: Vešli do chodby. Strop nebyl sice vysoký, ale žáci mohli pod ním projít, aniž se museli krčit.
1: Chodba nebyla širší než půl druhého metru.
2: Mňouk kráčel pomalu a ostražitě před sebou sunul lampu. Viděl však stěží na 5-6 metrů dopředu, protože chodba nebyla rovná, ale nepředstavitelně se klikatila.
1: Asi po 150 metrech se rozdvojovala.
2: Dáme se nalevo nebo napravo?
1: Nalevo. Ta napravo se mi zdá moc úzká a taky se strop ustavičně snižuje. Tu probádáme, až na to budeme mít víc času.
2: Vydali se tedy nalevo.
1: A svědomitý Kopito nepřestával psát po stěnách viditelné značky.
2: Postupovali teď už mnohem kurážněji a také rychleji.
1: Nic nového se však neobjevovalo.
2: To se mi nechce líbit. Takhle můžeme jít bůh ví kolik hodin, dostat se na nějaký vzdálený hrad a nic pořádného neobjevit. Na zpáteční cestu bude pozdě a nakonec budeme muset přenocovat někde v hladomorně.
1: Vždyť jdeme sotva půl hodiny. Jak já to typuju, ušli jsme s bídou 2-3 kilometry. Tak blízko žádný hrad není.
2: Podívej!
1: Chodba končila a před žáky stála nová překážka v podobě železných, notně již zrezivělých dveří. Kopito si znalecky prohlédl dveře, které vypadaly velice bytelně. Tohle nebude žádná legrace, ale zkusíme je vyrazit.
2: To se nám nepovede.
1: Už se nám povedly jinačí věci. Rozběhneme se oba proti dveřím a současně se do nich opřeme. Dávej pozor, abys přitom nerozbil lampu, nebo abys mě nepolil petrolejem a nezapálil. Radši tamhle postav.
2: Mňouk poslechl a oba žáci se rozběhli proti dveřím. Čekali veliký odpor a tak do nich vrazili vší silou.
1: K svému úžasu však proletěli na druhou stranu, jako by jim nic nestálo v cestě.
2: Zrezivělý zámek povolil, aniž vydržel víc, než kdyby byl z perníku.
1: Povolili i panty a dveře se způsobně poroučily k zemi.
2: Mňouk se rychle zvedl ze země a vrátil se pro lampu, aby si mohli prohlédnout místo, kam se dostali. A v zápětí otevřel on i Kopito ústa nesmírným úžasem.
1: No tohle, ty jo.
2: Byli v rozlehlé sklepní místnosti, ale ta místnost nebyla prázdná.
1: Uprostřed ležela lidská kostra.
0: Kolem ní se povalovaly meče a rozličné starodávné zbraně.
1: Byly tu také překrásné vyšívané dečky, nějaké divné hudební nástroje a konečně nádoby plné starých peněz.
0: Chvíli oba žáci mlčky zírali na ty úžasné poklady a potom řekl Kopito.
1: To je úplně jasné. Objevili jsme hrob nějakého slavného náčelníka. Tady je jeho kostra a kolem jsou dary, které si sebou měl vzít na onen svět. Dřív se to tak dělalo.
2: No jo, ale co teď budeme dělat? Takový vzácný nález je třeba ohlásit. A přece nepůjdeme někam vykládat, že jsme bez vědomí kastelána vnikli do hradu, vyrazili troje dveře a objevili starodávný hrob.
1: Mám jiný nápad, Mňouku. My ty poklady odnosíme do podhradí, tam je naložíme na dvoukolák a odvezeme do muzea. Pak už nám nikdo nebude nadávat kvůli nějakým dveřím.
2: No jo, ale na to sami nestačíme. To by nám trvalo 3 dny.
1: Taky to nebudeme dělat sami. Ty tady počkáš a já se vrátím, abych sehnal nějaké kluky. Připravíme vozík a odnosíme to ven společnými silami.
0: Mňouk si tedy sedl vedle kostry. Nechal si petrolejovou lampu.
1: A Kopito s dlouho svítící baterkou odkvačil pro posilu.
0: Kamarádovi kroče je dozněly v dálavách chodby a Mňouk osaměl s mrtvým náčelníkem. Náhle se mu zdálo, že kostlivec sebou ve světle petrolejky pohnul. Mňouk stěží potlačil výkřik hrůzy a uskočil ke stěně kopky. Vyděšeně zíral na kostru, avšak ta nejevila známky života.
2: Přece se nebudu bát kostry. Se mnou nehnou jinéči věci. Já vlastně ani nevím, že nějaký strach vůbec existuje. Už by byl Kopito zpátky.
1: Kopito mezitím venku scháněl posilu a nedalo mu to mnoho práce. Když se kluci dozvěděli, o jakou pozoruhodnou věc běží, nechali všeho a uháněli s Kopitem do hradu. Vzali sebou pro jistotu hned 2 vozíky, lano a několik baterek. Přestože jich bylo kolem 20 a dělali patřičný rámus, nemocný kastelán Štětka to ani nepostřel. Do sklepa se kluci spustili po laně a pak je Kopito vedl k náčelníkovu hrobu,
0: kde je nadšeně uvítal spocený Mňouk. Nepřiznal se ovšem k tomu, že se před neboštíkem schoval do stočeného koberce a neodvažoval se tam ani vydechnout.
1: Kluci se netajili radostí a úžasem nad velikým objevem a hned se pustili do práce.
0: 2 popadly kostru,
1: 2 koberec
0: a ostatní pobrali všechnu zbylou nádheru, která se tu povalovala.
1: Se zpěvem se ubírali zpátky.
0: Do sklepa dorazili právě ve chvíli, kdy paní Kastelánová šla s kmelíkem pro brambory.
1: Sotva zahlédla kostru, meče a oštěpy, pustila kbelík a omdlela jako špalek.
0: Chlapci položili na hromadu brambor a pokračovali v cestě.
1: Venku naložili trofeje na vozík a rozjeli se směrem k muzeu.
2: Dneska nám to vyšlo a vsadím se, že takovýhle dar muzeum ještě nedostalo za celou dobu své slavné existence.
1: To tedy určitě ne. Koho by taky napadlo, že daleko hradu je starodávné pohřebiště?
2: A možná Kopito, není jediné. Jsou tam další a další chodby a možná vedou k hrobkám ještě bohatším.
1: To všechno prozkoumáme, Mňouku. Prolezeme všech 80 kilometrů chodeb.
0: Chlapci s plnými vozíky se blížili k muzeu. Ale co to? Před muzeem stál hlouček lidí v čele s nadporučíkem Ošmerou, kterému vrátný muzea Čuterka cosi rozčíleně vykládal. Občané zlobně mávali pěstmi a hrozili různými předměty.
1: Prosím vás, co se stalo? Otázal se Kopito pana Ždímala, který přicházel směrem od muzea.
3: Ale zase nějaké vloupání. Neznámí pachatelé vnikli do sklepních prostor muzea a odcizili spoustu věcí, které tam byly uloženy. Já nevím, co je to dneska za svět.
1: Pomocníci žáků Kopita a Mňouka se po těchto slovech rozprchli, jako když do nich střelí.
0: Oba žáci zůstali smutně stát u vozíku a hleděli plni obav na nadporučíka Ošmeru, který se k ním hrozivě blížil.
1: Zřejmě zahlédl kostlivcovu ruku, která plandala za vozíkem
0: a kterou se pokoušel odcizit černobílý foxteriér slyšící na jméno Punťa.
4: Jak se rákosníček bál, že mu z brčálníka uteče všechna voda.

0: pátek je nešťastný den. Neměl si rákosníčku chodit k vodě ven.
1: Povídal si skřítek, když se procházel po hrázi a s obavami pozoroval hladinu rybníka. Ráno vstával levou nohou, bylo 13. a tak pořád myslel na to, co se asi dneska v brčálníku stane. Nemusel čekat dlouho. U stavidla něco zašplouchalo, zabublalo a pak se tam začaly dělat vlny.
0: No, tohle tedy, to není jen tak,
1: zarazil se rákosníček.
0: Tam dole určitě něco neklape.
1: Za chvíli bylo ještě hůř. Vody ubývalo, ryby se sjížděly do jednoho hejna a vodoměrka začala honem měřit vodu.
0: Vodoměrko, Věrko,
1: volal na ní rákosníček,
0: proč pak bereš rybníčku míru? Protože v něm máme asi díru,
1: povídá Věrka.
0: Ať měřím, jak měřím, vody je čím dál míň.
2: Jen žádné obavy,
1: chlácholil jí rákosníček.
0: Až najdu, kde nám to utíká, všechno dám hravě do pořádku.
1: Nemusel brčálník dlouho obcházet, protože už z dálky viděl, jak voda utíká dřevěným stavidlem. Však v něm také byla díra na 5 palců. A zrovna v tu chvíli vodoměrka hlásila.
0: Stav vody v rybníku dnes v poledne. Na mělčině 2 špetky, uprostřed 5 trošek. Vyhlídka na zítřek, setrvalý pokles.
1: Když to slyšeli ryby, dali se do velkého naříkání.
0: O, jaké neštěstí, o, jaká pohroma. Ne, ne, ne, ne, to já nedopustím, konejšil je skřítek. Buďte bez obav, všechno napravím i opravím, jakože se rákosníček jmenuji.
1: Když tu díru ucpal dlaní, myslel si, že má vyhráno. Ono totiž opravdu přestalo v rybníku vody ubývat.
0: Sláva ti, šlechetný rákosníčku, sláva ti,
1: volali ryby a tleskali ploutvemi. Skřítek se ukláněl na všechny strany, ale pro sebe si bručel.
2: Jaká pak sláva? Co pak tady budu navěky dělat špunt?
1: Vyspravil proto stavidlo záplatou z letnínového listu a říkal si, že je po starostech. Jenomže nebylo. Už za chvíli začala vodní hladina zase klesat. Vedle záplaty se totiž objevila nová škvíra, pak další a další. A když bylo stavidlo děravé jako ementálský sýr, vykoukla z něho ondatra. To je taková velká vodní myš. Pyšně si nakroutila bousky, potměšile koukla na rákosníčka a jako na posměch začala vykusovat novou díru. To rákosníčka dopálilo.
0: Okamžitě, ale okamžitě toho nech,
1: obořil se na ní.
0: Stavidlo není žádná perníková chaloupka přece.
2: Jenomže my podvodní myši chroupání přímo zbožňujeme,
1: odpověděla potouchle ondatra.
0: Ono je totiž pro nás dřevo něco jako perník. Tak, ona si klidně mlsá,
1: chytil se rákosníček za hlavu,
0: a mně tady utíká voda.
2: A nám se tady už skoro courají ploutve o dno,
1: naříkali ryby.
0: Courají, necourají, ocekla vodní myš. Mně dřevo zkrátka chutná jako marcipán.
2: Tak to je konec, bědovali čím dál víc ryby. Náš úplný konec, neboť lekneme na suchu.
1: A pak už jenom na prázdno otvírali pusy a z očí se jim koulely slzy.
0: Nezoufat, nenaříkat,
1: povzbuzoval je rákosníček.
0: Vše se v dobré obrátí. Ještě jsem tu totiž já, rákosníček. A toho Bohdán nebude, aby mě taková kazimiš kazila rybník.
1: Ondatra ale o tyhle řeči dbala asi tak jako pes o pátou nohu. Skřítet proto chytl první klacek, který mu padl do ruky a chtěl jí z brčálníka vyhnat. Jenomže už při prvním šplouchnutí mu ta uličnice hůl nejdříve překousla, pak oba kusy schroustala a navíc se mlsně olízla.
0: Můžeš mě klidně nabídnout další,
1: popichovala rákosníčka a oči jí přitom škodolibostí jen svítily.
0: Ach jo, kdybych já tak věděl, co na tu zatrcenou vodní myš platí,
1: povzdechl si rákosníček.
0: Což takhle zkusit kocoura?
1: Navrhovali ryby s poslední špetkou naděje v hlase.
3: Kde pak? Mávl rákosníček odmítavě rukou.
0: Kdo to kdy slyšel, aby kočka lezla do vody?
1: A dál si dělal těžkou hlavu z toho, že neví jak dál. Najednou mu ale v očích zahrály šibalské ohníčky.
0: No ano, no to je přece ono,
1: plácl se do čela.
0: Kocour sice ne, ani kočka ne, ale kočičky ano. Takže teprve teď se ukáže, kdo z koho.
1: Na hrázi tou dobou kvetly jívy a jejich ohebné proutky plné kočiček se všelijak do sebe zaplétaly. V zrcadle vodní hladiny vypadaly všelijak, ale poté, co jim skřítek trochu pomohl, objevila se tam děsivá kocouří tvář. Taková podívaná vodní myš vylekala a když rákosníček navíc příšerně zamňoukal, naježily se jí hrůzou všechny chlupy.
3: Tohle je tvůj konec, strašil jí rákosníček. Jestli okamžitě nezmizíš z rybníka, je s tebou úplně co? No přece ten, amen, ale úplný amen, to ti povídám.
1: Navíc Ondatra nečekala, přeskočila hráz a hnala to potokem pryč, až za ní voda stříkala.
0: Ještě že má strach velké oči,
1: pochechtával se rákosníček.
0: Jinak by to moje strašení prokoukla a s rybníčkem by to vzalo zlý konec. Takhle jsem ovšem slavným vítězem já.
1: Když potom v děravém stavidle ucpal i tu nejmenší škvíru, obrátil se k žasnoucím rybám a povídal.
0: Tak hele, kdyby zase něco, tedy někdy něco, jo, tak nezapomeňte, že vše vyřeší samozřejmě a jako vždycky rákosníček.
1: Když potom šel večerní procházkou kolem brčálníka a spraveného stavidla, říkal si, jak je dobře, že ten nešťastný den nakonec šťastně skončil. Ale to už se na nebi objevila hvězda večernice a skřítek šel spokojeně

0: O statečném Kryšpínovi. Napsala Jana Merunková. Ve městě plném rostodivných lidiček bydlí pán. Když se podíváte na jeho domovní zvonek připevněný u vchodu do ohromné zahrady, kde v prostředku stojí dům, krásný a veliký jako zámek, zjistíte, že tu bydlí pan důležitý. Každé ráno chodí v 7:30 na procházku se svou elegantní kolií Duffy. Cestou z parku koupí noviny, složí je pod paží a pomalu kráčí ulicí dolů. Lidé ho zdraví a on pokyvuje hlavou, až krobeně se usmívá. Jen v neděli je to jiné. To si pán rád pospí. Obvykle vstává až v 9 hodin a Duffy může běhat jen po zahradě. Předpolednem odjíždějí na pravidelné výlety a vracejí se až večer. Pan důležitý se rád chlubí vším, co má. Na svůj dům se zahradou je moc pyšný. Pořádá tam různá setkání, kde se lidé baví o tom, kde byli, s kým se potkali, co viděli, jak skvělý obchod uzavřeli. A všichni dohromady si myslí, jak jsou úžasní a nenahraditelní. Pan důležitý také přispěje svou troškou do mlýna. Rád svým přátelům ukazuje cizokrajné motýly přišpendlené za sklem a zarámované, jako by byly nějaký obrázek. A když se všichni dost vynadívají a přestanou říkat ach a oh, začne ukázka, jak úžasně chytrá a šikovná je Fenka Duffy, když umí nosit míček a skákat na povel na lavičku a zpátky na zem. Dneska se ale koná výjimečné setkání. Pan důležitý má narozeniny. V zahradním altánku je na stole prostřena spousta jídla a pití, až se zdá, že stůl praskne. Uprostřed všech těch dobrot je třípatrový dort se šlehačkou a hořícími svíčkami. Všichni přátelé pana důležitého přicházejí, přejí mu a dávají mu nejrůznější dárky. Na konci řady gratulantů postává jeden z kolegů pana důležitého a potutelně se usmívá. Před sebou nese něco ohromného. Není to ani kulaté, ani hranaté. Je to přikryté kusem žlutého saténu. Žádná mašle, žádný ozdobný balící papír. Je to ale zvláštní dárek. Konečně přišel na řadu. Postaví dárek na volnou židli, srdečně potřese rukou panu důležitému, pronese své přání a slavnostně ukáže na to žluté cosi, stojící uprostřed loučku přihlížejících zvědavců. Pan důležitý lehce zatáhne zací plátky a tajemství je odhaleno. Pan důležitý jen těžko schovává své dojetí a radost. V kleci před ním se polekaně rozhlíží dva pestrobarevní papoušci. To jsou Kryšpín a Lóra, představuje opeřence pan Veselý svému kolegovi. Děkuju vám, mám velikou radost, říká pan důležitý a obrátí se ke všem. Děkuji všem za krásné dárky. Prosím, pojďte ochutnat kousek dortu. Berte si, povzbuzuje přítomné, jídla a pití máme dost. Společnost se dobře baví a čas rychle ubíhá. Je skoro půlnoc, když se loučí poslední hosté. Kryšpín a Lóra celou tu dobu pozorují nastrojené dámy a pány v oblecích, jak procházejí zahradou, povídají si a z přeplněných talířů ujídají, kromě sladkostí, také ovoce a zeleninové saláty. Oběma z toho už kručí v břiše. Od odpoledne nic nejedli. A jak to tak vypadá, do rána se to asi nezmění. Nikdo si jich nevšímá a tak se rozhodnou, že je nejvyšší čas jít spát. Když v tom se objeví pan důležitý, vezme klec a odnáší ji do domu. No, vy jste krásní, povídá směrem k papouškům. Ani se nedivím, že už skoro spíte. Dneska byl perný den. Postaví klec v pokoji s tmavým leštěným nábytkem, bílým kobercem a krásnou vínovou sedačkou. Všechno je tak upravené. Ještě vám donesu vodu a něco na zub. Určitě jste pěkně hladoví, stará se pan důležitý a odejde pryč. Lóra lehce šťouhne do Kryšpína. Nespí, tvář se mile. Podívej, jak se u nás stará. To bude bydleníčko.
1: Uvidíš, že se nám tu bude líbit. Určitě tu bude lépe, než za výlohou z Verimexu.
0: No jo, no jo. Teď se stará, bručí Krišpín. Hlady nevidím a křídla mám jak z olova, jak jsem unavený.
1: Hele, hele, už jde, čepíří se Lóra. Nedej se prosit.
0: Ukaž mu,
1: jaké máš krásné peří.
0: Protahuje Lóra vehementně svá křídla. Krišpín se tedy zapojí do divadelního představení pro jediného diváka. Vám to jde, přikivuje hlavou pan důležitý. Jo, jo, no, jste fešáci. Tady máte kousek salátu a tady mrkvičku. A sem dáme něco na žízeň.
1: Dolévá do pítka čerstvou vodu.
0: Teď už je ale pozdě. Tak, hajdy na kutě.
1: Rozloučí se pan důležitý a zhasne lampu. Noc uteče a do pokoje se derou první sluneční paprsky.
0: Šimrají Krišpína na zobáčku, až ho docela probudí.
1: Netrvá dlouho a vzhůru je i Lóra. Za oknem se culí sluníčko, nikde ani mráček. Taková správná letní neděle. Lóro, co budeme dneska dělat?
2: Začne plánovat program Krišpín.
1: Mohli bychom si trochu procvičit hlasivky a zaspívat si, co říkáš? Navrhuje Lóra.
0: No a co pak? Přemýšlí nahlas Krišpín.
1: Pak bychom měli trošku uklidit. Podívej se, ten starý salát.
2: Ukazuje křídlem na podlážku klece Lóra.
0: Já bych chtěl hrát nahoněnou
1: a potom bychom si mohli povídat o tom, jak by to bylo krásné, kdybychom byli volní a mohli si létat, kdykoliv se nám zachce.
2: Zasněně přivírá oči Krišpín.
1: Tak jo, uklidíme až odpoledne.
2: Vytahuje Lóra notový sešit spoza zrcátka připevněného na mřížce klece. Kterou si dáme? Mrkne na Krišpína.
0: Třeba tuhle,
2: zadrnčí papoušek. Zpívají o 106.
1: Chvíli nahoře, chvíli hluboko.
2: Jde jim to jedna báseň.
1: Když se chystají na další papouščí duet, rozrazí se dveře. Stojí v nich Daffy, chytá si předními packami uši a strašně kvílí.
2: Papoušci se na ní úžasle dívají.
1: Lóra chvíli přemýšlí a pak šeptá Krišpínovi, třeba si chce zaspívat s námi. Začneme trochu níž, ona to s tím psím hlasem tak vysoko nevytáhne.
2: Oba se tedy nadechnou a začnou další song.
0: Daffy je zoufalá,
1: v hlavě má zmatek. Má se chovat jako způsobná dáma a nějak přežít řev těch dvou strakapoudů? Nebo se má zachovat jako podvraťák a nemilosrdně schodit klec i s těmi vycpávkami do polštáře ze stolu, aby si uvědomili, kdo je tady pánem?
2: Než se však Daffy rozmyslí, co udělá,
1: stojí v pokoji pan důležitý.
0: Vypadá rozlobeně. A dost! Rozkřikne se.
2: Všichni naráz stichnou a ani nedutají.
1: Pan důležitý se drží za hlavu a vzdychá. Jste mi pěkní dárečci.
2: Daffy pohotově přiskočí.
1: Já jim říkala, že se to nedá poslouchat, ale nedali se zastavit.
2: Žaluje a úlisně se otírá panu důležitému o nohavici.
1: Měl byste je vrátit, což pak vám nestačím já?
2: Dělá Daffy smutné oči na svého pána.
0: Daffinko, počkej, hned se ti budu věnovat.
1: Pojedeme pryč, to se ti bude líbit.
0: Jenom ty křiklouny odnesu do vstupní haly. Tam si mohou vřískat, jak chtějí.
2: Řekne pan důležitý a odnáší klec z papoušky pryč z krásného útulného pokoje.
1: Konečně!
2: Utrousí Daffy vítězoslavně a následuje pánička.
1: To ne, to ne! My jsme vám jen chtěli udělat radost! Máchá křídly Lóra.
0: To pozor, my nejsme žádní křiklouni!
1: Rozčiluje se Krišpín a lomcuje dvířky klece.
2: Pan důležitý se rychle rozhlédne po hale a postaví klec na nízkou skříňku nedaleko okna.
1: Pak se otočí
2: a odkráčí po mramorových schodech někam do patra. Duffy se chvíli producíruje pohales nosem nahoru a pak se natáhne na pohovku u konferenčního stolku. Než si lehne, ještě koutkem oka zkontroluje, jestli náhodou na stolku nezbylo něco dobrého od včerejška. Ale nic vhodného pro její mlsný jazyček nezahlédne. Miska s vlašskými jaderky, mísa s ovocem. Působí to víc jako dekorát

0: otevírá dveře pan důležitý. V tom Kryšpinovi zakručí v břiše. Haló,
1: stůjte, co snídaně, vraťte se, my máme hlad, strašný hlad.
0: Jančí Kryšpín, div mu nevyskočí hlasivky z krku. Dveře zaklaply, papoušci zůstali sami. Hala najednou působí tak prázdně a studeně.
1: A co si počneme, vzdychá Lóra.
0: Nevěž hlavu, krůtí brko, něco vymyslíme, říká zadumaně Kryšpín a škrábe se na zobáčku.
1: Dáš si půlku?
0: Ukazuje Lóra na oschlý zbytek salátu.
1: Dobré to asi nebude, ale třeba to zažene hlad aspoň na chvíli.
0: Dodá ještě a drábkem krájí zelený list na dvě poloviny.
2: No nechci.
1: Dal bych si slunečnicová semínka, nebo pořádný kus jablka, nebo mrkvičku, nebo...
0: Představuje si Kryšpín laskominy, až se mu zbíhají sliny. Na to si nech zajít chuť, štípne lehce Lóra Kryšpína do křídla, aby přestal snít s otevřenýma očima.
1: Už je ráno, tyhle sny si nech na večer,
0: dodá ještě.
1: Já jen myslel,
0: zatváří se tajemně Kryšpín,
1: že tamhle ta hostina je tu pro nás.
0: A kývne hlavou ke stolku, u kterého před chvílí ležela Daffy.
1: O, Kryšpíne, vydechne obdivně Lóra, ty jsi génius? Jak se ale dostaneme z klece?
0: Nech mě chvíli přemýšlet a uvidíš, usmívá se papoušek. Po pár minutách je všechno vymyšleno, naplánováno. Stačí se jen zapřít o stěnu klece, trochu zatáhnout správným směrem, mít kapičku štěstí a hop! Dvířka se slomozem otevřou, kovový zvuk tahá za uši, ale cesta ke stolu s dobrotami je volná. A frrr, oba papoušci přeletí halu a usadí se na hnědém dřevě. Hostina, pochoduje Kryšpín směrem k míse s ovocem. Trošku mu to klouže, takže vypadá jako klaun v cirkuse.
1: To je legrace, směje se Lóra. Umíš si představit, jak by zuřila Daffy, kdyby nás tu takhle viděla? Ani bych to moc zažít nechtěl. Víš, jaký má knučák.
2: A ten chlapi na všechno naletí. S tou budou ještě potíže,
0: prorocky pokyvuje hlavou Kryšpín.
1: Co budeme dělat, až se najíme? Vyzvídá Lóra. Já bych si chtěla prohlédnout dům.
0: Poletíš taky? Láká Kryšpína. Ten jenom kývne, dojí kousek jablka a je připraven na výpravu po domě. Je to opravdu nádherný dům. Nahoře na schodech najde Lóra první atrakci. Velké stojací hodiny s kyvadlem ve tvaru půl měsíce. Pojď se zhoupnout, volá nadšeně na Kryšpína.
2: To si dá Kryšpín líbit. Hou sem, hou tam,
1: panečku, to je paráda. A co dál?
3: Vážené dámy, vážení pánové, přistupte blíže, pojďte se pobavit. Náš křišťálový kolotoč má speciální prodloužené jízdy jen pro vás.
0: Vyvolává jako na pouti Kryšpín zavěšený mezi ozdobami skleněného lustru.
3: Rád závodíte, rád změříte své síly se svým soupeřem, nenechte se odradit a ukažte, že závod ve šplhání po záclonách je jen hračka pro děti.
0: Napodobuje pouťový tlampač Lóra, se vší horlivosti šplhá po krajkové zácloně až ke stropu. Poletují od jednoho pokoje ke druhému, prohlížejí se v benátských zrcadlech. Oba se báječně baví a užívají si svobody,
1: když najednou Lóra povídá, jsem unavená, musím si odpočinout a napít se, mám hrozitánskou žízeň.
0: Než se Kryšpín stačí ohlédnout, Lóra sedí na okraji stojanu a pije vodu z květinové misky. Jeden doušek, druhý, třetí.
1: To je úleva,
0: pohladí si bříško. Co jsi to udělala, děsí se Kryšpín. Nevíš, jestli to byla čistá voda, nebo jestli v ní byly nějaké přísady pro kytky?
1: Asi, něco tam.
0: S Lórou se motá celý svět. Co je ti? Lóro, vstávej, spěchají.

0: Kryšpín na pomoc. Musíš na vzduch k oknu. Postrkuje ji. Lóře je ale hodně špatně. Bolí jí bříško, hlava. Je celá malátná, sotva se doplouží na okenní rám. Dál to nejde. Dobrá, zůstaň tady. Já najdu nějakého doktora. Někoho přivedu, aby ti pomohl. Upravuje Kryšpín Lóře fialkový list pod hlavou místo polštáře. Ještě, že v pokoji je pootevřené okno, jinak by to s Lórou špatně dopadlo. Kryšpín se ještě jednou otočí, zakrouží kolem okna a vyrazí směrem k nejbližšímu stromu, kde by mohl najít hnízdo nějakého jiného ptačího druhu a zeptat se na cestu k lékaři. Má štěstí. Paní Kosice je příjemná dáma, velmi starostlivá a ochotná pomoci. Vysvětluje Kryšpínovi cestu do zoologické zahrady, protože tam mají toho nejlepšího ptačího doktora, jakého zná. Máchá přitom křídly, až dělá průvan. Nakonec Kryšpína poplácá po zádech, jako aby se nebál, že všechno dobře dopadne, rozloučí se a každý si jde po svém. Papoušek, povzbuzený vidinou rychlé pomoci Lóře, letí jako o závod. Jenom si stále opakuje, šikmo přes park, přes řeku, pak dvě zatáčky a je v zoo. U pokladny se zeptat na pana doktora a je vyhráno. Cesta uběhla rychle, ale co to? Paní u pokladny není ani vidět za houfem postávajících dětí a rodičů. Co teď? Kryšpín dlouho neváhá a vletí dovnitř zoo a první, na koho narazí, je šimpanz Oliver. Vesele poskakuje z větve na větev a předvádí se mamince s dvěma dětmi. Hej, opičáku, zavolá Kryšpín. Kde najdu doktora? Lóře je moc špatně a musím ji zachránit, než se vrátí Daffy a pan důležitý domů.
1: Kdo je u tebe opičák, papouchu?
0: Rozčiluje se na oko dobrák Oliver.
1: Jsem Oliver.
2: Kryšpín, těší mě,
0: představuje se papoušek. Pomůžeš mi? Mrká na nového kamaráda.
1: Doktor tu ale dneska není. Musel k nějakému případu do cirkusu. Víš co, počkej na mě u žirafy Cecílie. Přijdu s Jonášem.
0: Spřádá plány Oliver. Kryšpín proletí zahradou až k jejímu okraji, kde se pase vysokánská žirafa.
2: Dobrý den, Cecilko. Posílá mě Oliver. Prý nám pomůžete zachránit Lóru. Chrlí ze sebe udýchaný papoušek.
1: Ráda. Ráda, přikivuje rozvážně hlavou žirafa.
0: Než Kryšpín vysvětlí, co se stalo, už jsou tu Oliver a Jonáš.
1: Jsem Jonáš.
0: Představuje se uctivě dlouhý, hubený had. Na co potřebujeme sebou hada? Diví se Kryšpín.
1: Je to kamarád a všechno podniká s námi, řekne rázně Oliver, aby nebylo pochyb, že sestava zachránců je jasně daná.
0: Pak si sedne Cecilce na záda,
1: Jonáš se jí omotá kolem krku, takže vypadá jako sametová stužka,
0: a vyrazí zadním vchodem ven. Kryšpín letí vpředu a ukazuje cestu. Štrádují si to přímo k zahradě domu pana důležitého. Oliver a Jonáš jsou v zahradě co by dub. Cecilce dá trošku práci přelézt plot. Ale už je všechno v pořádku a všichni pospíchají k oknu, kde chudinka Lóra leží na smrt nemocná. Už nemůže ani vstát, jen koulí očima a vzdychá. Oliver, Jonáš a Kryšpín stojí kolem Lóry jak tři sudičky. Cecilka natahuje krk a opírá si bradu o okraj parapetu. Jak Lóru dostaneme pryč, lámou si hlavu kamarádi. V tu chvíli se před vchodem ozvou brzdy auta, klapnutí dveří a psí štěkot před brankou. To je pan důležitý a Daffy, zbledne Kryšpín. Na velké přemýšlení není čas, štouhne hlavou Jonáš do Olivera. Spiklenecky na sebe mrknou a pak už to jde ráz na ráz. Oliver chytne Jonáše místo provázku, zaváže Lóru jako spěšný balík, Kryšpín jim kulí oči, Cecilka na nic nečeká, popadne Jonáše jemně do pusy a peláše pryč přes zahradu přímo ke dveřím, kudy právě vchází pan důležitý. Kryšpín letí za nimi s vítězným pokřikem.
1: Povedlo se. Pan důležitý je tak překvapený, že to vypadá, že na dobro skameněl. Duffy se třese jako obyčejný ratlík, schovaná za keřem Dewey. I pan doktor se už vrátil do zoologické zahrady. A to je dobře. Lóře vypumpuje žaludek a najde pro ní i prostatečného Krišpína, prostornou voliéru, aby už nemuseli bydlet u lidí, kteří je nemají rádi. Takže, až půjdete do zoo, nezapomeňte je navštívit.

0: Co se děje?
1: Ubližuje se mi strážníku Škvore. Uznejte, jsem já snad nějaký starý ošklivý šnek?
0: Šnek? Kdo to řek?
1: Takový jeden mravenec umouněný.
0: A to je urážka na cti.
1: Urážka na zdi? To se ví. Vždyť mi málem urazili kus domečku.
0: Co kdo?
1: Ano, strážníků. Řítili se na vozíku, div, že mě nepřejel.
0: A další zločin. Rychlá jízda.
1: Jsou to uličníci.
0: Zlosinové, jak vypadají?
1: Jako zlosinové.
0: Jaký obličej měli?
1: Zlosinský, umouněný.
0: A ruce?
1: Umouněné.
0: A nohy?
1: Umouněné.
0: A maskovaní zločinci, ty tedy vypátrám docela snadno. Zatknu je, spoutám a pak s nimi zatočíme. Jste maskovaný zlosin.
2: Zlosin?
0: Nahy hňadce, mě neošalíte. Lotrovi na vám kouká z očí.
2: Mě přece z očí nic nekouká.
0: Nebreče.
2: Já jsem nejkrásnější ze všech zluneček sedmitečných,
0: aby maskovaný zlosin je všeho schopný.
2: Všeho schopný?
0: Všeho schopný.
2: Žů, takového jednoho já znám.
0: Aha, kdo je to?
2: On prosím všechno, prosím, zná, všemu rozumí, prosím.
0: A je tudíž všeho schopný, to je on.
2: A všude byl?
0: A kde je teď?
2: Před chvilkou, prosím, byli u té veliké kaluže, prosím.
0: Aha, tam, co je koupání zakázáno.
2: No, a koupou se, prosím.
0: Další zločin. A já je vypátrám, zatknu, spoutám a pak s nimi, jak se patří, zatočíme.
3: No ta obyčejná kaluž, to není pro mě žádná voda, vždyť to mělké. Jo, moře, panečku, tedy, Fardo, víš ty vůbec, co je to moře?
4: Mně osobně stačí obyčejná kaluž. Odrazím se, hup.
0: A mám tě, zlosinu.
3: Pardon, inspektore, to bude Milka.
0: Neodmlouvat.
3: Vrchní inspektorku.
0: Mlčet, kouká ti Lotrovina z očí.
3: Ale na vrchní nadinspektorečku, já jsem přece ten brouk, slavný brouk pytlík. Já všechno znám, všemu rozumím.
0: Asi všeho schopen, Jsi tedy zlosin, po kterém pátrám.
4: Ale strážníku pytlík přece není zlosin, je to můj kamarád.
0: Že se skoupal.
4: Koupal?
0: V kaluži je koupání přísně zakázáno.
4: Ale jak to mohu vědět?
0: Stačí, že to vím já. Nejvrchnější policejní inspektor Škvor. Já tě zatýkám, zlosinu. Však mi už s tebou, jak se patří, zatočíme.
5: Zahajuji soud nad velikým zlosinem, buřičem a ničemníkem Ferdou Mravencem. Čím se provinil, to nám řeknou žalobci. Velevážený domácí pán Hlemíšt obecný, neboli polní, ctěná slečna Beruška a...
2: Ano, prosím, ano, já všecko povím. Tak nechtěl mě povozit, ačkoliv jsem nejkrásnější ze všech slunéček sedmitečných a posmíval se mi.
5: Přiznáváš se, zlosine.
2: Ale to prosím ještě není všechno. On ještě...
1: No tak dost, teď se taky dostanu ke slovu.
2: Počkat, tak co já?
0: Vy už mlčte, já žaluju, že se koupám.
2: A mě neřekl, že jsem nejkrásnější.
1: Co pak já jsem nějaký šnek?
2: A co pak já nejsem nejkrásnější?
5: Ticho! Poslechněte rozsudek.
4: Ale pane sudí, já se ničeho zlého nedopustil.
5: Však my už ti to spočítáme. Ferda Mravenec se odsuzuje k 25 ranám na zadeček. Vyplatí mu je silák roháč a zveme každého, aby se přišel podívat na palouk u tří přesliček, kde bude rozsudek vykonán.
6: Hlásíme se vám z palouku u tří přesliček, odkud vysíláme přímou reportáž. Davy zvědavců s napětím očekávají, až bude přiveden zlosin Ferda Mravenec. Tady zatím teprve chystají dva tesaříci, zdatní řemeslníci, zvláštní lavici, na níž potom silák roháč položí odsouzence, aby mu vysázel 25 ran trestu. Přípravné práce řídí jistý brouk pilník.
7: Pytlík, prosím!
6: Promiňte, opravuji. Pytlík, který se sám přihlásil, že všechno zařídí, protože všecko zná, všemu rozumí.
7: A všude byl!
6: Mistře pilníku, opravuji pytlíku, promiňte. Řekl byste našim posluchačům několik slov?
7: To je pro mě maličkost.
3: Polavici jsem vymyslel já osobně.
7: No to je skvělé, no to vám blahopřeji.
3: Proto je docela neobyčejná, jak se brzy všichni přesvědčí.
7: A teď volá mistr Pitlík na své pomocníky.
3: Vše připraveno?
8: Vše připraveno, mistře.
7: A už přivádějí odsouzence Ferdu Mravence. Pokládají ho na lavici. Roháč se teď připravuje k první z 25 ran. Zvedá rákosku a... Stalo se něco naprosto neuvěřitelného, vážení posluchači. Okamžik, dovolte. Když se roháč rozehnal první ráně... Promiňte, tady mezi zvědavci propukl zmatek, šlapou nám po drátech. Dovolte, prosím. Lavice s Ferdou Mravencem se vzepjala, vlastně spíš jako by náhle vyskočila obrovským obloukem. Nestrkejte, prosím, do mě. A ta lavice odletěla.
2: Já to řeknu, babice.
7: A žalobkyně Beruška, to, co slyšíte, prosím, žalobkyně Beruška sedmitečná naříká, protože utrpěla menší úder. Opravují úraz a větší, prosím, opravují. Když se totiž lavice vznesla, Brouk Pitlík se za ní obětavě vrhl, ale nedopatřením se zamotal pod nohy roháčovi, který v tom zmatku udeřil nejkrásnější ze všech sluneček sedmitečných rákoskou.
3: Tak co, kamaráde, to jsme tě zachránili, co?
4: Já pořád nechápu, jak jste to provedli.
3: Docela jednoduše. Ta lavice nebyla žádná lavice, ale naše kobylka, chápeš? Tesaříci ji šikovně zakryli a když jsem řekl, hop, vyskočila. A víš, kamaráde, když já něco vymyslím, tak to stojí za to.

0: O hastrmankách u Vimperka a Prachatic. Hastrmanka bývala prý krásná jako prkno od kurníku. Moc krásy nepobrala a vaření jí asi také valně nešlo, proto si její starý rád zaskočil za pasáčky anebo do mlýna, zda by tam nebylo něco dobrého na zub. A dostal-li tu něco, nezůstal dlužen. Když měla hastrmanka doma jakž takž poklizeno, líhala ve své domácnosti za pecí. Někdy se však proměnila v žábu a vylezla z rybníka zvídat, co je kde nového. Bývala to taková důra zvědavá, ráda by slyšela novosti až z 9. ponebí. Za podolím u rybníka mýval chalupu nějaký domkář, živil se všelijak. Prodával houby a jahody, dělal lidem oblouky na pily a násady na nářadí a v létě pomáhal na panském nebo ve větších staveních. Jednou na večer seděl ten domkář se ženou na lavičce, pokuřoval z dýmky a přemítal o tom, že bude muset brzy políčit na kačeny, aby bylo zase jednou na stole maso. Tu však jeho žena sebou trhla a štítivě zvedla nohy, neboť přímo před lavičkou ho psala velikánská žába.
1: Aby to tak byla hastrmanka, vyrkla.
2: To bych s ní byl brzy hotov, řekl ten domkář. Odepjal pásek, několikrát po žábě švihl a pak ji odkopl do rybníka.
0: Když se na obloze objevila večernice, šli do hajan. Ale sami nevěděli, kolik veršíků odespali, když najednou zařinčelo okno a ozval se zoufalý výkřik.
1: Utíkejte, lidičky, utíkejte, povodeň jde, hráz rybníka už se trhá.
0: Pak zadusali za chalupou kroky, jako by někdo pospíchal zvěstovat tu neblahou zprávu dál. Domkář byl v té chvíli čilý jako rybička. Vyskočil z postele a rovnou k oknu. Odhrnul firháněk, vykoukl a vlastním očím nevěřil. Na obloze se šklebil měsíc a hladina rybníka byla klidná a leskla se v tom měsíčním svitu jako zrcadlo.
2: Aha, zvolal domkář mezi pelargoniemi v okně. Aha, paní hastrmanko, dobře jsme prohlédli tvou fintu. Nezaspali jsme, když duch svatý rozum rozdával. To tak, abys nás vylákala představení o půlnoci, když máš největší moc.
0: On ten domkář spoléhal, že má v jedné kapse kus niti upředené v pašijovém týdnu a v druhé kapse černobíl a že se mu tedy nemůže nic stát. Hastrmanka si s ním však své účty přece jen vyrovnala. Jednou v létě si ten domkář chtěl v rybníce zapytlačit. Čeřenem nemohl. Hodil tedy při jednom konci rybníka provazec, na němž byly přivázány malé udičky. Počítal, že 2 či 3 kapříky chytí, ale hastrmanka mu všechny ryby z háčků vyprostila. Domkář vytáhl provazec a myslel, že se mu srdce rozskočí do košile. A že se mu už sliny zbíhaly, schodil kabát a řekl si, že zkusí chytit něco do ruky. Zamýšlel si nadejít a hnát ryby na mělčinu do rákosí, ale zapomněl, že jeho prostředky proti hastrmance zůstaly na břehu v kabátě. Sotvaže vlezl do rybníka a udělal pár kroků, žbluňkl do hlubiny a voda se za ním zavřela. Hastrmanka ho vydala až za 3 dny, omotaného od denky leknínů a vodními řasami. Pod Boubínem vídali hastrmanky, jak na bahniskách zadělávají na chleba. A sekáči ze svaté Maří dokonce jedli chléb, který pekli hastrmanky. Sekli jednou louky pod kněžským lesem časně z rána a kolem potoka se válela mlha. Slunce ještě nevyšlo. Když dosekli až k potoku, šišli myšli, na břehu si něco huhňali 3 hastrmanky a mísili v díšce těsto.
3: Pomáhej pámbu, řekl jeden ze sekáčů úctivě. Ono ho totiž nic jiného nenapadlo.
1: Jdeš to pámbu, odvětili hastrmanky.
3: Ale nikterak si sekáčů nevšímali a zadělávali na chleba dál. Slunce už stálo na obloze, když sekáči dotáhli znovu k potoku. Koukají, jak jsou hastrmanky daleko, a tu už jedna z nich proti ním běží a nese pecen. Tady ochutnejte, řekla. Prostředek sněste, ale co je po stranách, to uřešte, přijdem si proto.
2: Sekáče nemusela pobízet dvakrát. Chléb voněl a v břiše jim kručelo. Položili tedy kosy do trávy, sedli si, zakrojili si a už jim panty cvakali.
3: Málem zapomněli, že mají skrojky nechat. Naštěstí však se objevila ta štědrá hastrmanka, pozbírala, co zbylo, zašklebila se a řekla, měli jste na mále, kdybyste byli snědli celý pecen, musela bych vás do jednoho utopit.
2: Jindy šel nějaký soused ze Štítkova do Hoštic a v těch místech, kde se říkalo ve Stráni, spatřil u louže nějakou ženskou. Co říkám ženskou, byla šeredná jak popeleční středa a vypadala spíš jak nějaká herdek baba.
3: To bude jistě hastrmanka, napadlo toho strejce. Ale pak si řekl, že slušné pozdravení nic nestojí, pozdravil a když viděl, že se hastrmanka chystá péci chleba, popřál jí, aby se jí pecny dobře vyvedly. Když se kolem poledne vracel domů do Štítkova, byl zvědav, co hastrmanka, ale ta na něho sama huhňavým hlasem zavolala, aby chvilku posečkal. Pak vylezla, podala mu pecen a řekla, na, vem si, ale nedojídej, ráno bude pecen opět celý.
2: Strejc koukal z hastrmanky na pecen a z pecnu na hastrmanku, ale aby neurazil, pecen vzal a poděkoval. Však ten blat někde zahodím, až budu za větrem, říkal si. Zvědavost mu však nedala. A také, aby se mohl pochlubit, donesl pecen domů a rovnou vyklopil, jaká příhoda ho potkala.
1: Hned to neřádstvo vyhoď na hnůj, zaječela Selka. Takové věci tahat pod střechu. Víš ty, jaké neštěstí nás může potrefit? Kdo to kdy viděl jíst chleba hastrmanek?
3: Zavři mluvnici, řekl jí ten štítkovský strejc. Mluvíš, jako bys byla už někdy chleba od hastrmanky jedla. Když udělám nožem na bílou kůrku tři křížky, nemůže se nic stát.
2: To také hned učinil. Vzal nůž, ukrojil z pecnu kousínek. Nebylo toho ani pro vránu, ani pro straku. A strčil ten kousek chleba do úst. I hospodyně chleba okoukla. Nebyl ani bílý, ani černý, ale voněl, až se sliny zbíhaly. Okusila také sousto a aby si nezadala, řekla,
3: no, dobrý je, ale pro jistotu ho dáme večer čeledi.
2: Čeleď si při večeři pochvalovala, jak je chleba dobrý a jen ostýchavost jim zabránila spořádat pecen celý. Ráno přišla Selka zatopit v kamnech, zívala, jako by se jí chtělo lívanců, ale najednou zůstala stát, ústa otevřená. Na stole ležel nový, celý lesklý a vonavý pecen. Hned vytáhla svého muže z peřin, ale ten se ani moc nedivil.
3: Vždyť jsem to říkal, prohodil a zapálil si fajfku. Jenže tobě může člověk vykládat nahoru dolů, ty jak zapřáhneš, tak jedeš.
2: Hospodyně přiznala svou chybu a od těch dob měla o starost méně. Chleba bylo pořád dost, bez mouky i bez pece. Stačilo jenom nechat večer na stole nedojedek. Jednou však přišlo na kus řeči víc sousedů než obvykle a jak tak drželi černou hodinku, krájel si každý krajíce, jako by se chystal na pařezi. Na stole byl už jen skroječek. Ale nějaký kmotr si řekl, hloupý kdo dává, hloupější kdo nebere, využil toho, že není vidět a spocíval i ten zbytek. Když se všichni z hrátek rozcházeli a hospodář rozžal petrolejku, aby hostům posvítil na cestu, spráskla hospodyně ruce a vykřikla,
1: kam já, husa hloupá, dala ten skrojek chleba?
3: Ale nikam, teta, řekl ten strejc, co by byl snědl i kohouta na kostele. Ležel tu na stole a tak jsem si s ním vystlal břicho.
2: To řekl a ještě se tomu smál jako měsíc na hnojisko. Hospodyně se v té chvíli svalila na zem jako špalek. Teď se ví, vzkřísili ji, vzkřísili, tuze se divili, co jí přišlo tak najednou mdlo. Ale Selka zapřela pravou příčinu, tvářila se jak Milius. A teprve, když všichni odešli, hořce plakala a litovala, o jaký dar skrze toho nenasytu přišla.
4: Příběh 12. Jak se Radovan naučil hvízdat. Když neměl tatínek žádné starosti, když ho nic nebolelo a byl pěkný den, vždycky si při práci pískal. A to maminka hned věděla, když k ní do kuchyně zaléhaly jeho hvízdánky, že je tatínek rád na světě. A také poznala, jestli je na světě rád obyčejně, to pískával zelení hájové, a nebo neobyčejně. V tom případě tatínek dával foxtrot, zpíval kos s kosicí fistulí. Jednoho dne si malý Radovan řekl, že už by bylo na čase, aby se to mužské pískací umění také naučil. Bedlivě tatínka pozoroval a špulil pusu úplně stejně jako on, ale vycházely z něho jenom takové nanicovaté fuky a nepodařil se mu ani ten nejmenší hvizdík. Tatínek se tomu usmíval a tím pádem se nevedlo pískání ani jemu, poněvadž při usmívání si ani ten nejzkušenější pískač nevrzne. Ale najednou se vám začalo nějaké začátečnické nesmělé popískávání ozývat. Tatínek si v první chvíli myslel, že se synkovi začíná dařit. Ve druhé chvíli si však povšiml, že to není žádné pískání, nýbrž pípání. Nebudu vás napínat a hned vám řeknu, že v trávě pod ořechem našli kosí mládě, které vypadlo z hnízda. Nesáhni na ně, bylo by cítit človíčinou, řekl tatínek a nabral kosíka do žlábku své zahradnické lopatky. Pak přistavil ke stromu žebřík a protože to nebylo vysoko, dovolil chlapečkovi, aby ho sám na té lopatce vynesl do hnízda. A sotva to udělal, přiletěl starý kos a zahvízdal takový trylek, který nemohl v ptačí řeči znamenat nic jiného než děkuji. Tatínek se dal opět do zalévání záhonů a Radovan konal další pokusy s hvízdáním. Ale ačkoliv mu to starý kosák z ořechu předváděl nahoru dolů, chlapečkovi zase vycházel z pusy jenom takový ten dechovítr, co není k ničemu a který vy, co taky neumíte ještě pískat, dobře znáte. Jo, hvízdání, to není jen tak, řekl tatínek. Některé holky se to nenaučí nikdy, i kdyby se na hlavu postavili. Radovan se odšoural k plotu a zkoušel se tam postavit na hlavu, jenomže to nebylo vůbec nic platné. A v tom se spoza plotu ozvalo. Pískat umí každej trouba. Bzučet, to je unikum. Kdo si myslí, že to řekl zlý výrostek Hugo, ten to uhodl. Ale nikdo nemůže uhodnout, co měl v ruce. Bzučavou čepici. Přiložil ji Radovanovi k uchu a řekl, vem si to, podle toho se můžeš naučit senzačně bzučet. Radovan uchopil bzučavou čepici tak jako Hugo, aby prý bzučáci neutekli a slušně za tu učební pomůcku poděkoval a ještě dal Hugovi jablko. Když maminka otevřela okno a zabušila vařečkou do hrnce, aby svolala mužské k jídlu, netušila chudinka, k jakému strašnému obědu se schyluje. Podívejte, co jsem dostal, pochlubil se hned ve dveřích Radovan a položil na stůl dárek od Huga. A protože v té čepici bylo opravdovské vosí hnízdo s opravdovskými vosami, rozpoutalo se v kuchyni opravdovské peklo. Vosy vyletovaly z čepice jako střely a na koho narazili, toho bez rozmýšlení bodli. Maminka Blesku rychle ukryla synka pod zástěru a odtud Radovan slyšel bzí, bzů, to dělali vosy a také au, jau, to dělal tatínek s maminkou. Ještě, že měl tatínek ducha přítomnost. Šermoval kolem sebe neohroženě rukama a při tom šermu stačil vyhodit vosí hnízdo z okna. Ale než vyhnal z pokoje poslední vosu a mohl okno zavřít, schytal pěkných pár žihadel a maminka jak by smet. Když Radovan opustil úkryt, naskytla se mu hrozná podívaná. Tatínek s maminkou se mu začali před očima zvětšovat. Tolik žihadel, musíme okamžitě k lékaři, řekla maminka a hned se začala obouvat. Ale jenom začala, protože jak se jí zvětšily nohy, nemohla se do bod vejít. A tatínek taky ne. A oba rodiče se zvětšovali čím dál víc. K lékaři by se dalo jít i v trepkách, což o to horší bylo, že místo očí měli teď už jen škvírky a i ty už se zavíraly, takže by ani neviděli na cestu. A kdo ví, jestli by teď vůbec prošli dveřmi. Malý Radovan si zoufal. Jak to jen udělat, aby moji zlatí rodiče splaskli? Jak to jen udělat, přemýšlel. Napadlo ho strhnout ze stolu ubrus, namočit ho a omotat jim rodičům ty jejich velké hlavy, ale nepomohlo to. Obklad zasyčel, vyvalila se pára a ubrus byl v okamžení suchý. V takové hrozné chvíli, a to si pamatujte, je nejhlavnější nestrácet vlastní hlavu. A Radovan ji nestratil. Zvolal: maminko a tatínku, jestli mě ještě slyšíte, jestli vám to nezavalilo i uši, nebojte se, já utíkám pro pomoc a ta pomoc vám pomůže. A skutečně utíkal úžasnou rychlostí a zastavil se až před domkem pana Kopřivy, kde byl nad dveřmi nápis: zde se hlásí požár. Jenže se vyskytly dvě smůly. První byla v tom, že zvonek byl vysoko a Radovan na něj nedosáhl, ani když vyskočil. A druhá v tom, že pan Kopřiva jako vždycky po obědě spal a nebyl ničím k probuzení. Marně chlapeček volal, marně bušil na dveře. Co by na starého požárníka jedině platilo, kdyby se zapískal signál hoří. To by ho zaručeně probudilo. Radovan to zkusil. Zatnul pěstičky, sešpulil rty do úplné špulky, zoufale se zasnažil, ale nic, nic, nic. A tu vám vzduchem něco zašustilo, po zemi se smíkl stín a vy tomu nebudete věřit, na okenní římsu dosedl starý kos, tatínek od toho mláděte, co ho Radovan zachránil. Kosák jakoby věděl, že není čas na žádné okolkování, energicky zabušil oranžovým zobákem do skla a zahvízdal. A to pro jistotu, jak jste slyšeli, třikrát po sobě. Okno se prudce rozletělo, objevil se v něm starý pan Kopřiva a dopínaje si pod bradou řemínek požárnické přilby, zapátral očima po ohni a nosem po čmoudu. Radovan na něj zavolal: pane Kopřiva, maminku a tatínka pobodali vosy a jsou z toho choří. Pan Kopřiva z toho však pochopil jen poslední slovo a ještě špatně. Než byste řekli švec, byl u telefonu a vytočil hasičské číslo a než byste řekli obuvník, zabrzdilo představením požárnické auto. Pan Kopřiva nic nedbal na to, že ho chlapeček tahá za rukáv a chce mu něco vysvětlit. Vysadil ho na vůz, naskočil a sekerkou ukázal směr. Jediný požár, který objevili, byl ohníček zlého výrostka Huga. Opékal si na něm jablko. Bylo dobře, že požárníci ten ohníšek uhasili, protože Hugo si ho rozdělal hned za skladištěm suchého lihu, což byl vrchol nerozumu. Ale Radovan pořád neúnavně tahal pana Kopřivu za rukáv, aby mu řekl, že nepotřebuje hasiče, nýbrž pana doktora. Teprve když mu ten rukáv utrhl, pan Kopřiva si chlapečka všiml. Proč mě rušíš při výkonu, špunte? Otázal se. A Radovan řekl hlasitě a velmi rychle: já vás ruším při výkonu, protože tak oteklé rodiče, jako mám já, jste v životě neviděl. Oni jsou poštípaní od voz a jestli je nepřijede pan doktor splasknout, tak se jim stane neštěstí, že to nevydržejí. Slyšel to velitel požárnického automobilu, vysunul anténu své silné vysílačky a řekl do mluvítka: Kohout volá Krocana. Krocané, potřebujeme tě, je to zahradnictví pod sídlištěm. A hned na to se ozvala silná přijímačka. Tady Krocan, rozumím a jedu. To byl ale rychlík ten pan doktor Krocan. Sotva to dořekl, už se objevil na obzoru modrý maják jeho sanitky, hned na to se ozvala siréna a pak už zakvíleli před zahradnictvím brzdy. Když pan doktor spatřil odulé rodiče, řekl: no nazdar, sestro injekci. V té injekci byla záchranná tekutina. Maminka po ní začala rychle splaskávat, za chvíli měla místo škvírek zase oči a než pan doktor píchnul tatínka, byla zase tak krásná jako vždycky. Když Radovan viděl, jakou má ta lékařská injekce zázračnou moc, údivem hvízdnul. Ano, z ničeho nic, z čista jasna hvízdnul. Slyšeli jste to? Už umím pískat, řekl. A maminka ho pohladila a řekla: přišlo nás to trochu draho, ale je to dobře. Mužský má umět hvízdat, viď, tatínku. Tatínek neřekl nic, jen pokýval hlavou. Ještě se naradovaná kvůli těm vosám trochu zlobil, ale on to dlouho nevydrží. Vždyť Radovan nepřinesl tu bzučavou čepici ze zlomyslnosti, ale z nemoudrosti. Všechno to vlastně zavinil zlý výrostek Hugo. Pan doktor Krocan se poptal, jak se to s těmi žihadly zběhlo a pak rozhodl, že bude nejlepší, když sebou vezme Huga na pořádné vyšetření. Jistě uznáte, že dobře udělal, poněvadž co se ten výlupek naprováděl za lotrovství, to už nebylo normální. Kdyby tam v nemocnici měli nějaké prášky nebo sirup proti zlomyslnosti, to by mu mohlo prospět. Když vyšla hvězda večernice, co svítí dětem na cestu do postýlek, zeptal se ještě zahradnický chlapeček: už se na mě nezlobíte? Spi a už na to nemysli, řekl tatínek. A podle toho, jak to řekl, Radovan poznal, že už je tatínek udobřený. A tak to všechno šťastně dopadlo. Maminku a tatínka už žihadla nebolela, jenom svědila, a chlapeček, který se vlastně jmenoval Bohoušek, ale slyšel na jméno Radovan, spokojeně usínal. To jsme si zase užili světa, pomyslel si. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: Proč Pán Bůh stvořil chody? Za onoho času, když ještě chodili Pán Ježíš se svatým Petrem křížom krážom po světě, došli oni vám, haž sem k nám. Tenkrát, to se ví, nevostávali tu žádní lidi, šudíž boulili se samý kopce, ha po nich les, nic jinšího než samý les. Šli, cestou potkávali srnce, jeleny, nedvědy, vlky, ale z lidí nepotkáli ani křišťánka, až se svatýmu Petru zastesklo, ha povídá: Pane Bože, cák říkáš? Nemyslíš, že bys tu měl přece taky husadit nějaký lidi, aby tu nežila jako na poušti jenom samá zvěř? Proč, pane? Zasmíl se Kristus Pán. A jaký pa lidi teda bys tu chtíl mít? Petr cestou viděl běhat i slyšíl rozprávět šelijaký pro národ. Zamyslil se chvilčičku a povídá: Víš co, pane, stvoř tu takový lidi, kterým by málo kdo rozumíl. Amen, staň se, jak si přeješ, řekl Pán Ježíš. Zdvih hůl, hudeřil s ní do starého schnilého parezu u cesty a vykřik: Michl, šte auf! Jen to vyřek, parez voživ, začal se hned hýbat, škrabat se ze zemi ven. A než se milý svatý Petr zpamatoval, sedí před ním na zemi hušnu paný chlap v černý kazajce, protahuje se, zívá, vyvaluje na svět v oči jako klubka a hned se taky zlostně na Petra rozkřík: Vozhostný afekt, tu supplementa tu? Ej, sakej her und hilf mir afištejn.
1: Slyšíš, Petře? Zasmíl se Pán Kristus.
0: Slyším, pane.
1: A rozumíš?
0: Ani slovíčka, dyť on nemluví, ale blábolí něco, jako by byl němej.
1: Není němej, ale Němec je. A mluví řečí, který málo kdo rozumí. Než to Pán Ježíš dořek, huž se hýbal po lese, hde jaký parízek a vývratek. Vůl kolem šudíž se vozýval křik a sakrování, až svatýmu Petru leknutím stávaly vlasy na hlavě. Co si chtíl máš, myslí si Pán Ježíš, a jde dál svou cestou, jako by neviděl celýho bledýho a polekanýho Petra. Ale ten se po chvilce sám vozval:
0: Pane jediný, jen se podívej, jak se tu najednou roztouply hory, jako by bránu do kořán otevřel. Kam pa vede cesta, co tu tady jde?
1: Do Čech, Petře. Apoštol zase šel dál sticha, volížel se vlevo, vpravo, kupředu i dozadu, rozmýšlel se, svědomí ho žralo, až se nemohl díl přemoc, a povídá:
0: Pane, nehněvej se, ale tutou bránou by mohli líst Němci do Čech jako šváby.
1: To mohli, máš pravdu.
0: Pane Ježíši, lek se Petr, zavři nějak tu bránu, zasypi kamením ha zemí, nebo ji aspoň zahrať lesem.
1: Tuto nesmím, ta slouží na vobí Čechom jako Němcom.
0: Tak co huděláš, koukej, jak se sem patak za náma ty Němcí tlačí. Tří se Petr strachem a houskostí.
1: Íčko míl Pán Ježíš svýho apoštola tam, kde ho chtíl mít. Íčko vokázal, co všecko může. Stvořím tý bráně strážce, povídá, a pohladil přitom pěknou břízku, kterých tu rostlo po lese, jako když je nasije. A hlele hrodí, jak se tý břízky dotkl, hned tu stáli muži hůrostlí jako pany, v bílých punčochách a bílých šerkách, sundavali širáky z hlav, usmívali se a volali: To jsou k nám hostí, tak poté, jestli jdete s dobrým. Ale nesete-li něco zlýho, ani krok dál, hned se radši obraťte a vraťte, odkaď jdete.
0: Pane, cák je to za lidi, to jsou nějaký kurážní.
1: V velebil je svatý Petr a moh na nich oči nechat. Dyť je vidíš, strážce tůtý brány, aby sem žádný nepřítel nemoh. Usmíval se spokojeně Kristus Pán.
2: A Japa se jim bude říkat.
1: Budou žít po lese roztroušeně jako břízky, budou chodit na hlídky a stráže, a proto se jim bude říkat chodové.
2: Tuto jou,
1: přikýv hlavou Petr, a od těch čas nestojí u nás žádný březový les, ale břízy najdeš všudýž v pasekách, mítích, mlazinách, ba i ve vysokým lese, kam se jenom podíváš. A chody taky šudíš. Ještě musím dodat, aby to bylo celý, že z bříz řežeme i metličky na darebný dětičky.

0: Vyprávění 14. O Pepíčkově letu na podvozku letadélka Káněte.
1: Bude dobře, rozmýšlel se Vojta, když se vrátím na letiště a svezu Pepíčka nebo Anešku. A to také udělal. Vznesl se opět do vzduchu, chvíli se tiše houpal na vzdušných vlnách a pak sklonil hlavice vrtulí. Letadelko Káně se cestou necestou rychle hnalo do středu letiště. Přelétlo pole, hangár i spícího dědečka Kozelku a posadilo se poblíž Anešky a Pepíčka Slámy.
2: Podívej se, řekl Pepíček Anešce, už je tady. Kde máš kociánka, křičela Aneška na Vojtu. Ty jsi ho někde ztratil.
1: Ne, odpověděl Vojta a vylezl z letadélka. Kociánek chtěl kousnout kocoura, tak jsem ho vysadil u naší chalupy. Kdo teď se mnou poletí?
2: Pepíček, vykřikl Aneška.
1: Chtělo se jí do letadélka, ale přece jen to oddalovala. Měla strach. Docela nepatrný, ale přece jen to byl strach. Jenže ani Pepíčkovi se dovnitř nechtělo. Podíval se nahoru a když si pomyslel, že by měl být za chvilku až někde pod mraky, udělalo se mu špatně. Pepíček radši jezdí na kole. To aspoň jede pořád po zemi. Pepíček? Který Pepíček? Zeptal se nahlas.
2: No přece ty!
1: Vykřikla ještě hlasitěji Aneška a zasmála se. Já nejsem Pepíček.
2: No to taky vím.
1: Utrhl se na ní Pepíček Slámu a hledal na svém kabátě knoflík, který by si ještě zapnul. Žádný už nenašel. Všechny byly správně ve svých dírkách.
2: Tak pojď, nech se dědeček vzbudí, křičel Vojta. Vždyť jsem ti to slíbil.
1: Pepíček šel pomalu k letadélku a trochu vzdychal. Vzpomněl si na maminku, jak by se asi chytala za hlavu, kdyby věděla, že on, Pepíček, bude létat ve vzduchu. To mám z toho, že se kamarádím zrovna s Vojtou, napadlo ho. Už jsem byl jednou kvůli němu byt, když jsem s ním jezdil na kole. A teď mám letět až někam do mraku?
2: No ale ať, řekl si nakonec Pepíček, když se mi něco stane, nebudu být sám, Vojta dostane taky.
1: A opravdu vlezl do letadélka a postavil se do úzkého prostoru za Vojtovým sedadlem.
2: Zavři dveře, řekl Vojta a spustil motor.
1: Ne, protestoval Pepíček, já je chci mít otevřené, až budu chtít ven.
2: Jak to? Divil se Vojta,
1: ale nedlouho. Naklonil se a dveře kabiny zabouchl sám.
2: Motor zabral, vrtule svištěly vzduchem a celé letadelko se chvělo.
1: Pepíček zbledl a chvěl se ještě víc než letadelko Káně. Také se začal potit. Jeho ruce pevně svíraly obrubu Vojtova sedadla. Letadelko Káně se zdvihlo do vzduchu. Už pod ním nebyla pevná země, ale jen lehké vzduchové peřinky. Mírně se pohupovalo.
2: Počkej, vykřikl Pepíček na Vojtu, já chci dolů.
1: Vojta se jen usmál a nechal letadélko stoupat ještě výš. Však on si Pepíček zvykne, pomyslel si, vždyť jsme od země teprve kousek. Letadélko Káně přece není nějaký vrabec, aby letalo jenom při zemi.
2: Mně se dělá špatně,
1: vykřikl znovu Pepíček a už se hrnul ke dveřím. Chtěl mermo mocí ven. Měl bledé tváře, na čele kapičky potu a ruce i nohy se mu třásly.
2: Zpátky,
1: křičel Vojta. Ale Pepíček dveře přece jen otevřel, rychle se v nich obrátil, vyhoupl se ven a po kovové noze sklouzl až ke kolu podvozku.
2: Pepíčku, co to děláš?
1: Vykřikl Vojta. Dostal strach, že se mu něco stane, ale ani se bát nemusel. Pepíček se pevně držel kovové nohy. Byl vklíněn mezi nohu a kolo podvozku. Teprve teď se podíval dolů. Hned si uvědomil, že seskočit není možné,
2: byly jistě výš než špička továrního komína. Pepiček se chytil nohy letadelka ještě pevněji. Umínil si, že se za žádnou cenu nepustí. Dokonce mu přestalo být špatně. Čerstvý vzduch mu vířil kolem obličeje a Pepiček se docela vzpamatoval. Ale Vojtovi se takový způsob létání s Pepíčkem slámů na podvozku vůbec nelíbil. Rozhodl se, že s Kánětem přistane. Za několik okamžiků si letadelko sedlo na letiště.
3: Pepíčku, proč létáš na podvozku? Křičela vyjevená Aneška. Mně se to líbí, odvětil Pepíček a důstojně z kolečka slezl. Já už teď budu létat jenom na podvozku.
2: Ale ne se mnou, podotkl Vojta, který také vylezl ven. Mně se to nelíbilo ani trochu.
1: Najednou Vojta objevil v dálce na cestě něčí postavu. Někdo k ním přicházel.
2: Vidíte ho, vykřikl Vojta. To je jistě pan Hejduk.
1: Všechny tři děti se zdvihly a pelášili k hangáru.
3: Pepíček se snažil, aby nebyl poslední. Podařilo se mu předběhnout Anešku.
1: Děti sebrali kastrůli k nohou dědečka Kozelky, který stále ještě spal, prohnali se kolem tabulky s nápisem Cizím vstup zakázán a pospíchali vzhůru do kopce.
2: S Kánětem by to bylo rychlejší, ozval se Vojta.
1: Já vím, bručel Pepíček,
2: ani mi o něm nemluv.
3: A mě jste nesvezli, zlobila se Aneška.
1: Když přišli Tomišovic děti domů, největší radost měl pes Kociánek. Běhal kolem nich a vesele poštěkával. Maminka poslala děti na trávu králíkům a Kociánek šel s nimi. Za to Pepíčka přivítali doma jinak. Maminka si ho prohlédla od hlavy k patě a řekla:
3: Pepíčku, není ti špatně? Jsi nějaký bledý.
4: Nic mi není.
3: Snad jste zase nejezdili na kole?
4: Nejezdili.
2: Aby se ti s tím uličníkem Vojtou něco nestalo?
3: Co by se mi mohlo stát?
1: Odvětil Pepíček a přitom si zděšeně pomyslel, co by asi maminka řekla, kdyby ho viděla v takové výšce nad zemí na podvozku letadelka Kánět. To by bylo křiku.
2: Už nejsem tak hodný jako dřív, povzdechl si Pepíček a běžel na zahradu, protože zaslechl štěkot psa Kociánka.
1: Pes ho volal, aby šel s Tomešovic s dětmi na trávu.
2: Pepíček tedy šel.

0: dlouhou svou noc v cirku se nechtěl už Míša spát ve voze. Připravil si pelíšek venku pod růžovým kovaným vozem hned vedle vozu ředitelského. Už ve dne si tam nanosil seno, vyprosil si je od slonů v jejich ohradě a teď se do něho zavrtal a snažil se usnout. V tom o něho někdo zakopl. Míša se mrzutě probral z první dřímoty.
1: Kdo je to tady? Kdo se to tu motá? To jsi ty, Freddy. Opravdu, opičák. Zdá se, že máš v hlavě. A čím to, prosím tě, šermuješ?
0: Freddy měl v skutku nejistý krok a nějak moc hovornou náladu. Ačkoliv mu slova těžko lezla z úst.
1: To je toto. To je Pepka. Víš, námořnický čipuk. To jsem i hrál na Indiánech. Karty hrát neumějí, ale koňak mají člověče báječný.
0: A to už si k malé Míšově radosti přisedl k němu pod vůz.
1: Ale jsou to hlupáci.
0: Freddy si za řeči nad spalným kusenem vytáhl sirku, rozškrtl ji a hned ji zahodil.
1: A ředitel je taky hlupák.
0: Druhá sirka se mu zlomila.
1: A papoušek je taky hlupák.
0: U třetí sirky mu ulétla hlavička.
1: A Míša je hlupák.
0: Konečně mu seno v dýmce chytlo, ale Freddy jen zabafal, dýmku i sirky odhodil, svalil se vedle Míši do sena a hned spal. Míša znovu usínal, ale najednou procitl. Co si ho zaštípalo v nose na spodku vozu nad ním, se ukázal odlesk jakési záře. Mezi senem pod vozem poskakovaly drobné červené plamínky. Jeden z nich se doplazil až k opičákově noze a Freddy bolestí vykřikl, vyskočil. A když viděl, co provedl, hned vystřízlivěl. Vzal nohy na ramena a zmizel ve tmě, nestaraje se ani o oheň, ani o Míšu. Míša teď viděl, jaké jsou ty plamínky ošklivá věc. S nepokojem pozoroval, jak jich přibývá a jak

0: Papoušek se zprvu lekl, ale pak pomalu a klidně se zeptal.
1: Jací hoši, kde pak máš jako hochy? Co je s těmi tvými hochy?
0: Míša v zoufalství křikl ze všech sil.
1: Hoří pod Manueliným vozem hoří.
0: Papoušek zas tak klidně a pomalu pokýval hlavou.
1: Aha, že hoří? No, no, jen se tak nepláš. Při ohni je hlavní věc klid a rozvaha. To když já jsem byl ve svém 56. cirkuse.
0: Míša ho přerušil,
1: ale Manuelu to popálí.
0: A papoušek zas tak pomalu a rozvážně.
1: Správně, chlapče, ředitel tě pochválí. Dobře si udělal, že si běžel rovnou ke mně o radu. Jako tenkrát, ten Maharadža v mém 34. cirkuse, ten ke mně poslal také o radu, co má dělat, že mu posvátná bílá opice přestala žrát. A já pravil tomu poslovi, zavolej slona.
0: Dále už Míša nevydržel poslouchat. Utkvěla mu v hlavě jen poslední papouškova slova. Zavolej slona. Míša se opravdu pro slona rozběhl. V ohradě vyhledal slona Tommyho, největšího a nejsilnějšího a nejchytřejšího ze všech slonů, co jich v cirkuse bylo. Tommy tvrdě spal. Medvídek ho zatáhl oběma rukama za ucho. Tommy se ohnal chobotem, převalil se na druhý bok, div Míšu nezalehl a spal klidně dál. Míša už věděl, že nejcitlivější kůži má slon na konci chobotu, proto uchopil Tommyho za chobot a ze vší síly ho kousl do toho měkkého prstu, kterým končí dlouhý sloní nos. Teď teprve sebou Tommy škubl, namáhavě se probral ze spaní, neohrabaně usedl a zlostně zařval. Freddy, ty darebáku, počkej, já tě vypráskám. Míša musel rychle s pravdou ven.
1: To jsem já, medvídek Míša Kulička, a honem, honem, pojď mi pomoct.
2: No co ten spěch, jakoby hořelo.
1: Však právě, že hoří, pojď honem, hoří vůz slečny Manueli.
0: Míša se až podivil, kde se v tom neohrabaném sloním těle vzala ta mrštnost, s jakou Tommy hned vyskočil na všechny čtyři, už se na nic neptal a rovnou se rozběhl k východu z ohrady a pak k vozům. Míša mu sotva stačil, jak rychle Tommy pádil. Když přiběhli k Manuelinu vozu, byl už jeho spodek v jednom plameni. Slon nejprve vyrazil dveře vozu a nic nedbaje kouře a plamenů, které mu na nohách přiškvařovali jeho tlustou kůži, sáhl chobotem dovnitř pro spící Manuelu. Ta se probudila a leknutím vykřikla, ale Tommy nic nedbal jejího nářku a složil ji opodál vozu do trávy. Pak křikl na Míšu.
3: Kde je voda?
0: Míša honem utíkal k studni u prádelny. Cestou div neporazil Freddyho, který se skrýval mezi vozy ve stínu a se strachem pozoroval, jak se oheň šíří.
1: Pojď honem pomoct,
0: křikl na něho Míša a Freddy poslušně a kajícně běžel.
1: Pumpuj,
0: křikl znova Míša a nastavil jeden ze džberů, které tu ležely kolem v trávě. Pak nastavil druhý a utíkal s ním k ohni. Tam už čekal Tommy a troubil za tím chobotem na poplach. Jedním vstrknutím vtáhl vodu ze džberu do chobotu a prudce jí vychrlil tam, kde se oheň šířil nejnebezpečněji a hned tak do něho vychrstl i vodu z druhého čberu. A

už přibíhal Freddy s dalšími džbery a už se také zbíhali lidé na Tommyho zatroubení. Brzy byl oheň zkrocen a pak uhašen docela. Té noci už Manuela nemohla spát ve svém krásném voze. Pozvala ji paní ředitelová, aby šla k ní do ředitelského vozu. A pod tento vůz tedy odstěhoval i Míša svůj nocleh. Leželo se mu tvrdě na holé zemi. Teď v noci ovšem nemohl schánět seno na pelíšek, ale usínal přesto sladce s vědomím, že zachránil slečnu Manuelu.

0: Štaflík a špagetka malují. Obloha plná dešťových mraků ležela nad novým obydlím Štaflíka a špagetky. Za chvíli už první těžké kapky padaly na střechu. Hladová vlaštovčí mláďata se probrala ze spánku jako první. Do jejich rozevřených zobáčků místo žížal kapala voda.
1: Pí, pí, pí, pí, pí, pí, pí.
0: Písklavě volala sotva opeřená holátka.
1: Máme hlad, chceme jíst.
0: Pípání stále sílilo a konečně se probudili i psíci.
2: Co to tu píská? Co se děje?
0: Mumlal rozespalý Štaflík a třásl špagetkou, který se nemohl probudit.
3: Kde? To jsem?
0: Divil se špagetka.
2: No přece v našem domě. Venku lije jako z konve a mláďata mají hlad.
0: V tom přiletěla úplně promoklá vrána.
2: Našla jsem vlaštovčí rodiče, už je vedu.
0: Krákala radostně. Šťastní rodiče nesli pro své děti žížaly a strkali jim je do otevřených zobáčků.
2: Našli jsme si nový domov na kraji lesa, ale jak tam hnízdo přenesem?
0: Strachovali se vlaštovky, ale Štaflík se špagetkou si věděli rady.
2: Dáme hnízdo s mláďaty do kvelíku
3: a vrana ho odnese z obáku.
0: Pejsci ještě kbelík vyslali mechem a jehličím, aby se vlaštovkám dobře cestovalo.
2: Opatrně, opatrně!
0: Volali starostliví rodiče a letěli za vránou.
2: Naschledanou!
0: Volali psíci a mávali jim na rozloučenou. Pak se vrátili do domku, Štaflík se opřel o stěnu a jak měl tlapky po dešti mokré, udělal na bílé zdi ošklivou šmouhu.
2: Jejda, jejda, co jsem to udělal? To jsem nechtěl,
0: naříkal.
2: Hned to utřu.
3: To vyved, huboval špagetka. Jak to vyčistíme? Co teď?
0: Oba psíci lili na zeď vodu, roztírali ji špinavým hadrem, až původně malou šmouhu rozmazali po celé zdi.
3: To je ošklivé,
0: zlobil se špagetka.
2: Já to napravím, určitě něco vymyslím,
0: hájil se Štaflík. Naštěstí se vrátila vrána, která už uložila vlaštovčata do hnízda.
2: Vy jste ale špindíchové a mazalové,
0: hubovala psíky.
2: To musíte něčím zakrýt.
0: Štaflík seděl v koutě a byl nešťastný z toho, co provedl. Nakrčil čenich a kolem tlamičky se mu nadělaly malé vrásky. Špagetka se posadil vedle něho a položil mu tlapku na rameno. Už se na svého kamaráda vůbec nezlobil.
3: Nic si z toho, Štaflíku, nedělej,
0: utěšoval ho.
3: Třeba nás něco napadne.
0: A taky, že napadlo. Rozběhli se po pěšině, až se dostali k obchodu, kde prodávali všechno, co potřebují malíři pokojů. Štaflík a špagetka se rozhlíželi.
3: Musíme mít štafle vysoké jako ty, Štaflíku. Jinak nedosáhneme na strop. A taky hodně barev,
0: oznamoval špagetka.
2: A nezapomeň na štětku a kbelík, doplnil Štaflík. V čem bychom barvy míchali?
0: Všechno si odnesli domů a hned se pustili do práce. Nejdříve si z papíru udělali špičaté čepice a nasadili si je.
2: Padá mi na čenich,
0: hořekoval Štaflík.
2: To mi bude kapat barva vzadu na hřbet.
3: Nešňukej, vždyť vypadáš jako opravdový malíř,
0: chlácholil kamaráda špagetka. Psíci míchali barvy a přeli se.
2: Dej tam hodně zelené, aby jsme byli jako v lese,
0: radil Štaflík.
3: Ale já mám radši modrou,
0: odporoval špagetka. Nakonec se dohodli, že vymalují všechno na bílo. Štaflík si postavil štafle a začal natírat strop. Špagetka mu chtěl pomoct a tak se oba na Štaflík zamotali.
2: Tohle je přece můj ocásek, špagetko. To není štětka. Teď mám ocásek celý slepený,
0: naříkal Štaflík. Když konečně vymalovali, oba si zálibně prohlíželi své dílo.
2: Ale je to tady moc bílé,
0: zapochyboval Štaflík.
2: Chtělo by to nějakou barvu na strop. Mám nápad. Namalujem si na strop sluníčko. Bude nám svítit, i když venku bude pršet.
0: Špagetka kroutil hlavou.
3: A co v noci? No, jak budu spát, když na mě pořád bude svítit slunce?
2: Tak si na strop namalujem taky měsíc a hvězdy,
0: doplnil Štaflík.
3: Ale co ráno? Jak budeme vstávat při měsíčku?
0: Strachoval se Špagetka. Zatímco psi malovali na strop slunce a měsíc, vkradla se do domku zvědavá vrána a pochodovala po stěně nahoru ke stropu, aby si prohlédla psí kresby.
2: Co to tady zase tropíte?
0: A jak tak pochodovala po čerstvé mokré malbě, zanechávala za sebou výrazné otisky svých nohou.
3: No tohle, jedeš pryč, pokazila jsi naši malbu.
0: Ohnal se po vráně Špagetka. Vrána prchala a zanechávala za sebou další stopy na stěnách. Po krátké honičce se Štaflíkovi a Špagetkovi podařilo vránu zahnat do kouta pokoje a tam ji chytit.
2: Musíme ji trochu vytrestat, navrhl Štaflík.
0: A Špagetka se přidal.
3: Trochu tě ozdobíme, abys nebyla tak černá.
0: A pak psíci namalovali vráně na záda bílé puntíky, takže vypadala jako zvětšená černá beruška. Sotva dílo dokončili, rozzuřená puntíkovaná vrána rychle odletěla. Teprve teď si mohli psi v klidu prohlédnout, co jim natropila.
3: Víš, Štaflíku, že takový vzorek na stěně nevypadá špatně?
0: Uvažoval Špagetka.
3: Aspoň zakryje každou špínu.
0: Oba začali zuřivě razítkovat všemi tlapkami od podlahy až ke stropu všechny čtyři stěny. Vraní ťápoty doplnili psi otisky svých tlapek. Byl to opravdu neobvyklý malířský vzorek.
3: Po takové práci si zasloužíme odpočinek,
0: prohlásil Špagetka. A oba zcela vyčerpaní ulehli na podlahu. Štaflík se uvelebil pod nakresleným sluníčkem.
2: Budu se opalovat, hlásil.
3: Ne už mě, já chci spát.
0: Prohlásil Špagetka a lehl si pod namalovaný měsíček. Pravidelné chrápání a oddechování ukončilo namáhavý den psíků.
4: Jak štěňátko chtělo malé pejsky. Byla krásná jasná noc, měsíček svítil, ale štěňátko ne a ne usnout. Stále slyšelo kuňk, kuňk, kuňk. Pak bylo chvíli ticho, ale za chvíli znova kuňk, kuňk, kuňk. Co tohle může být? Vydalo se na dvorek, ale tam nic, ticho. Všichni spali. Bylo ticho, jen z dálky se ozývalo podivné kuňk, kuňk, kuňk. Štěňátko opatrně vyšlo ze dvorka a přes louku a přes pole se vydalo k rybníku, odkud se ta zvláštní melodie ozývala. Kuňk, kuňk, kuňk. Co to tady je za rámus? Lav! Rozkřiklo se do tmy a ze všech sil zaštěkalo. Lav, lav, lav! Najednou bylo úplné ticho. Kuňk, kuňk, kuňk, zmlklo. Nikde ani hlásek. Štěně chvíli čekalo a když se ani dál nic neozývalo, vrátilo se přes pole a přes louku na tichý dvorek. Ještě, že mě máte. Jinak by tu pořád někdo dělal kravál, pomyslelo si spokojeně a zalezlo do své boudičky. Měsíček svítil dál a usmíval se, však on věděl. Ale štěňátko pokojně usnulo a už neslyšelo, že po chvíli se znova ozvalo. Kuň, kuň, kuňk. Ráno svítilo sluníčko, vánek povlával a štěně se po tom nočním dobrodružství konečně probudilo. Chvíli přemítalo, jestli se mu to zdálo, nebo jestli se tu v noci opravdu něco divného dělo. podívalo se na svou packu a uvidělo lístek blatouchu. Aha! Blatouchy rostou jen u rybníka. Čili to žádný sen nebyl. A ono teď musí vypátrat, co to divné kuň, kuň, kuň znamenalo. Jinak by ho to v noci určitě znovu vzbudilo. A kdo ví, jestli jenom jeho, ale třeba i pana Kačera, slepici, telátko a kravičku, včeličky v domečku a možná i hospodáře. Kdepak, to se tak nenechá. Já, štěňátko, všechny zachráním. A vydalo se směrem k rybníku. V rohu dvorku spatřilo slepici, jak se vrtí v hnízdě ze slámy. Slepice není nadutá jako pan Kačer, řeklo si. Se slepicí by se mohlo poradit. Víc hlav víc vymyslí, víc očí víc vidí. Dobré ráno, pozdravilo zdvořile. To máme krásný den.
5: Krásný, krásný.
4: Zagdákala slepice a moc si štěňátka nevšímala. Ale to se nedalo. Paní slepice, slyšela jste v noci ten rámus? Kuňk, kuňk, kuňk to dělalo. Slepice se otočila v hnízdě a narovnala pár stébel. Nic jsem neslyšela, mám teď jiné starosti.
6: Jaké pak starosti? Soucitně se zeptalo štěně. Nemohlo bych vám pomoci?
4: Zachychtala se slepice. To jsou moc krásné starosti, krásné starosti. Sedím na vejcích a budu mít kuřátka.
6: Kuřátka? Z vajec? Jak to? Divilo se štěně.
4: Tomu ty nerozumíš. Odbila ho slepice a pyšně se zatočila na hnízdě. Štěně znalo kuřátka a znalo vejce, ale nikdy ho nenapadlo, že by mohli mít něco společného. Stále se v tom pořádně nevyznalo, ale pokračovalo v cestě. Přes louku a cíp pole došlo až k rybníku. Chvíli chodilo kolem dokola, poslouchalo, ale žádné kuň, kuň, kuň neslyšelo. Ten, kdo to dělal, se mě v noci asi pořádně polekal a odtáhl jinam. Už se chtělo vrátit domů, když uvidělo u břehu ve vodě malinkatá vajíčka. Velice se podivilo. Slepice má vajíčka, ale ta jsou úplně jiná. Možná, že vyrostou a budou jako ta slepičí. Zeptá se. Slepice to bude určitě vědět, má o vajíčkách přehled a je na ně patřičně pyšná. Vrátilo se na dvorek a zamířilo k slepici. U rybníka je moc krásně, hlásilo. Ale dějí se tam divné věci.
5: O, co pak?
4: Ptala se zvědavá slepice. U rybníka je rákosí a létají tam vášky. Naparuje se tam kačer a nic jiného jsem tam neviděla. A nic jiného tam taky není. Leda tak vlnky na vodě.
6: No a ve vodě vajíčka.
5: To určitě. Vajíčka ve vodě. Jen se podívej, kde jsou vajíčka.
4: Trochu se nadzvedla, aby štěně zahlédlo její bohatství.
6: No, jsou tam trochu jiná vajíčka, to je pravda, mnohem, mnohem menší, ale vajíčka to jsou.
5: Nesmysl.
6: Nemohla byste tam zaběhnout a podívat se, jenom na chvilku, já vám vajíčka zatím pohlídám.
5: To pak. Abys mi je všechna rozsedlo tím svým štěněčím zadečkem, ani se nehnu, dokud nebudou venku.
6: A kdo pak má být venku?
5: Kvo, ty jsi ale opravdu hloupé štěně. Co myslíš, že tu dělám? A dej mi pokoj, myslím, že kuřátka už chtějí na svět.
4: Zároveň se ozvalo nesmělé a tichounké ťuk, ťuk, ťuk.
6: Takže ve vejcích jsou kuřátka. pochopilo štěně. Asi proklubou z kořápku a budou venku. Ťuk, ťuk, ťuk. O takovou podívanou nemůže přece přijít. K rybníku se podívá později. A to už se jedno vajíčko vykulilo. Z kořápka praskla a ven vykoukla žlutá rozcuchaná hlavička. Oklepala se a mrňavé kuřátko vyskočilo ven. Chvíli udiveně koukalo, kde se to octlo. Ale to už se vítalo s dalším bratříčkem nebo sestřičkou. Netrvalo dlouho a na slámě se batolilo 5 žlutých kuřátek jako 5 balónků. A pisklavě něco štěbetali, něco, čemu nebylo rozumět. Inu, děti, usmálo se štěně. Představilo si, jak by bylo hezké, kdyby ono samo mělo pár takových malinkých pejsků a trochu slepici závidělo. Potom si vzpomnělo na vajíčka v rybníku. Možná, kdyby se o ně staralo, jako se stará slepice o svá vajíčka, vylíhla by se z nich štěňátka. A ono by si pak s nimi mohlo hrát. Paní slepice, já už jsem na to přišlo. Z těch vajíček v rybníku se narodí malí pejsci. Protože já jim udělám taky takové pěkné hnízdečko a budu o ně pečovat.
5: No to jsem teda ještě neslyšela, aby se pejsci líhli z vajíček. Na to může přijít jenom takové hloupé štěně jako si ty.
6: Ale protože, jak už jsme řekli, byla hodně zvědavá, seřadila své dětičky a společně s nimi hezky pochodovala k rybníku. Štěně nedočkavě poskakovalo kolem. Teď nafoukaná slepice bude muset uznat, že nemá vajíčka jen ona sama.
5: Ale to se ví, slepice byla úplně jiného názoru.
6: Zastavila se na břehu a nevraživě pozorovala, co to tam plave.
5: Cože, vajíčka, tohle, že jsou nějaká vajíčka, leda kroupy,
6: prohlásila s opovržením.
5: To ví přece každý, že vajíčka mám jenom já.
6: A já, zaspíval skřivánek a smál se. Já taky, taky, přidala se z lesa kukačka. Jenže tohle jsou asi opravdu jen kroupy, dodal smutně skřivánek. Měl dobré srdce a byl by štěňátku malé pejsky přál. Zkrátka v celém širém okolí bylo pozdvižení. Ale po chvíli slepice i z kuřátky vznešeně odkráčela, ptáčci odletěli a štěňátko osamělo.
4: Kroupy, kroupy, no tohle přece nejsou kroupy. Vždyť už teď sebou trošku mrskají.
6: A protože to bylo tvrdohlavé štěně, rozhodlo se svůj plán provést za každou cenu. Foukalo do hladiny rybníka, až se mu podařilo zahnat všechna vajíčka docela blizoučko břehu. Sláma tu kolem žádná nebyla. Ale když jsou vajíčka ve vodě, nepotřebují slámu. Potřebují zelené listí, které plave, a toho tu byla spousta. Blatouchy, potočnice a jiné lupení, které ani nedovedlo pojmenovat. Po celých hrstech ho trhalo a snášelo k malé zátočince, ve které šikovně vybudovalo kolem vajíček plovoucí kulaté hnízdečko. A co teď dál? Ptalo se nahlas. Ale nikdo mu neodpovídal. Slepice vajíčka zahřívala. To se asi musí. Štěňátko vlezlo do vody, opatrně si na vajíčka sedlo a vyčkávalo. Jak to asi může dlouho trvat? Snažilo si vzpomenout, jak dlouho vídalo sedět slepici na hnízdě, ale vzpomenout si nemohlo. snad to příliš dlouho nebude. Je to trochu nuda. Kdyby si aspoň mělo s kým povídat. Zaradovalo se, když slyšelo bzučení. Jenže to bzučení byl veliký ovád, který si vůbec nechtěl povídat, ale štípl štěňátko bolestně do čumáčku. Jú, jú, to byla bolest. V té chvíli štěně zapomnělo na vajíčka, vyskočilo a hnalo se za tou obrovskou ošklivou mouchou. Takové štípnutí, to je ještě horší, než poslouchat v noci kuňk, kuňk, kuňk. Jenže ovád zakroužil nad loukou a byl pryč. Příště si dám na tebe pozor. Nebudu už tak hloupé, mrzutě fňukalo štěně. Čumáček mělo celý oteklý a svědil ho. Ale co to? Udiveně zíralo do hnízda ve vodě. Jeho vajíčkům narostly ocásky. Teď vypadaly jako malinké rybičky a hladově otvíraly pusinky. Mají hlad, pochopilo štěňátko a přemýšlelo, jak by je nakrmilo. Zelené lupení jim nechutnalo, to vidělo. Snad by chtěli žížalky. Nebo červíky? Ale kde je vzít? Možná by jedli i chleba. Rozběhlo se přes pole a přes louku na dvorek ke své boudičce. V misce tam mělo veliký krajíc chleba. Sice také bylo velice hladové, chleba hezky voněl, ale nakrmit dětičky to teď bylo důležitější, ať už jsou to rybičky nebo pejsci. Popadlo krajíc a běželo s ním k rybníku. Jak těm jeho svěřencům chutnalo. Krajíc za malou chvilku zmizel v jejich hladových tlamičkách. Narostly jim přední i zadní pacičky. Vůbec už teď nevypadaly jako kroupy, ani jako vajíčka. Byly zelené a vesele poskakovaly. Možná, že z nich přece jenom budou pejsci, zadoufalo štěně. Vždyť už teď by ta stvořenička nejraději vyskákala z hnízda. To tak, ještě se mi ztratíte. Hezky buďte doma a já se o vás postarám. Štěně utrhlo veliký lopuchový list a pečlivě hnízdečko přikrylo. A honem s tou novinou běželo za slepicí a už z dálky volalo. Mají čtyři nožičky. Neměla si pravdu, budou to pejskové. Kvok, kvok, kvok, to tak. Pobouřeně kvokala slepice. Tohle opravdu nečekala. Ale štěně je hloupé, kdo ví, co se mu to zdálo. Zavolala na kuřátka. Honem, pojďte, uvidíte cirkus. Slepice se rozběhla k rybníku a žlutá kuřátka poslušně za ní. Pip, pip, pip, pip, pip. Radovala se, že budou mít zábavu.
5: Tak kde pak jsou ti tvoji pejsci? Kvokala slepice. Nikde nic?
6: Štěně ukázalo na lopuchový list. Teď spinkají. Opatrně se podívej, ať je nevzbudíš. Zvědavá slepice neurvale chytila list a odhodila ho stranou. Pak jen kvokla překvapením.
5: Po.
6: Co se to tam mele?
5: Z těch krup se opravdu něco vylíhlo? Ale pak hned věděla. Pěkné dětičky, kvak, posmívala se štěněti, to přece nejsou pejskové, to jsou obyčejné žabky. Vítězně odkráčela, ani se neohlédla.
6: A kuřátka, která by si s těmi zelenými nezbedy docela ráda hrála, se smutně vlekla za ní. Štěně si nešťastně keclo na břeh. Nejraději by se rozplakalo. Chtělo mít pejsky a oni jsou to žáby. Dovádějí v rybníku a ani si ho nevšimnou. Ale co to? Žabky najednou byly kolem štěňátka a smály se od ucha k uchu.
4: Pojď si hrát, kuň, kuň, kuň, kuň, pojď si hrát. Kvákali a hopsali mu až na hlavu. Panečku, ty uměli skákat. Hops do výšky, hops do vody a zase ven. Proč bych to neskusilo s nimi? Řeklo si štěně a za chvíli skákalo ještě výš než oni. To byl tanec. Slepice je z dálky závistivě pozorovala a její kuřátka se jen třásla, aby se do té hry mohla také pustit. Ale to se ví, slepice jim to nedovolila. Kuřátka přece do rybníka nemohou, nejsou to žabky ani kačátka. Žabky zatím se štěňátkem ve vodě dováděly, honily se, stříkali a cákali a ani nespozorovali, že už nad rybník vykukuje měsíček. Už musím domů, řeklo štěňátko smutně. Ale zítra zas přijdu. Štěňátko běželo přes pole a přes louku domů a žabky za ním radostně hopsaly. Kuň, kuň, kuň, kuň, kuň, kuň. Když se uložilo ke spánku, vyskákali až na střechu boudičky a zakuňkali mu svou noční píseň. Kuň, kuň, kuň, kuň, kuň, kuň, kuň, kuň, kuň. Ale to je přece tak krásná hudba, co jsem slyšela včera v noci, zaradovalo se. Teď už ho ani trochu nerušila, naopak připadala mu jako ta nejmilejší písnička. Žabí dětičky mu dál zpívali svou ukolébavku a štěňátko tvrdě spalo a mělo samé veselé a dovádivé sny.

0: se vzhůru.
1: Pomoc. Loupežníci.
2: Peníze sem.
3: Vítej, kamaráde, v Petrovském Hvozdě. Dobře si nám poradil? Tady je tvůj podíl z poslední loupeže.
4: Ukaž. Jo. Pořádek dělá, přátelé.
3: Neseš nové zprávy?
4: Potřebuju od vás službičku, kamarádi. A jako vždycky ani vy nepřijdete zkrátka.
3: To se mi líbí.
2: Tak povídej.
4: Jeden chalupník z naší vesnice si ode mě pronajal políčko. Ale peníze, že nemá. Prý až prodá úrodu. No, a já, dobrák stará, proč bych nedal na dluh, že?
2: Dobrák.
3: Kudličko.
4: Povídám mu. Sousede, to víš, že to pro tebe udělám. A rád. No, zkrátka mám políčeno na jeho chalupu. Je to taková pastouška na spadnutí a stojí kousek od mého statku. Dělám jen ostudu. Zbourám ji a statek rozšířím. To by v tom byl čert, aby se mi to nepovedlo.
2: Čert? Kde?
4: Užere tě svědomí, kudličko, že se tak bojíš?
2: O čertech nemluv, sedláku. Přináší to smůlu.
4: No, už mlčím.
3: A co chceš od nás?
4: Zrovna dneska šel ten chalupník na trh prodat úrodu.
3: Aha. A ty potřebuješ, aby peníze, co utrží, nedonesl domů.
4: Přesně tak.
3: Na nás se můžeš spolehnout. Jakože se Petrovský jmenuju.
0: Ruce vzhůru, peníze sem, ruce vzhůru, peníze sem.
4: Moment! A tamhle ten je kdo?
5: Já jsem Janek.
3: Patří k nám.
4: Tak proč mlčel? Proč se k vám nepřidal při loupežnickém pokřiku?
3: Je nový.
4: Ty hlupáku, může nás prozradit, co když ho nastrčili drábové?
3: Neboj se, nic neprozradí, utekl z vojny.
2: Jestli se dostane vojákům nebo drábům do pazour, bude viset.
3: Kudličko.
4: Pojď sem, Janku.
5: Co si přejete, pane?
4: Tak ty jsi vojenský zběh. A nelžeš.
5: Nestrkejte do mě.
4: Dezertér. Zbavně.
5: Au! Jestli do mě ještě jednou strčíte, tak...
6: Ale. Snad se nechceš prát, Janku.
2: No.
4: Pořádná rána holí do žeber ho naučí, kdo tady rozkazuje. Dej si na mě pozor.
2: To by stačilo, sedláku.
3: Janek dneska dostane příležitost ukázat, jestli si zaslouží být v Petrovského bandě, nebo ne.
0: Peníze nebo život.
2: Sakra, utíká.
0: Kudličko, Janku, chyťte ho.
7: Běží k pasece.
0: Honem, nesmí nám utéct.
7: Nadběhnu mu.
2: A máme tě. Už nám neutečeš.
0: Ruce vzhůru.
2: Peníze sem.
8: Jsem chudý člověk. Prosím, mějte slitování.
0: No tak, bude to.
8: Tady.
3: To je všechno?
8: Víc opravdu nemám.
0: Prohledej ho, Janku.
2: Přidržím ho.
5: Jedna kapsa prázdná, druhá děravá.
2: Tak, necukej se, pan táto.
5: Tady. Stuhy do vlasů.
8: Ale...
5: Podívejte.
3: Hlupáku, k čemu nám budou stuhy do vlasů? Leda by si je tady kudlička uvázal do vousu. Zahoď je.
5: Dobrá.
3: Uhni, Janku. Prohledám ho sám. A podívejme se. Pakže víc to... nemá.
8: Je to jen pár měďáků. Kupoval jsem stůj pro svou dceru Teresku, ani jsem si neuvědomil, že jsem je dal do kapsy.
3: Petrovského banda tady není, prosím.
8: Prosím, věřte mi, nechtěl jsem vás oklamat.
3: Už se stalo. Janku, skonči to s ním.
8: Ne.
5: Já?
3: Jo, ty. Ať se ukáže, jestli si zasloužíš být v Petrovského bandě. A my jdeme.
0: Ruce vzhůru, peníze sem, ruce vzhůru, peníze sem, peníze sem, ruce vzhůru, peníze sem, peníze sem.
5: Tak, co s tebou, pan táto?
8: Prosím, nezabíjej mě.
5: Ale já musím. Neslyšel jsi Petrovského?
8: Moje Tereska zůstane na světě úplně sama. Podívej na tu stuhu, co si zahodil. Je krásná, nemyslíš? Tereska má stejně modré oči. Teresko moje.
5: Petrovský má pravdu. Asi jsem vážně hlupák. Ale zabít.
8: Cože? Neumíš mířit, nebo?
5: Zabít já nedokážu. Honem uteč. No tak.
8: Opravdu?
5: Tak zmiz. Běž za tou svojí Tereskou, než si to rozmyslím. Až se Petrovský dozví, že jsem tě nechal jít, bude se mnou konec.
8: Děkuji ti. A hodně štěstí.
5: To si to dopracoval, Janku. Vojenský zběh, loupežník a málem i vrah. Co by tomu řekla chudák nebožka máma? Škoda, že na mě žádná Tereska ve světě nečeká. Co by si taky počala s takovým, jako jsem já? Aha, druhá stuha tu zůstala. Stejně modrá jako Tereščiny oči. Nechám si ji. Třeba mi přinese štěstí.

Bročku, Tomáš, dej si. Koza, koza. Lucko, podívej. Mňam, mňam, mňam, mňam. Mrkvička je dobrá, vy? Puťák.

0: Pokrháči, ty tady vyspáváš a přitom už dávno bylo poledne. Tu máš, zobej zrníčka. Ach, bročku, kdyby si jen věděl.
1: Neboj se, Teresko, všechno dobře dopadne. Tatínek se vrátí, zaplatí dluh a zase bude dobře.
0: Někdy mám pocit, že mi rozumíš.
1: Já ti rozumím, Teresko. Všechna zvířátka rozumí lidské řeči. To lidé nerozumí nám.
0: Bročku, ty můj bročku. Je, tatínku.
2: Teresko.
0: Co se stalo? Neprodal jsi dost?
2: Prodal jsem všechno a za dobrou cenu. Ale cestou přes Petrovský hvozd mě přepadli loupežníci.
0: Petrovští?
2: Všechno mi vzali, Teresko. Měl jsem štěstí, že tam s nimi byl takový mladý Janek, mu říkali. Ten mě nechal jít. Nebýt jeho, tak...
0: Hlavně, že se zvrátil. Je, nechci ani pomyslet na to, co se mohlo stát.
2: Jsi hodná, Teresko. Počkej, něco pro tebe mám.
0: Stuha do vlasů.
2: Koupil jsem dvě, ale ta druhá zůstala někde v lese.
0: Tak budu nosit jenom jednu. Třeba se ta druhá někdy najde. Děkuji, tatínku.
3: Zdravím, pan táto.
2: Dobrý den, sousede.
4: Jménem zákona...
2: Pane Drábe.
3: Přivedl jsem si svědka. Tak, jak se vede, pan táto? Jedeš? Jedeš, psisko špinavý?
0: Bročku, ticho, to nesmíš.
3: Hlídej si ho, nebo o něj přerazím hůl. Konec legrace, pan táto. Máš peníze na splacení dluhu?
2: Nemám. Cestou přes Petrovský hvozd mě přepadli loupežníci a všechno mi vzali.
3: Smůla. Když nemáš peníze, chalupa je moje.
2: Mějte slitování, sousedé. Kam se podějeme?
3: A jak říkám, zaplať, nebo půjdete po žebrotě, co? Drábe.
4: Je mi líto, pan táto. Tady v dlužním úpisu stojí, že k dnešnímu dni splatíte dluh, jinak vaše chalupa i majetek připadne jménem zákona, tady sedlákovi.
0: Že se nestydíte, pane Drábe, pomáhat takovému vydřiduchovi. Raději byste měl vyhnat z Petrovského hvozdu loupežníky, aby se tam poctivý člověk nemusel bát.
3: Dávej si pozor na pusu, holka, nebo skončíš v obecní šatlavě.
2: A vždyť má Tereska pravdu. Pro pár měďáků, co jsem měl v kapse, by mě zprovodili ze světa.
4: I na loupežníky dojde, ale teď mám na práci něco jiného.
3: Přesně tak. Koukejte se pakovat, ať už vás tady nevidím. Chalupa je na spadnutí, tu nechám zbourat. Psa nadarmo živit nebudu, bez tak má prašivinu.
5: Já? A prašivinu?
3: Ale koza a kohoutek budou k užitku. Pojď ke mně, kokrháči, neboj se.
5: Proč se pryč?
3: Však já ti přistihnu, křidílka. No, tak. Pěkná koza.
6: Nebo tě potrká.
3: Mám toho tak akorát dost. Počkejte, jak s vámi zatočím.
5: Utíkejme, kamarádi.
3: Skončíte na pekáči.
6: Mizíme.
3: Oni prchají. No tak Drábe, nestuj a střílej.
4: No honit zvířata nemám v popisu práce.
3: Chytím si je sám.
4: Teď jsem tu. Pusťte, to je proti předpisům.
3: No tak dej mi. Ne,
4: ale to nejde.
3: A co by to nešlo? Haha, a mám jí.
4: Vraťte mi tu pušku jménem zákona.
3: Stůjte, daleko stejně neutečete. Jen počkejte, až vás chytí.
4: Viděl jste tu, pan táto?
2: No ano, na vlastní oči.
4: Malé mě střelil, to je proti předpisům. Musím za ním. Počkejte, sedláku, stůjte jménem zákona.
2: Být vámi, vzal bych si vojenskou posilu.
7: To bylo ofo.
8: Možná i opeříčko.
6: A co teď? Kam půjdeme? Přeci nezůstaneme tady v tom Petrovském hvozdu.
7: Nezůstaneme.
8: Mám nápad. Půjdeme do města a budeme se živit muzikou. já budu zpívat.
6: Ne, a já bubnovat.
1: A co já? Na nic nehraju. Zpívám falešně.
6: Ty budeš vybírat peníze. Však to s lidmi umíš.
8: Uděláš psí oči a peníze se jen posypou.
1: To by šlo. A vydělané peníze dáme Terezce a tatínkovi.
8: A koupíme jim novou chalupu.
6: A budeme si spokojeně žít.
1: Jo, ale nejdřív se musíme dostat z Petrovského hvozdu. Stmívá se.
8: Vlétnu na strom a podívám se, kudy dál.
1: Čumuchám, tak co?
8: Tamhle vidím světýlko.
1: Sedla, pokráči, honem dolů a mizíme.

0: Pro mě? A tři? Pro kudličku.
1: Pojďte ke mně, dukátky moje.
0: No dobře, abys neřekl, že jsem škrt, tak tady máš ještě jeden dukát.
1: Dík.
2: A co já?
0: Chytej.
2: Mizerný měďák.
0: Zdá se ti to málo?
2: No to bych řekl.
0: Když se ti to nelíbí, tak táhni, odkud jsi přišel.
2: Já myslel, že se budeme dělit rovným dílem.
0: Tak to si myslel špatně.
2: Čerta by vás...
0: Ticho! Nebo ho přivoláš. Radši se seber a běž nasbírat dřevo na otop.
2: Na to jsem vám dobrý.
3: Sedlák měl pravdu. S tím Jankem budou potíže. Musíme se ho zbavit.
4: Myslíš jako zakroutit mu krkem?
3: Přesně tak.
5: Stát! Podívejte! Chaloupka! A uvnitř se svítí!
6: Vždyť jsem říkal, že vidím světlko. Kdo pak tam asi byli?
7: Tak hluboko v lese můžou bydlet jen loupežnice. Čumchám, že nebudou daleko.
5: Nakouknu do chýše oknem.
6: Počkej, já chci vidět taky. Vyskočím ti na záda.
7: A já taky.
5: Ne, dávejte pozor. Ne, udržím se, ne.
8: Čer, je samotný Lucifer.
9: Rychle pryč, nebo nás odnese do pekla.
8: Čer, pomoc, pomoc.
9: Čer, kudličko, utíkej. Zakračte k domu, čer.
7: To byli petruchy.
6: Mysleli si, že jsi pro ně přišel? Čert!
5: Jsou to hrdinové!
6: Přespíme v jejich chatrči?
5: No, bude to bezpečnější, než zůstat v lese. A zítra půjdeme dál.
6: A co když se úplžníci vrátí?
7: Nebojte se, kamarádi. Já budu hlídat.
10: Tatínku! Kde jsi? Táto! Au, to jsem si dala.
11: Holka nerozumná. Neublížila sis?
10: Fuj, ty jsi mě polekal.
11: Promiň. Stalo se ti něco?
10: Ne, nic mi není.
11: Dobře. A co pak děláš touhle dobou v Petrovském Hvozdě? Už je noc? Měla bys být doma a neběhat po lese.
10: Já... Šli jsme s tatínkem hledat naše zvířata. Ale v té tmě se mi ztratil i on. Sukně se mi zamotala do ostružení.
11: Pomůžu ti tátu najít.
10: Ano.
11: Co bych taky neudělal pro takovou holku copatou. Co má jen jednu stuhu? Kde jsi ztratila tu druhou?
10: Neztratila. Zůstala někde v lese, když tatínka přepadli loupežníci. Právě tady v Petrovském Hvozdu. Co budu dělat? Domů se vrátit nemůžu. Chalupu nám vzal sedlák a teď se mi ztratil i tatínek.
11: Tresko, já...
10: Ty mě znáš?
11: Znám. Já jsem... Víš, já...
10: No co?
11: Já...
10: Ty jsi loupežník?
11: No, jsem, Tresko. Já napravím, co jsem způsobil, slibuju. Podívej se na mě, Tresko. Já jsem Janek, obyčejný Janek, já ti neublížím.
10: To ty si nechal tatínka jít?
11: Víš, nebýval jsem vždycky loupežník. Do naší vsi přišli verbíři. Kdo před nimi neutekl, toho odvedli na vojnu. Já žil jenom s mámou, byla nemocná, nemohl jsem ji tam nechat a utéct. Máma verbíře marně prosila, aby mě neodváděli, ale neměli slitování.
10: A jak ses dostal až sem?
11: Prosil jsem našeho kapitána, aby mě pustil za mámou.

0: Chalupa byla prázdná. Máma se prý utrápila.
1: No, to je mi líto, Janku.
0: Doma jsem zůstat nemohl. Kdyby mě tam našli vojáci, byl by se mnou konec. A pak jsem potkal Petrovského. Teresko, kdybych jen tušil, kam mě to dovede.
2: Čer, zachraň se, kdo můžeš. Petrovský, pomoc, kde jsi?
3: Koničko, neutíkej.
2: Zachraň se, kdo můžeš.
3: Na někoho se narazil.
0: To jsou loupežníci. Musíme pryč. Poběž, Teresko.
4: Janek, stůj nebo střelím.
0: Kurličko, neblázni.
4: Dej sem svoji bambitku a žádný hlouposti. Nebo to schytá tady slečinka.
0: Tady je, ale pamatuj si, ještě toho budeš litovat.
4: To sotva.
3: Kurličko, kde jsi?
4: Tady, na pasece, pojď sem honem.
3: Už jdu.
4: Podívej, na koho jsem narazil.
5: Au, nechte mě.
1: Tatínku.
5: Teresko.
4: A podívej, na koho jsem natrefil já.
0: Nestakej do mě, ty.
6: Janek. Nařídil jsem, aby se z chalupníka zbavil a ty jsi ho nechal jít. Poslal jsem tě pro dřevo, ale jak vidím, místo toho si zdal v lese dostaveníčko. To tě bude stát život, holenku. Ale panenka, je to pěkná. Jen co je pravda.
1: Au, pusťte, to bolí.
0: Zkusí něco udělat a zlámu ti ruce.
5: Nesahejte na ní, slyšíte?
4: Ani hnout nebo střelím.
6: Tak.
1: Tu máš.
4: Au, ty zmi. Stůj.
1: Ani mě nenapadne.
5: Utíkej, Teresko, utíkej. A přiveď dráby.
4: Kudličko, honem za ní. Musíš ji chytit, jinak nás prozradí.
7: Jo, už běžím.
8: Ale kam pak, Teresko?
1: Loupežníci, sousede sedláku, musíme pro dráby.
8: No, tak jen hezky pojď se mnou, Teresko.
1: To ne.
4: Sedláku, jdeš jak na zavolanou. Tady holubička nám chtěla frnknout.
8: Už nefrnkne.
1: Cože? Vy patříte k loupežníkům. Počkejte, až se to dozví drábové.
8: Ty jim to už nepovíš. A tvůj tatík taky ne. O to se postarám.
5: To vám neprojde, sedláku.
8: Ticho! Petrovský, Kudličko, neviděli jste tady psa, kozu a kohouta už? V jakou dobu je honím po lese?
6: Teď zapomeň na zvířata. Janek dělá potíže. Měl si recht, musíme se ho zbavit. A tady pan táty taky. Žádný svědky nepotřebujeme.
8: A co s Tereskou?
6: Prodáme ji do Orientu. Za takovou panenku dostaneme pěkných pár zlaťáků.
1: To nemůžete.
6: Sedláku, tady máš pro vás a pořádně jí sváš,
1: ne.
6: Aby nemohla zase uletět.
1: Au, ne, pusťte mě.
0: Ty oni ty.
5: Tohle přeci neuděláte.
4: Tak dost. Konec srandy. Kudličko, ty střílej na starýho. Já si beru na mušku Janka. Pak se vrátíme do chalupy, vezmeme peníze a zmizíme.
7: Ale co čert?
4: Čert už bude dávno pryč. Mysli na peníze. Chceš je tam nechat a utíct?
7: Ale co ten pekelný jekot? Samotný Lucifer se usadil v naší chýši.
1: Počkejte, za tohle půjdete všichni do pekla.
7: Slyšíš to? Odnese nás do pekla.
5: No tak už střílejte, Petrovský.
1: On si vás čert najde. Všechny tři.
4: Cože?
0: Pan táto, loupežníci se nedívají. Utíkáme. Rychle za mnou.
5: Vy hňupové, kam čumíte? Janek s pan tátou zdrhají.
4: Sakra!
1: Ne, nestřílejte.

0: Po druhé si mi Janku zachránil život. Ale co bude s Tereskou? Přece ji nenecháme loupežníkům.
1: Žádný strach. Teresku zachráníme.
0: Ale jak? Kdo ví, kam ji odvlečou?
1: Přímo sem, pan táto. Podívejte. Jejich chýše. Mají tam schované zbraně. Vezmeme si je a počkáme si na ně.
0: Jo. Co když se sem nevrátí? Kde je pak budeme honit?
1: Nechali tady peníze. Vrátí se pro ně. Věřte mi, znám je. Čerta se bojí, ale když by se mohli vykoupit z pekla, tak budou smlouvat o každý měďák. Jen by mě zajímalo, co je tak vyděsilo. Já na čerty nevěřím.
0: Však by si peklo zasloužili.
1: Počkejte tady. Podívám se dovnitř.
2: Ročku, Lucko, kokrháči, zvířátka moje.
3: Vy ale umíte jednoho vylekat. Já měl strach, že se tu vážně usídlil čert.
4: Ne.
0: To je Janek, toho se nemusíte bát.
3: Pojď sem, pejsku, kamaráde.
5: A kde je Tereska?
0: Hledáš Teresku, viď, Bročku?
5: Jo.
0: Teresku unesli loupežníci, ale tady Janek nám ji pomůže zachránit.
3: Ano, a potřebujeme k tomu přesně takové pomocníky, jako jste vy.
0: Ale Janku, my dva a zvířátka, to nebude na loupežníky stačit. Někdo z nás by měl dojít pro dráby.
5: To je pravda.
0: Bročku, počkej, kam běžíš? Bročku, vrať se!
3: Nechte ho, pan táto, nemáme moc času. Loupežníci tu budou co bydu. Tady máte pistole, schováme se za chýši a počkáme si na ně.

0: holubičko.
1: Ne, jau.
2: Pst.
1: Zakopla jsem.
0: Dávej pozor, kam šlapeš.
3: Byla chyba, že nám Janek upláchnul. Co když přivede dráby?
0: Toho se neodváží. Jako vojenský zběh by skončil na šibenici.
2: A jsme tady.
3: Tak tohle je chýše petrovské bandy? Všude klid? Nezdá se mi, že by tady řádil čert. Víte, co se říká? Strach má velké oči.
0: Opatrně. Kudličko? Jdi první.
2: Proč já?
0: Počítám do tří a pak si nepřej vidět ten tanec.
2: Ne.
0: Jedna. Dva.
2: No, no jo, vždyť už jdu.
4: Tak co? Vidíš něco?
2: Nic. Vlez dovnitř.
4: No jo, jdu tam.
5: Čert, pomoct!
6: Zachraň se, kdo můžeš!
7: Stupte vy, strašpitlo!
6: Prostě, tady už nezůstanu ani minutu!
7: Poslouchejte, žádný čert! To jsou moje zvířata!
2: Cože?
0: Zvířata?
7: Už jakou dobu je honím po lese!
2: Zvířata?
6: Udělala z nás hlupáky!
0: To jim nedaruj!
7: Lezte ven, teď už mi stejně neuteče!
0: Tak budeme bát.
7: Konečně s vámi zatočím, jak si zasloužíte.
0: Nejdřív. Vás se tak budeme bát.
7: Konečně s vámi zatočím, jak si zasloužíte.
8: Nejdřív budeš muset zatočit s námi.
9: Ruce vzal.

0: Zavolal vás Janek, aby mě zničil? Nevěřte mu ani slovo.
1: Žádný Janek nás nevolal. Ale tady Broček nedal jinak, než že musíme za ním. A dobře jsme udělali. Vidím, že vám ke krádeži služební zbraně připočítám ještě spolčování s loupežníky.
0: Já nic, já jsem tady omylem. To všechno oni. Petrovský a Kudlička, já nic.
2: Co to povídáš ty zbabělče? Kdo nám donášel?
3: No a kdo se s námi dělil, volub?
0: Nevěřte jim, pane Drábe. Já je vůbec neznám.
1: Noži?
4: Jo!
2: Chtěl po nás, aby jsme okradli tady pantátu.
3: Ano.
2: Aby nemohl splatit dluh.
5: Má pravdu. Pane Drábe, mé jméno je Janek a můžu všechno dosvědčit. Byl jsem u toho, když se s námi sedlák domlouval. Patřil jsem k Petrovského bandě.
0: Ty se opovažuješ svědčit proti mně?
6: Pane Drábe, je to vojenský zběh. A loupežník,
7: ne.
6: Jeho potrestejte. Ne mě, poctivého sedláka. Janek by měl viset. Konejte svou povinnost.
7: Ne, prosím, mějte slitování.
8: Janek je dobrý člověk. Mě zachránil život dvakrát a pomohl Teresce.
1: Vojenské zběhy nemám v popisu práce. A navíc, vojna už skončila. A o napravených loupežnicích se v zákoně říká, že... napravenému loupežníkovi může být udělena milost v případě, že se za něho zaručí nejméně jeden poctivý člověk. Máš někoho, kdo se za tebe zaručí, Janku?
5: Nemám.
7: Já se za něj zaručím.
8: Já taky.
9: Já jsem teda jenom pes, ale se mnou můžeš taky počítat, Janku.
10: S námi taky.
7: Také.
1: Napravený loupežníku Janku. Protože si prokázal, že se chceš polepšit a zaručil se za tebe tady pantáta a jeho dcera Tereska.
10: A my?
1: Uděluje se ti jménem zákona milost.
0: Cože? To nemůžete.
10: To je nespravedlnost.
1: Tak, je to přesně podle zákona.
4: Tak.
1: A teď vy tři.
0: My jsme nevinní.
3: My jsme nevinní.
1: Ticho, já jsem nevinní. Jsou to ti, co vás okradli, pan táto?
8: Jsou.
1: Takže na vás tři čeká obecní šatlava. Jdeme.
4: Raz, dva,
8: strkejte
4: raz, dva, raz, dva.

0: Děkuji ti, Teresko. I vám, pan táto. A s prázdnou domů nepůjdete. Tady máte naspátek všechno, co jsme vám já a Petrovští vzali. Celý lup zůstal v jejich chýši.
1: Děkuji ti, Janku. Podívej, Teresko, teď se můžeme vrátit domů.
2: A zvířátka s námi. A co ty, Janku? Kam půjdeš?
0: Nevím. Vydám se do světa a snad mě někdo přijme do služby. Za práci vzít umím. Něco pro tebe mám, Teresko. Podívej.
2: Ale to je...
0: Druhá stuha. Tatínek měl pravdu. Je stejně modrá jako tvoje oči. A stejně krásná. Nechal jsem si ji pro štěstí, ale patří tobě.
2: Janku, pojď s námi. Naše chaloupka je malá, ale tři se tam vejdeme.
0: A tobě nevadí, že jsem loupežník?
2: Napravený loupežník.
1: Je to tak, Janku.

Vyslechli jste premiéru pohádky Zvířátka a Petrovští, napsala Jindřiška Netrestová, hudba Jiří Štroner, dramaturgie Zuzana Drtinová-Vojtíšková, režie Jaroslav Kodeš. Hráli Aleš Procházka, Jaroslav Šmíd, Michal Zelenka, Oldřich Vlach, Barbora Mošnová, Tomáš Tepfr, Jiří Prágr, Eva Kodešová, Ota Jirák, Jan Vlasák a další.

0: Byl jeden gazda. Mozol se mu říkalo. A skutečně měl ten svůj život mozolnatý, moc dobrého v něm neužil. Ale nakonec se přece zmohl na stádečko ovcí a tu si musel pořídit pasáka. Vzal do služby Ogara jedné chudobné robky. Baroš se jmenoval. Ogar byl rád, že má u mozolů sjednanou službu, za kterou dostával ročně na penězích 6 rýnšťáků a dále 3 metry domácího plátna na košule a 3 metry tlustého sukna na gatě. A mimo to mu gazda na konci roku přidal 60 krejcarů, aby měl od ušití krpců. Co mohl ovčák víc požadovat? Byl spokojený a ovce pásl svědomitě. Jednou pásl Baroš na stráně a že bylo chladno, založil si pod bukem oheň. Nad plameny zavěsil hrnec a vařil žinčicu, v buku měl zapasovaný klínek a na ten pověsil míšek se sýrem. Pes, co žádostivě vzhlížel k hrnci nad ohněm, se najednou začal ježit a kňučet. Baroš se rozhlíží, ale nikde nic. A tu najednou stojí u ohně pán, černě oděný a pravý. Pasáku, dáš-li mi napít žinčice? Jsem ušlý a žízeň mě trápí. Baroš se dosti podivil, ale přesto pravil, dám vám žinčice, pane, co bych nedal, ale je horká, teprve se vaří. Černý pán na to, že mu to nevadí, jestli je horká nebo ne, a hned si též nabral a té vařící žinčice se napil. Když si spokojeně odfoukl, zaril okovanou botou v zemi, ohnul se a schrnul trochu listí i s půdou a podržel to na dlani. Kdybys věděl, pasáku, po čem tvoje ovce chodí a co roznesou na kopitách, věru bys ovce nepásl. To listí se zemí hodil na oheň, po chvíli rozkutal špičkou boty popel a z ohniště se vykutálela hrudečka zlata. Baroš hleděl na ty divy celý vyjevený. To je tím, pravil mu ještě černý pán, že v podzemí je tady zlato. Jenom najít vchod do jeskyně. Ten vchod je tam. Ukázal černokněžník na důru, co od pradávna bývala pod nedalekou skalou. Tak pravil a zmizel, jako by ho nikdy ani nebylo. Na Baroše přišel hrozný strach. Nechal sýr i žinčicu pod bukem a hnal se, co noha nohu chytne pasínkem dolů. Když ovce viděli, že se pasák splašil, utíkali za ním a ovšem, že ani pes nezůstal pozadu. Tak to všecko dorazilo k chalupě. Když ovčák jedním dechem vypověděl, co se stalo na pasínku, optal se ho gazda, kde máš tu hrudečku zlata? Ale pasák nic neměl. Všecko v tom spěchu nechal u ohně. Och, ten šel dvakrát, když rozdávali hloupost, pomyslel si o něm gazda. A ještě, že takový nešika upadne i přes stéblo trávy. A nahlas řekl jen, když ses tak prohnal, tak si teď odpočiň. Já se zajdu na pasínek podívat a ty zatím nadělej sečky, pokliť a potom strouhej světidla. Baroš si pomyslel, k čertu, takto si může gazda odpočívat sám, ale přece jen byl rád, že zůstane v chalupě. Gazda mozol navlékl kabátec a vydal se na pasínek, aby našel zlato bez pasáka. Hrnec žinčice a sýr snadno nalezl. Ale kdeže byla hrudečka zlata? Jenom zem a poschrabané listí, po zlatu ani památky. Prošel celý pasínek, ale mohl si paty utlouct a nohy ubrousit, nic nenašel. Posléze si řekl, že takto vrabec vydělá a hus projí, a než celý den roznositi na patách, to už je lepší se vrátit. Barošovi vyčinil, že ho vodí za nos, ale ovčák přísahal, že mluvil pravdu. A tu teprv doložil, co říkal černokněžník o pokladech pod zemí a o vchodu do jeskyně.
1: Ty víš, kde je ta díra?
0: Ptal se gazda netrpělivě.
2: Pravda, že vím, je u studánky s dobrou vodou, přisvědčil Baroš. Však jednou jsem už do ní vlezl, když jsem hledal ztracenou ovečku, ale jenom z kraje, potom jsem se vrátil.
0: Gazda mozol na pasáka naléhal, že ho musí k té džůře zavést. Baroš se bál, ale uposlechnout musel. Vzali křesadlo a svazek loučí a šli. Došli k jeskyni. Gazda zažehl louč a beze strachu vlezl do džůry. Baroš čekal venku. Gazda ušel pár kroků a buch, čelem do skály.
1: Musíš mi, Barošu, pomoct,
0: volal.
1: Jsi menší, polezeš první.
0: Pasák tedy převzal gazdovu louč a šel napřed. Ale za chvilku byla chodba tak těsná, že museli lézt po čtyřech. Barošovi začalo být úzko.
2: Gazdo, nevrátíme se,
0: navrhoval.
1: Jenom les,
0: poroučil mozol, kterého popoháněla vidina bohatství.
1: Stejně už se ani nedokážu obrátit, musím lézt dopředu.
0: Byla to pravda. Velký gazda byl tak v té nízké sloji zapasovaný, že nebylo ani pomyšlení, aby se otočil. A Baroš měl cestu nazpátek taky uzavřenou. Nezbývalo než lézt hlouběji a hlouběji do země. Už se sotva plazili po břichu, sami nevěděli, jak dlouho. Prsty měli do krve odřené. Šaty na nich visely v cárech. Také na gazdu dolehl strach, obzvláště když poslední louč, co měli, dohořela. Hladem a únavou na chvíli usnuli. A potom se zase plazili dál, i když měli těla celá odraná. Tu se Barošovi zdálo, že hlína pod nimi začíná být jakási navlhlá a z dálky, jak by doléhal hukot veliké vody.
2: Gazdo, slyšíte, jako by voda hučela?
0: Šeptal zadrhnutým hlasem mozolovi.
1: Ech, v hlavě ti hučí,
0: odbil ho gazda. A přece to byla voda. Jak se Baroš sunul po vlhké hlíně vpřed, najednou se těsná chodba počala rozšiřovat a svažovat prudko dolů. Než se nadál, jel pasák po mokré hlíně, ani zadržet se nemohl. Zastavil se až na břehu potoka, který tam zurčel ze skal. Z druhého břehu šlo jakési světlo a v tom světle, jak by se cosi lesklého odráželo.
1: Barošu, vzkřikl gazda mozol v údivu. Blíští se tam zlato, pojďme dál.
0: To se řekne, pojďme dál. Ale jak? Když voda byla hluboká a hučela jak o povodní. Tu zahlédli, že přes potok vede úzká kláda. Jenomže na té kládě stál černý kohout s ohnivýma očima velkýma jak talíře a bránil v příchodu ke zlatu. Gazda pohled upřený jenom na poklad už kladl nohu na kládu, ale kohout na něho hledí divoce a jak se mozol přiblížil, kľav po něm. A ještě jednou, div, že gazda nespadl do vody. Musel se tedy vrátit.
1: Běž, zkus to ty,
0: nutil pasáka. Baroš šel opatrně po kládě, došel ke kohoutovi. Kohout? Nic. Překročil ho a došel na druhý břeh.
1: Aj, to by andělé dávali radu, jestli to nebyli čerti.
0: Radoval se gazda, svlékl poškubanou halenu a přehodil jí přes vodu.
1: Naber těch zlaťáků, Barošu, co jich pobereš!
0: Pasák udělal, co mu sedlák poručil. Rozestřel halenu na zemi a oběma rukama na ní nasypal z veliké hromady zlaťáky.
1: Ještě ty hrudečky zlata, Barošu, přidej, neostýchej se!
0: Povzbuzoval ho gazda z druhého břehu. Oči mu jenom svítili, jak se ho zmocnila chamtivost. Baroš tedy přidal ještě několik zlatých balvánků, potom svázal rukávy a horko těžko dovlékl nacpanou halenu ke kládě. Cestou mu jeden zlatý balvánek z haleny vypadl, tak se pro něho sehnul a zastrčil si ho za košulu. Ale co teď? Halena byla těžká, kláda úzká a hladká, uprostřed klády kohout.
1: Počkej, Barošu, jdu ti naproti. Přehodíš mi halenu jako nic, uvidíš.
0: A už také stoupil na lávku a kladl nohu za nohu, až došel k načepířenému kohoutovi. Z druhé strany právě tak postupoval Barš, ale ten měl nesnadnější úkol, protože vlekl těžkou naditou Halenu.
3: Tak, a teď mi Halenu podej,
0: poroučel gazda, když oba stáli u koho.
4: Silou mocí Baroš Halenu plnou zlata pozvedl a nad kohoutem jí podal gazdovi. Sotva však se gazda Haleny chopil, kohout zařval, skočil po gazdovi, až na hlavu mu vyletěl a chtěl mu vyklovat oči.
0: Gazda uhýbal, bránil se, jak se dal. Kdyby pustil Halenu, najisto by kohouta odehnal, ale on držel zlato pevně a nechtěl se ho vzdát. Najednou škup, šlápl vedle a spadl do té hluboké hučící vody. Zlato ho zatížilo a už se neukázal. Jak to Baroš viděl, měl napilno, aby přešel kládu a dostal se z hory ven. Ale právě, že tak spěchal, také jemu ujela noha a čách, už byl ve vodě. Ponořil se do ní, točilo to s ním na všecky strany a šleknutím omdlel. Jak dlouho byl bez sebe, nevěděl. Když konečně otevřel oči, ležel na břehu potoka, ale co hlavního, sluníčko na nebi svítilo a lístečky vrby se mu ligotaly zrovna nad hlavou. Ta prudká voda ho vyplavila z hlubin země a vyhodila ho na zelený břeh. Nedaleko pásl pastýř dobytek. Baroš šel k němu, že ho poprosí o kousek chleba a optá se, kde vlastně je. Ale když ho pastýř spatřil, ulekl se ho jako nějaké příšery a utekl. Baroš se na sebe podíval a viděl, že má šaty zedrané na cár. Ohmatával se, nemá-li kosti dolámané, a spoza košule vytáhl baloušek zlata. Pastýř přivedl lidi a Baroš jim vypověděl, co se mu přihodilo. Na dvakrát mu nevěřili, nejspíš ho měli za chudáka, který se ze své chudoby pomátl, a najíst mu dali a také jakési oblečení se pro něho našlo. Od nich se teprve dověděl, že je v dalekých končinách, až kdesi na jižní Moravě. Byl pod zemí 4 dny a 3 noci. Gazdu Mozola už nikdy nikdo nespatřil. Zahynul, protože se zlakomil na zlato, a takové lidi ten kohout, věčný hlídač pokladů, trestá smrtí. Pasáka Baroše propustil, neboť spravedlivým, co nebaží po zlatu, on z lavičky uhne. Za ten balvánek zlata, který si vynesl z podzemí, si Baroš koupil grunt a do smrti na něm spokojeně hospodařil. Říkalo se o něm, že zázračně zbohatl. Mnohokrát od té doby ještě přešel kolem díry u studánky s dobrou vodou, ale dovnitř nikdy nevstoupil a také nikomu o vchodu k pokladům neřekl. Měl na paměti, o čem se na vlastní oči přesvědčil, totiž, že chamtivost lidi zaslepuje. A mohlo by se stát, že je tak zaslepí, že ani vody z potoka jeden druhému nedopřejí, a tehdy se ty podzemní toky z hory provalí a všecko.
5: Jak čert sloužil u ševce.

0: Tak vám, moji drazí, žil v jedné chatrné chalupě se svou ženou Švec. Když měl zakázky, seděl na verpánku a šil boty. Za hotové dílo dostal zaplaceno a Ševcová měla začvařit a péct lívance, které měl tak rád. Horší bylo, když si nikdo boty neobjednal, to pak jedli jen to, co narostlo v malé zahrádce. Ale nikdy z toho nebyli smutní. Takoví vám to byli skromní lidé, co měli pořád radost ze života. Jednou Švec dostal zakázku 12 párů bot, obutí pro svatebčany. A když jde o boty na svatbu, musí být obzvlášť pěkné, hladoučké, pohodlné. Takové se opatrují do konce života jako vzpomínka na všechnu tu slávu. To, aby si dal Švec nějak záležet. S každou botou si musí vyhrát. Každou vyštafírovat, protože taková příležitost je pro něho taky pravý svátek.
1: Natolik bot je potřeba hodně kůže a kůže prodává koželuch ve městě. Ale mám všeho všudy jen tolik peněz, kolik stačí tak pro jeden, dva páry. Ale není zbytí. Musím jít na nákup a pokusit se usmlouvat kůži na dluh.
0: Hned brzo z rána, ještě před úsvitem, vyšel Švec z domu, aby se ještě do setnění stačil vrátit. Těch pár svých grošíků tiskl celou cestu v hrsti jako poklad a v hlavě se mu všechno motalo a převracelo, jak to udělat, aby za málo peněz nakoupil hodně zboží. Musel projít hustým lesem, kde bylo ještě šero, a převalovala se noční mlha, než se promění na ranní rosu. Kráčel pomalu a opatrně, aby nezbloudil, jenže neviděl na krok před sebe a tak přece jen sešel z cesty. Tu mu pojednou pod nohama zadunilo, otevřela se před ním zem, zakouřilo se notně, červený plamen osvítil stromy a z díry se soukal rohatý chlupáč. Rozhlídl se kolem dokola a hned vyskočil na zem, až se zajiskřilo a jehličí pod ním zadoupnalo. Švec krapánek ucouhl, omrkl to zjevení od paty hlavě a v tu ránu se dovtípil, koho to má před sebou. Podle rohů, ohánky a kopita místo jedné nohy, to nemůže být nikdo jiný než pekelný čert. A řeknu vám, opravdový čert, černý, hůňatý a čmoudí a smrdí kolem, jako když pálí síru nebo staré škráby. Ten čert je poprvé poslaný na světlo boží a nevyzná se ve světě ani zamák. A ke všemu je hloupý jako putna. To se pozná hned, co tva promluví.
2: Ble, ble, ble. Kdo pak? Ty jsi.
1: Tvoj. Já jsem Švec, abys věděl.
0: Vykřikl hrdě a nebojácně Švec.
2: Aha. A takhle Švec, ble, ble, není náhodou člověk?
1: No, holenku. Švec docela určitě doopravdy a se vším všudy člověk je.
2: Aha, tak to by šlo. Já mám na poručení od našeho pekelného vládce Lucipera, abych přinesl hříšného člověka. Nejprve ti splním přání, jaké si jen smyslíš, a potom tě odnesu do pekla.
0: Švec poznal, že má před sebou výkvět vší chytrosti a tahle náhoda se mu právě hodila.
1: No, hříšný člověk, to já na mou duši jsem. A když už teda máš nějakého hříšníka odnést do pekla, tak to já s tebou tu smlouvu ujednám. Zrovna mě napadlo jedno naléhavé přání. Mám zhotovit brzo a rychle 12 párů bot a k tomu potřebuji pomoc.
2: Aha, no to by šlo.
1: Jenomže, Na boty potřebuju kůži. A na kůži peníze.
3: Ble, ble, ble.
2: Snadná pomoc. Peněz ti dám celý pytel.
1: Ne, ne, ne, ne. Jen 3 zlatky. To stačí na kůže pro 12 párů bot.
3: Ble, ble, ble. 3 zlatky. A co dál?
1: No, a pak budeš u mne ve službě k pomoci, abych ty všechny boty odevzdal včas před svatbou. Až došiju poslední, můžeš si mě odnést do pekla.
3: Ble, ble, mám sloužit? A bude to nadlouho?
1: No, když svou službu vykonáš dobře a rychle, bude to brzo. Ale když budeš sloužit špatně, naše dohoda skončí a ty potrajdáš do pekla bezemné s nepořízenou.
2: No, vyšlo. Já stejně dokážu všechno.
4: Naparoval se čert.
1: Dobrá. Dej mi na to dojednání nějakou písemnost. Ať to skálo pevně platí.
2: A to ne. Já přece neumím psát a číst. Ale když uděláme 3x, tvoj, tvoj, tvoj, tak je naše dohoda pevná jako křemen.
1: No, čertu věř, ale zkusím to s tebou. Tak teda, tvoj, tvoj, tvoj.
0: Oba stvrdili dohodu a čert vyklopil ševcovi do dlaně 3 zlatky. V lese se taky na dobro rozednilo, sluníčko už osvítilo správnou cestu a bylo na nejvýš na čase jít na nákup.
1: Od nynějška si u mě ve službě. Ale takového umouněného tovaryše sebou do města vzít nemůžu. Byl bys mi pro ostudu. Počkáš tady v lese. Až se budu na večer vracet, vezmu tě k nám do chalupy.
0: Čert zalezl do vykotlaného kmenu a švec pospíchal do města. Za 3 zlaté nakoupil krásný chůží na svršky i na podrážky. A protože tak dobře pořídil, vracel se s velkým balíkem kůží domů z vesela.
5: Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Nese kůže, kolik zmůže, a už běží přes kopec.
0: V lese pak snadno už podle puchu a čmoudu čerta našel. Hodil mu na záda balík s kůžemi a vydali se k chalupě. Domů došli, když už byla temná noc. Ševcová spráskla ruce, když v černé tmě rozpoznala černočerného čerta.
6: Vracíš se neřádně pozdě a ještě mi vedeš do domu jakéhosi rohatého kozla.
1: Ale co tě nemá? To je posel samotného pana Lucipera. Odnese mě do pekla, jen co si mě u nás vyslouží. Nedělej si starosti, bude se snažit, aby to bylo co nejdřív. Že, čerte očmouděný?
2: Ble, ble, ble.
0: Souhlasil čert. Ševcová byla panečku chytrá ženská a všechno pochopila bez vysvětlování.
6: Dobrá, dobrá, ale v chalupě mi ťápat a čmoudit nebude.
0: Strčili čerta do chlívku, kde byl snopek staré slámy. Tam se svalil a usnul jako pařez. Ale co jedl, čím se živil, to vám nepovím. Jen čerti vědí, co čerti jedí. Jak jsem slyšel, živí se všelijakou žouželí a havětí. Nebo polikají jiskry a oheň, anebo chytají lelky a pečou si je na sluníčku. A vůbec, co já vím. Švec v noci všechno své ženě povyprávěl a utěšil ji, aby jen neměla strach, že to s čertem zaonačí, aby s ním nemusel do pekla. Další den, hned, jak rozsvítili oblohu první sluneční paprsky, sedl švec na verpánek, nakrojil kůže a připravil na šití. Do škopíku dal máčet tlustou kůži na podrážky, aby byla pro práci vláčná a podajná. A hned taky vzbouřil čerta a uložil mu práci.
1: Já budu šít pravou botu a ty levou. Podívej, Takhle se šídlem propichují dírky v kůži. A takhle se navléká nit do jehly. Tak neokouněj a chyť se díla.
2: No jo, já stejně umím všechno.
0: Švec se dal s chutí do šítí a šlo mu to hbitě, jen se mu jehla v ruce chmitala. A k tomu si prospěvoval.
5: Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Krájí kůže, kolik zmůže, až má v dlani mozolec.
0: Čert se snažil pevnou tlustou nit navléknout do úzkého ouška jehly, ale pro ty jeho neobratné gremlavé pazoury mu to nechtělo jít. Když se mu to konečně jednou podařilo, navlékl nit dlouhou bezmála půl cívky, protože si hlupák myslel, že mu šití půjde bez častého navlékání rychleji, jenomže s tak dlouhou nití musel na každý stech oběhnout celou chalupu a za chvíli byl celý schvácený a uřícený. A protože si na konci neudělal uzlík, vždycky, jak nití škubl, všechny stehy zas vyvlékl a pořád byl s prací na začátku. Švec už měl ušitý celý svršek a čertisko zhola nic.
1: Tak tohle není ani dobrá, ani rychlá práce.
0: Pouštěl švec na čerta hrůzu.
2: Když takové nimrání, není pro moje pazoury.
0: Provinile kňoural čert.
1: Jo, holt ševcovina potřebuje mistra, a ne hudlaře. Takhle mi naděláš víc škody než užitku. S takovou s tebou hned tak rychle do pekla nepůjdu. Ale abys věděl, že mám dobrou vůli, zkusím s tebou jinou službu. Šikovné ruce teda nemáš, ale máš sílu. A páru? Naštípeš dříví na topení, aby mi zbyl čas na šití.
2: Aha, tak to by šlo. U nás v pekle taky topíme dřívím pod kotly.
0: Švec zavedl čerta na dvorek, ukázal mu špalek a hromadu nařezaných polen a dal černému čeledínovi do ruky sekeru. Čert popadl topůrko a horlivě se pustil do díla. Já pořád říkám, byl to hlupák nad hlupáky. Tloukl do polen, jenomže ne ostřím, ale druhou plochou stranou sekery. Bušil, mlátil do dřev jako divý, až se z něho dýmilo. Ale ty se neštípali, jen špalek za špalkem zalézal do země, jako by do dvora zatloukal hřeby. Švec vyběhl od svého ševcování a láteřil a hromoval, aby vypadal notně nazlobený.
1: Tak jsem ti to nepřikázal. Místo, abys mi štípal dříví, posíláš ho svým kamarádům do pekla. Není to ani dobrá, ani rychlá práce. A ještě nad to mě připravuješ o majetek. Jdi mi od toho. Vrať se k Luciperovi a beze mě. Konec smlouvy.
0: Čertisko se ale začal ošívat. Měl strach z Lucipera a netroufal si přijít do pekla s prázdnou.
2: Prosím tě, prosím, prosím, dej mi ho na mě jakou jinou službu, ble, ble, ble, ble. Já se polepším a udělám všechno nejlíp podle tvého naporučení.
0: Vida, vida, jak čert Grobián najednou přišel s prosíkem. Švec nejprve na oko odmítal a vzpíral se, ale pak se jakoby udobřil a uvolil se dát čertovi jinou zadávku.
1: Dříví na topení si nenachystal, ale teplo budeme potřebovat. Než se nadějeme, máme zimu přede dveřmi, proto vezmi koš, nachytej na dvoře slunečního tepla a nanos ho do sklepa do zásoby. To snad dokážeš, ne?
2: To by šlo. Na nošení já jsem největší silák halama.
1: Což, o tu sílu nejde. Teplo tolik neváží, ale nos opatrně. abys ho cestou nevytrousil. A musíš řádně pěchovat. Sklep je malý, aby se ho tam hodně vešlo. Až skončíš, zavolej, hospodáři, hotovo.
0: Čertovi se to zalíbilo a hned se rozběhl s košem na dvůr. Švec zase sedl na verpánek. Ševcová všechno slyšela, mlčela k tomu, ale oči se jí smály. Točila se u plotny a vařila dobrý oběd, až to vonělo celou chalupou. Švec skončil šití a začal ťukat kladívkem, jak zatloukal hřebíčky a floky do potrážek. A k tomu si zvesela prospěvoval pro radost a k němu se přidala i Ševcová, protože by se nejraději hlasitě rozesmála.
5: Švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Boty tluče do babuče a pár s očkou na konec.
0: Čert zatím běhal a kmitral. Nosil koš sem a tam ze dvorka dolů do sklepa. Jemu bylo teplo, až mu pot z čela tekl v potůčcích, ale ve sklepě tepla nepřibývalo. He, my dobře víme proč, ale Trumbera čert neměl ani potuchy. Z toho pobíhání byl nadobro schvácený. Odhodil koš, sedl si na práh a funěl, až mu dlouhý jazyk plandal v hubě jako ohařovi.
2: Hospodáři, hotovo.
0: Švec vyšel ven a oblékal si kabát.
1: No, když si tentokrát řádně vykonal, co jsi měl uloženo, dám se teda s tebou na cestu do všech pekel. Já jen dokončím rozpracovanou botu a ty si zatím sedni do sklepa a vyzkoušej, jestli je tam opravdu dost tepla. Chvilku počkáš a pak poletíme.
0: Čert vlezl do sklepa a sedl na hliněnou zem. Ale než se nadál, prolezla jim zima, že se třásl jak listí na osice a jektal zuby, div si svůj dlouhý jazyk nepřekousl. Sklep byl pěkně hluboký a studený, i v parném létě sloužil jako chladnice a čerta studil jako nejmrazivější ledovna, protože pekelná čelátka je z věčného ohně uvyklá na teplíčko víc, než naše kočky. Netrvalo dlouho a čert vyletěl ven jako střela.
2: Mě mrzne nos, mě mrznou uši. Já jsem prostydlý až na kost. Lepší.
0: A dál už nemohl promluvit a ani blé, protože kýchal a pčíkal, že si málem svůj zahnutý nosan otloukl o zdi. Na to se švec hrozně rozčílil, přímo rozběsnil a moc úsilí vynaložil, aby to vypadalo jako opravdová zloba a vztek.
1: Tak to máme. Potom čiň čertu dobře. On mě chtěl čertisko proradné a ošemetné oklamat a podvést. Žádné teplo do sklepa nenanosil, je tam zima jako v morně. Ještě, že to oskusil na vlastní kožich, aspoň se prozradil.
0: Čert nemohl pro samé kýchání ani odpovědět, ani se ohradit. Hepčí.
6: Pozdrav pámbu, svatá pravda, hospodáři.
0: Přikyvovala Ševcová, ale ve skutečnosti div nevyprskla smíchem.
1: Tak to jsem s tebou, Milánku, už mudlaný skoncoval. Naše dohoda nic neplatí. Seber si saky paky a mazej s prázdnýma rukama do horoucích pekel.
0: Čertovi k tomu všemu kýchání a prskání ještě vyhrkly lítostí z očí slzy jako hrachy a koulely se mu po tváři, až měl na lících černé čmouhy jako koleje. jen trochu přemohl to hrozné kýchání, začal zas prosit žebronič Kemral, aby se jen Švec nad ním smiloval a zadal mu ještě jednu poslední službu.
2: Tu já, ble, jisto jistě vykonám ke tvé úplné spokojenosti.
6: Svatá pravda!
0: Zasmála se už naplno Ševcová, protože se nemohla dál tvářit přísně a nazlobeně.
1: Ne, kde pak? Já už s tebou nechci mít žádné handly. Jedině, jestli se tuhle hospodyně nad tebou nesmiluje.
0: Čert padl před Ševcovou na kolena a prosil a kňoural jako spráskaný pes. Kámen by se nad ním ustrnul. Ševcová chvíli na oko okolkovala a protože měla Safra Portsky chytrou hlavu, vymyslela zatím dobrý nápad.
6: Budu prát. Potřebuji plné necky vody. Napumpuj do věder vodu a na nos do necek, aby byly až povrch plné.
2: Ble, to by šlo.
0: Zajásal čert a už běžel pumpovat vodu. Jenže Ševcová vzala kolík a ve dně necek nechala nezazátkovanou díru. A čert pumpoval, běhal, nosil a vyléval vodu do necek, ale než se vždy od pumpy vrátil, voda byla ta tam, všechna dírou vytekla ven. Tak čertisko pumpoval, běhal, nosil, vyléval pořád a čím dál rychleji, jen vody v neckách nijak nepřibývalo. Zanedlouho byl celý rozpálený, že ho všechno kýchání přešlo, ale tak se z něho jiskřilo a kouřilo, že ho musel Švec strčit pod pumpu, polít ho a uhasit mu kožich vodou, aby se od něho nezapálila chalupa. Čert se po tou sprškou šklebil a ošíval, abyste věděli, čerti se, jak těživ, neumývají. Pára z něho jen syčela a špína se z něho spláchla. Nakonec vypadal obstojně k světu a člověku podoben.
1: No, teď už vypadáš skoro jako usmolený ševcovský pomocník. Takového nějakého tovaryše bych potřeboval. Jenže ty jsi k ničemu. Žádný uložený úkol si nesplnil. Napřed si mi udělal škodu na dříví, teď zas na vodě. Vrátíš se šupem do pekla a ještě ti dám účet pro pana Lucipera za ty škody. Řekl bych, že tě moc nepochválí.
0: Čert se rozbrečel hlasitě a usedavě a slzy mu tekly z očí proudem. Kdyby je chytal do necek, bylo by jich až po okraj, ale jen kdyby nechyběla zátka. Mazaný Švec se tentokrát nedal obměkčit. Nechal čerta čertem a odešel do světnice. Teď už si nesedl na verpánek, ale každou ze tří nožek, na kterých ševcovská stolička stojí, přibyl velkým hřebem k podlaze. Pak vzal pop. To je lepidlo, kterým se lepí boty a co se jim slepí, drží jako skála. A tím popem natřel sedátko. Za chvíli se ten čertovský ubrečenec přišoural do světnice, vzlikal, kňoural a sliboval peníze, zlato a drahé kamení. Ale Švec jen neoblomně vrtěl hlavou.
1: Naž by mi bylo všechno to bohatství, když bych s tebou letěl do pekla a neužil si ho na tomto světě?
2: Tak já ti dám lhůtu, ble. Celý rok si můžeš lebedit, nic nedělat a mít se dobře, ble. Já ti budu sloužit ve dne v noci a peníze se ti jen pohrnou. To by se ti nelíbilo, ble.
1: Nelíbilo. Kdepak? Tak hříšný já zase nejsem. Bez poctivého ševcování bych neměl spokojenou dušičku. A tvoje služby už znám. Konec řečem, nedodržel jsi naši smlouvu, seber se a leď si domů, já zůstanu taky doma.
0: Na to čertovi náhle otrnulo, rozohnil se, rozčertil, zkrátka obrátil na jinou notu.
2: Tak! Tak to by nešlo. Už toho mám dost, bleble. Žádná služba, žádné vyjednávání. Poletíš se mnou do pekla a hned a hotovo. Ble, ble, ble, ble, ble.
0: A čertisko pobíhal po světnici jako pometlo po dvoře a soptil a sršel oheň a síru.
6: Pane bože, vždyť nám zboří nebo zapálí chalupu.
0: Zoufala si Ševcová.
4: Co pak naše smlouva, tvůj, tvůj, tvůj, pevná jako křemen, nic neplatí?
2: Nic, nic, smlouva, nesmlouva. Já jsem čert pekelný, já na žádnou dohodu nedbám, žádnou dohodu nedodržuju, ble, ble, ble, protože já mám pekelné vychování a způsoby.
6: Neplivej mi tady jiskry! Protože způsoby nespůsoby se mi připalují lívance.
0: Rozohnila se tentokrát doopravdy i Ševcová.
4: To máš tak, hospodyně, na světě to tak chodí. Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. A kdo se včas dobře nezařídí, špatně pořídí. Tak poslyš, hasa čerte, necháme hospodyni dopéct lívance. Ty si tady v poklidu sedni, aby se s tím rejděním a běsněním nenamohl. Já se zatím ohodím kostelovým oblečením, abych vypadal důstojně a svátečně, spolknu nějaký lívanec a potom, když ti to půjde, povídám, potom mě odneseš k trůnu pana Lucipera.
0: Čert se zastavil, odfrknul páru, jak zabrzdil a rozchechtal se.
2: Aha, tak to by šlo. Ble, ble, ble, brr, to by šlo.
0: Ševcová dopékala lívance a dala je teplé, voňavé domísy na stole a k tomu žbánek povidlí. Švec zasedl ke stolu a posvátně se dal do jídla.
2: Ble, ble, ble, ble, čas běží a ty si tady baštíš. Konec čekání a letíme.
4: No, jak jsem řekl, když ti to půjde, poletíme.
2: A proč by to nešlo, ble, ble?
0: Čert se pokouší zvednout z verpánku, aby Ševce popadl. Ale kde pak? Pop na chlupatém kožichu drží jak přirostlý. Verpánek drží na podlaze, že by jim ani Lucifer nepohnul.
4: Tak se mi zdá, milánku, že do pekla nepoletíme ani já, ani ty. Chceš tu zůstat? Nějak se ti u nás líbí.
6: Ale já ho nechci. Leť už ke všem čertům.
2: Já bych letěl, ale nejde to.
4: Do pekla se halt nevrátíš. To máš z toho, že nedodržuješ sliby.
2: Podívej, hospodáři, bleble, dám ti pytel peněz, nechám tě tady doma, jen mi pomoz, abych mohl odletět.
4: Vida, to jsou jinačí způsoby. Řeknu ti rovnou, o čertovské peníze nestojím, ale kdybys mi dal čertí kůži na dvoje lakové boty, tak bych ti pomohl.
2: A to by šlo. To by šlo. Tvoj, tvoj, tvoj.
0: Vykřikl horlivě pekelník a už vykouzdil kusanec černé kůže. Švec kleštěmi vytrhl hřebíky z nohou verpánku a čert vyskočil jako na péru. Chvíli lítal s verpánkem na zadku jako sršeň.
2: Už mě jak tě živ neuvidíš.
0: Čert vyrazil dveřmi ven, zatočil se na dvorku jako káča, zavrtal se do hlíny a zmizel pod zem, jen se zakouřilo. Švec se Ševcovou si padli se smíchem do náruče a pak spolu dojedli ty milované lívance. Švec došil 12 párů bot a ještě 2 navíc z čertí kůže pro sebe a pro svou ženu. Na svatbě si v nich zatancovali a pak je nosili až do smrti, protože boty z čertí kůže nikdo co živ neroztrhá. Jak čerta přivítali v pekle a jak ho zbavili verpánku, anebo jestli s ním dodnes lítá, to se už nedovíme, protože nikdo nikdy toho čerta neuviděl. A tak to je, Milánkové, konec pohádky o čertu a ševcovi.

0: Tam doma, v domečku za lesem a za rybníkem, zarůstala zatím fíkova bouda pomalu pavučinama a bodláčím a Ája se zajícem jen vzpomínali, co asi ten náš fík dělá. Když s takovou slávou opustil severní končiny, vydal se pak Maxipes až k našim protinožcům. Tedy protinožcům, ono se jim jen tak říká, protože jsou na opačné straně zeměkoule a chodí tedy vlastně nohama proti nám. Jenže to oni si myslí, o nás taky, rozumíte, že jsme obráceným vzhůru nohama. Ve skutečnosti je tam všecko dočista normální, až na jakási podivná zvířata, která směšně poskakujou jen po zadních a vypadají skoro jako náš známý zajíc, když trošku přeroste. Zajíc ovšem v žádném případě nemá na břiše co? No jistě přece kapsu. A to tedy tahle podivná zvířata mají. No jasně, klokani, uhádli jste. Fík se nestačil divit, když si co chvíli některý klokan vyndal z kapsy něco na zub, protože fík nikdy nic takového neviděl. Zajíc, veverka, ani slepice přece kapsy na břiše nemají. No, a potom si jeden klokan dokonce vyndal kapesník z kapsy a hlučně se vysmrkal. No teda, to jsou mi nějaký hygienický zvířata, myslel si fík. Potom chvíli pozoroval ty neuvěřitelné dlouhé klokaní skoky a povídá si, Rome, to by byla společnost pro mě. Já jsem přece mistr světa ve skoku pro něco, snad bych si s nima mohl i zazávodit. A chtěl si s nima hrát. Jenže ovšem, když si chce člověk s někým hrát, musí k tomu být nejmíň dva. Pro psy a pro klokany to platí taky. A jak si s nima mohl hrát, když před ním zběsile utekli? No bodeď, jak pak by nedostali strach, když viděli to podivné, buclaté zvíře, jak se k ním valí naprosto nenormálně, teda po čtyřech?
1: Aha, usoudil moudře fík. Měl bych si asi nechat napřed ušít tu kapsu, abych byl trošku normální.
0: A šel hledat Krejčího. Co pak o to? Krejčího našel, než bys řekl švec. Jenže na dveřích byl velký obrázek přeškrtnutého psa. A to samo sebou znamená, že psi tam nesmějí.
1: No nic, Krejčích je tu jistě víc.
0: Bylo, ale na dveřích všech těch krejčovských salonů byl pořád stejný obrázek přeškrtnutého psa.
1: No to se nedá nic dělat, řekl si fík. Musím se zkrátka odvážit. Trpělivost přináší růže. Odvaha kapsu.
0: A srdnatě vstoupil.
2: No ale co je tohleto za pořádek, prosím?
0: Rozčiloval se ovšem mistr Krejčovský.
2: Sem psi nesmějí, halo!
0: Vystrčil hlavu před krám.
2: Kde je ten pán? Prosím vás, buďte, kde je ten pán od toho psa? Pojďte si pro něj.
0: Na ulici ovšem nikoho neviděl, tak se zase vrátil do krámu a zkoušel to na fíka s dupáním.
1: Já žádnýho pána nemám, smutně promluvil fík. Já mám jenom malou Áju a ta je doma sama s tatínkem a maminkou a se zajícem a je to moc daleko odtud.
0: To už ale Krejčovský mistr neslyšel, protože hned při prvních fíkových slovech padl jako dobře poťatej strom. Oni u nich v Austrálii nejsou zvyklí na to, aby psi mluvili. Fík mu úslužně poskytl první pomoc, teda vylil na něj kýbl vody, a tak se Krejčík probral, trošku dokonce povstal a zařval pomoc, je, policie! A stihl dokonce ještě vytočit policejní číslo. Potom teprve dokonale omdlel a ani druhý kýbl vody už na něj nezabral. Fík pokrčil rameny a vyšel před krám. Strhl obrázek přeškrtnutého pejska a místo něj nakreslil na sklo obrázek přeškrtnutého policisty. Pak se vrátil do krámu a začal křísit nebohého mistra jazykem. ukázalo se, že psí jazyk je na tenhle účel mnohem účinnější než sebelepší pitná voda. Za chvíli přijeli policajti. Už se hrnuli dovnitř, ale v tom spatřili přeškrtnutý obrázek policisty a tak se samozřejmě zarazili.
1: Teda proklatě? My tam nesmíme! Bezradně krčili rameny.
0: Jenom policejní pes rázně a bojovně vstoupil. Ale honem ho ta bojovnost přešla, když uviděl obrovitého brášku Fíka. Radši mu na znamení přátelství olízl čenich a podal mu policejní pac. No, to už bylo na nebohého krejčíka moc. Dva psy v krámě, žádná policejní ochrana. Co mu zbejvalo, než nakonec psího zákazníka úctivě obsloužit. Sice se trošku třásl strachy, když mu bral míru kolem pasu, ale nakonec to zvládl. Fík si prohlédl hotovou kapsu v zrcadle, spokojeně pokýval hlavou a šel se učit skákat po zadních. Nebylo to pro něj zas tak úplně těžké, když přece tenkrát na těch pérech z kanape, jak se stal mistrem světa ve skoku pro něco, taky skákal převážně jen na zadních. Chtělo to jen pár hodin úsilovného tréninku a šlo to i bez pér. Potom se tedy vypravil do buše za kamarády Klokany. Koukali na něj trošku divně, to je fakt. Má to sice kapsu, říkali si, skáče to po zadních, ale stejně je to nějaké divné.
3: Vždyť já jsem z druhé strany země koule,
0: vysvětlil jim Fík a hned to uznali a vzali ho mezi sebe. Jenom ještě jednou podotkli, že teda u nás máme jaksi divné klokany.
3: Jo, připustil Fík. U nás máme divné klokany. Hrajou dokonce i kopanou.
2: Je, to je to!
0: Nechtěli se dát australský klokani zahambit. My zase hrajeme košíkovou! Hele! Vytáhli z roští míč a začali hrát košíkovou do dvou největších kapes. V házení míčem se jim ale Fík klidně vyrovnal. Horší bylo, když se ho zeptali, jestli umí taky házet bumerangem.
3: Rume, bung, co to je?
0: Divil se Fík.
2: Bumerang! Jé, mne, koukej! Takhle se to hodí!
0: Předvedli mu to zahnuté dřevo
2: a za chvíli, kamarádičku, se ti to zase vrátí do ruky.
3: Aha, už vím, řekl Fík. Česky se to řekne poslušnej klacek. Ukaž, dej to sem, já si to taky zkusím. U nás doma takový poslušný dříví neroste.
0: Tak to tedy zkusil. Na poprvé hodil docela dobře. Dokonce se mu podařilo schodit ten plechový barel na zdi, co mu ukázali. Jenže s návratem to bylo trošku horší. Bumerang zakroužil kolem Fíka a pak mu docela neočekávaně přistál za krkem.
3: Dejte mi nějaký lepší,
0: zavrčel Fík, když se z té rány zpamatoval.
3: Tenhle neumí přistávat.
0: Podali mu jiný bumerang a Fík zase hodil docela parádně, jenže tenhle klacek zase neuměl pořádně dodržovat dráhu letu. Místo na plechovku zamířil si to přímo na pláž a bral to hezky při zemi. Vypadalo to spíš jako, že letí kosa. Lidičky zděšeně nadskakovali a prchali před splašeným dřevem. A klokani se jenom smáli.
3: No co?
0: Zabručel Fík.
3: Bere to trošku oklikou, no.
0: A skutečně, bumerang nakonec přece jen našel správnou cestu a trefil tu velikou plechovku. Teda ovšem z druhé strany. Takže ji schodil Fíkovi rovnou na hlavu.
3: Pomoc! Pomoc! Pomoc!
0: Fík zděšeně pobíhal s hlavou v kýblu sem a tam a nemohl se té plechové pahlavy nějak zbavit. Naštěstí, nebo snad na neštěstí, no zkrátka zrovna jel okolo pahlavy nějak zbavit. Naštěstí, nebo snad na neštěstí, no zkrátka zrovna jel okolo plný autobus turistů,

0: Samozřejmě, že to je Maxi Psus Kýblis.
1: No počkej, já ti dám, no jen počkej.
0: Tohle Fíka samozřejmě namíchlo. Nikdo přece nemá rád, když se mu komolí jméno, že jo? Maxi pes rozběhl po hlase a podařilo se mu vrazit do průvodce tak pěkně, že barel povolil a potom houkl skoprnělému průvodci do očí.
1: Jo, Maxi Psus Kýblis. Správně. A vyznačuje se tím, že umí mluvit.
0: Teda, takovou rychlostí ještě nikdy nikdo žádný neviděl odjíždět turisty z Austrálie.

0: Rozkaz pro krejčí a všechny dvořeníny. Kdo už je nejdřív šaty princezniny, ten dostane zlata tolik, co sám váží. Jestli do zítřka se šaty nepodaří, krejčí budou ráno kratší o hlavu. Krejčí, jestli do zítřka se šaty nepodaří, krejčí budou ráno kratší o hlavu. Krejčíci, teď máte na vybranou. Buď to hroudu zlata, nebo popravu.
1: Co to šiješ?
2: Plášť.
1: Jak je ošklivý.
2: Mně se líbí.
1: Mně se ale protiví. Však budeš mít šaty přesně, jak jsi chtěla. A zítra si krále vezmeš za manžela.

0: Trojí šaty dala jste si šít. Trojí šaty hotovy už jsou. Tím jsem, princezno, já vyplnil svůj slib. A nyní vám šaty předvedou.
1: No, co říkáš, Lado? To je nádherné. Pověz, líbí se ti?
2: Ne, mě líbí ti jako slunce za letního dne.
1: Já ti nerozumím. Vždyť jsou překrásné.
3: To je přesně to, co princezna nikdy nechtěla. Otrokyně tančí v šatech tak krásných, až přichází i urozený zrak. První tolik připomínají východ slunce. Perly něžné, jako když se třpití raní rosa. Zkrátka, švadleny i krejčíci se ne nadarmo snažili celou noc. Jakoby šaty opravdu ze slunečních paprsků ušily. Dvořané omámeně hledí. Kazisvět uspokojen usedá na přinesenou sesli. Lada je nápadně pobledlá. Očima hledá starou chůvu, v jejíž hlavě se celá lest se šaty zrodila. Kazisvět tleskne párem plechových rukavic. A už jsou tu druhé šaty, ještě krásnější než prvé. Na dvoře tančí letní den. Úžaslý mnich zírá na otrokyni, která se svléká z letní oblohy a nadýchané krajky k princezniným nohám skládá. V prach nádvoří upírá své zraky stále nejistější Lada. Stařičký Hostimír raduje se v domnění, že dceru v brzku provdá. Ovšem nejkrásnější roba je ta, která má spodobnit noční oblohu. Jakoby se náhle setmělo a uprostřed horkého dne se stoupila půlnoc ozářená na místo hvězd leskem těch nejdražších kamenů. Nejen mnich němně vydechne, když otrokyně svlékají nad pozemskou tanečnici a k nohám ladiným padá drahocené hedvábí.

0: modré ti budou slušet nejlépe.
1: Chcete přijmout šaty nebo nechcete?
2: Nejsou ošklivé.
0: Jsou krásné, bez váhání.
2: Přece ale nejsou jako noc pod hvězdami. Nesmíte se, prosím, králi urazit.
1: Tedy myslíte, že nesplnil jsem slib? Princezno, to všechno jsou jen řeči plané. Jen mě urážíte odkládáním svým. Buď to ještě zítra svatbu přichystáme, nebo pozítří vám válku vyhlásím.

0: Lado, Lado, co jsi to jenom udělala? Když se za něj nevdáš, bude s námi zlé.
1: Ty mi tady radíš, abych si ho vzala.
0: Jinak celá země tě, dcero, prokleje.

0: No.
1: Kam jsi na jaře zasadil bludný kořen, no?
0: Já?
1: No.
0: Ke třem borovicím.
1: No.
0: Potom na kraji lesa a vůbec všude kolem naší hejšovické sluhy, jak jste si přál, pane Magia.
1: Ty rošťáku. A jak to, že nikdo na hejšovinu nezabloudí, jak kdo do lesa vejde, tak odejde a ještě s pytlem hub. Že si ty houby nepostříkal jedovatou slinou. Je to tady všechno! Ani kapka nechybí! Tuj.
0: Pane Makijáš, dneska stejně už nikdo nevěří na kouzla a na čáry. Tak jsem si myslel, že by to bylo plejtvání, no?
1: Ty rošťáku, takovej fámulus neboli pomocník je mi k ničemu. A ty si myslíš, že já kvůli tobě svoje kouzelnické řemeslo pověsím na hřebí? Ty rošťáku!
2: Přes rokle lesy a skály zní moje hejaja škály. Vysoké tře nebo kovarní a nikdo snad nesvede tak jako já. Hejaja, hejaja, hejaja.
1: Hej, Kal, co to má znamenat?
3: Zdravíčko, pane Magiáš, doufám, že vám nebudu překážet.
1: Od kdy si prospěvujete na hejšovině jako na nějaké operní scéně? Vy máte hejkat, abyste naháněli lidem hrůzu až přímo k žaludečním záchvatům!
3: Prospěvuji si, pane Magiáš, od toho okamžiku, kdy se zásluhou kosteleckého pana doktora jsem se stal solistou vídeňské opery. Co? A jezdím sem do východních Čech výhradně na dovolenou nadýchat si čerstvého vzduchu, víte? A řeknu vám, pane Magiáš, že nikde není tak čerstvé povětří jako na hejšovině. Na hejšovině.
1: Že vám není hamba, hejkal, zpívat umí kde kdo? Ale hejkalem se někdo jen tak nenarodí.
3: Ale dejte pokoj, pane Matyáš. Já jsem z toho věčního hejkání málem přišel o hlasivky. Ale kostelecký pan doktor, ten mě absolutně vyléčil tu moji laryn a faryngitidu a ještě mě výtečně poradil. Ano, našel jsem si nádherné zaměstnání a jsem teď velice spokojen. A rád žiju, rád. Jestli chcete, pane Magiáš, dám vám svůj autogram. Jestli tomu nerozumíte, to je tak jako, neboli se vám tady podepíšu na památku, to se tak mezi umělci dělá.
1: Strčte si ten svůj autogram za klobouk. Ale... Na toho kosteleckého doktora si počíhám, to si pište.
3: No, jak myslíte, pane Magiáš, ale já bych vám to neradil. Nikdy nevíte, kdy ho můžete potřebovat. Pane Magiáš, buďte tady zdrav, buďte zdrav a velice mě těšilo.
2: Nashledanou.

0: Já, doktora. Až naprší a uschne.
1: Povidla.
0: Co udělal? Co to udělal? Ty chomou, ty nechodí.
1: Já. Co je vám? Pane Magiáš, co je vám? Pojďte si sednout. Sedněte si. Co je vám? Co říkáte? Vydržte. Já letím do Hronova pro doktora. Vydržte, pane Magiáš. Vydržte. Vydržte!

0: Ano, další.
1: Dobrý den, pane doktor.
0: Dobrý den.
1: Se mnou je konec.
0: Nám se zavřete, dědo, a pojďte dál, pak mi to povíte.
1: Já hořím, pane doktor. Mně je zle, pane doktor. Je. V kříži mě píchá, v kloubech mě loupe. To jsou rány, pane doktor. Já mám kašel, já mám rýmu jak trám, já bych potřeboval nějaký mazání, pane doktor.
0: Povídáte mazání, nějaký užívání byste chtěl, víte?
1: Tak, tak.
0: No, a co kdybychom to nechali tak, jak to dělám normálně, že bych si vás vyšetřil a potom bych sám uznal za vhodný, co vám dám, že jo, dětku.
1: Jo.
0: No, hrejte se. Hrejte se prst.
1: Ne?
0: Tak, a teď takhle dva prsty spojíte. Táhne? No vidíte?
1: Drží!
0: To dělám po šmistrovi.
1: Jo.
0: Mám špatně lepěj známky. A teď přivoňte. Pane, to je co zápach.
1: To je
0: kdyby to tak táhlo, jak to páchne, tak si to dám patentovat. No.
1: Ale teď, drží to dobře.
0: Drží to dobře, no jistě ti dva prostě už nepotřebujete. Posaďte se, dědo, já se na vás podívám. A pak usoudím, co s váma dám udělat. Tak. Na co pak tohle to máte?
1: To je podpora, pane.
0: Podpora, no. Tu teď nepotřebujete, když sedíte. Takhle pěkně. A teď budeme dýchat. A pěkně s otevřenými ústy a zhluboka. Zhluboka ne, až ze sklepany, to je v podzemí. To jsou varhany, ale pěkně rozmodrchaný. Zadržte dech.
1: Je to studí, pane doktor.
0: No, no. Máte trochu taky teplotu, ale takovou zvláštní. Takovou ledovou. A teď dýchejte zhluboka. Tak. No to je hrozný. To je hrozný. A teď zakašlete. Je, vy jste mi dal. Člověče, vy jste mi vpáčil bubínky. Co já teď budu dělat? Já vám povím. Tohle už jsem dlouho neslyšel. Takový hvízdání a takový kašel. Vy byste mohl, já nevím, co děláte ve dne, ale mít dvojí povolání, večer hlídat mlejn, místo tamhle sousedovi z Dobrmana. Teď to není kašel, to je štěkot. To je výstrašný štěkot. Tak a teď si zacvičíme. Co pak to máte? Co to tady máte?
1: Fajfka.
0: Fajfku máte? Vám to takhle hvízdá, vy máte tak zanešený plíce a vy kouříte, že se nestydíte. Podívejte se, já vám něco ukážu. Já měl kamaráda, hodnej člověk to byl. A jak dopad? Podívejte se. Pravou půlku plíc má ještě z dětství. Když nekouřil, pěkně kostičkovanou, barevně vydařenou, a pak začal kouřit a podívejte se, jak dopad. Tvůj tajbl.
1: Jo.
0: A schovejte to do kapsy, já to nemůžu ani vidět. Já od čeleška nekouřím, jak to vidím, tak vám to závidím. Pojďte dál. Tak. A teď pomalinku lehejte. A pomalinku se zvedejte. A znovu si lehejte.
1: Je to nutný, pane doktor.
0: To je velmi nutný. A teď si rychle sedněte. Já vám povím takovouhle, já měl almaru. A kvůli tomuhle vrzání jsem ji vyhodil. Ale u člověka udělíte takhle rychle rukou. No to je hrozný. Dětku, sedněte si, pojďte se. Já vám naliju čistýho vína. To je špatný. To je moc špatný. Takový sympatický člověk a víte, co vy máte? Revma.
1: No.
0: Revma, ale takový revma, jak já už jsem dlouho neviděl. Kdo ví, jestli jsem vůbec takový revma viděl. Já mám 100 chutí poslat vás, víte kam? Ještě až do Prahy na lékařskou fakultu, aby se na vás podívali. A řeknu vám, ti by koukali, ti by si pošmákli. A nejen žáci, i profesoři. Takový je to reuma.
1: No
0: pojďte
1: jo.
0: Sem ke mně.
1: Pane doktor, ale do Prahy, hejte, to je dálka. Tam já by sem ani nedošel.
0: Já to jenom tak jako nadhodil, víte, že by to pro ně bylo zajímavý. Já budu rád, když dojdete zpátky do svý teplý postýlky a budete se nadále uchovávat v teple a v suchu. To je takový základ pro léčbu takového revmatismu. Tak hezky do postele,
1: jo.
0: V teple a v suchu. A bych nezapomněl, tady vám něco dám. Je to linimentum. Víte, co to je?
1: To ne, pane.
0: To je mazání. Linimentum je lékařský prostředek, který se používá zevně vtíráním do kůže v místech, kde právě vržou klouby. Aha. Tam je to revma největší, nebo kde je rosolovina. Tak si to budete vtírat, ležet v teple a v suchu a pak se mi přijete ukázat.
2: No mazání, to je dobrý, pane doktor. To víte, já se rád přimáznu, že jo? Ale to sucho a teplo je vyloučený.
0: Jak pak to?
2: Pane doktor, vy jste to nepoznal?
0: A co jsem jako měl poznat?
2: No hlejte. Já jsem havlovický vodník.
0: Já, mě jste pořád byl povědomý a hlavně to vlhko tamhle, jak jste rozjel na Vyslajván.
2: Já jsem Hastrman, teď já ve vodě bydlím, pane doktor. Já si nos vo hladinu vodní utírám. No, já si maximálně můžu vyměnit v posteli, já nevím, tvrdou vodu za měkkou. Ale voda je voda, to znáte.
0: No právě,
2: to ani v letě není teplý.
0: No, jenomže revma ve vodě a ve studení, k tomu nevylečíte. Hastrmanský, kolik pak je vám roků?
2: No, co?
0: Let kolik je vám, jak jste starý jako?
2: Já nevím, pane doktor.
0: No, to je přece požehnaný věk.
2: No.
0: To zase to revma na ty roky není tak špatný. To tenhle je mladší a podívejte se, jak dopad. A já vám řeknu, já ho nemám rád. Uh-huh. Já mu ze závisti říkám zubatej Ferda, on jich má ještě 32, já už je žužlám. Tak jak bychom to udělali?
2: No.
0: No ale v teple bejt musíte.
2: No.
0: Rozumíte, bez tepla to nejde. Ale zase, když musíte být i ve vodě, já mám nápad.
2: Jo.
0: Já vám to zpomínám. To je zajímavé, já když jsem v úzkej, mě lidsky něco najednou napadne. A dobře mě to napadne. Víte, co my s váma uděláme? Hastrmanský, vy si zbalíte svý saky a paky a vy se odtud odstěhujete. Štando pojedete, pojedete někam, kde jsou lázně, teplý zřídla. No. Takže budete ve vodě, ale v teplý, takže budete jako skoro v suchu.
2: Ale pane doktor, kde jsou tady teplý zřídla, když v celém kraji není?
0: Já neříkám tady, to bych neříkal, že si zbalíte saky a paky a budete se stěhovat. Vy pojedete, kde jsou lázně, do Teplic, do Píšťan a tam budete. No,
2: no jo. Počkejte, ale co má takovej Hastrman na práci?
0: Prázdných v těle zavedených nic. Hlavně bejt nenápadný, víte? Jen to tam tak omrknout. Získat tam cit pro teplý zřídla, pro to bublání, abyste ho slyšeli i tam, kde ještě není na povrchu. A pomoh mu ven. Zaved a založit nový lázně. To je váš úkol. A když je budete udržovat hezky v čistotě, i to okolí, no, tak se tam budou sjíždět nemocní, ve dne se budou pěkně koupat v těch bublinkách, budou to kloktat a večer vy potom nastoupíte. Uděláte takovou tu běžnou údržbu a pak vy do bublinek hezky rochňat se tam a taky kloktat a no, uvidíte, že to revma vyléčíte.
2: A já bych mu taky vybírat ještě, že?
0: No, já nevím, no vybírat byste mohl samozřejmě, ale hlavně nemocný vybírat, víte, aby tam byli nejdřív ty těžce nemocný, až se dostane na ty letky, pak i ty letky.
2: Jo, no, pane doktor, děkuju, balím, stěhuju se na Slovensko.
0: A já, a píšte.
3: Teplé zřídlo, tělo z hýčka, a to se mi líbí. Revma půjde do hájíčka, i ty věčné ryby. Je to pravda. Zbalím jen to nejnutnější, mech a vodní třásně. Děkuju vám, pane doktor. Mějte se tu krásně. Ups. Mám plnej nos.
0: Co pak je? Hoří nebo co? No pojďte dál. To vypadá, že ten mariáž zase nebude. Co pak je?
4: Pane doktore, máte hned, ale hned a honem přijít panu kouzelníkovi Magiášovi.
0: No to mám vůbec nejradši. Hned a honem pokud možno včera, víc. Co pak je panu? Panu Magiášovi?
4: Ano, na Hejšovinu.
0: Na Hejšovinu? Ale to se mi zrovna moc nechce, to ti tedy povím. Protože Hejšovině se každý člověk velice rád vyhne. Co pak je panu Magiášovi?
4: No, já nevím, pane doktore. No. Trochu se na mě rozkřik a teď on tam sedí, pusu má do kořán, očima koulí. Aha. Chvilku fialový, potom zase červená. Slovičko z něj nevypadne, pane doktore. Já si myslím, že má na kahánku.
0: Že má na kahánku a proč si nepomůže sám? Všem pomáhá, i když dryáčnicky. Proč se sám nenadýchá nějaký výparu z těch jeho dryáků, co tam pořád někde v té sluji nečistě vyrábí?
4: Ale pane doktore, na to by nepomohly ani kapky ze smůly madragory.
0: No.
4: Potom babí hněvu, čertova koření,
0: kozí popku. Upřímně, není to nějaký podfuk, nějaká léčka?
4: Ne.
0: Nepolíčil na mě, není ne. To podraz?
4: Ne, pane doktore, vážně ne.
0: Opravdu ne?
4: Ne, opravdu ne.
0: No, tak co se dá dělat, naše povolání už je takové, že prostě, když někdo potřebuje, musíme jít, byť by to byl třeba Lothar Loupežník, anebo Lucifer, takže půjdeme i k panu Magiáši. Zavří mi okno, stačí levá půlka, ať mi sem kdyby pršelo. Neteče voda. Půjdeme, stavíme se jenom u fafejty, který mě brousí nože, tedy nože. Aby si rozuměl, brousí mi skalpely, kdyby náhodou, říkám náhodou, bylo potřeba tvýho pana Magiáše operovat. Tak, Vinsku, a jdeme. To je neuvěřitelné, jaký je tady všude ticho. Ten klid.
4: Máte zacpaný uši.
0: Aha, no tak. To jsou samá zklamání.
4: Už jsme tady, pane Magiáš. Už vám pomůžem.
0: Dobrý den, pane Magiáš, já jsem honovský lékař. Jsem rád, že vás poznávám, no teda rád. Konečně vás poznávám. Tak co pak? No, co pak nás bolí? Prosím? Co říkáte? Co říká? Aha. No tak se na to podíváme, na to bebíčko, no. Ukažte. Ale. Otevřte ústa. Otevřte ústa. Udělejte oválný otvor. Nebojte se o koutky a otevřte ústa, Vinsku, otevři pánovi ústa. Tak to ne. Co vám to bylo? Vy jste si nevšiml, že jsem mu ustanovil svým asistentem? Tak prosím, buď budete sekat dobrotu, nebo vás neléčí. Otevřte ústa. No, tak, ale. Šestka, pětka, trojka, dutá. Na druhé straně úplně chybí. No to je pohled tohle, já se vám nedivím, s tím bych se taky nechlubil. Vy máte takhle zbytnělé mandle, tam není ani místo pro žádný otvor, pane. Pak se nedivte, že... To by nikdo nedělal. No. Aha. Tohle to musíme opravit jenom celého. To je něco velice komplikovaného. Co s tou sukničkou? No tak zadní si to lehko. Sestro, pište. Vinsku, piš.
4: Já neumím psát.
0: Tohle to je nějaká hruď. S tím nestrašíte. To je hrudní koš. Ta propadlina. Tak si to pamatuj. Pamatuj si. Hruď velmi propadlá, nevyvinutá, takzvaná kachní.
4: Kachní.
0: Sval jsou ochablé. Rasolovité, neboli sulcozní. Končetiny zbytečné, pojež nepoužitelné. Ukažte. Aha, oči velmi neupřímné. Nos zatím průchodný. Uši lopuchovité. Tak. Celkový vzhled, dvojtečka, velmi nevzhledný. To je co? A s tímhle vy žijete. Byť v lese, ale žijete. Já jsem něco tak těžkého, vážného ještě neviděl. No jistě, vstaňte. Vstaňte rychleji, to není ze zdravotní důvodu. Nesedíte mi náhodou. Já jsem nikdy nechal asi v ordinaci kalendář. Sedněte se, zvedněte ruce a dýchejte. Počkejte. Udělejte tohle. Pane, to je klepotice. Vy taky? Ne? Ne? Nikdy ne? Nebo až v poslední době? No, tohle jsem neviděl už dlouho. Tak ruce nahoru a dýchejte. Zhlubok a dýchejte. Teď nedýchejte. Teď nedýchejte. U vás není rozdíl mezi dýcháním a nedýcháním. A teď dýchejte! Pocitově ano, ale já nic neslyším. Pane, víte, že vy nedýcháte. A patrně už dlouho nedýcháte. No, jiný by dodejchal, ale prosím, on tady ještě zlobí, pan Magiáš. Tak to nic. Tak uděláme něco jiného. Celkový váš zdravotní stav, to je anamnéza, prosím, vyžaduje ale okamžitou a ráznou operaci. Já vám to řeknu popravdě. Operaci krku. Možná ještě něčeho úplně jiného. Co pak vidíme v těch očích? Strach. Pan Magiáš, který vystrašuje po celou dobu takových let lidí, má strach. Jenom jsem řekl operace a už se bojí. Tak prosím, máte strach, tak až ho přestanete mít, tak mě zavolejte. Takhle vás nemůžu léčit, pane Magiáš. Takhle vás... Co pak? Ale podívejme se, prostě to vzchopilo. Vy jste ochotný podrobit se té operaci? Tak teď mě dobře poslouchejte. Ta operace není hledas jaká, je velmi, velmi složitá. Proto ji nemohu dělat sám. Musí na to být aspoň dva. Jednak, že jsem to nikdy nedělal a potom dvě hlavy víc rozumu. Víte? Vinsku, skočíš pro skalického lékaře, dvě hlavy, o jeden rozum víc. My se poradíme, tomu se říká konzilium, a pak se do vás pustíme. No, a potom uvidíme. Vinsku, utíkej. Šup. Jeď zase na kole. Ano?
4: Ano.
0: Vy jste to dopracoval. Takhle špatného jsem vás ještě neviděl. Já vás tedy neviděl, ale slyšel jsem o vás. Zase vám muže musím říct, že všechno sry je pro něco dobré, víte? Když vás odoperujem a podaří se to. A tady si řekněme upřímně, ona se podaří jen každá osmá takováto operace. Ale nic si z toho nedělejte, pacienta už to obyčejně nezajímá. A my se chybama učíme. Když se podaří takováhle operace, pak velice rád zanecháte této své nekalé činnosti v tomto kdysi krásném lese. Tak, a teď si od té šlofíka a já se taky na chvíli šusklidním. Mě zase zlomí srdíčko.

0: Tedy takovou bočitost páteře, neboli skoliózu, křivici, čili rachitidu, abyste, kolego, pohledal. Já žasnu, že tenhle člověk ještě drží pohromadě.
1: Pane kolego, já jsem žasnul. Ale zase není divu, že je v takovém zdravotním stavu, když si to vezměte, nechodí na sluníčko, pořád spí a pracuje v této vlhké sluji, kde taky dělá své nekalé čáry, hokusy, pokusy a věci nečisté. A pořád vdechuje omamné páry, jak tady vaří ty svoje driáky. No to by byl div, aby mu do dneška nic nebylo.
0: Tak proto on je to takový nedomrlec, zelinka, šindel nanicovatý. No prosím, a puls mu taky vynechává. Řeknu vám, kolego, že by to byla náramná sázka do loterie, neboli riziko, kdybychom se rozhodli operovat.
1: Pane Magiáši, proto jsem taky kolego přizval. Víc hlav, víc rozumu, vidíte? Teď vidíte, že s vámi nemůžeme dělat nic a musíme vás nechat tak, jak jste. Protože ptáme-li se upřímně, co vám je, musíme si také upřímně odpovědět, vám je všecko. A to, pane, nejde operovat. Ovšem, pane kolego, když dovolíte,
0: prosím,
1: abychom měli čisté svědomí, že jsme pro něj udělali, co bylo v našich silách, neměli bychom si ještě pozvat kosteleckého doktora. Ten přece rozumí, hlavně exému.
0: No jistě.
1: Co říkáte?
0: Co?
1: To je smůla. Já nepoznám, kdy chrčí ano, kdy chrčí ne. Co říkáte?
0: Já mu nerozumím ani zblad.
1: Ne, já myslím tomu lékaři zavolat.
0: Ano, ano, lékař, ano, ano, to je veliký machr, odborník, takového nemají ani Hinsku. V Praze.
1: Hinsku, pojď.
0: Obecné nemocnici.
1: Hinsku, skočíš pro skalického pana doktora, sem hned přijde, ano?
0: Jo. No a kam pro ně mám jít?
1: No kam asi pro skalického doktora, do Skalice ty. Aha. Jo, kdyby nebyl doma, tak řekně rovnou sem.
0: Jo, jo.

0: To vám povím, pane kolego, v lese jsem nebyl, ani nepamatuju. I chci říct si tedy, v lese jsem byl, ale už si to nepamatuju.
1: Aha, z toho si nic nedělejte. To je pravště jako úhod. Já si věci ani radši nepamatuju, abych je, pane kolego, nezapomněl. To víte, ta hlava za ta léta
0: dostala zabrat. Tak.
1: No, ale já do lesa chodím a velmi často na houby a na čekanou.
0: Na houby a na čekanou?
1: Ano, no tak houby jsou obyčejně už vyzbírány, tak sednu a čekám, až narostou další, ano, víte. Ano. Ale sem do toho lesa, pane kolego, sem tedy nechodím.
0: Ale, a snad ne proto, že tu odedávna sídlí tady ta havěť hejšovická, rarážci, pidi muži, pidi ženy a různé takové.
1: Co
0: stvoření?
1: Si to o mě, pane kolego, myslíte?
0: No proto.
1: Já se tomuto lesu vyhýbám ze zdravotních důvodů. Vlhko, víte? Mě nesvědčí vlhko.
0: No proto já vám povím, že tyhle ty nadpřirozené bytosti, že to jsou nedochůčata, nedomrlá, nemoce mi prolezlá, víte? A že vám jich kolikrát líto, kolego.
1: No, víte, jaký teď panuje vědecký názor?
0: Ne.
1: Že to nebude dlouho trvat a oni z tohoto lesa, ty všechny, jak jste je jmenoval, havěť, vymřou jako brontosauři a dinosauři. Proč? Tak je tady nezdravo. Já jsem tady chvilku a úplně cítím, jak je mi nezdravo.
0: Já taky to.
1: Ale apropo, abych nezapomněl. A netýká se to jenom tohoto lesa. Vůbec se zhoršuje to prostředí tady kolem toho. Ta vlhkost proniká všude, tak, protože jsem měl dneska v ordinaci toho havlovického vodníka.
0: No.
1: Co vám mám povídat, to přece byl vodník. Jedinou panu nenechal na pokoji. Vystrašoval děti, cuckal sítě rybářům, jaký uměl povodně a dneska troska, vlhká troska, pane. Já nevěděl, co mu mám předepsat.
0: A co jste udělal?
1: Jedinou možnou věc, která mu pomůže. Horké vřídlo. Sednout a nepustit.
0: Kolego, já měl podobný případ. Vy jste znal toho Hejkala z Kráku.
1: Ne,
0: to byl zmyšlený.
1: Tenhle.
0: No, znal jste ho.
1: Mě to povídejte, ten Hejkal, že lidem v okruhu 18 km naskakovala husí kůže, ty hejknul.
0: Pravda. No jistě.
1: Co to bylo?
0: Vente si švestičku, nemáte chuť.
1: Ne, vemte si víc, to vypadá, že už to někdo měl.
0: Tak co jsem to chtěl říct?
1: No, vemte si, ale.
0: Děkuju moc krát. Tak představte si, jo, už to mám.
1: No,
0: tak tenhle ten Hejkal z Krákorky přišel ke mně do ordinace, víte, a úplně ztratil hlas. No tak napřed jsem tu jeho, ten jeho hrtan ani nechtěl léčit. Proč taky, že ano?
1: Vemte si
0: ještě zase, že by strašil lidi. Děkuji tím svým hejkáním, ale pak jsem to přece udělal. Ovšem pod jednou podmínkou. Kolego, že tím svým hlasovým orgánem si najde nějaké poctivé zaměstnání. Poctivé zaměstnání. Víte, myslel jsem, že by jako mohl dělat hlasatele v rádiu. Dobré, vemte si, kolego.
1: Ne, já už jsem vám říkal.
0: Nebo vyvolávače v cirkuse. Ano. A prosím, kolego, podívejte se. Dávajte pozor.
1: Tam nic není, musíte mít žaludek.
0: Ne, pozor. Podívejte. Neuplynul ani rok. A já jsem od toho Hejkala z Krákorky dostal tuto fotografii s věnováním. Prosím, kolego, uchytil se jako solista ve vídeňské státní opeře.
1: Proto já jsem o něm taková léta neslyšel, že on je v opeře. No já tam málo kdy zajdu. Poslední, ale to je v roli
0: Lohengrína.
1: Co to napsal ten?
0: Od Wagnera.
1: Wagner.
0: Ano.
1: No hned jsem to poznal.
0: A řeknu vám, kolego, takový Hejkal má kolikrát lepší průpravu pro operní dráhu, než kdejaký konzervatorista.
1: To mi povídejte. Já znám ty konzervatoristy, pane. To je hamba se podívat.
2: To jsem se uhnal.
1: Uhnal, ale kde máš skalického pana doktora?
2: No. Já nevím, jak bych vám to vysvětlil, páni doktoři, ale pan Skalický doktor se mi cestou na Hejševinu někde ztratil.
1: Ale co? Nechejte toho, nedějte scény. No tak, pane Magiáši, to se vysvětlí, a ty taky nekřiž jako na lesi, prosím tě. Ty kůže líná, ty hlubáku jeden, když se ti ztratil, proč ho hned nehledal, proč jdeš sem a teď se tam budeš muset vrátit.
2: No, já nevím, jak se to stalo, ale my jedeme a pospícháme najednou před náma se objeví takový bílý světýlka.
1: No, s tím se si neměli projít, to přece ten bláznivý lounovický pošmístr, co tam
2: hledá. Právě že ne, a najednou se ozval takový tichounký hlásek. Prosím, pomoc.
1: Nebylo to v oktávu, víš?
3: Prosím, pomoc.
1: To byla Lola.
0: No tak to je jiná, jak někdo volá doktora, doktor musí pomoct. To jináč nejde, kolego.
2: No ale já si myslím, že to opravdu byla bludička Lola. Jenomže ta si přece nikdy nezadřela ani třísku na to, aby onemocnila. No. Tak to ona určitě chce pana doktora Skalického, nebo ze Skalic chce utancovat k smrti.
0: Tak to halt, kolegové, halt, kolego. S touhle hejšovickou havětí nechceme mít nic společného a ani celá lékařská komora nás nedonutí, abychom ji léčili.
1: Pane doktore, Ovšem, v tomto případě musíme udělat výjimku. Lola, ne Lola. Nakonec, vzpomeňte si, taky jste byl mladý. A nemůžeme v tom doktora ze Skalice nechat. Co pak je? Do postele, ale honem, kdo vám dovolil vstát? Děláte sen, že věče, přece abychom vám mohli pomoct, tak pochopte, musíme nejdřív najít skalického doktora. Šup do postele! A bez pašor, už vám to nebudu povídat. A my jdeme, Víčku, pojď.
2: Ale, kolego.
1: Ukaž nám cestu.

0: Ale, co pak je to za zázrak? Snad je to mlha, nebo měsíční paprsek? No co pak nás, slečno, bolí, co pak?
1: Pane doktore, asi jsem zakopla o měsíční paprsek. Já nevím, co se to se mnou stalo, najednou ležím a nemohu se postavit. Ta nožička mě tak bolí.
0: No jo, no, jinu to je fraktura, víte? Neboli zlomenina, jak my říkáme. No jo, no. Tak se na to podíváme. Tak vy jste jedna z těch rusálek, co tady v lese tancujou, je to tak? A když mezi vás zabloudí mládenec z Hejnice nebo ze Slatiny, tak jsem slyšel, že vy ho utancujete k smrti, je to tak? Slečínku, ale to je velikananánská neplecha. A tentokrát se vám to vaše rejdění pěkně nevyplatilo.
1: Pane doktore, kdybyste věděli, jak mě ta nožička bolí.
0: No, jinu musí bolet, vždyť je zlomená. Ale počkejte, dáme se do toho. Tak, zkuste natáhnout. Přidržte toto, tak. No, to víte, na tu vaši nožku by spíš patřila dlaha z kovového třpitu, co má na křídlech váška, neboli, jak se odborně říká, libela. A připevnit bych jí měl tím nejtenčím měsíčním paprskem. Ale to nejde, to jde jenom v pohádce.
1: Pane doktore, víte, že mě ta nožička už přestává pomaloučku bolet?
0: Tak, slečno, a teď s tou nožkou nehýba, dokud to všecko pěkně nesroste. Ale řeknu vám, že se vám stejně divím, že jste ještě tady.
1: A kde bych měla být, pane doktore?
0: Ale no tak já vám řeknu, že všechny rusálky a víly, co jich tady kde po lesích bylo, ty všechny už dávno změnili místo.
1: A jaké místo, pane doktore?
0: No jsou dávno u filmu. Hrajou tam, zpívají a tancují za peníze. A řeknu vám, že takovou košilku, jako máte vy, tu by vzali možná tak ještě do postýlky.
1: Abyste věděl, pane doktore, tyhle šatičky jsou utkány ze svatojanských mušek.
0: No vidíte, a to už se dávno nenosí. A ten vstřih, ten už je taky z módy.
1: A jaký je teď střih, pane doktore?
0: No tak, já se v tom tak úplně nevyznám, to víte, já jsem jenom venkovský doktor. Ale kdybyste k tomu filmu šla, kdybyste mě tedy poslechla, tak byste to věděla. Na to, tata. No ale co, já už musím pospíchat. Já mám ještě jednoho pacienta, víte, pana kouzelníka Magiáše, Bůh ví, co mu je, tak za ním spěchám. A poslyšte, ještě vám poradím. Až odejdu, zavolejte sestřičky, ať vás odnesou někam do hlouby lesa, až tady báby ráno půjdou na kresti, aby vás neočumovali.
1: To bych moc nerada, pane doktore. My rusalky se musíme přes den moc dobře ukrývat, jinak by nám od sluníčka naskákaly pyhy.
0: Tak nashledanou. Zdravíčko.
2: Nashledanou, pane doktore, a s tím filmem si to ještě rozhodneme.

0: Živi budete ten pan kouzelník Magiáš. Ten pacient, ke kterému mě povolali. No to jsem rád, že jsem sem vůbec trefil. A vy jistě také, že? No, tak se mi ukažte. Je. No to musíme tudy. No, to nevypadá dobře. Je. Vy mi děláte starosti. Špatný, 17:30. No jo. Tak se do toho dáme, snad se vám přece jenom nějak uleví.
1: Je to možný tohleto? My čekáme, že vás najdeme někde od testiši a větinací prcám, právě už ordinujete, pane kolego.
0: Má úcta, páni kolegové, ale nechte si to vyprávět. Jo. Já vám měl cestou takový zajímavý případ, který mě držel. Je...
1: Povídejte. No. Ale pane Magiáši, všechno postupně, nejdřív koncilium, povídejte, a potom vy.
2: Ale vezměte si slívu, kolegáčku, a povídejte.
0: Ty jsou krásný, povídejte. Já si jenom trošku otřu, vy jste si je neutírali.
1: No, já si je otřel a schoval.
2: No. Vemte si to všechno vlastně, kolego.
3: Představte si, pánové, jak tadyhle s Vinskem spěcháme za naším panem pacientem, za panem kouzelníkem Magiášem, tak jsme jednu chvíli šli kolem takového hlubokého lesa. A když jsme byli asi, tak řeknu, no, vejpůl cesty, možná ve třech čtvrtích, najednou se z toho hlubokého tmavého lesa vozívalo takový volání třikrát opětovaně. Tenounkým tím nejtenčím hláskem.
4: Doktore! Doktore!
2: Kolego, nebylo to o oktavu výš?
5: Doktore!
0: No.
1: Jestli to bylo, jako to děláte vy, tak to byl forst zbrd.
2: No jistě.
0: Ne, nebylo. Tak to by ono byla... to bylo spíš, jak to dělá tady pan kolega.
2: A pozor, ale... kolego, to byla bludička Lola. A... velká podvodnice.
0: Ale kde pak sama voda, páni kolegové. To byla nejkrásnější holka, kterou jsem kdy v životě viděl. Představte si, rusálka. A se zlomenou nohou.
1: Nejkrásnější rusalka se zlomenou nohou. Jakmile má ženská zlomenou nohu, tak už to není žádná rusalka. No, to vám muselo ovšem dát pěknou páračku. Otevřená faktura, jo?
0: No ne faktura, přece jsme se na univerzitě učili, že fraktura.
1: Fraktura.
0: Ne flegmitura, fraktura.
1: Ale fraktura, to je zase akupunktura.
0: Ano, to je něco jiného. Tedy otevřená fraktura to nebyla, ale byla to krásná fraktura tibie, tedy holení kosti. No, pánovi, já vám řeknu, takovou prácičku a takovou nožičku už asi nikdy neuvidím. A tak krásnou holku taky ne.
2: Ale kolego, třeba i to dobře nesroste, jak vás znám, a pak ji máte v ordinaci na to tata.
0: No, pane kolego, snad to neměla být. Narážku, ne, jak nic. Si na mé odborné renomé.
2: Ona, nic ve zlém, kolego, ne.
0: Já jsem slyšel, že k vám jde každý nejmín třikrát, ale já bych to tady...
1: On bych vám hlubí doma, kolega, no.
0: Vezměme to takhle. Proč tu holku neuvidím, víte proč?
1: Ne, půjčil jste jí peníze.
0: Ale kdepak, já jsem jí poradil, aby šla k filmu.
1: No. To jste jí dobře poradil, to jí neuvidí ani tam, pač už cestou tam lehne,
0: tady
1: pane
0: Popele.
1: Pane Magiáši, kontrolujte se, kdo to má pořád to chrčení poslouchat. Za chvilku na vás dojde. Pokud to vydržíte.
2: Ale kolegáčkové, měli bychom už konečně rozhodnout, co uděláme s panem kouzelníkem Magiášem.
0: Ale no zajisté. Jo, všem nejdřív musíme stanovit, o jakou chorobu se jedná, tedy odborně řečeno určit diagnózu.
2: Pravda.
1: Já se vám musím přiznat, že jsem si tak pro sebe stanovil diagnózu, ale chybně. To, co jsem považoval za zdužené mandle, tak je vlastně švestko krční, ucpaný z voda.
2: Ne, kolego, spíš bych soudil, vzhledem k tomu, že jde o slívy, že se jedná o dusivou slivitýdu.
1: Slintavku?
2: Ní, slivitýdu.
1: Ano, slivitýdu, ano, už rozumím.
0: Páni kolegovi, já si vám v tento moment troufám odporovat, a přestože zde nemám svůj přístroj na vyšetřování hrtanu, myslím, jak jistě víte, švest kopecko ortohydrocentroskopu elektrotelemagnifikátor, troufám si už v tento moment tvrdit, že se jedná o hrtanovou peckytýdu.
2: Takže operovat.
0: No rozhodně.
2: Operovat.
1: Myslíte operovat? V tom případě Vinsku. Přinesem umyvadlo plné horké vody, abychom se mohli dobře umýt, protože při chirurgii je nejdůležitější, samozřejmě kromě znalosti, hygiena.
2: Hygiena, kolegové.
1: Já už se nemyl, nepamatuju.
6: Tak, tady to je pozor. Je horká.
2: Horká.
1: Meju, ale pak si to nepamatuju. To jsem chtěl říct.
0: jste připraven, pane Magiáš?

0: To ale byla pecka! Ty nešiko, nešikovno, ty roštáku, ty darebáku, ty trulante, ty budeš vědělo, já tě naškodu!
1: Halt, pane Magiáš, no kdybychom věděli, že zase budete takhle neslušně nadávat, tak jsme vás nikdy neoperovali.
0: To bych rád viděl, co byste dělali vy, páni doktoři, kdyby vám váš pomocník spálil na černo zvláštní speciální švestkový letvar, který můžete začarovat kohokoliv v cokoliv!
2: Já už jsem, pane kolego, na tohle rozvyklý. Ti pacienti skůčí, sténají a pak jim takhle rychle otrne. Vy si pamatujte, že k tomuto způsobu života se už nikdy nesmíte vrátit.
1: Tak.
2: Chcete tedy být zdrav a uvědomte se jaskavě, že ještě nejste doléčen.
1: Tak,
2: pane Magiáši.
0: Ale operace se přece zdařila.
1: No, to je sice pravda, ale vy jste, pane Magiáši, člověk nerudný, nervózní, neklidný a to je choroba, která se musí léčit.
2: Tak.
3: Vy prostě potřebujete změnit prostředí, jak my s kolegy odborně říkáme, tedy klima. Poslyšte, řeknu takhle, co kdybyste se přestěhoval někam, řeknu, na poušť?
2: No?
3: A zkusil tam vyčarovat vláhu a úrodnou půdu, aby se tam lidi měli dobře.
0: Vy si myslíte, páni doktoři, že bych to dokázal?
3: Ale no, zajisté, podívejte se, koukejte si, štando péde zabalit.
1: Svejch pár švestek a hotovo.
4: Ať se ve mně ještě všechno klepe, už se cítím na mou duši lépe. Vidím kterak na poušti, bazény se napouští. A to všechno proto, že ti milí páni doktoři mě vyléčili.
5: Doktoři, a je to pravda svatá, zvládnou každou nemoc na to tata. V údolí i v pohoří, kterak někdo ochoří, vyléčí ho dok a dok a doktoři.
4: Bylo to tak geniálně prosté, cítím teda síla ve mně roste. Písek pouští veškerý, změním v pláže si jezery. Doktoři ti vědí, co mi schází, pracují už na vědecké bázi.
5: Doktoři, a je to pravda svatá, zvládnou každou nemoc na to tata. V údolí i v pohoří, kterak někdo ochoří, vyléčí ho dok a dok.

Nejstarší české pohádky, část pátá. O věcech mezi nebem a zemí. O klíčnici Blaženě. V jednom klášteře žila velice krásná řeholní sestra jménem Blažena, která obzvláště uctívala panu Marii. Pro tu její krásu se do ní zamiloval jeden žák. Ale i ona k němu zahořela tak, že položila klíče od kláštera, jehož byla vrátnou, na oltář před obraz Panny Marie a řekla: tak se mi srdce roznítilo láskou, že nemohu zůstat v klášteře. A odešla pryč s tím žákem. Ale nehodný žák ji připravil o panenství a po nemnoha dnech ji opustil. V bídě zůstavená Blažena nevěděla, čím by se živila, a protože se styděla vrátit se do kláštera, stala se nevěstkou. A v tom hříchu žila po celých 15 let. Potom jí ale omrzel život, který vedla, i přišla v světských šatech k brance toho kláštera, v němž kdysi přebývala, a zeptala se fortnýřky: znalas sestru Blaženu, která tu bývala klíčnicí? Vrátná odpověděla: jak bych ji neznala? Vždyť tu žije svatě, poctivě a zachovale ve svém panenství. Těm slovům se Blažena velice podivila, ale nemohla pochopit, co mají znamenat, i chtěla odejít. Ale v tom si povšimla, že má vrátná její tvář. A hned potom se jí místo ní zjevila sama Matka Boží ve své vlastní podobě a řekla: to jsem já tu 15 let sloužila za tebe. Vrať se zase na své místo a čiň pokání za své hříchy, protože nikdo neví, co jsi učinila. I vešla sestra Blažena bez meškání do kláštera a děkovala Bohu a Panně Marii. A žila napotom dobře až do smrti v ustavičné službě Pánu. Tajné úradky Boží. Žil kdysi svatý poustevník a ten jednoho dne seděl ve své poustevně i uviděl, jak poblíž usnul pastýř u svého stáda. Zatímco pastýř spal, přikradl se zloděj a odvedl mu všechny ovce. Potom přišel pán, jemuž ty ovce patřily, aby se podíval, jak prospívají, ale když je nenašel, obvinil pastýře, že je ukradl, a na místě ho zabil. Když to poustevník uviděl, řekl si: co stojí psáno o Bohu? Že je soudce spravedlivý, mocný a schovývavý. Ale spravedlivý přece není ten, kdo dopustí, aby byl zabit nevinný, a viník, aby unikl trestu. Nač bych se tedy dále kál ve své poustce? A hned se rozhodl, že se vydá do nejbližšího města, aby v něm nadále přebýval. Myslel si totiž: svou duši přece mohu zachránit stejně jako obyvatelé toho města. Ale Bůh ho nechtěl zatratit i poslal k němu anděla v lidské podobě, aby ho doprovázel. Anděl ho pozdravil a řekl: jsem tvůj anděl, poslaný ti z nebe, abych tě provázel světem. Půjdeme spolu. Poustevník na to: dobrá, nemám nic proti tomu. A šli, až přišli na večer k jednomu rytíři, kterého poprosili pro lásku Boží o pohostinství. Rytíř je mile přijal a posadil vedle sebe do čela stolu. Měl pak ten rytíř jediného synka ve stáří 3 let a nadmíru ho miloval. Jeho největší radostí a potěšením bylo, když se na něj díval. Po skončené večeři byla ustlána lůžka, jedno pro anděla, druhé pro poustevníka. O půlnoci anděl vstal, pospíšil do ložnice, kde odpočíval ten chlapec, a zaškrtil ho.
Když to poustevník uviděl, řekl si, to není anděl, spíš ďábel v lidské podobě a ďábelský je čin, jehož se tu právě dopustil. Domácí pán nám dal pro lásku boží všecko, co jsme potřebovali, a on mu za to zabil nevinného synka. Ale nic z toho se neodvážil říci nahlas. Příštího dne se anděl a poustevník vydali na další cestu a přišli k jinému rytíři. Také jeho požádali o pohostinství a on je uctivě přivítal a bohatě vyčastoval. Ten rytíř měl zlatý pohár, jehož si velice cenil, a píval z něho po každém jídle. Po večeři se příchozí uložili na připravená lůžka, ale o půlnoci anděl zase vstal, ukradl ten pohár a ukryl ho ve svém vaku. Když to poustevník uviděl, nad pomyšlení se podivil a pomyslel si, bože, bože, mám to ale čistého společníka. Ten hodný člověk nám snesl, co mohl, a on mu za to ukradl jeho pohár. Ale zase se andělovi neodvážil nic říci. Ráno potom vstali a pokračovali v cestě, až přišli k mostu, který vedl přes hlubokou vodu. Na tom mostě se potkali s nějakým chuďasem. Anděl mu řekl, buď tak dobrý a pověs nám, jak se dostaneme do toho a toho města. Chuďas se obrátil, aby jim ukázal, kudy mají jít, a stál přitom zády k andělovi. I popadl ho anděl v tu chvíli za ramena a smíkl jim do vody, kde se ten nebožák utopil. Když to poustevník uviděl, požehnal se znamením kříže a řekl si, jistě je to ďábel. Ten chuďas nám ukázal cestu do města a on ho za to zabil. Ale ani tentokrát se neodvážil promluvit. Potom přešli most a na večer přišli k jednomu boháči. Poprosili ho pro lásku boží o pohostinství, ale on je zkrátka odbil. Anděl se však nedal. Hledáme jenom přístřeší před dravou zvěří. Na to boháč, tamhle pod tou střechou líhají moje prasata, tam si pro mě za mě můžete odpočinout. I uložili se v tom vepřinci a v noci strádali zimou a nepohodlím. Když potom ráno vstali, vyhledali boháče a anděl mu řekl, příteli, prokázal s nám dobrodění. Vezmi za to tuhle drahocenou číši, a vyňal pohár, který potají uzmul rytíři, a dal mu ho. Když to poustevník uviděl, řekl si, už je to tak, je to ďábel a já už s ním déle nechci být. Rytíř, kterému patřil ten pohár, nás ochotně pohostil a on mu ho za to ukradl. Ale ten tady nám sotva dovolil, abychom přespali s prasaty, a přece dostal číši. I neudržel se a řekl, Pánu Bohu poručeno, už se nevydržím dívat na to, co tropíš. Anděl odpověděl, napřed mě vyslechni, všechno ti vysvětlím. Když si uviděl ze své poustevny, jak byl zabit pastýř, z pohoršení nad tím si ji opustil. Ten pastýř spáchal hřích, nekál se z něho, ale aspoň se nad ním rmoutil. Proto na něho seslal Bůh za pokání smrt a jeho duše kraluje v nebi. Potom jsme přišli do domu prvního rytíře, který nás vlídně pohostil. Já mu o půlnoci zabil synka. Věz, můj milý, že ten rytíř býval nadmíru dobročinný a kdykoliv se mu sešly nějaké peníze, vždycky je rozdal pro lásku boží. Ale když se mu narodil syn, tak si ho zamiloval, že přestal udílet almužny a konat dobré skutky a jenom schraboval, aby chlapci po své smrti zůstavil co největší bohatství. Uvážil jsem to, hocha zabil a jeho duši poslal do nebe. A ejhle, jeho otec je už zase tak štědrý, jak býval. Pak jsem srazil z mostu toho chuďasa, aby zvěděl. Měl právě tehdy duši bez jakékoliv poskvrny. Ale kdyby byl šel dál, byl by zabil člověka ve stavu smrtelného hříchu.
Tím by byl přivodil jeho věčné zatracení a sám by se byl ocitl v nebezpečí života. I zabil jsem ho radši, jeho duši odevzdal Bohu a spolu zachránil život tomu hříšníku, aby se mohl kát. Pak jsem ukradl pohár druhému rytíři. Věz, že býval střízlivý a dobrý, než si ho dal zhotovit. Ale co ho měl, denodenně se opíjel. Když jsem to viděl, číši se mu vzal a on už je zase tak střízlivý, jako býval. Pohár jsem potom daroval boháči, že nám dovolil přenocovat u prasat. I to má svůj důvod. Bůh je totiž tak spravedlivý, že nenechává žádné dobro bez odměny a žádné zlo bez trestu. Proto se mu dal číši za pohostinství, ale jeho duše přijde po smrti do pekla. Když to poustevník vyslech,

Cesta na jih. A zase bylo ráno a obloha modrá a sluníčko zlaté. Bobku, vylez honem, tohle si ještě neviděl, volal Bob. Klobouk plul právě nad dálnicí, která vypadala jako široká řeka. A k té řece se slévaly menší řeky a říčky a potoky a strouhy a to byly silnice a silničky. A na nich jako korálky na šňůře samá auta a motorky a obytné přívěsy. Bobe, kam se ty lidi tak ženou? Divil se Bobek. Na prázdniny, Bobku, no tam k nám na jich, do jižních Čech. Zasnil se Bobek a pak pronesl báseň. Nikde louky nevoní, jako u nás v Třeboni. V rybníce se pleskají ryby, v lese rostou statné hřiby. A já taky chci mít prázdniny, skočil mu do básně Bobek. Vždyť my pořád jenom dřepíme v klobouku a ty mě nikdy nikam nevezmeš. Málem se rozplakal a Bob, protože byl větší, vzal události do svých rukou. Nech to na mě, Bobku, vyrážíme na jich, a letecky, koukej, zrovna nám letí Aero. Sahnul do klobouku, vylovil z něho laso, zatočil jim nad hlavou a zachytil smyčku na kormidle vrtulníku, který zrovna letěl kolem. Páni, na první pokus, jásal Bobek. A teď hurá na ryby a na hřiby, je a na zelí. A na tu naši sladkou jihočeskou mrkvičku. Juj, to se mi líbí. Ovšem pilotovi se to nelíbilo. Ztrácíme rychlost, kapitáne. Kapitán vykouknul z okýnka. No, bodeď by ne, zařval. Táhnem za sebou černý pasažéry. Jo, tak se držte, kapitáne, já s nima zatočím. A pilot dupnul na pedál. V tu chvíli vrtulník začal poskakovat a skřečkovat jako vzteklý bíček na řetězu. A ten řetěz, tedy vlastně lano, se přetrhlo. Aero zmizelo v oblacích a klobouk se řítil kdo ví kam. Letíme na jih, Bobe. Letíme. Letíme. Dokonce zrychlujeme. A nepadáme, Bobe. No padáme, máš postřeh, zažertoval Bobek, jenomže smích ho přešel. No jo, my ale opravdu padáme, Bobku. Ano, bylo to tak. Klobouk místo na jich zamířil pruce k zemi. Pak zavadil o špici nějaké pyramidy, nebo co to bylo, a králíky vyklopil. Dopadli do hebkého vyhřátého písku. Chviličku jenom tak zůstali ležet. Je tu teploučko. A pohodička, pochvaloval si Bobek. A my si trochu toho pohodlí zasloužíme. Viď, kamaráde? Pěkně tu je. Ale v Třeboni to vypadá jinak, usoudil Bob. A měl pravdu. Takhle by Třeboň možná vypadala, kdyby neležela v jižních Čechách, nýbrž v Egyptě. Tak pojď, zeptáme se domácích, řekl Bobek a zabouchal na kamenná vrata. Kamenná vrata? No já vím, je to trochu zvláštní, ale celý ten statek byl poněkud zvláštní. Ona to totiž byla pyramida a hrobka nějakého dávného faraona, vlastně jeho mumie. Je, minko, to jestli nevíte, co to je mumie, tak se radši zeptejte babičky, nepátrejte sami. A nejdivnější na tom všem je fakt, že ta dávno pohřbená mumie

0: je vstala a šla Bobkovi otevřít. Salám alejkum, pozdravila po svém. A Bobek řekl, dobrý den. A pak ještě něco zamumlal v tom smyslu, že za salám děkuje, ale kdyby prý byla mrkvička nebo zmrzlina v tom horku, že by bodla a tak dále a podobně neuctivě. No, a na Třeboň kudy? Přerušil ho naštěstí Bob. Mumie ukázala před sebe, pak doleva a pro jistotu ještě doprava, takže si králíci mohli vybrat. Poděkovali a hned vyrazili. Stále na jich. My musíme stále na jich, pozbuzoval Bob kamaráda, když se už celou hodinu plahočili pod sálajícím sluncem v rozhaveném písku a kolem dokola a daleko před sebou i za sebou neviděli než písek, písek a zase jen písek. Bobovi se z toho vedra točila hlava a s Bobkem se točilo všechno. A k tomu ta ukrutná žízeň, mžitky před očima a najednou pomník svatého Václava na koni. Přesně takový, jaký stojí v Praze na Václavském náměstí pod muzeem. Svatý Václav, člověče, Bobe, teď my to bereme přes Prahu. To bude asi nějaká zkratka. Odpověděl Bob zmámeně, protože i s ním se už točil celý svět. Jenže žádná zkratka to nebyla. Byla to Fata Morgana. Jestli nevíte, co to je, tak vám to povím. Dávejte pozor, Fata Morgana je zrakový klam neboli vidina, kterou vidí žízní a horkem vyčerpaní zbloudilci na poušti, když se vzduch tak tetelí žárem, že z toho tetelení vzniknou přeludy neboli chiméry. Chápete? Já vím, kdo to nepoznal, ten nepochopí. Ale vy si to zkuste aspoň představit, protože Boba a Bobka teď bude potkávat jedna vidina za druhou. Vidíte? Bobek se rozběhl k soše, ale místo svatého Václava na koni tu trčí v sedle nějaký beduín nebo tuarek, prostě nějaký arabský válečník v bílé noční košili. A není sám, je jich celá horda. Tuarégové na Václaváku. Je, chápeš to, Bobe? A proč ne? Třeba jsou to turisti. Přijeli z pouště a tady u muzea vystoupili z metra. A my tím metrem zase odjedeme do Třeboně. Rozhodl se Bobek a hned do podchodu metra se běhl. Tedy vlastně neseběhl, nýbrž jel po zádech, protože to žádné metro nebylo. Žádné schody, žádné koleje, je to jen hluboká jáma. A uvnitř nic, jen v písku leží snůška obrovských vajec. Vydrž, kamaráde, hodím ti lano, volá dolů Bob. Popadne kus nějakého provazu a pak Bobka šťastně vytáhne. Díky, Bobe, koukej. Tam dole zanáší nějaká slepice. Pochlubí se Bobek tím, co v jámě našel. No jo, nebo pštrosice, řekne Bob a najednou zařve. Bobku, Bobku, proč držíš toho hada? Prosím tě, jakýho hada? No nebudu vás napínat. To lano, které Bob sebral v písku a pak hodil Bobkovi, nebylo žádné lano, nýbrž had. Servus! Zasyčí klidně ten had a představí se. Zmiják písečný, jméno mé. Jsem had záchranář. Zachraňuju v písku ztracená slepičí vejce. Tak jsem s ním. Cože? Had záchranář? Diví se králíci. To jsme v životě neslyšeli. Ale vejce mu dají, konec konců potkali dneska tolik záhad, že je už nic nemůže překvapit. a jdou dál. Stále na jich ovšem, stále ve větším vedru. Bobku, já už nemůžu, vzdychá Bob. Asi si budeš muset užít tyhle prázdniny sám. Neblázni, Bobe, už je to jenom kousek. Hele, hele, hele, tamhle nám jede tramvaj. Prosím tě, jaká tramvaj? Bob nic nevidí, ale Bobek se rozeběhne, chce do ní naskočit a prásk, padne nosem do písku a fňuká. Bobe, Bobečku, proč na nás nepočkala? Já do ní chtěl skočit. Když ty, Bobku, skočíš na každou vidinu, zlobí se Bob. Já vím, to je z toho vedra. Potřeboval bych zmrzlinu.
1: Zmrzlinu? Ale prosím, jakou si dáte? Jahodovou, čokoládovou, oříškovou, nebo snad osvěžující citrónovou?
0: Bobek slyší ten hlas a vidí před sebou paní se zmrzlinářským vozíkem. V každé ruce drží obrovský kornout a v každém jsou aspoň 3 kopečky. Ale když Bobek po kornoutu sáhne, zmrzlina roztaje a ten krásný obraz zmizí a místo paní zmrzlinářky stojí tady stará želva. Asi jste se přehřáli, milánkové, řekne mateřským hlasem a hned se zeptá. Nebyl tu ten mladej syčák? Víte, někam jsem si zahrabala vejce a teď si ne a ne vzpomenout. Myslíte, hada záchranáře? Dovtípil se Bob. Záchranář? Rozčíla se želva. Uličník je to a zloděj. Krade mi vejce. Že tu byl? Kudy šel? No, paní želvo, nejdřív tudy, potom támhle a nakonec tam, ukazuje Bobek na všechny strany, protože se s ním zase všechno točí. Díky za zevrubnou informaci, chlapče, řekne želva a vystartuje tak prudce, že oba králíky zahalí oblak zvířeného písku. Když želvu žene vztek a žal, ani králíky nestačí. To vám Bob i Bobek můžou potvrdit. Rozeběhli se za ní, ale po chvíli si museli odpočinout u malého skaliska. A kdo vám to tu nebyl? No, byl tu ten syčák had. Klidně si ležel, to byste nevěřili, ve stínu jejich klobouku. A ještě si prospěvoval. Vítr vane pouští, po písku žene klobouk. A to není všechno. On vám měl na ohništi pánev, protože si chystal k večeři vaječnou omeletu. Ve stínu našeho klobouku chceš spáchat tak ohavný zločin, zaburácel Bob jako hrdina z nějakého románu. To vám určitě napovídala ta stará lakota. Ušklíbl se zmiják tak úlisně, jak to jenom hadi dovedou. Já ti dám lakotu, zjevila se tu náhle želva. Já tě roztrhnu jak hada. A pak už šlo všechno ráz na ráz. Popadla to syčáka za ocas, párkrát s ním zatočila, ale neroztrhla ho, jen si ho přehodila přes záda a druhou rukou opatrně a něžně přitiskla k hrudi své ztracené a zachráněné vejce. Děkuji vám, mládenci, a přijďte se někdy podívat na moje želvíčata. To bude rodinka. A co bude s tím syčákem? Opravdu ho roztrhnete jako hada? Chtěl vědět Bobek. Ale ne, jen se koukněte, je to ještě výžle, mladý, uličnický. Já ho teď pěkně vezmu sebou a za trest bude v písku hledat moje zahrabaná vejce. Jsou po celé Africe. Co? Kde? Bobe?
1: My nejsme v jižních Čechách, zaúpěl Bobek. No, Bobku, slyšíš dobře? My jsme v Africe. No, jen se pořádně kolem sebe podívej.
0: Tak se Bobek pořádně podíval a musel uznat, že jeho starší kamarád má asi pravdu. A už nic neříkal. Skočil do klobouku a ten se v písku roztočil jako létající talíř a zvolna stoupal k večerní africké obloze. Vždycky jsem se chtěl do Afriky podívat, řekl Bob ospale.
1: Vždyť já taky,
0: Bobe, ale to víš, doma je doma. A my jsme v klobouku doma, i když si lítá kam chce, zívil Bob. Je to zvláštní, ale zase měl pravdu.

0: ti vyprávět o tom, jak i přes pohádku dá se poznat svět. S pohádkovým povídáním je tu strýček Jan. Poslouchej, ne, nepřehání, právě začíná. Právě začíná.
1: Tak to bylo tak. Pod horou Výšicí, jenom co by od vesnice Dobráčkov kamenem třikrát dohodil, byl rybník. Byl tam dávno pradávno, snad odedávna. Nebyl ani velký, ani malý. Byl takový akorát. Jeho kulatá hladina se čeřila pod loukou, na které se v létě děti opalovali, a v zimě, když napadl sníh, tak na ní lyžovali. Z jedné strany byl břeh rybníka obrostlý vrbami. Tam byla voda hodně hluboká. Z druhé strany se travnatý břeh svažoval do vody jen mírně. Tam byla voda mělká. Pro obyvatele Dobráčkova byl tenhle rybník moc důležitý. To proto, že se v něm naučili plavat všichni kluci a všechny holky. A nejenom oni, taky jejich tatínci a maminky, dědečci a babičky a pradědečci a prababičky a tak dále a tak dále. A věřte nebo ne, co pamatovali i ti nejstarší pamětníci, v rybníce se jak těživ nikdy nikdo neutopil. Ani ten, kdo plavat ještě vůbec neuměl a spadl do hluboké vody. A víte, děti, proč? To byste neuhádli. V rybníku totiž bydlel vodník. Hastrman. Či spíše takový malý hastrmánek. Jmenoval se Kapička. To proto, že mu ze šosu jeho hastrmanského kabátku pořád kapala voda. A byl nejenom malý, ale taky mladý. Ještě mu nebylo ani 300 let. A ten, když se někdo začal topit, tak nepozorovaně pod vodou připlaval a tonoucího opatrně přitáhl do nízké vody, aby mu mohli kamarádi pomoci. Takový to byl vodník. Jinak vypadal jako všichni ostatní vodníci.
2: Brekeke, koukám tady na ty svoje hrníčky a přemýšlím, co s nimi. Mám jich tady nepočítaně a všechny prázdné. Všichni moji hastrmanští kamarádi v nich mají schované dušičky utopených lidí a jsou tudíž bohatí. Ale já přece, brekeke, u všech líných kaprů nemůžu utopit truhlářovic Pepíka nebo pekařovic Aničku. Vždyť to jsou moji přátelé, brekeke. A co abych tak řekl o radu u žovce Bětce? Jo, užovka vždycky dobře poradí. Žužlí se po světě, po souši i po vodě a všechno vidí. Bětko!
1: Volal hastrman Kapička, až se voda v rybníce začeřila. Užovka Bětka se právě vyhřívala na břehu na sluníčku. Když uslyšela, že jí hastrman volá, jenom se tak líně překulila až bluňk do vody. Připlavala k hastrmanskému domečku. Víte, děti, jak takový hastrmanský domeček vypadá? Nevíte? Snadná pomoc. Zeptáme se užovky Bětky.
3: Frcky, jak vypadá? Místo scěl je postavený z vodních oblázků. Má střechu z vodních řas a travin, dveře z mušlí a okna z rybích měchů.
1: A jak to vypadá uvnitř takové hastrmanské chaloupky?
3: Úplně normálně, jenom všude kolem dokola po zdech, po zemi, po stole, na skříni jsou samé hrníčky na dušičky. Ale on Kapička v nich žádné nemá. Hrníčky jsou docela prázdné. tuze chudý vodník. Tak chudého vodníka jsem ještě neviděla, co jsem užovkou.
1: Milá užovka se přivlnila až k Hastrmánkově chaloupce. Smutný Kapička seděl na zápraží a měl hlavu v dlaních.
2: Bětko, kamarádko moje, poraď mi, co mám dělat, abych nebyl tak chudý a abych přitom nemusel topit svoje lidské kamarády. Co si mám počít? Co?
1: Užovka Bětka měla vodníka Kapičku moc ráda. Byl to její nejlepší kamarád, i když si z něho často dělala legraci. Stočila se do klubíčka u jeho nohou a poškrábala se špičkou ocásku na čele.
3: To víš, kamaráde, tady je každá rada drahá, rada drahá.
1: Když si Bětka nevěděla rady, tak všechno opakovala dvakrát. Teď se ale najednou plácla ocáskem do čela.
3: Už to mám.
1: A když měla Bětka radost, tak všechno opakovala aspoň třikrát.
2: Co máš? Povídej.
1: Opakoval Kapička popleteně.
3: Za horami, které jsou vidět ze Sovýho vrchu, když je jasný vzduch, ve velkém temném a hlubokém jezeře, žije moje stará teta, užovka Hadice. Ona je už mnoho let rádkyní Hastrma na Břichoně. A to je nejbohatší ze všech Hastrmanů široko daleko. Má tolik dušiček, že se mu nevešly do chalupy. Musel si postavit na dně té nejhlubší tůně veliký palác. Já nemám nohy, tak za ním nemohu jít, ale ty bys mohl. Zajdi za ní, je hodná a určitě ti poradí.
1: Kapička jí poslechl. Hned druhého dne se vydal na cestu. Ještě téhož večera si ale na vrbě při svitu měsíčku opravil červené botky a zašil zelené kalhoty. Pořádně si taky vymáchal svůj kabátek, aby v tom světě nedělal ostudu. Vzal si do šátku kus mokrého chleba, zamával kamarádům rybičkám a vydal se na dalekou cestu. Bylo časné ráno. Tráva byla plná chladných kapek rosy a to dělalo našemu Hastrmánkovi tuze dobře. Za pár hodin ale začalo svítit sluníčko, které vysušilo nejen rosu v trávě, ale i vodu v šosech Kapičkova kabátku. Čím méně vody bylo v Hastrmánkově šosech, tím byl on sám slabší a slabší. A kolem poledne, kdy sluníčko hřeje nejvíce, vyschla poslední kapka v Hastrmánkově kabátku, až byl Kapička celý malátný.
2: Točí se mi hlava, nohy se mi podlamují, brekeke, kdybych se tak mohl napít trošičku vody, to by se mi hned ulevilo, ale kde mám vzít vodu? Ale vždyť mám ještě mokrý chleba.
1: Hastrmánek si v zápětí pochutnával na mokré skývě, která mu dodala trochu síly. Šlapal do kopce k Sovýmu vrchu, když ho přemohlo slunce znova. Tentokrát už však nikde nenašel vody ani kapičku. Po pár krocích byl stále slabší a slabší, až neměl sílu ani k chůzi. Stačil ještě víc z lesní mítiny do stínu stromů, když mu došly síly. Upadl do měkkého mechu.
2: Proč jsem radši nezůstal ve svém rybníčku? Čemu mi teď bude rada, jak zbohatnout? Kdyby tady teď byly se mnou moje rybičky, jak bych si přál povídat s užovkou Bětkou? A kdybych si mohl zaplavat
4: kolem své chaloupky.
1: Takhle vám ten ubohý hastrmánek naříkal. A jak si tak stěžoval osudu, šli kolem tesařův syn Lojzík a plátenický synek Pepík. Uslyšeli hastrmana Kapičku a pak ho i uviděli.
4: Ale vždyť to je náš hastrman Kapička.
5: Kapička.
4: A je celý zesláblý.
5: Zesláblý.
4: Kapička mě zachránil, když jsem se v loni učil plavat. Dostal jsem se do hluboké vody a když jsem si lokl vody, začal jsem se topit.
5: Ježišmarja, a utopil ses?
4: Jistě, že neutopil. To bych tady přece nebyl.
5: No, nebyl.
4: Musíme mu pomoci. Potřebuje nejvíce ze všeho vodu. Půjč mi čepici.
5: No.
1: Lojzík sebral Pepíkovi z hlavy čepici a seběhl kousek stranou k horské bystřině, kde nabral do čepice studenou vodu. Pepík nabral vodu do dlaní a oba kamarádi honem utíkali k hastrmánkovi. Ten už bezvládně ležel na mechovém polštáři. Pepík mu nastříkal na hlavu vodu z dlaní a hastrmánek otevřel oči.
4: Kde to jsem? Co se stalo? Jsi v lese, na Sovým vrchu. Omdlel jsi horkem a žízní. Tu máš vodu, napij se. A vy jste mě zachránili.
1: A vodník Kapička se napil vody. Ta mu dodala tolik síly, že s pomocí Lojzíka a Pepíka došel až zpět ke svému rybníčku. Už jenom když jej uviděl, vrátila se mu síla. A když přišel až k samotné vodě, zavískl si a po hlavě do ní skočil.
4: Děkuji vám, kamarádi. Nikdy vám to nezapomenu.
1: Zavolal na ně hastrmánek vděčně a už se proháněl pod vodou kolem své chaloupky a radostně si pohvizdoval.
3: To už si se vrátil a neseš dobré zprávy. Už víš, jak zbohatnout.
1: Po té otázce se hastrmánek zarazil a zamyslel. Pak se ale usmál.
4: Ano, Bětko, už vím, jak zbohatnout. Já jsem totiž už dávno bohatý, jen jsem o tom nevěděl.
3: Tak ty jsi boháč. To jsem moc ráda. To ti tu zepřeji. A kde máš to svoje bohatství? Nikde je nevidím.
4: Toho si nic nedělej, já ho taky neviděl. Ale Bětko, já mám kamarády, já mám svůj rybníček, já mám svoje rybičky, které mě potřebují a taky tebe, kterou mám rád. A to je víc než všechny hrníčky světa.
1: A hastrmánek měl takovou radost, že se tolik smál, až tím smíchem nakazil všechny obyvatele rybníčku. Smáli se opravdu všichni. Užovka, rybičky, půlci i žáby a smáli se i Lojzík s Pepíkem na břehu. A nejvíce se smál hastrmánek Kapička, protože byl tím nejbohatším hastrmanem na celém světě. A to je konec mojí dnešní pohádky.

0: Čas.
1: Jednou takhle na večer se Rákosníček procházel po hrázi a bylo mu zrovna svátečně. Tráva vydechovala svěží vůni, ve větvích keřů se natřásaly zelené lístečky a Rákosníček si pochvaloval tu nádhernou pohodu. Dlouho mu ale nevydržela. Rákosí u severního břehu začalo totiž najednou padat do vody a mizelo zrovna před očima. Tohle nemohl Rákosníček nechat jen tak, a proto skočil do rybníku, aby téhle záhadě přišel na kloub. Sotva si pod hladinou protřel oči, viděl, že se v rybníku přemnožili vodní šneci. A to byla zlá věc. Oni jsou to totiž pěkní bumbrdlíčkové, kteří spolikají všechno, co jim přijde do cesty, od puškvorcových kořínků až po rákosí. Už to vypadalo, že bude rybník za chvíli celý vyjedený, když se do toho vložil Rákosníček. Neviděl jinou pomoc, než vyhlásit šnekům velkou podvodní vojnu a tak si to všechno vzal na povel. Nejdřív bylo zapotřebí ten regiment chroustalů vůbec zastavit a proto Rákosníček zatroubil alarm. Na tohle znamení připlavali na pomoc pichlaví okouni, zubatá štika i vousatí kapři. Když byli všichni pohromadě, začal vojevůdce Rákosníček rozkazovat. Tak tedy, jako první, povídal, nastoupí okouni, co tady zatím jenom okouní. Rstáhnou se pěkně do řady a naježí do pichlava. Přes takové přehrazení se přece žádný z vodních šneků nedostane. Takže nad nimi slavně zvítězíme. Jenomže tak jednoduché to zase nebylo. I když byl teď nahoře zátaras jako z ostnatého drátu, dole pod okouními bříšky zůstalo na proklouznutí místa víc než dost. A šnečí tažení pokračovalo.
2: No tak, tak to se ovšem takhle nenechá.
1: Rozlobil se Skřítek a protože nestratil hlavu ani kuráž, rozkazoval dál.
2: Na moje přání je tady Prštiku přikázání. Pusť se do těch bumbrlíků a prožen je po rybníku, ať se vidí, kdo je tady pán a kdo kmán.
1: I když ale štika dělala, co mohla, nebylo z toho prohánění nic. Šneci totiž vystrčili tykadla jako nějaké antény a když jim je voda při štičím nájezdu rozkmitala, stačili na tohle znamení zalézt do ulity a tam to všechno přečkat jako v nedobytné pevnosti. Když toho štika celá schvácená nechala, dali se ti žrouti znovu na pochod a to už bylo skoro o strach.
2: Ho, ho, ho, ho, ho. Toho boh dá nebude, aby Rákosníček z boje utíkal.
1: Dupnul si Skřítek a do třetice poručil kaprům, aby v bahnitém dně udělali pořádně hlubokou brázdu, která by jim bránila v další cestě. Kapříci tlouštíci dělali, co mohli. Jeden z nich vyryl dokonce takový příkop, že ho z něj ostatní museli tahat ven, ale šneci nebyli k zastavení. Bylo jich tolik, že polovička z nich stačila ty kapří zákopy vyplnit a ti ostatní se valili jako příval dál. Jiný by to už byl dávno vzdal, ale to neznáte Rákosníčka. Povídal si, že když prohrává síla, musí vyhrát chytrost. A protože byl hlava otevřená, za chvíli věděl, jak si s tou bandou žroutů poradí.
2: Proč bych jim vlastně v cestě za jídlem bránil? Pochechtával se. Já jim naopak připravím větší sousto, než můžou spolknout.
1: A hned se do toho pustil. Spod kamene vytáhnul jednu vodní řasu a položil ji tam, kde vodou prosvítaly sluneční paprsky. A pak už se nestačil divit, jak se měla k světu. Nejdřív jí bylo jen pár vlásků, ale za okamžik už pořádný chumel a rostla dál jako z vody. Za chvíli z ní byl veliký zelený koláč a náramné pochutnání pro vodní šneky. Pustili se do něj ze všech stran, chroustali, polikali, až se skoro zalikali, ale nedali si pokoj a jedli dále jako o závod. Protože nedovedli přestat, byly jim za chvíli ulity malé, takže z nich vypadly a leželi vedle sebe jako bezmocné kuličky. No a teď stačilo, už je jenom odkutálet ke stavidlu a voda je odnesla z rybníku pryč. Tak takhle slavně skončila rákosníčkova vojna se šneky bumbrdlíčky a ještě dlouho si o Skřítkovi vyprávěli jako o velikém vojevůdci.

0: Ach, matičko moje zlatá, opravdu musím odejít do té vzdálené země. Chtěla bych zůstat u vás doma.
1: Jak vidím, je, promiňte, já jsem si ani nevšiml. Omluvte mě. Vy už jste tady, první posluchači. No to jste tomu dali. Přišli jste v tu nejméně vhodnou chvíli. Ale abyste mi dobře rozuměli, já vám to hned vysvětlím. Jenom prosím o chvilku trpělivosti a dobře poslouchejte.
2: Tak, dítě moje drahé, už bude vše naloženo. Všechno šatstvo bylo už dříve nachystáno. Jen teď do téhle velké truhlice dám ještě zlato a stříbro a tvůj zlatý pohár a šperky.
0: Co to je, prosím, tady v té malované truhlici?
2: No přece nádobí a všechny drobnosti, no zkrátka všechno, co královské nevěsty dostávají do výbavy. A jak vidím, na nádvoří už je připravena komorná, aby ti cestou posloužila a šťastně tě dovezla k ženichovi.
1: Královna, která právě vypravuje na cestu svou jedinou krásnou dceru, plní jen přání svého zemřelého manžela, který už před léty slíbil jednomu cizímu králi, že jeho synovi dá svou dceru za ženu, jen co princeznička doroste v princeznu. A ta doba právě nastala. Ale zlatovlasé dívence se z domova nechce.
0: Opravdu musím jet, maminečko moje zlatá. Nejraději bych u tebe zůstala. A princi už něco vzkážeme.
2: Tak to tedy ne, holčičko. Tak se princezna nechová. Víš přece, že slib, který dal tvůj tatínek král, musíš bezpodmínečně splnit. Tak jen pěkně pojď. Už jsem ti i koně vybrala. Komorná pojede tamhle na tom ryzákovi. A tvůj je tenhle krásný grošák. Jmenuje se Falada.
1: A to opravdu byl nejen krásný, ale zcela neobyčejný kůň. Falada totiž uměl mluvit. A to v naší pohádce princezničce moc pomohlo. No, však uvidíte sami. Tak teď už víte, proč jsem vás tak trošku podivně vítal? Přišli jste prostě v nepravou chvíli loučení matky s dcerou. Ale královna ještě odběhla do své ložnice. No, vidíte, ani to nedopovím a je tu zpátky.
2: Tenhle šátek, panenko moje, si dobře uschovej. Jsou v něm 3 krůpěje mé krve. Ty kapky krve uschovej, na svou matku vzpomínej. Má krev ti bude ku pomoci, ochrání tě od zlé moci.
0: Děkuju ti z celého srdce, maminko moje zlata.
1: Víc pro samou lítost ani princezna nestačila povědět. Šátek schovala za živůtek, matce políbila ruku, sedla na koně Faladu a provázena komornou vydala se na cestu k ženichovi. Jeli polem, lesem i pustou plání, a když právě slunce pálilo nejvíc, přijeli k potoku.
0: Mám velkou žízeň. Vybal můj zlatý pohár, který vezeš. Seskoč k vodě, pospíchej. S číšem mé mi napít dej.
3: Když máš žízeň, vzácná pana, ať si k vodě dojde sama.
1: Pane, jo, to bylo překvapení. Do té doby v zámku nikdo ani netušil, že komorná je tak zlá a závistivá. Nepřála princezně nic dobrého a jen přemýšlela, jak by se dostala na její místo.
3: Pijte z dlaní, stačí vám. Už vám sloužit nehodlám.
1: Princezně nezbylo, než že se sedla z koně, nahnula se nad vodu a napila se z dlaní.
0: Můj ty smutku, ach maminko moje.
1: A tu, jakoby ze schovaného šátku, tiše zazněla matčina odpověď.
2: Upokoj se, dcerko milá,
4: jako by tu matka byla. Dokud jsem ti ku pomoci, zloba k tobě nemá moci.
1: To princeznu trochu upokojilo. Sedla na koně a jeli dál. Slunce jen sálalo, horko sílilo a není divu, že princezna měla žízeň. Když dojeli k lesní bystřině, zavolala na komornou.
0: Seskoč k vodě, pospíchej, s číšem mé mi napít dej.
1: Princezna ve své dobrotě na zlé a hrubé odbití komorné už ani nespomněla, jenže teď byla odpověď ještě spupnější.
3: Napít se jde každý sám, už vám sloužit nehodlám.
1: Princezna nemohla už žízni vydržet. Seskočila z koně, přiklekla k potůčku, ale žalem se ani napít nedokázala.
0: Můj ty smutku a zármutku.
1: A kapky krve na šátku jí matčiným hlasem opět odpověděli.
4: Upokoj se, dcerku milá, jako by tu matka byla, dokud jsem ti ku pomoci. Zloba k tobě nemá moci.
1: Princeznu matčin hlas uspokojil, ale jak se nakláněla nad vodu, šátek ji ze žibutku vypadl a proudící voda jej odnesla tak rychle, že si princezna ani nevšimla. Komorná to však dobře viděla a zaradovala se.
3: Tak a teď je s tebou konec. Dobře vím, že bez ochrany těch tří krůpějí matčiny krve si bezmocná. Všechno jsem slyšela a mohu s tebou naložit, jak chci. Teď si okamžitě přesedneš na mého koně, protože na faladu patřím já. A teď si vyměníme také šaty. Na královském dvoře ani necekneš, jinak bude zle. Nikdo nesmí poznat, která z nás je ta pravá nevěsta.
1: Kůň Falada všechno viděl i slyšel, ale své paní pomoci nemohl. Komorná vsedla na Faladu a vydali se na cestu do královského zámku, kde už je s velikou slávou očekávali. Princ, upoután krásou koně, pomohl dolu komorné, kterou pokládal za svou zaslíbenou nevěstu. Ale to už tu byli dvořané a pážata, a s velikou slávou vedli falešnou nevěstu do královských komnat. O ošklivějšího koně se nikdo nestaral, a tak pravá princezna zůstala na dvoře samotinka.
5: Dívám se tady z okna na váš příchod a vidím, že na dvoře zůstala ta spanilá panenka sama. Kdo pak je ta dívka, která s tebou přijela? A proč stojí na dvoře?
0: Ta osoba ke mně vůbec nepatří. Potkala jsem ji v lese a vzala sebou, aby mi cesta líp ubíhala. Dejte jí něco na práci, ať darmo nezahálí.
5: No, nevím o ničem, ale mám tady takového malého kluka, který pase naše husy. Tak tahle mu bude pomáhat na husí pastvě.
1: A ještě někoho se zlá komorná bála. Falada by přece mohl povědět, co princezně provedla. A tak se s falešným úsměvem obrátila k princi.
0: Prosím vás, můj milý princi, udělejte mi něco kvůli. Dejte prosím tomu koni, na kterém jsem přijela, setnout hlavu. Nebylo to s ním k vydržení.
1: Princ se velice podivil. Byl to tak krásný kůň, líbil se mu na první pohled. Bylo to však první přání a tak nemohl odmítnout. A tak se stalo, jak si falešná princezna přála.

0: To se však dozvěděla pravá nevěsta a slíbila pohodnému, který měl Faladu zabít, štědrou odměnu, když hlavu Falady oddělí a přibije ji pod klenbu brány, kterou nová husopaska musela každé ráno a večer projít s hejnem husí. Pohodný, jak slíbil, tak udělal.
1: Je časné ráno, ale už je třeba hnát na pastu. Ještě, že alespoň tebe mám. O, Falado, věrný koní.
2: Má princezna husy honí. Kdyby to královna věděla, žalem by snad zemřela.
0: Když princezna s pasáčkem došli na louku, sedla si dívka do trávy, sundala zelavý šátek a rozpustila své zlaté vlasy. Chlapec se nemohl vynadívat a chtěl dívce pár těch zlatých vlasů vyškubnout, ale v tom...
1: Zafoukej, větříčku hravý, odnes mu klobouček z hlavy.
0: A v tom okamžiku mu silný vítr už kutálel klobouček po lukách. Chlapec ho tak doběhl. Den uplynul a oni hnali domů. Na zítří se všechno opakovalo. Princezna se v bráně jen ohlédla po koňské hlavě.
1: O, Falado, věrný koni.
2: Má princezna husy honí. Kdyby to královna věděla, žalem by snad zemřela.
0: Když došli na louku a princezna si začala rozčesávat vlasy, pasáček ji chtěl do nich hrábnout, ale v tom...
1: Zafoukej, větříčku hravý, odnes mu klobouček z hlavy.
0: To se okamžitě stalo a pasáček našel svůj klobouček až daleko v polích. To ho rozlobilo a když večer přihnali domů, pasáček vyhledal starého pana krále.
3: Králi, já už s tou novou husy pást nebudu.
4: A proč pak ne?
3: Ona mě celý den zlobí.
4: Ale a co pak ti dělá?
3: Ráno se v bráně povídá s koňskou hlavou a představte si, ta hlava jí odpovídá a na louce to vždycky zařídí tak, aby mi vítr odnesl klobouček. Musím ho pak honit po polích.
4: Jen jestli mluvíš pravdu. No... Zítra poženeš, půjdeš s tou husopaskou ještě jednou a já se přesvědčím.
0: Král se brzy ráno schoval u brány a čekal, co se bude dít.
1: O, Falado, věrný koně.
2: Má princezna husy honí. Kdyby to královna věděla, žalem by snad zemřela.
0: Král všechno vyslechl a teď ještě pospíchal na louku a schoval se tam do křoví. Husopaska s chlapcem přihnali hejno a když dívka sundala z hlavy šátek, zářil její zlaté vlasy, až králi oči přecházeli. Chlapec už zase natahoval ruku po vlasech, ale v tom...
1: Zafoukej, větříčku hravý, odnes mu klobouček z hlavy.
0: A to už letěl klobouk a za ním pasáček. To panu králi stačilo. Nepozorovaně se vytratil a spěchal zpátky do zámku. Večer si k sobě zavolal husopasku.
4: A teď mi, děvče, pověz, co tohle všechno znamená.
1: To vám právě nesmím říci, pane králi.
4: A proč pak ne?
1: Dala jsem slib, že o tom nikdy nebudu mluvit. A kdybych jej porušila, bylo by se mnou zle.
4: No tak dobrá, když myslíš. Ale máme tady u nás takový zvyk. Když to nemůžeš říci mně, Svěř to tady těm kamnům. Třeba se ti uleví.
0: Princezna se rozplakala. A pak do otevřených dvířek vysokých kamen svěřila své trápení. Pan král sotva domluvil, z komnaty odešel, ale venku na chodbě si stoupl ke zdi komína a všechno pěkně vyposlechl. Pak zavolal služebnictvo.
4: Okamžitě přinesete královské šaty a klenoty. To vše si oblékne to zlatovlasé děvče z vedlejší komnaty. A pak ji přivedete ke mně a přivedete také mého syna.
0: Opravdu ještě nic se nedělo tak rychle jako tyhle královy příkazy. A tak v malé chvilce stála v komnatě krásná zlatovlasá princezna a udivený princ.
4: Tak, milý synu, tak tohle je tvá pravá nevěsta. Pak ti to budu všechno vyprávět. Teď uspořádáme velkou hostinu. Sezvete všechno panstvo a posadíte se tak, že v čele tabule bude sedět princ, tedy ženich. Po jeho pravici bude opravdová princezna a po levici ta nepravá, tedy její zlá komorná.
0: Ale ta byla samou pýchou tak zaslepena, že svou paní v překrásných šatech vůbec nepoznala. A když se všichni najedli a napili, a když potom vesele spolu rozmlouvali, král jim vyprávil princeznin příběh. Ovšem, jako by se stal někomu jinému. Když domluvil, obrátil se k té falešné nevěstě.
4: No, tak co myslíš? Co si zaslouží osoba, která takhle podvedla své pány?
1: Ta nezaslouží nic lepšího, než aby ji zabednili do sudu a pustili po vodě.
4: No, tak teď právě si vynesla ortel sama nad sebou, protože tou zlou a falešnou osobou si právě ty.
0: Proradná komorná dostala, co si zasloužila. Princ, který se brzy stal mladým králem, se oženil se svou pravou nevěstou a pak královali šťastně a spokojeně až do smrti.

0: Tu noc toho krtek moc nenaspal. V peří pod orlým křídlem se cítil v bezpečí. Ale co zítra? Hned ráno mu orel navlékl křidélka z černého kufříku a spustil. Nic to není, krtku. Rozběhni se. Raz, dva, tři, čtyři a skoč. A nezapomeň mávat, mávat tlapkama.
1: Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři. Ba ne, radši bych si to vyzkoušel na rovině.
0: Tomu se orel s chutí zasmál. Kde tady kolem vidíš nějakou rovinu? Leda až dole pod horama. Tak se rozběhni. Raz, dva, tři, čtyři.
1: Raz, dva, tři, čtyři.
0: Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Až teprve na popáté se to krtkovi povedlo. Zavřel oči, orel ho trochu popostrčil a najednou už letěl v povětří. Nejdřív mával křídly tak rychle, jako když se děti učí plavat a ještě to moc nedovedou. Pak ale zvolnil a letěl jako pták.

Krtek přistál na loučce s trávou a květinami, docela se podobala lesní stránce u nich doma. Byl rád, že to dokázal, ale byl ještě radši, když měl zase pod tlapkami pevnou zem. Tady se mu nemůže nic stát. Tady se mu nemůže nic stát.

0: nezapraskala, ani tráva nezašustila, stačil jí jediný skok a už držela krtka v tlamě. Už ho nesla svým liščatům k svačině.
1: Ne, pust mě, památ!
0: Orel měl naštěstí oči na stopkách. Všechno viděl a střem hlav se vrhl dolů za krtkem. Zakroužil nad liškou, pořád níž a níž, až samým leknutím otevřel tlamu a krtka pustil. Ale to, milý zlatí, ještě nebylo všechno. Orel popadl lišku za kožich, odnesl jí daleko k lesu a nechal jí z výšky spadnout na zem. To si bude pamatovat, aby si už víckrát na krtka netroufla.
1: Jenom aby... Koukni, jak mi poničila křídílka.
0: Křídílka byla opravdu dočista na maděru. Ta nikdy víc lítat nebudou. Nevadí, broukl orel. Vezmu tě krtku zase k sobě nahoru, tam se žádná liška nedostane. Krtkovi se však zpátky do hor, kde nikde není ani lopatka hlíny, vůbec nechtělo.
1: Ba ne, zůstanu dole, tady se aspoň mám kam zahrabat.
0: Orel mu to rozmlouval, ale krtek trval na svém. Až se nakonec dohodli, že orel bude z hůry krtka hlídat a nejméně jednou za den za ním přiletí na kus řeči. Zpočátku to tak doopravdy bylo. Orel slétal z hor i několikrát denně a krtek byl rád. Vždyť tady byl orel široko daleko jediný jeho kamarád. Ale potom se najednou stane, že se vám kamarád zamiluje a vy se nestačíte divit.
1: Proč pořád koukáš po tom druhém orlovi, co pak je ti milejší než já?
0: Orel se načepířil a řekl, to přece není orel, to je orlička. A hned se za ní rozletěl. Chvíli se honili modrou oblohou, pak spolu cukrovali až do večera a za celou tu dobu si orel na krtka ani nevzpomněl. No to se ví, že to krtkovi bylo líto a zase si připadal sám a opuštěný. A sám a opuštěný zůstal ještě dlouhou řadu dní. Orel mu jen tu a tam z veliké výšky křídly zamával, ale nikdy za ním dolů nepřiletěl. Nejdřív si s orličkou na horách stavěli hnízdo, pak zase seděli na vejcích. Zkrátka nebyl čas.
1: Jsem rád, že je rád můj kamarád.
0: Tohle si krtek opakoval pořád dokola, ale stejně mu to nebylo nic platné. Stejně se mu stýskalo. Dokonce mu tu a tam i slzička ukápla.

0: jednoho dne se orel zase objevil. Tak znenadání, že si krtek nestačil ani utřít pobrečený čumáček. Co se stalo? Někdo ti ublížil? Polekal se orel.
1: Ale ne.
0: Orlovi pomalu došlo, oč jde. Ty se na mě zlobíš? Ale já jsem na tebe přece nezapomněl. Jenom jsem teďka neměl vůbec čas. Za to ti povím náramnou novinu. V hnízdě se nám vyklubala 3 orlí holátka.
1: A jsou ti aspoň podobná?
0: Jsou zrovna jako já, řekl hrdě orel. Krtka napadlo, jak ho našel za povodně v plovoucím hnízdě. To byl taky ještě holátko.

Jak potom vyrostl z kočárku a učil se lítat? A co dál spolu zažili všelijakých dobrodružství, kdy jeden druhého museli zachraňovat? To se zkrátka nedá zapomenout.

0: dobrá, tak mi přines, sestře, za psí boudou svůj starý kočárek. Já ti ptáčátka pohlídám.
1: Každý orel trefí, kde už jednou byl. Jenomže z kočárku zbyly jenom trosky. Krtek musel ten vrak celý týden spravovat, než zase vypadal jako kočárek. Až potom zamával nahoru k orlímu hnízdu.
2: Hotová, už můžeš!
1: Orel odnesl Krtkovi jedno holátko po druhém. Byl jich plný kočárek. O jídlo se jim, Krtku, starat nemusíš, už jsme je s orličkou nakrmili. Spíše vezmi na procházku, já pro ně večer zase přiletím. Ale Krtkovi radit nemusel. Krtek je chůva k pohledání. Objel s mláďátky loučku aspoň 10krát a když se jim už chtělo spát, drncal je v kočárku a tichounce jim broukal orlí u kolébavku, tu samou, jako kdysi jejich tátovi.
3: Pak už se jim šlo jak na procházku. Žádné hory, žádné trní, žádné porouchané pohádky. I když narazili na rozcestí, nemuseli házet korunou. Jedna cesta podle rozcestníku vedla hopem na hrad. Ta druhá, neznačená, asi taky, ale kdo ví, jakou oklikou.
4: Šel bych po jistotě,
3: navrhnul Bobík a tentokrát všichni souhlasili. Jenže v tom se objevil ten pták. Snesl se z výšky jak zářivý blesk, zakroužil nad nimi, pustil jim k nohám psaní a byl ten tam.
5: Co to může být?
3: Žasnul Pindě nad duhovou obálkou.
4: Ať to je, co to je? Hlavně už to otevři.
3: Pobízel netrpělivě Bobík.
4: Určitě to bude důležité, když ten poštovní pták tak pospíchal.
3: A taky, že bylo. Čtyřlístek měl velké štěstí, že tu zprávu dostal včas. Hopem na hrad, kamarádi, nesmíte jít, děj co děj. Ten rozcestník i s tou cestou vyčaroval čaroděj. Kdybyste se po ní dali, vlezli byste do pasti. Na hrad vede druhá cesta, tahle končí v propasti. Bylo jasné, že to není planý poplach. Co dovede čaroději, už zažili. Tak se dali neznačenou cestou a byla to konečně ta pravá, co je dovedla až do hradu.
6: Vrchní kuchař, Bobíkovi.
7: Voní líp než princezna.
8: Co se vaří, peče, smaží.
9: Podle vůně rozezná.

0: bude k obědu.
1: Musím uznat, že to stálo za námahu.
2: Liboval si Bobík nad svatební hostinou.
3: Na královské svatby chodím rád. Člověk se tu vždycky dobře nají.
2: Přikyvoval Široký.
4: A taky vytancuje. Uvidíš, co budeš mít tanečníků.
2: Sliboval Fifině Bystrozraký. A Dlouhý se hned hlásil, že chce být první, kdo půjde do kola s tak vzácnou návštěvou.

0: Myšpulín si popovídal s panem králem, Pindu zabrali pro sebe rusalky. V pohádkách se totiž zprávy šíří pohádkovou rychlostí. Roznáší je vítr, déšť i klevetivé ježibabky. Něco viděl bystrozraký, něco prořekla i liška Ryška. A tak dřív, než sem čtyřlístek došel, každý svatebčan už věděl, kde a komu cestou pomohli. Proto tady byli vítaní a milí, a ne jak někde u cizích. Se všemi se spřátelili, bavili se, zpívali a tancovali, až poznali, že i dobrého může být až moc.
1: Bylo to pěkné, ale už musíme jít. Jsme trošku unavení a domů máme daleko.
0: Řekla to za všecky lišce Fifina. Daleko se chodí jenom do pohádky. Zpátky vás dopravím na to šup, usmála se liška Ryška. A pak jen tak maličko mávla ohonem. Podlaha se zavlnila, rozhoupala, začala popraskávat, až to udělalo a čtyřlístek padal dolů do bezedné černočerné tmy.
2: Jak Mach a Šebestová udělali z dědečka Tarzana.

0: jednou se babička chystala do nemocnice na kontrolu žlučníku a hned u snídaně povídá dědečkovi. Oškrábej s dětmi brambory a v 11:30 je dejte vařit. Uděláme si je s tvarohem, až přijedu v poledne z města. Načež si pozbírá věci a vyrazí z chalupy. Dědeček s Machem a Šebestovou a Jonatán s Rakem jí vyprovázejí, soused starý pan Jandera, který pase za chalupou 4 ovce, volá na dědečka. Ahoj, Fando! Protože spolu chodili do školy a babička říká dědečkovi, ne, aby si zpovídal celé dopoledne s Janderou. Slíbil si panu Kolouškovi, že mu do středy opravíš malířský stojan a už je pátek. A dědeček se vesele zasměje a řekne,
1: všimněte si, děti, jaké je ta naše babička generál.
0: A pak stojí všichni na zastávce před hostincem pana Drmoly, autobus přijede, babička nastoupí, dědeček s Machem a Šebestovou jí zamávají a když jdou zpátky domů, dědeček se zeptá.
1: Tak, co pak máte dneska v plánu, mládeži?
0: A Šebestová mu povídá. Dneska budeme lézt po stromech, dědečku. Ve městě k tomu nemáme vůbec žádnou příležitost. Načiž řekne dědeček.
1: Výborně. Lezte si po stromech, ale bacha, nespadnete.
0: A potom leze Mach s Šebestovou po stromech a dědeček opravuje v dílně stojan pro akademického malíře pana Kolouška, který má chalupu až za lesem. V dílně to voní dřevem a klihem, všude leží hoblíky, pily a stužidla a jak tak dědeček pracuje, najednou slyší křik. Mach sletěl ze stromu, to se dalo čekat, natloukl si koleno, naštěstí ne moc.
1: To se stává, říká dědeček. Seš holt městský kluk a chybí ti trénink. To my jsme si s panem Janderou hrávali od rána do večera na Tarzana. Škoda, že nejsem ve vašem věku. Já bych vám ukázal, jak se to dělá.
0: A Šebestová povídá. A proč bys nemohl být v našem věku, dědečku? To není problém. A běží do špejchárku pro sluchátko. Takže než se dědeček naděje, je z něho kluk v krátkých kalhotách, který si udivně prohlíží své malé ruce a krátké nohy a volá na pana Janderu. Bohuši, pojď sem, koukni se, jak vypadám. A starý pan Jandera nevěří svým očím.
1: Opravdu, Fando, seš to ty? Takhle si tě pamatuju ze školy. Páni drazí, můžeš mi říct, jak se ti to stalo?
0: Ale dědeček řekne, nebuď zvědavý a sleduj, než napočítáš do 30 na hoze. A opravdu, dědeček je v turánu v koruně stromu, stojí na větvi a křičí z plných plic. Jsem Tarzan, vládce afrického pralesa, zabil jsem mocného Kerchaka, jsem Tarzan z rodu opů. A Mach řekne Šebestové, musíš uznat, že dědeček válí, je to vážně úplný Tarzan, akorát je blbý, že tu má místo pralesa pumpu, škopek a šňůru na prádlo. A Šebestová se ťukne do čela, zajde za roh špejchárku, aby ji pan Jandera neviděl a neslyšel, zašeptá do sluchátka ještě jedno přání, načež se stane něco strašného. Najednou je všude kolem vysoká tráva a husté křoví, stromy jsou třikrát vyšší, visí z nich liány, vřeští v nich opice a mezi nimi stojí na větvi malý šťastný kluk, který křičí, teď jsem opravdický Tarzán v opravdický Africe, hurá! A Mach mrkne na Šebestovu a řekne, je ti doufám jasný, že tvůj dědeček je momentálně nejšťastnější člověk na světě. Jenomže najednou se ozve hlas pana Jandery.
1: Rychle pryč!
0: A Jonatán s Rekem začnou strašně štěkat, protože se na hladině rybníčku objeví hlava ohromného krokodýla. Všichni vezmou nohy na ramena a prchají vysokou trávou, dědeček skočí ze stromu a zhoupne se na liáně jako pravý Tarzan, Rek s Jonatánem mizí střelbitě v džungli a krokodýl leze pomalu na břeh. S tlamy mu kouká nejmilejší kachna babičky Šebestové a žalostně kváká. Vysoká tráva, keře a ohromné stromy jsou všude, kam se člověk podívá. Vesnické domky nejsou vůbec vidět. Jenom před hostincem pana Drmoly, kde je zastávka autobusu, zůstala malá mítina. Zrovna se sem hustým porostem prosekávají dva urostlí černoši, za nimi jde opálený muž v tropické helmě s kulovnicí v ruce, následován 10 černými muži, kteří nesou bedníky na hlavách.
2: Jsem cestovatel Lord Wilson a tohle jsou moji nosiči,
0: vysvětluje muž v tropické helmě panu Drmolovi, který stojí ve dveřích svého hostince a výjevně se rozhlíží po pralese.
2: Jsem cestovatel a vy mě laskavě vysvětlíte, jak to, že jste si otevřel hostinec v dosud neprobádaných končinách temné Afriky.
0: A když pan Drmola není schopen odpovědět, anglický lord pokračuje zvýšeným hlasem.
2: Pátrám po nejstarším pramenu Nilu a místo toho objevím nějaký staropramen,
0: ukazuje muž na tabulku za oknem hostince. Ale ubohý pan Drmola krčí zmateně rameny zve všechny dál, celá výprava se hrne do výčepu, všichni jsou unavení a žízniví, s povděkem přijmou správně vychlazenou 12, cestovatel chce platit 10 librovou bankovkou, pan Drmola se bojí jít peníze rozměnit, protože venku řve lev. To už je mach Šebestová a dědeček na mítince, pan Jandara se někde cestou ztratil, z křoví vylézá pan Hajný Gačírek s puškou a křičí:
1: mám revíru slony a lví, pro boha, no toto dopadne.
0: Vypráví, že Hovorkovi sušili seno nahoře ve stodole, když se vedle nich objevila hlava žirafy. Paní Hovorková omdlela, co se to jenom děje, a v tom si dá ruku k uchu a poslouchá, je slyšet prapodivný křik, který se blíží, až se na mítince objeví plno divochů. Mají veliké štíty a dlouhá kopí, jsou celý pomalovaní a z nich jde strach. Pan Kačírek zmizí ve vysokém houští, ale mach Šebestová a dědeček se dívají, co se bude dít, jenže to je chyba, jak se hned ukáže. Protože ti pomalovaní divoši je chytí, postaví ke sloupku autobusové zastávky a všechny 3 omotávají provazem, takže se nemohou ani hnout, a Šebestová říká Machovi: Machu, je to blbý, sluchátko mi čouhá z kapsy, ale já se k němu nedostanu, protože nemůžu hejbat rukama. A Mach řekne: člověče, Šebestová, to je teda průšvih, to jsme v pěkný kaši, protože oni s náma něco chystají, koukni, co dělají. To se už ozvou bubny a ti divoši začnou tancovat kolem naší trojice ve velkém kruhu. Tancují v rytmu bubnů a ten rytmus je čím dál rychlejší a ty kruhy čím dál menší. Divoši ze sebe vyráží příšerné skřeky, mávají kopím a dědeček říká:
1: že já si trouba starej chtěl hrát na Tarzana? Že mě vůbec něco takového napadlo? Děti, tohle je náš konec, z toho se živí nedostanem.
0: Ale představte si, že to ještě není všecko. Ve chvíli, kdy už Šebestové začne vyrážet na čele studený pot a Mach se klepe hrůzou, protože kopí těch řvoucích a tančících divochů jsou už tak blízko, že mu sem tam zavadí o nos, uvidí oba dva v houšti Jonatána, jak se mu ovíjí kolem těla 4metrový had a dusí ho tak, že ubohému psovi lezou oči z důlku, což přinutí Šebestovou, aby začala křičet: Jonatáne, Jonatáne, chudinko malá! Ale považte, že když už se zdá, že je se všemi úplný konec, objeví se mezi vysokou trávou na cestě, kterou vysekali černoši toho anglického lorda, autobus s nápisem Medosudy, Matlafousy, Slámová lhota. Zatroubí, aby všechny ty divochy náhodou nepřijel, zabrzdí, vystoupí babička, rozhlédne se a protože její okamžitě jasné, o co běží, vytáhne Šebestové z kapsy sluchátko a řekne: všechna ta psání, která byla vyřčena, okamžitě zrušte. Načež celý prales v Turánu zmizí, zmizí i divoši, zmizí i krajta, která škrtila Jonatána, z dědečka je normální dědeček a babička mu řekne: že se nestydíš, takový dědek a vyvádí jako malý kluk. Člověk nemůže na chvilku vytáhnout paty z domu. Jdeme, za chvíli je poledne. A pak kdy se přijde domů a kdy se zjistí, že brambory jsou v tašce tak, jak byly vyneseny ze sklepa, že je nikdo neoškrabal a nedal vařit. Chystá se babička spustit znovu bandurskou, ale než se zhluboka nadechne, stačí švestová říct rychle něco do sluchátka. Takže na stole se objeví 4 talíře plné žluťoučkých brambor, ze kterých se kouří a na nich jsou hromádky bílého tvarohu, politého máslem a babička se usměje a řekne, no proto...

0: Slunce dávalo zimě co proto. Všude rozkvétaly jarní kytičky. Každý rok tou dobou lítal Abraxas na návštěvu ke svému nejmilejšímu bratrovi, který se jmenoval Krex. Měl hnízdo na starém jilmu na břehu kachního rybníčku. Jeho žena už sice nakladla vajíčka, ale ještě je nevyseděla. Když se tentokrát Abraxas vracel z návštěvy u Krexů, viděla na něm malá čarodějnice, že něco není v pořádku, a ptala se ho:
1: stalo se něco tvému bratru Krexovi?
2: O, naštěstí ještě ne, odpověděl Abraxas, ale bratr i jeho žena mají veliké starosti. Už několik dní se tam v kraji potloukají dva kluci, lezou na všechny stromy a vybírají hnízda. Předevčírem prý vyplenili kosí hnízdo a včera hnízdo jednoho stračího páru. Jestli to takhle půjde dál, dojde dřív nebo později i na jejich hnízdo.
0: Malá čarodějnice však řekla:
1: Abraxasi, tvůj bratr Krex vůbec nemusí mít starost. Leď zpátky a vyřiď mu, ať mi přiletí povědět, až ti kluci polezou k němu na jilm. Pomohu mu od těch darebáků.
0: Uplynulo několik dní a nic se nedělo, ale jednou ke konci týdne přiletěl bez dechu bratr Krex.
3: Jsou tam, krákal už zdaleka. Pojď rychle, malá čarodějnice, než bude pozdě.
0: Oba kluci už mezi tím vylezli vysoko na jilm, skoro už dosáhli na havraní hnízdo. Havranice seděla na vejcích a celá se třásla.
1: Hej, vy tam, volala malá čarodějnice, i hned slezte dolů.
0: Kluci se nejprve lekli, ale potom zjistili, že na ně volá nějaká malá holka, a jeden z uličníků vyplázl jazyk a druhý na ní udělal dlouhý nos.
1: Tak dobře, tak vy tak,
0: řekla malá čarodějnice a přičarovala oba lupiče hnízd pevně ke stromu. Zůstali přilepeni tam, kde právě byli. A teď se do nich Abraxas a manželé Krexovi pustili zobáky. Zoufalí zloději vajíček se dali do křiku, volali o pomoc tak hlasitě, že se ke kachnímu rybníčku seběhla polovička vesnice. Co pak se to děje? Ptali se polekaní lidé.
4: Ale to je přece Béďa Krejčích a Pepek Ševců. Snad nechtěli vybrat havraní hnízdo. No to se jim dobře stalo.
0: Nikdo je nepolitoval. Lidé se jen divili, že Béďa s Pepkem nevzali do zaječích.
5: No tak polezte už dolů, vy dva hrdinové, volali.
6: My nemůžeme,
0: naříkal Pepek Ševců a Béďa Krejčích brečel.
6: My jsme přirostli, nejde to.
0: Celá věc skončila tím, že museli vyrukovat hasiči. Přistavili ke stromu vysoké žebříky a snesli oba výtečníky dolů. To se ovšem podařilo jen proto, že malá čarodějnice Béďu a Pepka zrovna v pravou chvíli zase odčarovala.
7: Na závěr naší prohlídky, vážení přátelé, vstupujeme do hradní bučíru. Zde po pravé straně vidíte nástroje, jimiž se z obviněných vynucovalo přiznání. Toto je pověstná železná pana, do které se provinilci zavírali.
8: Jú, železná pana?
7: Španělské boty na mačkání palců, skřipec a žebřík. Kruh ve stropě byl určen k zavěšování vyšetřovaných, kterým se navíc na nohy přivazovalo závaží.
9: Mohli to vyset jako salám.
7: Dnes už se pochopitelně takových nástrojů neužívá, náš hrad se nezvaným návštěvníkům brání poplašným zařízením. Aby se tak předešlo krádežím vzácných památek v hradu se nalézajících. Klid, prosím, klid.
9: Co to?
7: Tím je prohlídka hradu skončena. Postupujte k východu. Nevzdalujte se prosím od skupiny, aby někdo náhodou nezabloudil v labirintu hradních chodeb. Jeden turista z Benešova se tam pobloudil celé 4 dny. Byl už celý zábý, když jsme ho našli.
10: Uchvatné, postujte, stůjte děti. Pane Spejble, postujte.
11: Proč pak?
10: Zamyslete se.
11: Jak?
10: Vždyť tudy kráčeli dějiny.
11: Ano.
10: Jsem přesvědčena, děti, že návštěva zdejšího hradu vám bude nadmíru užitečná, protože přispěje k dalšímu rozšíření vašich vědomostních obzorů. Kam hledíte, pane Spejble?
11: Koukám na tu železnou panu.
10: Aha.
11: To je ale záhadný instrument. Moment, to se asi takhle nazdvedlo, pak to sklaplo.
10: Opatrně, pane Spejble, to když to spustí.
11: Co vás nemá, to už dávno nefunguje.
10: Vidíte to?
1: Ludí, co to vyvádíš?
10: Ale no tak se pusťte, drahý příteli.
11: Já bych se pustil. Ale ona mě drží,
1: no ne.
11: Nemůžu dostat ruku ven.
1: Čepero, to tady...
11: To si vám řekne, zavíráme, šmangude. Dělejte, honem.
1: Co je?
11: Zavírají.
1: Ale kdo zavírá?
11: No ty, co tu byli, ten průvodce.
1: Čeprsk.
11: Hernáš, pomůžte mi někdo, ať mě pustí.
1: Ale jak, jsi tam zaklíněný jako dudlík v puse?
10: No právě. Snad kdybychom někoho zavolali.
11: Koho chcete volat?
10: Instalatéra, ne?
1: No co instalatéra?
11: Tak dělejte něco, vždyť už mají jistě zavříno.
1: Instalatéři?
11: Žádný instalatéři, hrát. Že už mají zavřený hrát a my tady trčíme.
1: A tím pádem to začíná být napínavé.
12: Já nechci být zavřená, bábinko.
10: Ale no tak neboj se, dítě.
12: Jo, neboj se.
10: Ale tak, pane Spejble, přece by nás tu nenechali jen tak.
11: Co pak nás mají spočítané jako slepice?
12: No právě.
1: Tak ukaž, tatí, to chce klid.
12: No.
1: Já tě vezmu za ruku.
12: No.
11: To bolí.
1: No. Takhle se vzepřu.
10: No ne.
1: A je to.
11: Jo. A rukáv je na cucky. No ale, aspoň můžu... Počkejte chvíličku. Haló, my jsme jistě tady, haló.
12: My tady zemřeme. Hladem a žízní.
1: Nestráš, mám sebou piškoty.
10: No, ovšem je-li skutečně zavřeno, tak... A pan Spejble se už vrací.
1: Tak co je, tatí?
11: No, jak jsem říkal, vrata na dva západy.
10: A co teď?
1: Máni nebo.
11: Autobus pryč, průvodce pryč.
12: No vidíš.
11: Neděle večera, v pondělí je tu zavříno. Tak si spočítejte sami, jak dlouho to bude trvat, než nás tu najdou.
10: No jo.
12: Musíme volat o pomoc.
1: Koho se chceš dovolat? Hrad je vysoko nad řekou, do vesnice dobré 2 kilometry. To by chtělo nejmín cukrák nebo vysílač střední Čechy.
11: Nejméně do úterý do rána se nikoho nedočkáme.
10: No
11: tak... To nám teda...
10: Co pak, příteli?
11: To nám tedy, paní Kateřino, to ano. Vaše tiché zadumání nad dějinami přišlo sice krminsky draho.
10: No dovolte, kdybyste nesahal na tu železnou panu...
11: Co tam, já že sahal na panu, notabene železnou?
12: Počkejte!
1: Nechte to, prosím vás. Teď musíme držet pohromadě.
12: Pravě.
1: A především si to tu musíme důkladně...

0: A dost. Nohy už necejtím. Tohle už je nejmíň 13. komnata. Zařízený to tedy mají náramně. Ale kde by člověk hlavu složil, na to nepamatovali.
1: No, musíme to všechno důkladně promyslet.
0: Že to říkáte právě vy, paní Kateřino. Jestli mají náhodou dovolenou, můžeme tu taky trčet třeba 4 neděle. No prosím, venku se už smrklo, noc na krku, bouřka nad cimbuřím a my tady strašíme.
2: To by náhodou bylo docela fajn.
0: Co by bylo fajn?
2: Potkat nějaké strašidlo.
3: Jo, venku.
2: No, venku rozkacené živly. A tady?
3: Venku, nestraš.
2: Já ne. Od toho jsou tu jiní, například bezhlavý rytíř, přízrak hradního pána se skrvavenýma rukama, duch Matyáše z Koloděj, popraveného pro zločin hrdelní.
0: Tak už toho nech, Hurvínku, prosím tebe.
1: No tak, Máničko, Hurvínek jen žertoval, pravda?
2: Vždyť jsem tolik neřekl.
3: No.
2: Tak co je, vždyť mlčí?
3: Podívejte se tam, za tím oknem.
2: Co to je?
0: Šmankote.
1: Co je to za podivné přízraky?
2: Mně se zdá, paní učitelko.
1: No, tam někdo je, nějaké přízraky. Poletují ve větru, jako by nám kynuli.
2: Půjč, půjč.
0: Hurvajs, nech toho.
2: Tati, vždyť přece.
0: Cože?
1: Co se smějete?
0: Tak se na to podívejte líp, paní Kateřino. Prádlo.
1: Prosím.
0: No, paní Kastelánová tam na šňůře na cimbuří suší prádlo. A vy hned duchové? Strašidla jsou přece jenom v pohádkách.
3: A já jsem se tak bála.
1: No ano, zajisté. Každý jev se dá zcela přirozeně vysvětlit, že?
0: Ano, paní Kateřino, že jste si na to nevzpomněla dřív. Radši mi řekněte, co budeme dělat. Kloudnou ložnici tu nenajdete.
1: Právě.
0: Na spižírnu taky zapomněli.
1: No,
0: co tu vlastně mají? Když se tak dívám kolem sebe, pár pokroucených židliček, koberec, stůl, pár parohů, telefon a tím to hasne. Moment!
2: Co křičíš, tati?
0: Co jsem to říkal? Podívejte se!
3: Telefon!
1: Jsme zachráněni!
2: To je škoda, já se už těšil.
0: Počkat, no jo, ale jaké číslo?
3: Co myslíte, jaké číslo?
0: Já tě neskouším, Máničko, já si jen tak ptám.
3: Aha.
0: Jaké číslo volat?
1: No a seznam tu není.
0: Šmanko, to bych se neptal.
1: Ano jo.
2: Vždyť to máš jedno, tatí, prostě nějaké číslo zkus a někdo se ti už ozve.
0: No jo, to je pravda, tak já to zkusím. 6, 7...
2: Tati, co děláš?
0: Ale na těch parketách mi nějak podjeli dřeváky, je. Když to tak bouchlo a...
2: Sluchátko máš v ruce.
3: No.
0: A kdyby ho měl podle tebe mít?
2: Tak se podívej, kde je šňůra.
1: Pane Spejble, co jste to učinil?
3: Vy jste přetrhl šňůru od sluchátka, pane Spejble.
0: Vážně?
3: No.
0: No tak to tedy...
2: To tedy máš po telefonování.
3: Ano.
2: Definitivně.
0: Tak co teď?
2: Hele, taťuldo, nechte to na mě. Počkejte tady a my se s Máničkou...
3: Ano?
2: ...podíváme ještě jednou, kde co je.
3: Kde co je, tak.
0: Když myslíš, tak prosím, ale nechoďte daleko.
2: Jen se neboj, taťulíne. Do rána se určitě shledáme. Máni, žady, jdem.
4: Jdem. Rok jak kolo točí se, dny si skládá v měsíce. Jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. Květen rozkvetl do krásy. Včelky z květů sbírají sladký pyl. Ševci Matějovi, který je vyhlášený včelař, se právě vylíhly nové včeličky. Vyrojili se za včelí matkou a celý roj se usadil na stromě. Kdyby včelař nenalákal mladý roj do úlu, včely by zdivočily. Naštěstí už pan táta Tomeš veze Matějovi nový úl.
5: Tak už jsme tady.
6: Tady ho postav, Tomši. Přestěhuj tam hned nový roj. A teď, Tomši, podrž ten rojáček pod nimi. Pojďte, včeličky, domů. A první met může být už na konci června. To proto, že byla kratší zima.
5: Jen aby zimu nevrátili ledoví muži. Pankráci, serváci, bonifáci, v máji jste nemilí chlapíci.
3: Kuš!
6: Vidíš, Honzíku, včelky už jdou do práce. Aby zrobili kapku medu, musí obletět plno kytek.
3: Jdou do práce?
6: Ano, letí sbírat sladký nektar a pyl. Nadarmo se neříká pilný jako včelička.
5: Ty kluku, snad můžeš chvilku počkat. Příště se zadusíš. Po obědě zajdeš s Andulkou k dědovi Koudelkovi pro nový koš na dřevo.
7: Na zeleném doubku a holoubci hrají, lidé jim závidí, že se rádi mají. Lidé, dobří lidé, nezáviďte toho, vždyť je to věc hezká, když kdo má rád koho.
8: Dobrý den,
9: dobrý den.
8: Dědo, jdeme si pro ten koš.
9: Tatínek nás posílá.
10: Počkejte, jen tohle dopletu. Víte, že v neděli bude 50 dní po Velikonocích a to se slaví Letnice?
8: Je to svátek svatého ducha.
10: Jo, a o téhle neděli se prý dějou velký kouzla. Říká se, že kdo půjde na svátek svatého ducha ke skále a dotkne se jí kytkou, ta skála se otevře a objeví se jeskyně plná úžasných pokladů. Jo, a musí být narozený v neděli.
8: Ale všichni, kdo šli ten poklad do jeskyně hledat, už z ní nikdy nevyšli.
10: Ty musíš mít, Libuško, vždycky poslední slovo. Tady máš, Andulko, svatodušní holubičku.
9: Děkuji.

0: V noci půjdem hledat poklad.
1: Poklad? A v noci?
0: Narodil jsem se v neděli a tady mám kytku na otevření skály. Vezmem si motiku a nůši.
1: Na co nůši?
0: No přece na všechno to zlato.
1: Aha, ale vezmem lano, aby jsme se nestratili, a taky svíčku. Bude tam určitě tma. Ferdo, neplaš se, jen si vezmu lano. Jdeme s Honzíkem pro poklad.
2: Martine, nechoď tam, nebo to řeknu.
1: Polenko, neprozrakně. Přinesu ti za to prstýnek.
2: Tak jo, ale s kamínkem.

0: Zkus to víckrát. Hele, otevřela se.
1: Děda ale neříkal, že skálu otevřel liška.
0: Jo, tady je tma. Ještě, že máme tu svíčku. Honzíku, chytni se toho lana, aby jsme se nestratili.
1: Tak jo.

0: Martínek se ještě nevrátil. Tatínku, zbuď se. Martínek není doma. Domluvili se s Honzíkem, že půjdou ke skále pro pokoj.
1: Ženský, neplašte se. Zajdu pro Tomše a půjdeme je hledat.
2: Asi jsme zabloudili.
3: Je! To je sova. Poběž, vyvede nás ven.
4: Honzíku!
5: Martínku!
4: Ozvěte se!
5: Honzíku!
4: Martínku!
3: Martínku! Táto, tady jsme! Tady jsme!
0: Honzíčku, ty jsi nám nahnal strachu.
2: Když my jsme chtěli najít poklad, to by nám, panečku, všichni záviděli.
6: Víš, Honzíku, závist je zlá ošklivá babice. Ta všechno hezké a dobré spálí. Proto si nikdy nepřej, aby ti lidé záviděli a sám také nikomu nezávid. Však se říká, přej a bude ti přáno. Víš, pravý poklad najdeš jen v lidském srdci. Tak a teď honem na kutě. Stejně už je skoro ráno.
7: Kouzelná nedělní noc končí a zítra v pondělí přiletí svatodušní holubice.

0: Král a tři čaroději. Byli žili tři muzikanti. Skoro kapela. Břinkal, spinkal a cinkal. Chodili světem pomaloučku. Jak chodívá lidské trápení a bída. Nepospíchali. Jen sem tam vyhlíželi Pánu Bohu do oken, když zazdálo se některému z nich, že kolem přelít pečený holoubek. Ale to všecko býval jenom klam. V břiše jim kručilo pak ještě stokrát víc. Ach, tahle muzika na světě nejsmutnější. Hrávali v hostincích při chudých veselkách. Hrávali u hrobů při chudém pohřbívání. A sem tam po cestě i kousek pro sebe, aby se lehčeji šlapalo po světě v blátě i v plískanicích. Břinkal byl bubeník. Kdo prvně zahlíd ho z vršku či zdaleka, dost dlouho trápil se co buben a co muzikant. Byl Břinkal kulatý a samý varhánek, takže se spíše kutálel, nežli by kráčel od vsi ke vsi. Spinkal měl trumpetu. Byla jak ze zlata. Kdykoliv vyňal ji z tenkého pytlíku, slepli i rybníky a tuňky ve stráních. A děti v podhradích si zakrývali oči. Ach, a jak vábně hrál. Jenom ho nesměla přemoci dřímota, což se mu stávalo 7x do týdne. To potom prostřed hry trumpetka zmlkala. A Břinkal s Cinkalem museli přítele smyčcem či paličkou budit. Cinkal hrál na housle. Tenouce, cukrově. A smál se celý den zrovna jak zvoneček. Zvláště když Břinkala kolikrát spletl tak, že ten si pletl břicho se svým instrumentem a často tloukl se, až to v něm dutě znělo. Byla to ve spolek přesvatá trojice. Kdo znal je, už se smál. Stačilo zahlídnout je v dálce, jak se kolébají travičkou, jak lelky chytají či kopou zklamaně do děr a do prašivek. Leč muzikantům samým nebylo moc to řeči. Neb smíchem sousedským a tmou či sluníčkem se člověk nenasytí. A v kraji byl ten čas spíš hlad než blahobyt. Kdo pak by z ničeho vyšetřil na muziku? Chodili, táhli se jak popelavý mrak, jak stín. A kleli ukrutně. A láli vladaři Řehoři Vlídnému a tomu prokladci, co mu to jméno dal. Že je to Tululum a z kocoura psí chlup a hlava na věšák a pytel na knoflíčky. A jednou ve strži u vlčí studánky se Břinkal najednou překotil do trávy a teskně zasténal, až v bubnu drnčelo to.
1: Já už dál nemůžu. Já bych tě, Cinkale, snědl i s housličkama.
0: Mankote uskočil zděšený houslista a skrýval za zády své oprýskané skřipky. Dej pokoj, tlouštíku, zaskočil by ti smyčec. A zběsile se ohnal, nepmukol uší, co si zabzučelo. A znova, a znova. Cinkal máchal rukama, jak postřelený pták.
1: Co to vyvádíš, smál se Břinkal.
0: Ale ani ten smích se mu už moc nedařil. Hlad se mu převaloval v žaludku, jak žulový kámen.
1: Ty nerozeznáš Spinkalovo chrápání od čmeláka.
0: Cinkal se ohlídl po Spinkalovi. Vyřídil ku do kořán, ležel mu za patama a hvízdal.
2: Ach jo, holenkové, svěsil hlavu smíšek Cinkal. Teď už je s námi ámen. Teď už nemáme ani drobeček.
0: A rozhlížel se smutně po kraji, jako by po některé z mezí táhnoucích sem zdaleka měl dorazit i zázrak. Ne, nešel nikdo. Jenom vrabčáci a sem tam suchý list přelétli nad zemí. A bylo ticho. Ticho jako v hrobě.
1: Mám v čutoře ještě trochu vína,
0: zabručel Břinkal, jak by chtěl zažehnat tu funusovou řeč. Však Cinkal mávl rukou.
2: Co s vínem? Toho se nenajíš. Spíš ti jen stěžkne hlava.
0: A líně vstal, aby si protáhl kosti. Velebný křivý kraj ležel mu u nohou. Houslák ho hladil tesklivýma očima. A každé křovíčko a každý syrý strom pozvolna vysvlékal z listí a z řídké páry. Co když se někde krčí koroptev? Či divá kachnička?
2: A co když někde čeká mokrý včelí plást?
0: Hleděl a do očí vhrkala beznaděj. Darmo se přemáhal a darmo těšil dech. Lítost ho zalila jak svatojánský liják. Tu se však zarazil. Chvíli civěl na zarostlý pahorek, až dal se do běhu a rozpřáh nad hlavou své dlouhatánské ruce. Břinkal se ani nehnul. Vystrčil břicho ku kopuli nebeské a šeptal:
1: Houslák se nám zbláznil.
0: A už chtěl zadřímat po vzoru Spinkala, když z nenadání rozlehl se křik, až zahučeli lesy.
2: Bráškové, neumřem! Řval Cinkal z pahorku a skákal vysoko a smál se jako zvon, když jede slavná svatba.
0: Co trojčí, probral se z dřímotinky trumpeťák.
1: Bůh ví, vzdych bubeník, teď možná začne štěkat.
0: Však oba povstali a táhli k pahorku. Neb naděj ve zdejší má ze všech kořenů a ze všech hořkých šťáv největší moc a sílu.
2: Cinkal tam nahoře klečel jak jezule a hladil nad zemí zelené lupinky a lusky dokulata nadité sladonkým, hebkým hráškem.
0: Napůl se modlil, napůl tancoval.
2: Hrachové políčko na 10 obědů, volal. A mazlil se s tou sladkou nádherou a ani neviděl, jak zbytku kapely derou se oči z důlku.
0: Poklekli vedle něj a brali do prstů šťavnaté tobolky a chtivě třásli si do dlaní zrníčka, která jim po jednom zeleně kanula do hladového hrdla.
1: Ach ty můj Cinkale, hlavičko svěcená, hlaholil dojatě blažený bubeník,
0: který se v leže šoupal od úponku k úponku, takže mu libý břich čněl z křehkých hrachovin jak Kunětická hora.
1: Jedli, až nemohli.
0: Však tu se náhle trumpetista posadil a oči na šťopkách a celý spocený rozhlíd se po okolí. Zafraport bráškové, kdeže to vlastně jsme? U vlčí studánky? To potom znamená škytl a poklekl na obě kolena a přežehnal se po zem dlouhým křížem. Že tady na vršku stávala šibenice. A zbledl ve tvářích. A Cinkal s Břinkalem se začali celý třást. A divě kroutit se. A přenešťastně kvílet. Ach bože, rozbože, odpusť nám hříšníkům. Zem šibeniční je nám víc než svátost.
2: Byli se do prsou. Vzlikali, škemrali. A k hlíně přitisklí čekali boží trest. Leč nic se nekonalo. Jen kdesi na blízku zachrastil suchý keř a kdesi v daleku vykřikla křepelička.
0: Kdo neví, nehřeší, usmál se trumpeťák. A sedl na balvan a vyněl z pytlíku svůj divotřpitný instrument a začal veselou, při které prchajíce se i zajíce na moutě kutě smály. A Cinkal přidal se a Břinkal bum a bum. Znělo to po lesích jak na knížecím bále. Vrabčáci kroužili a ryby v potocích se jenom míhaly. Svět vyzouval se z oblízkaných dřeváků a hotovil se k tanci. Tu však to náhle v houslích zaskřípalo. A Cinkal houslista, jako by usedl sršáňům do hnízda, strašlivě zavřeštěl a smyčet z pravičky mu vylít do výše a zabodl se do nizonké trávy.
2: Ježíšku na křížku, panenko skákavá, pomoc!
0: A štíhlé housličky letěly za smyčcem.
2: Břinkale, Spinkale, kam jste se poděli? Kdeže to hrajete, vždyť vás tu není vidět.
1: Běsnil a bědoval.
0: A to už zmlkala i trubka s bubínkem. Neboť to byla opravdoucí pravda. Z té rozpustilé kapely zbyl tu jen jek a křik. A jenom drobounké šustění větýlku. O těch třech kumpánech, jak by se slehla země.
1: Tak to je boží trest, zahučel bubeník, když z pláče zbylo jim jen tiché vzdychání a z temné úzkosti jen tíseň.
2: Sedíš mi na břiše, zakvílil trumpeťák. Sedíš mi na břiše asi jak plnej sud.
0: To tedy znamená, že jsi se nevypařil. Sedni si kousek dál a bude mi zas dobře.
2: V zápětí žuchlo to, jak by se řítil svět. A na 107 krás se zabořilo pod zem.
3: No jo, kamarádičkové, ozval se houslista, jenž byl z těch zázraků snad nejvíc zoufalý.
1: Au, zařval bubeník, stojíš mi na uchu.
2: A tráva zdvihla se a zase lehala. A Cinkal houslista promluvil o kus dál a strachy skoro koktal.
3: Řekl bych, že ten hrách má čarodějnou moc. My tři jsme, bráškové, nebe mi odpušť tohle rouhání, neviditelní.
2: A bylo tichoučko. Že slyšet byl jen les, jak dýchá v údolí z plných svých černých plic. A vodu na splávku, jak pospíchá až kamsi k svému moři.
4: Takže si nebudem lámat i hlavičku, ozval se trumpeťák.
2: A zřejmě pozvedl z trávy svou trumpetu. Nepta se nad nimi najednou vstyčila a začala krásně troubit. Bylo to k zbláznění. Druzí dva bez těla civěli na ten div a skoro báli se hlasitě promluvit.
3: Pro pána Jánička, jestli to někdo z viditelných uvidí.
2: Trumpeta lítá si v modravém povětří a sama samotinká troubí. Fanfára dozněla. A Spinkal neviděn sklonil se k bubínku a pravil líbezně. Kde máš to vínečko? Trochu si schladím hrdlo. A už se pozvedla k nebesům čutora a kde si nad zemí to táhle zažbluňkalo.
3: Ach, hrůzo nad hrůzy.
2: V tu chvíli znenáhla udál se ve strži hned druhý, jak se patří, zázrak.
3: Trumpeťák odtrhl od úst tu čutoru a stál tu náhle zas jak prve, skutečný. Druzí dva ouskostlivě vykřikli a už prchali o překot do lesů, když trumpeťáků v smíche dohnal v půlce cesty.
4: Kam jdete? Ach, mám já parťáky, že bys je pohledal.
3: Napijte se a bude se vším ámen.
2: A dupal po trávě, šťasten, že nohy má, co kravál dělají. A fousy kroutil si oběma rukama, šťasten, že prstů má zas dohromady 10. Rádi ho poslechli. A když se po chvíli objeli zas už 3, hnali se o překot z těch čarodějných míst a s pánem bohem prý a nikdá naschledanou. Však skoro u lesa se Cinkal zastavil.
4: Počkejte, bráškové!
2: A běžel nazpátek. A honem poklekl do líchy na vršku a začal loupat hrášek třaslavýma rukama a pod housle ho sypal do pytlíku. Třeba se šikne, mumlal v pospěchu. A srovnal z brášky krok. A táhli úvozem ke královskému městu. Šli jako k odvodům. Psi, které burácivě míjeli, hleděli za nimi s úžaslou závistí. Ti tři se valili jak voda v potoce a hráli na lesy písničku za písničkou. Šli dlouho. Den a noc. A jednou po ránu stanuli strmáceni u královských bran. Nad nimiž ve větru šlehaly prapory vztyčené na půl žerdi.
1: Co je to, kapelo, zavětřil bubeník. Snad nemá náš pan král pro pána Jána smutek.
2: Znělo to pravdivě. Neb stráže u vchodu stály jak na pohřbu a koním z plavých hřív visely povadle smuteční černé šerpy.
4: Nad čím tu pláčete?
2: Optal se trumpeťák jednoho kupčíka, který jim nabízel šperky a koření. A jen se křižoval a jen se ulekle ohlížel po zámku ukrytém v černém sukně.
5: Ty nevíš, princezna Světluška pláče už takřka rok a není k utěšení.
1: Aha, tě v kabátě, vyhrkl bubeník.
2: A Spinkal zezadu ho hebce nakopl, aby byl raději sticha.
5: Ona prý slečinka má ráda lesního, co sloužil na zámku.
1: To víte, náš pan král, měl z toho skoro smrt.
5: Lesníka vyhnali a od těch čas slečinka jenom pláče.
1: I ze sna, optal se dobrácky bubeník
2: a Spinkal podruhé ho nohou pohladil, až to v něm dutě heklo.
5: I ze sna,
1: kývl muž.
5: Byli tu lékaři a mistři učení, herci a šaškové, aby se usmála, aby ten pláč měl někde konec.
1: Ale kde pak, všecko nadarmo.
2: A ti tři v půlkruhu účastněně kývali
3: a sborem vzdychali a divné plačící dávali s Pánem Bohem. Teprve za rohem, kde nikdo nechodil, začali se tiše smát. A hlavy u sebe kvůli co stajemného. Houslista vytáhl pytlíček s houslemi a sypal do dlaně všem v kruhu pohrášku. A celá kapela na třikrát lačně polkla. Pak už to trvalo jen chvíli.
5: Kdo temně zabušil na vrata paláce, kde sídlil Řehoř král.
3: Muž na stráži se nad tím rámusením rozezlil.
6: Kdo to je? Kterého mamlasa sem zase čerti nesou?
3: A hrozně láteřil a blesky svolával.
6: Ty nevíš, tulpasi, že je dům ve smutku. Jestli tě uslyší náš velectěný pán, budeš se kutálet až k městské šatlavě, kde si tě holenci uvaří k přesní dávce.
3: Leč zvědav otevřel.
5: A v tom v něm hrklo, jako v nemaštěných hodinách.
3: Začal se celý třást a co si tichého pro sebe drmolil. Ký div, že flintička, kterou nes před sebou, mu nevypadla z ruky. Vždyť před ním ve vzduchu plavaly housličky a taky bubínek a taky trumpet. Vždyť před ním ve vzduchu plavaly housličky a taky bubínek a taky trumpeta a hráli

0: nadurděně rozešel k pootevřené bráně. Co je tu? Zahřímal. Však trubka v povětří, buben a housličky, po nichž se smyčec proháněl jak střeštěný, div, že ho nepřibyli k mramorové zemi.
1: Co? Co to znamená? Vydralo se mu z úst.
0: A tu se ozval křepký lidský hlas a štíhlé housličky, jak by se klaněly. Promiňte, veličenstvo, jsme čaroději z Dolíkových hor. Přišli jsme vrátit smích ctihodné vaší dceři.
1: Král Řehoř vlídný, jak by ztratil řeč. Okrůček ucouvl. A teprv po chvilce, když skočná dozněla, pronesl laskavě, leč trochu kuckavě.
0: A ano, pánové, jste u mě vítáni. Následujte mě.
1: Nějak koktá, šeptl bubeník.
0: Však smyčec cinkalův ho brzy zarazil. A všichni rozešli se k dlouhatému schodišti, po němž je vladař doprovázel k vznešenému poschodí, kde měla komnatu Světluška smutná dcera. Tam Řehoř zaklepal. A sotva vstoupili na sametový práh, už bylo slyšet pláč teskný a jímavý, až usedalo srdce. Buben a housličky a zlatá trumpeta stanuli zaraženě ve dveřích. Na bílém koberci plničkem ryb a hvězd a černočerných labutí ležela princezna krásná jak svítání. V očích jí tonuly veliké lesklé slzy. Hleděla k poměnkovým nebesům, však sotva viděla a sotva slyšela. Svět jakby kolem ní byl bez barev a hlasů.
1: Světluško, řekl král, vedu ti kapelu, která tě rozesměje.
0: A o krok ustoupil a kývl ke dveřím, odkud se doticha vznesly jak na křídlech zázračné instrumenty. Princezna ani nevzhlédla. Civěla do záclonu, v kterých se bělala královská korunka, a sem tam motýly třely se měkounce o hedvábovou přízi. Teprv když za hlavou skřípla jí podlaha a břinkal zakopl operleťový stůl, pozdvihla na chvíli své uplakané oči. Šeravá komnata jak by se točila, jak by kdo rozsvítil na tisíc bledých svic. Stoly a křesílka a svícny na stěnách lehounce plavaly v synavém příšeří a řízná muzika se pyšně vzpínala až kamsi ke stropu. A víš, až skoro na nebesa. Král Řehoř vlídný, celý zmatený, usedl v mrákotách do zlaté lenožky. A ústa do kořán zíral v ten divý rej, jako by nevěřil svým starým přísným očím. Housličky se smyčcem se jenom mazlily. A buben koulel se vonavým povětřím a za ním palička bum, bum a bum. Zámek se otřásal. A trubka nad tím vším stoupala na špičky a vzpírala své sólo. Princezna mlčela. Pláč v ní snad usedal, však slzy tekly dál po sněhobílých líčkách.
1: Ta holka nešťastná je jako z kamene, láteřil potichu nešťastný bubeník.
0: A nikým neviděn, byl vztekle do bubnu, až králi Řehoři vstávali na hlavě poslední bílé vlasy. Tu se však trumpeťák přitočil k princezně, a že měl pauzičku, tichounce zašeptal do královského ucha. Neboj se, princezno, lesního dostaneš, brzičko bude svatba. A zase troubil dál a běžel dokola za svými kamarády. Princezna vydechla. Úlevně, zhluboka. A tváří spanilou jí náhle přiletěl úsměv jak větýrek. Lehonký, stříbrný. A v očích svitlo jí veliké zlaté slunce.
1: Světluško, jásal král.
0: A zdvih ji z koberce a dlouze objímal a skoro tančil s ní od okna ke dveřím, jen tak, že nástroje jim v kole uhýbaly. To už se princeznička smála, skoro výskala. A že byl chudák král už celý uřícen, něžně ho odvedla ke zlaté lenožce a roztomilým gestem utišila muziku, co dosud komnatou lehounce táhle zněla.
2: Děkuji,

0: Dechla. Klekla ke králi. I tobě, tatínku. Však jsem to věděla, že jednou ustoupíš a dáš mě Petrovi. Já ho mám tolik ráda. Znělo to čistounce, jako zní v lesích jez. Však králem škublo to, jak by ho uštkla zmije. Ne, volal hněvivě. A vztyčil pravici ze zlaté lenošky, až chudák princezna zlekaně ustoupila. Být se však neřekl. Neboť v té vteřině se Břinkal rozběhl a, k smrti rozhorčen, dřepl mu do klína a rukou jako tác mu zakryl zlobná ústa. Nikdo to neviděl. Však vladař dusil se a lapal po dechu. Ruce mu nad hlavou zoufale vzlétaly a svolávali pomoc. Bubeník seděl dál. Jenom tu ruku svěsil z urozených úst, aby se dozvěděl, zda mu král povděčen, že nechává se od něj takhle chovat.
1: Já, hekal Řehoř král, jsem jaksi unaven.
0: A trochu nejistě pohlédl na sebe a vrtěl hlavou, jak by nevěřil.
1: Mám zrak jak poštolka, však přesto se mi zdá, že se mi někdo uvelebil v klíně.
0: A rychle zazvonil. A rychle poslal si lokaje pro víno, aby prý svlažil ústa. Bylo tu na to šup. Král po něm dychtivě natáhl pravici. Leč běda. Bubeník, nově roztrpčený slzami, co opět stoupali světlušce do očí, zakryl mu pod nosem ústa jak před chvílí a víno lilo se po bradě, po bříšku do královského klína. Král celý skoprněl a zíral střeštěně na stůl a na pohár, jenž náhle vznesl se a sklonil ve vzduchu. Vínečko hrkavě kanulo z vysoka, však neukápla na zem ani krůpěj.
1: Pámbíčku v nebíčku, vypískl Řehoř král.
0: A stejně vypískl i v koutě houslista a po něm trumpeťák, ač vidět nebyli. Vždyť Břinkal napil se na čerstvý hrášek vína. Chvíli se nedělo dokola kolem nic. Však náhle panovník vzkřikl jak šílený. Ve vlastním klíně zjevil se mu chlap bachratý jako bečka.
2: Co tady děláš? Řval král strašlivě. Jdi dolů, obludo. Mám nohy dřevěné a břicho na maděru.
0: A svalil Břinkala. Až v nízkých klenutích to temně zahřmělo, jak by se bořil palác. Už se smrákalo. Už to hrozilo krachem a neštěstím. Však Spinkal s Cinkalem se smíkli komnatou a honem pozdvihli taky tu křehkou číž. A honem upili i oni z vínečka, které tu nad stolem zlatavě rozsvěcelo. Král divže neomdlel. Však Spinkal s Cinkalem už před ním klečeli. Jsme čaroději, králi, a dokážem být, kdykoliv nám třeba, zcela nevidění.
1: Král stěžka polikal.
3: Být nevidění, koktal Sinalý.
1: To není špatné, Jářku drmolil
0: a pomalonku přicházel zas k sobě. Břinkal se ohlídl po paní Světlušce. Stála tam v bledé tmě jak divu krásný stín. A tiše plakala a tiše vzlikala, až mu to po kouskách trhalo v prsou srdce.
1: Už zase slzy, volal nešťastně.
2: Dejte jí pro pána už toho myslivce. Vždyť se nám upláče k smrti.
0: Vladař se napřímil.
2: Už řekl jsem a dost.
0: A zvolna šoural se k pobledlé kapele a vousy kroutil si a smál se pod nimi.
1: Ledaže, culil se, ledaže bych jak vy uměl se vypařit, kdykoliv se mi zlíbí.
0: Odkašlal významně. A v kruhu coural se, váhavě sem a tam, a jako dragouni houpal se v kolenou, až lesklá podlaha vrzavě naříkala.
1: Co? Škytl bubeník. Ty vlídná podšívko, chtěl říci z plných plic.
0: Však Cinkal zezadu nevlídně strčil ho a řekl, vše je možné. A ještě zašeptal, jestliže podepíšem smlouvu. Znělo to významně. A Cinkal šoural se váhavě sem a tam a jako dragouni houpal se v kolenou, až lesklá podlaha vrzavě naříkala. Král byl jak na trní. Smlouvu? No proč pak ne, začal se s chutí smát. A honem zazvonil a kázal přinést čistonký pergamen, nad nímž pak sedl si do kruhu s kapelou a nechal Cinkala diktovat písaři, co trojlístek si žádal. Já, Řehoř Vlídný, souhlasím, aby moje nejdražší, princezna Světluška, vzala si za muže lesníka Petra z Luk a v lásce žila s ním zde na zámku. A taky slibuju, že pány čaroděje z Dolíkových hor jmenuju za rádce královské stolice a hned je povýším do stavu rytířského. Písaři od brku se jenom kouřilo. A pana Světluška slzící u dveří celičká zjasněla. A samou radostí objala Břinkala, že ten až zrůžověl od radosti a zmatku. Tak, řekl Řehoř král, a teď už čarujte. A celý třásl se spěchem a vzrušením, když Cinkal z pytlíku vsypal mu do dlaně pár bledých zrnek hrachu. Ty sněste výsosti, špitl mu do ucha. Však to už panovník mlaskavě polikal. A už hleděl si na ruce, na nohy, zvědav, kdy zázrak přijde. Bylo to ve chvilce. Slyšeli jenom smích a jenom plachý zvuk v huňatém koberci, jako by přeběhl hebonkou srstí vítr. Teď si mě hledejte, ozval se králův hlas. A než se stačili po něm jen ohlédnout, co si se na stole překotně posmíklo a smluvní pergamen, snad ještě mokrý, pozdvihl se z perletě a divě ulétal k praskajícímu krbu. Panenko skákává, zavzlikla princezna. Sec mazec, chyťte ho, hulákal houslista. A jeho druhové vrhli se po hlavě k ušlechtilému ohni. Leč všecko pozdě. Znova se rozehřměl ten triumfální smích a mokrý pergamen krouživě snášel se do horoucího krbu. Splál jako pochodeň. A v jasné komnatě bylo jak po pohřbu. Ticho. Jen nový pláč roztřásal Světlušku, která už věřila, že všechny slzy své, co měla, vyplakala. Král ale neměl dost. Břinkal měl najednou na hlavě přilbici. Darmo jí z uší rval, až brada klapala a zvonil do brýkov. Nešťastný bubeník, jako by naříkal z předalekého hrobu. A Spinkal svalil se princezně k střevíčkům, neb se mu najednou na hebkém koberci rozjeli obě nohy. Cinkal už celý pryč, chytil se křesílka. Však tu mu ukal hod, kdo z knoflík ukroutil. A on si zoufale hmát honem po bocích, neb už hrozilo, že bude obrán o své vlastní gatě. Čert, aby tohle spral. A král se smál a smál, až sklíčka na lustrech zvonivě třeskotala. Všecko jste prohráli, křičel jak posedlý. A asi tancoval dokola radostí, nepsál se celý chvěl a plašili se svíce. Prohráli, vyhrkl však bubeník, jemuž se právě podařilo vyprostit se zbrnění, takže byl mocen slova. Jděte, výsosti, a jak pak nám teď zase obživnete? Duch dlouze oněměl. Jak to, hles po chvíli? Já přece žiju. Neslyšíš mě snad? Či jsi snad ohluchl při té hře na rytíře? Žiješ, přisvědčil bubeník. Jak to však dokážeš? Stačí jen rozhlásit, že zprávě dokonal. Co s hlasem? Ten si nech. Bude ti dobrý ledak na říkání. Král stichl. A ti dva do třetice, jak by ožili? Bůh zaplať Břinkale za tu tvou hlavičku. Vždyť my ho máme v hrsti. A paní Světlušce už taky došel pláč. A když pan tatínek chtěl začít s prosíkem, sama ho okřikla. Mlč, otče. Což se nestydíš?
4: Zrada je hanbou chudého i krále. A v očích plálí hněv, že na zdi hodiny se strachem zastavili. Darmo král hrozil, darmo sliboval, darmo se zaříkal, že jí dále snímu. Sliby, chyby, vedla svou kapela. A Břinkal dal hned přivolati myslivce a sotva padli si s princeznou kolem krku. Už volal krejčího, aby jim šaty strojil.
5: Svatební, jak by ne.
4: A sotva propustil ze dveří krejčíka. Už volal kuchaře. A kočí z kočáru. A z kraje zvoníky. A stráž a zahradníky. Pro boha Břinkálku, tak už ho přece půjď. Teď už nám neublíží, prosila Světluška. Nebo ti napadlo, že otec nemůže při hodokvase chybět. Břinkal ji objal.
5: Žádné strachy, holčičko. Vše bude, jak má být.
4: A honem strkal ji do kruhu švadlenek, aby ji vyšňořili. Byla jak na trávničku sníh, jak křišťálový svícen, který kdo z čistou lince rozsvítil vysoko v nebesích nad lítostivou zemí. A ženich patřil k ní, jak patří k lesu stín.
5: Vysoký, stepilý, nu, byl z nich jářku pár, až oči přecházely.
4: Už stáli před chrámem.
2: A kde je náš pan král, ptala se kolkolem čeleď a purdaní. A taky princezna a taky snoubenec.
4: Bez pana otce, jaká je to svatba?
2: Tu Břinkal s Cinkalem vystoupili spod síně a Spinkal na táce nes zlatou konvici a ulil z vysoka do 6 pohárů studené staré víno.
5: Bylo jich jenom 5.
4: Král nejde, šeptal nedočkavý dav. A pijí bez něho, špitlo to tu a tam.
2: A podiv nebral konce.
5: Však tu se stalo to, o čem se dodneška v království vypráví zrovna jak o zázraku. Král, jak by ze vzduchu sestoupil na zemi, stanul tu znenáhla s pohárem nad hlavou a zvonil naštěstí dceři i ženichovi.
4: Žehnám vám, děti, volal dojatý. A hlas měl laskavý, jako by ani nebyl jeho.
5: Byla to veselka, jakou svět nezažil.
4: Kapela Břinkala a král prý snesl jí za 2 dny zlaťáků, že by to byli všichni 3 snad z hradu neunesli.
5: Kdo ví?
4: Jisto jen, že ti 3 se první loučili. Je prý jim na toulkách líp nežli na plesích a hrášek na vršcích prý chutná někdy líp než chřest a divočina. Kdo ví?
2: Jen Řehoř král prý místo vlídný, zván je teď osvícený.
5: Král Řehoř osvícený, teď mu říkají.
2: Jakže? Či padne mu tahle ta přezdívka?
4: Ach ano, proč by ne?
2: Tak asi jak ta první.
6: Hezký den přejeme ve spolek.
7: Pěkně vítám.
6: Nejste vy prosím náhodou jistý Ferda Mravenec?
8: No to prosím, náhodou jsme.
7: Přejete si.
6: My jsme se totiž doslechli, že prý chystáte velkou spoustu
7: krásných hraček,
6: kolotočů
7: a houpačů,
6: ruské kolo,
7: lampion,
6: tobogán,
7: též autodromy,
6: bude prý i sladká vata,
7: marcipán
6: a cukrlata,
7: pro maličká ploštičata.
8: Bávrlata, pimperlata, všecko bude na to tata. Ferdo, to jsou nějací kaprňáci.
6: My jsme prosím tesaříci. Velmi zruční řemeslníci. Rádi pomůžeme
7: a přiložíme ruku k dílu.
9: No to je od vás hezké, pomocníky potřebujeme, to víte. To není jen tak nadělat radovánek pro 699 ploštičích capartů.
6: 708 ploštici ruměnici přibylo zase 9 nových.
8: No tak to, abychom udělali navíc ještě jeden kolotoč, nějakou tu skluzavku, žádnou pár houpaček, tak šup, šup, hoši, a to fičí.

0: Hory se ženili, bzum, bzum, ženili, bzum, bzum. Já mají se udělat, ten kandidát je jedno nešikovný.
1: Proč naříkáte, pitlíku?
0: Já že naříkám, nebo já si zpívám.
1: Ivane, já jsem dobře slyšela. Já uvaž.
0: Jo, tak, no jo, samozřejmě to, že jo, tak já si tedy zpívám lalala, já uvaž, no, aby mi šla práce tedy lépe od ruky. Ahoj, co mě zdržujete, mám teď plno práce, 708 ploštičat se už těší na mé houpačky a kolotoče, že jo.
1: Jsou takové houpačky a kolotoče, o ty já vůbec nestojím, abyste věděli.
0: Když nestojíte, protože nestojíte, vy je na slunečnice 7. pondělí.
1: Jo. Jak mi to říkáte, vy ošklivý pitliku, šmitliku?
0: A jak vy mi
1: to... Já to řeknu mamince, šmitliku. A všude všem povím, že dítě mu nerozumíte a nic neznáte. A vůbec.
2: A už je ta sláva tady. Slyšíte mě, lidičkové? To je vám nával. Široko daleko, kam by bleší oko dohlédlo, všude červeno, protože caparti, ploštice, růměnice jsou červené, víte? Některé se vozí na kolotoči, udělali jsme ho z pampelišky a jsou tam sedátka na provázcích, vozíčky, které se houpou, díže, která se točí do kolečka a lodička, která se kolíbá. 20 malých ploštiček sedí na sedátkách a druhých 20 tím kolotočem otáčí. A slyšíte? To mistr Cvrček jim vyhrává na housličky. A na houpačce, to byste měli vidět. Přes ostrý kamínek jsme položili stéblo trávy. Na jednom konci sedí 10 malých ploštiček, na druhém konci taky 10 a v prostředku stojí jedna další se dvěma koláči. Když ukousne z koláče v pravé ruce, ulehčí se na pravé straně a ta se zvedá. Když ukousne z koláče v levé ruce, ulehčí se zase na levé straně a jde nahoru levá. Ale nejraději by každá z těch ploštiček chtěla dělat tu v prostředku houpačky. Jestli pak byste uhádli, proč? Ty koláče jsou totiž ze samého medu, zadělávané šťávou z květů. No, něco báječného. A tohle vrčení, slyšíte? To jsou autička. To se ví, že ne na elektřinu. Každý vozík postrkuje jedna ploštička a druhá v něm sedí. Vrčí jeden přes druhého a když se jedni povozí, nastupují do vozíčku zase ti, co tlačili, aby si toho autodromu užili všichni.
3: A hele, hele, Beruška, co pak to?
1: To je legrace.
3: Ale vy přece o náš lunapark nestojíte.
1: Ale já to tak nemyslela.
3: Ale říkala jste to.
1: Jo, prosím vás, odpusťte mi to. Já bych se totiž taky ráda trošku zhoupla, povozila.
3: Co říkáte, lidičkové? Já vím. Chovala se ošklivě, sobecky.
1: Já už to víckrát, prosím, neudělám.
3: No tak se taky sveste a pohoupejte.
1: Děkuju.
3: A jděte taky na skluzavku. Tesaříci taškáři pod ní dali kvítek z vlačce, schválně do něj nanosili hodně rosy, aby se v ní každý, kdo sjede dolů, notně vymáchal.
0: Hoho, sarno, kamaráde, to se nám to vydarilo. No jak by taky ne, když se Brok, Pitlík a Ferra Mravenec do něčeho pustí, tak to stojí za to.
4: Dobrý večer, děti. Pojďte s námi za pohádkou do míst, kde měly mnohé pohádky svou kolébku. Přejdeme Devatery hory. Inu pánu pohádkového království Krakonošovi se ty kopce a hory překračujou, co krok, to 7 mil. Za to těm, kdo se tam hlomouzili na svých bandořiškých, bylo za prací a za výdělkem tůze daleko. A tak si našli takovou práci, kterou mohli dělat doma pod střechou. Kalcovali plátna, u sklářského kahanu vyfukovali skleněné perly. Ale našlo se v čase poutí, bálů a pomláskových veselic v tom chudém kraji i cukrářské řemeslo. A o něm vám teď budeme vyprávět sladkou pohádku.
5: Tak jednou, tenkrát, když trhlo nahory sedmero hubených let, stavěla prababička na stůl mísu polívky a za dveřmi se ozvalo vyspěvování. Kupte u mne paničky, tkaničky a pentličky, hřebínky a jehličky, zrcátka a špendlíčky a na myšky pastičky. Ve vsi potulného kramáře znali, říkali mu sklínkař. Na myši máme kocoura a na zrcátka a cingerlátka nejsou krejcary, broukla prababička. Viděla však na zápraží zmoklého a ušlého vandrovníka a pozvala ho na misku teplé polívky pro zahřátí. Sklínkař do sebe obrátil misku, vyblízal ji jazykem a ještě mu svítily oči hlady. Udělám navrch pár pliskánků, řekla prababička, když viděla, že by si i dědeček ještě něco smrsnul. Plotnu měla roztopenou a tak nastrouhala pár větších brambor do mísy, přilila do jánek kozího mléka, přisypala mouky, přisolila, třepla do těsta i vejciště, pošmírovala plotnu špekovou kůží a pleskla na ní lžící pár pliskánků. Jedlíci mohli nastavit dlaně. Sklínkař přehazoval teplý pliskánek z dlaně do dlaně a povídal, jak ho kde hostili a jak se kde poměl. Prý na horách pliskánek v kraji z bílý mouky řepánek. Řepánky prababička neznala. To jsou vdolky z bílý mouky, strouhanou řepou nadívaný a řepným syropem polejvaný, rozkládal vandrovník a chválil, jak ho pohostila mísou řepánků paní máma mlynářka při dolejším Labi. Pradědeček byl mlsná huba, prý až půjdete vandrovníčku zás tím řepným krajem při Labi, vzpomeňte si a přineste nějaký to řepný semínko i k nám. Pro dobré jméno svého krámu potulný krmář nezapomněl a tak měl pradědeček v papírovém kornoutku špetku naděje na sladkou řepu a v dolech řepánek, až se ta sladká řepa urodí. Navezl trakař hnoje, nakypřil hlínu a vpustil jedno semínko na zkoušku, jestli řepa vzejde. A vzešla. Máš všeho dost, říkal jí pradědeček, slunce i deště jako v kraji, mastnou brázdu jako v kraji, tak koukej, ať rosteš pěkná, sladká a dusatá. Tak promlouval k řepě, když ji okopával motičkou či zaléval, když bylo deště málo. A přece jednou slyšel tenonké naříkání. Máš se jako komtesa na zámku, tak co fňukáš, zahovořil k řepě. A řepa odpověděla, pláču, protože tu nejsem doma, já se sem nepasuju. To nehovořila řepa, ale řepná panenka, co seděla řepě v chrástu. Každá kytička, každé bejlí má v Krakonošově království svou panenku Víličku, svou opatrovnici. Víličku, panenku lehkonohou a podívej, dětku, jak já vypadám. Pradědeček vykulil oči na řepnou panenku. Kde pak panenka? V řepném chrástu seděla tetka, široká jako mlynářka, tvář jako vdolky, pod cukínkou bříško jako soudek. Mám se tuze dobře, to ty jsi mě takhle vykrmil, hospodáři, plakala a po kulatých tvářích se jí kutálily slzičky jako skleněné kuličky. Až vypláču slziček jeden plný škopíček, třeba zhubnu, vzlikla a poručila, hospodáři, nastav na mé slzy škopek. Škopek? Pradědeček se ohlížel, jaký kde sehnat škopek na slzy pro takové pramalé stvořeníčko. Tu uviděl pod stromem skořápku holubího vejce. Nastavil skořápku řepné piditetce pod tváře a chytal slzy. Skořápka byla brzo plná té slané žalosti, již lidé říkají slzy. Nepláču slané slzy, ale sladké, jsem cukrová řepná výlička a pláču sladký cukr. I toť by se tím dalo sladit kafe, mínil pradědeček. A jak byl zvyklý šetrnosti, honem běžel schánět další skořápku pod holubí hnízdo. Než se s dalším pitiškopíčkem na sladké slzy vrátil, nastojte. V prvé skořápce slzičky stuhly a ze skořápky se vykutálelo vajíčko, průhledné jako sklo, jenže sladké. Je tuze krásné, řekl pradědeček. Bodeť ne, vzlikla řepná piditetka. Je vyplakaný stoužení po kráse. I prababička uznala, že takového poslíčka touhy po kráse škoda rozpustit v kafišti. Schovali vyplakané sladké vajíčko, co na to řekne sklínkař, až zase přijde nabízet třpitivé zbytečnosti. Sklínkař vzal pak to vyplakané sladké vajíčko mezi své okrasné zboží a příštím rokem se už hlásil, prodal bych 100 takovejch. Dejte se do takový výroby, pan tatínku, aby to bylo sladký a krásný, na nic k potřebě, jen tak, pro potěchu. Řepné semínko měli, řepu zaseli. Aby nemuseli řepné panenky plakat do holubých skořápek své toužení po kráse, naučil se pradědeček vyrábět ze sladké řepy cukr a cukerného roztoku vajíčka, krásná jako ze skla, a prababička je parádila, aby to poselství o kráse bylo vskutku krásné. A to byli první cukráři na horách a cukrové krasličky i srdíčka vyrábějí na Vysočtě podnes. Dobrou noc.

0: Jak Kuk a Skok spadli na paseku. V chaloupce pod Jalovcem bydlel tatínek Brouček, maminka Beruška a jejich 10 dětí. Broučci v noci svítili lidem, Berušky hospodařili doma a všichni se měli rádi. Ti, co byli doma, každý den čekali na tu chvíli, až se Broučci s tatínkem vrátí. Někdy to trvalo dost dlouho, až si maminka potají vzdychla, jen aby se jim nic nestalo. Ale pak se na nebi mihla světýlka a snášela se k chaloupce. Už letí, volali všichni a maminka se usmívala. Všichni se políbili a maminka odběhla vařit večeři. Broučci zatím i s tatínkem čistili lucerničky. Z komína se za chvíli vesele kouřilo a maminka volala, pojďte honem, večeře. O, to bylo radosti. Všichni se hnali do chaloupky, odkud voněla zelná polívčička. Kdo pak nám tu ještě chybí? Přece poutníček. Ale ten už byl taky tady ve svém pomuchlaném kloboučku a s torničkou přes rameno. Když se navečeřili, šli všichni ještě chvilku před chaloupku. Poutníček si sedl na lavičku, děti okolo něho. Poutníčku, vypravujte nám, pěkně vás prosíme, vy to tak pěkně umíte, žadonili děti. Poutníček se usmíval pod vousy. Dám vám hádanku. Jestli pak víte, co je na světě nejvzácnější? A děti volali, rosa, lucernička, zelná polívčička, sedmikráska, houpací koník, šáteček. Kde pak, samá voda, tak to já vám musím vyprávět, než půjdete spát. Jednoho dne z rána stala se na pasece zvláštní příhoda. Bylo právě jaro, všecko vonělo a paseka zatopená stínem se najednou vyjasnila jako zázrakem. Vzduch se chvěl, jako by někdo hrál potichoučku na varhany. Dva roháči se tahali o větvičku, tráva se mírně vlnila v raním bánku a všechno bylo jako vždycky. Jen paní Kapradina u strouchnivělého pařezu starého dubu tušila, že je dnes zvláštní den. Paní Kapradina sotva stačila mrknout svým kapradím okem, když se to stalo. Se slunce sjeli do pařezu dvě zlaté kapky. Klubíčko paprsků se rozmotávalo a zamotávalo, až spadlo do pařezu. Z jeho díry zazářilo jakési podivné světlo. Kapradina se divila, co se to jen stalo? Proč tolik záře, až mě bolí mé kapradí oko? I roháči se přestali dohadovat o větvičku a zvědavě se dívali na vykotlaný pařez. V tom z pařezu vyskočila podivná bytůstka, celá v barvě duhy. Naklonila se nad pařez a vytáhla z něj druhou bytůstku, celou zlatou. Na krku se jí leskl zářící kamínek. Bytůstky se udiveně rozhlížely kolem sebe. Kde pak to jsme? Přece u nás na pasece, odpověděla paní Kapradina. A to je na zemi? Ptali se. Cvak, cvak, hehe, a kde jinde by to mělo být? Pochechtávali se roháči. Kapradina se zavlnila a zaševelila. A kdo pak jste vy?
1: Já jsem sluneční skřítek Kuk a tohle, co mám na krku, je můj sluneční kamínek. A já jsem skřítek Skok.
0: Na důkaz, jak umí skákat, vyskočil vysoko nad pařez a přistál zase lehonce na jeho okraji. Paní Kapradina se vlnila údivem a byla samé o a ach. A roháči cvakali klepety cvak, cvak a divili se právě tak, jak paní Kapradina. A co tu děláte?
1: My jsme ze sluníčka. A to nás poslalo vypátrat, co to tu u vás na zemi tak krásně září, odpověděli jasným hláskem skřítkové.
0: Pod listy byl schovaný svižník, známý lupič, a tiše se chechtal. To bude jistě něco moc vzácného, když to ani na slunci není. Možná, že poklad. Ta stvoření já nesmím spustit z očí. Paní Kapradina jim nabídla list a že je pohoupá.
1: O, víte, co by to mohlo být? Rosa.
0: Tu na slunci nemáte. Vidíte, jak krásně září? Bez ní bych zahynula žízní. Cvak, cvak. A co naše rohy? Jsou nejblízkavější a nejsilnější na celé pasece. Proto se jmenujem roháči. Skřítkové se na sebe tázavě podívali a sklouzli z listu paní Kapradiny.
1: No, možné to je, ale třeba je to docela něco jiného, šeptali si skřítkové. Musíme pátrat dál.
0: Svižník si pod listem mnul nožky.
2: Rosa a rohy, to tak, ale zlato a drahé kamení, ta u nás hledají. Budu jim pořád v patách a nakonec poklad bude můj.
0: Uchechtával se starý prohnaný svižník a hned vyrazil z pod listu. Pánové, slunce už zapadá a jistě jste unavení. Svižník jméno mé.
2: Pronajímám svůj pokoj velmi lacino. Je pohodlně zařízený. Určitě se vám bude líbit.
0: A už chytil skřítky za ruce a šup s nimi do svého doupěte. Marně se paní Kapradina vlnila a volala: nevěřte mu, je to známý lupič a podvodník. Ale skřítci ji už neslyšeli.
1: Jak jsou důvěřiví, naříkala paní Kapradina.
0: Svižníkovo doupě mělo daleko do slíbeného pohodlného bytu. Ohniště v peci bylo vyhaslé, nikde nic, jen kupička suchého listí. Svižník obíhal blesku rychle místnost.
2: Udělejte si pohodlí, pánové, přinesu vám něco k jídlu. Ráno se zase vydáte za svou cestou za pokladem, že ano, pánové?
0: A už byl pryč. Oba skřítci si prohlíželi doupě. Kuk svítil svým slunečním kamínkem na všechny strany. Nikde nebylo nic podezřelého.
1: Žádný přepich tu sice není, ale přespat se tu dá, říkali si.
0: V tom skoka napadlo vzít zakliku, ale bylo zamčeno. Dveře držely jako přibité a nikde ani skulinka, kterou by se dalo uniknout.
1: Jak se teď dostaneme ven? Svižník nás podvedl. Určitě tu zahyneme. Zdá se, že naše pouť po zemi skončí dřív, než začala,
0: naříkali. Strach o skřítky nedal však paní Kapradině pokoj. Zavolala na roháče. Přestaňte se už konečně tahat o tu svou větvičku, vy rohatí uličníci. Měli byste použít své rohy na rozumnější věci. Utíkejte ke svižníkovu doupěti. Zatím si svižník se svými kumpány brousili kusadla o kámen a podupávali velkýma botama.
2: Dup, dup, honem za nimi, oni nás dovedou k pokladu. Konečně budeme boháči.
0: Všichni se radovali a nadšeně dupali.
2: Dup, dup, dup, jdeme pochodem vchod.
0: Skřítci se ve svižníkově doupěti marně snažili otevřít dveře. Nakonec únavou usnuli. V tom je probudili rány na dveře.
1: Svižník!
0: Vyděsili se skřítkové a zalezli do nejčernějšího kouta. Dveře se rozletěly a roháči vpadli do doupěte.
3: Nikdo tu není, přišli jsme zřejmě pozdě.
0: Ale v tom se v nejčernějším koutě něco pohnulo.
2: Skřítci! Jsou tu! Utíkejte rychle pryč, dřív než bude pozdě, volali roháči.
0: Skřítci byli v mžiku pryč.
2: Ha, ha, to se bude svižník divit, chechtali se roháči.
0: Zamkli zase dveře a vrátili se k paní Kapradině, aby jí pověděli, jak pořídili. Poutníček dovyprávěl a děti byly podivně stichlé. Jen broučík, který byl z dětí nejodvážnější, vyskočil na špalek a volal:
4: já jsem silný roháč, svižníci, utíkejte!
0: V tom se špalík pod ním zvrtnul a broučík se svalil na zem. Všichni se mu smáli, ale broučík se nedal.
4: poutníčku, vidíte, že skřítky zachránili roháči svými silnými rohy.
0: Poutníček si přivinul Broučíka k sobě. Broučík má pravdu, ale nebýt paní Kapradiny, která roháče za nimi poslala, kdo ví, jak by to s nimi dopadlo. Nikdy by pak už nemohli najít, co je na zemi nejvzácnější. Malá Beruška Anínka vrtěla hlavičkou.
4: A co to tedy je? Je by přece jen nějaký poklad?
0: Poutníček se usmíval. Kdo ví? Přemýšlejte sami. Příště si povíme víc. A teď už hajdy spát. Děti se rozloučili s poutníčkem, ten si narazil na hlavu svůj klobouček a zmizel v travinách. V chaloupce pod Jalovcem všichni usnuli. Nad ní se vyhouplo červené slunce, pro Broučky nastala noc. Všude kolem chaloupky zářila rosa jako granáty a přecházela až do Zlatova. Možná, že právě o ní se Broučkům zdálo.

0: Tak vám, moji drazí, žil v jedné chatrné chalupě se svou ženou Švec. Když měl zakázky, seděl na verpánku a šil boty. Za hotové dílo dostal zaplaceno a Ševcová měla zač vařit a péct lívance, které měl tak rád. Horší bylo, když si nikdo boty neobjednal, to pak jedli jen to, co narostlo v malé zahrádce. Ale nikdy z toho nebyli smutní. Takoví vám to byli skromní lidé, co měli pořád radost ze života. Jednou Švec dostal zakázku 12 párů bot, obutí pro svatebčany. A když jde o boty na svatbu, musí být obzvlášť pěkné, hladoučké, pohodlné. Takové se opatrují do konce života jako vzpomínka na všechnu tu slávu. To, aby si dal Švec nějak záležet. S každou botou si musí vyhrát, každou vyštafírovat, protože taková příležitost je pro něho taky pravý svátek.
1: Natolik bot je potřeba hodně kůže a kůže prodává koželuch ve městě. Ale mám všeho všude jen tolik peněz, kolik stačí tak pro jeden, dva páry. Ale není zbytí. Musím jít na nákup a pokusit se usmlouvat kůži na dluh.
0: Hned brzo z rána, ještě před úsvitem, vyšel Švec z domu, aby se ještě do setnění stačil vrátit. Těch pár svých grošíků tiskl celou cestu v hrsti jako poklad a v hlavě se mu všechno motalo a převracelo, jak to udělat, aby za málo peněz nakoupil hodně zboží. Musel projít hustým lesem, kde bylo ještě šero a převalovala se noční mlha, než se promění na ranní rosu. Kráčel pomalu a opatrně, aby nezbloudil, jenže neviděl na krok před sebe a tak přece jen sešel z cesty. Tu mu pojednou pod nohama zadunilo, otevřela se před ním zem, zakouřilo se notně, červený plamen osvítil stromy a z díry se soukal rohatý chlupáč. Rozhlídl se kolem dokola a hned vyskočil na zem, až se zajiskřilo a jehličí pod ním zadouknalo. Švec krapánek ucouhl, omrkl to zjevení od paty k hlavě a v tu ránu se dovtípil, koho to má před sebou. Podle rohů, ohánky a kopita místo jedné nohy to nemůže být nikdo jiný než pekelný čert. A řeknu vám, opravdový čert, černý, hůňatý a čmoudí a smrdí kolem, jako když pálí síru nebo staré škráby. Ten čert je poprvé poslaný na světlo boží a nevyzná se ve světě ani zamák. A ke všemu je hloupý jako putna. To se pozná hned, co tva promluví.
2: Ble, ble, ble. Kdo pak? Ty jsi.
1: Tvoj. Já jsem Švec, abys věděl.
0: Vykřikl hrdě a nebojácně Švec.
2: Aha. A takhle Švec, ble, ble, není náhodou člověk?
1: No, holenku, Švec docela určitě doopravdy a se vším všudy člověk je.
2: Aha, tak to by šlo. Já mám na poručení od našeho pekelného vládce Lucipera, abych přinesl hříšného člověka. Nejprve ti splním přání, jaké si jen smyslíš, a potom tě odnesu do pekla.
0: Švec poznal, že má před sebou výkvět vší chytrosti a tahle náhoda se mu právě hodila.
1: No, hříšný člověk, to já na mou duši jsem. A když už teda máš nějakého hříšníka odnést do pekla, tak to já s tebou tu smlouvu ujednám. Zrovna mě napadlo jedno naléhavé přání. Mám zhotovit brzo a rychle 12 párů bot a k tomu potřebuji pomoc.
2: Aha, no to by šlo.
1: Jenomže Na boty potřebuju kůži. A na kůži peníze.
0: Ble, ble, ble.
2: Snadná pomoc. Peněz ti dám celý pytel.
1: Ne, ne, ne, ne. Jen 3 zlatky. To stačí na kůže pro 12 párů bot.
0: Ble, ble, ble. 3 zlatky. A co dál?
1: No, a pak budeš u mne ve službě k pomoci, abych ty všechny boty odevzdal včas před svatbou. Až došiju poslední, můžeš si mě odnést do pekla.
0: Ble, ble, mám sloužit? A bude to nadlouho?
1: No, když svou službu vykonáš dobře a rychle, bude to brzo. Ale když budeš sloužit špatně, naše dohoda skončí a ty potrajdáš do pekla bezemne s nepořízenou.
2: No, vyšlo. Já stejně dokážu všechno.
3: Naparoval se čert.
1: Dobrá. Dej mi na to dojednání nějakou písemnost. Ať to skálo pevně platí.
2: A to ne. Já přece neumím psát a číst. Ale když uděláme 3x tvoj, tvoj, tvoj, tak je naše dohoda pevná jako křemen.
1: No, čertu věz. Ale zkusím to s tebou. Tak teda...
4: Tvoj, tvoj, tvoj.
3: Oba stvrdili dohodu a čert vyklopil ševcovi do dlaně 3 zlatky. V lese se taky na dobro rozednilo, sluníčko už osvítilo správnou cestu a bylo na nejvýš na čase jít na nákup.
1: Od nynějška si u mě ve službě. Ale takového umouněného tovaryše sebou do města vzít nemůžu. Byl bys mi pro ostudu. Počkáš tady v lese. Až se budu na večer vracet, vezmu tě k nám do chalupy.
3: Čert zalezl do vykotlaného kmenu a švec pospíchal do města. Za 3 zlaté nakoupil krásný chůží na svršky i na podrážky. A protože tak dobře pořídil, vracel se s velkým balíkem kůží domů zvesela.
5: Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Nese kůže, kolik zmůže a už běží přes kopec.
3: V lese pak snadno už podle puchu a čmoudu čerta našel. Hodil mu na záda balík s kůžemi a vydali se k chalupě. Domů došli, když už byla temná noc. Ševcová spráskla ruce, když v černé tmě rozpoznala černočerného čerta.
6: Vracíš se neřádně pozdě a ještě mi vedeš do domu jakéhosi rohatého kozla.
1: Ale co tě nemá? To je posel samotného pana Lucipera. Odnese mě do pekla, jen co si mě u nás vyslouží. Nedělej si starosti, bude se snažit, aby to bylo co nejdřív. Že, čerte očmouděný?
2: Ble, ble, ble.
3: Souhlasil čert. Ševcová byla panečku chytrá ženská a všechno pochopila bez vysvětlování.
6: Dobrá, dobrá, ale v chalupě mi ťápat a čmoudit nebude.
3: Strčili čerta do chlívku, kde byl snopek staré slámy. Tam se svalil a usnul jako pařez. Ale co jedl, čím se živil, to vám nepovím. Jen čerti vědí, co čerti jedí. Jak jsem slyšel, živí se všelijakou žouželí a havětí. Nebo polikají jiskry a oheň, anebo chytají lelky a pečou si je na sluníčku. A vůbec, co já vím. Švec v noci všechno své ženě povyprávěl a utěšil ji, aby jen neměla strach, že to s čertem zaonačí, aby s ním nemusel do pekla. Další den, hned, jak rozsvítili oblohu první sluneční paprsky, sedl švec na verpánek, nakrojil kůže a připravil na šití. Do škopíku dal máčet tlustou kůži na podrážky, aby byla pro práci vláčná a podajná. A hned taky vzbouřil čerta a uložil mu práci.
1: Já budu šít pravou botu a ty levou. Podívej, Takhle se šídlem propichují dírky v kůži. A takhle se navléká nit do jehly. Tak neokouněj a chyť se díla.
2: No jo, já stejně umím všechno.
3: Švec se dal s chutí do šítí a šlo mu to hbitě, jen se mu jehla v ruce kmitala. A k tomu si prospěvoval.
5: Švýcko švec, Švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, Švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Krájí kůže, kolik zmůže, až má v dlani mozolec.
3: Čert se snažil pevnou tlustou nit navléknout do úzkého ouška jehly, ale pro ty jeho neobratné gremlavé pazoury mu to ne a ne a nechtělo jít. Když se mu to konečně jednou podařilo, navlékl nit dlouhou bezmála půl cívky, protože si hlupák myslel, že mu šití půjde bez častého navlékání rychleji, jenomže s tak dlouhou nití musel na každý stek oběhnout celou chalupu a za chvíli byl celý schvácený a uřícený. A protože si na konci neudělal uzlík, vždycky, jak nití škubl, všechny stehy zas vyvlékl a pořád byl s prací na začátku. Švec už měl ušitý celý svršek a čertisko zhola nic.
1: Tak tohle není ani dobrá, ani rychlá práce.
3: Pouštěl švec na čerta hrůzu.
2: Když takové nimrání není pro moje pazoury.
3: Provinile kňoural čert.
1: Jo, hold ševcovina potřebuje mistra, a ne hudlaře. Takhle mi naděláš víc škody než užitku. S takovou s tebou hned tak rychle do pekla nepůjdu. Ale abys věděl, že mám dobrou vůli, zkusím s tebou jinou službu. Šikovné ruce teda nemáš, ale máš sílu. A páru? Naštípeš dříví na topení, aby mi zbyl čas na šití.
2: Aha, tak to by šlo. U nás v pekle taky topíme dřívím pod kotly.
3: Švec zavedl čerta na dvorek, ukázal mu špalek a hromadu nařezaných polen a dal černému čeledínovi do ruky sekeru. Čert popadl topůrko a horlivě se pustil do díla. Já pořád říkám, byl to hlupák nad hlupáky. Tloukl do polen, jenomže ne ostřím, ale druhou plochou stranou sekery. Bušil, mlátil do dřev jako divý, až se z něho dýmilo, ale ty se neštípali. Jen špalek za špalkem zalézal do země, jako by do dvora zatloukal hřeby. Švec vyběhl od svého ševcování a láteřil a hromoval, aby vypadal notně nazlobený.
1: Tak jsem ti to nepřikázal. Místo, abys mi štípal dříví, posíláš ho svým kamarádům do pekla. Není to ani dobrá, ani rychlá práce. A ještě nad to mě připravuješ o majetek. Jdi mi od toho. Vrať se k Luciperovi a beze mě. Konec smlouvy.
3: Čertisko se ale začal ošívat. Měl strach z Lucipera a netroufal si přijít do pekla s prázdnou.
2: Prosím tě, prosím, prosím, dej mi ho na mě jakou jinou službu, ble, ble, ble, ble. Já se polepším a udělám všechno nejlíp podle tvého naporučení.
3: Vida, vida, jak čert Grobián najednou přišel s prosíkem. Švec nejprve na oko odmítal a vzpíral se, ale pak se jakoby udobřil a uvolil se dát čertovi jinou zadávku.
1: Dříví na topení si nenachystal, ale teplo budeme potřebovat. Než se nadějeme, máme zimu přede dveřmi, proto vezmi koš, nachytej na dvoře slunečního tepla a nanos ho do sklepa do zásoby. To snad dokážeš, ne?
2: To by šlo. Na nošení já jsem největší silák halama.
1: Což? O tu sílu nejde. Teplo tolik neváží. Ale nos opatrně.
7: abys ho cestou nevytrousil. A musíš řádně pěchovat. Sklep je malý, aby se ho tam hodně vešlo. Až skončíš, zavolej, hospodáři, hotovo.
3: Čertovi se to zalíbilo a hned se rozběhl s košem na dvůr. Švec zase sedl na verpánek. Ševcová všechno slyšela, mlčela k tomu, ale oči se jí smály. Točila se u plotny a vařila dobrý oběd, až to vonělo celou chalupou. Švec skončil šití a začal ťukat kladívkem, jak zatloukal hřebíčky a floky do potrážek. A k tomu si zvesela prospěvoval pro radost a k němu hřebíčky a floky do potrážek. A k tomu si zvesela prospěvoval pro radost a k němu se přidala i Ševcová, protože

0: Tepla nepřibývalo. He, my dobře víme proč, ale Trumbera čert neměl ani potuchy. Z toho pobíhání byl nadobro schvácený. Odhodil koš, sedl si na práh a funěl, až mu dlouhý jazyk plandal v hubě jako ohařovi.
1: Ble, ble, ble. Ho, hospodáři, ble, ble, hotovo.
0: Švec vyšel ven a oblékal si kabát.
2: No, když si tentokrát řádně vykonal, co jsi měl uloženo, dám se teda s tebou na cestu do všech pekel. Já jen dokončím rozpracovanou botu a ty si zatím sedni do sklepa a vyzkoušej, jestli je tam opravdu dost tepla. Chvilku počkáš a pak poletíme.
0: Čert vlezl do sklepa a sedl na hliněnou zem. Ale než se nadál, prolezla jim zima, že se třásl jak listí na osice a jektal zuby, div si svůj dlouhý jazyk nepřekousl. Sklep byl pěkně hluboký a studený, i v parném létě sloužil jako chladnice a čerta studil jako nejmrazivější ledovna, protože pekelná čelátka je z věčného ohně uvyklá na teplíčko víc než naše kočky. Netrvalo dlouho a čert vyletěl ven jako střela.
1: Ble, ble, ble, ble. Mě mrzne nos, mě mrznou uši. Já jsem prostydlý až na kost.
0: A dál už nemohl promluvit A ani B, protože kýchal a pčíkal, že si málem svůj zahnutý nosan otloukl o zdi. Na to se švec hrozně rozčílil, přímo rozběsnil a moc úsilí vynaložil, aby to vypadalo jako opravdová zloba a vztek.
3: Tak to máme. Potom čiň čertu dobře. On mě chtěl čertisko proradné a ošemetné oklamat a podvést. Žádné teplo do sklepa nenanosil, je tam zima jako v morně. Ještě, že to oskusil na vlastní kožich, aspoň se prozradil.
0: Čert nemohl pro samé kýchání ani odpovědět, ani se ohradit. Hepčí, hepčí, hepčí.
4: Pozdrav pámbu, svatá pravda, hospodáři.
0: Přikyvovala Ševcová, ale ve skutečnosti div nevyprskla smíchem.
3: Tak to jsem s tebou, Milánku, už mudlaný skoncoval.
2: Naše dohoda nic neplatí.
3: Seber si saky, paky a mazej s prázdnýma rukama do horoucích pekel.
0: Čertovi k tomu všemu kýchání a prskání ještě vyhrkli lítostí z očí slzy jako hrachy a kouleli se mu po tváři, až měl na lících černé čmouhy jako koleje. Jen trochu přemohl to hrozné kýchání, začal zas prosit žebronič, kemral, aby se jen švec nad ním smiloval a zadal mu ještě jednu poslední službu.
1: Tu já, ble, jisto jistě vykonám ke tvé úplné spokojenosti.
4: Svatá pravda!
0: Zasmála se už naplno Ševcová, protože se nemohla dál tvářit přísně a nazlobeně.
2: Ne, ne, kde pak?
3: Já už s tebou nechci mít žádné handly. Jedině, jestli se tuhle hospodyně nad tebou nesmiluje.
0: Čert padl před Ševcovou na kolena a prosil a kňoural jako spráskaný pes. Kámen by se nad ním ustrnul. Ševcová chvíli na oko okolkovala a protože měla Safra Portsky chytrou hlavu, vymyslela zatím dobrý nápad.
4: Budu prát. Potřebuji plné necky vody. Napumpuj do věder vodu a na nos do necek, aby byly až povrch plné.
1: Ble, ble, ble, to by šlo.
0: Zajásal čert a už běžel pumpovat vodu. Jenže Ševcová vzala kolík a ve dně necek nechala nezazátkovanou díru. A čert pumpoval, běhal, nosil a vyléval vodu do necek, ale než se vždy od pumpy vrátil, voda byla ta.

0: Tam všechna dírou vytekla ven. Tak čertisko pumpoval, běhal, nosil, vyléval pořád a čím dál rychleji, jen vody v neckách nijak nepřibývalo. Zanedlouho byl celý rozpálený, že ho všechno kýchání přešlo, ale tak se z něho jiskřilo a kouřilo, že ho musel švec strčit pod pumpu, polít ho a uhasit mu kožich vodou, aby se od něho nezapálila chalupa. Čert se po tou sprškou šklebil a ošíval, abyste věděli, čerti se, jak těživ, neumývají. Pára z něho jen syčela a špína se z něho spláchla. Nakonec vypadal obstojně k světu a člověku podoben.
1: No, teď už vypadáš skoro jako usmolený ševcovský pomocník. Takového nějakého tovaryše bych potřeboval. Jenže ty jsi k ničemu. Žádný uložený úkol si nesplnil. Napřed si mi udělal škodu na dříví, teď zas na vodě. Vrátíš se šupem do pekla a ještě ti dám účet pro pana Lucipera za ty škody. Řekl bych, že tě moc nepochválí.
0: Čert se rozbrečel hlasitě a usedavě a slzy mu tekly z očí proudem. Kdyby je chytal do necek, bylo by jich až po okraj, ale jen kdyby nechyběla zátka. Mazaný švec se tentokrát nedal obměkčit. Nechal čerta čertem a odešel do světnice. Teď už si nesedl na verpánek, ale každou ze tří nožek, na kterých ševcovská stolička stojí, přibyl velkým hřebem k podlaze. Pak vzal pop. To je lepidlo, kterým se lepí boty a co se jim slepí, drží jako skála. A tím popem natřel sedátko. Za chvíli se ten čertovský ubrečenec přišoural do světnice, vzlikal, kňoural a sliboval peníze, zlato a drahé kamení. Ale švec jen neoblomně vrtěl hlavou.
1: Naž by mi bylo všechno to bohatství, když bych s tebou letěl do pekla a neužil si ho na tomto světě?
2: Tak já ti dám lhůtu, ble, ble, ble. Celý rok si můžeš lebedit, nic nedělat a mít se dobře, ble, ble. Já ti budu sloužit ve dne v noci a peníze se ti jen pohrnou. To by se ti nelíbilo, ble, ble, ble.
1: Nelíbilo. Kdepak? Tak hříšný já zase nejsem. Bez poctivého ševcování bych neměl spokojenou dušičku. A tvoje služby už znám. Konec řečem, nedodržel jsi naši smlouvu, seber se a leď si domů, já zůstanu taky doma.
0: Na to čertovi náhle otrnulo, rozohnil se, rozčertil, zkrátka obrátil na jinou notu.
2: Tak to by nešlo. Už toho mám dost, bleble. Žádná služba, žádné vyjednávání. Poletíš se mnou do pekla a hned a hotovo. Ble, ble, ble, ble, ble, ble.
0: A čertisko pobíhal po světnici jako pometlo po dvoře a soptil a sršel oheň a síru.
3: Pane bože, vždyť nám zboří nebo zapálí chalupu.
0: Zoufala si Ševcová.
1: Co pak naše smlouva, tvůj, tvůj, tvůj, pevná jako křemen, nic neplatí?
2: Nic, nic, smlouva, nesmlouva. Já jsem čert pekelný, já na žádnou dohodu nedbám, žádnou dohodu nedodržuju, ble, ble, ble, protože já mám pekelné vychování a způsoby.
3: Neplivej mi tady jiskry, protože způsoby, nespůsoby se mi připalují lívance.
0: Rozohnila se tentokrát doopravdy i Ševcová.
1: To máš tak, hospodyně, na světě to tak chodí. Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. A kdo se včas dobře nezařídí, špatně pořídí. Tak poslyš, hasa čerte, necháme hospodyni dopéct lívance. Ty si tady v poklidu sedni, aby se s tím rejděním a běsněním nenamohl. Já se zatím ohodím kostelovým oblečením, abych vypadal důstojně a svátečně, spolknu nějaký lívanec a potom, když ti to půjde, povídám, potom mě odneseš k trůnu pana Lucipera.
0: Čert se zastavil, odfrknul páru, jak zabrzdil a rozchechtal se.
2: Aha, tak to by šlo. Ble, ble, ble, brr, to by šlo.
0: Ševcová dopékala lívance a dala je teplé, voňavé domísy na stole a k tomu žbánek povidlí. Švec zasedl ke stolu a posvátně se dal do jídla.
2: Ble, ble, ble, ble, čas běží a ty si tady baštíš. Konec čekání a letíme.
1: No, jak jsem řekl, když ti to půjde, poletíme.
2: A proč by to nešlo, ble, ble?
0: Čert se pokouší zvednout z verpánku, aby ševce popadl. Ale kde pak? Pop na chlupatém kožichu drží jak přirostlý. Verpánek drží na podlaze, že by jim ani Lucifer nepohnul.
1: Tak se mi zdá, Milánku, že do pekla nepoletíme ani já, ani ty. Chceš tu zůstat? Nějak se ti u nás líbí.
3: Ale já ho nechci. Leť už ke všem čertům.
2: Já bych letěl, ale nejde to.
1: Do pekla se halt nevrátíš. To máš z toho, že nedodržuješ sliby.
2: Podívej, hospodáři, bleble, dám ti pytel peněz, nechám tě tady doma, jen mi pomoz, abych mohl odletět.
1: Vida, to jsou jinačí způsoby. Řeknu ti rovnou, o čertovské peníze nestojím, ale kdybys mi dal čertí kůži na dvoje lakové boty, tak bych ti pomohl.
2: A to by šlo. To by šlo. Tvoj, tvoj, tvoj.
0: Vykřikl horlivě pekelník a už vykouzlil kusanec černé kůže. Švec kleštěmi vytrhl hřebíky z nohou verpánku a čert vyskočil jako na péru. Chvíli lítal s verpánkem na zadku jako sršeň.
2: Už mě jak tě živ neuvidíš.
0: Čert vyrazil dveřmi ven, zatočil se na dvorku jako káča, zavrtal se do hlíny a zmizel pod zem, jen se zakouřilo. Švec se Ševcovou si padli se smíchem do náruče a pak spolu dojedli ty milované lívance. Švec došil 12 párů bot a ještě 2 navíc z čertí kůže pro sebe a pro svou ženu. Na svatbě si v nich zatancovali a pak je nosili až do smrti, protože boty z čertí kůže nikdo co živ neroztrhá. Jak čerta přivítali v pekle a jak ho zbavili verpánku, anebo jestli s ním dodnes lítá, to se už nedovíme, protože nikdo nikdy toho čerta neuviděl. A tak to je, Milánkové, konec pohádky o čertu a Ševcovi.

Dědeček veze Honzíka. Když už Honzíkovi začínalo být ve vagoně smutno, přiběhla paní průvočí, s rachotem otevřela dveře a zavolala na chlapce. Honzíku, pojď honem, budeš vystupovat. Tomu Honzík dobře porozuměl. Už bude u dědečka. Chytil se průvočí za ruku a utíkal s ní ke dveřím. Vlak už zatím úplně zastavil. Paní průvočí se skočila napřed, pak vzala Honzíka do náruče a postavila ho na zem. Honzík se scháněl po dědečkovi. Vždyť tady přece musí být s vozíkem. A taky tu doopravdy byl. Ale koník se lekl vlaku a plašil se. Dědeček držel opratě pevně v ruce a křičel na koně, aby dal pokoj. Vedle dědečka seděl Punťa a zuřivě štěkal. Něco se mu nelíbilo, ale ani Punťa nevěděl, co se mu vlastně nelíbí. Dědečku, vykřikl Honzík a hnal se k vozíku. Počkej chvilku, volal dědeček a točil se s koníkem. Punťo, křičel Honzík na velkého rezatého psa. Punťa se skočil dolů a hrnul se rovnou na Honzíka. Žduchl do něho nejprve nosem a pak začal běhat kolem. Měl radost, že Honzík už přijel. Honzíku, křičel dědeček, kde máš kufřík? Honzík se podíval do pravé ruky a Punťa do ní nahlédl taky. Avšak v Honzíkově pravé ruce nebylo nic. Honzík se tedy podíval do levé ruky a Punťa do ní nahlédl též. Ale ani Honzíkova levá ruka kufřík nedržela. Opravdu, obě ruce měl prázdné. Honzík se lekl, až ho píchlo u srdce. Že si zapomněl kufřík ve vlaku? Maminka mu nakázala, aby dal na kufřík pozor, ale Honzík na něj zapomněl. Maminčina starost tedy nebyla zbytečná. Ale kufřík přece jen s vlakem neujel. Paní průvočí slyšela dědečkovo volání a než se vlak znovu rozjel, rychle kufřík přinesla. Honzík si ho přitiskl oběma rukama na prsa, aby ho nestratil a utíkal k dědečkovi. Punťa běžel za ním. Chtěl taky něco nést, ale neměl co. Sebral tedy do zubů suchý klacík a běžel za Honzíkem. Dědeček zatím uklidnil koně a slezl dolů. Vzal Honzíka i s kufříkem do náručí a posadil ho na sedadlo. Pak vylezl za ním, ale ani Punťa nechtěl zůstat dole. Pustil z huby klacík a vyskočil na vozík. Strkal hlavu tak dlouho mezi dědečka a Honzíka, až mu vylezla pod Honzíkovou rukou. Punťo, co chceš? Vykřikl Honzík. Punťa se jen olízl. To znamenalo, že je rád. Chtěl být blízko u Honzíka. To mu stačilo. Honzíkovi bylo už dobře. Seděl pěkně na sedátku, vedle sebe měl dědečka, v jedné ruce držel kufřík, pod rukou se mu tlačila psí hlava, kůň vesele běžel a vozík pospíchal za ním. Všichni jeli do Koníkovic. Tak ty už si jel sám, řekl dědeček a pohlédl koutkem oka na Honzíka. Pod bílými vousy se trochu smál. Ano, přikývl důležitě Honzík. Vlak jel jako čert. A kdy přijede maminka, ptal se dědeček. Měl si ji vzít sebou. To bych nejel sám, bránil se Honzík. Maminka přijede až v sobotu. To je dobře, přikývl dědeček. A dědečku, co chceš Honzíku? Čí je to koník? Punťu znám, kocoura znám, ale koníka jsem ještě neviděl. Ten není náš. Já jsem si ho na dnešek jenom vypůjčil. A dědečku? Zdvihl znovu hlavu Honzík. Co chceš? Ozval se dědeček. A co Punťa? Zeptal se Honzík. Ten je náš? Pes slyšel svoje jméno a slabě zakňoural. To jen proto, aby Honzík s dědečkem věděli, že tam je. Ten je jenom náš, zasmál se dědeček. Pes slyšel dědečkovu řeč a slabě zaštěkal. Potom stáhl uši a trochu vycenil zuby. Vypadalo to, jako když se Punťa směje. A taky ano, Punťa se smál, protože se smál dědeček. Měl dědečka rád. Punťovi radosti si všiml Honzík,
a začal rozmlouvat s rezatým psem. Pověděl mu o chlapcích z ulice a ukázal mu dokonce barevnou kuličku. Punťa poslouchal a snažil se porozumět. Za chvilku mu z Honzíkovy řeči bylo teplo. Otevřel tlamu a vyplázl jazyk. Honzík se díval na pole, která se táhla po obou stranách silnice. Obilí už bylo sklizeno. Na jednom lánu orali traktory. Vidíš, to všechno jsou naše pole, řekl dědeček a ukázal bičem kolem dokola. Máme taky krávy, pokračoval dědeček, a vepře, ty mám na starosti já. I slepice, ty má na starosti babička. Tak jim všem cesta rychle uběhla a dědeček s Honzíkem a se psem Punťou dojeli do Koníkovic.

0: Co to tady, Krtku, provádíš?
1: Přece pískám písničku o lítání. Tu mám nejradši.
0: Myslíš tuhle?
1: Zrovna tu, co pak ty si ji nepoznal?
0: Abych pravdu řekl, k poznání moc nebyla.
1: Tak já to zkusím znovu.
0: Ne.
1: Ale proč ne?
0: Protože po druhé bych to už asi nevydržel. A vůbec. Na lítání dojde až mnohem později. Teď mě nech, ať můžu dětem povědět všecko pěkně po pořádku.
1: Ach jo, ty mě strejdo vždycky ukecáš.

0: Krtek a orel. Déšť přicházel pomalu, kapka sem, kapka tam, jako když se ptáčci honí v lupení a všichni se radovali. Jen ať prší, budeme mít zalito. Ale pak se opravdu rozpršelo. Týden pršelo, jen se lilo a to už se každý chytal za hlavu. Dost, to stačí. Co pak jsme si objednali potopu světa? Jenomže počasí si nedá do ničeho mluvit. Můžete je chválit, můžete je hubovat, ono si stejně dělá, co chce. Když i krtka velká voda vyplavila z pelíšku a vykoukl ven, nestačil se divit. Krajina kolem dokola nebyla k poznání. Cesta byla jako řeka, louka jako jezero a voda stoupala, voda utíkala, až se toho krtek polekal.
1: Ba ne, nepolekal.
0: Ale polekal. Samým strachem ses rozklepal, uklouzl, upadl a div si se neutopil.
1: Náhodou utopit se mohl zajíček a já ho zachránil.
0: Tak to je svatá pravda. Víte, co proti strachu nejvíc pomáhá? Když někdo jiný zavolá o pomoc. To se pak na strach nemůžete ohlížet. A zrovna tak to bylo s krtkem. Sotva uviděl nad hladinou dvě zaječí tlapky, jak se topí, úplně zapomněl, že se někdy bál. Už myslel jenom na to, jak by zajíčkovi pomohl z vody nahoru na větev.
1: S ušákem to dobře dopadlo, jenomže...
0: Jenomže právě v tu chvíli krtek uviděl, jak proud kolem unáší hnízdo s ptačím mláďátkem. Bylo tam samo a hrozně se bál. A zase měl krtek koho zachraňovat. Vrhl se šipkou do vody a plaval jako o život. Není snadné dohonit v povodni plovoucí hnízdo. Není snadné se do hnízda vyšplhat a mládě přitom nevyklopit. Ale vůbec nejvíc práce krtkovi dalo přesvědčit to uplakané ptáče, aby už neplakalo, že spolu pojedou hledat ztracenou maminku a že ji určitě najdou. Krtek si ve vodě ulovil dřevěnou vařečku na místo pádla a z hnízda byl najednou docela dobrý člun.
1: A z nás praví námořníci a klidně jsme si mohli pískat.
0: Ne, krtku, víš co? Radši si tu tvou námořnickou písničku spolu zaspíváme.
2: Vyprávění deváté o letadélku Káněti, které se dětem zalíbí na první pohled. Celý houf dětí i se zklamaným psem Kociánkem se blížil k malému letadélku. Bylo skoro k smíchu. Vypadalo jako větší vosa. Mělo štíhlý trup a průhledné břicho. Uprostřed křídel seděly hlavice s tenkými vrtulemi. Tohle je Káně, řekl pilot Hejduk a opřel se o letadélko dlaní. Káně se pohnulo a vesele poskočilo. Bylo lehké, asi tak jako těžší pírko.
3: To je krásné, vzdychl Vojta a srdce mu nad Kánětem usedalo. Prosím vás, řekla Aneška a chtěla se na něco ptát, byla zvědavá na moc věcí a ty se jí všechny spletly na jazyku a nakonec se nezeptala na nic.
2: Káně unese jen jednoho člověka, řekl pilot. Možná by se tam se mnou ještě vešel Vojta, nebo ten váš pes Kocíhánek. Pes zaslechl své jméno a nastavil uši. Očichávání podvozku zanechal. On, že by měl jít do letadla s tímhle mladým pilotem? Ne, to je cizí člověk. Možná je hodný, ale Kocíhánek může jít jen s Vojtou. To je jeho pravý pán. Pes přiběhl k Vojtovi a zamával mu před nosem svým krásně nakrouceným ocasem. Ale Vojta si ho v té chvíli nevšímal. Tváře mu hořely a oči měly jen pro letadelko káně. Tolik se mu líbilo. Vidíte tyhle hlavice s vrtulemi? Ukazoval pilot Hejduk. Když chci letět rovnou nahoru, nechám je kolmo. Ale když chci kupředu, sklopím hlavice vodorovně. Koktal Vojta, to se nemusí rozjíždět. Ne, káně letí přímo nahoru. Rovnou nahoru, až do nebe, vykřikla Aneška. Jo, do nebe, řekl Pepíček pochybovačně. Co pak může nějaké letadlo doletět až do nebe? Ale ať Pepíček říkal, co chtěl, letadelko se líbilo i jemu. Nestrašilo jako velká letadla v hangáru. Naopak, bylo přítulné jako ochočená slepice, kterou měli doma na dvoře. Do nebe nemůže, to je pravda, usmíval se pilot. Ale kdo pak z nás tam chce? Já ne. Já taky ne, bránil se Vojta. Já taky ne, řekla Aneška. Mně se líbí tady na zemi. Já tam taky nechci, vrtil hlavou Pepíček, aby na něm nezůstalo, že tam snad chce. Co by tam dělal? Do nebe zkrátka nechtěl nikdo. Kocíhánek neříkal nic, protože se ho to netýkalo. Psi mají své vlastní nebe a o tom tady nebyla řeč. A tohle káně může řídit ještě menší kluk než Vojta. Je to docela lehké, pokračoval pilot Hejduk. Panečku, vykřikl Vojta, tolik se divil. Ještě menší kluk než je on sám. No to tedy musí být opravdu lehké. A pes? Ptala se Aneška. Pes nemůže řídit káně. Náš Kocíhánek je chytřejší než Vojta. Když to Vojta uslyšel, chytil Anešku za copy a zatáhl ji za ně, aby se pomstil. Urážka byla příliš velká. A větší kluk než Vojta by káně nemohl řídit, zeptal se Pepíček a myslel přitom na sebe. Větší i menší, prohlásil pilot. A mohlo by se s ním létat do školy, ptal se dál Pepíček. Mohlo, přisvědčil pilot Hejduk. Vyletěl bys u vás na peklech, na zahradě, přeletěl bys kopec, letiště, les, tamhle bys musel dát pozor na tovární komín, aby ho neporazil, no a pak bys letěl nad Nožířskou ulicí a tam už je škola. Přistál bys s kánětem na dvoře. Tak dobře. Až přijdu domů, řeknu mamince, aby mi káně koupila. Vyklepu si na ně všechny peníze z pokladničky, zaradoval se Pepíček. Když tohle Vojta uslyšel, zamračil se. Také Aneška o ně měla. Oni žádnou pokladničku nemají. Káně není na prodej, smál se pilot. Máme zatím jen jedno. Tomešovic s dětem se ulevilo. Tváře se jim opět rozjasnily. Ukážu vám, jak létá. A vezmu Vojtu sebou, řekl konečně pan Hejduk. No tohle! Vojta samou radostí nevěděl, kam dřív skočit. Vždyť poletí v káněti.

0: Tak to byl jednou jeden kocourek a ten kocourek měl za mámu kočku Jepinku a za bratra kotě Žužlíka a za tetu měl bitevní kočku Pitipačku.
1: Ta bydlela v kočičím městě v prostřední ze tří ulic a bydlelo tam s ní ještě 27 koček. Jednou si Damiánova teta, kočka Pitipačka, vylezla na krajíček střechy a dala se do křiku. Mňau, randěno, ran, randěau! Mňau, randěno, ran, randěau! Mňau, randěno, mňau, randěau! V lidské řeči to znamená, tuhle na tom krajíčku střechy stojím já, 18 měsíců neporažená bitevní kočka Pitipačka a zítra slezu dolů. Víc neřekla, ale všichni kocouři a kočky se začali třást. V tom se však ozval Damián.
2: Mňau, škoda, že jsem jen kocourek. Kdybych tak byl už kocour, to by nám Pitipačka mlíko nevypila.
1: Hned se k němu zběhli všichni kocouři i kočky a že prý do zítřka je času dost a že prý přes noc ještě může docela dobře vyrůst. A hned všichni volali.
3: Haló, kočko, no, Pitipačko.
1: Tenhle odvaha ti zítra spere koži.
2: Já vám ukážu.
1: Už je to jistý. Pitipačka se jen zasmála mecheche a jde pryč. Má tak tvrdé tlapky, že to cvaká o tašky jako ořechy. Slyšíte? Kocouři a kočky se taky někam vytratili. A Damián tam zůstal sám, protože na konci ocásku mu seděla Bleška. Přeměřila tajně Damiánův ocásek, pak chvíli cvakalo Bleší počítadílko a Bleška si povídá.
3: Tohle jsou lehký počty. Ale kam se hrne Damián na bitevní kočku Pitipačku? Ta se nebojí ani strážného Bernardína Havrdy. Dá Damiánovi jednu, až se mu roztřesou chlupy a... No jo? Ale to potom... Já se vysypu Damiánovi z kožichu a skončím Bůh ví kde?
1: Bleška dlouho přemýšlela, jak by pomohla sobě i Damiánovi. Setmělo se a byla noc. A kocourek Damián celou tu noc proseděl před zrcadlem, do kterého svítila hvězda.
2: Mňau, mňau.
1: Díval se, jestli náhodou nepovyroste.
2: Mňau, mňau, mňau.
1: A to už se po střechách táhli kocouři a kočky a spouštěli se po stromě na dvorek, kde byl uprostřed umetený zápasnický pláce. Pak přicválala bitevní kočka Pitipačka. Každého ucha má jen půl, drápky nabroušené na kamínku, ocasem seká jako šavlí a povídá.
4: Tak nezdržuj, už bych si ráda vypila mléko.
1: Hrne se rovnou na Damiána. Všichni kocouři a kočky se hned začali tvářit, že spí, že vůbec nemůžou za to ani za ono, zkrátka vůbec za nic. Bitevní kočka Pitipačka křísla tlapkami o sebe, až to cvrnklo jako křemeny a míří po Damiánovi. Ale v tom ta Bleška na konci ocásku spustí a začne volat na blechy, které se prohánějí v kožichu kočky Pitipačky.
3: Haló, haló, já jsem tu úplně sama, samotinka. A kolik pak je vás tam?
5: 365.
3: A co tam vlastně děláte vy hromadoble?
5: Hoho, držíme se, aby jsme nevypadli z kožichu, až se Pitipačka rozpřáhne.
3: Jo, jo, to se radši pustíte. Víte, kdo stojí proti Pitipačce? Všech kocourů pán, strašnej Damián. Vidíte ho? Radši se pusťte a odpochodujte.
1: Všech 365 blech se pustilo a 365 blech pochoduje. Kočka Pitipačka se na ně dívá a pořád jí to připomíná kočičí slabikář, kde je napsáno. Když opustí kočku blechy, opustí ji i štěstí. A tak kočka Pitipačka spustila v kočičích notách.
3: Orau, orau, orau, mrňou, mrňou, mrují, mňau, mňau.
1: V notách lidských to znamená odtroubeno, konec bitvy i slávy. Pak kočka Pitipačka někam odešla, kocourek Damián vypil všecko mléko, kočky a kocouři dělali, jako by se vůbec nic nestalo, a na konci Damiánova ocásku tiše spala Bleška. A spala a spala.
6: Tutul, vládce nevelkého města oblasti Campeche v zemi Majů, opustil jednoho dne své sídlo, protože byl unaven neustálými spory se svými podanými. Zvláště mu však vadilo sebevědomí a téměř chorobná ctižádost vlastního prvorozeného syna, který chtěl už ve svém mladém věku vládnout městu. A tak se Tutul vydal na dlouhou cestu. Procházel se po pralesních cestách, zastavoval se ve vesnicích a přál si najít ztracený klid. Došel až k mořskému pobřeží, k jedné opuštěné pláži. Voda byla nádherně modrá a průhledná. Posadil se ve stínu palmového háje a klid tohoto místa si ho dočista podmanil. Dlouhé hodiny pozoroval nesmírný oceán. Když už se chystal k odchodu, všiml si zvláštní tmavé skvrny na obzoru. Co to je? Ptal se sám sebe. Že by to byl hřbet velryby, která nehybně pluje po hladině? Co jen to může být? Zvědavě pozoroval tmavou skvrnu a připadalo mu, jako by ho silně přitahovala. A protože byl dobrým plavcem, vstoupil do vody a doplaval až k útesům, kde pod hladinou rostly překrásné, červené a hnědé korály. Útesy vytvářely rozlehlý ostrov. Odvážný Tutul se opatrně vyšplhal na ostrý útes a na chvíli se na tomto překrásném divu přírody usadil. Pozoroval přívětivé kolébání vln, které jemně dorážely až k němu. Příjemně ho to uklidňovalo a vládce města si říkal, jak šťastný bych mohl být, kdybych se zde mohl usadit a žít klidným životem bez nenávisti, sobectví a ctižádosti jiných. Když se pak vladař vrátil do svého města ke svým podaným a k synovi, který za jeho nepřítomnosti vládl nad městem, zrodil se v panovníkově mysli nápad. Proč neproměnit ten korálový masiv v opravdový ostrov, kde by našel klid a chuť znovu bezstarostně žít? Ve snu se mu zdálo, že jen na tom místě se nachází jeho vysvobození. Ztracený ostrov v moři, který ho navždy zbaví špatností tohoto světa. Po několika dnech dospěl k rozhodnutí, že svůj sen uskuteční. Oznámil, že se hodlá vydat na dlouhou obchodní cestu do vzdálených zemí. O jeho tajném plánu vědělo jen několik osob, kterým důvěřoval. Byli to prostí lidé, kteří nebyli ctižádostiví ani sobečtí. S nimi se vydal na dlouhou cestu, která ho vedla k oné osamělé pláži a do neprobádaného korálového světa. Když konečně došli k osamělé pláži, postavili si jednoduchá plavidla a vypluli k neznámému korálovému útesu. Ode dne, kdy tam dopluli, trvalo několik měsíců, než věrní Tutulovi společníci přepravili z pevniny tolik zeminy, aby vyplnili rozeklaný povrch korálových útesů ostrých jako psí zuby a vytvořili z útesů obyvatelný ostrov. Ten den, kdy se Tutulův sen proměnil ve skutečnost, se stal nezapomenutelným. Toho dne se vladař Tutul rozhodl, že navždy opustí své město, pozemky a svou rodinu a bude žít se svými společníky na tomto vzdáleném ostrově, ztraceném v moři. Napadlo ho, že ostrov by měl mít své jméno a přemýšlel, jaké by měl zvolit. Vzpomněl si na Chajnu, vynikajícího umělce. Když sem poprvé připlouvali, právě on nedočkavě skočil do vody a plaval rychle k útesům jako první. Ano, tento ostrov se bude nazývat jeho jménem, rozhodl náčelník Tutul. A tak vznikl ostrov Chajna. Většina lidí, kteří přišli s náčelníkem Tutulem na ostrov Chajnu, jejíž nikdo z majské země neznal a usídlil se tu, byla obdařena vynikajícími schopnostmi. Zanedlouho v tomto ráji, obklopeném modrými vodami moře, vznikla vesnice, jejíž obyvatelé byli zdraví na těle i na duši. Z ostrova se brzy stal krásný kus země. Na mělčině u břehu se zazelenaly mangrové se vzdušnými kořeny a po ostrově se rozrostly skupinky palem, stromů, křovisek a divokých rostlin. Nad stromy létali pestrobarevní papoušci a ve větvích švitořili překrásní ptáci. Na skaliskách, ozářených slunečními paprsky, se vyhřívali leguáni. Byl to svět klidu a vznešených myšlenek. A protože byli všichni obyvatelé ostrova pracovití a nikdo nikomu nic nezáviděl, brzy si vybudovali domy, chrámy a veřejné budovy. Mezi lidmi, kteří přišli na ostrov s náčelníkem Tutulem, byl muž, léčitel a věštec, ze kterého se stal kněz zvaný Emen. Udržoval spojení s majskými bohy i s nejvyšším bohem Unapku. Byli tam i zruční kameníci a zanedlouho byl na prostranství zbudován kamenný pyramidový chrám k uctění boha deště Čaka a kolem chrámu i jiné kamenné stavby. Muž jménem Chajna, po kterém náčelník Tutul pojmenoval nový ostrov, byl obdařen velkým uměleckým nadáním. Pocházel ze slavného hrnčířského rodu. Hlína v rukách stále usmívavého Chajny se měnila ve figurky a z nich po nanesení barev a vypálení v peci vznikaly překrásné keramické sošky, jež si získávali pro svou eleganci a krásu stále více obdivovatelů. Nikdo předtím nepoužíval na barvení figurek červenou, bílou, modrou a žlutou barvu jako on. Chajna byl skutečným umělcem a své sochařské umění předával mladým žákům. Duté keramické figurky lidských postav, které on i jeho žáci tvořili, byly vymodelovány s naprostou věrností. Stvárňovali vládce, hodnostáře, bojovníky, bohatě oděné ženy s mnoha šperky, venkovany i postavy příběžné pracovní činnosti. Na ostrově žili i jiní umělci, kteří vytvářeli krásné ozdoby a šperky z korálů, drahých kamenů i z perletí morských lastur, avšak keramické sošky byly nejvíc oblíbené a ceněné. Lidé, kteří se stali obchodníky, vozili ve svých člunech tyto umělecké sošky i do míst velmi vzdálených a výměnou za ně získávali všechno, co ostrované potřebovali k životu. Jejich keramické figurky byly tak krásné, že je chtěli získat lidé i ve vzdálených majských městech a vesnicích, aniž věděli, odkud vlastně pocházejí. O ostrově Chajna neměli ani ponětí. Léta ubíhala a vládce Tutul cítil, že se jeho život chýlí ke konci. A tak jednoho rána přivolal starého umělce Chajnu a požádal ho, aby do bílého kamene vytesal reliéf s podobou vladaře a orámoval ho hieroglyfickými znaky, které by na věčné časy zaznamenaly jeho myšlenku. Pomalu ji Chajnovi odříkával. Přicházím z ostrova mrtvých, ze sladkého světa, kde všechno, co končí, znovu začíná. Vracím se jen, abych řekl s Bohem a uviděl oči obyvatel, které už nikdy nespatřím. Brzy znovu odejdu na ostrov mrtvých a začnu žít. Starý Chajna pochopil, že jeho vládce, tvůrce ostrova Chajna, je brzy opustí, a tak vyhověl jeho přání. Náhrobní deska, jak si Tutul přál, byla do týdne dokončena. Když vládce kamennou desku uviděl, byl nadmíru spokojen. Za několik dnů zemřel. Pohřební obřady trvaly celý týden. Uložili ho do hrobu společně s bohatou výbavou uměleckých sošek a šperků. Na obličej mu položili masku z destiček zeleného jadejtu, nejcennějšího ze všech drahých kamenů. Hrob uzavírala deska s vytesaným reliefem vladaře a nápisem zapsaným majským hieroglyfickým písmem. Po něm žilo na ostrově ještě několik dalších generací šťastných a pracovitých lidí.

Až jedné noci, když kněz Emen rozmlouval s bohy, mu nejvyšší bůh sdělil, že se k ostrovu blíží ohromná přírodní katastrofa a přikázal, aby všichni obyvatelé opustili ostrov. Ráno kněz vyšel spěšně z chrámu na vrcholu pyramidy a začal vystrašeným hlasem volat na všechny strany. Obyvatelé ostrova, následníci vladaře Tutula, slyšte mou výzvu. Dnes v noci jsem rozmlouval s bohy a nejvyšší bůh Unapku nám přikázal, abychom všichni uprchli z ostrova před pohromou, která se blíží, a zachránili se daleko na pevnině. V nejbližší době přijde ohromná bouře, moře se vzedme a ohromná vlna smete celý ostrov. Všichni bychom zahynuli. Bohové by nás potom museli opustit a nechat bez ochrany. Kněz Emen stále pokračoval sýpavým hlasem. Všechny obyvatele vyzývám, musíme opustit náš ostrov. Nejvyšší božstvo nám přikazuje, abychom si vzali jen ty nejnutnější věci, protože čluny, na kterých poplujeme daleko do bezpečí, nás všechny sotva unesou. Ostrované uslyšeli výzvu kněze a dali se do zakopávání svých cenných věcí, zvláště pak všech keramických sošek. Když po noci nastal nový den, byl ostrov Chajna opuštěn a nebylo na něm živé duše. Všichni ostrované se zachránili před krutou přírodní katastrofou, ale nikdy už se nevrátili.

0: Ano!
1: Zahradníku, kde jsi? Co pak neslyšíš?
0: Nekřič, kuchtičko, nejsem hluchý. Co pak chceš?
1: Vrchní kuchař se zlobí, že jsi neposlal do královské kuchyně mrkev a saláty, nejmíň 6, a taky pažitku.
0: Teď nemám čas, vezmi si je sama. Za chvíli přijde princezna Karin na kontrolu zahrady. Víš, co to znamená?
1: Aha, princezna Karin, jistě, že vím.
0: No.
1: Ale nesmíš se jí tolik bát. O hřebíčku zahradnický,
0: no,
1: růžičko voňavá.
0: Jo, jen se mi posmívej. Počkej, až si zasedne i na vás. Tak, cože si to říkala, mrkev?
1: Ano, a 6 salátů.
0: No, jak si panstvo přeje. A co ještě?
1: Pažitku. A ať ještě 6.
2: Český rozhlas uvádí pohádku Poslední slovo,
3: kterou na motivy Hanse Christiana Andersena napsala Jarmila Turnovská.
2: Dramaturgie Václava Ledvinková.
3: Hudba Zdeněk Zdeněk.
2: Produkce Jana Knapová.
3: Zvukové efekty Josef Plechatý.
2: Mistr zvuku Radek Veselý.
3: Záznam a střih Jana Fischerová.
2: Natočil režisér Jaroslav Kodeš.
4: Zahradníku?
0: Ano?
4: Zahradníku, zaléval jsi ten salát sladkou vodou s octem? Říkala jsem ti to už nejmíň 100krát.
0: Ano, jasnosti, ano, ale já si myslím,
4: nemáš co myslet, ale poslouchat. Tedy zaléval jsi?
0: Obyčejnou vodou.
4: Jak to? Když něco poručím, poslechneš. I kdybych ti přikázala lít na něj krupičnou kaši.
0: Ano, ovšem.
4: A co ty růže? Zase není ani jedna modrá. A přitom stačí přidat do konve s vodou lahvičku inkoustu.
0: Jak poroučíte, jasnosti?
4: Slyšel jsi? Někdo se tu směje.
0: To bude Jens. Každý den nosí čerstvé mléko na zámek. Nejspíš je tamhle. U Mřížových vrat do zahrady.
4: Poslyš ty tam?
5: Ano.
4: Pojď blíž. Pojď, ať si tě prohlédnu. Co je tady k smíchu?
5: Možná jen to, že kdybych se nezastavil u nesprávného vchodu, nikdy bych se nedozvěděl, jak se mají pěstovat saláty a modré růže.
4: No, kdyby ses zastavil častěji, můžeš se poučit mnohem víc.
5: Což o to, princezno, já bych si s vámi povídal docela rád, ale nemám na to čas.
4: A myslíš, že já ho mám na zbyt? Musím se tu o všechno starat. Beze mne by si tatínek ani babička nevěděli rady.
5: Oh, takové hezké mladé děvče a už na zámku kralujete místo pana otce.
4: Zatím ne docela, ale až to nastane, budu připravená.
5: Aha. A co když se vdáte?
4: No a?
5: No a váš manžel bude chytřejší než vy? Co potom?
4: Nebuď drzý, nebo tě tady už nechci vidět.
5: Oh, vidět mě přeci nemusíte. Stačí zavřít oči.
4: Proč bych je zavírala? Poručím strážím a ty tě odtud vyvedou na to tata. Zahradníku, zařiď to!
6: Jensi, kde jsi byl tak dlouho? Tví bratři tu budou každou chvíli a pec je studená.
5: Až bude cesta na zámek míň hrbolatá, stihnu to o hodinu dřív, otče. Ale i tak jsem dobře vydělal. Podívej.
6: Víc než včera? To tě chválím, synku.
5: Když se teď vrátí Knut se Svenem, budeme na hospodaření 3. Koupíme ještě jednu kravku a za mlíko utržíme 2krát tolik.
6: Snad si nemyslíš, že jsem je poslal na studie, aby honili krávy na pastvu. To je tvoje práce. Pospěš si s obědem a koukej upéct i jablkový koláč na přivítanou.
5: Až se budu vracet ze studií já, pochutnám si klidně na suchém krajíci.
6: No, to jsou nápady. Ty na studie nemáš hlavu.
5: A jak to víš? Podíval ses mi někdy do ní?
6: Prosím tě, co to žvaníš? Jen si. Ještě, že se mi ze 3 synů povedli aspoň 2.
7: Králi Olafe, Kam pak se poděla ta příjemná lavička ze zahrady?
6: Pojď se posadit sem ke mně, maminko. Venku by ti stejně bylo horko.
7: Chci odpočívat v zahradě a ne v královských komnatách.
6: Řeknu to Karin. Doufám, že nám dovolí dát lavičku zpátky.
7: Poslyš, Olafe. Jestli s tím děvčetem hodně rychle něco neprovedeme, zakáže nám i dýchat.
6: Nesuti tak přísně. Která princezna v jejím věku je tak rozumná a chytrá?
7: Já tomu říkám rozmazlenost a bohužel za to můžeme i my dva.
6: Královna by na ní byla pyšná.
7: Kde pak pyšná? Zlobila by se.
6: Je to báječná dívka. A tyhle sušenky jsou taky báječné, vezmi si.
7: Jenom to zamlouváš. Ale jednu bych snad ochutnat mohla.
8: Pozor! Karin!
7: No a co?
9: A tady jste. Vy už zase jíte. Ve vašem věku příliš jídla škodí.
7: Ty s námi ale máš starostí, Karin.
9: Na to jsem zvyklá, babičko. Kdybych se nestarala já, kdo by to asi dělal?
7: Svatá pravda.
9: Tatínku, když už musíš svačit, neměl bys si z ujídla číst královského hlasatele.
6: Ale píší tady o tom, co jsem včera celý den dělal.
9: Raději přemýšlej, co budeš dělat zítra. Co takhle prostudovat si dějiny námořních bitev? Jinak nikdy žádnou nevyhrajeme.
6: Ale Karin, žádnou vyhrát nechci. Ani ve snu by mě nenapadlo s někým bojovat.
9: Dejme tomu, že válčit nebudeme. Ale něco hodně důležitého by se tu mělo přihodit.
6: Ale holčičko, přece...
9: Přece. Přece nechceme být jen bezvýznamným královstvím. Potřebujeme něco. Nějaký velký čin, kterým se zapíšeme do dějin.
7: Nepochybuji, Karin, že už si něco vymyslela. Ostatně jako vždycky.
9: Tak to si uhádla, babi. Samozřejmě, že jsem za vás všechno vymyslela. Rozhodla jsem se...
7: Ano?
9: Rozhodla jsem se... Ne. Včas se to dozvíte. Ať rádcové se zvou novináře. Já si jdu všechno ještě jednou důkladně promyslet.
6: Božínku, nějak se mi to nezdá. Neměli bychom jí ty nápady raději rozmluvit?
7: Jí něco rozmlouvat? Olafe, před chvílí si tvrdil, jak je rozumná.
6: Ale teď mám strach, s čím zase přijde. Aby z toho nebyla královská ostuda. Tak povíte mi už, chlapci, co jste se naučili?
10: Já znám všechny noty, otče. A kromě toho, jak vidíš, umím vyšívat nádherné šle.
6: To tě chválím, Knute. A co znamenají ty barevné kuličky, které jsi vyšil?
10: No, přece noty. Aha. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jsou to hudební šle. No, to je něco, to tu ještě nebylo.
11: Poslyš, Knute, a není to trochu nepraktické? Když budeš chtít zaspívat podle not, tedy podle šlí, spadnou ti kalhoty.
10: Je vidět jen si, že ničemu nerozumíš.
6: A co ty, Svene, co ses v těch školách naučil?
12: Umím naspaměť všechna cizí slova od A, od B, C i D, skoro až do konce abecedy.
6: Ty jsi ale hlava otevřená, synku.
11: Jen jestli víš, co ta slova znamenají.
12: Proč? Když to budu potřebovat, podívám se do slovníku.
11: A co takhle podívat se do stodoly?
10: Cože?
11: No visí tam kosa a hrábě. Než uvařím oběd, mohli byste vy dva posekat louku.
10: Přece si neudělám na rukou mozoly, bratře. Nemohl bych vyšívat další noty.
12: A já musím nastudovat ještě cizí slova od K. Sekat louku. To ode mě nemůžeš chtít.
6: Samozřejmě, že ne. Jen si, to je přece tvoje práce.
10: Tak.
11: Ano, jak jinak... Jens, děvečka pro všechno.
13: Co vy tady, kolego?
14: Jsem tu na pozvání královské rodiny.
13: Upozorňuji vás, že královský hlas... Co vy tady, kolego?
14: Jsem tu na pozvání královské rodiny.
13: Upozorňuji vás, že královský hlasatel má právo zveřejňovat

0: významné rozhodnutí.
1: Správně. Všechno, co teď uslyšíte, bude velmi významné.
2: A vy jste tu proto, pánové, abyste své čtenáře podrobně seznámili se vším, co se dozvíte.
3: Spolehněte se, veličenstvo, vytiskneme zprávu o princeznině rozhodnutí tím nejtučnějším písmem přes celou první stránku. Zajistím dvojnásobný náklad. Postarám se o vylepení královského hlasatele na všech místech.
4: Slibuji přinejmenším stejnou péči zveřejnění zprávy s tím rozdílem, že třesky plesky nebude třeba vylepovat na kdejakých rozích. Naše noviny se prodávají sami.
5: Karin, neměla bys už raději začít, než si páni redaktoři vjedou do vlasů?
1: Dobře. Znamenejte si.
4: A jistě.
1: Já, princezna Karin, no? Jediná dcera krále Olafa II. Jsem se rozhodla vyhlásit velkou královskou soutěž. Zúčastnit se jí může každý, kdo je nadán krom obyčejnou výmluvností. Slovní souboj mezi mnou a mými protivníky rozhodne o tom, kdo je v tomto království nejchytřejší. Tečka.
3: Tečka.
4: Tečka?
3: Nádherná soutěž, vaše jasnosti velkolepá. Mohu se také zúčastnit?
1: Jako soutěžící?
3: O nikoli, to bych si netroufl. Jako zástupce veřejnosti. Napsal bych o té historické události reportáž do královského hlasatele.
1: Samozřejmě, je to jenom žádoucí.
4: Měl bych dotaz.
1: Ale rychle, co chcete?
4: Jak hodláte jasnosti odměnit toho, kdo vyhraje?
1: Nechápu, jak se můžete takhle ptát. Samozřejmě, že ho odměníme.
4: Jistě jasnosti, ale čím?
1: Čím? To jsem ještě...
5: To princezna nemůže vědět, pane redaktore, protože cenu pro vítěze uděluje král. A princezna Karin je jen soutěžící, že Karin?
1: Ano, je tomu tak.
4: Jistě to bude nějaký významný úřad u královského dvora, že, pane králi?
2: Bez pochyby.
1: Správně, tatínku. A vy, pane redaktore, přestaňte už s nesmyslnými dotazy a pište si dál. Zájemci o soutěž, nechť se dostaví v pondělí ráno do královského zámku.
6: Ten, komu bude patřit v rozhovoru s princeznou poslední slovo, stane se nejchytřejším v království a bude odměněn významným úřadem u královského dvora.
7: Soutěž jako dělaná pro mě.
6: Jak jsi na to přišel, Svene?
7: Znalost cizích slov mne přímo předurčuje k tomu, abych vedl hovory s hlavami států, přijímal vyslance a velvyslance z celého světa.
6: Ale, a co když ti nějaký velvyslanec předá od své vlády notu? Ha? Budeš v koncích, protože na noty jsem odborník já.
7: Nebuď směšný, ty dorami fasolasi do. Nejde o notu, ale notu.
6: No a není to jedno? Mnohem důležitější je, že já mám vybraný vkus. A navíc umím vyšívat šle.
7: Šle. Co bys tak s nimi na zámku dělal?
6: Zavedu řád vyšívaných šlí. Pampada, pampada, pampada, pom! Na tu soutěž prostě pojedu já a vyhraju.
7: Já prasknu. Pojďte už, pane ministře Klute, zasedá královská rada. Teď mě nezdržujte, vyšívám.
6: No.
7: Blázne. Na tu soutěž musím jet já. Jsem nejchytřejší.
6: Já jsem chytřejší.
7: Já? A nestrkej do mě, Knute.
6: To ty do mě strkáš.
8: No tak hoši, jděte od sebe. Ještě si ublížíte. Na tu soutěž můžete jet přece oba. A ten, který vyhraje, se o bratra postará a zajistí mu další výnosné místo u dvora. Chce to jen trochu šikovnosti.
6: Člověče, Svene, že nás to nenapadlo.
7: Taky se divím.
8: A ty jen si jim na cestu vyper košile.
4: Pampada, pampada, pampada, pá, samozřejmě. Jenom bych rád věděl, která bude ta ministerská. Dal bych si na ní obzvlášť záležet.

0: Co pak to píšeš, Olafe?
1: Pořadová čísla, maminko. Karin si to přála. Každý soutěžící dostane jedno, aby nevznikl zmatek. 900...

0: 98.
1: A ta.
0: 999. Tisíc. Tak.
2: A ty si myslíš, že jich přijde tolik?
0: Nevím, možná ještě víc.
2: Prosím tě, přestaň. Tohle mohla vymyslet jen Karin a ty si na to skoč.
0: Já? Na co?
2: Kdo se asi do soutěže přihlásí? Jedině stejní jako ona. A těch nebude mnoho, protože ostatní se nám leda tak vysmějí.
0: Myslíš?
2: Nemyslím. Já to vím.
0: No, asi máš pravdu. Mně se to taky nezdá.
2: Vidíš? A co uděláš, pokud nechceš, aby z celé té slavné soutěže byla jen ostuda v novinách?
0: No, nevím. Ale už mám těch princezněných nápadů dost. Nejradši bych ji provdal.
2: To je nápad.
0: Ať si ty její rozmary užívá někdo jiný.
2: Ano. Jenže...
0: Jaký jenže?
2: Přece nechceš, aby její ženich a budoucí král byl stejně povolný jako ty.
0: Maminko?
2: Neprotestuj. Je to tak. Teď jsi ještě král, ale co potom, až tu neomezeně bude vládnout Karin? A?
0: Dobře. Tuším, že máš něco za lubem. Nechceš mi to prozradit?
2: Milý Olafe, my té soutěže musíme využít. Už víš, jaká bude cena pro vítěze?
0: Myslel jsem třeba úřad nejvyššího komořího, nebo tak nějak.
2: Ne, musí to být mnohem víc. Jen tomu, kdo bude opravdu chytřejší než princezna, nabídneš Karin za nevěstu.
0: Proboha! Ale co, když s tím nebude souhlasit?
2: Ale. Odměnu pro vítěze určuje přece král.

0: páni, jste jeden hezčí než druhý. Co je s vámi, ztratili jste řeč, ale tu budete právě dnes potřebovat.
1: Nemůžeš být chvilku sticha, jenci. Nevidíš, že se hoši soustředí?
0: Už jsem jako pěna, otče.
2: Kde je můj slovník? Nechal jsem ho v chalupě.
0: Tady je. A tady jsou zas tvoje šléknuté.
1: Kde je sem?
0: Tak se nezlob.
1: Jenci, ty ses ale nějak nastrojil. Doufám, že je to jen na počest tvých bratrů.
0: Samozřejmě. Musím je dovést až do zámku. Nemohu jít přece pěšky a předstoupit před princeznu v zaprášených botách. To se nesluší.
1: Ach tak, ale vrať se brzy, ať stihneš podojít naši stračenu.
0: Žádný strach. A teď, bratři, dáte si skleničku na koráž? Nazdar vašeho vítězství.
2: Co to bylo?
0: Báječná věc. Rybí tuk na promazání, aby vám dobře jeli pusy.
3: Omlouvám se za zpoždění, vaše veličenstvo. Musel jsem ještě narychlo napsat článek
4: Chápem. A co vy, pane? Také jste musel narychlo psát článek?
5: Nikoliv. Čekal jsem na druhé vydání našeho listu, v němž jsem opakovaně zveřejnil unikátní podmínky dnešní soutěže.
6: Přestaňte s tím klábosením. Začínáme.
7: Pořadové číslo 1.
8: Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
5: Klaním se, princezno.
6: Tak ty chceš soutěžit? Eh? Jak ti říkají?
8: Já jsem knot.
6: Zpíváš hezky, ale nač máš ty kšandy?
5: To je dárek. Dárek. Pro vás, jasnosti.
6: Ale princezny kšandy nenosí.
5: Ne?
6: Ne.
5: Jenže tyhle nejsou obyčejné. Jsou to hudební šle.
8: Hudební.
6: Ani tak je nosit nebudu.
5: Ne?
6: Já si raději povídám, než zpívám. No, pověs mi něco o sobě.
5: Promluvím rád. Jenže je tu příšerné vedro. V tom horku se vůbec nedá přemýšlet.
6: Ano, je tady trochu tepleji. Můj otec, pan král, si totiž právě peče kohouta.
1: Karin, co to říkáš?
6: A musí se hodně přikládat, protože je to pěkný tvrdolín.
5: Neděláte si legraci?
1: Nedělá si ta holka legraci?
4: Nebuď stejný tvrdolín jako ten kohout, Olafe. Začíná mě to bavit.
6: Dvakrát do smíchu mi z tebe není. Ale dejme tomu, že si dělám legraci. Co se podle tebe upeče dřív? Kohoutí ocas? Nebo kohoutí vejce?
5: To náhodou vím. Kohoutí vejce se upeče na to tata.
8: Na to tata.
6: Výborně. Tak víš co? Běž domů a nevracej se dřív, dokud vám kohouti nezačnou snášet vajíčka.
3: Kohoutí vejce, to tu ještě nebylo. Bude to nádherná reportáž.
5: Třesky plesky, kolego, třesky plesky.
6: Zavolejte dalšího.
7: Pořadové číslo 2.
9: Abdikace, aberace, abiturient, abnormální, abonent, absolutní, absurdita, adaptace, adept, adjektivum. Mám pokračovat?
4: Úžasné, velkolepé. Pán je zřejmě cizinec.
9: Adjunkt, adorace, adopce, adolescence.
6: To by stačilo. Nemohl bys mi radši říct něco o své zemi? Je abnormálně malá nebo absurdně veliká? Sluná nebo deštivá? Rovinatá nebo hornatá? A jaké má klima?
9: Klima? Klima? Musel bych se podívat do slovníku.
6: Klidně to udělej. A taky tam najdi, co se v tvé zemi pěstuje. Takový vzácný slovník a ty ho upustíš. Teď budeš muset přemýšlet sám. No tak, co u vás pěstujete? Říkáš b. Badián? Bazalka? Brambory?
9: Ano, ano. Badián, bazalka, brambory. Bandita, baroko, baron.
6: Stačí? Stačí. Vidím, že jsi velmi vzdělaný. A tak budeš jistě znát odpověď na moji otázku. Kdo umí všechny řeči světa?
9: No přeci... Přeci... Ten, co...
6: A dost. A ven. Všechny řeči na světě umí jedině ozvěna, ty blábolile. Odveďte ho. Ven.
4: To se povedlo.
6: Čemu se směješ, babičko? Vždyť byl jeden horší než druhý. Vypadá to, že snadno vyhraju.
3: To můžeme také zapsat, jasnosti?
5: Smíme?
6: Samozřejmě.
5: Podí.
6: Zapište všechno, co se tu stane. Ať přivedou dalšího.
10: Možná jsme přece jen měli uspořádat ples.
4: Ale Olafe, nezapomeň. Karin musí vejít do dějin.
6: Tak co je? Řekla jsem další.
7: Je mi líto, jasnosti, ale v předsáli už nikdo není.
6: Chceš snad říct, že přišli jenom dva?
5: Tři.
6: Kdo si to dovoluje?
5: Všeho všudy.
0: Tři, princezno.
6: Tebe já znám. Ty jsi ten nosič mléka.
0: Ano, jmenuji se Jens.
6: Co tu chceš?
0: Co asi? Soutěžit, princezno.
6: Cože? Ty?
10: Není ti dobře, Karin? Můžeme všechno ukončit.
0: Stačí, když si přestanete péct toho kohouta, pane králi. V takovém vedru musí jít na princeznu mdloby.
10: Co všichni mají s tím kohoutem? Žádného si přece nepeču.
4: Řekla bych, že nás ten mládenec chce doběhnout.
0: Ovšem, já vám, veličenstvo, mohu teď tady na místě upéct lahutku, jakou princezna v životě nejedla.
6: Takové jídlo není.
0: Ale je.
6: A v čem bys ho chtěl upéct? Není tu pec a ty ani nemáš pekáč.
0: Mám, to jenom vy ho nevidíte, protože nechcete. Co byste řekla pečené vráně?
6: No dovol, ochutnat bych ji nedokázala.
0: Počkejte, až bude hotová, jen se olíznete. A už se to chystá, už to bublá, už se to peče.
10: Olivo, ano? Přiznám se, že nevím, jak zaznamenávat průběh toho podivného dění. Není tu ani pec, ani pekáč, ani vrána. Co mám psát?
5: To je váš problém.
4: Tak přestaňte opisovat.
10: Já že opisuju? Já?
0: Princezno, pozor, chytli vám od pece šaty.
6: Mě nedoběhneš.
0: Plamen je sežehnou.
6: Nevadí, stejně byly moc dlouhé, vidíš? Zkrátím si je.
0: Už nehoří jen šaty, hoříte vy celá. Jste rozpálená, sáláte láskou ke mně.
6: Dost! Co si to dovoluješ? Už s tebou nepromluvím ani slovo.
0: To znamená, že to poslední bude patřit mně. A já říkám, prohrála jste.
6: Ne. Ne, to neplatí. Ještě jsem chtěla něco říct.
0: Leda byste pověděla, že se vám líbím. To bych slyšel rád. Ale je pozdě. A poslední slovo si vzít nenechám.
6: Ale ne, takhle jsem to přece nechtěla.
10: Milá Karin, věru zapsala ses do dějin. Gratuluju ti.
6: Byla to jen soutěž.
3: Nádherná soutěž, princezno. A ten překvapivý výsledek, který nikdo nečekal.
5: Čtenáři budou nadšeni.
4: Schází ještě odměnit vítěze. Tak tedy, Olafe, nenapínej nás. Jakou cenu si přichystal?
10: No, milí Jensi, odměnou za tvoje vítězství ti budiš udělen úřad nejvyšší a spolu s ním i ruka princezny.
6: Tatínku!
0: Pane králi, jste opravdu velkorysý. Být králem by se mi líbilo. I vaše dcera se mi líbí. Je hezká, spanilá, ovšem...
6: Co? Já, že mám být odměnou? To nikdy!
0: Ovšem je taky dost rozmazlená a panovačná. A proto mi dovolte, abych si všechno náležitě rozmyslel. Vaše veličenstva, poroučím se.
6: To je domýšlivec. Náfuka! Protiva!
11: Nač ty slzy, děvenko. S tímhle mládencem by ses rozhodně nenudila.

0: královský zpravodaj oznamuje. Svatba na spadnutí.
1: Třesky, plesky, svatba odložená.
0: Královský zpravodaj byl přitom.
1: Budoucí král princeznu vypekl, upekl, vypekl a utekl.
2: Co jste to do toho vašeho plátku napsal, kolego?
3: Pravdu, jenom pravdu.
2: Vždyť se na zámku nic nepeklo.
3: A přesto to bylo pro princeznu peklo. Ovšem proslavila královský rok.
2: Jak tohle všechno dopadne?
3: To se ukáže za 3 dny, kolego, až se Jens na slavnostní hostině vyjádří.
2: Aha.
3: 3 dny zbývají do rozhodnutí.
0: Poslední slovo patří vítězi. Královský zpravodaj byl přitom.
1: Třesky, plesky.
4: Ti pisálkové, už nikdy nesmí překročit práh zámku.
5: Proč pak?
4: Jak vypadám? Jako ten, kdo prohrál.
5: Ty jsi přece prohrála, Karin. A oblékej se, hosté už čekají a ženich tu bude co nevidět.
4: Já vím. Vzkázal, že přijde a že se vyjádří. Vyjádří, jako bych byla nějaký kus papíru.
5: Dost už. No, kdybych já byla mladá, radovala bych se z toho, že se provdám za vtipného a roztomilého mládence.
4: Vždyť mi neřekl jediné vlídné slovíčko.
5: Za to ty jsi k němu byla vlídnost sama.
4: Já vím. Najednou mě to nějak mrzí, babičko.
5: Vida.
6: Maminko, Karin. Tady jste. Ukaž, dcero, jak ti to sluší. Vypadáš dobře, ale nejsi nějaká bledá.
5: Každá nevěsta je bledá. Už je tu ženich?
6: Zatím ne. Asi ho budu muset poučit o tom, že přesnost je předností králů.
5: Tak mě napadá, neznamená to, že nepřišel jeho odmítnutí? No, možná bych se mu ani nedivila.
4: Ty, co to říkáš, babičko? Víš, jak bych vypadala? Byla bych za největšího hlupáka v celém království. Ne!
6: Karin, holčičko, kam běžíš? Tohle si nemusela, maminko.
5: Musela. Jenom abych neměla pravdu.
4: Zahradníku.
7: Co pak je, jasnosti?
4: Zaléval jste šaláty.
7: 3x denně octovou vodou, jak jste poručila.
4: Tak už to nedělej.
7: Ne.
4: A na inkoust taky zapomeň.
7: Taky?
4: Nebyl to chytrý nápad.
7: No, vida.
4: Kdo se tu směje? Jensi, to jsi ty?
8: Ano. A musím říct, že to ale trvalo, než jste tu svou hloupost přiznala.
4: Ty.
8: No co já?
4: Ty nevíš, že na zámku na tebe všichni čekají? Zmeškal si hostinu.
8: Nezmeškal.
4: Zmeškal. Na takové způsoby nejsem zvyklá.
8: A já zase nejsem zvyklý na ty vaše. O žádnou hostinu nestojím. Jsem tu vlastně jen proto, abych vám bez vší slávy a zvědavých cizích očí i uší vrátil poslední slovo.
4: Ale já ho nechci zpátky.
8: Neříkejte. Všiml jsem si, jak těžko se s ním loučíte a že byste mě už nejradši ani neviděla.
4: Ale to ne. Promiň, Jensi. Chovala jsem se hloupě. Je mi to líto. Stačí?
8: No.
4: A teď bys mi mohl dát hubičku. Proč ne? Co pak ty mě opravdu nechceš za ženu?
8: To neříkám. Vezmu si vás, když jinak nedáte, ale hubičkovat se budeme, až se odstěhujeme na náš dvůr. Máme tam kravku, přikoupíme další.
4: Cože? Ale já patřím na zámek a ty se staneš králem.
8: No, kde pak? Já už své království mám. Tak přeju hodně štěstí, princezno.
4: Počkej, prosím tě. Možná bych to na pár dní mohla zkusit. A kdyby se mi to líbilo?
8: Žádné kdyby, jasnosti. Ano nebo ne?
4: Já nevím.
8: Dobře. Já jsem měl 3, vy máte 1 den na rozmyšlenou. Dnešní hostinu zrušte a zítra přijdu s otcem na zámek. Když od vás uslyším větu, udělám všechno, co si bude můj manžel přát. Vezmu si vás za ženu.
4: Takže teprve tohle je tvé poslední slovo?
8: Ne, kde pak? To úplně poslední můžete mít přece jen vy.

0: Stát! Kam se hrnete, pánové?
1: Královský zpravodaj musí být u každé královské události.
2: Třesky plesky musí zapsat každé slovo.
0: Tentokrát je mi líto, musíte si počkat venku.
1: Ale no, to
0: třeba v královské zahradě. Princezna vás zavolá sama.
2: Sam.
0: Ano, tak prosím, prosím, pánové.

0: Nevěděla jsem, že ti dva mládenci, kteří se zúčastnili soutěže, jsou také vaši synové.
1: Nechal jsem je vystudovat. To víte, Jens na učení nikdy neměl hlavu.
0: Ach, ano, učenci to jsou, to nám předvedli.
2: Už se to nese, lahůdka nad lahůdky. Pečenou vránu princezna Karin prý ještě nikdy neochutnala. Jasnosti dáte si křídílko nebo stehínko.
1: Proboha, Jenci, co to vyvádíš? Vždyť máš prázdné ruce.
2: No, víc toho ke královskému dvoru taky přinést nemůžu. Tak co, princezno, odmítnete můj dárek?
3: Udělám všechno, co si bude můj manžel přát.
2: Opravdu všechno?
3: Ano.
2: Ano. Pak tedy prosím, podívejte se mi do očí. Milá Karin, rád bych vás pojal za ženu a proto se vás ptám. Chcete se i vy stát mou ženou?
3: Moc ráda, Jenci.
1: Sláva! Sice s jednodenním zpožděním, ale přece... Co kdybychom tuhle krásnou chvíli oslavili přípitkem?
0: Výborný nápad, Olafe.

0: Jen si počkej. Nechtěl jsi mě náhodou hubičkovat, až s tebou půjdu chovat kravky na váš venkovský dvůr?
1: To byla jen malá zkouška. Zůstaneme na zámku.
0: No, aha. Pak ale já zas nevím, jak to bude s tím líbáním.
2: Kolego, vidíte to, co já?
3: Vidím, slyším, zapisuji.
4: No, vy neustále
3: neopisujte.
2: Vždyť nepíšu vůbec nic, jen špicuji uši, aby královský zpravodaj mohl...
3: Přesky, plesky, nečte.
1: Copak už nepatříme k sobě?
0: Kdepak, ještě ne. Až zítra, až nás pan farář oddá. A teď pověř. Chci udělat prohlášení do novin.
1: Proč?
0: Aby se všichni dozvěděli, jak jsem s tebou šťastná a jak jsem ráda, že jsem tu soutěž díky tobě prohrála.
1: Ne, ne, stačí, že jsi to řekla mně. Ostatní nemusí nic vědět.
3: Co? Cože?
0: Ale o poslední slovo bychom se mohli vždycky rozdělit. Co říkáš, Jensi?
1: Neříkám nic.
0: Znamená to, že souhlasíš?
1: Mhm. Ale v novinách. V novinách o tom nebude ani slovíčko. To mi musíš slíbit.
0: Slibuju.
2: Tak to je konec, kolego.
3: Úplný a definitivní konec.

0: V jedné malé chaloupce na stráni žili dědeček s babičkou. Měli se rádi a žili si spokojeně. Jednou dostal dědeček chuť na něco dobrého. Zašel za babičkou a povídá: babičko, dostal jsem velikou chuť na koblížky. Usmaž mi je, ale ať jsou pěkně vypečené a červenoučké. Ráda bych ti je udělala, dědečku, ale nemáme doma ani hrstku mouky, povídá babička. Jen se podívej do truhlice, řekl dědeček, snad tam ještě trochu mouky smeteš. Babička vymetla truhlici a nametla tam dvě hrsti mouky. Bylo jí tak na jeden koblížek. Babička zadělala těsto smetanou, udělala koblížek a usmažila ho na másle. Byl krásný, kulaťoučký, dočervena usmažený, s bílým proužkem kolem. A protože byl horký, dala ho babička na okno vychladnout. Koblížkovi se to však nelíbilo ležet na okně. Rozhlíží se, rozhlíží a najednou hop z talíře a už se kutálí po zápraží a potom dále z kopce po cestičce. V tom proti němu stojí zajíc a povídá: koblížku, koblížku, já tě sním. Nejes mě, zajíčku, na to koblížek. Poslouchej, zaspívám ti hezkou písničku. Koblížek vyskočil na veliký kámen a začal: já, koblížek červený, po truhlici smetený, smetanou mísený, na másle smažený, na okně chlazený, utekl jsem dědečkovi, babičce, uteču i tobě, zajíčku. Seskočil dolů a rychle se rozkutálel po pěšince k lesu. Najednou proti němu vyrazí z houští lesa šedý vlk s velkou tlamou a ostrými zuby. Koblížku, koblížku, já tě sním, vyštěkne. Než mě sníš, poslechni si moji hezkou písničku, povídá koblížek a začne. Já, koblížek červený, po truhlici smetený, smetanou mísený, na másle smažený, na okně chlazený, utekl jsem dědečkovi, babičce, zajíčkovi, uteču i tobě, vlku. Dospíval a než se vlk vzpamatoval, kutálel se koblížek rychle dál do lesa. A tu proti němu kráčí veliký černý statný medvěd a bručí: koblížku, koblížku, já tě sním. Když sníš, tak sníš, ale nejdříve si poslechni, jak ti pěkně zaspívám. A začal. Já, koblížek červený, po truhlici smetený, smetanou mísený, na másle smažený, na okně chlazený, utekl jsem dědečkovi, babičce, zajíčkovi, vlkovi, uteču i tobě, medvěde, a kutálel se dál cestičkou lesem. Po lese se potulovala rezavá, chytrá liška a najednou v dálce uviděla, jak se po cestičce něco kutálí. Počkala si a když se před ní zastavil vonavý koblížek, chytře povídá: vítám tě, koblížku, u nás v lese. Jsi tak hezonký, červenoučký a vonavý. Koblížek byl rád, že ho někdo pochválil. Vyskočil na pařízek a začal zpívat. Já, koblížek červený, po truhlici smetený, smetanou mísený, na másle smažený, na okně chlazený, utekl jsem dědečkovi, babičce, zajíčkovi, vlkovi, medvědovi, uteču i tobě, Liško. Pěkně zpíváš, povídá Liška, ale jsem už stará a špatně slyším. Pojď blíž a zaspívej mi tu písničku ještě jednou přímo do ucha. Zaspívám, zaspívám, řekl ochotně koblížek. Sedl si Lišce k uchu a začal. Já, koblížek červený, po truhlici smetený, smetanou mísený, na másle smažený, na okně chlazený. Ale v tom pohodila Liška hlavou, otevřela tlamu, udělala ham a milého koblížka snědla. Tak místo dědečka si na koblížku pochutnala chytrá Liška. Zatím v chaloupce poslal dědeček babičku, aby se šla podívat na okno, jestli je už koblížek vychladlý. Ale koblížek nikde. Dědečku, koblížek na okně není. Asi ho někdo odnesl, volá babička. To nic, babičko, řekl dědeček. Doběhnu pro mouku a usmažíš celou mísu červenoučkých koblížků a na nich si pochutnáme oba dva. Dědeček přinesl mouku a babička usmažila mnoho krásně červenoučkých a voňavých koblížků. Pane, to je dobrota, pochvaloval si dědeček a babička byla ráda, že dědečkovi koblížky chutnají.
1: Iris. Jednoho dne jsem jí, neboť je to Fenka, dostal i s poetickým jménem Iris. Od té doby slyší nejen na jméno Iris, nýbrž také Iréna, Ryska, Rézinka, Narcisek, Tulipánek, Myšpule, Darbnice, co sto provedla a mnohá jiná jména, při kterých zatřepe tím střapečkem vzadu a lehne si na znamení oddanosti na záda. Její zdejší pán mě upozornil, že honí slepice, husy a listonoše a chodí do kurníku krást vejce. Listonoše honí podnes, ale protože nemám kurník, krade aspoň cukr, mýdlo, uhlí, kolíky na prádlo, provázky, papíry a co tak najde. Jinak je velmi hodná a neškodná, až na tři výjimky. Za prvé. S vášnivou a překotnou radostí honí vše, co se hýbe. Jako automobily, vojáky, kočky, holuby, spěchající lidi a podobně. To byste ani nevěřili. Najdou se lidé, kteří nadávají, když je má čubička chytne za kalhoty. Za druhé. Vše, co se nehýbe, horlivě ohryzává. Jako například koberce, židle, boty, kartáče, jakož i všeho druhu, nářadí a náčiní. Za třetí. Dělá jen to, co je jí zakázáno. Chceme-li, aby šla domů, musíme dělat, jako bychom jí vyháněli ven. Chceme-li, aby sežrala suchou kůrku chleba, musíme se tvářit, že jsme odhodláni tu kůrku před ní hájit do poslední kapky krve. Načež jí s frenetickou chutí slupne, vítězně a provokativně vrtíc ocáskem. Abyste věděli, je to ostnosrstá foxteriérka, kteréž to jméno označuje bytost velmi chlupatou a čupřinatou, všemi směry zježenou a kudrnatou, s očima, čili odborněji řečeno světly, jako žetové kuličky, fousatou, mlsnou, taškářskou a podšitou, doposud neskrocenou, neuctivou, občas sentimentální a většinou svéhlavou. Velmi brzy si zvykla na to, že ona je paní v domě. Kolébajíc se v bocích, což zřejmě považuje za zvláště elegantní a důstojné, obchází celý dům a zaškrabe na ty nebo ony dveře. I musíme ji otevřít. A tu vpluje dovnitř a rozhlédne se, jako by se dívala lorňonem, sedne si do lenožky, chvíli se dívá oknem, zívne, a jde zase zaškrabat na dveře. Otevři, člověče, já musím dohlídnout v kuchyni. A pak, abych se šla mrknout, co dělá kočka. Ha, někdo zvoní. Pusť honem, musím přece vědět, kdo to ke mně přišel. Ohlídání má své vlastní názory. Ke každému, kdo přijde, se zvědavě hrne a ihned s ním zapřádá bližší známost. Teprve když odchází, začne na něho rozlíceně dorážet a chytá ho za lýtka, což musíme znovu a znovu každému vysvětlovat jako oblíbený a nevinný žert. Jednomu tehdy aktivnímu ministrovi čuchla pozorně k botě a pak se mu bez okolků vyhoupla na klín. Jiné ctihodné návštěvě, která se vyklonila z okna, vyskočila na záda a sedla si mu obkročmu na krk. Nezřízeně jí baví, když osoby takto poctěné počnou horlivě ujišťovat, že mají zvířata strašně rádi. Jednou se vloudila do sousedního domu, sežerala služce perníkové srdce od milého, stahala povlaky a ubrusy, skočila paní domů na postel a nechala na ní svou nectnou památku. Pak se vrátila domů zářit s uspokojením. Vidí-li mne na zahrádce dloubat se v půdě, chce mi ukázat, že to dovede také. A hrabe na záhonku, až půda lítá. Tahá ze země čerstvě zasazené sazeničky a považuje za vrcholný požitek, když kličkuje po trávníku s takovou sazenicí v hubě. A já ji honím strašlivě klna a meta je po ní čepicí lopatkou a co tak je po ruce. Má svůj světový názor, který by asi vyjádřila slovy, že svět je psina. Její poměr ke kočce je těžko definovatelný. Má ji strašně ráda a něžně ji očichává. Hodiny se vydrží na ní dívat upřeným a náruživým pohledem přátelství, ale jen potud, pokud se kočka nehýbe. Jakmile se kočka pohne, musí jí Iris honit. Musí prostě. Pak nastane šílený let po bytě, po zahradě, po záhonech, zakončený krátkou, ale krvavou bitvou. Dva odvěcí nepřátelé blízkají na sebe očima, Iris nadšená bojem a s čumákem skrvaveným, kočka hluboce burácející a nervózně potrhující ocasem. Za hodinu se sejdou doma, kočka se plavně a měkce otře o psa, a Iris k ní delikátně přivoní, jako by abatyše políbila na čelo dívku. Ale běda ti, čičo, kdybys udělala krok o poznání rychlejší. Věz, že nejsilnější put psa je běžet, střemhlav vyrazit a honit všecko, co ubíhá. Musí to dělat. Nepohrdej jim proto. Nemůže za to, že je překotný, hlučný, zbrklý a jaksi lidový. Víš, Macku, každý z nás je jiný a podivný. Nic na plat. Musíme mít se sebou trpělivost. Ten poměr se změnil, když kočka Pudlenka dostala koťata. Už samo kotění vzbudilo v Irisce nesmírný zájem a jakousi ženskou solidaritu. Chtěla být přitom. Chtěla rodit sebou. Když kočka rodička poprvé opustila svůj mateřský košík, pustili jsme Iris ke koťatům. Třásla se vzrušením nad těmi pištícími slepými mláďaty, úžasná a zmatená, a něco v ní usilovně pracovalo, jako náměsíčná vlezla do košíku a nastavila koťatům knoflíčky svého břicha. Od té chvíle v ní vypukla náruživá mateřská žárlivost. Vystrkovala čumákem kojící matku z košíku a sama uléhala ke koťatům, pyšná a blažená mateřskou iluzí. Kočka ji nechávala dělat chůvu, mžourala na ní ospale a schovývavě, jako by chtěla říct, počkej, však tě to přejde, až ty budeš mít koťata. Kdyby jsi věděla, jak mám vytahané struky, záda mě bolí, jsem celá pomačkaná. Načež zívla a zůstavila svou rodinu mateřské frenézii Fenky Foxteriérky. Její mateřské city se vztahují také k malým dětem, které olizuje a chce kojit, dále k vycpaným medvídkům a dětským panenkám. Avšak nemyslete si, na psech jí nezáleží, chce jenom mít děti. Přijímá zdvořilosti vlčáků, nenávidí boxery, může si ukroutit hlavu za pejsky své rasy, ba i Barzoje a Leonbergry uznává za psy, ale většinou dává přednost nám lidem před nejkrásnějším psem. Její instinkty jsou zmateny. Zdá se, že se počítá spíš mezi lidi, nežli mezi psy. Vrtí-li se po celý boží den kolem svých lidí, neradšte to pokládat za projev poddanství. Je to jen fanatická družnost. Jakmile se nažere a vyspí, chce mít svého člověka, aby si s ním hrála. Je-li ponechána sama sobě, většinou dřímá, drbe se nebo zpracovává v sobě jakousi prastarou psí dumu. hraje si jen když je v kontaktu s člověkem. Nemá-li spoluhráče, potřebuje aspoň diváka, aby honila kamínek, tančila s větvičkou v hubě nebo lítala bláznivým kalupem v tajemných kruzích a osmičkách. Pes o samotě je stejně vážný jako lev, had nebo přednosta úřadu. Jeho humor a hravost propuká jen ve společnosti s člověkem, což poznat náleží k přírodopisu psa i k přírodopisu humoru.

0: Za Kavčími horami a Sargasovým mořem jsou Dalamánské ostrovy a za nimi je poušť Šarivari, porostlá hustým lesem s hlavním cigánským městem Eldorádem. Pak se široko daleko prostírá jeden poledník a jedna rovnoběžka a tam hned za řekou, jak se jde přes tu lávku a pak tou pěšinou vlevo, za keřem Vrbovým a příkopem Lopuchovým se rozkládá velké a mocné sultánství Solimánské. Tak už jste jako doma, že? V sultánství Solimánském, jak už jméno ukazuje, panoval sultán Solimán. Ten sultán měl jedinou dceru, Zubejda se jmenovala. A ta princezna Zubejda vám z ničeho nic začala marodit a postunávat a pokašlávala, chřadla a hynula a hubla a bledla, truchlila a vzdychala, že bylo žalno se na to podívat. To se rozumí, sultán k ní honem povolal své dvorní čaroděje, zaříkávače, kouzelníky, báby, vědmy, mágy a astrology, mastičkáře a driáčníky, lazebníky a felčary a kuršmídy, ale žádný z nich nemohl princeznu uzdravit. Kdyby to bylo u nás, řekl bych, že ta holka trpěla anémií, pleuritidou a bronchiálním katarem, ale v zemi Solimánské není taková vzdělanost a medicína tam není tak pokročilá, aby se tam mohly vyskytovat nemoci s latinskými jmény. To si můžete myslet, jak byl starý sultán zoufalý.
1: Můj ty Monte Cristo,
0: říkal si.
1: Tak jsem se těšil, že holka po mně převezme kvetoucí živnost sultánskou. A zatím chudera mě tuhle hasne a skomírá před očima a já jí nemohu pomoci.
0: A tak zavládl u dvora i v celé zemi Solimánské smutek veliký.

0: tu dobu tam přišel jeden obchodní cestující z Jablonce, nějaký pan Lustig, a když slyšel o té nemocné princezně, povídá:
1: Měl by k ní pan sultán zavolat doktora od nás, jako z Evropy. Protože u nás je medicína pokročilejší, tady máte jenom zaříkávače, kořenáře a kouzelníky, ale u nás, Holenku, jsou praví a študovaní doktoři.
0: Když se o tom dozvěděl sultán Solimán, povolal k sobě toho pana Lustiga, koupil od něho šňůru skleněných perel pro princeznu Zubejdu a pak se ho zeptal:
1: Pane Lustig, podle čeho se u vás pozná pravý a študovaný doktor? To je docela lehké,
0: řekl pan Lustig.
1: Pozná se to podle toho, že má před jménem Dr. Například Drman, Dr. Pelnář a podobně. A když nemá žádné Dr., tak to není študovaný doktor, víme?
2: Aha,
0: řekl sultán a bohatě obdaroval pana Lustiga sultánkami. Víte, to jsou takové dobré hrozinky. A potom poslal do Evropy posly pro doktora.
1: Ale to si pamatujte, že pravý a vyučený doktor je jenom ten, který se začíná slabikou Dr. Jiného mi sem nevoďte, nebo vám uříznu uši i s hlavou. Tak alou,
0: kázal jim při loučení. Kdybych měl povídat, co všecko ti vyslanci tou dlouhánskou cestou do Evropy zkusili a zažili, to by byla moc dlouhá pohádka. A po mnoha a mnoha útrapách se přece jen ti poslové do Evropy dostali a začali hledat doktora pro princeznu Zubejdu. Tak ten průvod solimánských poslů, takových hromských mameluků s turbany na hlavách a pod nosem s frňousy, tlustými a dlouhými jako koňské ocasy, se dal na cestu černým lesem. Šli a šli, až potkali strejdu se sekerou a pilou na rameně.
3: Pámbu zdravíčko,
0: pozdravil je ten strejda. Dej to pámbu, řekli poslové. Co pak vy, strejčku, jste? Povídá ten člověk.
3: Děkuju za optání. Já jsem jenom drvoštěp.
0: Ti pohani zastříhali ušima a pravili. Vašnosti, to je jiná. Když vy ráčíte být drvoštěp, tak vás máme poprosit, abyste štandopede šupito a presto šel s námi do země solimánské. Pan sultán Solimán se nechá pěkně poroučet a uctivě vás zve na svůj dvůr, ale kdybyste se zdráhal nebo se případně spěčoval, tak vás tam dopravíme násilím a to vám blahorodí říkáme, nepřejte si nás.
3: Ale,
0: divil se ten drvoštěp.
3: A co se mnou pan sultán chce?
0: Má pro vás nějakou práci, řekli poslové.
3: Tak to bych šel,
0: svolil drvoštěp.
3: Já totiž, páni, zrovna hledám práci, abyste věděli, já jsem do práce jako drak.
0: Poslové na sebe mrkli a povídali, to se nám vaše slovutnosti právě hodí.
3: Počkat,
0: řekl drvoštěp.
3: Nejdřív bych chtěl vědět, kolik mě pan sultán za mou práci zaplatí. Já sic nejsem drahorád, ale snad pan sultán není držgrešle.
0: Poslové sultána Solimánského na to zdvořile odpověděli. To nevadí, vašnosti, že neradšte být dr a horát. Nám je dr voštěp stejně vítán, ale co se týče našeho sultána Solimána, můžete nám věřit, že on není dr žgrešle, nýbrž jenom obyčejný panovník a tyran.
3: To je dobře,
0: pravil drvoštěp.
3: A co se týče stravy, tak já při práci jím jako dravec a piju jako dromedár, víme?
0: Učiníme vše vzácný, pane, ujišťovali ho Solimánci, abyste i v tomto ohledu byl u nás zcela spokojen. Na to dovedli s velkou slávou a úctou drvoštěpa na loď a pluli s ním až do země Solimánské.

0: Když dopluli, vylezl sultán Solimán honem na trůn a kázal je přivést k sobě. Poslové před ním poklekli a ten nejstarší a nejfousatější z nich začal. Náš nejmilostivější pane a vládče, kníže všech věřících, pane sultáne Solimáne, na tvůj vznešený rozkaz jsme se odebrali až na ostrov zvaný Evropa, abychom vyhledali toho nejučenějšího, nejvěhlasnějšího a nejslavnějšího doktora pro princeznu Zubejdu. Tak tady ho máme, pane sultáne. Je to slovutný a známý lékař Dr. Voštěp. Abyste věděl, jaký je to doktor, tedy do práce je jako drak, placen jako drahorát, jí jako dravec a pije jako dromedár. To jsou totiž, pane sultáne, sami slavní a učení doktoři, z čehož je patrno, že jsme kápli na toho pravého. Tak to je celkem všechno.
1: Vítám vás, Dr. Voštěpe,
0: řekl sultán Solimán.
1: Prosím vás, abyste se šel podívat na mou dceru, princeznu Zubejdu.
0: Inu, proč bych nešel, řekl si Dr. Voštěp. Sám sultán ho vedl do takové šeré, zastíněné komnaty, vystlané těmi nejkrásnějšími koberci a polštáři a poduškami, a na nich odpočívala princezna Zubejda, bledá jako z vosku a dřímala.
2: A jejej,
0: povídá Dr. Voštěp soucitně.
2: Pane sultán, ta vaše holka je nějaká zlinka.
1: To je,
0: vzdychl sultán.
2: Taková nedomrlá,
0: pravil Dr. Voštěp.
2: Drobet jako nanicovatá, že?
1: Ba právě,
0: přitakal sultán smutně.
1: Nic nám nechce jíst.
2: Hubená jako šindel,
0: řekl Dr. Voštěp.
2: Jako věchejtek. A žádnou barvu nemá, pane sultán. Já bych řekl, že to douče marodí.
1: Baže marodí,
0: děl sultán sklíčeně.
1: Proto jsem vás povolal, abyste ji uzdravil, když jste Dr. Voštěp.
2: Já?
0: Podivil se Dr. Voštěp.
2: Pro pána, jak ji mám uzdravit?
1: To už je vaše věc,
0: řekl sultán Solimán temným hlasem.
1: Proto jste tady a basta fidli. Ale to vám říkám. Jestli ji nevyhojíte, dám vám setnout hlavu a bude s vámi amen.
2: Ale to přece nejde.
0: Chtěl se bránit polikaný Dr. Voštěp, jenže pan Solimán ho ani nenechal domluvit.
1: Žádné výmluvy.
0: Děl přísně.
1: Na to já nemám pokdy, já musím jít vládnout. Jenom se dejte do práce a ukažte, co umíte.
0: A šel si sednout na trůn a vládl.
2: Zatrápená věc,
0: řekl si Dr. Voštěp, když osaměl.
2: To jsem se dostal do pěkné brindy. Jak já k tomu přijdu, abych uzdravoval nějakou princeznu? Vím já, jak se to dělá? Tohle mě je nadělení. Pro pětran do pařezu, co si mám počít? Když tu holku nevyhojím, useknou mi hlavu. Kdyby to nebylo v pohádce, tak bych řekl, že to ani nejde pro nic za nic někomu setnout makovici. Čert mi byl dlužen, že jsem se dostal do pohádky. V obyčejném životě by se mi něco takového stát nemohlo. Na mou duši, to jsem sám zvědav, jak se z toho vyvlíknu.
0: V takových a ještě těžších myšlenkách si chudák Dr. Voštěp sedl na zápraží sultánova zámku a vzdychal.
2: Kruci fagot,
0: řekl sám sobě.
2: Co je to napadlo, že tu mám dělat doktora? Kdyby mě poručili poraz tenhle ten nebo támhle ten strom, já bych jim ukázal, co dovedu. To bych se do toho dal, až by třísky lítali. Však to tu koukám, mají kolem stavení zarostlé jako v pralese. Ani sluníčko jim do sednice nezasvítí. Vždyť se jim v baráku musí držet vlhkota a houba a plíseň a škvoři. Počkat, já jim ukážu, jakou dovedu dělat práci.
0: Jen si to řekl, už schodil kabát, plivl si do dlaní, popadl svou sekeru a pilu a začal kácet stromy, co rostly kolem sultánova zámku. Kdepak, to nebyly hrušně, ani jabloně, ani ořeší jako u nás, ale samé palmy a oleandry a kokosovníky, draciny, latány a fíkusy a stromy mahagonové a stromy, co rostou do nebe, a jiná exotická zeleň. To byste koukal, pane Magiáš, jak se do toho ten náš drvoštěp pustil. Když zvonilo poledne, byla už kolem zámku notná paseka. Tu si drvoštěp utřel rukávem pot, vytáhl z kapsy kus černého chleba s tvarohem, co si přinesl z domova, a dal se do jídla. Do té doby princezna Zubejda spala ve své šeré komnatě, při tom rámusu, co dělal dole před zámkem drvoštěp se svou sekerou a pilou, se jí spalo jako nikdy dosud. Probudila se teprve tím tichem, když drvoštěp přestal kácet stromy, uvelebil se na hromadě dříví a ukusoval chleba s tvarohem. Tu princezna otevřela oči a podivila se, jaké to je v té komnatě nebývalé světlo. Poprvé v životě vpadlo tam slunce plným proudem a naplnilo tu šerou komnatu září nebeskou. Princeznu ta záplava světla až oslnila. Přitom tam oknem zavonilo čerstvě naštípané dříví tak silně a krásně, že princezna vdechla hluboce a s rozkoší. A do té smolné vůně tam zavonilo ještě něco, co princezna dosud neznala. Co je to? Vstala a šla se podívat oknem. Místo vlhkého stínu paseka planoucí slunci poledním a tam sedí veliký strejda a s náramnou chutí něco černého a něco bílého. A to bylo právě to, co tak dobře princezně zavonilo. To víte, vždycky nám nejlákavěji voní to, co má k obědu někdo jiný. Princezna už to nemohla vydržet. Ta vůně jí táhla dolů, před zámek, blíž a blíž k tomu obědvajícímu strejdovi, aby se podívala, co to má dobrého k snědku.
2: A princezna,
0: ozval se drvoštěp plnou hubou.
2: Nechtěla byste kousek chleba s tvarohem?
0: Princezna se začervenala a zavrtěla sebou. Styděla se říct, že by to strašně chtěla ochutnat.
2: Tak na te!
0: Zabručil drvoštěp a ukrojili křivákem pořádný kus krajice.
2: Tu máte!
0: Princezna mrkla kolem, nedívali se někdo. Děkan vyhrkla na poděkování, zakousla se do...
2: Tu máte!
0: Princezna mrkla kolem, nedívali se někdo. Děkan vyhrkla na poděkování, zakousla se do krajice a řekla... To je...

0: plať.
1: Odechl si sultán Solimán.
0: Tak mě k té holce přece jen přivedli toho pravého a študovaného doktora.
1: A od té doby začala princezna doopravdy sílit, i tváří zčervenaly a jedla jako vlčinka. To je účinek světla a vzduchu a sluníčka, abyste věděli.

do světa. Jednou v létě sluníčko tak krásně svítilo, až se z toho jednomu malému čmeláčkovi zamotala hlava. Povídá, kdybychom to slunce na oblohu přibili, nemohlo by už nikdy se nikam schovat a bylo by hezky pořád. Něco na tom je, přidal se jeho nejlepší kamarád. Nahoře by to chtělo dva hřebíčky a dole by stačila lepenka. Slovo dalo slovo. Brzy na to se oba kamarádi vydali z rodného Brušovnova na dlouhou cestu za sluníčkem. Ten, co s tím nápadem přišel, se jmenoval Bzuk, ten druhý to byl Ťuk. Ťuk byl o hlavu menší, Bzuk o hlavu moudřejší. Oběma teď vykukovala z kapsy hlavička hřebíku. Kladívko nesel Bzuk a Ťuk zase před sebou kutálel kolo lepenky. Šli a šli, až došli k rozcestníku. Jedna jeho šipka ukazovala doleva, druhá doprava. Na jedné byl nápis na kopec, na druhé na paseku. Sluníčko je nahoře, tak musíme jít na kopec, rozhodl Bzuk. To teda ne, prohlásil Ťuk. Musíme jít na paseku, protože tam sluníčko bydlí. Copak nevidíš, tamhle na stromě má svoje hnízdo. Ukazoval přitom na vysokou rozložitou borovici. Mezi větvemi skutečně vykukovalo sluníčko. Přesto se Bzukovi to, co Ťuk tvrdil, moc nezdálo. Podle něho nemělo sluníčko doma na žádném stromě, ale na obláčku. Začali se hádat, jak to opravdu je. Bzuk při té hádce strčil do Ťuka, Ťuk na oplátku do Bzuka, ten si to nenechal líbit a jak se tak strkali, jeden z nich, nevíš se který, strčil i do rozcestníku. V tom se jim cosi začalo sypat na hlavu. Pak jim něco zasvištělo kolem uší a najednou, kde se vzal, tu se vzal. U nohou jim ležel převrácený košík. Kdo mi ho schodil? Ozval se nad nimi rozlobený hlásek pilné včelky Alky. Jen na chvíličku si košík položila na sloupek rozcestníku a takhle to dopadlo. Byl plný pilu z voňavých kytiček a teď je prázdný, naříkala. Zahambení čmeláčci začali rozsypaný pil honem sbírat. Ťuk však ani při práci pusu nezavřel. A tak za chvíli i včelka Alka věděla,

čmeláč si chtějí přibít sluníčko na oblohu. Kroutila nad tím hlavou. Kdyby stálo sluníčko, stály by i sluneční hodiny, povídá. Jak by pak vychytráci broučci poznali, kdy je půlnoc a kdy poledne? V tom Alka zahlédla, jak je za kamenem pozoruje velký, tlustý sršeň. Honem se letěla schovat do květu nejbližší pampelišky. Marně však odtud dávala čmeláčkům znamení, aby taky rychle utekli. Proč bychom to dělali? Pomyslel si Bzuk. Vždyť ten strýček, co k nám právě přichází, je zřejmě hodný pán. Sršeň se mile usmíval a hned se dal z čmeláčky přátelsky do řeči. Nejvíce potěšil, když je začal vychvalovat. Slyšel jsem, že chcete přibít sluníčko na oblohu. To je ale vynikající nápad. A hned se nabídl, že čmeláčky ke sluníčku dovede. Prý ho často navštěvuje a je u něho jako doma. Vede k němu ale moc dlouhá cesta, upozorňoval a nejdřív pozval čmeláčky k sobě do chaloupky, aby se na tu pouť dobře posilnili. Bzuk se chtěl za sluníčkem vypravit rovnou, nebyl pro žádné zdržování, ale Ťuk prohlásil, že mu začíná hlady kručet v říšku a tak pozvání přijali. Sršeň usadil čmeláčky v tmavé světnici. Počkejte tu na mě, kamarádičkové, uvařím vám v kuchyni čaj a připravím svačinu, sliboval. Čmeláčci čekali a začali mít dlouhou chvíli, rozhlíželi se kolem a vůbec se jim tu nelíbilo. Všude byl nepořádek a špína. Copak strýček nikdy neuklíží, divil se Ťuk. Třeba neměl čas, hájil Bzuk hostitele. A pak dostal nápad. Za to, že je na nás tak hodný, mohli bychom mu tady uklidit sami. Začal zametat a Ťuka donutil, aby se dal do utírání prachu. A při tom uklízení přišel Bzuk na to, že za pecí jsou ještě jedny dveře. Byl zvědavý, kam vedou, a tak se podíval klíčovou dírkou. Uviděl strejdu. Ten však ani nevařil čaj, ani nepřipravoval svačinu, ale brousil si žihadlo. Pak na chvíli přestal, vyzkoušel, jak je ostré, a začal brousit znovu. Bzuk ještě nikdy takové dlouhé a špičaté žihadlo neviděl. Dostal strach. Ťuku, je zle, povídá. Musíme i hned pryč. Chtěli utéct, ale dveře nešli otevřít. Sršeň je zavřel zvenčí na závoru. Co teď? Čmeláčci si mysleli, že jim není pomoci. V tom ale závora zavrzala, dveře povolili a v nich se objevila udýchaná včelka Alka. Přišla čmeláky vysvobodit, tušila, že jsou v nebezpečí, protože dobře věděla, že sršeň není žádný hudný strýček. Musíme honem zmizet! Špitla. Vzali nohy na ramena. Sršeň ale brzy přišel na to, že je světnice prázdná. Hned se za uprchlíky rozběhl. A protože měl dlouhé nohy, čmeláčci záhy uslyšeli za svými zády jeho dupot. Přidejte, vybízela čmeláčky včelka Alka. Tom se ale vedle v mechu ozvalo. Pozor, dál už ani krok, jinak zapadnete, před vámi je tůň. Ten tenký hlásek
patřil bílému hříbku. Neměl rád, když někdo někomu ubližuje, a tak jakmile se dověděl, proč ti tři tolik uhánějí, povídá: honem se schovejte pod můj klobouk. Stačili to naštěstí dřív, než se tu objevil Sršeň. Ten nic netušil a tak utíkal dál, těšil se: ještě krok, ještě krůček a už je budu mít. Jenže sotva ten krok udělal, ztratil pevnou půdu pod nohama. Studená voda mu v mžiku sahla až po pás. Nohy se mu čím dál víc bořily do bahnitého dna, jen tak, tak se z té tůně vyškrabal. Vracel se pak domů celý mokrý a zablácený, třásl se zimou i vztekem. Za to čmeláčku bylo hej. Vyvázli z toho nebezpečného dobrodružství se zdravou a suchou kůží. Pod pěknou bílou střechou s houbovou vůní jim nic nescházelo. Ani jim v tu chvíli nevadilo, že sluníčko je už zase za horami. Bylo toho všeho ten den na ně hodně. Usnuli ještě dřív, než jim včelka Alka a hříbek stačili popřát dobrou noc.

Než dospěl potok až na okraj lesa, zmohutněl, takže už z něho byla skoro řeka. A když tak zmohutněl, už neběžel, neskákal a nebublal, jako když byl menší, ale plynul pomaleji. Věděl už, kam spěje a říkal si, není na spěch, však se tam jednou dostane. Zvenčí vedla do lesa široká cesta, skoro jako silnice, ale než vběhla do lesa, musela překročit tuto říčku. Tam, kde ji přetínala, byl dřevěný most, skoro tak široký jako cesta, s dřevěným zábradlím po obou stranách. Jednoho dne, když šel Pů k tomuto mostu, skládal písničku o borových šiškách, protože jich tu všude plno leželo a jemu bylo do zpěvu. Zdvihl tedy jednu šišku a řekl si, tohle je velmi hezká šiška a něco by se s ní mělo rýmovat. Ale nemohl na nic připadnout. A pak mu najednou napadlo.

0: Fiddly, fiddly, fiddly, fiddly, fiddly, fiddly, fiddly, bum, tarara, tiddly, dum.
1: Právě došel na most a protože nekoukal na cestu, zakopl o něco a šiška mu vyskočila z pracky do řeky. To je k zlosti, řekl Pů, když plula pomalu pod most a šel si pro jinou šišku, aby mu nechyběla do rýmu. Ale pak mu napadlo, že se radši jen bude dívat na řeku, protože bylo tak poklidno, a tak si lehl a díval se, jak pod ním pomalu plyne. A najednou tam plula taky jeho šiška.
2: To je divné, řekl Pů. Upustil jsem ji na druhé straně.
1: A vyplula na téhle straně. Rád bych věděl, jestli to půjde ještě jednou. A odběhl si pro šišky. Zase to šlo. A ještě. Upustil dvě šišky najednou a nahnul se přes most, aby viděl, která vypluje dřív. A tak vznikla hra zvaná Medvědí proutky, kterou Pů vynašel a hrával se svými přáteli na pokraji lesa. Hrál jí s proutky a ne s šiškami, protože proutky se daly snáze rozlišit. Jednou spolu hráli Pů a prasátko a králíček a klokánek Medvědí proutky. Vhodili vždycky proutky do vody, když králíček řekl teď, a pak utíkali na druhou stranu mostu a nakláněli se přes okraj, aby viděli, čí proutek vypluje nejdřív. Ale trvalo to dlouho, než připluli. Řeka byla toho dne líná, jako by jí na tom ani nezáleželo, jestli se vůbec někam dostane.
3: Už vidím svůj, zvolal klokánek. Ne, nevidím, je to něco jiného, vidíš svůj, Pů?
1: Ne, řekl Pů.
3: Můj se asi zachytil, řekl klokánek. Zachytil se tvůj taky, prasátko?
1: Trvá to vždycky déle, než si myslíš, řekl králíček.
3: Už vidím tvůj, prasátko, řekl najednou Pů.
4: Můj je takový šedavý,
1: řeklo prasátko a netroufalo si nahnout se víc, aby nespadlo do vody.
3: Ano, takový vidím. Pluje ke mně.
1: Králíček se nahnul víc než jindy, aby spatřil svůj, a klokánek se vrtěl sem a tam a volal:
3: Poplav proutku! Proutku, proutku, proutku!
1: A prasátko bylo rozjařené, že jen jeho proutek je vidět, což znamenalo, že vyhrává.
3: Už pluje, řekl Pů.
4: Víš to jistě, že je to můj?
1: Pištělo prasátko rozčileně.
3: Ano, protože je šedý, velký šedý. Tady je hodně veliký šedý.
2: Ale ne, to není on, to je Ijáček.
3: Ijáčku, volali všichni.
1: Velmi klidně, velmi důstojně s nohama ve vzduchu vyplul Ijáček spod mostu.
3: To je Ijáček,
1: křičel klokánek hrozně rozrušen.
2: Opravdu, řekl Ijáček. Zachytil ho malý vír a třikrát jim otočil dokola. To bych se divil.
3: To jsem nevěděl, že taky hraješ, řekl klokánek.
2: Nehraju, řekl Ijáček.
1: Ijáčku, co tam děláš, řekl králíček.
2: Dám ti třikrát hádat, králíčku. Kopám tady jámu v zemi? Neuhodl. Skáču si na doubku z větve na větev? Neuhodl. Čekám, až mi někdo pomůže z vody? Uhodl. Dopřej králíčkovi času a vždycky najde správnou odpověď.
3: Točí se kolem do kolečka,
1: řekl klokánek u vytržení.
2: A proč ne, řekl Ijáček chladně.
3: Já umím taky plavat, řekl klokánek pyšně.
2: Ale ne do kolečka, řekl Ijáček. To je mnohem těžší. Neměl jsem vůbec v úmyslu jít se dnes koupat, mluvil dále a přitom se pomalu točil,
3: Ale když už jsem jednou ve vodě a rozhodnu se, že se procvičím ve vířivém pohybu zprava doleva nebo zleva doprava, je to jen moje věc a nikomu potom nic není.
2: Chvíli bylo ticho a všichni přemýšleli. Mám nápad, řekl konečně Pů, ale asi není moc dobrý.
3: To asi není, řekl i Jáček.
2: Jen dál, Pů, řekl králíček, pověs nám ho.
3: To je tak, kdybychom všichni házeli kameny do řeky po straně Jáčkově, udělali by se vlny a ty by ho odplavili na druhou stranu.
2: To je moc dobrý nápad, řekl králíček a Pů se zatvářel spokojeně.
3: Našel největší kámen, jaký jen mohl unést, a nakláněl se s ním v prackách přes zábradlí. Já ho nehodím, Jáčku, jenom ho pustím, vysvětloval Pů. To tě nemohu minout, totiž trefit. Mohl bys ses na chvilku přestat točit, protože mě to mate?
2: Ne, řekl Jáček, mně se to líbí.
3: Králíček viděl, že je čas, aby se ujal velení.
2: Tak, Pů, řekl, až řeknu teď, tak ho pusť. Jáčku, až řeknu teď, Pů upustí kámen.
3: Děkuju ti moc krát, králíčku, ale myslím, že to poznám.
2: Jsi připraven, Pů? Tak. Teď,
3: řekl králíček. Pů upustil kámen. Silně to šplíchlo a Jáček zmizel.
2: Byl to okamžik plný úzkosti pro diváky na mostě. Hleděli a hleděli a ani pohled na prasátku v proutek, který se objevil kousek před králíčkovým, je nepotěšil tak, jak se dalo očekávat. A pak, právě ve chvíli, kdy si Pů začínal myslit, že asi vybral nesprávný kámen nebo nesprávnou řeku nebo nesprávný den pro svůj nápad, objevilo se něco šedého u břehu a pomalu to rostlo a rostlo a konečně to byl Jáček a lezl z vody. S křikem utíkali z mostu a strkali ho a tahali a brzy zase stál mezi nimi na suché zemi.
4: Ach, Jáčku, ty jsi ale mokrý,
2: řeklo prasátko a sáhlo na něho. Jáček se otřásl a požádal, aby někdo prasátku vysvětlil, co se stává, když je někdo dlouho ve vodě.
4: Výborně, Pů, řekl králíček blahoskloně. To jsme měli... Dobrý nápad.
3: Jaký? Zeptal se Jáček.
4: Takhle tě odplavit ke břehu.
3: Mě odplavit? Řekl Jáček překvapen. Odplavit mě? Snad si nemyslíš, že jsem byl odplaven. Potopil jsem se. Pů na mne pustil velký kámen a tak, aby mne příliš neuhodil do prsou, jsem se potopil a plaval ke břehu.
4: To není pravda,
2: šeptalo prasátko Půovi, aby ho potěšilo.
4: Jak pak si tam spadl, Jáčku?
2: Zeptal se králíček, když ho osušoval prasátkovým kapesníkem.
3: Vždyť jsem tam nespadl, řekl Jáček.
2: Přemýšlel jsem zrovna na břehu řeky.
3: Přemýšlel, víte-li, co to je, když v tom na mne někdo prudce skočil.
4: Ale Jáčku, řekli všichni.
3: Ale kdo to udělal?
2: Zeptal se Klokánek. Jáček neodpověděl.
4: Řekl bych, že to byl tygr,
2: řeklo prasátko stísněně.
3: Ale Jáčku, řekl Pů, byl to žert nebo jen náhoda? Totiž...
2: Neměl jsem se kdy zeptat, Pů, ani když jsem byl až na dně řeky. Jen jsem plaval k hladině a říkal si, je tu mokro. Snad mi rozumíte.
4: A kde byl tygr?
2: Zeptal se králíček.
1: Než mohl Ijáček odpovědět, ozval se za ním Lomos a křovím se přihnal sám tygr.
3: Nazdárek, Vespolek, řekl tygr zvesela.
4: Nazdar, tygře, řekl Klokánek.
1: Králíček se najednou tvářil velmi důležitě.
4: Tygře, řekl vážně, proč jsi strčil Ijáčka do řeky?
3: Nestrčil jsem ho, strčil jsi mě, řekl Ijáček příkře. Opravdu jsem ho nestrčil. Náhodou jsem kýchl, zrovna když jsem byl za Ijáčkem a udělal jsem grrr, hevčík.
1: Tomuhle já říkám strčit, řekl Ijáček. Z čista jasna člověka přepadnout, to je nepříjemný zvyk. Nic proti tomu nemám, že je tygr v lese, protože je to velký les a má v něm místa na skákání až dost. Ale nevím, proč by musel chodit skákat zrovna do mého koutku. Vždyť to mé zákoutí není nijak zvlášť krásné. Ovšem pro lidi, kteří mají rádi něco studeného, vlhkého, šeredného, pro ty to má něco do sebe. Ale jinak je to zákoutí jako každé jiné a když už se někomu chce skákat, vždyť jsem neskočil, jen jsem kýchl, řekl tygr na zlobeně. Skočil nebo kýchl, když se člověk octne na dně řeky, je mu to docela jedno.
4: Inu, řekl králíček, pokud já mohu říct, tady je Krištůfek Robin, ať to řekne on.
1: Krištůfek Robin přicházel od lesa k mostu a bylo mu tak sluno a lehko. Ale když se octl u mostu a spatřil všechna zvířátka pohromadě, hned věděl, že se něco stalo.
4: Je to takhle, Krištůfku Robine, spustil králíček. Tygr?
3: Já ne, řekl tygr.
1: Ale rozhodně jsem tam byl, řekl Ijáček.
3: Ale já myslím, že on nerád, řekl Pů.
4: Když on už je takový skákavý, řeklo prasátko, a nemůže za to.
3: Kýchl jsem a to bylo všechno, řekl tygr. Skočil na mne, řekl Ijáček.
1: Pst, řekl králíček a vstyčil pracku.
4: Co o tom všem soudí Krištůfek Robin? O to nám jde.
1: Tak tedy, řekl Krištůfek Robin, ač dobře nevěděl, oč vlastně jde. Já myslím...
4: Co pak? Řekli všichni.
1: Já myslím, že bychom si měli zahrát medvědí proutky. A tak si zahráli. A Ijáček, který dosud nikdy nehrál, vyhrál víckrát nežli všichni ostatní a Klokánek spadl dvakrát do vody, poprvé nešťastnou náhodou a podruhé naschvál, když spatřil od lesa přicházet Klokanici a věděl, že stejně bude muset jít domů spát. Králíček tedy řekl, že půjde s ním a tygr odešel společně s Ijáčkem, protože Ijáček chtěl tygrovi říct, že v medvědích proutcích nejspíš vyhraješ, když upustíš proutek tak nějak trhaně. A Krištůfek Robin a Pů a prasátko zůstali na mostě sami. Dlouho se dívali na řeku pod sebou a nic neříkali. A řeka také nic neříkala, jen si za toho letního podvečera klidně a pokojně hověla.
4: Tygr je vlastně docela hodný,
1: řeklo prasátko ospale. To se rozumí, řekl Krištůfek Robin.
3: Všichni jsou vlastně hodní. Aspoň já si to myslím, řekl Pů.
1: Ale nejspíš nemám pravdu, dodal. Jak pak bys neměl pravdu? Řekl Krištůfek Robin. A bylo 5 hodin a Pů věděl, že je čas na něco menšího.

A tak přišel slavný den, kdy nejvyšší pan železničář chtěl vyzkoušet největší mašinku na světě, kterou mu postavil kouzelník Zababa. Stál pyšně v boudičce pro strojvůdce ve své nejlepší uniformě a zdravil a ukláněl se na všechny strany. Pak vlastní rukou zatáhl za píšťalu a veliká mašinka zapískala tak silně, že to znělo jako ječení všech píšťal celého světa. A pak už se pohnula a zasupěla a jejich 674 kol se otočilo jednou a po druhé a po desáté a velká lokomotiva vyrazila z nádraží jako blesk.

Obrovská mašinka jela a jela a jela. V boudičce stál vpředu nejvyšší pan železničář a sám řídil a za ním stáli nejlepší strojvůdci a jen přihlíželi. A všichni topiči jen a jen přikládali, protože obrovská mašinka spotřebovala velikou spoustu uhlí. Jeli, až přijeli za chuchly, kde byla docela maličká zatáčka, ale kola obrovské mašinky zaskřípěla a lokomotiva se zapotácela. Nejvyšší pan železničář se tomu jen smál, otočil se ke svým strojvůdcům a řekl: to jedeme, panečku. A první strojvůdce řekl: ano, pane nejvyšší železničáři. A usmíval se také. Jen druhý strojvůdce se trochu zamračil, protože jemu se to kymácení vůbec nelíbilo. Najednou kola strašlivě zaskřípala a veliká mašinka všecka poskočila. Ozvalo se rachocení a praskání a mašinka se začala naklánět a velice drcat. Všichni, i nejvyšší pan železničář, se strašně polekali, jenom pan Barák se nepolekal a stiskl hlavní řídící páku a druhou rukou vší silou brzdu. Mašinka se naklonila a všechno uhlí z uhláku se vysypalo do boudičky na pana nejvyššího železničáře. Pak se mašinka zastavila a pan Barák rychle vyskočil ven a viděl, že ze 337 párů kol už 228 vyjelo z kolejí. A to už se nejvyšší pan železničář vyhrabal z uhlí a tuze naříkal, že má rozbitý nos. Pan Barák ho ani nelitoval, jen mu řekl: běžte tady dolů k řece a ten nos si tam umýte. Nejvyšší pan železničář byl polekaný a tak si ani nepovšiml, že pan Barák mu neřekl: nejvyšší pane železničáři, a že mu poroučí. Pak přijeli lokomotivy, aby vytáhli obrovskou mašinku na koleje, ale nestačili na to a přijížděli stále nové a nové, až jich bylo 34. Z toho bylo 11 rychlíkových, 5 tendrasek, co tahají ostatní vlaky, a 15 velikých nákladních a ještě 3 staré posunovací lokomotivy. Všechny se spojili a na písknutí začali táhnout. Byla to ale pro všechny náramně těžká práce. Když konečně veliká mašinka stála na kolejích, naskákali všichni do boudiček a chtěli jet domů. Tu se objevil nejvyšší pan železničář a volal: nenechte mě tady, vezměte mě sebou. Když přijeli na své nádraží, nejvyšší pan železničář řekl huhňavým hlasem: já už ji nechci ani vidět. Odvrhte ji někam do chůlničky, aby tady nepřecházela. I když tak špatně mluvil, všichni mu rozuměli a řekli si, že konečně dnes řekl něco rozumného. A když ji vytáhli, přišel pan Blahoš z Výtopny a řekl: já to věděl, že to špatně dopadne, protože nejvyššímu panu železničáři nezáleželo na tom, aby ta veliká mašinka sloužila lidem, ale dal si ji udělat jenom proto, aby se chlubil. A z píchy nikdy nic dobrého nemůže vzejít.

Jednoho dne došli Runcajsovi žaludy do pistole, vzal pytel a povídá mance, musím se podívat, jestli už dozráli letošní, aby bylo čím nabíjet. Když došel k dubu na křižovatce, vidí, že na nejvyšší větvi sedí jičínský podučitel Očičko, prohlíží si zvětšovacím sklíčkem žaludy a píše si o nich něco do knížky. A v tomu vyklouzlo psací olůvko z prstů, Očičko po něm sáhne a zvrtla se mu nešikovná podučitelská noha. Vzal pochopa a jen tak, že uvízl za přesku na větvi, visel tam a křičel strachy na celý les řáholec. Runcaj skočil lehkým loupežnickým skokem k dubu, zatřásl a Očičko se mu šťastně sesypal do náruče. Díky, povídá, jsem Očičko, podučitel, lučebník a silospitec z Jičína. Kdybyste někdy potřeboval radu, najdete mě ve škole. Runcajs vyvedl Očička na kraj lesa a ukázal mu, kudy se chodí císařskou silnici do Jičína. Potom se vrátil k dubu. Tam už čekala manka s košíkem vypraného loupežnického prádla. Chtěla jsem věšet prádlo, ale zapomněla jsem v jeskyni kolíčky. Nepočkal bys mi Runcajsi u košíku? Runcajs kývl a manka odběhla. Aby se mu čekalo pohodlněji, opřel se Runcajs o dub vedle toho Očičkova. Snad to byl dub naražený od blesku, snad se na něj Runcajs příliš spolehl, v dubu to zapraskalo a skácel se. Zbyla tam po něm díra. Manka, která zatím přiběhla z kolíčky, se nad ní zastavila celá věvená, z díry vede někam dolů podzemní chodba. Ať mi tam, manko, ani nevkročíš, povídá Runcajs. Přinesl si smolnou louč, křísl nechtem onehet a louč zapálil. Slezl do díry a jde dál a níž. V podzemní chodbě je pořád tepleji, jako by tam někde hřála veliká pec. Tak došel Runcajs až do samého srdce toho kopce u Jičína, co se na něm zelená les Řáholec. A je konec chodby a leží tam drak. Tři hlavy má poskládané mezi pazoury a spí. Oči má zavřené a ze šesti dírek u nosu se mu ohnivě hulí. Runcajs honem uhasil louč. Drak se pohnul, začal zle zeleně světilkovat, krajní hlava mrkla a povídá. Sestřičky, hlavičky, probuďte se, někdo tu je. Druhé dvě hlavy si Runcaj se prohlídly a prostřední povídá. Ho, ho. Runcaj se nedál a taky zahoukal. Ho, ho. Jenže všechny tři hlavy spustili dohromady. Ho, ho, ho, ho, ho. No nebudeme tu přece takhle na sebe křičet, zkusil je upokojit Runcajs. S kým to vlastně mluvím? Hlavy na něho zle spustili jedna přes druhou. Mluvíš s drakem, co si zítra touhle dobou přijde pro manku? Runcajs vylezl z díry a řekl mance, neplač, neplač, ale zítra si pro tebe přijde drak. Draci jsou lítací a v povětří si nohu o nic neopřu, no co, popadnu se s ním i tak. Manka zbledla jako měsíc, Runcajs, já tě nepustím, krucíš. Málem se na ní rozlobil Runcajs, ledaže bys to zkusil u Očička, špitla manka. Když Runcajs přišel do jičínské školy, prováděl lučebník a silospitec podučitel Očičko své hokus pokusy. Runcajs ještě ani pořádně nezačal o tom, co ho přivedlo, a Očičko mu povídá, tuhle máte na draka aparátek a už jděte. Runcajs si odnesl aparátek do jeskyně. Byly to dvě nafouklé měchuřiny svázané k sobě řemínkem
a když se to pustilo z ruky, ulítlo to rovnou ke stropu. K tomu patřilo ještě dřevěné veslo. Rumcajs na to kouká a potom najednou povídá: aha, už vím, nač je ten verk. Druhý den v tu nešťastnou hodinu se přihnal drak. Netrpělivě přešlapoval před jeskyní a huhlal: kde je Manka? Rumcajs vyšel ven a povídá: šla si do Jičína pro pentle, aby se ti líbila. A přitom na sebe pomaloučku navlíkal ten aparátek, co mu dal podučitel Očičko. Co sebou pořád vrtíš a co to pořád motáš? Rozrobilo se všech šest dračích hlav. Co motám, to motám a už jsem domotal, řekl Rumcajs, zavázal na řemínku poslední uzel a vzal do ruky dřevěné veslo. Jestli pospícháš, nastav záda a můžeme letět pro Manku. Drak nastavil záda, Rumcajs se na ně posadil a drak vyrazil do povětří. Letí k Jičínu a všude kolem sebe dělá plameny a kouř. Rumcajs se veze, jen musí dávat pozor, aby mu plamen neošlehl měchuřím. Přeletěl Jičín, ale Manka nikde. Drak se na Rumcajse vztekle ohlídl. Kde je? Mám jen dvě oči, povídá Rumcajs, a ty máš oči šest. Drak po něm sekl. Tak kde je ta Manka? Kdybys nerámusil a radši se pořádně díval, viděl bys ji. Támhle na tebe čeká u rybníka, povídá Rumcajs a ukázal dřevěným veslem dolů, kde se v lukách blýskal rybník. A drak si k němu zamířil. Když byli nad rybníkem na jednu skřivánči míli, spustil drak znova. Já tam žádnou Manku nevidím. Musíš níž, ona tam na tebe čeká pod vrbou, povídá Rumcajs. Drak níž a níž. Když byli asi tak na vrabčí hon nad rybníkem, zahlídl se v něm drak všema šesti očima jako v zrcadle. Zařval, kdo je to tam dole? Rumcajs se vyklonil a povídá, vidá, nějaký drak, to on už si vzal Manku před tebou. A drak ze vší síly rovnou na toho druhého a vletěl do rybníka. V poslední vteřince, než drak vrazil nosem do vody, sklouzl mu Rumcajs ze zad. Měchuřiny od silospice Očička zabrali a vynesli ho málem až do mraků. Rumcajs pluje nad Jičínem jako na obláčku a dřevěným veslem vesluje k lesu Řáholci. Tam už na něho čekala Manka. Jak bylo, Rumcajsi, povídá celá ustaraná. A Rumcajs na to, hehehehe, všecko se to obrátilo, nám je hej, ale tomu drakovi už ne.

0: O zlomyslné opici. Pohodlně se uvelepte a tiše poslouchejte. Pozorně naslouchejte vyprávění o zlomyslné opici, která ráda vyváděla ošklivé kousky starému bůvolovi. Až do chvíle, než dostala jednu velmi důležitou lekci. Chtěli byste vědět, jak to bylo? Pojďme to společně zjistit. Tak tedy, nezbedná opice i dobrosrdečný starý bůvol žili v pralese u rozlehlých pastvin. Každý den, když slunce vystoupalo na jasné obloze úplně nejvýš a bylo velké, skutečně velké horko, chodíval starý bůvol na kraj lesa a odpočíval v chladivém stínu stromů. Celé odpoledne tam podřimoval. Když přestalo být tak úmorné vedro, vycházel se svým stádem na pastviny a pásl se tam. Zlomyslná opice měla svůj domov ve větvích mohutného stromu a každý den, když si ostatní opice navzájem probírali srst a povídali si, ona se zájmem čekala, až si starý bůvol přijde zdřímnout pod strom. Zas bude legrace, říkávala se škodolibou radostí a tleskala svýma malýma ručkama. Jednoho dne opice počkala, dokud si nebyla úplně jistá, že bůvol tvrdě spí. Pak se spustila dolů a visíc za ocas na větvi těsně nad bůvolí hlavou zavřeštila. Nebohý bůvol se strašlivě polekal, vyskočil na nohy a rozhlížel se kolem sebe, ale nikoho neviděl. Co to bylo? Říkal si. Dostala jsem tě! Smála se opice a házela na bůvola listí a ořechy. Pak rychle odhopsala zpátky do korun a řičela smíchy. Bůvol si povzdechl, zavrtěl hlavou a odcházel. Tohle malé zvířátko je den ze dne nezbednější, pomyslel si a šel hledat klidnější místo. Brzy si našel jiný příjemný kousek stínu a lehl si tam, aby dokončil svůj odpolední odpočinek. To je ale krásné místo, řekl si, než ho přemohl spánek a vůbec ho nenapadlo, že ho jeho drzá přítelkyně sleduje. Opice se zhoupla dolů z vrcholku stromů, znovu se usadila ve větvích hned nad starým bůvolem a pozorně naslouchala. Jakmile ho uslyšela chrápat, potichonku se snesla se stromu, proplížila se travou k bůvolovi a zatahala ho za ocas. Vyjekl starý bůvol. Zvedl se a měl se k odchodu, když v tom zaslechl smích. Už jsem tě zase dostala. Smála se ta ošklivá opice, když se vyhoupla zpátky na strom. Než zmizela, ohlédla se a ještě na starého buvola vyplázla jazyk. Blé!
1: Ach bože, vypadá to, že si dnes vůbec neodpočinu,
0: bědoval znavený starý buvol.
2: Jsi velký a máš ostré rohy, tak proč se pořád necháš otravovat tou zlomyslnou opicí?
0: Zeptal se tenký hlásek.
1: Co? Kdo to řekl? Jsem tak unavený, že už slyším i hlasy.
0: řekl si Buvol jen tak sám pro sebe.
2: Hej, tady,
0: zavolal Hlásek. Buvol se znovu rozhlédl a uviděl, kdo to mluví. Usmívající se hlemíšť s blízkavou hnědou ulitou, který seděl na kameni těsně u stromu.
3: O, promiňte, pane Šneku, nevšiml jsem si vás,
0: řekl starý Buvol.
2: To je v pořádku,
0: zašveholil hlemíšť.
2: Jsem malý a je snadné mě přehlednout, ale vy jste velký a silný. Proč s tím ošklivým chováním té opice neskoncujete?
3: Nerad někoho obtěžuji nebo někomu ubližuji, odpověděl Buvol, i když jde o malou prohnanou opici, která mě vůbec nerespektuje.
0: Dobrosrdečný Buvol se pak sklonil k hlemíždi a řekl,
3: děkuji vám za vaši radu, pane Šneku, ale prosím, nedělejte si se mnou starosti.
0: Otočil se a odešel na pastvinu najít své stádo. Pozdě odpoledne přišel na kraj lesa jiný osamělý buvol. Měl velmi špatnou náladu a proto se mu všichni ostatní buvoli vyhýbali. Byl už na cestě mnoho hodin a byl velmi unavený, proto se uvelebil k odpočinku pod stromem a usnul. Zlomyslná opice právě seděla vysoko ve větvích a dojídala veliký banán, když se podívala dolů a spozorovala spícího buvola.
2: On se vrátil. Přišel čas na další zlomyslný kousek.
0: Ušklíbla se opice a vůbec si nevšimla, že to není ten týž buvol. Zhoupla se z větve na větev, udělala ve vzduchu přemet a přistála přímo na hřbetě spícího buvola. Samotářský buvol zařval a vyskočil na nohy.
3: Co si to dovoluješ?
0: Zabručel a vší silou schodil opici ze hřbetu.
2: Jaj,
0: křičela opice, když dopadla na zem, až to zadunilo. Ke svému velkému překvapení zjistila, že to je jiný buvol. Teď to s ní bylo zlé, protože byl rozlobený a chystal se na ní zaútočit. Opice strachy celá stuhla. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, objevil se starý laskavý buvol, odehnal steklé zvíře, opatrně nabral opici a odnesl ji do bezpečí. Zuřivý buvol zadupal nohama, odfrkl si a znechuceně odběhl.
2: Děkuji ti,
0: volala vděčně opička na starého buvola.
2: Ale já jsem na tebe byla tak ošklivá. Proč ses obtěžoval tím, abys mě zachránil?
3: To nestojí za řeč.
0: Skromně odpověděl starý moudrý buvol.
3: Já se prostě snažím chovat se ke každému tak, jak chci, aby se ostatní chovali ke mně.
0: A s těmi slovy se odkolébal do pěkného stínu, aby si tam odpočinul. Často příliš nepřemýšlíme o tom, jak se chováme. Moudrý člověk jedná s úctou a pochopením vůči všem bytostem. Chová se k druhým tak, jak chce, aby se druzí chovali k němu.

Příběh desátý. Psí víno. U zahradníků měli na stěně kalendář. A byl to kalendář trhací. Co list, to den. Když si dal Radovan pod ten kalendář stoličku a vypnul se na špičky, krásně na něj dosáhl. To pak škubnul a pod starým listem se objevil nový s jiným číslem a když byla neděle, bylo to číslo červené. Mamince bylo kolikrát těch starých dnů líto. Říkávala, bože, jak ten čas letí, už je zase pondělí. Radovan byl rád, že ten čas letí a z těch včerejších dnů si dělal vlaštovky. Jednou ta papírová vlaštovka přistála mamince přímo na hlavě a dosedla tak tiše a lehce, že o tom maminka ani nevěděla a chodila s vlaštovkou ve vlasech od plotny ke stolu a zpátky, až se tomu musel Radovan smát. Bože, jak ten čas letí, řekla maminka, když se podívala na nový list kalendáři. Dneska jsou to už 3 roky, co se narodil náš pes. Dneska? 3 roky? To má tedy kvik narozeniny, zajásal Radovan. Rychle však dojásal, protože si uvědomil, že nemá pro oslavence nic, ale vůbec nic nachystáno. Co mu dáme? To já nevím, co mu dáme, řekla maminka. A jak vrtěla hlavou, vlaštovka ji sklouzela z hlavy na podlahu. Radovan ji hodil otevřeným oknem ven a vlaštovka kroužila a kroužila, až se zastavila o tatínkův rýč. Zahradník se otočil a když uviděl v okně synka, z legrace na něj zahrozil. Tati, co jsi dostal k narozeninám? Zeptal se Radovan. Tatínek si narovnal záda a zalovil v paměti. K narozeninám košili, ponožky a láhev vína. To řekl a vlaštovku ten včerejší odešlý den jedním obratem rýče pochoval do země. Radovan o těch darech přemýšlel. Usoudil, že košili by kvik asi nenosil, ponožky nejspíš taky ne, ale víno, že by si možná dal. Tati, a je taky psí víno? To se ví, řekl zahradník. A to Radovanovi stačilo. Vytřepal z prasátka své úspory, nasadil si slamáček a mamince ohlásil, že jde do obchodu a něco pro kvika obstará, protože jak vidí, všichni se tady chovají, jako by žádné narozeniny nebyly a nebýt jeho, byly by pěkně vypráskané. Prodavač pan Stýblo byl veselá kopa. Vždycky, když malý Radovan vešel do jeho obchodu, pan Stýblo dělal, jako že ho nevidí, díval se přes pult vysoko nad chlapečka a říkal, to jsem blázen, zvonek nad dveřmi cinkal, jako by někdo vešel do krámu a nikde nikdo. Je tu někdo? A hrozně se tomu smál. Tentokrát mu Radovan vzal vítr z plachet a hned, jak pan Stýblo řekl, že je blázen, spustil, já jsem tady dole, pane Stýblo, a prosil bych láhev dobrého psího vína. Náš pes má totiž narozeniny. Prodavač Stýblo na něj chvilku zůstal civět a potom se rozesmál tak, že břichem roztřásl pult a zády roztřásl regály a z těch regálů se začaly sypat konzervy. Husí a kachní krev, sardinky, kečupy. Div, že to slzícího pana Stýbla úplně nezasypalo. Radovan schrábl z pultu své peníze a vystřelil z toho sesypaného krámu jako švec. Bude muset zajít do samoobsluhy, tam mají přece jen větší výběr zboží. A heleme se, koho to před samoškou potkal? Svou jedinou a nejlepší kamarádku Kateřinku. To bylo všem štěstí, protože Kateřinka třeba, že je také předškolní. Umí už skoro všechna písmenka.

bylinné, kdyby se uslabikovala psí víno nikde. Buď došlo, nebo ještě nepřišlo, usoudila Kateřinka. A tak se děti zeptali na psí víno jedné krásné mladé prodavačky, která měla čelenku ve vlasech a vypadala jako princezna. Ale krásná princezna řekla, pár facek byste nechtěli? A tak se děti rozhodli, že pro Kvika vyberou nějaké náhradní dary. Kateřinka koupila výběrové psí suchary a Radovan krásnou modrou barvu na psí boudy a také štětec. Všechno by proběhlo hladce, kdyby venku nepotkali osobu, kterou potkat neměli. Ta osoba hrála na chodníku hazardní a tedy zakázanou hru čára a jmenovala se Hugo. Zlý výrostek se dobromyslně poptal, co děti scháněli a nesehnali a pak řekl, psí víno, hravě obstarám. A jak rychle zmizel v sámošce, tak rychle byl venku s láhví v ruce. Kolik stálo, nám nezbylo moc peněz, prohledával Radovan kapsy. Ale to nechte, vyhrál jsem zrovna slušnou somičku, mávnul Hugo velkopansky rukou a hodil k čáře korunu. Kateřinka si prohlédla láhev a pak povídá, jak to, že nemá nálepku? Vy chytráci, odpověděl po chvilce zaváhání výrostek. Proč by tam psali psí víno, když pse neumějí číst? To znělo přesvědčivě a tak děti Hugovi za dárek poděkovali a vydali se do zahradnictví na oslavu. Nejdřív bylo třeba zavázat Kvikovi oči kapesníkem, aby neviděl, co všechno pro něj chystají, a bylo to pro něj opravdové překvapení. Ale psi asi nemají pro překvapení smysl, protože Kvik si kapesník z jednoho oka schrnul a všechno tajně pozoroval. Co viděl? Jak mu Radovan natírá boudu? Jak Kateřinka přikryla zahradnickou bedínku pytlem, na něj položila suchary a jak zapálila nějaké tři tyčinky, z každé ukápla na suchary a ty hořící tyčinky postavila do těch kapek. Co slyšel? Ten pytel bude jako ubrus, to řekla Kateřinka. To bude Kvik čubrnět, jakou má boudu, to řekl Radovan. Co cítil? Strašný pach barvy. Vydávala tak silný, rozpínavý a chemický zápach, že ho z toho brněl čenich. Pomyslel si s hrůzou, jak bude v noci v tom smradu spát, a to už začala oslava. Děti přivedli tatínka s maminkou, odkryli Kvikovi oči, všichni mu potřásali pravou přední tlapkou, přáli mu hodně štěstí v osobním životě a hodně úspěchů v zaměstnání. Tou dobou, nikým nepozorován, se sem podél plotu tiše přikrádal zlý výrostek Hugo. Aby splynul s okolím, urval si jednu slunečnici a držel ji před sebou jako maskování. Doplížil se až k plotu a tam číhal, kdy dojde na jeho psí víno. A taky, že došlo. Radovan vší silou odzátkoval láhev, nalil Kvikovi do kastrůlku a řekl, pojď na psí vínečko, Kviku, pojď. Ale pes nejde. Kroutí očima a odvrací čumák. Pojď, Tomáš, k narozeninám, láká ho Kateřinka. Jelikož pes neprojevoval o víno sebemenší zájem, ba naopak jevil spíše odpor, přičichl tatínek k hrdlu té láhve a nevěřil svému nosu. Kdo mu to koupil? Zeptal se přísně. Hugo, řekli děti. To jsem si mohl myslet, pokýval hlavou tatínek. Vždyť je to petrolej! A po těch slovech dal přičichnout i mamince. Je to Petrák, řekla maminka. Tím byste Kvika pěkně otrávili. Mysleli jsme, že to je psí víno, řekl Radovan. A tatínek povídá, že se nestydíš, zahradnický synek a neví, co je psí víno. Po těch vyčítavých slovech zavedl děti k zítce, po které se popínalo opravdické psí víno. Kateřinka si utrhla bobulku a ochutnala ji. Podle toho, jak se zašklebila, bylo hned vidět, že jí nechutnalo. Dobré to není, řekla. Ale co my víme, jestli to pro psy není pochoutka? My kosti taky nejíme a z kaluží taky nepijeme a

Kvik si v tom libuje. To je pravda, řekl Radovan a natrhali pro oslavence hrstku psího vína. Jenomže Kvik nechtěl ani víno, ani suchary. Asi se bojí svíček, řekl Radovan a sfoukl je. Ale ať ho lákali, jak ho lákali, Kvik paličák seděl u boudy. Vložil se do toho tatínek, kterého už to upejpání naštvalo. Nezlobně, řekl. Děti ti koupili ze svých úspor suchary, tak si aspoň ze slušnosti kousni. Kvik však nechtěl ani ze slušnosti. Ono to vypadá, jako by chtěl, ale jako by nemohl, řekla maminka. A skutečně, když se podívali pozorně, všimli si, že se Kvik vydává na cestu k hostině, ale s ním se vydává i nově natřená bouda. On se chudák přilepil, řekla maminka. Pohladila ho, sáhla do zástěry pro nůžky a od boudy ho odstříhla. Jubilant očichal bobulky psího vína a odmítavě si odfrkl. Za to s velkou chutí se pustil do sucharů. Zbaštil je i se svíčkami. Aby měl ty narozeniny veselé, pohoupali ho děti na houpačce a zahráli si s ním fotbal. Přičemž zjistili, že Kvik umí i hlavičky, i čumáky. A ty ani člověk nedovede. Tatínek zatím přišel na výborný nápad. Nalil Hugův petrolej do starodávné lampy, zapálil knot a jelikož už se setmělo, ta petrolejová lampa překrásně svítila. Postavili Kvikovi před boudu a tak měl tříleťák slavnostní narozeninové osvětlení, jakému mohli i čistokrevní psi jenom závidět. A v tom osvětlení Kvik dobře viděl, jak se mu večer k jeho hodovnímu stolu plíží nekalá postava se slunečnicí. Neštěkal. Nechal jí, ať se plíží, ať se přikrádá. Ať si šlohne celou hrst psího vína. Teprve, když měl zloděj tu kyselou kořist v puse, Kvik hrozně štěkl a Hugo všechno leknutím spolkl. Vykulil oči, chytil se za břicho a rychlým krokem vyrazil k domovu. To jsme si zase užili světa, pomyslel si Radovan, když vyšla hvězda večernice, která svítí dětem na cestu do postýle. Nedá se tu dýchat, pomyslel si Kvik ve svém čerstvě natřeném příbytku, ale nebudu jim kazit radost. A jak si tak chlapeček i pes na všechno vzpomínali, ve spánku se usmívali.

0: Milé děti, já vám teď přečtu 4 pohádky, které byste měli znát. Doufám, že nás dospělí nebudou rušit. Ta první pohádka se jmenuje Jak se zlý drak polepšil. Tak poslouchejte. Jednou takhle v poledne to v povětří zahučelo a hned vedle zámku na louce přistál drak. Až to žuchlo. Sotva se to podivné stvoření trochu rozkoukalo, hned začalo vykřikovat, ať k němu přijde král, že prý s ním nutně musí mluvit. Král poslal napřed ministra, ale toho drak vyhnal, že s ním nemá o čem by mluvil, že chce rovnou jeho veličenstvo. No, král na to koukal ze zhora s cimbuří, moc se mu dolů nechtělo, ale to měl nakonec dělat, že jo? Když přišel na louku, drak povídá, abych předešel zbytečným řečem a dohadům, neboť jsem slušný drak a velice si zakládám na své dobré pověsti, musím ti oznámit, že jsem přiletěl ohledně princezny. Totiž, abys rozuměl, rád bych jí snědl. Král se vyděsil, byl připraven na ledacos, ale tohle, to bylo přece jenom trochu moc. Vždyť měl dceru jenom jednu. No a nestačila by dvorní dáma? Zeptal se opatrně. Máme na zámku pěkné tlusťoučké. Žádné pěkné, žádné tlusťoučké, zaučel drak a vypustil z nozder oblak dýmu. Jen si nemyslí, že mě oblavneš nějakou dvorní dámou. Já chci princeznu. A basta. Ale král smlouval dál a kdyby ty dvorní dámy byly dvě, řekla spiklenecky na draka zamrkal. Ale drak se rozlobil, zadupal, zvedl se na zadní a zamával svými obrovskými netopířími křídly. Ani jedna, ani dvě budou dobré obě dvě, zavřískal. To už známe, s tím na mě nechoď. Já chci princeznu a basta. A tlapl packou do země, až to zadunělo. Král viděl, že s ním nebude lehké pořízení. Otočil se a šel do zámku, aby se poradil. Když odcházel drak, na něj ještě z dálky pokřikoval, a ne, abys mi princeznu naservíroval jen tak, bez ničeho, pěkně s knedlíkem a dvojité zelí k tomu. Na zámku si král nechal zavolat všechny svoje rádce a ministry. Tak a teď mi poraďte, co mám s tím drakem dělat, řekl. Ministři a rádci dali hlavy dohromady, radili se a překřikovali, ale jak už to bývá, na nic nepřišli. Když už to trvalo moc dlouho a pořád to nikam nevedlo, ozval se z podstolu dvorní klaun. Radce králi, udělej s tím drakem sázku. Kdo umí lépe zacházet s ohněm, ty anebo on? Klaun nazvedl svou čepičku s rolničkami a uklonil se. A když se necháš někým šikovným zastupovat, určitě to vyhraješ. A kdo to vyhraje, tomu patří princezna. No, to není špatný nápad, řekl zamýšleně král, ale potom dodal, pokud bychom tu sázku vyhráli. No a hned se zase vydal na louku. Drak tam ležel smotán do klubíčka a hlavu měl položenou na přední tlapy. Pokukoval spod přivřených víček a čekal, kdy už mu přinesou knedlíky, dvojité zelí a princeznu. Ještě se tě musím na něco zeptat, řekl král. Drak jenom něco zahučel. Kdyby se někdo našel, kdo by tě přemohl, copak, ještě bys chtěl princeznu? Drak zafunil, nadzvedl se na tlapách, rozhlédl se. On tady někdo takový je? Zeptal se nejistě. No, není, povídá král. Já se jenom ptám, co kdyby. Drak zrozpačitěl, poškrábal se za uchem, Víš, já na ty rvačky moc nejsem, zahučel. Abych ti pravdu řekl, nikdy jsem to ani nepotřeboval. Všude mi vždycky dali, co jsem chtěl. Tak jaký pak copak? To jenom tady ty mi děláš takový potíže. Drak se zamyslel a bylo na něm vidět, že by se nejraději spakoval a odletěl někam jinam. Ale zase kvůli té ostudě to nemohl udělat. Já také nemyslím na nějaké rvačky, řekl král. My uděláme jenom takovou sázku. Kdo umí lépe zacházet s ohněm? Ty anebo já? No tedy já ne, já jsem král, mě bude někdo zastupovat. A když vyhraješ, dostaneš princeznu. No, to by šlo, povídá drak a oddychl si, že se nemusí prát. Král šel na zámek a hned zvolal všechny kejklíře, kouzelníky a fakíry a všelijaké ty odborníky přes polikání a chrlení ohně. Tak a teď ukažte, že vás neživím nadarmo, rozkázal a vyhnal je všechny na louku. Kejklíři, kouzelníci, fakíři a všelijací ti jiní odborníci přes chrlení a polikání ohně chrlili, polikali a dělali ještě jiné psí kusy, ale ať dělali, co dělali, drakovi se nevyrovnali. Zkrátka všechno to, co dělali, bylo na draka. Drak se jenom pochechtával a předváděl, co dovede. Vypouštěl dým z nosu, koulel ohnivýma očima, šlehal z huby plamen a vyplazoval žhavý jazyk. Až to bylo všem horko. A panu královi nejvíc. Na zvláštní přání drak ukázal, jak umí vyfukovat kouř ušima a dělal pěkná kolečka, čtverečka a dokonce i srdíčka. Nakonec se mu vyvalil z nozder hustý oblak bělavého dýmu, pomalu stoupal do výše a tam se začal trhat. Až z těch kouřových cancouků se vytvořil nápis A princezna je moje. A na konci toho nápisu byl dokonce vykřičník. Tak, tak, pochvaloval si drak a zalíbeně si prohlížel nápis Princezna je moje. A sáhl do chlebníku, který měl přehozený na takové kšandě přes jedno křídlo a vytáhl ubrousek, příbor, pepř a sůl. Pan král na to koukal a pomalu na něj šli mrákoty. Mňam, mňam, mňam, mňam, mňam, prospěvoval si drak pod fousy a nakonec vytáhl ještě párátka. Uvelebil se pohodlně do trávy a na šupinatá kolena si položil ubrousek. To abych vám tady moc nenadrobil, zahuňal omluvně k přihlížejícím kejklířům, kouzelníkům, fakírům a všem těm odborníkům přes polikání a chrlení ohně. A potom zabručel, no tak, co je s tou holkou? Král poznal, že je zle. Už viděl, jak mu drak chroupe jeho jedinou dceru. A když už neviděl kudy kam, ozval se najednou nějaký hlas. Co se to tady děje? Všichni se otočili a on to byl zámecký kovář. V tu chvíli svitl králi v hlavě nápad. Sláva zajásal a kováře objal. Ty s nás hochu zachránil. Pak povídá drakovi, s tím jídlem budeš muset ještě chvilku počkat. Víš, tady kovář ti předvede, jak se zachází s ohněm, pošeptal kováři. Ukaž mu, jak rožaví železo a vůbec všechno, co umíš udělat s ohněm, jo? Drak sice brblal, že je to jenom zbytečné zdržování, ale nakonec s kovářem přeci jenom šel. Za chvíli byli zpátky. Kovář měl odvíhně trošku červené tváře, ale za to drak měl oči na vrch hlavy. Tak jsme tu sázku vyhráli, pane králi, zasmál se kovář, princezna je zachráněná. Na to se začali všichni objímat a se zpěvem se vraceli do zámku. Drak zůstal stát, opuštěně na louce a rozpačitě přešlapoval.
1: Chvíli koukal a pak začal vykřikovat: a co bude se mnou? Dostaneš nějaké zbytky z kuchyně a potom si leď kam chceš, zavolal na něj král. No jo, ale kam bych letěl, fňukal drak. Teď už se mě stejně nebude nikdo bát, když to takhle dopadlo.
0: Pane králi, přimlouval se kovář, tak ať tady zůstane, může mi pomáhat v kovárně. No a jak to bylo dál?
1: No, drak zůstal na zámku a pomáhal svým ohnivým dekem kováři rozhavovat železo a dostával za to knedlík se zelím. A v noci hlídal u zámecké brány, kdyby náhodou přiletěl nějaký zlý drak a chtěl sežrat princeznu.

0: Ptáček pro štěstí. Císař Max vládl velikou říší, ale nebyl šťasten. V mladých letech musel utéci před svým otcem. Potom se poddaní proti otci vzbouřili, provolali Maxe za císaře, starý císař padl v boji a Max nastoupil na trůn. Oženili ho s vzácnou princeznou. Měla věnem ještě jednu říši. Ale císařovna byla churavá a když se jim narodil syn, stále postonávala. I malý princ byl slaboučké děťátko, sotva ho vypiplali. Doktoři neuměli ještě léčit tak jako dnes a div svými léky matku i jejího synáčka neumořili. Císař Max býval často smuten, že žena stůně a princ churavý. Jeho dvořané, aby ho rozveselili, zvávali ho na hony. Jednou na honě císař se ztratil své družině. Jel dlouho, přímo lesem, troubil na trubku, ale marně. Nikdo ho neslyšel. Bůh ví, kam se to zatoulal. Když se počalo smrákat, viděl císař, že už se z lesa před nocí nedostane. Tak hledal, kde by přenocoval. Jak tak jede úbočím, spatří pěkné údolí a v něm políčka po stráních a na jednom přívrší stojí stateček. Z komína se kouří, v soumraku zablísklo v okénku světlo. Císař obrátil koně a kůň sám už přidal kroku, cítil stáj. Když dojeli k plotu u zahrady, bylo slyšet hrát na harmoniku a smích. Císař vjel do vrat. Ze stavení se ozýval štěkot. Vyběhl párek jamníků, křepelák, bernardín. Vesele oštěkávali koně a nechtěli ho pustit dál, dokud nepřijde pán. Objevil se muž se zelenými výložky a ptal se zdvořile cizího pána, co si přeje. Císař pravil, že je štolba z hraběcí družiny. A zabloudil na honě. Divil se myslivci, že je doma a ne na honě, ale myslivec se zasmál. Tady už jste v jiném panství, pane. To honí na Klárovském, daleko odtud. My jsme černínští. Kdyby se tam netáhli od nás pytláci slídit poraněné zvěři, ani bychom o tom honu nevěděli. To už se dnes domů nedostanete. Zůstanete u nás na noc. Přijměte za vděk málem. Císař seskočil, hajný mu zavedl koně do stáje a nasypal obroku a potom dovedl hosta do zahrady. V zahradě sedělo po trávě 12 dětí, hoši i děvčata, všichni buď černovlasí jako otec, nebo plavovlasí jako matka. Nejstarší už byl dospělý, silný a zdravý jako mladý buk. Když spatřili hosta, všichni vstali a matka zmizela do kuchyně. A hajný přivedl císaře k starému muži, jenž seděl na lávce pod lípou a kouřil z dýmky. Vedu vám hosta, tatínku, je z hraběcích služebníků z Královského, zabloudil o honě. Buďte nám vítán, pane, řekl starý sedlák a pošinul širák na hlavě. Sedněte si s námi, než nám dá snacha večeři. Císař si sedl vedle sedláka na lavici a sedlák se ho počal vyptávat. Jak u nich sype pšenice a jak se urodilo ovoce? Císař byl na rozpacích. O tyhle věci se jakživ nestaral. V císařském paláci bylo vždycky všeho dost, ať se urodilo nebo ne. Tak, aby to zamluvil, ptal se sám sedláka. Na rodinu i na statek. Sedlák mu vyložil, že tenhle syn mu zbyl jediný a když chtěl být myslivcem, budiš. Sám byl ještě statný muž, když syn šel na učení. Vedl statek, až teď vnuci dorůstají a ti tři nejstarší už hospodaří jako na svém. Císaři to bylo divné, jak se tak všichni snesou a že všichni rádi pracují. Sedlák se zas podivil císaři, pravil – nevím, pane, jak je to mezi pány, ale u nás je to tak z pokolení na pokolení, jako zákon, že otec vládne a synové poslouchají. Ten statek není velký, ale je v našem rodě už 100 let od chvíle, co přišli naši předkové, dostali tenhle lesní dol údělem, sami jej vykáceli, vytříbili, sami pole založili, luka odvodnili, stromy zasázeli. Však tuhle lípu zasadil můj otec vlastní rukou, když jsem se narodil. Já zas statek odevzdám nejstaršímu vnukovi, ale jeho otec tu bude pánem, jak je zvykem v našem rodě. Tu přišla Hajná a zvala k večeři. Měli borůvkový vaječník a podmáslí. Host dostal ještě máslo, sýr na chleba a kus uzeniny. Císař jedl, jak mu jakživ v císařském paláci nechutnal. Smál se s dětmi, žertoval s Hajnou, poslouchal starého sedláka vyprávět o starých časech a tak se rozveselil, že se mu ani nechtělo spat. Jenže na statku chodí spat časně, musí ráno časně vstávat. Hajný zavedl hosta do klenuté síně, kde měli postroje a nářadí. Tam mu prostřeli domácí houně na seno. Selka se omlouvala, že jejich jako čmelíku nemají pána kam uložit. Ale císaři se spalo na seně jako v ráji. Byl by zaspal den, kdyby ho nebyli probudili vlaštovky. Sotva svítalo, počali létat pod klembou a štěpetat, jako by mu vyčítali. Císař nevěděl zpočátku, co se s ním děje. Konečně se probudil a viděl, že mu vlaštovky létají kolem hlavy, div ho nebijí křídelky po tvářích. V tom se otevřela vrata. Hajný dával hostovi dobrý den a smál se, když viděl vlaštovky střelhbitě vylétat ze vrat. Pravil císaři, že ho nechtěl tak brzy budit, ale pak si vzpomněl, že mají v staré konírně vlaštovky hnízda a že budou chtít časně ráno ven. Císaři to bylo divné, co tam je vlaštovčích hnízd. Byla všude, na železných svornících mezi klenbami, pod okapem střechy, i v sínce do kuchyně a pod trámem v stáji. Ptal se starého sedláka, když spolu máčeli černý chléb do teplého mléka, proč tam ty ptáky trpí, když všude překážejí. Sedlák se podíval přísně na hosta a pravil – kde tento pták sídlí, tam je štěstí. A odkud se stěhuje, tam neštěstí kraluje. Nikdo z našeho rodu by se neodvážil sáhnout na vlaštovku nebo ji, nedej Bůh, ublížit. Ti ptáčkové tu jsou snad od té doby, kdy tu stála první chalupa v starém pralese. Staví si tu svoje příbytky stejně dlouho jako my, jenže jsou svobodnější, nemají pána nad sebou. A my jim pány být nechceme. Necháváme je volně žít. Císař se zamyslil nad tou řečí a pravil. Chtěl bych se s tebou ještě setkat, sedláče. Až přijdeš do města, ptej se po Maxovi. Každý ti ukáže. Sedlák řekl, děkuji ti, pane, ale sotva se kdy už spatříme v životě. Co živ jsem v městě nebyl, proč bych tam měl nyní chodit? Chceš-li, přijď, budeš nám vítán. Císař mu poděkoval. Dal si vyvést koně, se všemi se rozloučil a Hajný ho doprovodil až na cestu vedoucí do města. V městě už byl poplach, co se s císařem stalo. Poslové se rozjeli na všechny strany. Když však viděli císaře přijíždět, zvonili všemi zvony, vyšli mu vstříc a v paláci ho již vítali. I císařovna sama vyšla až na práh. A císař, jeda městem, mimo děk hleděl, uvidí-li vlaštovčí hnízda. Ale neuviděl a v císařském paláci teprve ne. Nedalo mu to dobře dělat. Stále myslel na slova toho starého sedláka a vzpomínal, jak tam, v tom chudém statku, bylo veselo, jak mu tam chutnalo, jak tam sídlí opravdu štěstí. Tak si dal zavolat stavitele a nařídil mu, ozdobit palác vlaštovčími hnízdy. Stavitel vymyslil hnízda. Krásně tepaná ze zlatého bronzu, s mističkama ve spod, aby ptáci neznečistili mramorové zdi. A císařští ptáčnici nachytali vlaštovek, dali je do hnízd, opatřili je vodou a zobem a hnízda zavřeli zlacenými mřížkami. Císař vyšel se podívat, jak to vypadá. Všichni dvořané obdivovali novou okrasu, ale do rána byly vlaštovky mrtvy. Zahynuli žalem z nesvobody. Císař poznal, že se stala chyba, ale nevěděl si rady. Konečně kázal poslat poselství za tím hajným, aby poslal otce do císařského zámku. Když starý sedlák spatřil vojáky, myslil, že hrozí celé rodině nějaké neštěstí a poslal je schovat se do lesa a sám šel vojákům vstříc. Vojáci vyřídili sedlákovi, že ho pan Max zve k sobě. A sedlák pískl na syna, ať rodinu přivede a řekl jim, že to nic není, jen ten Max, co tady byl, ho zve k sobě. Oblékl kabát, zastrčil do kapsy dýmku a jel s vojáky. V zámku zavedli sedláka do velikého sálu a nechali ho čekat. Konečně přišel císař. Sedlák poznal, kdo je to, ten Max. Hluboce se uklonil a chtěl mu líbat ruku, ale císař pravil, počkej, sedláče, toho nech, já potřebuji tebe, ne ty mne. Hleď, mám všechno. Všechno, čeho si jen smrtelný člověk může přát, jen jednoho nemám. Štěstí. Moje žena stůně, princ, dědic říše, je slaboučký chlapec. V paláci musí být ticho jako v hrobě. Lékaři léčí dnem i nocí, ale nevyléčí. Chtěl jsem zkusit, máš-li pravdu s tím ptákem štěstí. Ale vlaštovky nevydržely v paláci. Do rána byli mrtví. Poraď, co dělat? Sedlák se zamyslel a pravil, nevím, jak ti pomoci, můj panovníče. Nikdy jsem nehledal štěstí, ale vím, že když člověk žije jako já, je šťasten. Císař odpověděl, tak víš co, pojď ke mně, do paláce, budeš z mých rádců. Možná, že se ti podaří najít, jak bych došel štěstí. Sedlák císaři poděkoval, ale pravil, že nemůže. Jak by od svých odešel? S teskem by zemřel jako ty vlaštovky v kleci. Císař to pochopil a řekl, tak dobře, u zámku je veliká prastará obora. Na druhém konci je starý statek. Nikdo se o něj už po léta nestará. Dej svůj statek nejstaršímu vnukovi a pojď sem, aby si mi byl blíž. Tvůj syn tu bude lesním a bude tu oboru spravovat. Starý sedlák se zdržel slz, aby si nezadal, ale když šel domů, tak spěchal, jako by doma hořelo. Hajnému se skoro ani nechtělo z rodného hnízda, ale hajná mu řádně vyčinila, jakýže to je otec. O děti nedbá, vždyť na té pustině zakrní. No, a tak se všichni stěhovali do statku v oboře, starý sedlák, rodiče, hejno dětí, psů i slepice a kačeny si hajná vzala sebou na plemeno. A v tom novém domově jim bylo, jako by se znovu narodili. Statek byl jak malé panství. Starý sedlák první rok div se neudřel, až mu syn musel zapovědět, tak se plahočit. Ale sotva se tam usadili, už tu byl císař. Zalíbil si mezi nimi, chodil tam denně na táčky, div nechtěl sám pomáhat. Po čase, když viděl to stádo dětí si hrát, počal k ním vozit svého synka v kočáře. Děti se dlouho báli pravého prince, ale psi s ním byli hned kamarádi, zvlášť jamníci, a Bernardín ten ho hlídal jako chůva. U dvora se divili, jak princi svědčí a císařovna sama by byla ráda spatřila ty divné lidi, u kterých je jejímu synovi tak dobře. Tak se konečně za ním jednou sama vydala. Ale zděsila se, když ho spatřila umazaného brodice v rybníce a stavět mlýnky na struze. Volala úzkostí, že se princ topí, ale princ, jak spatřil maminku, skočil do vody, přeplaval k ní a vylezl jí, jak byl mokrý na klín a jamníci hned za ním. Císař konečně ženu uchlácholil. Dovolila, aby jí dali chleba s máslem a s medem a smetanu na čerstvé jahody. Císařovna se divila, proč takhle dobrá jídla nemají v paláci. A když se císařovna vrátila domů a vypravovala svému lékaři, čím jí ti lidé častovali, lomil lékař rukama a tvrdil, že to císařovna nepřežije. Ale přežila. A tak jí chutnalo, že počala také jezdit do obory, tu na švestkové knedlíky, tu na škubánky s tvarohem a s perníkem i střeným mákem. Takže se konečně celá císařská rodina div nenastěhovala na statek do obory. Královna všecka zrůžověla, prince by byl nikdo od sedlákových vnuků nerozeznal a císař byl šťasten. Seděli jednou se sedlákem na zápraží. Hleděli na děti, jak si hrají. A nad nimi visela vlaštovčí hnízda. Staré vlaštovky krmily mladé. Princ přiběhl k otci. Chvíli se díval, jak mladé otevírají zobáčky a jak jim rodiče cpou do hrdélek potravu. A prosil otce, aby mu takového ptáčka chytil. Císař se podíval na sedláka, usmál se a řekl synovi. Těch ptáků se nikdy nedotýkej. Kde ten pták sídlí, tam je štěstí. Ale je tak svobody milovný, že raději zemře, než by se dal chovat v zajetí. Právě proto je to pták štěstí, že je svobodný. Bez svobody není štěstí. Sedlák pohlédl na krále a pravil, a což tvoji poddaní, můj pane? Král se zamlčel, pak vstal a řekl, máš pravdu, sedláče. A od toho dne se změnila vláda v zemi a poddaní byli svobodní.
1: Medvěd Péťa a divoká koč.

mrzne a mrzne. Prosinec, poslední měsíc v roce. Medvědi jsou ospalí. Obě medvíďata se snaží nezlobit. Blíží se přece Vánoce a kdo je hodný, ten dostane dárek. Občas vyrazí Péťa s Lízou ven. Brouzdají se sněhem, sjíždějí na zadečku po strmých svazích, klouzají se na zamrzlém jezírku. Někdy se také koulují. Po návratu domů s nadšením čenichají. Maminka peče vánoční cukroví. Štědrý den se blíží. Tak, buďte tu hodní, řekne jednoho dne medvědice. Musím si jít něco zařídit. Medvíděta vypísknou nadšením. Máma jde pro dárky, to se rozumí. Zatím si můžete ozdobit stromeček. Hurá! Péťa s Lízou vytahují krabice, v níž od léta schovávali a schraňovali všechno možné. Suché květy, kousky slámy, červené šípky, barevná peříčka. Z toho všeho budou nádherné ozdoby. A večer? Večer se ozve zvoneček a pod cvrčkem se objeví dárky. Co pak asi dostanou? Medvědí panenku, šeptá Líza. Vozíček, abych si jel až do údolí, přeje si Péťa. Ano, a také kuličky, co se cvrnkají do důlku. Ještě jednu stavebnici a vyšívání pro Lízu a jedno přání následuje za druhým. Kolik se jich asi splní? Den ubíhá, stromeček už je nazdobený a maminka nejde a nejde. Děti se začínají bát. Snad nezabloudila, snad se jí nic nestalo. Konečně u vchodu se objeví veliký stín. Děti, honem, ustelte postýlku, volá medvědice. Co to nese? Něco maličkého, visí to bezvládně v tlapách. Kotě, koťátko, je nehybné, žije ještě vůbec? Je promrzlé a také se otrávilo, vysvětluje medvědice. Otrávilo? Co to znamená? Tahle kočička je opuštěná. Nevím proč, ale byla sama a asi měla strašný hlad. Našla se mi skoro zmrzlou u tisu. Snědla pár těch červených bobulek. Těch, co vypadají jako maliny, vždycky jsem si říkala, že asi budou dobré, povídá Líza. Jsou jedovaté. Kdybys je snědla, bude ti velice zle. A pro lesní kočky je otrava nebezpečnější než pro jiná zvířata. Jsou na jedy velice citlivé. Ale tahle malinká uzdraví se. Doufám, že ano. Byla jsem s ní u doktora. Teď ji hlavně musíme uložit. Zahřát. Zabalili kotě do peřinek. Líza s Péťou u něj sedí. Dýchají mu na stuhlé pacičky. Máma vaří teplý čaj. A pak... Sláva! Koťátko otvírá oči. Kýchne a rozhlíží se kolem. Mňau! Mňau! No tak, už nenaříkej, konejší je medvídek, u nás ti bude dobře, zahřeješ se, posilníš, necháme si tě, můžeme, viď maminko. Ale ovšem, kam bychom tu malou chuděrku teď posílali, usmívá se máma. V doupěti je krásně, voní smrček. Voní cukroví, voní čaj z malinových listů. Kotě tiše přede, už je mu lépe. A pak se z dálky ozve hlas zvonu. To lidé kdesi pod horami slaví Vánoce.

0: děti,
1: lekne se najednou maminka. Já pro vás nemám žádné dárky. Kvůli té kočičce jsem se nedostala do obchodu. A vlastně jsem úplně zapomněla, že je Štědrý den.
0: Tak my nic nedostaneme, začíná popotahovat Líza. A to jsme byli hodní a těšili jsme se.
1: Já vím, je mi to líto, ale přece jsem nemohla to malé zvířátko nechat v závěji.
2: To se rozumí, povídá Péťa. Nebuď hloupá, Lízo, náš dárek je to kotě. Dostali jsme živého kamaráda. Až se uzdraví, budeme si s ním hrát. A hračky, ty přece můžeme dostat jindy, když nebudeme zlobit.
1: To víš, že jo, říká maminka a trochu překvapeně se dívá na syna. Vidím, že už jsi velký, Péťo. Vyrostl z tebe moudrý a hodný medvěd. Ach, taková chvála, to je také dárek k Vánocům. Pak medvědi zpívají koledy a jedí cukroví. Kotě ožilo, protáhlo se a teď běhá a honí klubíčko. Nádherné Vánoce. A co dál? Dál už budou medvědi pospávat a pospávat až do jara.

0: Zajíček ježek s krtečkem.
1: Večer tři labutě odmění malým tanečkem.
2: A povídou na kutě.

0: jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku tort. Pejsek měl mít zítra svátek a kočička narozeniny. Děti to věděli a chtěli pejska a kočičku nějak k svátku a k narozeninám překvapit. Přemýšleli, co by pejskovi a kočičce dali nebo udělali, pak si vzpomněli a řekli, víte co, děti? Uděláme pejskovi a kočičce k svátku tort. Jak řekli, tak udělali. Vzali si na to formičku a uplácali pejskovi a kočičce z písku krásný dort. Navrch dali 5 pěkně bílých kamínků, to byly jako mandle, a dort byl jako opravdivý. Donesli ho kočičce a pejskovi. Tu máte, přinesli jsme vám k svátku a k narozeninám dort. Je moc dobrý, můžete si ho celý sníst. Pejsek s kočičkou si dort vzali, dělali nad ním ňam, ňam, ňam. Ten je dobrý, ten se vám povedl. A dělali, jako by ho jedli. Děkujeme vám, řekli dětem. Takovýhle dort jsme jak živi nejedli. Děti z toho měli radost a šli domů.
1: Škoda, že pejskové a kočičky písek nejedí,
0: řekl pejsek kočičce, když děti odešly.
1: Takový krásný dort, to bych si na něm nějak pochutnal. A jestli pak víš, že jsem nad ním dostal náramnou chuť na nějaký opravdický dort. Ale musel by být opravdický, povídám.
2: Také jsem dostala chuť na opravdivý dort. Víš co, však když mám zítra narozeniny a ty svátek, měli bychom si nějaký dort udělat. Jenomže nevím, jak se takový dort dělá.
1: To nic není, to je lehké, to já vím, jak se takový pravý dort dělá. To se do takového dortu dá všecko, co je k jídlu nejlepší, všecko, co nejraději jíš, a pak je ten dort nejlepší. Když tam dáš takových nejlepších jídel 5, tak je 5krát dobrý. Když jich tam dáš 10, tak je potom 10krát dobrý, ale my si jich tam dáme 100 a budeme mít 100krát dobrý dort.
2: To je pravda. Uděláme si takový nejlepší dort.
0: Pejsek a kočička si vzali zástěry a pustili se do vaření. Vzali mouku, mlíčko a vajíčko a míchali to dohromady.
2: Dort musí být sladký.
0: A nasypala do toho cukr.
1: A trochu slaný taky,
0: řekl pejsek a dal tam sůl.
2: A teď tam dáme máslo a zavařeninu.
1: Ne, ne, ne, zavařeninu tu ne, tu já nerad. Dáme tam místo zavařeniny syreček, ten já tuze rád.
0: Tak tam dali několik syrečků.
2: Mně se zdá, že je málo mastný. Musíme tam dát několik špekových kůží.
1: A oříšky, abychom nezapomněli,
0: řekl pejsek a nasypal tam kornout oříšků.
2: Oříšky jsou dobré,
0: chválila to kočička.
2: Ale měla by tam jistě také přijít okurka.
0: A dala tam okurku.
1: A kosti, kosti, musíme tam přece dát nějaké kosti.
2: A přece nějakou myš. Myš já tak tuze ráda.
0: Vzpomněla si kočička a dala do dortu 4 myši.
1: Tak, a teď několik buřtů, hodně pepřovatých, to je něco pro mne.
2: A teď to hlavní. Přece šlehanou smetanu tam musíme dát.
0: Dali tam plný hrnec smetany.
1: A trochu cibule.
2: A čokoládu.
1: A omáčku.
0: Tak do toho svého dortu dávali a míchali všechno možné. Dali tam i česnek a pepř a namíchali tam sádlo a bombóny, škvarky a skořici, krupičnou kaši a tvaroh, perník a ocet, kakao a zelí, jednu hlavu z husy a hrozinky. Inu, všechno možné do toho dortu dali, jen chleba tam nedali, protože pejskové a kočičky chleba zrovna tuze moc rádi nejedí. Když to všechno smíchali a rozmíchali, byl z toho dort tak veliký jako kolo u vozu.
1: Panečku, to bude veliký dort.
2: To se nějak najíme. A teď to dáme péci.
0: Dali dort péci a těšili se na to, až bude upečený. Kouřilo se z toho, bublalo to, prskalo a syčelo, škvířilo se to, syčelo to a šla z toho pára, smažilo se to a připalovalo, kypělo to a přetékalo a čmoudilo to, jako kdyby se staré hadry pálily. Když se jim dort zdál dost upečený, dali ho před dveře, aby vychladl.
2: Víš co, a když byly ty děti tak hodné, že nám přinesli ten svůj dort, tak my je zas pozveme na ten náš dort.
1: Tak pojď, půjdeme ty děti pozvat.
0: Vzali se za ručičky a šli ty děti pozvat. Děti byly v zahrádce před domem a hráli si tam s kuličkami. Pejsek s kočičkou je pozvali na dort a chvíli si s nimi pohráli s kuličkami a potom ještě s míčem a trochu s kostkami. Ale zatím šel kolem toho dortu jeden zlý pes. A jak ten dort vychládal, zavonělo mu to do nosu všelijak. Hav, hav, hav, pomyslel si ten zlý pes. Tady mě to nějak voní, to bude asi něco na můj zub. Čichal, čichal, čichal, až se toho pejskova a kočičina dortu dočichal. Aha, řekl, když se toho dortu dočichal, tady to je, to si dám. A tak se ten zlý pes pustil do toho dortu. Hltal a hltal, až mu v očích slzy stály, jak byl ten dort uvnitř ještě horký. Hltal, až se přitom několikrát zakuckal. Hltal a hltal, až ho celý dohltal. Pak na to vypil ještě celou konev vody a odvalil se pryč. Když si pejsek a kočička s dětmi dost pohráli, vzpomněli si na ten dort. Tak se vzali všichni za ruce a šli se podívat, jestli už ten dort dost vychladl. Panečku, to si děti pochutnáte, řekli pejsek s kočičkou. To ani nevíte, co jsme tam všeho dobrého dali. Došli, dívají se a co to? Dort je pryč? Jemine, řekli pejsek s kočičkou, dort je pryč, někdo nám jej vzal. Dívají se a dívají a vida. Tamhle pod keřem leží veliký zlý pes a tuze heká. Moc se tím dortem přejedl a teď je mu špatně. Ukrutně ho bolí v břiše.
3: Toto bolí, toto bolí,
0: naříkal ten zlý pes.
3: To jsem si dal, co ono to bylo v tom dortu všechno namícháno, že z toho mám takové ukrutánské bolení.
1: Heč, Tomáš, z toho měl z toho nechat, když dort nebyl tvůj.
2: Víš, pejsku, já si z toho nic nedělám, že nám ten zlý pes snědl ten dort. Třeba by nám potom našem dortu také bylo špatně a svátek a narozeniny bychom měli zkažené.
1: To je pravda, jen ať naříká a heká ten zlý pes, patří mu to. Ale já mám hlad. Tuze bych jedl, ať je to, co je. Ale my doma docela nic k jídlu nemáme. Všechno jsme dali do toho dortu. A já na svůj svátek bych přece jen nechtěl mít hlad.
0: Nic si z toho nedělejte, pejsku a kočičko, řekli děti. Pojďte k nám a my vám dáme od našeho oběda. Tak šel pejsek s kočičkou k dětem k obědu. Pojďte děti jíst, volala na ně už maminka. A děti řekly, maminko, tady ten pejsek má svátek a kočička narozeniny, musíme jim také něco k obědu dát. Tak dali kočičce a pejskovi od oběda Dali jim polívečku a bylo také masíčko a bramborové knedlíčky a ještě kousek koláče od včerejška někde pro ně maminka vyšťárala. Kočičce a pejskovi to tuze chutnalo. Poděkovali dětem za oběd a šli spokojeně domů. To jsme se na náš svátek a na naše narozeniny poměli, libovali si. Takový dobrý oběd a ani trošičku nás po něm bříško nebolí. Došli domů a ten veliký zlý pes tam ještě v houští hekal a naříkal. Oni šli po tom dobrém obědě spat a libovali si, jak se jim ten svátek a narozeniny přece jen nakonec vydařili. A ten zlý pes potom jejich dortu hekal a naříkal v tom houští ještě celých 14 dní.

Ráno Míša před medvědincem slyšel mluvit Vasila a ještě nějakého mužského. Byl to pán v placaté čepici se zlatým nápisem Zoo. Pán se na Vasila pro něco zlobil. Tak co? Dostanu z tebe nějakou kloudnou odpověď? Co jsi dělal v té kleci? Jak se sem vlastně do zahrady dostal? Vasil se celý potil a třásl rozčilením a strachem, lapal na prázdno a nemohl ze sebe slova vypravit. Konečně vykoktal, já jsem, my jsme, on mě, strašidlo mě tam strčilo, papoušek mě honil přes plot, velké ryby házely Míšu. Poslouchej. Nepřišel jsi sem támhle z hora z vrchu, z toho města, co tam lidem uzdravují popletený rozum? Ano, ano, radostně přisvědčil Vasil, z hora uzdravují popletený rozum? Ano, ano, radostně přisvědčil Vasil, z hora z vrchu jsme sem přišli, já...

0: ukáže, řekl člověk v placaté čepici, a ukáže se také, zdali nelžeš. Pojď se mnou, budeš nám dělat hospodáře v Medvědinci. Vzal Vasila za rukáv a vedl ho sebou kolem Míšovy klece kamsi vlevo. Vasil se dal táhnout jako telátko. Zašli do ohrady, pak do stavení. Míša počkal, až člověk vyšel zpátky ven a zašel mezi ohrady. Potom se Míša dal opatrně za Vasilem. A tu se mu naskytla podivná podívaná. Před stavením klesala dolů na všechny strany skalnatá stráň, dole pod ní byla voda, za vodou okrouhlá vysoká zeď. Nahoře na skále stál bez pohnutí Vasil s kbelíkem v ruce a díval se na dva podivné tvory na skále. Byly to zřejmě medvědi. Jeden velký a jeden malý. Docela, jako by to byla Barbora s Míšou, ale věc k neuvěření. Oba byli celý bílí. Vasil úžasle a bojácně ze sebe soukal: Barbar, Barboro, Mimi, Míšo, co to s vámi udělali? Kdo vás to takhle nabílil? Ale bílá Barbora a bílý Míša si ho vůbec nevšímali. Velký bílý medvěd spozoroval pravého Míšu, jak vykukuje nahoře z chodbičky, a rozběhl se k němu. Míša se polekal a honem se ztratil ven. Běžel vyhledat papouška, aby tu podivnou věc Míšovi vysvětlil. Vasil zatím v zamyšlení sáhl do kbelíku, zdvihl z něho rybu a prohlížel si ji. S bílými medvědy se v tom okamžiku stala podivná změna. Oba se rázem postavili na všechny čtyři a očima zrovna hltali rybu ve Vasilově ruce. Velký medvěd sebou trhl a rozběhl se po skále k Vasilovi. Řítil se na strýčka tak prudce, že z něho šel strach. Vasil se dal na útěk, ale po hladké šikmé skále neudělal ani dva skoky a už letěl ze svahu rukama napřed. Kbelík mu vypadl z ruky a skákal po skále jako živý. Vasil jel dolů, pořád dolů, až se konečně zastavil nad samou vodou. Ve vteřině byl znovu na nohou a honem se rozhlížel, kde je ta velká bílá šelma. Ta si ho teď vůbec nevšímala a spolu s malým medvídkem si hleděla ryb, které se z kbelíku rozházely po skále a napadaly do vody. V tom spatřil Vasil nahoře u vchodu pravého, skutečného hnědého Míšu. Míša na něho horlivě kýval, aby šel ven. Vasil si teď sám nic jiného nepřál a honem spěchal za Míšou. Když byli v bezpečí, rozesmál se Míša na celé kolo.
1: To jste tomu stříčku dal. To jsou docela jiní medvědi. Lední medvědi. Kam jste to jen dal oči a rozum?
0: No, nemysli si, že jen ty si všechnu moudrost snědl. Jen si přiznej, že jsi teď tak chytrý od papouška. Míša zavedl Vasila k hnědým medvědům. Ti neměli ve svém výběhu strmou skálu, ale rovné prostranství a pod kruhovou zdí také vodní příkop na koupání. Pak tam měli dva holé stromy na lezení, vysutou houpačku, houpací prkno, přibité na kotálivém špalku, velikánský míč a jiné věci na hraní.
1: Tohle to je šofinka,
0: představoval ji Míša Vasilovi.
1: A dala mi meloun.
0: Pak zavedl strýčka k medvědici, která se bavila s Barborou.
1: Tohle je šofinčina.

0: Maminka má mě ráda a koupí nám bombony. A tohle je žofinčin tatínek.
1: Ukázal na velkého medvěda, který vážně přecházel po výběhu a dělal tu domácího pána.
0: A když Žofinka neposlouchá, tak ji nabacá.
1: Na ta slova spustila Žofinka náramný nářek.
2: Mně upadne obruč a nechytím láhev, naspadnu z houpačky a tatínek mi nabacá.
1: Míša se přišoural k Žofinčině mamince.
0: Pani, je to pravda, co říká Žofinka? Nabacá ji tatínek, když ji upadne obruč?
1: No, víš, to je tak. Když se přijdou sem dětičky na nás dívat, tak my si tady pro jejich zábavu jako hrajeme, házíme obruče a láhve, houpáme se a tak. Ale Žofinka často nedává pozor a je moc ustrašená a plete to, no. A pak i tatínek, když dětičky odejdou, sem tam vrazí nějakou tu buchtu dozad.
0: Aha, tak je to tedy.
1: A Míša se zamyslil. Pak odvedl Žofinku do koutka a něco jí dlouho šeptal. Žofinka ještě tiše vzlikala, ale pak se utišila a poslouchala. Potom zavrtěla hlavou.
2: Kde pak, to nejde, to by se poznalo. Vždyť ty máš bílé bříško a já mám černé bříško.
0: Však já si budu vědět rady, jen počkej a neplač už. Uvidíš, že všechno dobře dopadne a že ti tatínek nenabácá.
1: A Míša vyběhl ven do zahrady. Hledal a pátral vpravo, vlevo, po zemi i na stromech. Najednou se zastavil, očka mu zablízkala a Míša zavolal nahoru do koruny borovice.
0: Hej, slečinko, krasavice, veveřičko, pojď sem ke mně dolů na slovíčko.
1: Červená veverka seskočila na nejnižší větev a blízkla v úsměvu bělostními zoubky.
2: Čeho sobě žádáš, krásný princi, zakletý do nevzhledného medvíděte?
1: Míša se trošku zakabonil, ale nehádal se.
0: No, zakletý princ nejsem. Musí ti na mě stačit ta krása, kterou vidíš. Ty jsi dnes v nějaké pohádkové náladě, ale nic takového. Dovedeš vylézt na střechu tamhle toho vysokého domu?
2: No dovol, kdo umí lépe šplhat po výškách než my, veverky.
0: No dobrá, a budeš ochotná si trošku začernit tenhle svůj krásný, hůňatý, hedvábný chvostek.
2: A pustí pak to černidlo? No, tak dobrá, oč vlastně běží?
0: Pojď se mnou.
1: A Míša odvedl veveřičku směrem k tomu domu. Za chvíli se vraceli. Ale museli byste se dobře podívat, abyste poznali, že jsou to oni. Veveřička měla učerněný chvost, jako by jej právě z komína vytáhla, a Míša už neměl bílé, bříško bylo teď černé. Při loučení veverka řekla:
2: ale neděkuji mi, pro Žofinku všechno ráda udělám. Ale opravdu teď vypadáš docela jako ona. Uvidíš, že vás vaše vlastní maminky navzájem nerozeznají.
1: A také je v skutku nerozeznali. Když se děti sešly podívat, jak si medvědi hrají, a Míša se rozběhl na houpačku, pravila Barbora k Žofinčině mamince.
3: Vidíte, paní, že se Žofinka docela nic nebojí a s jakou kuráží se houpe a jak vysoko.
1: No opravdu, ani ji nepoznávám, sama se bojím, že spadne. Bála se i skutečná Žofinka, která ze zadu tajně pokukovala, jak to dopadne. Ale Míša nespadl. Když pak byl nejvíc rozhoupaný najednou, hop, z houpačky na strom a tam hned na nejvyšší větev a v té výšce se postavil jako svíčka na přední tlapky. Pak se jedním skokem přemetl na houpací prkno, nadskočil na dně, odrazil se, udělal ve vzduchu kotrmelec a dopadl na druhý konec prkna. A tam se hned odrazil a doskočil rovnou na veliký míč, který tam stál vedle houpačky, ale nespadl z něho. Rychle, rychle začal cupkat zadními tlapkami, takže se s ním míč kulil dozadu a Míša na něm rychlostí koloběžky objel celé prostranství. Pak si nabral plnou náruč obručí, hrnců a lahví a začal jimi pohazovat. Ale jak? Hrnce, obruče a láhve se točily ve vzduchu jako vrtule a vyskakovaly a padaly přesně tak, jak Míša chtěl a potřeboval. Jakoby křídla měla a na slovo Míšu poslouchali. Střídali se mu v tlapkách tak rychle, že tvořili pak ve vzduchu společně celé obrazce, pohyblivé růžence, kříže, kruhy a spirály zleva vpravo, zdola nahoru, zepředu dozadu. A nakonec je Míša prudce a přesně rozhodil tak, že se láhve napíchaly hrdlem dolů vedle sebe na hrot ty ohrady nad vodní nádrží a hrnce a obruče se navěšely jako čepice a krejzlíky na konce větví obou stromů. Teď Míša skočil ještě jednou na vysutou houpačku, udělal ve vzduchu přemet a elegantním obloukem se snášel k zemi, ale špatně si ten efektní konec vypočítal. Místo na zem žuchl do nádrže, až voda vysoko vyšplíchla. Vysoukal se rychle na zem. Všichni si odechli, že se mu nic nestalo a diváci mu začali nadšeně tleskat. Volání slávy nebralo konce. Žofinčin tatínek a maminka stále ještě mysleli, že se to tak vyznamenala jejich holčička a byli na ní náramně pyšní. Ale co to? Vždyť to není jejich Žofinka. Vždyť Žofinka má černé bříško a tenhle medvídek má najednou bílé bříško. No ano, bylo to tak. Ve vodě se Míšovo bříško umylo ze sazí a teď všichni viděli, že je to Míša. Ke všemu ještě přiběhla zezadu sama Žofinka Míšu obejmout z radosti, že to dobře dopadlo. Ale tatínek se na ní nezlobil. Měl radost, že se malí diváci radují a slíbil oběma dětem každému celý veliký meloun. A Žofinka teď byla plná kuráže a umiňovala si, že se tomu všemu naučí jako Míša a že příště budou všecky ty kousky provozovat spolu.

Pulcova krasojízda s kočkami. Hastermanův pulec nejraději kamarádil s Bubáčkem a s mlynářovým Vašíčkem, protože se s nimi snášel nejlépe. Někdy si však také rád zaběhl mezi jiné sislovské děti, když Bubáček nebo Vašík nebývali doma. Ale i sislovské děti si s pulcem rády hráli a nešidili ho, protože se přece jenom trochu báli starého Hastermana. Věřili, že by jim to starý Sakulenský oplatil, až by se šli někdy do rybníka vykoupat. A proto jej sislovští kluci jen tak někdy škádlívali, že jeho tatík jezdí jenom s kočkami a že se sám musí proměnit v koně, když chce někdy kočkám pomoci vytáhnout těžší náklad. A chlubili se, že jejich otcové si to mnohem lépe zařídili, že si mohou kdykoliv jen chtějí zapsáhnout koně nebo krávy do vozu a vozit se od rána až do večera. Pulec se zpočátku proto často zlobíval, ale později se těm škádlením jenom usmíval. Ale jednou se rozhodl, že těm posměváčkům ukáže, jaká je s kočkami krásná jízda. A jen vyčkával, až odejde tatík někam na návštěvu. A tak jednou, když se starý Brčál vydal na kožený vrch navštívit Mulisáka, provedl pulec všecko, co si umínil. Umyl a vyčistil jejich starý vozík a potom do něho zapřáhl 4 vyparáděné kočky. Byly zrovna hodné a odpočinuté, a proto není divu, že letěli ke vsi jako vítr, když je pulec pobídl k běhu.

Ten den k večeru bylo na Sislovské návsi plno dětí. A to víte, že mezi nimi i hned nastal velký poprásk, když se Pulec zjevil na návsi. Kluci udivením poulili oči, když viděli, jak Pulec v plném letu objíždí náves kolem dokola jako krasojezdec v nějakém cirkuse.

Potom Pulec zastavil a posměšně volal na překvapené kluky. No tak, kluci, běžte tedy taky honem domů, zapřáhněte vaše koně nebo krávy a budeme se tedy předjíždět. No, hýbejte se přece, ať vidím, že si to můžete opravdu dovolit a vozit se, kdy vás to jenom napadne, jako se vozím teď já. Ono to však chlapečkové nejde, vidíte? A tak se tady musím tedy projíždět sám. Potom mlaskl na kočky a zase jako vítr letěl k lukům kolem nosu přes kostrbatou náves.

0: Luky to furianství náramně dopalovalo a honem přemýšleli, jak by Pulcovi jízdu pokazili. Byly mezi nimi chytré hlavy, ježaté i pačesaté, ale na Pulce mohl vyzrát jenom Franta Jarabákův, uznaný vůdce sislovských kluků. Ten se také z hloučku dětí nenápadně vytratil a upaloval k domovu, až se mu ježatá hlava třásla. Doma pádil rovnou ke psí boudě, před kterou se líně provaloval chundelatý vořech. Nic nedbal na to, že je právě od úřadu přísně nařízeno mít psy stále uvázané, a pustil vořecha na svobodu. Ten vyrazil hned divoce zevrat na náves a jakmile ucítil kočky, hned se rovnou za nimi vstekle rozběhl. Kočky ovšem nečekali, až je vořech popadne za ocas, a rozeběhli se k vysokému topolu, který rostl uprostřed sislovské návsi. A jako blesk vyběhli rovnou až do samého vršku a Pulce i s vozíkem táhli ovšem za sebou. Vořech pod stromem cvakal zlostně ostrými zuby, ale jenom na prázdno. Vyštěkl si také vstekle, ale hned zas mrzutě zakňučel, protože mu Pulec spadl rovnou na záda. A nyní bych vám, milé děti, přál vidět a slyšet ten cirkus, který děti stropili nad neslavným koncem Pulcovy krasojízdy. Chechtali se, až se ohýbali, skákali po jedné noze, tleskali rukama a zpívali do taktu. Ratata, ratata, Pulec padl do bláta. A do toho zlostně štěkal vořech, který nepřestával vztekle vyskakovat na strom. Tu teprve Pulec poznal, že se neměl tolik vychloubat a že každá pýcha předchází pád. Tušil, že kočky dolů z topolu nedostane, dokud bude vořech na návsi, a dostával strach, že se zatím tatínek vrátí domů z koženého vrchu.
1: Hej, Franto, odveď si toho psa domů, zkusil Frantu zastrašit. Ty víš dobře, že psi musí být nynčkom pořád uvázaný a že váš tatínek by musel platit velikánskou pokutu, kdyby četník viděl vašeho psa volně běhat po návsi. Ale Franta se mu vysmál. I hemele se, on na mě s pokutou. A to si zase takovej hledma věcma na mě hned tak nepřijdeš. A my, jarabáci, se hned tak neleknem, pane. Napřed pěkně popros, abych vořecha domů odvedl a já ho taky potom odvedu. Ale poroučet mi nesmíš. To se ví, jen ať Pulec pěkně poprosí, chechtali se děti. Pulec chvilku zlostně hleděl na šklebícího se Frantu a pak se podíval vzhůru do vršku topolu. Viděl, jak se už valem stmívá a že je už opravdu nejvyšší čas, aby se s kočkami vrátil do rybníka. Proto se rozhodl, že nafoukaného Frantu poprosí. Frantiku, pěkně tě, prosím, buď tak dobrý a odveď domů vořecha. Odříkával hlasitě, ačkoliv se mu ta slova na jazyku válela jako nedozrálé slíby. Děti se na něj dívali posměšně a Franta stál nafouklý jako holub.
2: To nebylo dobře, Pulče, mouhněl zlomyslný Franta. To musíš poprosit ještě jednou a zkroušeněji, a ne jako bys mi poroučel.
0: Pulec odříkával prosbu ještě jednou a tak poníženě, jak si Franta psal.
2: A to ještě nebylo dost dobře, chechtal se Franta. Řekni to ještě jednou a ještě zkroušeněji.
0: Ale teď se do toho vložili druhé děti. A to zas ne, milej Franto, volali všechny najednou. Pulec tě už dvakrát pěkně poprosil, tak drž řádně slovo a učin, co jsi slíbil, a nebo jich pár od nás dostaneš. Jak vidíte, milé děti, měli sislovské děti velký smysl pro spravedlivé jednání a naráz se přestali Pulcovi vysmívat, když viděli, že chce Franta Pulce zbytečně ponižovat. A tu náhle Pulce něco napadlo. Frantíku, když odvedeš vořecha, tak tě za to svezu po návsi třikrát kolem dokola, povídal zkroušeně.
2: No tak dobrá,
0: nafoukl se Franta. Byl však v duchu rád, že to přece jenom ještě vyhraje. A také si nechtěl všechny děti rozhněvat.
2: Ale třikrát je málo, půlče. Já chci nejmíň 10krát, poroučil si pyšně.
0: Pak vzal Bořecha za obojek a odváděl ho k domovu.
1: Teď zavolej kočky dolů a Frantovi ujeď, naváděli kluci půlce.
0: Ale ten jim odpověděl, ne, já jsem Frantovi řekl, že ho svezu a také splním, co jsem slíbil. To budete koukat, jak ho svezu. Potom přivolal kočky dolů z topolu a opravoval popletené postranky. Zatím také Franta přiběhl a v duchu se divil, že mu půlec neujel. Pomyslel si něco o hloupém Hastrmánkovi, když se pohodlně usazoval do vozíku a rozhlížel se pyšně po ostatních dětech skoro jako kníže pán. A kluci měli na půlce skoro zlost, že tak Frantovi ochotně povoluje. Potom si také půlec usedl a jízda kolem návsi začala.

0: bylo už hodně šaro, kočky si očima svítily na cestu a věru, že to vypadalo jako světla reflektorů nynějších automobilů. Vozík lehonce klouzal po kamení, jako kdyby letěl, a Franta výskal bujně jako o veselce. Děti by si byli přáli, aby Pulec Frantu někde zvrhl, ale Pulec přesně splnil, co slíbil. 10krát objel náves a pak se i s Frantou rychle pustil ze vsi k rybníku.
1: No, pospíchá kluk domů, pomyslel si Franta, tak se ještě pěkně svezu k rybníku. Větší děti za ním utíkali a velmi Frantovi záviděli, že se za svou zlomyslnost ještě krásně povozí, ale dlouho je ta závis netrápila.
0: Hastermanským kočkám sice nestačili, přece však doběhli tak blizoučko k rybníku, že dobře viděli, jak Pulec s Frantou letí po hrázi a z hráze rovnou na dlouhou lávku, která z hráze vedla ke stavidlu postavenému už ve vodě rybníka. Tu se děti zarazili a se zatajeným dechem sledovali divokou jízdu. Slyšeli, jak Franta na Pulce něco křičí a zvedá ruce do výšky, a pak viděli, jak z konce lávky sletěl vozík do rybníka. Slyšeli hlučné žblunknutí a pleskot a viděli, jak se Franta jako kapr válí ve vodě. Už věru měli o Frantu strach, když se ve vodě i několikrát potopil, ale oddechli si, když pojednou Franta z vody vylétl až na břeh a tam se roztáhl jako žába. A to jim bylo zase velmi k smíchu. Zatím se Franta zvedl ze země a zlostně hrozil směrem k rybníku. Voda z něho crčela proudem a z bot jí musel všechno vylít, aby mohl vůbec chodit. Táhl domů jako zmoklá slepice a když se dohrabal k dětem, počali hned všetky kolem něho poskakovat a volat do taktu. Ratata, ratata, to už není náš Franta, to je nový Hastermann, umáčený Tatrman. Však já si na Pulce počíhám, zahrozil Franta ještě jednou k rybníku a pak se dal do běhu. Boty mu na nohou čvachtaly a promočené šaty na něm pleskaly. A děti houfem za ním, dokud nedoběhl k plotu jejich zahrady a nezavřel za sebou vrátka.

Druhého dne ráno seděl Franta za křovím u pěšiny, která vedla od rybníka k vesnici, a tam čekal, až tam tudy půjde Pulec do školy. Sliboval si zlostně, jak s tím hastrmanským klukem zatočí, ale Pulec nepřicházel. Franta čekal a domníval se, že má do školy dost času, dokud také Pulec nepůjde. Ale konečně se mu již přece jenom zdálo, že slunce je už hodně vysoko. Rozhodl se tedy, že si na Pulce počká jindy, a sypal rychle do školy. Nevěřil, že by bylo do školy už pozdě, ale když doběhl na náves a žádné děti před školou neviděl, dostal strach a táhl do školy tak pomalu, jako když ho tam někdo strká. A když vstoupil do třídy, byl uvítán posměchem všech spolužáků a pan učitel mu řekl: Ivánek, hle, do školy jde. Sip se, Franto, tamhle do kouta a pamatuj si, že do školy se musí chodit včas. No tohle to mi tak ještě chybělo, pomyslel si Franta zlostně a ohlédne se tam, kde sedával Pulec s Bubáčkem. A jak se podivil, když tam spatřil Pulce, jak se spokojeně usmívá a šklebí. To nemohl Věru dost dobře pochopit, jak se Pulec mohl dostat do školy, a umínil si, že si na něj počká blíže rybníka. A tak se druhého dne opakovalo totéž. Franta číhal u samého rybníka a číhal tam tak dlouho, až zase přišel pozdě do školy a zase musel z trestu stát v koutě za kamny. A hastrmanův Pulec zase byl už dávno ve škole. Z toho byl už Franta Janek. Ale zlost ho pomaloučku přecházela a za to počal hořet zvědavostí, kudy a jak se jen mohl Pulec dostat do školy. To tajemství mnohem více dráždilo jeho klukovskou fantazii, nežli touha po pomstě. A proto se rozhodl, že se raději s Pulcem smíří, nežli by se dál trápil takovou záhadou. Dával o přestávce po Pulcovi pozor a když ho samotného zastal na chodbě, zastavil ho a přátelsky mu řekl: Poslouchej ty, hastrmánku, vem už kozel, že jsem musel stát na hambě. Já rád zapomenu, že to bylo kvůli tobě, když mi povíš pravdu a prozradíš, kudy a jak ses včera a dnes dostal do školy. Pulec se na Frantu díval chvilku podezřel, jako by mu nevěřil. Ale pak si řekl, že bude pro něj lépe, když se s Frantou po dobrotě vypořádá, nežli se mu pořád vyhýbat.

0: To je pro mne, milý Franto, lehká věc. Pták chřástal, že slyšel na paloučku nad rybníkem vyhrožovat a hned mi to přilétl vyštěbetat. Já to vzkázal Bubáčkovi a on přilétl včera i dnes až do naší staré vrby a ve svém neviditelném plášti mě odnesl až na chodbu školy. Proto si mě neviděl. Při té řeči kulil Franta na půlce údivem oči a pak řekl na omluvu svých nezdarů: No jo, to je potom věru těžká věc na tebe číhat. To by prohrál i ten nejchytřejší kluk. No, ale abys věděl, já jsem půlče začal a já teda ti už dám pokoj. A poslouchej, Pulečku, nemohli byste mě taky v tom kouzelném plášti někam sebou vzít? Třebas jenom někam na lusky. Portie pometlo, to by bylo něco. A já bych se tím docela spokojil. A oči mu svítily touhou jako kocourovi.
1: Dobrá, Franto, vezmeme tě teda někdy sebou, řekl Pulec dobrácky. Ale, Franto, nikomu už o tom ani muk.

0: jak počmárali domeček. Kdo má křídu a šikovné tlapky, může kreslit, co ho napadne. Macourka a Camfourka napadnul vodník. Jenže zelené křídy měly jen ždibíček, sotva na žabího půlce. A to ještě kdo ví jestli. Tak si radši vymysleli princeznu a dobře udělali. Vyšla jim tak pěkně, že i sluníčko dostalo chuť pomáhat. Špetkou paprsků rozjiskřilo princezně korunku i šaty, aby byla opravdu jak z pohádky. No, moc se ti povedla, chválil Macourek.
1: Však tobě taky,
0: oplatil mu Camfourek. Ale naraz princezna přestala pohádkově zářit, protože sluníčko zaclonil kočičák. Přiloudal se jako vždycky nevhod a taky jako vždycky všecko věděl líp.
2: Děť je nakřivo, vůbec celá šišatá, každý princ od ní uteče.
3: Tak nakreslí nešišatou. Na chodník se vejdou obě dvě,
0: zkusil ho odbít Macourek, ale zase jako vždycky nepochodil.
2: Princezny jsou proškvrňata, vám nakreslím něco lepšího. Ale ne na chodník, jelikož je špinavý a křída na něm škobrtá,
0: prohlásil kočičák a zamířil rovnou k domečku. Ten špinavý nebyl, dokonce ani ušmouraný. Zdi měl bílé jako nová čtvrtka a křída po nich hladce klouzala. Kocourci se nestačili divit, jak to šlo kočičákovi od ruky. Okénko nakreslil co by dub, dveře na to šup, kolečka jak by smet a bylo hotovo.
2: Vaše auto, pánové, můžete nasedat,
0: pobídl kocourky. Ale ti se ani neohlédli,
2: protože už taky kreslili a měli zrovna nejvíc napilno.
4: No, když o můj dárek nestojíte, vnucovat vám ho nebudu,
0: urazil se kočičák.
4: Nahodou stojíme.
3: A moc?
0: Ujišťovali honem kocourci.
2: Jen počkej, až tohle dokreslíme. Chcem ti totiž taky něco dát.
4: Páni, teda, to je vážně pro mě,
0: olízl se mlsně kočičák, když uviděl ten krásný šlehačkový dort.
2: A ještě dostaneš zmrzlinový pohár. Ten jahodový, co máš nejradši.
4: Fakt jo, tak to vám taky něco přidám,
0: rozhodl se kočičák a začal kreslit vrtulník, aby viděli, že na nich nešetří. Zkrátka, kdo má křídu a šikovné tlapky, může kamarádům rozdávat. Oříškovou čokoládu, velikánské lízátko, oceánskou loď a třeba i papouška. Kreslí prostě kam až dosáhne. A když už tam není místo, donese si žebřík nebo nějakou tu bednu a může rozdávat dál. Má to jen jednu chybičku. Kdo místo na chodník kreslí na zeď, ten rozdává z cizího. Za všecky ty štědré dárky platil chudák domeček. Počmáraný, ušmouraný, od kocouřích tlapek umatlaný, vypadal jak schátralá bouda na pouti. I sluníčko si přitáhlo mračno a schovalo se za ně, aby na něj radši nevidělo.
3: Vypadá to na bouřku,
0: všimnul si Macourek.
3: Jo, a na pořádnou. Pojďme radši domů, než to spustí,
0: pobízel starostlivě Camfourek.
2: Ale kočičák zas, jako vždycky, věděl všecko líp.
4: Nic nespustí, poněvadž to vítr rozfouká,
0: poučil je a tak kreslili dál. Jenže vítr nerozfoukal nic, věděl, že na to nestačí. To mračno totiž byl pravý bouřkový mrak, který je, jak známo, od rány. Když se mu něco nelíbí, dá to, jak se patří, zná. Nejdřív se šedě mračí, pak začne hrozit do tmava, až se naštve do černa a prásk až plách. Hůva! Vyjekl kočičák a sjel po žebříku skoro tak rychle, jako ten blesk. A stejně za tu chvilku promokl až na kůži. I Macourek a Camfourek byli naždímáni, než doběhli ke dveřím. Ale marně lomcovali klikou. Domeček se na ně zlobil. Za to, že ho tak ošklivě počmárali, nepustil je domů do sucha. No, když to nejde dveřmi, vlezem oknem, rozhodl kočičák. Jenže okno řach, zabouchlo se, div mu neuskříplo čumáček. A ještě cvak, kličkou se zajistilo zevnitř. Aby bylo jasno, že tudy cesta nevede. Možná vedla komínem. Jenže to by znamenalo vlézt na střechu bleskům přímo do rány. A na to si netroufl ani kočičák. Tak kocourům nezbylo, než čekat venku a v tom liáku se klepat zimou, protože při bouřce se vždycky silně ochladí. A když se konečně vyčasilo, nebylo o moc líp. Promáčené kožíšky víc studily, než hřály a nebylo čím je osušit. Kdyby tak byl ručník, zatoužil kočičák, takový ten suchý, teploučký a huňatý. Však je, jenže v koupelně a domeček se zlobí, připomněl Macourek. Takže vlastně žádný ručník není, že? A přece je, zajásal Camfourek a měl proč. Ty zamčené dveře se sami otevřely do kořán. Domeček už se nezlobil. Zdi měl zase bílé, protože ta bouřka spláchla kočičí malování a čistě ho umyla. A kocouři? Samozřejmě nejdřív se pořádně osušili. No a kreslit budou asi dál. Ale vsaďte se, že už jen na chodník. Moc dobře totiž vědí, že kdyby to zkusili ještě jednou na domeček, víckrát by je dovnitř nepustil.

0: Dýmek, hanácký král, na mé chlánech tu zraje ječmeň, řepné lisce zelená, fósatý žito praská pod žhavým slunkem. Úrodná zem je moja haná. Tady i kdyby z chudé oves zasel, vzende nejkrásnější pšenica. Od obzoru k obzoru se táhnou úrodný pole, zem voní chlebem a mírem a pokojem. Lid je tu dobré, pracovité a poctivé. Pravda. Než se Hanák rozkývě, to věru trochu trvá, ale když se pak do něčeho dá, nepřestane, dokud dílo nevykoná. Jsem ječmínek, hanácký král. Tu, blízko Chropině, jsem se v ječmeným polu narodil. Tady je moja zem. Romža mě zpívá do spánku. Od Olomouca k Prostějovu, jako bych kráčel po vlnách obilí. A okolo cest zrajou střešně, horká krev v nich tepe a na jazyku ta sladkost. Tady už od nepaměti vládnu, nikým neviděný jdu mezi lánama a kolem stavení, a kde je třeba pomůžu. Však běda nandulí někde lenocha, tyho si potem podám a zle mu líno hlavu učešu.
1: Floriánku, Florišku, vstávej. Slez té pece, pěkně tě prosím, Floriánku. Pan táta už jde? Navařila jsem ti šišek s trnkovou omáčkou. Slez dolů. Dala jsem ti je do komory. No tak, Florišku. Pan táta se velice zlobí.
2: Co pak si už člověk ani pospat nemůže?
1: Tak už pojď, pojď. Šišky jsou čerstvě vařené a trnková omáčka je samá chuť.
2: No, vždyť už jdu. To je porád.
1: Za horama svítá, bode brzo, deň, deň, deň, bode...

0: to v něm.
1: Jo, Floriš se jen převaluje, šišky z hrnca vetahuje, šišky poté sem, šišky poté sem, a ty ho v tom ještě podporuješ, lenocha lenivého.
0: Vždyť je ještě malý.
1: Malý, habán, že by mohl skály lámat. A když leze do světnice, aby se sklonil, a ona si řekne malý.
0: No, tak jsem to nemyslela. No, vyrostl nám synek, vyrostl, ale je ještě mladý, žádnou sílu nemá, ruce má ještě takové...
1: Nic ti mě o rukách nevyprávěj. Pěst má, že by mohl holo ruko řebíky zatloukat. No, kde vůbec je? Že se zas někde krmí šiškama?
0: A to bys mu snad ani najíst nedal? Kde má potom brát sílu, když mu ani kousek té šišky nedopřeješ?
1: Kdo nepracuje, ať nejí. A o to, co já mu dopřeju, o to neměj strach. Bude se mu to velice zajídat, jen co si tady zgatí řemeň, odepnu to, potom pozná, co je v pekle tanec.
2: Tuž, copak, pan táto? Nějak z prudka jste z chalupy vyletěl.
1: Ale ani se neptejte, jak mě ten náš Floriš zdvihl žluč.
2: A copak, tohle se po nocách nebo peníze rozhazuje?
1: Ten leda by je za pec házel. Celý den se jen v peřinách povaluje, z chalupy nohu nevytáhne, dokud na něj nepřijdu z úlko. Jenom trápení mám s tím klukem, jenom trápení.
2: Tak proč ho nepošlete do světa? Tam by se dělat naučil. A možná, že by si pak i mámíných bochyt víc vážil.
1: Já toho do světa. Ráno by ho poslal a v poledne by seděl v kuchyni úplné mísy. Na toho by nestačil ani sám ječmínek.
2: Myslíte, pan táto? No jen to zkuste. Třeba se tam s ječmínkem někde setká. Jen se neboj, tatíku. Naučíme Floriánka pořádnému dílu.
1: Mámo, chystá raneček, Floriš půjde z domu.
0: Ale co tě to napadlo? Kam by šel? Vždyť je ještě malý.
1: Roma by do toho. Už mám toho povídání o malém Floriškovi dost. Kde je?
0: No, on...
1: Kde je? Tak bude to.
0: Vedle, v komoře. Vidíš, dal si říct, jak si před chvílí volal, hned vstal z pece.
1: Baže vstal, protože cítil, jak v komoře voní trnková omáčka. Florišu, ke mně!
3: Nemůžu, mám tu šišky.
1: Povídám, ke mně, nebo bude mít řemeň hody?
3: Ani se člověk v klidu nenají.
4: Co pak je, pan táto?
1: Musím s tebou mluvit.
3: A nemohlo to počkat, až pojím. Omáčka mě zatím vychladne.
0: Floriánku.
1: Nic, žádný Floriánku. Na bečení není čas, to si nech, až budou o masopustu pochovávat basu. Florišu, chysté se. Půjdeš do světa.
3: Já? Kam bych chodil? Mně se tady líbí.
1: Já, tož to ti věřím. Ale mně se nelíbí, že se tu jen povaluješ a nic kalýho neděláš.
3: Mamo.
0: A kam se poděje, náš syneček ubohé, kam? Svět je zlý, ještě mi tam někde hlady zajde.
1: I nezajde, až mu žaludek bude vyhrávat ouvej, však on už se postará, aby mu ručičky něco sehnaly. Jak jsem řekl. Mamo. Ty schystej raneček. Ty si Florišu pořádně na černí holinky, ať neděláš hanákům ve světě ostudu. A ráno půjdeš. Florišu, šťastnou cestu. Chyť se brzy nějaké pořádné práce. On abys ve světě lenošil.